0: A Příbram, jeďte opatrně. Silničáři tam pracují mezi 43. a 44. kilometrem, projíždí se zúženými jízdními pruhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 24 a na horách bude kolem 13 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Jaké plány má Alternativa pro Německo, pokud vyhraje nedělní zemské volby?
4: Vladimír Putin chce válku na Ukrajině ještě vystupňovat.
3: Írán nevyhrává konflikt s Američany.
4: Talibán nabízí Trumpovi afgánské nerostné bohatství.
3: Přírodní katastrofy v Himaláji budou čím dál častější, a nejen tam.
4: Taková jsou témata následujícího pořadu.
3: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
4: Od mikrofonu vás vítají
3: Tereza Žižková
4: a Martin Benda.
1: Svět ve 20 minutách.
3: Tento týden se pozornost všech Němců upírá k Sasku-Anhaltsku, kde mohou nedělní zemské volby vyvolat politické zemětřesení v celém Německu. Je to sice nevelký stát s pouhými 2 miliony obyvatel, s nejmenší ekonomickou silou a nejkratší délkou života ze všech 16 německých spolkových zemí, ale vítězství Alternativy pro Německo, zkráceně AfD, by mohlo znamenat nástup první krajně pravicové vlády v zemi od druhé světové války, zdůrazňuje server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
4: Hlavním kandidátem AfD je Ulrich Siegmund a průzkumy mu přisuzují jasný náskok. Jediná otázka tak zřejmě zní, zda strana získá absolutní většinu křesel v zemském parlamentu, aby mohla vládnout sama. To by byla jediná možnost, jak by se Siegmund mohl stát tamnějším premiérem. Ostatní strany totiž prohlásily, že do koalice s AfD nevstoupí.
3: 35-letý Siegmund přitahuje davy a často bývá obklopen zahraničními novináři. V 19 letech vstoupil do středopravicové křesťansko-demokratické unie, ale o 5 let později přešel k AfD. Tento někdejší prodejce parfémů působí sportovním dojmem a je štíhlý, pohledný a svěží. Na veřejných vystoupeních je charismatický a okouzlující. Usmívá se, podává lidem ruce a vtipkuje. Mluví rychle a jasně, působí nenuceně a předvolební kampaň si viditelně užíval.
4: I odpůrci AfD přiznávají, že strana jde do voleb v Sasku-Anhaltsku s jasnou převahou. Ze Siegmundových předvolebních projevů vyplývá, že AfD se chce vrátit do minulosti, kdy Německo ještě nebylo zemí přistěhovalců, neuznávalo práva homosexuálu a elektřina pocházela z jaderných elektráren a ne z větrných turbín. Siegmund tvrdí, že chce dělat politiku lidí pro lidi.
3: Zjevně to však neplatí pro všechny obyvatele Saska-Anhaltska. Takzvaný stodenní plán okamžitých opatření AfD obsahuje některé radikální kroky, včetně zásadního slibu vyhošťovat hned od první minuty. Cizince bez práva pobytu, jejichž přítomnost Německo toleruje z humanitárních důvodů. Mnozí z nich našli v Německu práci a vybudovali si tam život.
4: AfD také požaduje škrty v rozpočtu pro prodemokratické nevládní organizace, chce přinutit uprchlíky pracovat a upřednostňuje lásku k německé vlasti před různorodou společností. Panují však velké právní pochybnosti o tom, jestli má zemská vláda pravomoc všechny tyto sliby realizovat.
3: Siegmundovi se také nepodařilo rozptýlit obvinění z klientelismu, které AfD pronásleduje. Ukázalo se, že několik zemských i spolkových poslanců této strany zajistilo svým přátelům a příbuzným dobře placená místa v kancelářích stranických představitelů.
4: Siegmunda podle deníku Die Welt podporují také lidé, kteří zaměstnávají 4 bývalé členy neonacistické organizace s názvem Německá mládež věrná vlasti. Uskupení bylo v roce 2009 zakázáno, protože otevřeně obdivovalo nacismus Adolfa Hitlera a hlásilo se k jeho rasové ideologii, která vedla k vyvraždění 6 milionů Židů a 100 tisíců Romů. Zdá se, že Siegmundovi nevadí ani stýkat se s příznivci s tetováním a neonacistickým symboly na oblečení. Stanice Deutsche Welle ho s jedním takovým přistihla.
3: Podle Davida Begricha z magdeburské organizace Miteinander, která bojuje proti pravicovému extremismu, by AfD proměnila Sasko-Anhaltsko v pokusného králíka celé země. Právě proto řada církví, odborových organizací, občanských společností a politických stran před vítězstvím AFD.

0: AfD varuje. Begrich jejich obavy sdílí.
1: Domnívá se, že za vlády AfD by to měly těžké zejména menšiny a lidé, kteří nevyhovují ideologickému světonázoru strany. Společenské klima by se podle Begricha posunulo směrem k autoritářské státní regulaci, což je problém pro ty, kdo ve společnosti potřebují liberální otevřenost. Begrich je také stejně jako mnoho dalších kritiků Alternativy pro Německo přesvědčen, že vítězství v Sasku-Anhaltsku by bylo prvním krokem strany k ovládnutí celé země. Uzavírá Deutsche Welle.
0: Členským zemím Severoatlantické aliance dělá stále větší starosti, jakým směrem se ubírají myšlenky Vladimíra Putina. Ruská armáda je už několik let v podstatě v patové situaci a každý měsíc ztrácí 10 000 vojáků. Válka se proměnila v ničivý souboj dronů a raket, které pustoší Ukrajinu, ale působí viditelné škody i v Rusku. Nic však nenaznačuje, že by Putin chtěl ustoupit. Panují obavy, že se bude chtít ze slepé uličky dostat novou eskalací konfliktu, píše britský týdeník Economist.
1: Nervozita západu je patrná. Nedávno navštívil Moskvu ředitel americké CIA John Ratcliffe. Není jasné, jestli měl varovat Putina před útokem na země NATO, nebo mu předložit pesimistický odhad ruských vyhlídek a přimět ho k jednání.
0: O 3 dny později Finsko požádalo o pomoc švédská letadla a válečné lodě při ochraně svých hranic s Ruskem. Německo veřejně obvinilo Rusko z nedávného dronového útoku na letišti v Lipsku a zřejmě na Moskvu uvalí další sankce. Rumunsko nedávno zničilo ruský námořní dron, který směřoval k ložisku zemního plynu, a Slovensko zmařilo žhářský útok na továrnu na drony.
1: Putin v projevu 22. srpna obvinil Ukrajinu, že otevřela Pandořinu skřínku a slíbil odvetu proti nejzranitelnějším sektorům ukrajinské ekonomiky. Téhož dne v projevu ke své straně Jednotné Rusko vyloučil ukončení války. Podle zdrojů blízkých Kremlu se po několika týdnech úvah zřejmě rozhodl pro eskalaci.
0: Podle Putinova nejmenovaného dlouholetého spolupracovníka zřejmě ruský prezident považoval Ratcliffovu návštěvu za projev americké slabosti. Stejně prý v roce 2021 interpretoval i návštěvu Billa Burnse, ředitele CIA, za Joea Bidena, který ho přijel varovat před invazí na Ukrajinu. 3 měsíce na to ji Putin provedl.
1: Do hlavy Putinovi nikdo nevidí. Jeho nejdůležitějším cílem bylo vždy zachování vlastní moci a vlastního života. Kreml se však obává, že tichý souhlas veřejnosti s válkou slábne. Útoky ukrajinských dronů na ruské rafinérie a internetové obchody i omezený přístup k internetu zničily iluzi normálního života.
0: Podle nezávislé ruské agentury Levada označuje 57% Rusů situaci za napjatou a vyjadřuje obavy z války, počtu mrtvých, mobilizace, dronových útoků a nedostatku naděje do budoucna. Klesá i důvěra veřejnosti v televizní propagandu a mladí lidé vyzývají na sociálních sítích k ukončení války. Putinova popularita klesá.
1: Zhoršila se ale také nálada ruských elit a šíří se pocit, že král je nahý. Putin se však řídí zločineckou logikou svého režimu, nikdy neprojevit slabost. Ruský systém je velmi tolerantní vůči násilí, ale neúspěch neodpouští. Putin se zřejmě domnívá, že ukončení války bez dosažení alespoň minimálního cíle, tedy obsazení ukrajinského Donbasu, by ho vystavilo fyzickému nebezpečí. V jednu chvíli svým nejbližším spolupracovníkům údajně řekl, vždyť mě oběsí.
0: Pokračování války v současné době však není řešení. Podle nejmenovaného příslušníka ruské elity jsou scénáře založené na setrvačnosti pro Kreml nevýhodné. Užírají hospodářské zdroje a plýtvají politickým kapitálem. To by mohlo nahrávat eskalaci, ale není jasné, jaké by měla následky.
1: Rusko nejspíš zesílí hybridní válku a sabotáže proti ukrajinským spojencům a bude útočit na zásobovací trasy z Evropy na Ukrajinu. Západní zpravodajské služby se obávají, že by se Rusko mohlo zaměřit i na evropské továrny, které pro Kyjev vyrábějí vojenské vybavení. Soudí však, že přímou vojenskou konfrontaci s NATO si Putin nepřeje.
0: Pro Ukrajinu eskalace znamená především větší intenzitu toho, co už Rusko provádí. Ruské ministerstvo obrany nedávno uvedlo, že chystá masivní úder na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, ale s takovými útoky Kyjev počítá. Mají být součástí ruské ofenzívy, která má tuto zimu zlomit vůli Ukrajinců. Podle ruských zdrojů chce Kreml poslat na frontu dalších 300 až 400 tisíc vojáků. Nové muže zřejmě naverbuje s pomocí regionálních vlád, aby se případná politická nespokojenost omezila na místní úroveň.
1: Putin by také mohl zesílit represe proti údajným vnitřním nepřátelům. Ne proto, že by představovali hrozbu, ale protože potřebuje demonstrovat sílu. Nic z toho však žádný z ruských problémů nevyřeší. Patrně to jen zvýší utrpení obyvatelstva a nestabilitu v zemi i mimo ní, soudí britský ekonomist.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
0: Čím dál častěji se objevuje názor, že americkou íránskou válku vyhrál Teherán. Nevzdal se, přestože ho Američané a Izraelci několik týdnů bombardovali, způsobili mu obrovské škody a požadovali zásadní ústupky. Tamní vláda je stále u moci, íránské rakety pořád ohrožují celý region a země má i nadále schopnost narušovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tyto argumenty však mohou být předčasné, soudí v analýze pro americkou stanici CNN analytik Brett McGurk. Někdejší poradce pro národní bezpečnost prezidentů George W. Busha, Baracka Obamy, Donalda Trumpa v jeho prvním mandátu i Joea Bidena.
1: Války jsou soubojem o vliv a vytrvalost. Ten dnes v Iránu vypadá zcela jinak než před několika měsíci. Půlroční konflikt měl 4 části. První začala 28. února intenzivními leteckými údery a trvala 6 týdnů. Druhá začala v dubnu příměřím a jednáním, které skončilo červnovým podpisem memoranda o porozumění mezi Trumpem a iránským prezidentem Masoudem Pezeškiánem. Třetí část začala několik týdnů poté, když se Irán rozhodl útočit na obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Řada hlasů tehdy vyzývala Washington, aby se vzdal a přenechal kontrolu nad průlivem Iránu. Zdálo se, že Spojeným státům došly možnosti.
0: V polovině července však Američané oznámili další blokádu iránských přístavů a uvalili sankce na obchodování s iránskou ropou. Americká armáda teď uvolňuje námořní trasy a chrání obchodní lodě, které průlivem proplouvají. Výsledkem je účinná blokáda dodávek iránské ropy. Tlak na Irán sílí. Vstoupil do války oslabený dlouholetými sankcemi a špatným hospodařením, ale jeho dnešní situace je ještě mnohem horší.
1: Mezinárodní měnový fond očekává, že íránská ekonomika letos klesne o více než 5% a inflace se blíží 70%. Hodnota íránské měny prudce klesla a ceny základních komodit stouply. Podle odhadů iránského ministerstva práce zanikl během prvních 3 měsíců války více než 1 milion pracovních míst. Už před válkou čelil íránský režim bezprecedentnímu tlaku veřejnosti, která protestovala proti jeho represivní vládě a zhoršující se ekonomice. Při demonstracích byly zabity tisíce Iránců.
0: Teď islámské revoluční gardy čelí vojenskému embargu a poprvé od revoluce v roce 1979 i blokádě Hormuzského průlivu. Jediným východiskem je přestat ohrožovat lodě a vzdát se zbytků téměř zničeného jaderného programu. Takovou dohodu by Trump přijal, ale pro islámské revoluční gardy by to byl projev slabosti a ohrožení jejich vlády. Jejich strategie byla v prvních 3 fázích války jasná. Ohrozit obchod v průlivu, zvýšit celosvětové ceny energií a americké ceny benzínu, zesílit globální ekonomický tlak a před volbami do kongresu donutit Trumpa ustoupit.
1: Strategicky to Iránu nevyšlo. Země v Perském zálivu jsou z války rozladěné a většina odmítá vyhovět iránským vyděračům a za proplutí průlivem platit. Pokusy Teheránu zablokovat ho pomocí dronů a min jsou neúspěšné a Irán možná konflikt vystupňuje, aby zmírnil rostoucí tlak. Trump dnes působí mnohem odhodlaněji, než Irán předpokládal.
0: Teherán tvrdí, že se nikdy nevzdá jaderného programu Hormuzského průlivu ani svých spojenců v regionu. Ministr zahraničí Abbas Araghchi minulý týden prohlásil, že blokáda a sankce nebudou úspěšné, stejně jako žádné jiné snahy, které podle něj nedokázaly iránskou politiku změnit.
1: Totéž kdysi odborníci tvrdili i o Islámském státu nebo Hamásu při vyjednávání o propuštění rukojmích v pásmu Gazy. Ve skutečnosti má každý svůj kritický bod, kdy se zlomí. Irán myslel, že našel ten Trumpův, ale Trump možná najde ten iránský, i když na předpovědi je ještě příliš brzy. Tato přetahovaná trvá už 50 let a může vydržet až do konce Trumpova prezidentství.
0: Počáteční fázi války poznamenaly nejasně definované a nejisté americké postupy. postoje. Současná část konfliktu však působí jinak. Americká armáda má jasný cíl – udržet blokádu Hormuzského průlivu a umožnit komerční lodní dopravu, jak řekl velitel amerického centrálního velení Brett Cooper. Írán se musí vzdát nároků na průliv i svého jaderného programu. Do té doby bude platit současný nový status quo a ten teď působí ve prospěch Washingtonu, nikoli Teheránu, uzavírá analytik Brett McGurk v článku pro CNN.
1: Afgánská vláda fundamentalistického Talibánu nabízí Spojeným státům přístup k nerostným zdrojům. Chce navázat kontakty a dosáhnout zmírnění sankcí a uvolnění zmrazených finančních prostředků. Nabídka přišla v době, kdy Talibán zesílil diplomatické úsilí. 5 let po svém návratu k moci a stažení vojáků NATO pod americkým velením, které Trump označil za nejtrapnější okamžik v historii USA, připomíná britský deník Financial Times.
0: Ministr zahraničí Talibánu Amir Khan Muttaqi prohlásil, že Afghánistán by uvítal americké investice v odvětvích, jako je těžba nerostných surovin, infrastruktura, zemědělství a obchod. Vztahy mezi oběma zeměmi by se podle něj neměly posuzovat podle posledních 20 let války, ale spíš na základě budoucí spolupráce. V rozhovoru pro Financial Times ale neupřesnil, jestli Talibán svůj návrh předložil přímo Bílému domu.
1: Dřívější geologické průzkumy odhadly, že v Afghánistánu jsou nerostné zdroje v hodnotě nejméně 1 bilionu dolarů, včetně velkých ložisek mědi, železné rudy, niobu, kobaltu, zlata a lithia. Kvůli dlouholetým válečným konfliktům je nikdo nevytěžil.
0: Po roce 2021, kdy Američané z Afghánistánu odešli, Talibán oznámil, že ve spolupráci s Čínou a Iránem investuje více než 7 miliard dolarů do těžby zlata, drahých kamenů a chromitů, který se používá při výrobě oceli. Odborníci tvrdí, že Afghánistán je od ukončení války bezpečnější, ale stále patří mezi nejchudší země světa.
1: Hladem trpí více než 14 milionů Afgánců, což je zhruba třetina obyvatelstva. Talibán navíc uzákonil striktní výklad islámského práva šaría, včetně přísného zákazu vzdělávání žen a dívek, jejich podnikání i účasti na veřejném životě. Mezinárodní trestní soud kvůli jejich perzekuci loni vydal zatykač na vůdce Talibánu Hajbatuláha Achundzádu.
0: Experti OSN nedávno varovali, že by svět neměl přijímat žádné kroky, které by směřovaly k normalizaci vlády Talibánu, ani přijímat jeho diplomaty, aniž dojde k prokazatelnému a zřetelnému pokroku v plnění kritérií v oblasti lidských práv, zejména žen a dívek. Zahraniční diplomaté v Kábulu zase zdůraznili, že potenciální investoři by museli vyřešit otázku sankcí OSN a západních zemí proti vysokým činitelům Talibánu. Ty se týkají i Muttaqiho, který patří k nejvyšším představitelům tohoto hnutí už 10 let. Diplomaté rovněž vyjádřili obavy, že spolupráce s Talibánem by mohla oslabit jeho motivaci ke zmírnění radikální politiky.
1: I tak se však diplomatická izolace Kábulu loni zmírnila. Čína, Indie, Irán, Katar a několik středoasijských států přivítali představitele Talibánu na své půdě nebo s nimi navázali styky. Rusko vládu Talibánu loni oficiálně uznalo a letos v květnu s ní dokonce podepsalo dohodu o vojenské spolupráci.
0: V červnu představitelé hnutí poprvé přijala i Evropská unie v Bruselu, aby s nimi projednala eventuální návrat emigrantů. Podobná jednání navrhují i němečtí politici. Talibán doufá, že to povede k uvolnění afgánských finančních prostředků a ke zrušení sankcí.
1: Afgánská centrální banka odhaduje, že v zahraničí je stále zadržováno 9,5 miliardy amerických dolarů, z toho 7 miliard ve Spojených státech. Washington v roce 2022 převedl 3,5 miliardy dolarů do takzvaného afgánského fondu se sídlem ve Švýcarsku, aby podpořil finanční stabilitu, aniž by z toho měli prospěch Talibové.
0: Trump zatím žádný zájem o navázání užších vztahů s Talibánem neprojevuje. Naopak navrhl, aby afgánský režim vrátil Američanům leteckou základnu Bagram, ale Talibán odmítl. Muttaqi prohlásil, že všechny vojenské a civilní objekty v Afghánistánu jsou národním majetkem země. Vyzval však Bílý dům, aby opět otevřel americké velvyslanectví, které Američané opustili v roce 2021. Prohlásil, že Talibán zajistil jeho bezpečnost, opravil silnici a vysadil nové stromy. Celá oblast teď vypadá velmi živě a poutavě, cituje ministra zahraničí Talibánu Financial Times.
1: Nedávnou tragédii v Nepálu a Tibetu způsobilo zhroucení ledovce, nikoli protržení ledovcového jezera. Tato katastrofa je součástí mnohem širšího kontextu. Mezinárodní i nepálští odborníci už řadu let varují před nestabilitou mnoha himalajských jezer, která jsou napájená vodou z ustupujících ledovců. Nepál a Tibet jsou nejohroženější. Předběžné šetření naznačuje, že ke zřícení ledovce a skal došlo v údolí Lhenke Khola ve výšce asi 5200 metrů a že šlo až o 200 milionů metrů krychlových, než masa působila jako výbušná nálož, vysvětluje nepálský server Nepal News.
0: Pád ledovce potvrzují i satelitní snímky a seismické údaje. Podle vědců svah destabilizovaly rostoucí teploty. V téže chvíli bylo zaznamenáno i zemětřesení o síle 4,4 stupně, ale není jasné, zda se na utržení ledovce nějak podílelo. Dva dny po jeho zřícení pak začalo přetékat nově vzniklé jezero. Himalaj se otepluje a vyšší teploty v extrémních výškách narušují led a vodu, které se v určitý okamžik uvolní a zřítí se do údolí na lidi, silnice a elektrárny.
1: Katastrofa z 26. srpna spadá do kategorie, které vědci říkají povodeň vyvolaná zřícením ledovce. Do údolí spadl jeho obrovský kus a dopad vyvolal záplavy, které jsou v Himaláji méně časté než povodně způsobené protržením nebo přelitím hráze ledovcového jezera. Podle jedné starší odborné studie se v celé oblasti nachází přes 8000 ledovcových jezer, z nichž až 200 představuje potenciální nebezpečí. Nepálský seznam hrozeb je užší a přesnější. Experti označují za velmi rizikových 47 jezer, z nichž 21 leží v Nepálu, 25 v Tibetu a jedno v Indii.
0: Jak stoupají průměrné teploty ovzduší, horské ledovce tají rychleji, než jejich hmotu stačí doplnit sněžení. V Himaláji je tato nerovnováha čím dál závažnější. Malá jezírka se zvětšují, dodávají více vody větším jezerům a destabilizují svahy, permafrost i ledovce nad nimi. To zvyšuje je pravděpodobnost, že jezero protrhne lavina, sesuv skal nebo zhroucení ledu.
1: Nejnovější analýza odhadla, že i kdyby se oteplování udrželo na 1,5 stupni Celsia, do roku 2100 by v Himaláji zmizela třetina objemu ledovců. Při oteplení o 2 stupně, což je hodnota, které svět brzy dosáhne, může celá oblast přijít o skoro polovinu dnešního ledu. Jestli se planeta bude oteplovat současným tempem a přiblíží se ke 3 stupňům, mohly by ledovce ve východní Himaláji, včetně Nepálu a Bhútánu, ztratit až 75% svého objemu.
0: Místní nepálští obyvatelé už dlouho varují horolezce, že Langtang Lirung, u které se ledovec zřítil, je hněvivá hora, dodává kanadská stanice CBC. Podle ní jsou však někteří klimatologové opatrní a netvrdí, že jedinou příčinou katastrofy je globální oteplování. Odborníci, kteří zkoumají hydrologii ledovců a účinky oteplování na zmrzlé části planety známé jako kryosféra, nicméně zdůrazňují, že před takovou katastrofou varují už řadu let, a to zejména v Himaláji.
1: Nepálský klimatolog Manjuit Dhakal vysvětluje, že Himaláje je velmi komplikovaná pevninská plocha, na které se nalézá přes 63 tisíc ledovců. Vyšší globální teploty tuto horskou oblast podle něj zatěžují a mění se tak srážky, sníh taje rychleji, padá větší množství lavin a dramaticky se zrychluje ústup ledovců. Ty se pomalu ale jistě rozpadají. Následkem oteplování planety Himaláj ztratil v první čtvrtině tohoto století už zhruba pětinu ledovcové pokrývky, uzavírá stanice CBC.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
1: Martin Benda
0: a Tereza Žižková.
3: Co je to populismus?
2: Český rozhlas plus encyklopedie.
3: Populismus je komunikační a politická strategie, která proti sobě staví lid a elity, které podle populistů nereprezentují zájmy obyčejných lidí. Není to ideologie jako komplexní světonázor, ale různé hodnoty z klasických ideologií využívá podle toho, jaký konflikt mezi lidem a elitami odráží. Najdeme ho tedy jak v pravicovém, tak levicovém hávu. Pravicově populistická hnutí slibují zachování nebo návrat starých pořádků a využívají hodnoty konzervativní. konzervativního myšlení, jakou je například rodina a suverénní stát. Levicově populistická hnutí nabízí kompletní proměnu společenského řádu a mluví o hodnotách socialistických, jako je solidarita pracujících a lidová suverenita. Cílovou skupinou populistů jsou lidé, kteří mají pocit, že ztrácí jistoty v současném světě. A těchto lidí dnes není málo. Informační a technologická revoluce spolu s ekonomickou globalizací totiž způsobují, že se svět velmi rychle mění a lidé se obrací k hodnotám, kterým rozumí. Populisté dnes posilují jak v Evropě, tak třeba i ve Spojených státech.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Hladina vodní nádrže Orlík je na historickém minimu zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Průtok Vltavy musí proto poprvé doplňovat Slapská přehrada. Její hladina bude kvůli tomu klesat každý týden až o metr a půl. Omezený odtok z Orlíku taky nestačí na provoz vodní elektrárny. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera ale výpadek nahradí jiné elektrárny. Íránské armádní velení v sobotu varovalo Spojené státy před možnými dalšími útoky. Teherán uvedl, že z intenzivní údery na americké vojenské lodě v regionu, pokud bude pokračovat americká námořní blokáda íránských přístavů. Informují o tom íránská státní média. Americká armáda předtím oznámila, že zasáhla 3 íránské ropné tankery. Označila to za reakci na íránský útok na 2 americká vojenská plavidla. Úder se podle americké armády obešel bez zranění. Zájemci dnes můžou zdarma navštívit státní galerie a muzea. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Stejnou možnost nabídne Ministerstvo kultury každou první neděli v měsíci, a to až do konce roku. Španělský cyklista Enric Mas ve 14. etapě Vuelty upevnil vedení v průběžném hodnocení. Čtyřnásobný vítěz závodu Slovinec Primož Roglič na lídra v závěrečném stoupání ztratil 25 sekund. Na druhé místo se tak před něj posunul Felix Gál. Před Rakušanem vede Mas o víc než 2 minuty. Etapu vyhrál Němec Brenner.
5: Průjezdná D1 u Trhového Štěpánova a omezení u Klimkovic. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále neprůjezdná. Na 62. kilometru odpoledne schořelo nákladní vozidlo. Již proběhlo přeložení nákladu a odstranění vraku vozidla. Na místě pracují silničáři na úklidu vozovky. Odklon stále na exitu 56 Trhový Štěpánov a objízdná trasa vedena po komunikacích druhé třídy, tak dejte pozor. Na dálnici se vrátíte na kilometru 66. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Klimkovice. Mezi kilometry 342,5 a 344 pracují silničáři. Provoz je převeden do jízdního pásu ve směru na Brno. Projíždí se plynule bez zdržení. A na silnici 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Olešnou pracují silničáři na několika úsecích na opravě vozovky. Projíždí se kyvadlově, ale příliš se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách bude kolem 13. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Proč válka v zálivu zůstává hořet na půl plynu? Polsko se zadlužuje mnohem rychleji než Česko, ale aspoň si nelže do kapsy. Ukrajina, slabé místo italské premiérky, anebo vlny veder v Evropě zabíjejí 10 000 lidí a ničí ekonomiku. To ovšem není vše, o čem bude řeč v sobotním vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
6: Už to chvíli mi vypadalo, že bychom na americko-iránskou válku mohli skoro zapomenout. Ze zálivu přicházely jen takové zprávy, které zajímaly ty, kdo se o oblast zajímají. Jenže v posledním týdnu se už zase víc střílí. Je válka zpátky? Odpověď hledá komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
7: Mezi americko-iránskou armádou už opět létají projektily nejrůznější velikosti. Američané například ostřelovali ostrov Larak, kde má Irán umístěna odpalovací zařízení, kterými se snaží ovládat provoz Hormuzu. Podle Iránců americká střelba zabila 19 lidí, z velké části svatebčanů na oslavě. Iránská odpověď zahrnovala útok na americké základy v Jordánsku a také v Kuvajtu. Neznamená to ale, že by se válka vrátila v nejintenzivnější podobě, tak jak probíhala po 28. únoru letošního roku. Za prvé proto, že na ní Amerika a ani Irán nemají zájem. Američané pravděpodobně dospěli k závěru, že pokud nebudou chtít totálně zlikvidovat hospodářskou infrastrukturu země, tedy rafinerie, přehrady a mosty, nemají už k dispozici mnoho cílů. Amerika také možná má problémy s municí, včetně střeliva do protiraketových systémů. Nepochybně hraje roli tlak spojenců v zálivu, kteří nechtějí být terčem iránských odvet, a možná i Turecka, které si nepřeje pád iránského režimu a spíše vsadilo na svou roli mezi článku mezi Washingtonem a Teheránem. O iránských prioritách můžeme jen spekulovat. Roli pravděpodobně hraje skutečnost, že země nemá jediné mocenské centrum. Po smrti ajatolla Chameneího se o vliv utkává větší počet hráčů s rozdílnými zájmy a také odlišným hodnocením iránské situace. Lidé kolem prezidenta Pezeškiana možná soudí, že Iránu nejvíce prospěje snaha o zmírnění konfliktu. Někteří lidé zevnitř revolučních gard naopak možná věří tomu, že boj až do konce je otázkou národní cti a náboženské povinnosti, ale i tomu, že Irán vítězí a obnovení bojů může jeho situaci ještě zlepšit. Irán může kalkulovat s tím, že pomocí spojeneckých jemenských husíů může začít blokovat i Báb al-Mandáb, další úžinu klíčovou pro dopravu mezi Asií a Evropou. V takovém případě by ale nejen Američané, ale i jejich regionální spojenci možná dali přednost návratu k otevřené válce. Z hlediska Iránu je jeho postup, který zahrnuje i útoky na jeho okolí, spíše kontraproduktivní, protože si tyto státy zbytečně odcizuje. Současně je příznačné, že Iránci neútočí na Saúdskou Arábii ani Izrael. Dávají najevo, že počítají jen s touto válkou na půl plynu. Pozornost se soustředí k Hormuzu. O budoucnosti iránského režimu možná rozhodne míra jeho schopnosti průliv kontrolovat, tedy získávat v budoucnu peníze a zajistit si imunitu proti útoku. Irán nebo část jeho vedení nemá v tomto smyslu pocit, že je čas vyhlásit konec války. Ani Trump se nemůže vrátit k úplnému míru, aniž by v Hormuzu byla plně obnovena svoboda plavby, protože by tím přiznával porážku. Jenže se také ukazuje, že Hormuz se nenápadně vrátil k částečnému provozu. Iránci například povolují plavbu iráckým tankerům, aby si udrželi vazby na Bagdád. Američanům se pravděpodobně podařilo Hormuz částečně zprovoznit pro ostatní lodě. Některé tankery propluli tam a zpátky už několikrát, což je taktické americké vítězství. A také důležitý ekonomický faktor. Na světovém trhu chybí méně ropy, než by se zdálo, a její cena nenarostla tolik. Mezitím se také posilují alternativní pozemní trasy, které Hormuz obcházejí. V Iránu se ozývají hlasy, podle kterých hrozí Teheránu nebezpečí, že jeho kontrola nad Hormuzem v dlouhodobém výhledu ztratí význam. Válka tedy není u konce, ale vede se na půl plynu a tak to asi zůstane. Rizika plynoucí z pokusu změnit situaci jsou pro Ameriku i Irán vysoká. Naopak náklady na udržování patu jsou spíše nízké. Současná situace může trvat ještě celkem dlouho, než se třeba stane něco neočekávaného.
6: Tolik Jan Fingerland. Nejen Česká republika, ale také sousední Polsko se zadlužuje, a to dokonce mnohem rychleji. Ale jak říká autor následujícího komentáře, evropský redaktor deníku Luboš Palata, varšavská vláda se přitom netváří, že například dluh za dálnice nebude dluhem.
8: Polsko bývá nejen v Česku v posledních letech obdivováno Má vyšší růst než většina evropských ekonomik, staví dálnice, rychlé železnice i nová letiště. Polské platy rostou slušným tempem a dnes už v některých případech přeskočily i ty české. Polsko se výkonností svého hospodářství dostalo mezi 20 největších ekonomik světa. Přitom všem vydává Polsko 5% svého hrubého domácího produktu na obranu, a to už posledních 5 let. Nakupuje stovky tanků, desítky nejmodernějších stíhaček, buduje opevnění na východní hranici s Běloruskem a Ruskem a výrazně pomáhá i sousední Ukrajině. To všechno není zadarmo a k těmto superlativům je třeba dodat jeden zásadní fakt. Polsko velkou část financuje nejen z dosud štědrých dotací Evropské unie, ale také na dluh. A to dluh velmi velký a rychle rostoucí, který se začíná přibližovat 60% hrubého domácího produktu, což je nejméně o 10% víc, než má dnes Česko. Samozřejmě v porovnání se stavem zadlužení některých západoevropských zemí s Francií, Itálií a Řeckem na prvních místech je i ten polský dluh stále relativně přijatelný. To, co ale je alarmující, je tempo, kterým se Polsko zadlužuje. Na rok 2027 plánuje deficit ve výši 7% hrubého domácího produktu, což je víc než dvojnásobek tempa, kterým se chce zadlužovat Česko. I v Polsku si přitom kladou otázku, jak dlouho takové tempo zadlužování může vydržet. Na druhou stranu, Poláci mají v tomto trochu jiné geny než rakousko-německy spořiví Češi. V Polsku je takový východní pocit, že žijeme prostě teď. A tomu, co se děje s polským rozpočtem, neříkají dluhová spirála, ale okno příležitostí. Český rozpočet, který, jak už jsem uvedl, na první pohled vypadá mnohem lépe než ten polský, má jeden velký problém. A není to jen ten, že na armádu chceme vydávat pouze 2% svého domácího produktu. Ten hlavní problém je v navrhovaných českých vládních změnách, co všechno by se do deficitu rozpočtu nemělo započítávat. Dukovany, dálnice, tratě pro rychlovlaky a kdo ví co ještě. Zatímco Poláci si ohledně svého rozpočtu aspoň nelžou, my si chceme lhát do vlastní kapsy, že třeba dluh za dálnice nebude dluhem. Poláci své okno příležitostí využívají aspoň k tomu, že svoji zemi reálně posilují. My Češi se své dluhy chystáme hlavně takzvaně projíst. A ještě si chceme lhát do vlastní kapsy, že to tak úplně není.
6: To byl redaktor deníku Luboš Palata. Vlny veder v Evropě zabíjejí desetitisíce lidí a ničí ekonomiku. Popírání klima změny nefunguje. To aspoň říká v titulku svého příspěvku Martin Fendrich, autor Fóra 24.
9: Už se chvála bohu ochladilo. S vlnami veder ale musíme počítat. Česká vláda sice s velkým zpožděním, ale přece jen nějak zareagovala na sucho. Premiér Babiš oživil národní koalici proti suchu, jenomže o vedru, o rychle stoupajících teplotách a jejich dalších důsledcích, kromě sucha, vláda mlčí. Ty důsledky musíme brát smrtelně vážně, protože se na ně mimo jiné taky umírá. Vlna vedra si do začátku srpna v Evropě vyžádala nejméně 35 tisíc mrtvých. Rozuměj, tolik bylo nad úmrtí, tolik lidí zemřelo nad běžný průměr. Opakuji, jde o čísla bez srpna. Výsledek bude ještě horší. Jako příklad uvedu, že do srpna v Německu, Francii a Španělsku nad úmrtí překonala počet 25 tisíc lidí. V Německu vládní institut Roberta Kocha napočítal zhruba 14 tisíc úmrtí spojených s horkem od 6. dubna do 9. srpna. Během jediného týdne na konci června zemřelo o 9600 lidí víc než běžně. A počet nad úmrtí u nás? Přesné číslo neznáme. Neslyšel jsem a nečetl, že by třeba vláda něco takového zveřejnila. Podle Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd během červnové a červencové vlny veder zemřelo v Česku o 573 lidí více, než činil průměr předchozích 5 let. Srpnová čísla opět dosud neznáme. Vedra tedy tiše zabíjejí, to je jisté. Ale třeba města v Česku starým lidem běžně nenabízejí klimatizované prostory, kam by se mohli přes den přijít ochladit. Přitom pro seniory jsou vedra mimořádně zákeřná, riskantní. Horka víc a víc ničí i ekonomiku. Deník N v srpnu zveřejnil text, který popisuje, že evropské státy, nejen ten náš, selhávají při ochraně pracovníků před extrémním horkem. Důsledky veder představují škody ve stovkách miliard eur. Vedro omezuje ta odvětví, která jsou závislá na práci pod širým nebem, a odhalilo mezery v ochraně pracovníků. Klimatoložka Evropské agentury pro životní prostředí Ariana Giannetti sdělila novinám You Observer toto. Extrémní horko a vlny veder jsou strukturální nebezpečí, která představují rizika napříč mnoha sektory a pro širší ekonomiku. Zvyšují se ekonomické náklady klimatické změny. Evropská agentura pro životní prostředí podle Giannetti odhaduje, že v období od roku 1980 do roku 2024 klimatická nebezpečí způsobila ztráty přesahující 800 miliard eur a 25% těchto celkových nákladů vzniklo jen za posledních 5 let. Ztráty a škody jsou hospodářské, ale i nepeněžní. Ty se vyčíslují hůř než třeba povodně a představují dlouhodobá strukturální rizika. Příklady. Se stoupající teplotou klesá produktivita, kterou, jak víme, vzývá každá ekonomika. Projevuje se to zejména v zemědělství a stavebnictví. Ve vedrech se hůř maká a práce je také čím dál nebezpečnější. Pozornost klesá, únava stoupá. Nejde však jen o fyzickou zátěž, horko vážně zhoršuje kognitivní výkonnost a to zase vede k poklesu celkové pracovní produktivity. Namátkou vzpomenu vědce nebo řidiče veřejné dopravy. V Evropě je každoročně 130 milionů pracovníků vystaveno tepelnému stresu na pracovišti. Vymahatelná ochrana ve vedrech pro ně neexistuje. Proč to celé říkám? Protože to je realita, nová realita, na kterou musí i náš stát reagovat, ne ji naivně popírat.
6: To byl Martin Fendrich. Dlouhodobě vstřícný postoj k Ukrajině premiérky Meloniové by se mohl v nadcházejícím volební kampani stát jedním z témat, která změní rozložení sil na italské politické scéně. A slovo má naše tamní stálá korespondentka Veronika Lafrancoa.
10: Italské vlády se ještě donedávna vyznačovaly svou nestabilitou a jejich životy měly jepičí trvání. Před 4 lety se však ke kormidlu dostala krajně pravicová strana Bratři Itálie v čele s Giorgou Meloniovou a s jejím nástupem se italská politická scéna nebývale stabilizovala. Strana Bratři Itálie zůstává nadále populární, i když její vláda utrpěla letos na jaře citelnou porážku v referendu o reformě justice, kterou se snažila prosadit. Podle průzkumů se strana stále těší přízni zhruba 27% Italů, ale parlamentní volby v příštím roce by mohly odhalit trhliny v této podpoře. Ten, kdo by čekal, že největší ohrožení krajně pravicové vlády přijde z opozičních lavic na levici, by se mýlil. Nově založená strana Futuro Nazionale, neboli Národní budoucnost, se Bratřím Itálie snaží konkurovat z ještě radikálnějších pozic. Její zakladatel Roberto Vanacci je bývalý generál a někdejší vojenský ataše v Moskvě. Tento radikální politik, známý svými kontroverzními názory na migraci, homosexualitu nebo feminismus, se otevřeně staví také proti vojenské pomoci Ukrajině. A právě postoj k válce na Ukrajině by se mohl v nadcházející volební kampani stát jedním z témat, která promění rozložení sil na politické scéně. Georgia Meloniová si od svého nástupu k moci drží jasně proukrajinský kurz. I díky tomu si získala důvěru evropských partnerů navzdory krajně pravicovým kořenům své strany. Tento postoj by však mohl její pozici oslabit u mnoha jejich voličů. Premiérka musí totiž neustále balancovat mezi loajalitou k evropským spojencům a náladami značné části domácího voličstva. Ta se staví proti zvyšování výdajů na zbrojení a pokračování vojenské pomoci Kyjevu příliš nepodporuje. V zemi, která se potýká s inflací a kde reálné mzdy dlouhodobě klesají, jsou mnozí voliči přesvědčeni, že by zbrojení nemělo mít přednost před financováním školství nebo zdravotnictví. Tento názor přitom nezdílí jen opozice. Ozývá se také z řad vládní koalice. Na krajní levici hnutí 5 hvězd prosazuje zastavení vojenské pomoci Ukrajině. Podobný postoj však zaujímá i vůdce koaliční ligy Matteo Salvini, kdysi přítel Ruska, který se opakovaně rozchází s vládou v otázce zvyšování výdajů na obranu. V této atmosféře se otevírá příznivý prostor pro extrémní pravici Roberta Vanáčiho. Pokud se mu podaří přesvědčit voliče, že Georgia Meloniová kvůli své zahraniční politice přikládá větší váhu závazkům vůči spojencům než problémům samotných Italů, mohl by premiérku značně oslabit. Postoj k válce na Ukrajině by se tak mohl stát jedním z klíčových témat nadcházejících voleb.
6: Veronika Lefrancová uzavřela blok sobotních premiér komentářů a následují reprízy příspěvků, které jsme v tomto týdnu už vysílali, ale samozřejmě někomu mohli uniknout.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Už byla řeč o českém zadlužování v souvislosti s Polskem a na téma návrhu státního rozpočtu s nečekaně vysokým schodkem 389 miliard korun, který vzbudil poměrně bouřlivou diskuzi a stále ještě vzbuzuje, napsal mimo jiné komentář také publicista Petr Holub a vysílali jsme ho poprvé ve středu 2. září.
11: Pokud je návrh rozpočtu na příští rok něčím unikátní, pak intenzitou kritických útoků, kterého stíhají ze strany opozice a médií, je to finanční marazmus, brutálně nezodpovědná politika, prožírání, které zaplatíme všichni, rozpočet podle hesla po nás potopa, strkání hlavy do písku, jasná cesta k bankrotu a do dluhové republiky. Autoři rozpočtu museli zešílet, hráze populistického rozhazování se otevřely naplno. K těmto závěrům stačilo opozici a dotčeným komentátorům v zásadě jediné číslo, tedy schodek naplánovaný na 389 miliard korun. To je oproti letošním 310 miliardám skutečně mohutný nárůst a proto se takové oblibě těší superlativ, podle kterého jde o druhý nejvyšší schodek v dějinách země. Vládu je správné kritizovat kdykoliv a u rozpočtu to platí dvojnásob. Ovšem přece jenom, u rozpočtu by měla souhlasit čísla. Jasně, chtěl bych vymyslet šikovný titulek. Nemůžu tedy očistit výši schodku od vlivu inflace, protože v takovém případě by byl schodek až čtvrtý nejvyšší a to už není taková sláva. O populistických strategiích stran současné vlády by také šlo napsat lecos. Z globálního čísla o rozpočtovém deficitu plánovaném na rok 2027 však nelze automaticky učinit závěr, že se populismus projevil také v rozpočtu. Konkrétní kapitoly naznačují, že problém, přesněji problémy, leží jinde, a mají také další historii než 12 měsíců současné vlády Andreje Babiše. Ministerstvo financí v pondělí zveřejnilo, že se výdaje rozpočtu proti letošku zvýší o 150 miliard, tedy o částku, kterou mnozí experti předpokládali už předem. Z toho vyjde 40 miliard na navýšení důchodů a platu státních zaměstnanců, ovšem jaký to je populismus, když valorizace penzí pouze kopíruje očekávanou inflaci a státní zaměstnanci si polepší méně, než kdyby pracovali v soukromé sféře. Dalších 54 miliard navíc pohltí zvýšení výdajů na armádu podle požadavků Severoatlantické aliance a investice do dálnic. Pokud jde o populismus, pak musela být populistická i předchozí vláda, protože to byla právě ona, kdo určil armádu a dálnice za státní priority. O 23 miliard navíc Česko zaplatí kvůli závazkům vůči Evropské unii, včetně zvýšení odvodů za obnovitelné zdroje. Zbývají už dvě položky na úrovni 20 miliard, konkrétně valorizace příspěvku zdravotním pojišťovnám a navýšení úroků za státní dluh v obou případech jde zhruba o 20 miliard. Tím už je zmíněných 150 miliard celkového růstu výdajů vyčerpáno. Ostatní kapitoly zůstávají na svém a jejich výdaje se v souhrnu nezvyšují ani o inflaci. Navýšení schodku nemělo alternativu, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová, a do značné míry má pravdu, protože za nárůst výdajů mohou především závazky vůči mezinárodním institucím anebo v zákonech zakotvená valorizace. Alternativu lze přesto najít, když se u rozpočtových úvah rozšíří perspektiva. Zřejmě nejrozumnější by byl přístup, který by hledal úspory s větší razancí, než zatím projevili Babišovi ministři. Za pozornost stojí, že řada komentátorů doporučuje pravý opak, totiž zvyšování daní, a opatrně se k tomu přidávají i nevládní politici. Tento rozměr opoziční kritiky aspoň dává smysl. Až se vrátíme do vlády, pak bychom chtěli mít víc peněz v rozpočtu, ale nepopulárním zvýšením daní, ať se raději znemožní současná vláda.
6: U mikrofonu byl publicista Petr Holub. Na glosátora veřejného dění Lukáše Jelínka působí volební modely neboli průzkumy preferencí jako zamrzlé, i když se povážlivě zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace, což si podle něho většina občanů dříve nebo později uvědomí.
12: Přestože podle čerstvého volebního modelu agentury Kantar zeslábla od června podpora Babišovců o 4%, věštit z něj tenčení tábora příznivců vládní koalice by bylo předčasné. Hnutí ANO je pořád nad 30% a vyhlídky jeho spojenců se nemění. Motoristé zůstávají na 5% hranici a hnutí SPD o 0,5% nad ní. Příliš neroste ani opozice. Starostové a nezávislí jsou už sice na 17%, občanští demokraté ovšem stagnují a mají stále 15,5%. Piráti lehce oslabili a pod čarou ponoru zůstávají lidovci i TOP 09. Máme-li tato data číst poctivě, musíme vzít v potaz voličské váhání. Od voleb uběhl skoro rok, ale život v Česku se příliš nezměnil. Koalice ANO, SPD a motoristů se soustředí zejména na to, aby mohla vládnout pohodlně a nerušeně. Její střety s opozicí, prezidentem, ústavním soudem, státními úředníky, experty či neziskovkami, ani stále četnější kulturní války, ale lidem chleba nezlevní. Na splnění řady předvolebních slibů si budou muset počkat až do konce volebního období. Odkládá se hloubková revize penzijní reformy, návrat slev na jízdné pro seniory a studenty i zákonem daný nárůst učitelských platů na 130% průměrné mzdy. Kabinet narovnává nejnůznější příjmy zaměstnanců, dbá i o penzisty, ovšem navíc mu už v kase skoro nezbývá, tudíž kličkuje mezi zájmy biznisu a odborů a když není na chleba, nabízí hry. Ty časem omrzí, ovšem zatím by ještě Andrej Babiš na svých příznivcích mohl štípat dříví. Spíš hrozí, že když jich nepřibyde a menší koaliční partneři udělají příště horší výsledek než loni, přijde hnutí ANO o moc stejně jako v roce 2021. O to smutnější je pohled na těžkopádnou a trestuhodně atomizovanou opozici. Z ODS se line názorová kakofonie. Piráty zase limituje drsný a někdy i arrogantní styl Zdeňka Hřiby. Ovšem největší opoziční slabinu lze doložit citátem místopředsedkyně starostů a nezávislých a poslanecké sněmovny Barbory Urbanové z nedávného rozhovoru pro Právo a novinky. Doslova v něm řekla: já nejsem v politice proto, abych oslovila voliče, jsem v ní proto, abych odvedla nějakou práci. Mám svůj program, agendu a cíle a věřím, že když se mi něco povede a mám za sebou výsledky, tak voliče přesvědčím, aby mě a mé straně dali v příštích volbách větší důvěru. Barboře Urbanové nebyl ani rok, když se volilo v roce 1992, takže si to nemůže pamatovat. Občanské hnutí, jež se vyklubalo z Občanského fóra, bylo tehdy nejsilnější vládní formací. Jeho ministři ve svých úřadech i na zahraničních cestách kmitali o 106 i za tu cenu, že jim nezbýval čas na kampaň. Věřili ale, že si lidé jejich práce všimnou a po zásluze ji ohodnotí. Nestalo se, přišel pád pod 5% a vlády se pak ujali ti, kteří marketing nezanedbávali. Ani po téměř 35 letech se nic nezměnilo na tom, že politik musí udržovat vazbu s voliči nepřetržitě a každý krok, který podnikne, jim vysvětlovat. Co ale lidé vidí a slyší dnes? Sněmovní hádky, stížnosti k ústavnímu soudu, omílání stále stejných frází. Odlišně to teď zkoušejí lidovci, jejichž nový předseda Jan Grolich zavelel, aby odváděli víc práce v terénu. Jedná se ale o běh na dlouhou trať. Kdo chce zaujmout ve sněmovně, může ukázat, jak jinak než vláda by nakládal s rozpočtem. Deficit jen kousek pod 400 miliardami hraje do karet reformátorům. Starostové, Piráti a Lidovci už naštěstí sbírají odvahu k úpravám daní, což je přesně téma, které musí být komunikováno otevřeně a včas. Volební modely působí dojmem, že česká politika zamrzla. Přitom se zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace. Až si to uvědomí i většina občanů, nebudou jí váhaví střelci stačit.
6: Lukáš Jelínek ukončil Názory a argumenty a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vězeňská služba plánuje postavit tři nové výlotní haly přímo v areálech věznic. Strana AfD vyhraje podle průzkumů dnešní volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. České basketbalisty se na mistrovství světa pokusí vrátit do hry o postup ze skupiny. Dnes bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práceschopných lidí za mřížemi, tedy téměř 8 tisíc vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO hledá.
13: Jedná se především o věznice, ve kterých jsou umístění vězni, které opravdu není bezpečné pouštět ven za účelem zaměstnání, to znamená, musí zůstat vevnitř, musí tam být dostatečný prostor a to určitě třeba věznice Příbram splňuje.
4: Lepší příprava na propouštění, včetně zaměstnávání nebo vzdělávání vězňů, je součástí koncepce českého vězeňství do roku 2035. Schválila ji na konci října 2025 už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Obyvatelé německého Saska-Anhaltska dnes vyberou nový zemský sněm. Favoritem voleb je strana AfD, která by poprvé od svého vzniku před 13 lety mohla skládat vládu na regionální úrovni. Ostatní strany s ní ale nadále odmítají spolupracovat.
14: Tisíce lidí přišli ještě včera v Magdeburku na takzvaný festival demokracie, aby protestovali proti nástupu strany, která je v Německu považovaná za krajně pravicovou. AfD dnes může podle průzkumu získat přes 40% hlasů. To je skoro dvojnásobný zisk oproti křesťanským demokratům, kteří vládnou v Sasku-Anhaltsku téměř nepřetržitě od roku 1990. Sasko-Anhaltsko mívá nejmenší volební účast ze všech spolkových zemí, trpí stárnutím obyvatelstva a kvůli ekonomickým problémům i jeho odliv. K volbám dnes mohou přijít necelé 2 miliony voličů. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Život Čapí hrodiny a proměny přírody přibližuje dětem nové interaktivní představení čtveroročních dob. Loutkovou inscenaci dnes poprvé uvádí brněnské divadlo DIP. Tvůrci v něm spojili Vivaldiho hudbu s verši Františka Halase. Z jeho sbírky Před usnutím vycházela i režisérka Juliana Vališková.
15: Vychází to z toho vlastně jako hodně, protože ona ten rok krásně pojímá přesně v těch momentech té lidskosti, v tom loučení, shledávání se, přesně v tom, že jsou některé věci těžké, ale zároveň hravý a že ta příroda maluje obrazy pořád.
4: České basketbalistky čeká druhé utkání ve skupině na mistrovství světa. Od 14.30 nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Číňankám. Češky se chystají hlavně na bránění nejvyšší podkošové dvojice na turnaji. Pivotka Čanši měří 211 cm a Čang Ci dokonce 223. O půl metru menší Gabriela Andělová popisuje, jak na to.
16: Budeme dělat maximum pro to, aby ten balon na ní nedošel. Co nejvíc jim to znepříjemnit, uvidíme, no, jaký to bude. Ten zápas s Čínou je poslední, který můžeme vyhrát. Doufám, že nám budou padat trojky z dálky, ne jako v minulém zápase.
4: Posledními soupeřkami českých basketbalistek budou v pondělí večer úřadující šampionky a olympijské vítězky Američanky. Ze čtyřčlenné skupiny postupují do play-off tři nejlepší celky. Fotbalisti Olomouce porazili v sedmém kole šance ligy Bohemians 3-0. V dalších zápasech Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0, Plzeň zvítězila na hřišti Artisu Brno 3-0 a brněnská Zbrojovka podlehla v Praze Slávii 0-4.
5: Neprůjezdná D1 u Trhového Štěpánova a omezení u Hrusic. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov neprůjezdná. Na 62. kilometru odpoledne schořelo nákladní vozidlo. Na místě probíhá úklid vozovky. Odklon na exitu 56 Trhový Štěpánov. Na objízdné trase jděte opatrně, jedná se o silnice druhé třídy a vyhýbající se vozidla nemají moc místa. Na dálnici se vrátíte na kilometru 66. A na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na Chocerady. Na 24. kilometru u mostu Šmejkalka převádějí provoz do jízdního pásu ve směru na Prahu. Nyní se projíždí pouze jedním pruhem, ale nezdržíte se. Na pražském okruhu z D1 na letiště jděte opatrně za sjezdem z D1. Na silničáři pracují mezi kilometry 76,5 a 82. Připravují tam dopravní omezení.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: V dnešním magazínu Mezi námi si poslechneme rozhovor se známým novinářem Věd Tranem, který se ve své práci pohybuje mezi Českou republikou, Vietnamem a vietnamskou komunitou u nás. Zavítáme také na přehlídku Bienále ve věci umění, kde se setkáme se srbskou umělkyní působící ve Vídni Željkou Aleksič. A na závěr si popovídáme s gruzínským operním pěvcem Džabou Gegešidzem, který své štěstí našel v opeře Národního divadla v Praze. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
0: Mezi námi.
1: Věd Tran o sobě s nadsázkou říká, že je podezřelý, a to tím, že pochází z Hané a nepije alkohol. K novinařině se dostal přes psaní o počítačových hrách a dnes se věnuje především domácí politice a aktuálnímu dění. Opakovaně také doprovázel prezidenta Petra Pavla na zahraničních cestách. Jaké je to být českým novinářem vietnamského původu a jak jeho práci vnímají Vietnamci žijící v Česku, to zjišťoval redaktor Tang Xuan Go, kterého na začátku zajímalo, jestli Věd Tran má zkušenosti s novinařinou ve Vietnamu.
2: Mám, já jsem byl ve Vietnamu v posledních 2-3 letech několikrát. Často jsem si tam zkoušel nabírat různé reportáže. Já jsem ještě tehdy byl redaktorem jedné značky, která měla zároveň napojení na americkou stanici. A já si pamatuju, že když jsem ve Vietnamu byl v roce 24, kde se tam zrovna odehrála velká korupční kauza, která zasáhla i vyšší politické špičky tehdejší vlády. Vím, že jsem byl pod monitoringem, byl jsem jako na nějakém kratším výslechu. To bylo jako takové ty, ať si dám pozor, ale stejně jsem nějaký reportáže nazbíral.
3: Ta žurnalistika v Čechách bude trošku jako jiná než v tom Vietnamu. Mě by zajímalo, v čem se to může lišit.
2: Já jsem vůči tomu velice otevřený, co říkám. Vím, že ne všichni Vietnamci to mají úplně rádi, ale já bych novinářem ve Vietnamu být zkrátka nechtěl. I z toho důvodu, že prostě ve Vietnamu je komunistický režim, vím, že tam jsou různé restrikce vůči novinářům. Samozřejmě vždycky jsem se snažil pohybovat v těch mantinelech, abych jednak dokázal ty informace ve Vietnamu nazbírat a zároveň, abych si vůči sobě třeba nikoho nepoštval. Mám tam stále rodinný příslušníky. Je to asi podle mě velice lidský přemýšlet o tom, že je samozřejmě nechcete vystavovat nebezpečí.
3: Proč si myslíte, že ta svoboda slova v těchto zemích není na tak vysoké úrovni?
2: Ve Vietnamu je takový režim, jaký je. Když se podíváme vlastně na tu historii Vietnamu, není to tak úplně dávno, kdy byl ve válce. Vlastně Vietnam byl v té válce několik desetiletí a šňůra různých konfliktů od druhé světové války po první indočínskou válku s Francouzi, po druhou indočínskou válku s Američany, po třetí indočínskou válku s Číňany. V době války vždycky ty represe vůči sdělovacím prostředkům byly, protože to byla určitá kontrola státu. Udržet ty lidi v nějakém režimu, kdy to může být ovladatelný a kdy se ty národní jako zájmy jako v rámci toho konfliktu dokážou směrovat.
3: Je třeba něco, o čem jste si říkal, že váš původ vás v tom řemesle novináře znevýhodňuje?
2: Já si dokonce myslím, že naopak. Pamatuju si, když jsem byl poprvé v poslanecké sněmovně a měl jsem někoho nabírat na nějaký rozhovor. Tím, že jsem tam byl jako Vietnamec, tak jsem působil jako taková anomálie trošku. Já myslím, že mi to spíš pomohlo. Vždycky, když se bavím s politiky, kteří mě třeba jako neznají, tak první věc, aby mi trošku polichotili, tak řeknou, no, vietnamská komunita je super, chodím do večerky. V čem by ta nevýhoda mohla spočívat, je snad to, že když mě někdo chce kritizovat nebo kritizovat mý články, tak útok na můj původ je to nejjednodušší, co můžou udělat. Nadávky, rasistické narážky, tak to je bohužel na denním pořádku, ale úplně si to nepřipouštím k tělu, že to na mě nemá úplně takový efekt, jak by si možná někteří mysleli.
3: A tahle ta kritika přichází od těch politiků anebo od lidí na internetu?
2: Lidi na internetu, já myslím, že politici jako takový by si něco takového nedovolili, a to mluvím o celém politickém spektru, který nás momentálně zastupuje. Když to řeknu strašně hloupě, oni proti Vietnamcům jako úplně jít nechtějí, protože vědí, že nějakým způsobem přispívají ty české společnosti, ať už těmi svými večerkami, když to hodně zjednoduším, nebo i tím, že jsme jako menšina dobře integrovaná.
3: Jak vlastně vnímají vaši práci vaši rodiče?
2: Teďka už výrazně pozitivněji než na

0: Plném začátku. Oni se opravdu původně hodně báli, jestli se vůbec oživím. Oni zároveň se vždycky obávali toho, že se bude hodně montovat do té politiky. Protože vždycky, když se bavím se staršími Vietnamci, tak politika je jedna z těch věcí, o které se úplně nechtějí bavit. Mají to prostě naučený ve Vietnamu, se o té politice taky úplně nebaví. Z zřejmých důvodů ten režim jako úplně nechce, aby lidé řešili aktivně tu politiku víc, než je potřeba. Rodiče měli zkrátka obavy, že by se mi to mohlo třeba v budoucnosti vymstít. Dnes, kdy už ví, že už jsem v tomhle tom otřepaný, ostatně jsem redaktorem 10 let, už se o mě bojí o trošku méně. Je pravda, že v momentě, kdy jsem začal dělat investigativu na policii, tak to je hodně znervóznilo, ale na druhou stranu často si posílají prostě nějaký reportáže z mých cest, třeba s panem prezidentem Pavlem, že jako podívejte se, tady náš klučina zase někde byl na druhé straně světa, to je jako skvělý.
1: Mě by vlastně zajímalo, jestli se nedostáváte do situací, kdy byste mohl mít rozpor sám se sebou, co se týče vaší profese novináře a třeba toho, že jste Vietnamec. Jestli třeba se nedostáváte prostě do situace, kdy nemáte třeba dilema.
0: Určitě těch témat je více. Hodně se to týká vietnamské kriminality nebo kriminality uvnitř vietnamské komunity. Nemluvím o nějakých prostě zátazích v SAPě ze strany celníků, to je prostě takový evergreen, který se neustále děje. A já si divím, že se neustále děje, protože zase z té vietnamské strany by mohli pochopit, že nažehlit krtečka na tričko není úplně nejlepší nápad, ale budiš. To je spíš jako věc úřadů, ale občas jsem narazil na nějaký témata v rámci komunity, kdy jsem řešil například, jak se šíří drogy v rámci Prahy nebo v Sudetech, kde prostě je evidentní, že Vietnamci v tom hrají docela zásadní roli. Vždycky, když jsem se bavil s lidmi z protidrogové centrály, tak mi říkali, že Vietnamci docela efektivně vytlačili ruskojazyčné mafie v pěstování trávy. V rámci vietnamské komunity jsem řešil i různé potyčky s místními. Po mně se chtělo, abych jim zkusil domluvit anebo o tom napsal. Tam prostě byl jako konflikt v tom, že jednak se mnou nechtěli úplně mluvit. Když se mnou mluvili, tak byli strašně nepříjemní. A já jsem tu situaci vlastně nedokázal vyřešit. Přemýšlel jsem jak, zkoušel jsem ambasádu, zkoušel jsem kontakty. To je jedna z věcí, která mě jako trápila, že jsem nedokázal vyřešit. A po mně ta společnost jako chtěla, nebo ta česká společnost, abych jako pravý česko-vietnamský reportér tohleto rozřešil. Nepodařilo se to. Vlastně se neměl ty páky, policie to nějak moc neřešila, místní samospráva taky ne, to šly mi prostě nástroje.
1: Mě by zajímalo, jak třeba vaši práci vnímají Vietnamci tady v Čechách.
0: To je složitá otázka, protože vietnamská komunita jako taková, alespoň z mý perspektivy, možná lidé z vietnamistiky by mi to rozporovali, ale ona není až tak jednotná, jak by si člověk myslel. Já jsem zástupce té druhé generace, která se tady narodila, která je výrazně počeštělá a ty kontakty se svými kořeny nejsou až tak silný. Ta první generace je zase uzavřená, ráda si ta svá traumata, svý problémy řeší mezi sebou, zatímco ta druhá generace to chválila, protože právě my jsme ti otevření, my se nebojíme mluvit o těch traumatech, dokážeme prostě tyhle ty bolístka jako ventilovat a nějak se k ním vyjadřovat. Takže co se týče, jako jak vnímají mou práci, já si myslím, že ta druhá generace spoustu mých věcí kvituje, nebo chtěl bych si to myslet, těžko říct. Zatímco ta první je vůči mě trošku opatrnější, že občas mi říkají, hele, možná se v tom jako moc šťouráš, možná bys o té SAPě jako neměl tolik psát, jako kdo ví, jako jestli si tím někoho nenaštveš.
1: To znamená, že vám vždycky jako novináři hrozí, že byste mohl ztratit styk nebo přístup do Vietnamu.
0: Zcela jednoznačně. A já myslím, že i Vietnam to dává občas najevo, ale oni zase chápou, že Evropa prostě funguje jinak.
2: Vysvětluje redaktor Viet Tran. Na přehlídce současného umění Bienále ve věci umění, jejíž hlavní část hostí veletržní palác Národní galerie Praha, vystavuje také srbská umělkyně Željka Aleksić. Nedávno na sebe výrazně upozornila v Rakousku, kde za svou diplomovou práci Das Kapital získala hlavní cenu Akademie výtvarných umění ve Vídni. Ve svém projektu zkoumá, kolik úsilí a peněz stojí prosadit se jako umělkyně pocházející z dělnické třídy. Redaktorka Lidia Stevanovič se jí nejdříve zeptala, jak toto ocenění vnímá.
3: Myslím, že není slučajno, obzirom da taj diplomski rad.
4: Nemyslím si, že je to náhoda, protože moje dílo nastoluje otázky ceny práce dělnické třídy, které se teprve nyní stávají aktuálními. To jsou otázky, které mě zajímají, protože pocházím z dělnické rodiny, z prostředí, kde umění představuje prestiž. Jsem velmi vděčná svým profesorům, kteří pochopili mou práci přesně tak, jak jsem ji chtěla prezentovat, protože ji lze prezentovat i jinak, z hlediska oběti. To jsem nechtěla, protože moje práce není o tom, podívejte, z uklízečky se stala malířka, ale o tom, kolik stojí hodina práce té uklízečky. To, že tato otázka byla položena z mé pozice umělkyně, je jen moje možná trochu štěstí, možná trochu znalostí nebo nějaká odvaha o tom otevřeně mluvit.
1: Zajímalo mě, co ji po 10 letech v jiných profesích v Srbsku vedlo ke studiu na Vídeňské akademii.
4: Přestože pocházím z dělnické rodiny, vyrůstala jsem v kreativní společnosti. Moje babička byla švadlena, měla vlastní firmu a vyráběla hračky. Dědeček pracoval se dřevem. Jakýkoliv druh práce, který představoval manuální činnost, mi byl blízký, takže po základní škole jsem se přihlásila na kadeřnickou školu. Tuto práci jsem nevnímala jako řemeslo, ale jako druh umění, protože vlasy používáme k vytvoření účesu, který chápu jako druh sochy. Je to jeden z momentů, kdy se snažím vyjádřit část sebe sama. Na druhou stranu, s objevením mých uměleckých vloh mi pomohl bratr, který se o pár let dříve zapsal na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Formoval můj pohled na věci a později mi vzdělání dalo možnost nazývat se umělkyní. I když si nemyslím, že jsem někdy byla součástí této identity, ani nevěřím, že někdy budu.
1: Změnil je titul z Vídeňské akademie výtvarných umění život?
3: Dobijam nekakvu vrstu privilegije u tom, da
4: mám určitou výsadu například v tom, že mohu vystavovat v Kunsthalle ve Vídni, zatímco způsob, jakým se živím, je velmi podobný tomu, jakým jsem se živila během studií. S tím rozdílem, že nyní se statusem nezávislé umělkyně nemám právo vykonávat žádnou jinou práci než uměleckou praxi. Mohu říct, že si stále vystačím se stipendiem, jež jsem dostala za svou novou práci, kterou musím prezentovat do konce roku. Žiju ale doslova ze dne na den a nejsem si jistá, zda je to pro umělce dobré. Na jednu stranu je pro umělce pozitivní, že nežije v komfortní zóně. Na druhou stranu ale existuje velké množství umělců, kteří mají možnost žít ve svém vlastním světě a velmi dobře se tím živit. Mým přáním je, aby umění bylo dostupné všem, bez ohledu na to, jakou práci vykonávají nebo do jaké společenské vrstvy patří, ale myslím si, že úrovně, která je žádoucí, tedy na prosté rovnosti, ještě nebylo dosaženo. To myslím nejen pro sebe, ale i pro širší umělecké kruhy. Byla jsem přesvědčena, že mimo Srbsko je všechno jiné a mnohem lepší, ale uvědomila jsem si, že ve skutečnosti šlo jen o neporozumění jazyku.
3: A zapravo jsem ani jsem dovolně dobře rozuměla jazyk.
1: Željka Aleksić svedla dlouhý boj o povolení pracovat jako umělkyně ve Vídni. Díky své umělecké performanci se zviditelnila a dosáhla pozitivního výsledku. Zajímalo mě, proč k tomu musela přistoupit.
3: Já jsem přikázala svou nějakou integrisenost.
4: Svou integraci do společnosti jsem prokázala vstupem do vysokých uměleckých kruhů, zatímco na druhou stranu jsem byla jen jakýmsi dokumentem v šuplíku nějakého úředníka, který, když viděl mé jméno, nechtěl se mým případem roka půl zabývat. V reakci na to jsem na Valentína udělala projekt, v němž nesu transparent s německým nápisem Dovolte mi vdát se z lásky, ne kvůli byrokracii. To souvisí s tím, o čem se teď ve Vídni tolik mluví, o fiktivních sňatcích, které se uzavírají za účelem získání povolení k pobytu a občanství a které, myslím si, budou stále aktuálnější. Ale ne pro mě, protože mé feministické přesvědčení mi to nedovoluje. Jsem velmi hrdá na to, že jsem toho dosáhla sama s pomocí tohoto uměleckého projektu.
1: Jak umělkyně pocházející ze země mimo Evropskou unii, Željka Aleksić ve své aktuální práci, kterou prezentuje na sociálních sítích, zkoumá branding jako strategii přežití v rámci migračního systému západní Evropy a kapitalismu.
4: Prostřednictvím mého projektu, je to work in progress, artist branding, chci ukázat banalitu společnosti, v níž nezáleží na tom, co říkáte, ale jak přitom vypadáte. V tomto projektu trvám na své balkánské mentalitě, která je v kontrastu s tou rakouskou, kterou snad nejlépe ve verších popisuje hudebník Branimir Štulič jako studený mír a stojatou bažinu. A to proto, abych byla takto přijata a vyhnula se tak byrokratickým problémům. Dříve jsem se tomu vyhýbala nebo se snažila vylepšit, ale teď se prostě prezentuji přesně tak, jak mě vnímají. Protože ať jsem jakkoliv dobrý umělec, nikdy pro ně nebudu dost dobrá. Nikoho za to neobvinuji, možná mají podobný problém cizinci v Srbsku, ale potřebuji o tom mluvit.
5: Zeptala jsem se srbské umělkyně Željky Aleksič, jestli existují v umělecké praxi témata, která zaručeně přinesou úspěch.
3: Za Austriu rad i žrtva.
4: Pro Rakousko je to válka a oběť, ale v tom nejbanálnějším slova smyslu. To mě zarmucuje. Nedokážu se těmito citlivými tématy zabývat a nechci stavět svou uměleckou praxi na krvi někoho jiného. Budu mluvit o sobě a ve svých uměleckých dílech se v tomto smyslu co nejvíce odhalovat, ale je to pro mě nechutné mluvit o utrpení jiných lidí. Na tom nebudu stavět svou kariéru.
2: Uzavírá srbská umělkyně Željka Aleksič. Jejíž tvorbu můžeme vidět na přehlídce Bienále ve věci umění ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, a to do 13. září.
6: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
2: Džaba Gegešidze se narodil v Gruzii a od dětství snil o tom, že se stane profesionálním pěvcem. Přesto nejprve vystudoval práva a až později se vydal na hudební dráhu. Studoval na konzervatoři v Tbilisi a na Listově akademii v Budapešti. V roce 2018 uspěl v konkurzu na tenoristu opery Národního divadla a od té doby žije v Praze. Taťána Čabáková se ho v úvodu zeptala, jak se naučil česky.
7: Přiznám se, že od začátku bylo strašně těžké, to nebylo jednoduché. Já vám můžu říct, že jako nemám komplexy, takže jak začínáš mluvit od prvního momentu a zaplať pán Bůh v prostředí, když máš dobrý, oni to vždycky budou upravovat. Jo. Od začátku já neměl žádný nějaký tam kurz a nějakou školu a tak dále. Já poslouchal jako černá.
8: Samouk.
7: Ano, ano.
8: Gruzie má velmi silnou tradici vícehlasého zpěvu. Nechybí vám tady ten styl zpěvu, který tady zřejmě si nikde nezažijete?
7: Já vám můžu říct, že nechybí. A proč? Protože jako vždycky, když jsem zpívá, v každé notě vždycky projeví u mě ten gruzínský zpěv. Takže jako tam používám. A děkuju vám za tu otázku, že mně se to stalo několikrát, když ke mně přišel kolega a říkal, že jako zpíváš tu frázu jako já, ale zpíváš jiným způsobem, jak tak je možný. To není jako důležité, že bych já zaspíval v gruzinštině, ale ten folklor já používám a v každé fraze tady v divadle.
8: Džabo, já jsem si studovala trošičku gruzínskou operu.
7: Ano.
8: A zjistila jsem, že za zrození gruzínské národní opery se považuje rok 1919 a tehdy byly v Tbilisi během jediného roku uvedeny tři zásadní gruzínské opery. Legenda o Šotovi Rustavelim, pak Abesalom a Eteri a třetí je Keto a Kote. Pak jsem si Abesalom a Eteri poslechla na YouTube, protože je tam celé představení a ta opera se mi moc líbila. Jaký máte vztah ke gruzínské opere vy?
7: Gruzínská opera, mně se to líbí, ale je trošku taková zvlášť, že v gruzínštině, když posloucháš operu, je to velký rozdíl, a protože máme hodně melismatikus například.
8: Co to znamená?
7: Teď melismatikus to je, když jsou ještě dodateční nějaké noty. Spíš je to azijský trošku, to je azijská kultura tam nesmíchaná. je to jako samozřejmě ona věří jako nedělnou částí jako v gruzínské kultuře, protože ten sezon zavírá a otevírá, zavírá samozřejmě, aby se lometili. Takže je to moc taková slávná opera.
8: Jak se vám pracuje tady v Opeře Národního divadla? Jak se tam cítíte?
7: Já cítím tam jako doma. Jsem zvyklý na to v dobrém smyslu a zvyklý na to, že jako bez toho nemůžu představit ani život.
8: Vy ale nespíváte pouze v divadle. Já jsem vás vlastně poznala v gruzínské restauraci, tady v Praze, a tam jste zpíval gruzínské písně, nějaké světové známé písně. Co jsou to za chvilky, když jdete do gruzínské restaurace a tam šíříte gruzínskou kulturu, gruzínskou hudbu?
7: V každém, jako v restauraci, v baru nebo někam, když se nacházím, je to gruzínské nebo negruzínské. Vždycky chci posluchačům darovat jako gruzínský, protože by měli představu o gruzínské kultuře, což je taky jako důležitá část. A čím jako můžeš jako dokázat, že jsi Gruzinec, a čím bohatá Gruzie, nejenom s tím jako přírodou. Ono existuje hlavně ten folklor.
8: V gruzínských restauracích se potkávají Gruzinci. Samozřejmě, že vyhledávají tato místa, protože tam můžou potkat své rodáky. Jak to máte vy? Potřebujete ke svému životu kontakt s Gruzinci, kteří žijí v Praze?
7: Můžu narovně říct ne, nestiská mě. Takže čím mám jako menší komunikaci, tím pro mě je to líp.
8: A proč?
7: Protože já jsem už zvyklý v České republice, já jsem už to mám tu adaptaci, takzvanou jako evropskou kulturu, už to cítím. Já mám svůj názor, mně se to jako nelíbí někteří věci, protože my tam máme spoustu takových tradic, to, co je jako trošku jsem protiv. Takže mě se to nestiská. Já mám všechno takové na rovně. Skvěle to zkušenosti. Nic moc, mě to zklamalo několikrát.
8: Gruzie vás zklamala, nebo Gruzinci tady v Praze?
7: Gruzinci tady v Praze a od té doby radši ne. Radši jako seznámím se jako s Čechama, s různými jako s nacionalismem člověka, s lidma, a budu radši s nima komunikovat, než jako... Já, mě to mrzí, ale jako říkám na rovně. Tak ne všichni, samozřejmě, ne všichni, ale... Většinou je to tak.
8: Nebo je to vaše působení v Opeře Národního divadla váš splněný sen, nebo máte další sny a chtěl byste se někam posunout do jiné opery, do jiné země?
7: Ne, protože jsem tady zvyklý. Nemůžu říct, jako, co bude v budoucnu, já jsem realista. Takže jako nemám rád jako fantazie a tak dále, ale je tu představu to, co mám od dětstva, ještě zatím jsem tady, ještě musím být tady, takže já jsem jako člověk, který musí ještě dokázat, a i sobě taky. Chci ještě nejenom hodně zpěvu, chci ještě dokázat, že můžu ještě víc.
8: A v čem víc?
7: Například, když dělám nějaký práce v divadle, jako občas my máme takovou, že my v rámci toho, že jako zpíváme, kromě toho musíme i hrát, musíme tančit. Já chci všechno jako dělat jako na, možná nevyjde na 100%, ale 90% chci, že bych byl dokonalý, že bych všechno dělal jako dohromady. Jako zpěv, taky hrát dokázat, taky já bych chtěl, takže jako mám chuť. Dokázal bych, že jako...
8: Máte navíc?
7: Ano. Já bych chtěl například učit nějakým dětem jako tu zkušenost, to, co mám. A přidat někomu svoje povolení, jako, že bych jako neměl nějakou žádnou nevrozu a nějaký strach. Já bych tu zkušenost, to, co teď jako používám, já bych chtěl přidat jako dalším generacím.
8: Džabo, tak ať se vám to splní. Už vizi jste poslal do vesmíru.
7: Starám se, nevím, se ujde, ale jako udělám svůj maximum v životě.
2: Říká operní pěvec Džaba Gegešidze. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Tang Xuan Go, Lidia Stevanovič a Tatiana Čabáková. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Iveta Demeterová.
6: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus Zprávy.
9: Americko-ruská schůzka v Moskvě byla plná přínosných jednání o návrzích na ukončení války na Ukrajině, řekl to Putinův poradce pro zahraniční politiku Jurij Uzhakov, který se tříhodinové schůzky zúčastnil. Kromě něj v Kremlu jednali i prezident Vladimir Putin, jeho poradce Kiril Dmitrijev a američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Podle Uzhakova budou Američané tlumočit Putinovi poznatky v Kyjevě. Tam budou jednat už dnes. Setkat se mají i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na problémy při výcviku, mimo jiné na případy projetí návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školících střediscích dopravců. Na jeho kvalitu tak bude možné lépe dohlížet. K Národnímu muzeu v Praze se vrátily tramvaje, zatím mezi zastávky IP Pavlova, Muzeum a Italská. Dělníci trať obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za asi 225 milionů trvaly od poloviny června minulého roku. Tenistky Maria Bousková a Nikola Bartuňková nepostoupily do dalšího kola na US Open. Bartuňková prohrála s nasazenou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska 2-6, 6-7. Bousková podlehla Polce Švjontekové 0-2 na sety. Zápas čeká ještě Jakuba Menšíka, který nastoupí proti domácímu Tijenovi.
10: Neprůjezdná D1 u Trhového Štěpánova a nebezpečí na D11 u Poříčan. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále neprůjezdná. Na 62. kilometru po odpoledním požáru nákladního vozidla probíhá úklid vozovky. Odklon na exitu 56 Trhový Štěpánov. Na objízdné trase jeďte opatrně, jedná se o silnice druhé třídy a vyhýbající se vozidla nemají moc místa. Na dálnici se vrátíte na kilometru 66. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové spozorněte za sjezdem na Nymburk. Před sjezdem na Nymburk v okolí sjezdu a nájezdu na dálnici policie hlásí pohyb osob po vozovce. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram jeďte opatrně. Silničáři tam pracují mezi 43. a 44. kilometrem, projíždí se zúženými jízdními pruhy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách bude kolem 13. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Jméno autora na obálce ještě nemusí znamenat, že knihu vytvořil úplně sám. Umělá inteligence proniká čím dál častěji i do naší současné literatury. Jak takovou publikaci a texty poznat? I toto téma budeme řešit v Kultuře Plus. V tomto týdnu se hodně mluvilo o státní kulturní politice. Ve čtvrtek se v prostorách sněmovny konal mediální výbor. I o tom bude řeč. Taková je nabídka Kultury Plus. Dobrý den, přeje Michaela Betešková.
6: Kultura Plus.
11: Nově navržená státní kulturní politika se bude podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy dál projednávat. Dokument v uplynulých týdnech kritizovaly profesní asociace, sdružení i odbory. Vláda se mu v pondělí oproti očekávání nevěnovala, ač byl původně na programu. O státní kulturní politice ve čtvrtek jednal i sněmovní mediální výbor.
12: To je strategický vládní dokument, který se jmenuje politika. Jo. Tam nemusí vznikat nic spoda se zapojením veřejnosti, ale ono to bude interpretováno a i implikováno pomocí akčních plánů, který teďko budeme spouštět a tam se budeme těšit na jejich silné a široké zapojení.
11: uvedl šéf resortu kultury Otto Klempíř za motoristy. Narážel na to, že jeho ministerstvo připravilo nový materiál pro státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Přitom tento základní strategický dokument vlády pro kulturu nenavazuje na stejnomenou koncepci, která byla schválena už loni v říjnu. Ta ještě za předešlé vlády vznikla za přispění stovek expertů z oblasti kultury, jak dál dodává prezident Českého střediska Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
13: Máme platnou státní kulturní politiku. Ministerstvo pod vedením pana Klempíře ještě v červnu tvrdilo, že to je platná, že připravuje implementaci toho dokumentu. 28. července se objevil nový dokument, který má nahrazovat, s připomínkami do 3. srpna. Ty připomínky se pak prodloužily do 25. nebo 6. srpna. Ten dokument byl kulturní veřejností široce odmítnut, ale přesto jsme poslali připomínky, aby bylo zřejmé, z jakých důvodů byl odmítnut. Připomínky ministerstvo vypořádalo během jednoho dne a připravilo novou verzi s vypořádanými připomínkami, kterou nikdo z veřejnosti kulturní nemohl vidět, protože je v neveřejné části eKLEPu nahraná. A to je verze, která je v tuhle chvíli na vládě. A já věřím tomu, že bez toho, že se ten dokument projde nějakou základní veřejnou debatou, tak nikdo jako nemůže přece schválit něco, co je tajný.
11: Podle Vedrala, který na mediálním výboru osobně byl, ministr Klempíř dokument zveřejňovat nechce, dokud ho neschválí vláda.
13: To je taková ukázka jako arogance moci.
11: Podle předsedkyně Asociace nezávislých divadel Lenky Havlíkové je vážným signálem i to, že ministerstvo kultury nechce komunikovat s lidmi, kteří kulturu aktivně tvoří.
14: Za úplně absurdní, že proběhl mediální výbor v poslanecké sněmovně a že dialog musí zprostředkovat mediální výbor, protože jinak probíhalo jako to, že kulturní veřejnost podávala nějaké připomínky a nedostala na ně relevantní odpovědi.
11: Zástupci kulturních organizací by se chtěli potkat nad dokumentem státní kulturní politika nejenom s šéfem rezortu kultury, ale také s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. K setkání by mohlo dojít v nejbližších dnech. Českému rozhlasu šéf ANO tento týden také řekl, že státní kulturní politiku na vládě neprojednávali z časových důvodů.
9: Návrat do dětství, kouzlo pohádek i intenzivní tvůrčí práce. Tak vypadá vznik nového alba Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Nahrávka vzniká v těchto dnech přímo ve studiu S1, kam zamířil i tenorista Pavel Černoch. Hvězda předních světových scén, jako jsou milánská La Scala, vídeňská státní opera, londýnská Covent Garden či národní pařížská opera, právě v koprodukci Suprafonu natáčí album se Sočrem.
15: Jsem strašně vděčný za tu příležitost, protože to je dneska něco jako opravdu raritního.
16: Říká mi světoznámý operní pěvec Pavel Černoch během zkoušky, zatímco jeho kolegové na chodbách popíjejí kávu.
15: Protože takovéto solové desky přímo s fokusem na árie, na duety, na solisty se už téměř nenahrávají, jo? Protože to jsou velké projekty, na které je potřeba spoustu peněz. Dneska jsme točili překrásný duet z opery Mrtvé město Die Tote Stadt od Erika Wolfganga Korngolda, brněnského rodáka, úžasného skladatele, který je možná v Česku ku podivu méně známý, přestože je z Brna, ale který je hodně, hodně známý, hlavně v Americe, protože v druhé polovině svého tvůrčího období skládal pro Hollywood. Jsou slavné věci jako Vinetu a další.
16: Shodou okolností pocházejí z Brna hned všichni tři. Nejen skladatel, ale i tenorista a Jaroslav Kizling. Ti společně tvoří hudbu už od svých 7 let, jak doplňuje zmiňovaný dirigent.
17: My se známe, my jsme vedle sebe seděli v dětském sboru Kantilena v Brně a známe se fakt strašně dlouho a dělali jsme řadu projektů a koncertů a tak myslím si, že ta chemie mezi náma funguje bezvadně a samozřejmě mezi zpěvákem a dirigentem velmi hodně.
13: důležité.
16: A o to víc i ve chvíli, kdy se stovka hudebníků zavře s dirigentem do jedné místnosti a rozsvítí se červené světlo.
17: Člověk se na jedné straně může více koncentrovat na různé technické detaily, než ve velkém operním domě při běžném představení, ale taky je daleko všechno, ten mikrofon, jak se říká, slyší všechno.
16: Na připravované desce zazní i hlas litevské pěvkyně Vidy Miknevičuté, dodává Černoch.
18: Při výběru toho repertoáru ona byla jasná volba, protože ona je dneska na světě jedna z těch úplně nejpřednějších, nejvýznamnějších zpěvaček, co se týče právě německé opery.
17: Zítra chystáme arii Alžběty z Tannhäusera. A potom velký duet, závěrečný duet z Rusalky Ořákovy.
16: Prozrazuje Kizling, album rozhlasových symfoniků s Pavlem Černochem vydá Suprafon příští podzim. Už teď se ale Sočet připravuje na zahajovací koncert jubilejní z té sezóny 24. září a také na koncert v rámci festivalu Dvořákova Praha. Ten bude 15. 9.
9: Reportáž natáčela kolegyně Michaela Pištěláková, která se další den vydala na Pražský hrad. Tam představili program spojený s Václavem Havlem. Jeho hra 40 let pomyslně ležela bez povšimnutí v šuplíku a teď bude mít premiéru na Pražském hradě. Jde o nedokončenou jednoaktovku Varování, kterou pro Davidské divadlo dopsal Jiří Havelka. Hra bude součástí festivalu Havel Alive, který od 4. října do ledna nabídne debaty, hudbu, filmy i design. A to všechno zdarma.
19: Asi nejtěžší je, že se mi těžko hledá ta míra, kdy nechci se přihřívat na cizím peří a zároveň nechci se jako zbavovat z odpovědnosti, že jsem to dopsal já, takže v tomhle trošku tak tápu.
16: Přiznává umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka, který ztracenou Havlovu hru dopsal. Ta vznikala od ledna do května roku 1977, kdy byl dramatik ve vězení.
19: Najednou řízením osudu k vám přijde rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy, akorát nejsou prostě daný dohromady do jedné hotové vaňkovky, která má začátek. Tak prostředek a konec, ale hrozně moc toho materiálu tam je.
16: Premiéru v podobě scénického čtení s Ivanem Trojanem a Martinem Mišičkou uvidí první diváci 23. října.
19: Ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně nějaký si pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem. A Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný. A on se ptá na důvody, proč teďka přišel on a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval ty, to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese a vlastně si vzájemně tak začnou radit v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
16: Festival nabídne i hudbu studentů HAMU nebo spolupráci s Design Blokem, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
20: Co se týče diskuzí, co se týče promítání filmů, tak to vše bude zdarma.
21: Promyslet Havla.
20: První debatu budeme dělat ve spolupráci s Českým rozhlasem, kdy vlastně navazujeme na jejich podcastovou sérii Promyslet Havla. A vlastně jedna z těch debat bude, řekněme, jejich poslední, bude naše první. A my jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
16: Akce na Pražském hradě odstartuje 4. října v předvečer nedožitých 90. narozenin Václava Havla a potrvá až do 14. ledna.
9: Jak jste slyšeli, v tomto týdnu pořadatelé představili také projekty spojené s připomínkami 90. výročí narození dramatika a někdejšího českého prezidenta Václava Havla. Proto už třeba víme, co mají společného Staroměstská radnice, kampus ČVUT a slepé rameno Vltavy v Troji. Už v říjnu se všechna tato místa promění v neobvyklá dějiště světelných a digitálních instalací. Praha se už po 14. stane centrem Signál festivalu. Návštěvníky historicky poprvé pozve také do Davids, a to třeba ke slepému rameni Vltavy v Troji.
0: Divák přijde přes takovou travnatou louku, která je tam u čistírny, a vlastně už z dálky uvidí takový světelný maják, který ale svítí takovým nezvyklým světlem, takovým ostrým laserovým paprskem, který míří do vody.
1: Říká programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda.
0: A on, divák, vlastně vystoupí na takovou vyvýšeninu a vlastně uvidí ten laser ve vysoké výšce v 10-metrové věži, je vlastně namířený přímo dolů pod sebe a vlastně ty laserové paprsky se odráží od té vodní hladiny. A do toho ty laserové paprsky jsou vlastně animované, vytvářejí takové obrazce, není to jeden paprsek, je jich 10, a v kombinaci právě s tou vodou a s různou vodní párou, tak je ten laser právě různě intenzivní. A autorem je tchajvanský umělec Aka Chang.
1: Nová trasa v Dejvicích dovede návštěvníky Signal Festivalu až k univerzitnímu kampusu, kde bude mít svou speciální festivalovou zónu také České vysoké učení technické, pokračuje kancléřka ČVUT Romana Pikulová.
22: Bude se jednat konkrétně o 3 instalace. Jedna je elektronická formule eForce, druhá instalace je z katedry grafiky a designu. Jedná se o vizualizaci lidské mimiky, která se vlastně mění. A poslední, třetí instalace bude z fakulty architektury. To bude překvapením.
1: Celkem festival nabídne 21 instalací. Jedno z děl, které bude stát na Flemingově náměstí, teď tvoří i umělec Milan Zeiss.
23: To je taková 8-metrová krychle z barisolu. Barisol je speciální látka, která se dá vypnout v podstatě do zrcadla skoro. Takže jsou to takový velmi přesný tvarosloví, až jako geometricky přesný. Tak rychle má ze dvou stran takový jako konus, který je propadlej dovnitř, a v tom propadlišti je obří 6-metrová kruhová projekce. A tam se bude odehrávat ten vizuální content, to je ještě stále v procesu. Teď vytvářím to finále, který bude trvat třeba 4 minuty. To bude krátká věc, která pojede ve smyčce.
1: Součástí festivalu budou i díla inspirovaná Václavem Havlem, třeba videomapping na Staroměstské radnici. Celý festival potrvá od 15. do 18. října. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
11: Umělá inteligence už nepíše jenom e-maily nebo reklamní texty. Čím dál častěji se dostává také do literatury a někdy o tom čtenář vůbec nemusí vědět. AI pomáhá spisovatelům s nápady, textem i překlady a její stopa se začíná objevovat také v českém literárním prostředí. Téma dlouhodobě sleduje kolega Martin Hrnčíř.
24: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
25: U Idiota od Dostojevského nebo u Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
26: Podíl AI na vzniku textu je spíše něco, o čem se nemluví. Profesionální spisovatelé se AI spíše straní, a když se svěří byť s dílčí spoluprací, je to vnímáno v literární komunitě stále velice citlivě.
25: Kolik publikací na českém trhu bylo vygenerováno, přitom není jednoduché zjistit. Autoři ani nakladatelé totiž podle Pioreckého často nemají důvod svůj postup zveřejňovat.
26: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
25: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
26: Jako třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Birouš. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmosu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků si nedal práci ani s odstraněním technických značek, typických pro generátory textů, různých hvězdiček, čtverečku, které se tam zprů objevují. A korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy i na obálce knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
25: Ne každou knihu, na které se podílela AI, bychom měli ale hned odsoudit. Rozhodující je podle literárního vědce to, aby čtenáři věděli, co kupují.
26: Generovaný text nemusí být automaticky horší nebo dokonce automaticky bezcenný. Například u konzumního čtiva toto opravdu může být leckomu lhostejné a je to v pořádku. Ale bylo by fér od nakladatelů, aby čtenáře informovali, že jim poskytují generovaný obsah a že jméno autora je fiktivní.
25: Už dnes si někteří lidé pomáhají právě s velkými jazykovými modely při překládání. Jestli bude zahraniční texty pro český trh převádět už jenom umělá inteligence, záleží i na samotných čtenářích, dodává překladatelka Anna Štádlerová.
2: Jestli se ta situace do budoucna změní, záleží třeba právě na tom, zda čtenáři dají dostatečně najevo svou preferenci kvalitního lidského překladu, třeba i tím, že budou ochotní si za něj připlatit. A jestli autoři budou dál trvat na lidských překladatelích a vymáhat si je ve smlouvách, a to bez ohledu na pokročilost existujících technologií, prostě čistě z eticko-estetických důvodů.
25: Sama ale sem tam s AI také pracuje.
2: Třeba jako názorového oponenta k již zvoleným řešením, případně ke generování víc variant, třeba synonym, z nich pak vybírám. Ale řekla bych, že mezi kolegy jsem spíš výjimka, že ačkoliv nikomu nechci AI vnucovat a zcela chápu, když ji nikdo používat nechce, tak bych ji určitě nepodceňovala. Myslím si, že do budoucna bude naopak naprosto klíčový zkoumat její dopady na jazyk, literaturu i další oblasti kulturní sféry a stejně tak zkoumat přínosy lidských umělců pro společnost oproti AI.
25: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 000 anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britský svaz spisovatelů ale ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky.
11: Jak jsme slyšeli, umělá inteligence už píše texty, kreslí obálky a namlouvá audioknihy. V knihkupectví ale často nepoznáte, kde končí práce člověka a kde začíná práce stroje. Čeští nakladatelé proto připravují jednotné označování knih vytvořených s pomocí AI. Návrh je teď v připomínkovém řízení Svazu českých nakladatelů a knihkupců.
25: Knihy generované umělou inteligencí se dnes už běžně objevují i na webech a u distributorů. Proč vznikl ten kodex, který jste předložili na setkání představenstva Českého svazu knihkupců a nakladatelů?
3: My jsme před létem se sešli, protože jsme měli takovou potřebu nějakým způsobem identifikovat obsah, který je vytvořený člověkem. To znamená, že nebudeme AI jako si říkat, že není potřebná nebo není užitečná, ale chceme kodifikovat nebo je označovat díla transparentně, jakým způsobem při jejich vzniku bylo použito AI, jak se podílela a že hlavní myšlenka byla lidská, že hlavní část vytvořili lidé, abychom odlišili ten obsah od generativní AI, která nám začíná zaplavovat distribuční trh.
25: Je to kodex, není to legislativa. To znamená tedy, že to bude spíše nápomocný text právě pro distributory?
3: Je to nápomocný text pro většinu nakladatelů. Hlavním autorem je Tomáš Baránek z Melville Publishing. My jsme se dohodli na vytvoření dokumentu, ke kterému se potom připojila řada přispěvatelů i ze Slovenska, z Martinusu, ze Svazu knihkupců slovenských a nyní to připomínkují členové představenstva, kteří odsouhlasili, že s tímto kodexem potom bychom po Frankfurtu zřejmě veřejně vystoupili tiskovou konferencí jako nějakou osvětou a věřím tomu, že většina nakladatelů tady tuto iniciativu uvítá, protože bude transparentně říkat, že na vzniku této knihy nebo audioknihy se podílel člověk.
25: Můžete ale obecně shrnout, co budou tedy ty hlavní parametry toho kodexu?
3: Ano, máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla. Zatím první připomínky jsou, že ten parametr je velmi přísný a já si myslím, že bychom neměli z něho nějakým způsobem zase moc ustupovat, protože ta lidská práce je jedinečná a čtenář, posluchač by měl právo vědět, že toto je výsledek lidské práce, i když se objevují připomínky, že třeba AI je mnohem lepší a zábavnější a že si čtenář počte klidně tady tuhletu věc, ale někdo, kdo touží po té nedokonalosti a vlastně zajímavosti a nepředvídatelnosti, tak bude rád, když bude vědět, že to napsal, připravil člověk.
4: A nebude to také hodně na svědomí těch samotných autorů nebo nakladatelů to, že to tedy označí, že to opravdu vzniklo člověkem, protože nikomu nemůžeme stát za ramenem doma, když píše knihu.
3: Tím, že to není legislativní ani nějaká dogmatická věc, tak je to vlastně profesní. Je to cechová záležitost a my jsme přišli s tím, abychom měli jednotné označování, které by bylo potom transparentní, jako naší vizí bylo vytvořit něco jako Creative Commons, kdy je každému jasné, když vidí nějakou značku, co to znamená, jakým způsobem to může použít.
4: A může ten obsah odlišit i právě člověk nebo ten zaměstnanec toho distributora, když mu ty knihy přijdou právě na ten sklad nebo v tom katalogu?
3: To si myslím, že není právě vůbec možné odlišit, aby ten člověk zkoumal, nějakým způsobem si pročítal, zjišťoval, jestli ten text byl vygenerován nebo nebyl. Teď bude návodné to, že jednak vznikne jako takovéto označení, tak bude vědět, že toto je teda lidská práce nebo nějakým způsobem faktor, a když to nebude mít označeno, tak to může vyvolat, že to nezařadí do toho obsahu, který tam je, a pak zůstane v nějakém tom generativním štítku nebo něco takového. Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že vlastně ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tam to AI bylo použitý, aby ten distributor potom měl šanci to udělat. Jinak to není v lidských silách, nebo vlastně těch distribučních hodnotit obsah, který k němu přijde.
11: Téma umělá inteligence a kodex knižních vydavatelů sledoval v tomto týdnu Martin Hrnčíř.
21: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Moravské divadlo Olomouc tento týden zahájilo sezonu premiérou Dvořákovy opery Čert a Káča. Rodinná inscenace spojuje pohádkový příběh s venkovskou realitou. Motem letošní divadelní sezony jsou mýty, rituály, kouzla a čáry. A právě děj opery na motivy pohádky Boženy Němcové pracuje s tradičními archetypy dobra a zla. Tvůrci inscenace připravili pro diváky dvě verze, celovečerní pro dospělého návštěvníka a kratší pro děti. Naivní divadlo v Liberci letos pro své návštěvníky chystá několik novinek. Na malé scéně neboli v takzvaném studiu budou návštěvníci nově sedět ve stupňovitém hledišti. Obnovu podpořil Liberecký kraj dotací ve výši 700 tisíc korun. Diváci se mimo jiné letos můžou těšit na další ročník festivalu profesionálních loutkových divadel Mateřinka. Tango, tak zní název inscenace, kterou pražská scéna činoherního klubu zahájila svou novou divadelní sezonu. Premiéra byla v pátek 4. září. Absurdní drama z prvky komedie představuje jednu rodinu, kde se střetávají generace, různé představy o svobodě a také pravidlech. Víc už v reportáži Sabiny Vosecké.
5: Já jsem vám úplně zapomněla říct, že od rána je u nás Alo.
6: Tak to je výborné Alo.
7: Příběh jedné rodiny, kde má každý člen různé názory na fungování světa. Absurdní drama, kterým činoherní klub zahajuje novou divadelní sezónu.
6: Na místa, všichni na místa. No co, experiment začíná.
8: Vlastně my jsme generace, která v 90. letech bojovala za to, aby vlastně rozhodl liberální humanismus a tak, ale docela vlastně, aby se překračovaly určité hranice a tolerovali se lidi navzájem.
7: Říká představitel umělce a performera Stomila, herec Petr Hájek.
8: Dneska se spíš ukazuje, že lidi za těma hranicema té svobody moc neumí žít. Za mě potřebují buď nějaký algoritmus sociálních sítí, anebo rovnou diktátora.
7: Polský dramatik, spisovatel a publicista Slavomír Mrožek napsal text už v roce 1964. A to hned potom, co se rozhodl nevrátit z cesty do Itálie zpět do rodného Polska.
10: Ta hra mě mimořádně oslovila tématem kulturních válek.
7: Doplňuje režisérka inscenace Gabriela Gabašová.
10: V podstatě v dnešní době je strašně snadné se pohádat i u vánoční večeře kvůli rozdílným světonázorům a myslím si, že právě proto je důležité tato témata prostě vytahovat, otvírat.
12: Proč jste mi nic neřekli, kdyby to viděl, postalo by se, aby tady bylo ticho.
7: Absurdita a prvky komediálnosti se odráží taky v kostýmech. Diváci se můžou těšit taky na Zuzanu Bidžovskou, Vasila Friedricha nebo úplného nováčka činoherního klubu Prokopa Zacha.
11: Kultura Plus je tímto tangem ve finále. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetyšková a těším se za týden na slyšenou.
13: Co všechno nám umožňují investice?
21: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
13: Investice jsou finanční prostředky, které byly investorem vloženy do konkrétního projektu za účelem jejich zhodnocení. S vynaložením investice investor vždy podstupuje určitou míru rizika. Toto riziko by ale mělo být vždy vyváženo požadovaným ziskem. Míru rizika by měl každý volit podle toho, na co a kdy bude investované peníze potřebovat. Obecně platí, že dlouhodobé investice snesou vyšší míru rizika než ty krátkodobé, protože je u nich méně pravděpodobný dlouhodobý výrazný výkyv výnosu. Češi jsou ale poměrně opatrní investoři, riziko rádi nemají a proto také často drží hotovost na bankovních účtech. Na nich a také v hotovosti mají dohromady téměř polovinu všech svých finančních prostředků. Další třetinu svých finančních aktiv mají české domácnosti uloženou v akcích a asi 10% úspor drží v podílových listech podílových fondů.
21: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů, zjistila to Česká obchodní inspekce. V říjnových srbských parlamentních volbách bude kandidovat i současný prezident Vučić. Fotbalisté vedoucí Slávie vyhráli v lize nad Zbrojovkou Brno 4-0. Dnes bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
21: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
14: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
9: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. Srbský prezident Aleksandr Vučić bude kandidovat na premiéra. Jako lídr povede kandidátku srbské pokrokové strany v říjnových předčasných parlamentních volbách. Podle srbské televize RTS to potvrdilo vedení strany. Vučić v červnu oznámil, že v budoucnu odstoupí z funkce prezidenta. Zatím ale formálně nerezignoval. Proti Vučićovi a vládě jeho SNS už skoro 2 roky protestují lidé na studentských demonstracích. Jejich organizátoři už dřív oznámili, že do voleb vyšlou kandidátku osobností. Vodu z bývalých lignitových dolů využijí Šardice na Hodonínsku k vytvoření mokřadu. U sportovního areálu vybudují u jednoho z vrtů systém tůní, kde se silně mineralizovaná voda pročistí a půjde ji použít k zalévání. Na projekt za skoro 2,5 milionu korun přispěje obci Jihomoravský kraj. Dotaci 1 milion korun tento týden schválili radní. Kraj podporuje využití důlních vod dlouhodobě. Pro Šardice je to už několikátý příspěvek v řadě, říká náměstek hejtmana Jan Zámečník z KDU ČSL.
0: Naše podpora slouží k tomu, že vybudujou síť tůní a mokřad, což právě v těchto suchých létech je jedna z nejdůležitějších věcí, protože ta voda se pak postupně může zase zpátky vsakovat do krajiny a je to nějaká prevence vysychání území.
9: S důlní vodou chtějí zavlažovat zeleň i Vacenovice, Kelčany nebo Kyjov. V Oslavanech na Brněnsku ji plánují využít energeticky a vytápět s ní plánovanou sportovní halu a byty na sídlišti. Fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost v této sezóně šance ligy. V 7. kole vyhráli nad Zbrojovkou Brno 4-0. Dvěma góly k tomu pomohl útočník Tomáš Chorý. Ten nastoupil poprvé v základní sestavě od jarních událostí, kdy byl nejdřív vyřazený z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování. Vedení klubu ho ale následně vrátilo zpět do týmu.
15: Poslední týdny, možná měsíce, byly pro mě hodně těžký. Vlastně nevěděl jsem vůbec, co bude nebo kde budu. Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi věří, kteří mi podporují. Důležité bylo vlastně, že mi tady chtěla kabina, chtěl mi tady realizák a nějakým způsobem se to furt krystalizovalo a furt se něco samozřejmě řešilo, takže nebylo to samozřejmě příjemné na hlavu. A mi poslední řadě mi hlavně pomohla moje rodina.
9: V dalších zápasech Sigma Olomouc porazila Bohemians 3-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3.
16: Průjezdná D1 u Trhového Štěpánova a omezení u Klimkovic. Dobrá zpráva z D1 ve směru z Prahy do Brna. Za sjezdem na Trhovým Štěpánov dálnice opět plně průjezdná. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Klimkovice. Mezi kilometry 342,5 a 344 pracují silničáři, provoz je převeden do jízdního pásu ve směru na Brno. Projíždí se plynule bez zdržení. A v Ostravě na ulici 17. listopadu mezi Klimkovicemi a Porubou dejte pozor na úrovni skladových areálů. Policie tam hlásí pohyb lidí po vozovce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách bude kolem 13. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Madrid, 20. prosince 1973 dopoledne.
18: Předseda španělské vlády Luis Carrero Blanco byl dnes zabit při pomovém atentátu. Zprávy o tom, jakým způsobem byl atentát proveden, se různí. Španělské

0: nenáviděným exponentem Frankova režimu a jeho smrt podle všeho urychlila demokratizaci Španělska. Proč ale ETA, čili organizace Baskicko a jeho svoboda, po konci frankismu ještě přitvrdila? A proč se od 70. do 90. let ve Španělsku odehrávaly další atentáty, teroristické útoky a únosy politiků? Vítejte k poslechu prvního dílu cyklu o teroristických organizacích v Evropě druhé poloviny 20. století. K poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
1: Terorismus.
0: Atentát na předsedu vlády byl největší uskutečněnou akcí baskických separatistů, kteří si s Frankovým režimem vyřizovali účty, i když samotného Franka se jim nikdy odstranit nepodařilo. Na přelomu 70. a 80. let mnoho lidí považovalo baskické separatisty za hrdiny, bojovníky proti fašistické totalitě. Jenže tak jednoduché to nebylo. Na prvním místě byla snaha o samostatnost, ne touha po demokracii. Baskicko, oblast čtyř provincií na severu Španělska, bylo už od konce 19. století neklidnou oblastí. Utvářela se tam identita moderního baskického národa, který nechtěl se Španěli splynout.
2: Baskové jsou dodnes vlastně v něčem záhadný národ, pokud bychom akceptovali zejména ty teze toho raného baskického nacionalismu z konce 19. století, tak oni se mnohdy považují za úplně praevropany, za první obyvatele Iberského poloostrova, poněvadž tam mnohé ty národy došly až v době stěhování národů.
0: Říká Radek Buben, politolog a iberoamerikanista z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
2: My dnes víme, že oni mají DNA velmi podobné obyvatelům tedy těch britských ostrovů, těm keltským národům. Současně oni mají ve svém politickém diskurzu tu tezi, že oni vlastně nebyli nikdy dobyti Araby, nemají tedy ten syndrom poraženého. A také částečně vychází z toho, že jsou taková specifická privilegovaná populace. Baskický nacionalismus, zejména konce 19. a první poloviny 20. století, byl dosti rasistický. Ve smyslu, že Baskové mají čistou krev, baskická krev není ani muslimská, ani židovská a tak dále. Je vlastně autochtonní, je ta jejich. Současně mají jazyk, o jehož původu my nevíme. Byť on v poslední době narůstá, ta jeho znalost, to není mizící jazyk, naopak. Dneska vlastně bezmála polovina Basků je již jakoby kompetentní v baskičtině, ačkoliv ta každodenní užívanost toho jazyka není moc vysoká. Tak i ten jazyk je dělá specifickými. Historicky si udrželi rozsáhlá privilegia až do konce 19. století a některá až vlastně do frankismu. Takže v mnoha ohledech mohou být považováni za výjimečné.

0: on this whole bubble.
1: Jako národ na pomezí Španělska a Francie ovšem Baskové nikdy nedosáhli jednoty, pokud šlo o koncepce vedoucí k samostatnosti. A jak připomíná Radek Buben, ani čtyři baskické provincie na severu Španělska neměly historicky stejnou touhu se osamostatnit.
2: Baskové ve Francii, těch je tak zhruba víc než 250 000, ale ne o moc víc. Ty jsou velmi integrovaní do francouzského národa a Francie jim nedává žádnou autonomii. Francie je v tomto nekompromisní. Poté máme Basky v tom, co dnes nazýváme Baskicko, to País Basko nebo Euskadi. To znamená ty tři provincie, což je dneska autonomní komunita Španělska. Nejautonomnější ze všech. A potom máme, a to je veliký problém baskického nacionalismu, provincii Navarra, do které se historicky Baskové promítali historický stát baskický, Navarské království, které bylo až do 16. století samostatné a jeho pak část ve Francii ještě měla až do francouzské revoluce vlastně autonomii nebo nějakou politickou identitu. Ale problém je, že ta Navara není probaskická, co se týče orientace. Ona je stále pro nějakou formu tradičního španělského uspořádání a dneska je Navara vlastně samostatnou politickou jednotkou, samostatnou komunitou a zejména španělští centralisté velmi podporují tu navarskou identitu proti té baskické. Podobného něco dělají s Katalánci a Valencií. Oddělují ty dvě identity.
1: V opozici vůči Frankovu režimu vzniká v roce 1959 ETA, ještě jako organizace radikálních studentů. V té době Baskové neměli prakticky žádnou mezinárodní podporu. Během španělské občanské války ve druhé polovině 30. let možná nechtěně Frankovi pomohli. Část Basků totiž vyznávala velmi konzervativní katolicismus a to ji stavělo do opozice vůči španělským republikánům.
2: Ve Španělsku v únoru 1936 vítězí Lidová fronta, ve které oni nejsou, nekooperují s tou levicí španělskou. Dokonce jim byla nabízena spolupráce se španělskou pravicí. Oni si fakt mohli vybrat. Tak oni poté, co ta Lidová fronta zvítězí a poté, co vypukne španělská občanská válka, to vojenské povstání v červenci, tak druhá republika narychlo schválí ten autonomní status Baskicka a v podstatě vznikne na podzim 1936 autonomní baskická vláda v čele s José Antonio Aguirrem jako premiérem. Dokonce Baskové pošlou svého zástupce Manuela de Irucho do madridské, v té době už valencijské vlády, protože oni se stáhnou z Madridu do Valencie, ta vláda, Madrid je v té době v obklíčení. A takže kooperují, jenomže v tenhle moment již nezanedbatelná část Basku je na straně těch povstalců, protože jsou katolíci. A děsí je ten antikatolický obrat a ta v podstatě levicová revoluce na části republikánského území. A v tenhle moment ten Aguirre je premiérem jedné provincie, té Biskaje, a je pod velmi silným tlakem italské a té španělské povstalecké armády. A sám si není jist, jestli vlastně s tou republikou chce mít něco společného, když vidí, jak ona se posouvá doleva.

0: Ta situace pak vyústí z jara 1937 ve velkou ofenzívu na severu, protože si taky musíme uvědomit, že to Baskicko za občanské války izolováno od zbytku republikánského území. Tam je taková kapsa na severu, kterou ta republika drží, ale je to úplně oddělené od toho jádra, kterým je Katalánsko, centrální Španělsko a jeho východní Španělsko. Tam prostě oni jsou oddělení a do značné míry ti Baskové si tam jednají dostatečně autonomně. A když pak se frankistům a Italům povede prorazit ty jejich obranné perimetry, zejména u Bilbá, kde je to i zradou jednoho baskického inženýra, který právě z hlediska toho náboženství již odmítá té republice sloužit, tak v podstatě v srpnu 1937 Baskové autonomně bez konzultace s valencijskou vládou kapitulují takzvaným paktem ze Santoni. Ta armáda skončí, odevzdají se Frankovi. Původně ty Italové a frankističtí vyjednavači slibují mírnost, v Baskicku to pak velmi silně poruší, začne tam velmi silná represe, ale je to považováno někdy za zradu, že Aguirre prostě zradil republiku a že Baskové jsou zrádci. Což pak neodpovídá do toho diskurzu a do té vize, kterou bude o té válce ten baskický nacionalismus dále nabízet.
1: Pokud se nějaká národnostní menšina nedokáže dohodnout s centrální mocí v dobách relativního uvolnění nebo naopak revolučních otřesů, pak ironie dějin může způsobit, že problém vyřeší diktátor. A od pádu druhé Španělské republiky po vítězství v občanské válce se v roce 39 stal vládcem Španělska generál Francisco Franco a zůstal jim víc než 35 let.
2: After the signing of the military pact between Spain and the United States, Mouvitone obtained an interview with General Franco at his palace in Madrid.
3: No se ha presentado ese caso, ni creo que pueda presentarse.
1: Franco samozřejmě dobře ovládal zásadu rozděl a panuj a dokázal kreativně využívat roztříštěnosti baskických sil a partikulárních zájmů.
0: Frankův režim se vůči Baskicku choval do značné míry jako vůči všem menšinovým oblastem, jazykovým oblastem, vůči všem periferním nacionalismům ve Španělsku. Chtěl dobudovat centralistický španělský stát, který se nepovedlo vybudovat v 19. století. Vycházel z jedné existence hispánského národa, všechny ostatní separatismy považoval za rozvracečské a postupoval vlastně zejména na začátku velmi tvrdě. Ale současně Franco respektoval, že provincie Álava, která je ta nejméně nacionalistická z těch baskických provincií dodnes, že tato provincie vlastně nerezistovala a postavila se na stranu toho frankistického povstání, což zase rozbíjí tu tezi o jednom baskickém národě a jeho jednom postoji za občanské války. A udržel v Álavě vlastně až do konce svého života její speciální financování, takzvané concierto economico, které odebral těm zbylým dvou provinciím. To znamená ten fakt, že Álava si v podstatě sama vybírá daně, sama se ekonomicky spravuje nebo spravovala tehdy a pouze platí španělskému státu za ty služby, které on pro ní dělá. To znamená, udržel finanční autonomii té Álavy. Takže byla to velmi diverzifikovaná politika Franková, ale je jasné, že existence frankismu vedla v podstatě k tomu, že ETA mohla získat legitimitu, kterou by možná neměla, pokud by ve Španělsku existoval demokratický stát.
1: Na přelomu let 1958 a 59, kdy vzniká ETA jako protestní studentské hnutí, je už španělský vůdce Franco ve zcela jiné pozici než těsně po druhé světové válce. Baskická národní strana je v defenzívě. Po roce 45 se stahuje do exilu, exilová vláda Basku úřaduje v Paříži a omezuje se v podstatě na protesty proti Frankově politice a na podporování baskické kultury v exilu. Ale snaží se získat i mezinárodní podporu pro baskický boj za autonomii, v ideálním případě samostatnost.
2: Translating, the general said, our efficient aid to the West has been assured by the United States without forcing people into an intimate relationship contrary to public opinion.
0: Problém byl, že pro Spojené státy a i pro Francii Franco byl vlastně spolehlivý nebo potenciálně spolehlivý partner, A v roce 1953 Američané podepisují se Španělskem v podstatě vojenské dohody, Španělsko je uznáno, Západem Španělsko vstupuje do OSN, už v 51. má konkordát s Vatikánem, Eisenhower navštěvuje Madrid, objímá se s Frankem, ta slavná fotka, kde se objímají, a najednou i za mekartismu i ti Baskové jsou považováni za potenciální pro komunisty, a taktéž Francie, jistý François Mitterrand, ministr vnitra, prostě vyhostí PNV, tu baskickou národní stranu z Francie, a zastaví vysílání baskického rozhlasu do Španělska. Takže tento establishment je najednou diskreditován v očích těch mladých Basků, kteří najednou vidí, že ten Západ zradil, že zradil jakoby podruhé, že za občanské války nepomohl, a teď znovu. A začíná ten baskický nacionalismus stavět na opravdu nějaké odbojové, bojovnější tradici, která v těch 50. letech čím dál tím více nabírá směr k hnutím v mimoevropském světě a v kolonizovaných zemích. A čím dál tím více se v nich inspiruje, a na konci 50. let pod vlivem hnutí za nezávislost Alžírska a kubánské revoluce, oni dělají zásadní ideový obrat a pokládá se ten základ toho, co bude Euskalita a Skata Suma, ETA, Baskicko a Svoboda.
1: Okolnosti vzniku ETA, tedy pozdější teroristické organizace Baskicko a jeho svoboda, popisuje Lubica Zlochová.
4: Ťažko povedať, že to bol nejaký jeden ojedinelý bezprostredný impuls. Skôr to bola tá pasivita baskickej nacionalistickej strany voči Frankovej diktatúre. Tí mladí zakladatelia ETA, oni boli síce frustrovaní represiami Frankovho režimu, ale tým spúšťačom bolo to, že vlastne odmietali tú starú baskickú politickú gardu, lebo tu považovali za pasívnu, za neúčinnú, takže hľadali nejakú radikálnejšiu alternatívu, ktorá by spájala aj ten nacionalizmus, aj nejaké priame, silné, veľké akcie. Samozrejme, Baskom sa nepáčil ani ten zákaz počas frankizmu používať práve spomínanú baskičtinu na školách alebo na úradoch.
0: Ta ETA se ustaví v 58. oznámí svůj vznik tomu vedení PNV 31. července 59 na den svatého Ignáce z Loyoly, to znamená na den, kdy byla založena v roce 1895 ta baskická národní strana. A zpočátku je to opravdu skupina spíše intelektuálů, nemají vojenský výcvik, je to navíc v době, kdy již je zjevné, že ta tendence porazit Franka vojensky, kterou zvažovaly i jiné opoziční skupiny, asi úplně neuspěje. A oni minimálně do roku 66-67 váhají. Ustaví se tam několik frakcí v té ETě, kromě těch opravdu, které drží ten tradiční baskické kulturní tradice a i tu tezi o té rase, byť to záhy, tyto mladí Baskové vymažou z té ETA identity. Ale vedle toho se tam objevují v podstatě stoupenci spíše toho boje proti diktatuře. To znamená, budeme spolupracovat se španělským dělníkem v boji proti fašismu. Ale postupně přivládá ta skupina těch opravdu nacionalistů, levicových, kteří chápou situaci baskické jako situaci moderního kolonizovaného národa, jako Alžírsko, nebo jako byla vlastně Kuba za Batisty, a začínají se obracet doleva, byť ETA měla dvojí cíl. Měla jednak jakoby demokratizaci Baskicka a jeho osamostatnění. Aniž by konkrétně definovala, co si pod tou demokracií myslí, protože jejich pojetí demokracie bylo asi něco jiného než nějaká ta západoevropská liberální demokracie té doby. A současně stále nebyla jistota, co je míněno tím osamostatněním Baskicka. Zasahuje to i Navaru, nebo to zasahuje i ty francouzské provincie. To bylo historicky a dodnes nedokončený vlastně problém. První pokus o ozbrojenou akci ta ETA udělá velmi záhy. Je to v 61. roce v červenci, se pokusí vykolejit vlak z veterány té občanské války z frankistického tábora. Nepovede se to, vede to k masivním zatýkáním v Baskicku, k velmi tvrdým zásahům. Ono i v této době dochází k několika bombovým útokům v Baskicku. My dodnes nevíme, kdo je provedl. U jednoho zahynulo i nějaké několika měsíční dítě. Takže pokud to byl někdo z toho okruhu ETA, tak už by to byly jejich první útoky. Ale poprvé o sobě opravdu ETA dá vědět vlastně náhodou v létě 68, kdy během silniční kontroly dva její členové jsou zastaveni civilním gardistou a jeden z tehdy velkých stoupenců toho ozbrojeného boje, Xavier Echebarrieta, vytáhne pistoli, toho policistu zabije, poté oni se dají tedy na útěk. Ti dva členové ETI jsou záhy poté objeveni policií, která neví opět, že jde o ně, a opět dojde ke konfrontaci a ten Echebarrieta je zabit. Tím pádem má ETA svého prvního jakoby mučedníka. Navíc se kolem toho vyrobí asi zjevně falešná teze, že byl těmi policisty popraven. Ten jeho společník, který to přežil, toto popírá, tvrdí ne, prostě zabili jsme nevinného kluka, v podstatě civilního gardistu, a pak jako oni zabili Echebarrietu, jo, neblbněte. Jo. Tento člověk byl pak tedy tou frankistickou policií mučen, byl zatčen, byl propuštěn až na amnestii v 77., ale dnes se k tomu staví velmi rezervovaně.
1: Pokud bychom nepočítali zastřeleného policistu, první politickou vraždu ETA spáchala zjevně jako odplatu za dálniční incident ještě během politicky horkého a v celé Evropě neklidného léta 1968.
0: Zabije Melitona Manzanase, což byl jeden z důležitých činitelů frankistické tajné policie. Velmi tvrdý mučitel politických vězňů, za války spolupracoval s gestapem, pomáhal vracet do Francie uprchlé židy a tak dále, a ta ho zabije. Tím ona si získá celosvětovou jakoby podporu. V roce 1970 v prosinci se koná takzvaný proces v Burgosu, kde je několik členů ETA postaveno tedy před vojenský soud, a následuje celosvětová vlna solidarity s nimi, jako s bojovníky proti vlastně fašismu. A byť jsou tedy vyneseno několik rozsudků smrti, tak Franco je pod tlakem i zevnitř toho režimu, nepodepíše, nenechá je vykonat, a ti lidé jdou pouze v uvozovkách do vězení. Takže v ten moment je to baskické hnutí opravdu mezinárodně na výši a má i podporu, dejme tomu, španělské komunistické strany.

0: S počátkem 70. let začíná ve Španělsku éra, ve které začne ETA neboli Baskicku a jeho svoboda svou svobodu prosazovat se vzrůstající brutalitou.
1: Předseda španělské vlády Luis Carrero Blanco byl dnes zabit při bombovém atentátu. Zprávy o tom, jakým způsobem byl atentát proveden, se různí. Španělské zpravodajské agentury tvrdí, že na Carrerův automobil byla vržena bomba. Některé západní agentury však oznámily, že není vyloučeno, že...
0: Posloucháme ústřední melodii Ennia Morriconeho z filmu Operace Ogro, který natočil v roce 1979 režisér Gillo Pontecorvo. Film zobrazuje skutečnou událost, spektakulární teroristický útok na španělského předsedu vlády.
2: Admirál Carrero Blanco měl být vlastně Frankovým jakoby nástupcem. Tam je velmi důležité, že Franco v ten moment stále zůstával hlavou státu, ale již měl vybrány dva nástupce. Věděl se, že hlavou státu bude již Juan Carlos. Byť to Franco kdykoliv mohl změnit, on si nechával volnou ruku, že dokud on bude živ, tak může toto rozhodnutí změnit. A v čele vlády měl zůstat a tím pádem Juan Carlos se také hlídat. Admirál Luis Carrero Blanco, osoba schopná vyvažovat v té době již velmi rozklížený režim, kde se štěpily velmi ty politické síly v roce 69 během aféry Matesa, kdy jedna část režimu vytáhla korupční skandál na druhou, došlo opravdu k velmi závažným změnám ve vládě, tak ten Carrero Blanco byl symbolem opravdu toho budoucího frankismu, toho technokratického, který bude hlídat Juana Carlose a udrží ten zbytek těch režimních frakcí nějakým způsobem pohromadě. ETA se ho rozhodla eliminovat. Byla to opravdu několik měsíců se chystající operace, kdy oni si vyhlédli jeho pravidelnou cestu na ranní mši, ten jeho bigotní katolicismus a pravidelnost vojenská ho v podstatě zabili. A poté, co vydávají se tedy za umělce, tím pádem mohli jako sochaři vynášet neustále nějaký odpad, prokopali tunel v podstatě pod ulicí, kterou on pravidelně jezdil, naplnili to výbušninami a měli opravdu to štěstí, že 20. prosince 1973 to auto opravdu jelo tak, jak mělo, oni ho odpálili do vzduchu, to auto vyletlo několik, asi 20 metrů do vzduchu, přiletělo do patia jiného domu a ten admirál sice nebyl na místě mrtev, ale patrně už v nějakém stavu byl, pak záhy umírá v nemocnici. Je velmi zajímavé, že tenhle jako spektakulární atentát se odehrál neúplně daleko od americké ambasády. Den nebo dva po návštěvě Henry Kissingera, který vlastně jednal i s tím Carrero Blancem, což vyvolávalo v té době a u jistých konspirativních teoretiků dodnes spousty úvah, jak je možné, že já si myslím, že to bylo naprosto dáno tím, že nikdo nečekal takovouhle akci, že by ta ETA byla takhle schopná.
1: Funkce předsedy španělské vlády se automaticky ujal jeho náměstek Torquato Fernández. Bylo to dnes oficiálně oznámeno v Madridu. Torquato Fernández bojoval v občanské válce v řadách fašistických oddílů a v roce 1969 se stal generálním tajemníkem fašistického národního hnutí.
2: Ten útok na Carrera Blanca byla opravdu akce propagandistická v tom smyslu, že my se nebojíme likvidovat hlavou toho vlastně opresivního státu a režimu. Oni tím ukázali vlastně opravdu velmi vysokou kompetenci, taková se málo kterému národně osvobozeneckému hnutí jakoby povedla, budeme-li takto definovat a oni se takto chápali. Otázka byla, kolik procent té baskické populace oni reálně jako reprezentovali. Dnes dejme tomu 26% Basků je považuje za národní osvobozenecké hnutí a dalších 21% je považuje za ozbrojenou skupinu. Jejíž některé akce spíše poškodily tu věc, ale stále to chápu jako legitimní. Zná. V podstatě skoro polovina lidí nemá úplně odmítavý názor. Pak je druhá jakoby skupina, která je považuje opravdu za teroristy. Ale oni tím útokem ukázali to, že je s nimi nutno počítat a že právě nejsou jenom nějaká minoritní skupinka, která umí zabít četníka na ulici.
3: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Už o rok na to, v 1974, už usporiadala ETA bombový útok aj v kaviarni v Madride, v kaviarni Rolando, na civilistov. Tam vtedy zahynulo 13 ľudí, nie z týchto sfér, na ktoré sa zvykli teda zameriavať teroristi. a tomu radikálnemu posunu a asi strate akýchkoľvek zábran, tak k tomu potom prišlo najmä v tých 80. rokoch. Vtedy ETA začala vykonávať masívne útoky, robila to autami plnými výbušnín. Tie autá kradli teroristi bežne z ulic, to si ja pamätám ešte aj z 90. rokov, že sa ľudia veľmi obávali, že ukradne ETA práve to ich auto, pretože tie autá sa kradli na celom území Španielska a že práve v takom aute podniknú potom ten atentát, že nechajú to auto vybuchnúť na verejných miestach, teda tak, ako to robili a tak, ako to bolo napríklad v Barcelone, keď ETA tam zaútočila na nákupné centrum Hypercore, to bolo v roku 1987, alebo potom teda často začali robiť útoky na kvartely, teda na ubytovne civilnej gardy, lenže tam nebývali len členovia civilnej gardy, alebo teda zamestnanci štátni, ale bývali tam aj ich rodiny, to znamená ženy, deti, a ETA o tom vedela, že teda tam sú tieto rodiny a takýmto spôsobom vlastne zabila počas svojej činnosti teroristická organizácia až 21 detí, maloletých. Napríklad v ubytovni v tom kvarteli v Saragose bolo 6 detí mŕtvych, alebo v katalánskom meste Vík 5 detí zomrelo následkom týchto útokov.
0: Jestliže ETA se stala po atentátu na předsedu vlády v roce 1973 jednoznačným nepřítelem státu, ten nezůstával pozadu a logicky se bránil.
2: Už v srpnu 75 ještě za Franka je schválen velmi tvrdý protiteroristický zákon a vypadá to, že to zavdá jakoby záminku tomu tvrdému jádru frankismu a uvidíme si, v jaké jsme době. 75. rok. Sice ano, už padly diktatury v Řecku a v Portugalsku, ale i tak ještě nedávno byly a ten jejich pád, zejména v tom Portugalsku, nebyl očekáván. Byla velmi náhlá věc. Ale etablovaly se nám nové typy pravicových autokracií v Latinské Americe, Chile, Uruguay, historicky demokratické vlastně státy. Měli jsme velmi tvrdé vojenské režimy v Jižní Koreji, Suharto v Indonésii velmi jakoby zrepresivňuje ten svůj režim v Turecku. V 71. armáda dá vlastně velmi silné ultimátum vládě a začne si dělat, co chce. A ono není jisté, jestli nenastupuje nová vlna pravice, která by byla vlastně intenzivnější než ten Franco. A toho se jistá část španělské opozice bojí, že ta ETA dává záminku tomuto vlastně procesu, což ono se to do jisté míry stane, se to projeví pak hlavně v únoru 81 během pokusu o vojenský puč ve Španělsku.
5: Nová španělská vláda, kterou včera sestavil premiér Leopoldo Calvo Sotelo, vydala příkaz k zatčení tří generálů, kteří se podíleli na pondělním pokusu o pravicový převrat. Vláda přislíbila úplné a otevřené vyšetření tohoto pokusu a jmenovala zvláštní prokurátora.
2: Kdy to nezvládání terorismu demokratickým státem je jedno ze zdůvodnění toho puče, že Španělsko potřebuje ne nutně jako diktaturu, ale kompetentní technokratickou vládu, která by si poradila s tímto a dokázala by tu zemi stabilizovat a dovést ji hlavně do NATO.
0: Což se stalo v roce 1982. Mimochodem v témže roce Španělsko uspořádalo mistrovství světa ve fotbale, ale tím také radosti 80. let končily.
5: Další zprávy. Příslušníci baskické separatistické organizace ETA, kteří v pátek unesli rakouského, salvadorského a urugvajského konzula, dnes uvedli konkrétní podmínky jejich propuštění. V anonymním telefonátu baskické rozhlasové stanici požadovali uveřejnění dokumentů o mučení ve španělských věznicích. Dále žádali zveřejnění fotografií těla José Arregiho, údajného příslušníka ETA.
4: Po Frankovej smrti a už teda vlastne počas prechodu Španielska k demokracii. To vyzerá teda, že paradoxne sa ETA zradikalizovala a vlastne sa začalo aj jej najkrvavejšie obdobie. Tie hlavné dôvody, že prečo to tak bolo, prečo ETA nezloží zbrane, odmieta zložiť zbrane, tak to bolo zrejme teda kvôli tomu, že ETA nemala dôveru k tým reformám. Ona nevnímala tú novú španielskú vládu a ani ústavu z roku 1978 ako ozajstnú zmenu, len to videla ako také zakryté pokračovanie frankizmu. A vlastne aj tie demokratické zmeny ETA považovala len za také kozmetické úpravy. Cieľom ETA nebola vtedy len kultúrna autonómia, ktorú Baskicko nakoniec aj získalo, ale úplná nezávislosť a vytvorenie socialistického štátu. A vlastne akýkoľvek kompromis alebo dohodu s Madridom ETA brala ako zradu. A vlastne aj to násilie, aj tá radikálnosť a aj to vraždenie sa potom už počas demokracie a počas tranzície v Španielsku stalo takou hlavnou črtou ETA, alebo dá sa povedať aj hlavnou identitou, a vlastne jediným politickým nástrojom zostávalo to zabíjanie. Jednoducho neverili demokratický prechod v Španielsku v tú tranzíciu.
0: Zvláštní je, že ETA nebrala moc na vědomí ani krále Juana Carlose. Dokonce na něj uspořádala v průměru jeden atentát za 10 let. Naštěstí všechny bez úspěchu.
2: Musíme chápat, že Španělsko se opravdu demokratizuje postupně od roku 75. Tam není úplně jednoznačný zlom. Tím jsou patrně až první tedy svobodné volby 77 a formování ústavy v roce 78. Ale ETA, jelikož pro ní je Juan Carlos nelegitimní, tak pro ně toto nic moc neznamená. A ETA opravdu pokračuje, jako by se nic nestalo. ETA dále útočí na cíle státu, unáší i významné činitele, zabíjí je. Současně na to samé občas reaguje ten španělský stát silnou represí ve Vitorii, dochází k masakru jakoby baskických protestujících, takže jsou mrtví na obou stranách, to nedělá jenom ETA. A ona v ten moment tvrdí, ano, možná, že španělský stát se nějakým způsobem demokratizuje, ale co je nám potom, že se španělský stát demokratizuje? My chceme baskický stát. A i když Baskicko tedy dostává autonomní status, je obnoven a PNV se vrací vlastně do Baskicka, stává se tam státu stranou až do 0. let, vládne jedna strana, tak ETA neváha a dále pokračuje a vlastně 80. léta jsou zesílením těch tendencí. On už ten rok 79, tam ETA zabije více jak 80 lidí, jenom v 79. ETA začíná taky likvidovat některé svoje členy, ty, co jsou kritičtí k té linii, a to jádro může fungovat jako velmi omezené, slabé. Oni umí, i díky tomu, že mají velmi silnou základnu ve Francii, fungovat bez nějaké výraznější societální podpory. Oni vlastně mají v té době velmi stabilní, klidný přístav na francouzské straně Pyrenejí. Francouzská policie nezasahuje v té době proti ETA stále. Je tam jednak ta jistá vize, že ETA je prostě národní osvobozenecké hnutí, ale taky je tam obava, aby ETA nezačala to samé konat ve Francii.
0: Jak vlastně vypadají mimochodem ty hranice francouzsko-španělské a tedy baskické v tu chvíli, řekněme?
2: Jsou hlídané, to si hlavně španělská policie hlídá to dlouhodobě, protože z Francie pronikali opozičníci, ať už komunisté nebo kdokoliv jiný. Tady můžu posluchačům doporučit slavný film Válka skončila s Yves Montanem, tedy o komunistickém odbojáři ve Francii, jak toto fungovalo. Ale samé ta pyrenejská hranice je průchozí, máme taky možnost jako v člunech a tak dále. A opravdu ta francouzská policie v ten moment se nijak nezapojovala závažně. Pokud ETA hrozilo něco už v té době, a pak to bylo hlavně v 80. letech, tak to byly španělskou policií a později tedy vložené ministerstvem vnitra v 80. letech za socialistů, najímaní různí žoldáci, kteří v podstatě ve Francii útočili na ty cíle spojené s ETA-ou. To znamená, byla někde restaurace, kterou ETA provozovala, a financovala se z ní, tak ona najednou mohla prostě vyhořet. Jo? A bylo zabito zhruba nějakých 20 lidí napojených na ETA, a taky ale mnohdy nevinných, nebo UMSM a tak dále. A bylo to prováděno buď tedy autonomními španělskými nacionalisty a neofašisty a tak dále, a nebo od těch 80. let takzvanými jednotkami GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, protiteroristické osvobozenecké skupiny, které měly prostě napojení na tehdejší činitele ministerstva vnitra, a v počátkem 90. let to byl veliký skandál a španělský ministr vnitra Barrio Nuevo a jeho náměstek šli tedy do vězení jako snad první ministr ve španělských dějinách, pomineme-li Frankovu represi, tedy proti republikánům.
6: El atentado salvaje de la banda terrorista ETA en Barcelona ha tenido como objetivo directo la población civil. En el momento del atentado, el centro comercial...
4: Moc teroristické organizácie ETA začala výrazne upadať vo atentáte na nákupné centrum Hypercor v Barcelone v roku 1987. Ten útok patril k zlomovým bodom tiež z viacerých dôvodov. Jednak strata verejnej podpory, pretože pri tom masakri zahynulo 21 civilistov, väčšina bola žien, jedna žena bola tehotná navyše, 4 deti tam zomreli, 4 muži. Veľmi to verejnosť šokovalo a takisto to pripravilo etu o zvyšky sympatií dokonca aj medzi radikálnymi baskickými nacionalistami. Ale možno ešte väčším takým medzníkom bol teroristický atentát na komunálneho politika Miguela Ángela Blanka. To bolo koncom 90. rokov, v roku 1997. Po tomto atentáte nasledovali obrovské protesty verejnosti. Celé to veľmi zásadne zmenilo Španielsko. Tohto politika najprv ETA uniesla a po dvoch dňoch ho teda brutálne zavraždila. A tie masové protesty spôsobili aj to, že ľudia prestali už mať strach. Tá verejná mienka sa zlomila aj nielen v Španielsku, ale aj priamo v Baskicku. Už otvorene sa tam ľudia postavili proti terorizmu. A ETA vlastne s tým pádom stratila aj zvyšky politického krytia alebo aj takej tichej tolerancie, ktorú mala u bežných ľudí, hlavne teda vo svojom vlastnom regióne, ale aj v iných častiach Španielska existovala taká tá tichá tolerancia. Po tomto únose a po tejto vražde na Miguela Ángela Blanka sa to zmenilo, bolo to dôležité aj z hľadiska politickej jednoty, pretože 2 roky na to sa potom podpísal tzv. Pakt proti terorizmu. Tento pakt podpísali 2 hlavné politické strany španielské, pravicová ľudová strana a socialistická strana, a tým pádom vlastne izolovali aj politické krídlo ETA. A vlastne po tejto vražde sa zlepšila aj medzinárodná policajná spolupráca, najmä s Francúzskom, pretože veľa členov ETA teroristov po vykonaní nejakých činov alebo po príprave atentátu alebo podobne sa zvyklo vždy uchýliť a schovať do Francúzska. A táto vražda priniesla to, že tlak polície začal byť silnejší aj čo sa týka teda hľadania teroristov aj mimo Španielska.
0: Možná vás napadlo, proč se po celá ta léta španělského 20. století nijak neproslavil katalánský terorismus.
2: Ta katalánská situace je dost odlišná. Katalánci mají jako jiný typ historie se španělským státem. Také vyprodukovali 2 teroristické skupiny, které mají na svědomí pár lidí. Dokonce existovaly i společné tréninky mezi ETOU a katalánskými separatisty. Ale Katalánci se mnohem více historicky zapojovali do fungování španělského státu a prostě měli to štěstí, že se neobjevila takhle odhodlaná skupina, jako byla ta ETA. U té ETY v jistý moment to prostě začalo, oni se to naučili, vybudovali struktury nabírání lidí, ale tím pádem také kontroly, ono z ETY se špatně vystupovalo. V tom Katalánsku se nikdy takhle nerozvinula tato struktura, která pak živí sama sebe. Tím pádem to Katalánsko toto nezažívalo. Mnohem později dojde k tomu, že vlastně v roce 2004 si jistá část katalánských politiků vyjedná vlastně s ETOU to, že v Katalánsku už se útočit nebude. To znamená, dojde k tomu, že Katalánci si domluví Katalánsko nechte na pokoji, ale to je velmi ojedinělá věc.
0: A neměli bychom zapomenout ani na finanční aspekty, protože každý terorismus kromě lidských životů přijde na pěkné peníze, jak co do příjmů, tak výdajů.
2: ETA brala primárně peníze na svou činnost z vydírání baskických podnikatelů. To byl asi ten nejstabilnější zdroj, takzvaná revoluční daň. Další bylo provozování jejich vlastních jakoby podniků, kdy ona měla pod kontrolou nějaké ziskové podnikání ve Španělsku a ještě více ve Francii. Různé taky dobrovolné příspěvky, ano, musíme si uvědomit, že opravdu ten svět těch nacionalistů, žijících v civilu, sympatizujících a kooperujících s ETOU byl nemalý, to znamená, lidé odevzdávali, různě se vydělávalo i na legálních aktivitách, část toho šla ETě, a pak zjevně její napojení na ty mezinárodní teroristické sítě, obchod se zbraněmi, obchod s vlivem a tak dále, různé výměny, výhod, takže to byl takový ten její prostor, ve kterém se pohybovalo, což právě dejme tomu některým těm historickým zakladatelům, jako ta Julen Madriak a tak dále, co to zakládali v 60. letech jako nadšení bojovníci proti frankismu, pak v těch 90. letech jako už dávno vzdálení od toho světa tvrdili, teď to je už jenom kriminální struktura, to už není nic jiného.
0: Členové ETA byli nepochybně lidé různého kalibru. Přesto, jak už jsme naznačili, někteří, a zvlášť ti, kteří stáli na pomezí politiky, stojí za pozornost.
4: Já si najviac pamätám z novinárskej praxe to obdobie po roku 2005. Vtedy bola takou veľkou postavou tzv. Cherokee, vlastným menom Michael Gary Coins Aspiasu Rubina. To bol jeden z posledných radikálnych vojenských šéfov pred vyhlásením trvalého prímeria. On presadzoval takú veľmi tvrdú líniu vrátane bombového útoku, ktorý ETA spravila na letisku v Madride, na letisku Barajas v roku 2006. Takže na toto si veľmi dobre pamätám. Potom taká osoba ešte, ak teda niekoho vôbec je treba, alebo je vhodné spomenúť, tak je to Josu Ternera. To bol dlhoročný politický líder a v roku 2018 to bol práve on, kto v nahrávke oficiálne prečítal to vyhlásenie o definitívnom rozpustení ETA. Takže na týchto dvoch mužov možno si tak najviac spomínam osobne.
0: Zřejmě nejtragičtější příběh spojený se samotnými členy ETA symbolizuje jméno Marie Dolores Katarain, zvané Juez.
4: Je to jeden, dalo by sa povedať, že z najzverskejších prípadov v rámci vnútornej skupiny ETA, pretože túto ženu ETA zabila tromi guľkami do hlavy pred očami jej trojročného syna. Táto žena Maria Dolores González Katarain, známa ako Juez, bola jednou z hlavných vodkyň organizácie, ale potom, čo sa rozhodla zložiť zbrane a odísť do exilu, najprv do Mexika, potom do Paríža a neskôr využiť reintegračné opatrenia španielskej vlády, tak ETA vnímala tento jej návrat ako nebezpečný príklad, ktorý oslaboval morálku vnútri skupiny. Vravím, považovali ju za zradkyňu a touto jej vraždou chcela ETA vyslať varovanie ostatným členom, ktorí by tiež chceli opustiť násilie. Takže túto ženu v roku 1986 zavraždili v podstate na výstrahu ostatným členom, ktorí nejak zmenili názor a chceli opustiť násilné činy.
0: Pokud ale šlo o oběti z řad španělského státu, zmíněný emeritní aktivista teroristické skupiny Josu Ternera ovšem legitimitu boje ETA navzdory tomu, že se on sám podílel na ukončení její činnosti, nikdy nespochybnil.
2: Dejme tomu dodnes, ten Josu Ternera tvrdí, to byli policisté, věděli už ten moment, do čeho vstupují, vstoupili do státu, který kolonizuje Baskicko, nemuseli tam vstupovat, mohli pracovat někde jinde, věděli, jakou uniformu oblékají, věděli, co my jsme věděli, co oni jsou a byla to válka. Mezi tím my jsme taky, takzvaně, jak bych pověděl, ztráceli svoje lidi. Takže tyto útoky jsou a oni pak počátkem 90. let, v tom Katalánsku zejména, vlastně se projevují opět, protože blíží se olympiáda v Barceloně, velká obava, co bude, co udělá ETA ve 92., kdy bylo Expo v Sevě, byla olympiáda v Barceloně a Madrid byl evropské kulturní město. Rok Španělska, že to bylo v sobě Ameriky a tak dále. A tady jakoby byla velká obava opravdu jako v květnu 91. opět v Barceloně zaútočila na tu civilní gardu, zase zabila nějakých jako 9 lidí, tam pak byl velmi rychlý zásah španělské policie a zabito asi několik členů ETA. Ale oni by vám i pověděli, ale my útočíme stále na státní cíle, na ty cíle španělského státu. Baskičtí nacionalisté nemluví o Španělsku jako España, oni mluví o španělském státu Estado Español. To je nějaká entita, která je úplně nám cizí. Žádná España jako nějaká entita, jako nějaká identita neexistuje. Je pouze španělský stát jako opresivní orgán, který utlačuje Katalánce, Basky, Galícíce, obyvatele Kanárských ostrovů. Takže oni považují vlastně potenciálně celé to Španělsko v tento moment za svůj prostor. A pak ještě na konci 90. let dokonce začnou útočit v jižním Španělsku, v Sevíje a tak dále, proti radním za vládní strany. A dejme tomu, já když jsem byl v Galícii, tak tam v roce 2000 bylo zatknuto komando ETA, které tam chystalo atentát na tamního autonomního premiéra za lidovou stranu. Takže ta jejich aktivita byla velmi extenzivní.
7: Francouzské a španělské policii se dnes ráno podařilo zadržet 4 příslušníky baskické teroristické organizace ETA. Zátah na jihu Francie v lokalitě Bayonne byl o to úspěšnější, že se jedná o současného vojenského šéfa, a tedy číslo 1 organizace, s nímž byl začen i jeho zástupce. Podle španělského ministra vnitra byl Miquel Carrera alias Atamo.
0: Síla ETY v nultých letech znatelně slábla. V roce 2011 oznámila trvalé příměří a ku podivu ho dodržela. V červenci 2014 pak oznámila rozpuštění svých operačních a logistických struktur a v květnu 2018 dokonce ETA oznámila své definitivní rozpuštění. Požádala o odpuštění zla, které způsobila. Celková bilance přes 820 mrtvých v průběhu 59 let.
2: Nultá léta začínají první veliké problémy. Jednak se zintenzifikuje kooperace mezi Francií a Španělskem. Francie v té době již naplno kooperuje. Proti ETA je to opravdu velmi na okraji jakékoliv obliby. V Irsku se povedl mírový proces. IRA končí. IRA oznamuje svůj konec. A rok 2001, 11. září, prostě jednak delegitimizuje teroristické metody a jednak vede k dalšímu posílení mezinárodní spolupráce proti terorismu. ETA je napojena na různé struktury venku a ty tvrdé zásahy a průniky do bankovních účtů a tak dále ji ohrožují. A dalším jakoby důležitým bodem pro ní je rok 2004, kdy je obviněna na začátku z toho útoku v Madridu na nádraží Atocha.
7: K tragédii došlo v 7 hodin 39 minut ráno. Španělská televize začala brzy přinášet první záběry chaosu na madridském nádraží Atocha, první výpovědi otřesených svědků. Zanedlouho přišly zprávy o tom, že k výbuchům došlo i ve vlacích výjíždějících na dvě další madridská nádraží. Celkem došlo k 10 explozím, další 3 nálože policisté zneškodnili. První informace úřadů uváděly desítky obětí.
2: Ty vlaky, které vyhodí do vzduchu islamisté, jsou připisovány ETA. A i to té ETA ukáže vlastně, jaká míra nenávisti vůči ní může být. Ale stejně ETA, která pak opět vyhlásí další dočasný mír, v roce 2006 opět začíná, dá nálož na madridské letiště Barajas, na 4. terminál, zabije 2 ekvádorské občany a opět čas od času provádí akce, ale dělá to jenom do roku 2011, kdy opravdu ukončuje své aktivity, oznamuje vlastně definitivní mír, ale je to zase po sérii útoků a je to po sérii zatýkání. Musím se uvědomit, že ta ETA, jak se neustále redukuje, ten počet lidí, který ona je schopná najmout a zapojit do boje, a jak je zatýkána a jak i z vězení se začínají ozývat ti mnozí letití vězni, kteří vyzývají, ne všichni, ale mnozí vyzývají k tomu, že by se toho mělo nechat a že už to nemá cenu a že jsou jiné možnosti, tak ta ETA 2011 opravdu končí, 2017 odevzdává zbraně a 2018 se rozpouští jako organizace. Ale po celou tu dobu těch posledních 20 let v Baskicku, a zejména v těch nultých letech, visel ve vzduchu jiný fenomén takzvaného pouličního boje, Kale Borroka, takové ty malé grilové aktivity, kdy prostě radikální demonstranti se konfrontují s policií, zapalují vozy, ničí nějaké majetky, objevují se všude různé grafity pro nezávislost, vzývají se členové ETA fotky těch ETAras a tak dále, výhružné dopisy lidem, telefonáty, vydírání a tak dále.
0: Takže taková ETA udělej si sám.
2: V podstatě ETA udělej si sám. Ona už v těch posledních letech byla taková trochu udělej si sám, že ona už neměla ty úplné ilegály, které by dokázala celou dobu uživit. Ona v podstatě mobilizovala lidi, kteří byli normálně legálové a provedli něco a pak se vrátili do legální situace. Už nebyli lidé, co by tomu 10-15 let byli někde ve Francii v ilegalitě pod jiným jménem a dělali by útoky ve Španělsku nebo by je koordinovali. Na to už prostě nebylo tolik zdrojů a ty zásahy obou těch policií obou států byly velmi úspěšné.
0: ETA ukončila svou činnost, snahy o samostatnost Baskicka usnuly. Nebo jenom dřímají? Jakou roli hraje baskická otázka v dnešním Španělsku? Má poslední otázka na novinářku Lubicu Zlochovou.
4: Ta baskická otázka v Španělsku se stále zjavuje, ale dnes sa to zjavuje výhradne v politickej a parlamentnej rovine. Napríklad, čo sa týka tých snách o nezávislosť alebo o väčšiu mieru autonomie, tak tie pokračujú, ale pokračujú veľmi umiernene. Tam existuje baskická nacionalistická strana PNV, ktorá je považovaná za umiernenú. Takisto existuje druhá silná nacionalistická strana Bildu, majú v baskickom parlamente väčšinu. Ale priama nezávislosť u ľudí, u Baskov dnes, keď sa to predostiera, tak tam je veľmi nízka podpora verejnosti. Podľa prieskumov je za úplné odtrhnutie Baskická stabilne menej ako 20% ľudí. Ja by som povedala, že to je ešte aj oveľa menej, pretože už to nie je niečo, čo úplne medzi ľuďmi rezonuje. Ale, hovorím, rezonuje to na celonárodnej úrovni, čo sa týka tej politiky, pretože španielska centrálna vláda často závisí od hlasov týchto dvoch spomínaných baskických nacionalistických strán, ktoré som spomenula, a v celonárodnom parlamente často musí im výmenou za podporu ustupovať, a toto sa inak používa ako argument, že kvôli baskickým nacionalistickým stranám a zároveň aj katalánskym sa oslabuje jednota štátu, ale u Baskov sa nedajú v bežnom živote podľa môjho názoru evidovať nejaké masové prejavy snahy o odtrhnutie sa. Región Baskický má veľmi vysokú ekonomickú úroveň v rámci teda porovnaní teda s ostatnými španielskými regiónmi. Baskicko a Baskovia sú na tom lepšie a vonkoncom nie sú utlačení ani kultúrne, ani jazykovo. Na túto nôtu jazykovú, kultúrnu skôr hrajú práve katalánski separatisti. Tam je tá podpora myšlienky samostatnosti u obyvateľov väčšia, aj keď teda často stojí na slabých základoch, lebo napríklad je pozoruhodné, že myšlienku samostatnosti podporuje aj druhá či tretia generácia prisťahovalcov, pretože Katalánsko tradične bolo pracovnou destináciou Španielov, ale aj cudzincov, a tí dnes, podľa môjho názoru trošku paradoxne, sa tiež teda hlásia k separatizmu.
2: Problém je, že kdyby všichni dostali ta práva, jako mají Baskové, tak Španělsko opravdu nemá smysl v podstatě. A federalizace Španělska rozhodně není požadována v těch kastilsky mluvících oblastech, byť i tam je silný regionalismus, ale oni jsou spokojeni s tím autonomním statusem a tím pádem vlastně ti Baskové se dostávají do jisté pasti. V konečném důsledku oni vždycky tím stavěním těch vyšších požadavků dosahují prohloubení té autonomie. Je to taková jejich jakoby hra, ale dnes rozhodně Baskicko není tím hlavním problémem pro jednotu Španělska. Tím se mezi tím stalo Katalánsko, ve kterém se paradoxně ta situace v nedávných letech zradikalizovala.
0: Ovšem bez atentátů. A je pořád lepší, pokud se vyhlašují protiprávní referenda a političtí vůdcové se pak skrývají v exilu nebo zodpovídají před soudem, než když se dávají bomby do aut a střílí se po kolem jdoucích. Historie ETA v dnešním tématu plus je u konce. Příště se vydáme po stopách irské republikánské armády. Děkuji za spolupráci Lubici Zlochové, spolupracovnici Českého rozhlasu ve Španělsku, a iberoamerikanistovi z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Radku Bubnovi. V pořadu jsme použili archivy Českého rozhlasu a agentury AP. Autorem námětu je Stanislav Winter, dramaturgii měla Lucie Korcová a technicky spolupracovali Iva Podzimková a David Dibelka. A vám za pozornost děkuje a těší se na slyšenou Jan Sedmidubský.
8: S novým školním rokem se děti, pedagogové i zřizovatelé škol musí připravit opět na řadu novinek. Jaké jsou ty hlavní a jak zapadají do chystaného rozpočtu pro školství na příští rok? Na to se zaměří pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 nebo na adrese plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V Moskvě skončilo jednání amerických vyjednavačů s prezidentem Putinem. V Kyjevě se sejdou s prezidentem Zelenským. Poslance v týdnu čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Jakub Menšík bojuje o postup do osmifinále tenisového US Open a bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: V Moskvě pozdě večer skončila schůzka amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho týmem. Informovala o tom ruská státní agentura RIA Novosti. Vyslanci přivezli do Kremlu plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Detaily návrhu ani výsledky schůzky nejsou známé. Dnes budou američtí vyjednavači jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
3: Do Moskvy se američtí vyjednavači bezpečně dostali. Ukrajinci, podobně jako v případě návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa minulý týden, přerušili dronové útoky na cíle v okolí ruské metropole. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že je ochotný zastavit údery v oblasti Moskvy do konce pondělí. Také ruský prezident Putin dal pokyn 3 dny letecky neútočit na Kyjev.
4: Ukrajinské oblasti opublikovali svůj příziv.
3: Vladimír Putin při schůzce s Kushnerem a Witkoffem připustil, že ukrajinská vláda navrhla široké 3denní příměří. Na něčem takovém se ale Kreml s Kyjevem nikdy nedohodli. Lídr Ruska ale vyjednavače ujistil, že udělá vše, na co má vliv, pro bezpečnost jednání, jich samotných i jejich doprovodu. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Do sněmovny se vrací několik vládních návrhů, které odmítli senátoři. Poslanci se v nadcházejícím týdnu budou zabývat například novelou stavebního zákona nebo zrušením služebního zákona. Obě změny ostře kritizuje opozice. Jednání tak poslance zřejmě zaměstná pro většinu týdne. Koalice je připravena senát přehlasovat. Od novely stavebního zákona se slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Dneska například výstavba bytových domů, stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
2: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. Státní muzea a galerie můžou dnes lidé navštívit zdarma. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její dočasně pověřená ředitelka Olga Kutková připomíná, aby se návštěvníci připravili na fronty.
6: Když máme takovéhle situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
2: Zdarma otevřené budou muzea a galerie ve správě Ministerstva kultury každou první neděli v měsíci do konce roku. Jakub Menšík hraje na tenisovém US Open o postup do osmifinále. Jeho zápas sleduje v New Yorku reportér David Prouza.
7: Český reprezentant ztratil první sadu 3-6 za půl hodiny, pak odešel do útrop stadionu Louisa Armstronga a vrátil se v lepší formě. Získal servis soupeře dvakrát a aktuálně vede 4-1. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Artisu Brno prohráli v Šancelize z Plzní 0-3. V dalších zápasech Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0, Slavia porazila brněnskou Zbrojovku 4-0 a Olomouc zvítězila nad Bohemians 3-0. Sedmé kolo bude pokračovat ve 13 hodin zápasem Mladé Boleslavy proti Baníku Ostrava, o 2 hodiny později Jablonec vyzve Liberec, Zlín Teplice a od 18 hodin bude hrát pražská Sparta v Hradci Králové.
8: Omezení na D1 u Klimkovic a na 38 u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Klimkovice. Mezi kilometry 342,5 a 344 pracují silničáři. Provoz je převeden do jízdního pásu ve směru na Brno. Projíždí se plynule. a i ostatní dálnice jsou v tuto chvíli průjezdné bez zdržení. Na silnici 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Olešnou pracují silničáři na několika místech na opravě vozovky. Projíždí se kyvadlově na semafor, ale příliš se nezdržíte. Na silnici 50 mezi Starým Hrozenkovem a Uherským Brodem dejte pozor u Bystřice pod Lopeníkem. Silničáři tam pracují na opravě vozovky, projíždí se kyvadlově na semafor bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne.
9: Já to považuji za velmi nešťastné.
10: Víte, co je to pasy?
11: Naše země nevzkvétá.
12: To jsou všechno lži.
13: Slibuji věrnost České republice.
14: Že nikdy neodstoupím.
15: Nikdy.
1: Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
16: Chceme méně odkladu, protože je to vlastně ekonomický problém, něco to samozřejmě stojí.
17: Hodně se ptají školy, kde ty asistenty vemete. Máte 6 000 prvních tříd a kde vemete?

0: dalšího chyba systému se scházíme 31. srpna. Začíná školní rok, teď když podcast posloucháte, tak už začal. Jaký bude, jaké novinky se v něm projeví? I to zkusíme probrat v dnešní chybě systému. Naším speciálním hostem je Michal Černý, ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání Ministerstva školství. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Už jste tam 5 let, jaké to je?
1: No, ze začátku drsný, už jsem si zvykl.
0: Předtím jste působil jako ředitel Masarykovy základní školy v Klánovicích a aby ta afiliace byla úplná, tak jste působil taky svého času jako předseda asociace ředitelů základních škol. Pojďme tedy k tomu tématu. Letos v září se poprvé částečně projeví změna pravidel pro udělování odkladu školní docházky, přísnější posuzování, které umožňuje odklad pouze ze závažných, zejména zdravotních důvodů, doložených specializovaným lékařem a pedagogicko-psychologickou poradnou se letos dotklo dětí narozených do konce března 2020. Proč k tomuhle opatření předchozí vláda za ministrování Mikuláše Beka sáhla?
1: Ono, ten plán snížit počet odkladů školní docházky zrál už dlouho. To není jenom otázka té předchozí vlády. Samozřejmě ten konkrétní způsob, jak k tomu došlo, to konkrétní opatření je dílem té vlastně předchozí vlády, nebo spíš poslanců, protože šlo o poslanecký návrh. Ale ta situace zrála dlouho, protože Česká republika, ať se na to díváte, z kterého pohledu je světovým rekordmanem a s obrovským náskokem v počtu odkladů školní docházky. To je nepopiratelný fakt. Samozřejmě situace jsou různé, jsou země, které mají odklady, ale neříkají jim tak. Jsou země, které odklady vůbec nemají, jsou země, kde se začíná v 5 letech, jsou země, kde se naopak začíná v 7 letech škola. Situace je různá, ale ať se na to podíváme z kteréhokoliv pohledu, tak ten počet odkladů v České republice, který v posledních letech se v podstatě ustálil na 1/4 populačního ročníku, na 25% dětí, to je číslo, které je několika násobně vyšší než počet odkladů kdekoliv na světě. Takže potřeba snížit počet odkladů byla evidentní, jasná, jak z důvodu pedagogických, z důvodu psychologických, tak z důvodu, dejme tomu, společenských a z důvodu ekonomických. To prostě ten odklad školní docházky byl z mnoha důvodů, ten počet odkladů byl z mnoha důvodů vysoký. Takže s nějakým způsobem se připravovaly nějaké konkrétní kroky, které k tomu snížení počtu odkladů povedou. A teď jde tedy o to, jestli ty kroky jsou přesně úplně správně ty, které mají být, nebo ne.
0: Když říkáte tohle, tak si asi nemyslíte, že všechny ty kroky jdou tou cestou, kterou by měly, ale k tomu se dostaneme, nebo to možná předjímám úplně špatně. Co říká na tu změnu v odkladech David Klimeš?
2: Já si myslím, že to bylo určitě na místě, skutečně ta čtvrtina, já nevím, kolik to může být, tak 20 tisíc třeba, kolik je to v reálných číslech.
1: Víc ještě.
2: Ještě víc. To bylo jako extrém. Oni ty extrémy ještě je důležitý v podstatě znásobit regionálně někde. Prostě ty odklady v některých okresech jsou po 10%, kdyby to tak bylo, tak to vůbec nemusíme řešit. V některých okresech je to třeba přes 35%, tak jako, že by byly 6-leté děti zas tak různé mezi Hodonínem a Žďárem, kde skutečně třeba je ten rozpěl tak takovýhle, tak já o tom silně pochybuji. Já jenom chápu teď tu debatu, která je o tom, paní učitelky v té první třídě to budou mít extrémně těžké, budou tam děti, které prostě nezvládnou, budou mít objektivní vady, takhle to nechceme znovu, ať zůstanou v té školce, nebo té přípravné třídy, nebo ať propadají. Na druhou stranu já jenom chci zmínit, že tu situaci, kterou jsme vytvořili teď, aby se nic takového nedělo, tak znamená, že třeba ty paní učitelky, páni učitele, tak tam třeba mají ročník v rozmezí jako věkově 3 let, jo, to je prostě, že jo, to, že jeden rok a druhý rok, že se to překrývá, některý jsou letní děti, sama 3letní děti, tak vím, jak je to složité zvažovat, ale k tomu ještě tam máte ty odklaďáky, takže najednou máte první třídu, kde se vám to prostě potkává v rozmezí 3 let věku. Tohle si myslím, že jako taky není dobré. Takže nikdo nechce, aby odklady vůbec nebyly, prostě objektivně musí být, ale musíme se dostat z toho, aby to nebyla 1/4, nebo teď už trošinku méně, ale stále prostě rekordmanské číslo v té Evropě, co se týče dávání těch odkladů.
0: Sedí tady ve studiu lidé, jejichž dítě se narodilo 24. října a šlo tedy takzvaně od 5 let a mělo tam spolužáky začasté o 2 roky starší a byl to velmi zajímavý mix, takže tesknota toho dítěte začala odeznívat až s odeznívající pubertou, bych tak jako řekl. Apolino, váš názor?
3: Já asi souhlasím s

0: Tím, co tady padlo, možná bych jenom dodala jednu věc. Já myslím, že je u těch odkladů nutné opravdu rozlišovat ty situace, ve kterých do toho ten rodič intervenuje především z důvodu, a teďka to řeknu možná trošku vulgárně nebo bulvárně, svého pohodlí, to znamená, že si řekne, tak ještě ten jeden rok si přece užijeme, nemusíme řešit tu pravidelnou školní docházku, ještě se tady můžeme zajet třeba na nějakou dovolenou, což se může často týkat těch informovanějších, řekněme, i bohatších rodičů, kteří můžou v rámci toho systému vlastně fungovat trošku informovaněji. Na což třeba upozorňuje Daniel Prokop. A zároveň je třeba nutné opravdu odlišovat situace a to je otázka, jestli ta novela to dokáže udělat správně, kdy opravdu ten odklad pro to dítě je důležitý třeba z hlediska jeho psychologického vývoje. S tím ale souvisí samozřejmě také to, že my neumíme úplně dobře provázat tu předškolní a školní výchovu v nějakém navazujícím cyklu. Sama si to pamatuju. Nedávno jsme vzpomínali s dětmi na to, jaké to bylo jít poprvé do školy nebo jít k zápisu. A ono to opravdu působí jako příroda mimozemšťana. Prostě najednou hraju si s dětmi ve školce a střih, jsem u nějakého zápisu, dělám něco, co vlastně, na co mě nikdo moc v té školce nepřipravil. Střih, sedím s aktovičkou v první třídě a máme vítání první třídy. A znovu je to úplně jiný svět, který nijak není provázaný s tím, co ty děti zažívají v té předškolní výchově. A uvědomuji si, že řadu rodičů to může stresovat už jenom z tohohle pohledu. Najednou si představí to jejich malé dítě, které vykonává úplně jinou činnost. A možná, kdyby na to ty děti i ty rodiče byly déle a lépe připravovány a vlastně probíhala i nějaká evaluace v rámci už té školky, tak by těch odkladů nebylo tolik. Ale nejsem si jistá, že ta novela tohle řeší opravdu dostatečně a jestli vlastně ta přísnost, kterou ona teďka nastavuje, a znovu opakuju, určitě je to potřeba, protože i si myslím, že psychologicky je velmi složité mít děti 8leté, 6leté v jedné třídě a zároveň i ty kalkuly. Budu mít starší dítě, dostane se možná snáze i na střední školu, mně přijdou dost jako nevhodné a znevýhodňující vůči ostatním, tak jestli tahle novela to řeší opravdu úplně nejlépe a s tím ohledem na to, že některé ty děti skutečně ten odklad budou potřebovat bez ohledu na to, co je tam řečeno v té novele.
1: K tomu přechodu z mateřské školy do základní školy snad jenom tolik, že ne každému se poštěstí mít maminku učitelku, potom je ten přechod věru povlovnější, pokud tam vůbec nějaký je. Když jste, Michale Černý, ředitelem odboru předškolního a základního vzdělávání, jsou tam nějaké návrhy, které by tohle téma vyladily?
2: Určitě. Já muziku a já teda zatím absolutně souhlasím se vším, co tady bylo řečeno.
1: Kdy se vám to stane zase?
2: No právě, moc se mi to nestává. A věřím, že to vydrží ještě chvíli. Řekl bych, že samozřejmě samotná redukce, samotné nějaké administrativní opatření snížení počtu odkladů by přineslo spoustu problémů. Proto od samého začátku skutečně jsme promýšleli ty související opatření, která musí ten snížení počtu odkladů doprovázet. A ta související opatření souvisí se změnou fungování mateřských škol, se změnou fungování základních škol, se změnou toho procesu zápisu a adaptace na základní školu a tohle období. Čili tyhle všechny věci jsme nějak samozřejmě promýšleli, aby se ta redukce počtu odkladů školní docházky skutečně zvládla. Čili teoreticky je toho vymyšleno poměrně hodně a je i snaha to nějakým způsobem realizovat. Samozřejmě prostě to prostředí je nějakým způsobem konzervativní a k těm změnám nedochází tak automaticky, jak bychom si představovali, to je jako jedna věc. Druhá věc je, že ono je takové klišé, o kterém se mluví, nebo klišé, taková fráze, že žák nemá být připraven na školu, ale škola má být připravena na žáka. To se říká o těch základních školách. Já kdybych to slyšel poprvé, tak říkám, je to skvělá myšlenka, protože to slyším skoro pořád. Po miliontý, tak se z toho stává prostě fráze, která se dá i vyložit tím způsobem, jako tak to je skvělý, my s tím dítem nebudeme dělat vůbec nic a tak dále, ona si s ním ta škola musí poradit. Tak takhle to samozřejmě myšleno není. Je potřeba to dítě podchytit už v té mateřské škole, zjistit, co potřebuje, zlepšit individuální přístup a tak dále. A skutečně to dítě na tu školu samozřejmě má být připraveno, ale ne v tom smyslu, jak si to možná někteří představují. A naopak ta základní škola musí být připravena skutečně na ten více heterogenní kolektiv dětí, který tam přijde. Ale abyste o tom promluvil, ta nevýhoda možná té heterogenity v určitém smyslu by měla být plně vyvážena nebo do velké míry vyvážena tou menší heterogenitou věkovou, která se strašně podceňuje. A ještě, promiňte, řeknu poslední věc, pak už zmlknu. My teď už ze všech stran slyšíme, jak je to hrozný, jak to bude hrozný v těch třídách. Spousta učitelů, rodičů a nevím koho, už je prostě přesvědčených, že to bude příšerný. Dejme tomu šanci. Já samozřejmě nemůžu tvrdit, že všechno bude od začátku perfektní. Já vím, že nebude. A už vůbec ne všude. Ale zároveň věřím, že až ty věci začnou nějakým způsobem fungovat, takže se spíš najdou cesty, jak to řešit. Věřím, že ty trochu katastrofické výkřiky, které v téhle chvíli slyšíme, ve skutečnosti neodpovídají tomu, co se skutečně bude dít. Mm-hmm.
1: David Klimeš?
3: Jenom poznámka k té věkové heterogenitě, nebo prostě máme tam příliš staré děti na to, do jaké chodí ročníku, tak jako osobní zkušenost. Já mám 3 děti, z toho jedno nejstarší mělo odklad, bylo nám to doporučeno, 2 děti neměly. A teď ten nejstarší, je mu 18 a on je vlastně teprve nastupuje do třeťáku na střední. A já třeba v tuhle dobu už jsem se ucházel o vysokou školu, protože jsem neměl odklad a neměl jsem 9. Tak ano, my vždycky, když samozřejmě je to strašně dlouhý běh, ale na začátku zvažujeme, OK, tak trošku přilepšíme tomu dítěti, někde si oběháme, aby mohl jít později. Pak, až se bude hlásit na, teď záleží, jak člověk strategizuje, jestli je to ta vyšší třída a chce na víceletý gympl, no tak tam bude mít to zvýhodnění, někomu je to zase jedno, ale prostě vidíme maximálně tyhle věci. Ale pak já jenom chci k tomu dodat, že díky tomu, že máme 9, což je na úplně jiné povídání a máme spoustu těch odkladů, tak někdy to není problém, ale já třeba teď to jako vnímám, že skutečně si myslím, že v těch 18 nějak už jako se dostat ke konci té střední je celkem fajn. Mnoha ohledech ty děti dospívají rychleji, mnoha ohledech zase mají jiné problémy, ale jako nastupovat do třeťáku, tak jak to systém všechno jako řekl a chtěl v 18 let nebo už po 18 letech, tak i to s tím vlastně souvisí, protože začnete s tím vzděláváním o něco později. Tak to sem asi nepatří, ale vlastně se vám to pak táhne déle a to, co ze začátku vám přijde jako nějaké velké zvýhodnění, tak pak taky může prostě v té pozdní pubertě nebo brzké dospělosti už vás taky trošku otravovat ta střední přece jenom už se cítíte, že byste měl být dál. Tak to jsem jenom k tomu chtěl to celé posunout od 6 letých po 18 letech.
1: Možná jakož je naopak zase, že když někdo se cítí znevýhodněný, protože jde de facto do té školy od 5 letech, tak potom si mne ruce, protože ostatní už
3: drobno
1: jsou
3: fousatí. Všechny ty 3 děti jako letní, tak to ještě každý rodič ví, jak je to prostě složité strategizování, co, jak posoudit. Takže ano, těch voleb je strašně moc, ale ta volba jako nikam neodejde, nevyvane, prostě žijete s ním až do té konce té střední školy a pak už je to samozřejmě na vás, jestli si tu vejšku chcete zkusit. Nebo ne.
1: A propos, Davide, jako tedy zkušený, trojnásobný, přemýšlivý otec, vidíte v téhle operaci s odklady nějaké riziko?
3: No, já vidím riziko, že je to extrémně spolitizované, konec konců asi kdyby nebylo, tak možná to tady až tak úplně není při vší úctě, jak je to důležité téma, tak prostě jakmile se z toho stane nějaká ta kulturní válka, tak má to větší naději, že se o tom tady pobavíme. Já jenom připomenu, že ta novela minulý rok prošla hlasy poslanců ze všech stran, včetně ANO.
4: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
3: Takže tady nejde o to, kdo je koalice a opozice zrovna, ale bylo to skutečně jako naprostá schoda. Jsme o rok později a najednou na nás prší opravdu jako katastrofické věci. Andrej Babiš najednou točí videa, že chce zase, aby děti propadaly z prvních tříd do mateřských škol. Co si myslí zrovna ministr školství Plaga, nevíme, protože je v různé mlínici a je z toho jako vlastně kulturní válka. Tak tohle se bojím nejvíce, protože jestli něco v Česku umíme, tak je něco zavést a za 2 roky to zase zrušit. A to není teda upřímně řečeno jenom u pokusu něco udělat z odklady, ale snad úplně u všeho.
1: Bez kulturní války, zejména když se jedná o děti, by se tedy asi nemělo. Jaké je tam riziko podle Apoliny?
0: Já, když se na ty odklady koukám nějak komplexněji, tak z mého hlediska vlastně to nejhorší, co se tam děje, je, A myslím si, že nejvíce to dotýká potom z nějakých dat i nízkopříjmových rodičů, že se s tím dítětem v tom odkladovém roce vlastně vůbec nepracuje. Že ten odklad sám o sobě chápu jako příležitost nebo možnost pracovat jak s tím dítětem, ale tak i s tou jeho rodinou. A zvlášť v situaci, kdy my víme, že právě ty strukturálně znevýhodněné regiony se potýkají třeba s vyšším procentem těch odkladů, i právě proto, že tam ty rodiče mají třeba menší míru schopnosti jako rozpoznat nebo odporovat třeba té poradně, může nám do toho vstupovat i nějaká forma segregace ve vzdělávání, se kterou Česko dlouhodobě bojuje jako s jedním z velkých problémů a týká se převážně tedy romských komunit a v této chvíli skutečně potom bych si představovala, že ve chvíli, kdy ta pedagogicko-psychologická poradna doporučí ten odklad, tak zároveň to bude navázáno na nějaký kontinuální plán, jak to dítě připravovat na tu školu, jak případně dohnat ty individuální problémy, které to dítě anebo i ta jeho rodina může mít. A sama jako rodič vlastně často, my jsme taky byli v pedagogicko-psychologické poradně nakonec, i když jsme měli jako nějaké takové doporučení, že klidně ten odklad by mohl přijít, jsme se rozhodli i s tím dítětem, že ne, ale viděla jsem, že tam není vlastně nějaká provazba s tím, že by ta poradna potom chtěla pracovat se mnou, třeba jako s rodičem, říct mi nějaká doporučení, na co se zaměřit a třeba pravidelně to evaluovat během toho následujícího roku. A tady opravdu vidím především u těch rodičů a dětí z těch slabších, sociálně slabších nebo nějak vyloučených komunit nebo rodin velké riziko, protože pak je ten odklad tak trochu jedno, jo. Ono to dítě, pokud vlastně se s ním nebude systematicky pracovat, tak za ten jeden rok samozřejmě všichni, kdo máme děti, víme, že zvlášť v tomhle období každý ten měsíc je vidět, jo. Ty děti potom jsou velmi rychlé a i to je podle mě důvod, proč ty odklady nedělat, protože ono fakt zároveň v tom školním kolektivu může ty věci dohánět poměrně rychle, když se s tím pracuje dobře. Ale dělat odklady a potom vlastně neřešit to, proč ty odklady se dávají nebo proč to dítě konkrétně dostalo ten odklad, ničemu nevede. A to, jak je ta situace teď, tak jak říkal David, je to strašně spolitizované. Skutečně si myslím, že ty děti se tam potom stávají trošku rukojmí různých narrativů a vymizala nám z toho nějaká jako odborná věcná debata a je to taková klasika, no, už tady.
1: Simena, v té první části Apoloniny reakce si pan ředitel Michal Černý mohl způsobit nějaké zranění krční páteře, jak intenzivně kýval a souhlasil.
2: Je to tak. Zatím opravdu absolutně souhlasím s tím, co je řečeno. Do politiky se nepletu, ale s tím ostatním...
1: Já jsem se chtěl zeptat, jestli s tím, co říkal David.
2: Ale s tím ostatním souhlasím. A jenom bych řekl, že skutečně, když se na ty odklady podíváme, tak jakoby zhruba u poloviny odkladů vlastně i naprostá většina učitelů tak dále uznává, že jsou zbytečné, že skutečně si je nějakým způsobem někdo vymohl, protože a tak dále. Takže o té zhruba polovině těch odkladů je velké společné přesvědčení, že vlastně ten smysl nějaký nemají. A bavme se o té druhé polovině odkladů, protože ta redukce, tak jak je naplánovaná, by měla být zhruba na pětinu. Jo, nebo takhle se to odhaduje. Z těch 25% by se mělo stát zhruba 5. A to je samozřejmě poměrně už velký rozdíl a tam skutečně jsou některé konkrétní případy, kde, když je mu teda tu jednu polovinu, tak to jsou prostě odklady, které nic nezmění, nebo jsou dokonce kontraproduktivní, tak ty teď nechávám stranou, které můžou situaci zhoršit. Jo. To je třeba situace typicky, protože odklady často se dávají buď z podnětu rodičů nebo po podnětu školy, že se třeba jako obávají toho dítěte. Takže oni přemluví rodiče, poradny pracují pod určitým tlakem, přiznejme si, to je to tak. Prostě dítě si napíše odklad a to dítě třeba proto, že ve školce mlátí děti a to dítě přijde za rok, mlátí děti pořád, ale ještě je o rok starší než ty ostatní děti. Představte si, jaký je důsledek. Pak dostaneš teda ještě dodatečný odklad, protože to přece nejde, ono nám mlátí ty děti, tak mu dáme dodatečný odklad, na to možná nějaký přijde řeč. Takže a za rok přijde to dítě, pořád mlátí děti a už je o dva roky starší. Čili to jsou věci, které skutečně jsou jasné. To je něco, o čem většina lidí souhlasí, že takové odklady ne. Ale pak máme tu druhou, zhruba polovinu odkladů, kde už jsou takové ty důvody, kde k nějakému zlepšení díky tomu odkladu, a pokud se s ním pracuje, což je naprosto velice důležité, a s kterým jsem kýval, tak se ta situace prostě pro to dítě zlepší. A tam je potom otázka, v kterých případech je ten odklad skutečně dává smysl, aby to byl odklad školní docházky, a nebo kdy je pro to dítě lepší, když půjde do školy, která bude připravená ten heterogenní kolektiv. A tam se s tím dítětem bude kvalitně pracovat tak, že vlastně to dítě ten svůj handicap velmi rychle v té škole vyrovná pod odborným dohledem a není tam ta ztráta toho roku a ona po půl roce bude prostě s těma dětma jako, nechci říct na stejnou, nechci mít rovnat do jedné linie, ale prostě nebude žádný handicap prostě znát a bude to prostě dítě to nejlepší. A pak jsou samozřejmě případy, kde ten odklad skutečně nějaký smysl dává. A to jsou ty konkrétní pravidla pro udělování odkladů, kde se v některých případech samozřejmě nepanuje plná odborná shoda. No. Jako typicky je to u vývojové dysfázie. To je prostě případ, kde samozřejmě, kde je ta hranice, kde ještě tomu dítěti je prostě dítě lepší, aby odklad nemělo a kdy už je ta hranice, aby ho mělo. Tak to je třeba typický příklad, který je na hraně a já si myslím, omlouvám se, nejsem speciální pedagog nebo ani psycholog, ale myslím si, že tady opravdu to zkusit a důkladně to evaluovat, k čemu dochází, hodnotit, zkoumat a reagovat na případné problémy, které by vznikly, je ta nejlepší cesta. Prostě já bych to zkusil a pokud se ukáže, že skutečně tam nějaký problém přece jenom je, že se ty věci neodhadly, tak je na čase ty parametry změnit.
5: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, jaká je budoucnost takzvaných přípravných tříd a kde budou školy hledat nové asistenty.
4: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.
6: V čase věnovaném pořadu Zaostřeno vám v následujících dvou týdnech nabídneme zkrácenou verzi podcastové série o domácím násilí a femicidách. První část dnešního dílu je o institutu vykázání, druhá poté o azylových domech pro oběti domácího násilí. Tématu se věnoval datový tým Českého rozhlasu. Promluví odborníci i ti, kteří mají s násilím ve vztazích osobní zkušenosti. Zvažte proto prosím poslech a pokud by pro vás bylo některé z těchto témat osobní, řekněte si o pomoc. Podporu vám kdykoliv poskytnou organizace ROSA nebo PROFEN.
7: Dva týdny bezpečí. Čas, který mohou získat oběti domácího násilí, pokud zasáhne policie nebo soud. Takzvaný institut vykázání, který brání agresorovi v návratu domů, funguje v Česku téměř 20 let. A zrovna letos hlásí policie rekordní počet vykázaných osob. Přístup k tomuto klíčovému nástroji se ale liší nejen mezi státy, ale i mezi jednotlivými regiony a městy v Česku. Já jsem Tomáš Pika a sérií vás budu provázet s její autorkou Klárou Filipovou.
8: Pracovnice v Nezisku mluví o tom, že třeba náš okres v podstatě nevykazuje násilníky z bytů. Vnímají to tak, že oni působí ve víc okresech, ale tady je ta číslovka nula. Nemám žádnou teorii, proč to tak je. Máme klienty, kteří jsou agresivní na svoje rodiče, prarodiče a nikdy k vykázání nedošlo, i když tam policie opakovaně byla. Jaký k tomu mají důvod, nevím. Postupy znají.
6: Máme paragraf týrání osoby žijící ve společném obydlí. Máme v rámci zákona o policii vykázání. Což když jsem začínala, tak nebylo. A bylo strašně těžký těm obětem pomoct. A dneska už ty nástroje máme a když je umíme správně použít a správně uchopit, tak bychom těm obětem mohli pomáhat poměrně dost.
9: Domnívám se, že je-li pán vykázán a je to přestupeček, neznamená to, že na 14 dnů půjde k rodičům, kde bude sedět, bude brát drogy, bude chlastat a bude čekat, až se vrátí domů, aby jí to teda všechno vrátil. Ale že bude mít taky nějakou povinnost, že aspoň někam půjde. To znamená, stát řekne, v případech vykázání jste povinný jít během vykázání na dvě sezení nebo kontaktovat nějakou službu.
7: Právě jsme slyšeli tři výpovědi osob, které se pravidelně setkávají s oběťmi domácího násilí. Dvou pracovnic sociálních služeb a jedné policistky. Právě policii dává český zákon nástroj, který může násilí v domácnosti okamžitě přerušit. Pokud hlídka incident, ke kterému byla přivolána, vyhodnotí jako domácí násilí, může násilnou osobu vykázat na 2 týdny ze společné domácnosti. Ta musí okamžitě odevzdat klíče a odejít.
10: Například loni policie tento nástroj použila v 1640 případech, což je zatím nejvíc v historii. Zdá se to docela dost, ale musíme si uvědomit, že se to doopravdy vztahuje na celou Českou republiku a ačkoliv to dělám nerada, tak jsem si dovolila jako mezinárodní srovnání, protože ten náš zákon o vykázání nebo celý ten institut, ten nástroj, tak jak je postavený, tak vychází z rakouského vzoru. My jsme se přímo inspirovali rakouskou legislativou a jenom v samotné Vídni vykážou ročně na 4000 agresorů. Což v přepočtu na obyvatele znamená, že policisté ve Vídni po tomto nástroji sahají 16x častěji než v Praze.
7: Upozorňuje Klára Filipová. Proč je mezi Prahou a rakouským hlavním městem takový rozdíl, vysvětluje zase výzkumnice Blanka Niklová.
11: To, co se nám ukazuje v tom výzkumu aktuálním, je určitá setrvačnost organizační kultury. To znamená, že přestože na úrovni metodik prevence a vlastně zacházení s tou situací domácího násilí, si myslím, že se tady udělal ohromný pokrok. Ale problém je v tom, když se podíváte na tu praxi, tak vidíme, že i hraje roli to, jak se k tomu to dané pracoviště typicky vztahuje. Kdo je na něm slyšet, kdo je považován za autoritu a kdo má tím pádem i vliv na to, jak jsou ty jednotlivé situace vyhodnocovány. To znamená, že když nastoupíte do té služby, nemáte s tím žádnou zkušenost, jste na výjezdu, dojedete k hlášení toho, že tam dochází k nějakému konfliktu a teď je na vás vyhodnotit tu situaci. A vidíte nějaké znaky, podle vašeho hodnocení by to třeba na to vykázání bylo, ale pochopitelně, že se obrátíte na někoho, kdo s tím má delší zkušenosti a zeptáte se a můžete se setkat, rozhodně ti lidé, se kterými my jsme mluvili, se setkali i s tím, že jim bylo řečeno, že pravda bude někde uprostřed. A tohle už je něco, co potom ale u nás může vést k tomu, že k tomu vykázání nedojde.
12: My jsme k tomu vždycky přistupovali velice opatrně. Jednou jsem přišel do bytu, kde jsem vyhodnotil, že poškozená je manželka a agresor je manžel. Když jsme pak šli do důsledku, zjistili jsme, že pravda je někde uprostřed. A to je ten největší průšvih. Vždycky to musíte nějak vybalancovat. Staří policajti mi říkali, vždycky hledej pravdu někde na prostředku.
13: Pokud vidíš, že je tam ženská, která je sfackovaná, oteklá a nějaký ožralý 100-kilový svalovec, tak to spíš hraje pro tu ženskou. Ale nevíš, jak to doopravdy bylo. Přijdete a nemůžete u domácího násilí vědět přesně, kdo je oběť a kdo je pachatel. A to mě učili ti staří policajti. Teď to vypadá, že ten chlap je agresor, ale když potom ho máš zadrženého, vidíš, jak on je poškrábaný, pokousaný, pořezaný, tak co?
7: Tady ale podle Blanky Niklové dochází k neporozumění, jaký význam institut vykázání má a proč ho mají policisté využívat.
11: Vykázání není trestem, není to rozhodnutí o vině. Vy se nestavíte tím, že někoho vykážete do role soudce, který rozhoduje o tom, jak to bylo. Ale naopak, vy vlastně nějakým způsobem se snažíte naplnit tu preventivní roli, kterou má policie ve společnosti rovněž a snažíte se zabránit tomu, aby došlo potenciálně k trestné činnosti, která by se musela dále řešit, újmě na zdraví i na životě.
7: Policisté při rozhodování, jestli násilníka z domácnosti vykážou, proto nemusí rodinnou situaci dlouhodobě analyzovat. Na to už v roce 2015 upozornil také Nejvyšší správní soud.
14: Zásah lze považovat za souladný se zákonem, i pokud by se zakládal pouze na subjektivních informacích od ohrožené osoby, jež by však byly závažné a věrohodné a současně by v konkrétní situaci nebylo možné další indicie získat nebo ty stávající ověřit bez neúměrného rizika.
10: To, co je pro ně klíčové v rámci toho rozhodování, jestli mají vykázat nebo ne, tak je to, jestli tam hrozí nějaký nebezpečný útok. A vlastně to zůstává jakoby ta hlavní a jediná podmínka toho vykázání.
7: Vraťme se ale zpět k datům. Z nich nám totiž nevyplývají jenom rozdíly mezi Českem a Západem, ale i mezi jednotlivými regiony přímo v republice.
10: Já jsem si od policie vyžádala vlastně statistiky vykázání po jednotlivých krajích, což je to nejdetailnější rozdělení, které ta policie nabízí. A vyšlo nám z toho, že ty rozdíly nejsou tedy jenom mezi Prahou a Vídní, ale že vidíme i mezi jednotlivými kraji v České republice. A úplně nejhůř vyšel Středočeský kraj, který je vlastně podobně velký jako Praha, a ten za rok 2025 eviduje 0,76 vykázání na 10 000 obyvatel. Je to zároveň nejméně ze všech krajů v republice. A tak jsme se na to dále doptávali policie, tedy policejní metodičky Jindřišky Cestrové, která to má na starosti vlastně školení všech těch policistů. A toto vysvětluje několika faktory.
15: Myslím si, že je to jinou mentalitou obyvatel v malé vesnici. Například na Rakovnicku je malá hustota obyvatelstva. Obyvatelé jsou zvyklí si problémy řešit sami.
7: Citujeme z vyjádření policejní metodičky Jindřišky Cestrové pro server iDozhlas.cz.
15: Ve Středočeském kraji je výrazný podstav uniformovaných policistů. Na jednotlivých odděleních slouží také velké procento policistů, kteří jsou ve službě méně než 3 roky a chybí jim profesní zkušenosti.
7: Z výzkumu vyplývá, že neméně důležité je také propojit rodinu, ve které může k násilí docházet, s některou ze sociálních služeb a neziskových organizací. Policisté pak mají opět více možností, jak mohou v takových případech postupovat.
10: Všichni do jednoho říkali, že i když dojedou prostě do nějaké té komplikované rodinné partnerské situace, tak i tak těm ohroženým osobám dávají kontakt na ty neziskové organizace. Takže to se děje. Ale ve chvíli, kdy dojde k tomu vykázání, tak je přímo kontaktuje to intervenční centrum samotné. Takže tam padá vlastně i ta další bariéra pro tu ohroženou osobu nebo oběť, protože jí někdo zavolá místo toho, aby ona někam musela dojít nebo zavolat a říct dobrý den, mně se děje tohle, já vlastně nevím, co s tím. Opět, já si osobně nedokážu představit, že bych po telefonu někomu vlastně sama od sebe říkala, co se mi děje doma ve chvíli, kdy například se mám starat o děti a mám spoustu jiných věcí k řešení.
7: Případy domácího násilí jsou pro policisty komplikované ještě z jednoho důvodu. Opustit vztah, byť je násilný, vyžaduje velkou dávku energie. Často se tedy stává, že se páry k sobě vrací, i když policie jednoho z partnerů už vykázala.
10: Těm opakovaným vykázáním dochází a je to opět něco, co nám policisté v tom výzkumu potvrzovali. My jsme policii České republiky žádali vlastně o čísla, ke kolika těm opakovaným vykázáním třeba za celou republiku dochází. Oni nám sdělili, že tuhle statistiku nemají, takže k těm číslům jsme se nedostali. Každopádně, co víme, tak je to, že, a to je další faktor pro ty policisty, že v některých případech bývá prostě typické, že se vykazuje třeba 3x nebo 4x. A pro ně je to prostě frustrující. Jak sám jeden z těch policistů říkal, já jsem ho vykázal a za 14 dnů nebo za měsíc vidí vlastně ten pár, jak se vede za ruce po náměstí a je to zase jako největší láska na světě. Ale tam se dostáváme opět k tomu, že to násilí je prostě takový koloběh a dlouho těm obětem trvá, než se z toho vztahu dostanou. A těch faktorů, proč, je jakoby celá řada. A mně se fakt lidsky líbil přístup paní Cestrové, která těm policistům říká, může se vám stát, že vykážete 3x, 4x, 5x, než reálně dojde k té změně, ale to je naše práce. Nabízet lidem tu pomoc, nabízet jim maximální ochranu a dělat to do té doby, dokud se prostě něco nezmění. Musíme si uvědomit, že prostě odcházet ze vztahů jakýchkoliv druhů je prostě velmi komplikované.
4: Posloucháte Zaostřeno.
7: V Česku chybí až 3 000 míst v azylových domech. Některá z těchto zařízení, která mají papírově sloužit obětem domácího násilí, jim ale ve skutečnosti bezpečné útočiště neposkytují. Jak to komplikuje řešení problému domácího násilí v Česku? Kolik máme skutečně bezpečných útočišť pro oběti agresorů? A dělá se s touhle situací vůbec něco?
11: My se aktuálně v české společnosti nacházíme v situaci, kdy jsme schopni se shodnout na tom, že násilí je špatně. Existuje i shoda na tom, že psychické násilí je násilí a jako takové je špatně. A panuje zde názor, že ideálním řešením by bylo, pokud ti lidé půjdou od sebe. Je to i způsob řešení, který vlastně celkově ten systém ve skutečnosti preferuje. My se sice pořád bavíme o nějaké cestě přes policii, ale když se potom podíváte na to, jak se to reálně dělá a jakým způsobem jsou lidé motivováni k tomu to řešit, tak stejně ten důraz je na rozvod, odchod. Představa je, že to tím končí, to není pravda. Bohužel v řadě případů to tak není, ale my v aktuální krizi bydlení narážíme samozřejmě na to, že tohle se těžko realizuje v momentě, kdy nemáte kam odejít.
7: Takhle hodnotí ve stručnosti situaci, která provází téma domácího násilí v Česku, výzkumnice ze Sociologického ústavu Akademie věd Blanka Niklová. Podle antropoložky z Karlovy univerzity Dany Moré se bytová krize za posledních 5 let výrazně prohloubila a představuje v řešení domácího násilí jednu z největších překážek.
16: Na tom panuje mezi institucemi vzácná shoda. Potvrzují to úplně všichni, od sociálních pracovníků přes policii až po neziskové organizace. Už to není jen o uznání násilí, v tom systém udělal krok dopředu. Je to o tom, že i když se ta daná situace jako domácí násilí vyhodnotí, nemají dostupné adekvátní řešení.
7: Oběťmi domácího násilí jsou převážně ženy. Důvodů, proč často v násilných vztazích zůstávají, je ale více. A jak upozorňuje Klára, jedním z významných faktorů je právě finanční závislost na partnerovi. O tom se zmiňují třeba i sami policisté.
17: My vykážeme násilníka. Omlouvám se, že odkazuji na muže, ale většinou to tak je. Pravděpodobně na něm ta oběť i ekonomicky závislá, takže nemá na to, aby platila nájem, elektřinu. On to může všechno vypnout nebo neplatit. A co ona? Tohle prostě vyřešené obecně není. Ekonomická situace je jedním z důvodů, proč se oběti vrací.
10: Jak mi řekla jedna respondentka, na mateřské prostě nezbohatnete. A musíme si uvědomit, že ženy ve chvíli, kdy se stávají matkami, tak vypadávají z toho pracovního trhu, stávají se silně finančně závislé na tom muži a tudíž ta otázka toho, že by měly navždy opustit nějakou domácnost, je vlastně šíleně komplikovaná. Protože všichni asi víme a zaznamenali jsme, že v České republice je obecně velká krize bydlení. Takže pro ty ženy je vlastně nějaké komerční, klasické bydlení v té prvotní fázi, kdy opouští toho partnera, vlastně naprosto nedostupné ve většině případů.
7: Podle dat společnosti Deloitte stouply od roku 2014 ceny bytů více než dvojnásobně a nabídkové nájmy vzrostly dokonce o 80%. Naopak mediánový příjem domácností, tedy přesná středová hodnota ze všech příjmů domácností, se zvýšil jen asi o polovinu. Aby si člověk mohl z průměrného platu pořídit byt, musel by v Praze pracovat 15 let, v Brně 14 let a v Ostravě 11 let. Zároveň by ale tento člověk nesměl během této doby vůbec nic utrácet. A teď si představte, že se ještě staráte o dítě, které je na vás závislé. Podle Blanky Niklové bývá právě toto při rozhodování žen, zda násilnou domácnost opustí, zásadní brzda.
11: V aktuální krizi bydlení narážíme samozřejmě na to, že tohle se těžko realizuje v momentě, kdy nemáte kam odejít a nemáte jak si dovolit odejít, zajistit případně ještě péči o někoho dalšího, kdo je na vás třeba závislý. A to je samozřejmě potom jako zásadní brzda. Zároveň máme v české společnosti určitou představu nějakého standardu, i třeba co se týče zajištění potřeb dětí, představy toho, jaký dopad to prostředí na ně potom má, i co se týče vlastně toho ekonomického standardu. A to by nás mohlo vést i k zamyšlení nad tím, jestli ty azylové domy, které aktuálně jsou k dispozici, nějakým způsobem tady k tomu standardu promlouvají, řekněme, protože já se domnívám, že nikoliv.
7: Právě na obavy z toho, do jakého prostředí se žena s dítětem dostanou poté, co násilnou domácnost opustí, poukazuje například i právnička organizace Profem Daniela Klézlová, která se zaměřuje na problematiku domácího a sexuálního násilí.
18: Klientky žijí s násilnými partnery o měsíce déle, než by bylo potřeba, právě kvůli tomu, že nemohou sehnat bydlení. Za prvé kvůli ceně, ženy prostě ze vztahu neodchází finančně bohatší. Naopak musí tajně sbírat příjmy na kauci a na nějakou dobu nájmu. Pronajímatelé se navíc často bojí hluku nebo toho, že žena na rodičovské nebude schopna nájem platit. Zároveň ženy často nechtějí využít krizového bydlení nebo obecných azylových domů. Mají strach, že v následném opatrovnickém řízení o péči soud rozhodne, že v takovém zařízení nejsou dostatečné podmínky pro výchovu dětí. Azylové domy samozřejmě splňují hygienické standardy, ale strach obětí je tak obrovský, že krizové bydlení vůbec nevyhledají.
10: Ty ženy občas mívají tendenci se právě vracet k tomu násilníkovi, protože si říkají, vydržím pár facek, ale dítě je prostě zabezpečené, má vlastní pokojíček, máme vlastní koupelnu, mám vlastní kuchyň, kde si můžu uvařit. A je mi tady vlastně do nějaké míry lépe, než by mi bylo v tom azylovém domě.
7: Ještě horší je pak situace, kdy není odchod oběti z násilné domácnosti dopředu plánovaný a krize se vyhrotí třeba uprostřed noci.
10: Když je to nějaké jako dopředu promyšlené rozhodnutí a tak, tak ta žena i ty služby se snaží samozřejmě najít ten azylový dům nebo jinou formu bydlení, která bude nejlépe vyhovovat té rodině, té matce s tím dítětem nebo s dětmi. Ale jsou také situace, kdy to, co se v té domácnosti děje, je velmi akutní, velmi krizové a velmi nebezpečné. A ty děti je třeba odejmout nebo odebrat toho domova, například uprostřed noci. A z toho výzkumu víme, že to nejsou zas tak ojedinělé případy. A nám jedna policistka vlastně v tom výzkumu říkala, že například OSPOD, pokaždé, když jsou v čemkoliv děti, tak se volá OSPOD, má velmi omezené možnosti, stejně tak jako policie. Zejména v těch případech, kdy se bavíme teda o tom, že je potřeba ty děti rychle odebrat uprostřed noci. A protože pro ty děti není vůbec žádné ubytování uprostřed noci, tak se to často řeší třeba tím, že se ty děti umisťují do nemocnic na dětské oddělení. Ačkoliv jim fyzicky nic není, protože je to jediné místo, kam ty děti vlastně můžou dát, než nastane nový den a začnou telefonovat do klokánku a jiných záchytných služeb. Což mě vlastně docela šokovalo.
7: I když se ale oběť rozhodne násilnou domácnost opustit, narazí na další problém. Obecný nedostatek pobytových kapacit sociálních služeb v Česku.
14: V České republice funguje 89 azylových domů pro rodiny s dětmi, 59 pro osoby v krizi a 59 pro oběti domácího násilí.
7: Citujeme z vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí pro server irozhlas.cz.
14: Údaj o 59 azylových domech vychází z registru poskytovatelů sociálních služeb, kde mají tyto služby mimo jiné registrovanou cílovou skupinu osob ohrožených domácím násilím.
7: Problém spočívá v tom, že drtivá většina zmiňovaných azylových domů ve skutečnosti nejsou pro matky s dětmi nebo pro oběti domácího násilí obecně vhodné. Zpravidla totiž slouží pro více cílových skupin a neposkytují jim specifické, ale nezbytné služby.
10: Pro ně je klíčové mít jakoby velmi specializovanou péči nebo ideálně k tomu ještě navíc utajené místo toho azylového domu. A těchto azylových domů, těch přísně zaměřených na oběti domácího násilí, jsou v celé České republice pouze 3. Mě vlastně napadlo, že by mohlo být vypovídající udělat takovou jakoby malou obsahovou analýzu zápisu z jednání výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a tam se to bydlení opakovaně skloňuje. Odborníci vlastně, to je ta mezirezortní skupina, kde se potkávají jak lidé z terénu, tak různí zástupci těch rezortů, zdůrazňují a žádají, aby vlastně bylo zajištěné jistější financování tady těchto služeb. A protože ty služby jsou financované z různých projektů, ty jsou na dobu omezenou, jsou také financované na základě dotací a jak mi vlastně řekla jedna z těch respondentek, která je vlastně ředitelkou neziskové organizace, tak financování těch služeb každý rok probíhá. To se jako ve skutečnosti děje, ale popisuje nejistotu v tom, že schvalování dotací je poměrně zdlouhavý proces a každý rok několik měsíců čekají na to, kolik peněz vlastně dostanou, což fakticky brání nějakému plánování a rozvoji těch sociálních služeb.
7: Organizace, které tyto služby provozují, totiž nejsou financovány jako v západní Evropě na úrovni států a krajů, ale často jsou závislé na vypsaných dotacích. A právě tato nejistota vede k tomu, že je služeb nedostatek.
10: Jak víme i z odpovědi MPSV, tak i z té analýzy dostupnosti těch sociálních služeb pro oběti domácího násilí, ta pomoc je formálně dostupná po celém Česku.
14: Síť služeb je plnohodnotná, stabilní a regionálně rovnoměrně dostupná.
10: V pohraničí a na pomezí krajů ale síť selhává. A nejhorší je tedy situace na hranicích s okolními státy a na pomezí jednotlivých krajů. Nejméně dostupná péče je na rozhraní Olomouckého a Moravskoslezského kraje a také na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje. Ta specializovaná pomoc v 5 krajích chybí úplně. A výrazné mezery v dostupnosti intervenčních center, to jsou právě ty neziskové organizace, tak experti odhalili na Vysočině a v krajích Jihomoravském a Královéhradeckém, ale tady si nejsem jistá, jestli to stále ještě platí, protože se bavíme o číslech z roku 2021.
7: Jak totiž přiznalo samo Ministerstvo práce a sociálních věcí, novější analýzu dostupnosti sociálních služeb zatím nemá k dispozici. Ke zlepšení stavu a zajištění jejich dlouhodobého financování vyzval Česko i výbor OSN pro odstranění diskriminace žen. Na otázky, zda se stav těchto služeb u nás zlepšuje, ale ministerstvo reaguje jen obecnou replikou.
10: Vlastně mi jenom řekli, že dlouhodobě podporují financování specializovaných sociálních služeb a aktuálně podnikají kroky k posílení stability financování sociálních služeb, což se promítá i do pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí.
6: Slyšeli jste první část zkrácené verze série z podcastu Dataři od týmu datových novinářů Českého rozhlasu. Celou si už teď můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas. Autory série jsou Klára Filipová, Tomáš Pika a Johan Foss. V podcastu jste slyšeli anonymizované výpovědi z výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd a Českého rozhlasu. Pokud se vás některá z těchto témat osobně dotýkají, o pomoc si můžete říct v centru ROSA nebo organizaci PROFEM.
4: Portréty.
19: První československý samostatný polní prapor, který se proslavil v bitvách druhé světové války u Sokolova či Kyjeva, začal v Buzuluku na hranici kazašské stepy a úpatí Úralu fungovat v únoru 1942. Organizaci a výcvik jednotky dostal na starost Ludvík Svoboda, prvoválečný legionář, který měl zkušenosti už s velením dobrovolnické jednotky z Polska. A kdo byli čeští vojáci na východě? Historik Roman Šter popírá, že by šlo o bolševiky, kteří v roce 45 přinesli na svých bodácích do osvobozeného Československa komunismus.
20: Jednak to byli volinští Češi, druhou velkou skupinou byli podkarpatští Rusíni. O těch volinských Češích já hovořím z toho důvodu, že to většinou byli právě lidé, kteří neměli kladný vztah k sovětskému režimu, protože zažili již v roce 1939 násilnou kolektivizaci, kdy jim jejich statky, na kterých pracovali po několik generací, byly vlastně sebrány. Podkarpatští Rusíni, stejně jako volinští Češi, neměli kladné zkušenosti se sovětskou vládou. V podstatě většina z nich odcházela s úmyslem začít ze nový život. Následovalo začení a několika leté věznění v sovětských pracovních táborech, takzvaných gulazích. Čili tyto dvě skupiny, jak volinští Češi, tak podkarpatští Rusíni, neměli kladné zkušenosti se sovětským režimem a nemůžeme tedy říct, nemůžeme tvrdit, že by ta jednotka byla zbolševizovaná.
19: Československá vojenská jednotka v Sovětském svazu se do bojů druhé světové války poprvé zapojila při obraně ukrajinské vesnice Sokolovo. 8. března 1943 tam čerstvě vycvičení Čechoslováci stanuli tváří v tvář zkušeným německým vojákům z tanky. Tankovou podporu sovětských jednotek měli mít i Čechoslováci. Problém byl v tom, že sovětské tanky nakonec do bojů nezasáhly.
20: Ta podpora sovětských tanků tam byla, jednalo se o 10 tanků, které měly vyrazit již v průběhu toho 8. března, v průběhu bojů o Sokolovo, tak měly vyrazit do útoku. Bohužel, ale již začalo vlastně jarní tání, začalo být velmi teplo a ten led začal praskat. Takže pod prvním z těch tanků, které měly vyrazit na podporu bojující první roty Otakara Jaroše, tak pod tímto tankem se probořil led a ty tanky se již za tu řeku vlastně nedostaly.
19: Čechoslováci se tak ocitli ve vesnici Sokolovo sami proti německým tankům. Této skutečnosti později šikovně zneužila nacistická propaganda. Němcům se podařilo zajmout několik československých vojáků a 5 z nich představili v Praze na tiskové konferenci. Například desátník Imrich Kuric, po válce odsouzený k 10letému žaláři, popisoval v listopadu 43 v protektorátním rozhlasu situaci u Sokolova takhle.
3: Měli jsme dohromady 2 protitankové kanony. Jeden byl umístěn na konci, na tom, odkud přišly tanky, a druhý byl úplně na druhém konci, který měl kryt vchod z druhého konce věsnice. Několik bylo protitankových pušek s malou ráží.
21: Takže jste vlastně neměli zbraně, kterými byste mohli německým tankům čelit.
3: Ale vůbec tam nebylo dostatečné obrany proti tankům, poněvadž ani jedného tanku jsme neměli, ani žádného dělostřelectva jiného.
19: Mezi československými vojáky, kteří se u Sokolova vyznamenali, byl i zástupce velitele čety Hynek Voráč a velitel roty Jan Kudlič. Oběma bylo 28 let. Voráč zadržel se svou četou nápor Němců a pobil několik desítek nepřátel. Strhnul tak útok nepřítele na sebe a umožnil odsun raněných z jiných míst bojiště. Při dalším útoku německých vojáků ale padl. Jan Kudlič pro změnu dobil se svou rotou 16 opevněných domů, zničil 4 kulometná hnízda a 3 tanky a pobil několik desítek nepřátelských samopalníků. Útok jeho roty zastavil až příjezd 13 německých tanků. Ze Sokolova ustoupil Kudlič teprve na rozkaz nadřízených. Zemřel druhý den při transportu do nemocnice, kde si měl léčit zranění. I když byla bitva u Sokolova po roce 48 ideologicky zneužívána, podle historika Romana Štéra šlo o důležité vystoupení našich vojáků.
20: Byla to zásadní událost nejen pro náš východní odboj, je to samozřejmě první bojové vystoupení Čechoslováků na východní frontě, ale zároveň je to první bojové vystoupení spojenecké pozemní jednotky na východoevropském válčišti. Výjimečné je také tím, že vlastně Čechoslováci bojovali proti velmi dobře vycvičeným jednotkám, které měly dlouhodobé zkušenosti s boji na frontě. A samozřejmě nejlepší hodnocení bojů je vždycky, když vás hodnotí ten nepřítel. A my víme, že Němci byli velmi překvapeni tím, že vlastně ti Čechoslováci bojovali velmi statečně, že ty boje byly velmi tuhé, velmi náročné. A dokonce je překvapením, že si mysleli, že proti ním stojí mnohem početnější nepřítel. Dokonce udávali, že se v Sokolovu nachází celý jeden prapor, tedy 900 mužů přibližně, což nebyla pravda, protože Sokolovo hájila pouze část praporu, tedy první rota.
19: Říká Roman Štér.
4: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
22: Radiožurnál, teď je 6 hodin. A připravené jsou zprávy s Eliškou Zábrockou.
23: Říž školí podle sjednocených pravidel. Jakub Menšík bojuje o postup do osmifinále tenisového US Open a bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
23: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa přivezli do Moskvy plán na ukončení války na Ukrajině. Podrobnosti o mírovém plánu a výsledcí schůzky zatím nejsou známé.
24: V ľubom slučí, konečně.
25: Ruský prezident na začátku jednání označil setkání s americkými vyjednavači za přínosná. Podle Putina s nimi mají Rusové dobré zkušenosti a důvěřují jim. Vitkov taky ruskému prezidentovi poděkoval, že armádě nařídil třídenní pozastavení útoků na Kyjev. Už předtím Ukrajina kvůli americké návštěvě oznámila přerušení náletu na ruskou metropoli. Vitkov a Kushner budou z Moskvy pokračovat do Kyjeva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vzkázal, že se těší na věcné jednání. Václav Hojný, Radiožurnál.
23: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, zejména projíždění návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školících střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek.
0: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
23: Školicí střediska tak díky podrobnějším pravidlům bude možné lépe kontrolovat. Do Krkonoš přijíždí v těchto dnech desítky německých turistů na tradiční dovolenou po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty. Vyhledávají hlavně pěší turistiku, popisuje obvyklý program vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
1: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký typ na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
23: Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metodika diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorků z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice, tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, zda odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost. Upozorňuje přednosta kliniky nemocí plicní a tuberkulózy Milancova.
2: V rámci toho výkonu víme, jestli jsme se dostali tam, kam potřebujeme a jestli budeme schopni odebrat validní vzorek nádoru, abychom ho potom mohli nechat vyšetřit na patologii a zjistili informace, co potřebujeme k tomu, abychom pacientům mohli nasadit správnou léčbu, která bude pro ně nejúčinnější.
13: Sport. Na tenisovém US Open hraje Jakub Menšík o postup do osmifinále. Jeho zápas sleduje v New Yorku reportér David Prouza.
5: 1-1 na sety mezi Menšíkem a Američanem TNM. Český reprezentant před pár okamžiky obrátil 2 set vůli a teď se hraje tiebreak z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
13: Slovácko remizovalo v sedmém kole fotbalové šance ligy s Pardubicemi 0-0. V dalších zápasech Artis Brno prohrál s Plzní 0-3. Olomouc vítězil nad Bohemians 3-0 a fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost této sezóně šance ligy. Brněnskou zbrojovku porazili 4-0.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Chodec na D2 u Brna a nehoda na D6 u Nového Strašecí. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Modřice. Mezi 3. a 4. kilometrem hlásí policie neosvětleného chodce na krajnici. Na D6 z Prahy do Karlových Varů zbystřete za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. kilometru havarovalo osobní vozidlo a je otočeno proti směru jízdy. Na místě hasiči a policie projíždí se levým pruhem. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Ejpovice. Na 65. kilometru odstavené vozidlo po nehodě. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
23: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
26: Staré inuitské pohřebiště u grónského Ilulissátu postupně odkrývají tající permafrost a eroze. Místní teď žádají větší ochranu hrobu i návrat ostatků odvezených kdysi do Evropy. České pivo zná celý svět, teď se do zahraničí snaží prorazit i česká kuchyně. Jenže získat známku kvality není jednoduché. My vás zavedeme do Rakouska, kde už jednu takovou mají. Miami Beach je jedna z nejslavnějších pláží na světě. Přes den jsou na ní hlavně turisté, ale odpoledne a večer patří místním. Ti se tam nechodí odpočinout, ale bavit se. A vy tuhle atmosféru uslyšíte v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
11: Reportáže zahraničních zpravodajů.
26: V Grónsku, 300 kilometrů severně od polárního kruhu na břehu ledovcového fjordu Ilulissat, je místo posledního odpočinku obyvatel již dávno zaniklých inuitských vesnic. Na první pohled byste to ale nepoznali. Na místě nenajdete žádné náhrobky. Kosti se ale kvůli erozi a tání permafrostu postupně dostávají na povrch. Na místě o tom natáčela naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
12: Ticho. Jen tu a tam.

0: jdu přímo k hrobům.
1: What was that?
2: To slyšíte, borcení ledové kry. To se tu děje pořád.
0: V mezerách mezi kameny se skutečně skrývá lidská lebka a další lidské kosti.
2: Tohle opravdu není dobré. Někdo tu byl a odkryl ty kameny.
0: V další mezeře na mechu leží tři lidské lebky a další kosti.
2: V půdě probíhá eroze, ta je permafrost. A věci se sami objevují na povrchu. Je tu hodně pohybu.
0: Pohřebiště prý kdysi bylo mnohem rozsáhlejší.
2: Bývalo tu mnohem více inuitských hrobů, ale většinu z nich na začátku 19. století vybrali a odvezli evropští archeologové. Většinou ze Švédska. Pokud byste v 19. století navštívila nějaký obchod se starožitnostmi v Kodani, prodávali by tam jistě lidské lebky, právě odsud.
0: Karl se snaží na problém odvezených ostatků upozorňovat.
2: Chceme je zpátky. Chceme pro mrtvé respekt. Opravdu myslím, že s tím musíme něco dělat. Snažím se na to upozorňovat, aby se o tom mluvilo, ale politiky to nezajímá. Teď je všechno jenom o turismu a rybaření.
0: Na protějším kopci Karl zahlédl svého kamaráda Gunberga, který tady v okolí Ilulissatu prý pracuje jako ranger. A tak míříme za ním.
3: Já se tu zkrátka procházím a kontroluju, že je vše v pořádku, že turisti nepáchají nějakou neplechu. Občas sbírám odpadky. Někteří lidé si tu chodí zaplavat, ale je to zakázané. Může to být velmi nebezpečné. Když se velká kra rozlomí, může vytvořit tsunami.
0: A právě neukáznění turisti představují pro zdejší hroby další nebezpečí.
2: Nedávno tu jedna Španělka našla kost a odnášela si ji zpátky na výletní loď. Chtěla ji jako suvenýr, myslela si, že to je zvířecí kost. Když jsme jí řekli, že je lidská, tak byla úplně v šoku.
0: Podle Karla je třeba vybudovat kolem zbývajících hrobů plot nebo zeď a důsledně je chránit. A hlavně dosáhnout také návratu ostatků, které odvezli evropští archeologové. Odpočívat totiž mají právě tady, s výhledem na fjord. Z Ilulissatu, Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Katolická a evangelická církev v Německu přišly jen loni o víc než milion členů. Mnoho kostelů zůstává nevyužitých a to platí i v průmyslovém Porúří. Putovní výstavné bienále Manifesta si tam vyhlédlo 12 církevních staveb v šedé zóně a zaplnilo je uměním. Jeden takový kostel, kam chodí před domácími zápasy hlavně fanoušci Schalke, navštívil v Gelsenkirchenu náš německý zpravodaj Tomáš Havlín.
5: Kostel svatého Josefa v Schalke Gelsenkirchenu je vysoká cílová stavba s dvěma věžemi, jakých je v Německu spousta, takže na první pohled zas tak neupoutá, ale něčím ten katolický kostel přece jenom výjimečný je. Tak se pojďme podívat dovnitř. Nečekal bych to, ale uvnitř kostela klape psací stroj a u něj sedí Marie.
6: Právě na takových psacích strojích ženy dřív zapisovaly slova, která jim diktovali muži, ale naše myšlenky a potřeby přitom zůstávaly opominuté. Já teď mám rozepsanou báseň Wild Way of Healing, nespoutaná cesta uzdravení. Když si chce člověk najít svoje místo ve světě, tak to často vyžaduje i dost odvahy a to je něco nepředvídatelného, divokého.
5: Ty básničky, které Marie napsala na psacím stroji, ty budou součástí výstavy a každý si je bude moct přečíst. Instalace je zrovna v plném proudu. Je tady třeba taková papírová figurína ženy v druhé řadě v kostelní lavici. Má znázorňovat nelehký úděl žen. Ve výklenku kostela jsou zase rozeseté obří, bílé, plastové oční bulvy. Ty znázorňují pohled, kterému dívky podrobuje společnost. A u oltáře tam už vzniká takový velký kreslený strom.
7: Dass wir uns schöne Orte erstellen können, schöne Orte, ein Space.
6: To je strom, který vyrůstá z poznání, že jako ženy, ale i muži nejsme

0: odkázaní jen na ten obraz sebe sama, který nám předkládá nebo vnucuje společnost, ale že si přinejmenším ve vlastní hlavě dokážeme vytvořit i svůj vlastní prostor zaplněný krásnými věcmi. Ať už je to yoga matka, čas na kávu s rodinou nebo plachetnice na jezeře. Těch možností je spousta.
1: Viele Möglichkeiten, sich einen schönen Space im Kopf zu machen.
2: Výstava v kostele svatého Josefa nese název Stadion snů, a to asi proto, že ji podpořil fotbalový klub z Gelsenkirchenu. Hlavní díl práce ale odvedly mladé dívky a ženy, které navštěvují v Schalke organizaci Mädchen Centrum. Koncept a návrh vymýšleli od jara, říká ředitelka centra Barbara Christová.
3: Ich glaube, dass die Botschaften, die Mädchen und junge Frauen für uns haben.
4: Výsledné poselství je podle mě strašně silné a taky důležité. Protože vychází z reality, kterou já už třeba nezažívám, ale ty dívky a mladé ženy ano. A z této pozice mluví o tom, jaký život a jakou společnost by si přáli.
2: Poslední pravidelná mše byla u svatého Josefa někdy před 7 lety a další kostely v Porúří jsou na tom podobně. Všechny sloužily obci, která se ale mezi tím někam vytratila. Třeba kolem nich ale může vzniknout jiná.
5: A já si ještě víc o výstavě Manifesta povím s autorem předchozí reportáže, s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Já ti přeji hezký den.
6: Ahoj, zdravím tě i posluchače.
5: Tomáši, dívky a mladé ženy měly teď k dispozici kostel na 2 týdny. Byl to jeden z 12, ve kterých až do konce října pořádají zmíněné bienále. A ty osobně měl si možnost podívat se i do dalších kostelů?
6: Ano, byl jsem se podívat i v těch dalších kostelech. Je to i jednoduché, oni mají tu výhodu, že všechny ty kostely jsou vlastně ve 4 městech, v těch největších městech Porúří, v Duisburgu, v Bochumi, v Essenu a v Gelsenkirchenu, ale vlastně to od jednoho k druhému není zas tak daleko, protože Porúří to je takový typický průmyslový těžební regiony v tom smyslu, že všechna ta města jsou vzájemně prorostlá a vlastně mezi nimi neexistuje žádná pevná hranice, oni se tak vzájemně prolínají a v tomto smyslu taky organizátoři toho bienále Manifesta vyzývali, klidně si můžete za nějaký malý poplatek asi 5 € na den půjčit kolo a všechny ty kostely objet po místních cyklostezkách. Což já jsem teda neudělal, ale ty kostely jsem si objel i tak. Jsou to úžasné, velmi rozmanité budovy. Já jsem se většinu z nich snažil nafotit a posluchači se na ně už teď mohou podívat ve fotogalerii, která je na stránkách Českého rozhlasu k vidění. Některé ty kostely, jako je ten svatý Josef, ve kterém dívky z Mädchen centra pořádali tu výstavu, tak jsou ještě tak zhruba z druhé poloviny 19. století. Jsou to stavby, které měly sloužit té rostoucí dělnické komunitě v Porúří, ale hlavně je to poválečná architektura. Částečně jsou to takzvané nouzové kostely, které se stavěly po válce, po bombardování vlastně ze všeho, co bylo po ruce, stavěly se narychlo i třeba z různých trosek, ale pak jsou tam i takové ukázkové chrámy, jako třeba kostel Panny Marie v Duisburgu. To je taková monstrózní, brutalistní stavba betonová.
5: A co se týče toho samotného bienále, co tě zaujalo? Byl to právě ten zmíněný kostel v Gelsenkirchenu?
6: Ten samozřejmě taky, ale asi největší dojem na mě udělal ten duisburský chrám Panny Marie. To je obrovská stavba z bočních stran, do ní proniká světlo, oni celé ty boční strany jsou vlastně z takového průsvitného plexiskla nebo sklolaminátu. Celý ten kostel je dvoupatrový, což je na církevní stavbě neobvyklé a v čele je ještě takový oltář, taková subtilní střížka, kterou tomuto kostelu snad měl darovat Vatikán. Ten oltář byl původně součástí pavilonu Vatikánu na světové výstavě Expo v 58. roce. No ale teď vlastně v rámci toho bienále jeden umělec Abbas Zahedi rozmístil v tom kostele do kruhu takové různě pospojované píšťaly varhan, použité, sezbírané po celé Evropě, často zdeformované. Některé z nich byly třeba z kostela svatého Mikuláše v Kyjevě. No a ty použité, zdeformované píšťaly rozmístěné do kruhu byly vzájemně propojené a ještě napojené na nějaký pneumatický systém, takže vlastně vydávaly takové zvuky. Celé to mělo poukazovat na jakýsi rozpad nebo pochroumání nějaké, řekněme, obce nějakého jednotného smyslu v Evropě. dost exponátů, zároveň na tom bienále se vztahovalo k místnímu kontextu, tedy k Porúří, což je, dalo by se říct, oblast 3P, průmyslu, práce a přistěhovalectví. Jedna autorka si například dala práci s rešerší v místních archivech a zjistila, že na veřejnost ve sdělovacích prostředcích, ale nejenom v těch místních, ale v Německu vůbec, na veřejnosti, že byla dlouho upozaďovaná ta přistěhovalecká povaha práce, jakoby v Porúří dlouho fárali jenom bílí Němci a jenom na nich stál ten poválečný hospodářský zázrak. To mě vlastně zarazilo, že muselo utéct spousty vody v Rýnu, než se do novin dostala fotka nějakého snědého horníka s knírem a černýma očima. Tomu tam byl věnovaný třeba jeden filmový dokument. No a konečně na bienále i česká stopa. V Bochumi v jednom kostele vystavuje vlastně stále ještě až do konce října Eva Koťátková takové velké hadrové loutky, dalo by se říct, no, jsou to postavy ptáků, je to ptactvo spadlé z nebes, jsou to ptáci vlastně rozesetí, jako kdyby po podlaze kostela, jako určitá předzvěst krize nebo budoucího vývoje.
5: To byl náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Já ti díky za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
6: Děkuju, hezký den.
7: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Před 87 lety měl z pražského Vilznova nádraží odjet 9. poslední vlak Nikolase Vintna. Zároveň to měl být i nejpočetnější transport, celkem 250 převážně židovských dětí. 1. září 1939 ale vypukla druhá světová válka a vlak z Prahy už nevyjel. Většina pasažérů pak zahynula v koncentračních táborech. Až dosud se vědělo o 3 dětech, které válku přežily. Nám se podařilo najít další 2, sestry Lídu a Gerdu Metovy z Ostravy. Reportér Jaromír Marek natáčel s dcerou jedné z nich.
8: Charlotte Rosénová je drobná šedesátnice, narodila se a celý život prožila ve Švédsku. Její rodina ale pocházela z Ostravy. Dědeček Hugo Met tam provozoval velký obchod s obuví.
9: Nebyli nějak zvlášť bohatí, ale žili dobře. Navštěvovali divadla a přátelili se s lidmi od kultury. O víkendech jezdili do Přerova za rodinou, jindy zase na procházky do hor. Byli Židé, ale víru moc neprožívali.
8: Po okupaci Československa se všechno změnilo. Když přišly první ústrky a perzekuce, Hugo Met odjel pod záminkou obchodní cesty do zahraničí a už se nevrátil. Když se potom naskytla možnost poslat ven z protektorátu i obě dcery, rodina neváhala. 1. září roku 1939 seděli 11-letá Lída a 14-letá Gerda ve vlaku do Londýna. Gerda se později stala matkou paní Charlotte.
9: Na nástupišti bylo hodně lidí. Sestry dostaly číslo a nastoupily do vlaku. Po jisté době jim ale řekli, že musí vystoupit, že vlak nepojede. A tak se vrátili zpátky do Přerova. I tak ale bylo rozhodnuto. Dcery musí pryč.
8: Volba padla na Švédsko, kde už nějaký čas žil otec obou dívek. Švédsko ovšem židovské uprchlíky nepřijímalo a proto dostali povolení k pobytu jen na 3 měsíce. Pak měli pokračovat do Anglie. Nakonec se jim ale podařilo přece jen zůstat ve Švédsku a v roce 1941 se tam dostala i Charlottina babička.
9: Bratranci mé matky, jejich rodiče a další příbuzní zemřeli v Osvětimi. Celkem 10 lidí. O Nikolasi Vintnovi jsem dlouho nevěděla. Máma o něm nikdy nemluvila a asi ani nevěděla, kdo ji vlastně zachránil. Kdyby ona a její sestra neměli díky němu povolení ke vstupu do Anglie, určitě by neodjeli. A já bych tady nejspíš nebyla.
8: Uzavírá Charlotte Rosénová. Její teta Lída a matka Gerda Metová patřili k několika málo dětem, které neodjeli posledním Vintnovým vlakem a válku přežili. Jaromír Marek, Český rozhlas.
5: Chuť na svíčkovou nebo guláš může přijít i daleko od domova. Jak ale poznat restauraci, kde budou chutnat opravdu jako v Česku? Právě s tím má hostům pomoci certifikát Czech Special. Získat ho ale není jednoduché. Jak dodává naše zpravodajka Bára Vránová, v zahraničí se to zatím podařilo jen dvěma japonským restauracím a Schweizerhausu ve vídeňském Prátru.
10: Křupavá do zlatová upečená kůže a maso tak měkké, že se samo odděluje od kosti. No a k tomu samozřejmě čerstvě nastrouhaný křen, ostrá hořtice a krajíc chleba. Přesně takové pečené vepřové koleno podle staročeského receptu sem do vídeňského Schweizerhausu každý den láká tisíce turistů. Ovšem to samo o sobě na certifikát Czech Specials ještě nestačí. Podle Márie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky je toho potřeba o něco víc.
11: Restaurace si musí zažádat o certifikaci a musí splnit určité podmínky. Ty podmínky jsou, musí mít minimálně jednu polévku a dvě hlavní jídla zařazená jako české speciality.
10: Ty přitom nemusí být jen přesnou kopií receptů našich babiček. Certifikát mohou získat i restaurace, které tradiční jídla pojmou moderně.
11: Všechno se posouvá, všechno se vyvíjí, vyvíjí se i česká kuchyně. Máme tam proto restaurace, které vaří typicky českou kuchyni, malé hospůdky, rodinné hospůdky, ale máme tam třeba restaurace vyloženě fine dining.
10: Zatímco v Česku certifikát Czech Specials získaly už desítky restaurací, v zahraničí jsou zatím jenom tři. Pro tamní kuchaře je cesta k němu totiž často složitější. Recepty musí přizpůsobit místním surovinám nebo zvyklostem. U některých jídel jsou proto povolené i mírné úpravy.
11: Ani my v České republice nemáme knedlík v jedné formě. Co region, to jiný houskový knedlík. Dlouhodobě se přeme, jestli je knedlík rakouskou, anebo německou, anebo českou specialitou. My tvrdíme, že českou. Ale ano, i modifikace knedlíku je samozřejmě povolena.
10: Cílem projektu ale není restauracím rozdávat známky. Má především pomoci hostům zorientovat se v nabídce české kuchyně doma i v zahraničí, vysvětluje Lenka Nováková z organizace Czech Tourism.
12: Chceme, aby opravdu ten turista, když sem přijede a přijde do té restaurace, aby věděl, že může počítat s kvalitními službami a s kvalitní českou kuchyní.
10: Gastronomii chtějí autoři projektu vyvážet stejně jako třeba české pivo nebo lázně. A první úspěchy už hlásí i z druhého konce světa.
12: Japonsko bylo jako první zahraniční zemí, kde jsme vlastně certifikovali. Ta jedna restaurace to měla opravdu tak podobné té formě, jakou známe tady z Čech, že to vůbec nebylo poznat.
10: Podle Marie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů mají ve světě šanci uspět i další české recepty.
11: My jsme atypičtí tím, že my jíme sladká jídla jako hlavní jídlo, což vlastně v Evropě a ve světě není. Většinou to je jako dezert. Takže naše ovocné knedlíky určitě vyvážet můžeme. Pak jsou to polévky a samozřejmě omáčky.
10: A jestli se české jídlo uchytí podobně silně jako třeba české pivo, to se teprve uvidí. Z Vídně Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Na Floridu jezdí lidé za sluncem a mořem. Kdo ale čeká na plážích ticho, tak ten si spletl adresu. V Miami Beach to i v poledne zní jako na večírku. Hudba z reproduktorů, hlasitý smích, vůně pečeného masa a nápoje v boxech s ledem. Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová po letech strávených na Floridě ví, jak si užít pláž v Miami, stejně jako místní. Jedno varování ale má. Hlavně nechoďte na pláž hladový, leda, že byste měli s sebou rybářský prut.
13: Léto pomalu končí, ale Floridianům ta nejlepší část roku právě teď začíná. Po čtvrt roce neúnosného horka, totiž první zářijové pondělí, přichází takzvaný Labor Day, svátek práce. A to je milník v roce, kdy se počasí začne ochlazovat na snesitelných 30 stupňů. A pro Floridiany tohle je čas vyrazit konečně k moři.
14: Skoro každý, kdo sem přichází, má s sebou vždycky nějaké jídlo, nějaké pití a hlavně reprák s hudbou. A protože tu hudbu má opravdu každý, tak se tady mísí ty hudby dohromady. A kdyby chtěl někdy klid, tak nemá šanci, protože ty ta hudba jde z obou stran, ze všech stran, každý má svojí. Na floridské pláži to taky velmi často voní pečeným masem. Lidé si přinesou sedátka a často si sednou rovnou do moře. Chodí ve velkých skupinách a velmi dobře vybavení. S laďákem, s reprákem, se slunečníkem a se spoustou jídla. A lidí.
15: A kdo si jídlo nepřinesl, ale má hlad, stačí na některém z mol nahodit hlasec, jako třeba tady pán. Aha, vypadá to, že něco chytil.
14: Did you get something?
16: What is, oh, what is it?
15: Pán mi říká, že to je moc malé, takže to bude muset pustit.
14: Oh, nice. Oh, this is a big one. Are you gonna send it back? Yeah, it's too small.
15: Nerozumím mu to jméno ryby.
14: What's the name of it?
15: Ale plácá se tady na těch prknech toho mola. Pokud jste zvyklí z českých pláží na relativní ticho, může vás tady ta hudba, smích, hraní na bubny překvapit. Není to neohleduplnost, je to prostě jiná představa o tom, co pláž je a jak se na ní chodí. Na Floridě prostě pláž není místo, kam se chodí schovat před světem, ale je to místo, kam se chodí za lidmi. Zkrátka, ticho na floridské pláži nehledejte. Najdete tu ale něco jiného. Dobrou náladu, cizí lidi, kteří vás během 5 minut pozvou na pivo a rybu, která možná skončí na něčím grilu ještě dneska večer.
14: Z Miami Beach na Floridě, Jana Ciglerová, Český rozhlas.
17: A to byla poslední reportáž zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
7: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
18: Dobré ráno, posloucháte nás i v půl sedmé. Právě Radiožurnálu s Eliškou Zábrockou.
19: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agentura AFP o tom informoval Bílý dům v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci po jednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice. Jednání se tak můžou protáhnout. Koalice je ale připravená senát přehlasovat. A soutěžemi v požárním útoku dnes v Hradci Králové končí mistrovství České republiky v hasičském sportu. Účastní se ho přes 460 profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček ze všech 14 krajů. Po pátečních výstupech na cvičnou běž a sobotních disciplínách na atletickém oválu si průběžně nejlépe vedli hasiči z Moravskoslezského kraje, následovaní Plzeňským krajem. Soutěže v požárním útoku můžou lidé na stadionu krajského hasičského záchranného sboru v Hradci Králové sledovat do 13 hodin.
7: Sport.
19: O postup do osmifinále tenisového US Open hraje Jakub Menšík proti Američanovi Tyjenovi a je u toho David Prouza.
20: Menšík vede 2-1 na sety v souboji s Lernerem Tyjenem a věřme, před malou chvílí ustál poslední krizovou situaci, kdy odvrátil 2 breakboly, teď se tedy mohl posadit při vedení 3-2 ve čtvrtém setu. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D6 u Nového Strašecí a na D5 u Ejpovic. Na D6 z Prahy do Karlových Varů zbystřete za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. kilometru havarovalo osobní vozidlo, je otočeno proti směru jízdy. Místo označeno světelnou šipkou a kužely, projíždí se levým pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Ejpovice. Na 65. kilometru odstavené vozidlo po nehodě, na místě záchranáři, průjezdné jedním pruhem. A na silnici 35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové jeďte opatrně mezi Týništěm a Jaroslaví. Na vozovce leží sražená srna, policie jede na místo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
21: Dnešní ráno je většinou slunečné, oblačnosti je teď nad Českem poměrně málo, hlavně tedy na severovýchodě, třeba na Liberecku, v Orlických horách nebo Jeseníkách. Jak to bude přes den, řekne meteorolog Štefan Hanžák.
22: Čekáme většinou jasno až polojasno, na severu a na severovýchodě místy přechodně až oblačno.
21: A vítr dnes nebude foukat tak silně jako včera. Teploty se odpoledne dostanou mezi 18 a 22 stupňů. Na jižní Moravě čekejte ještě o pár stupňů víc, tam až 24. A na horách se ta maxima zastaví kolem 13. Výjimkou je pouze Šumava, kde bude až 17 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
23: Proč válka v zálivu zůstává hořet na půl plynu? Polsko se zadlužuje mnohem rychleji než Česko, ale aspoň si nelže do kapsy. Ukrajina, slabé místo italské premiérky, anebo vlny veder v Evropě zabíjejí desetitisíce lidí a ničí ekonomiku. To ovšem není vše, o čem bude řeč v sobotním vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
7: Názory a argumenty.
23: Už to chvíli mi vypadalo, že bychom na americko-iránskou válku mohli skoro zapomenout. Ze zálivu přicházely jen takové zprávy, které zajímaly ty, kdo se o oblast zajímají. Jenže v posledním týdnu se už zase víc střílí. Je válka zpátky? Odpověď hledá komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
24: Mezi americko-iránskou armádou už opět létají projektily nejrůznější velikosti. Američané například ostřelovali ostrov Larak, kde má Irán umístěna odpalovací zařízení, kterými se snaží ovládat provoz Hormuzu. Podle Iránců americká střelba zabila 19 lidí, z velké části svatebčanů na oslavě. Iránská odpověď zahrnovala útok na americké základy v Jordánsku a také v Kuvajtu. Neznamená to ale, že by se válka vrátila v nejintenzivnější podobě, tak jak probíhala po 28. únoru letošního roku. Za prvé proto, že na ní Amerika a ani Irán nemají zájem. Američané pravděpodobně dospěli k závěru, že pokud nebudou chtít totálně zlikvidovat hospodářskou infrastrukturu země, tedy rafinerie, přehrady a mosty, nemají už k dispozici mnoho cílů. Amerika také možná má problémy s municí, včetně střeliva do protiraketových systémů. Nepochybně hraje roli tlak spojenců v zálivu, kteří nechtějí být terčem iránských odvet. A možná i Turecka, které si nepřeje pád iránského režimu a spíše vsadilo na svou roli mezičlánku mezi Washingtonem a Teheránem. O iránských prioritách můžeme jen spekulovat. Roli pravděpodobně hraje skutečnost, že země nemá jediné mocenské centrum. Po smrti ajatolla Chameneího se o vliv utkává větší počet hráčů s rozdílnými zájmy a také odlišným hodnocením iránské situace. Lidé kolem prezidenta Pezeškiana možná soudí, že Iránu nejvíce prospěje snaha o zmírnění konfliktu. Někteří lidé zevnitř revoluční gard naopak možná věří tomu, že boj až do konce je otázkou národní cti a náboženské povinnosti, ale i tomu, že Irán vítězí a obnovení bojů může jeho situaci ještě zlepšit. Irán může kalkulovat s tím, že pomocí spojeneckých jemenských husíů může začít blokovat i Báb al-Mandáb, další úžinu klíčovou pro dopravu mezi Asií a Evropou. V takovém případě by ale nejen Američané, ale i jejich regionální spojenci možná dali přednost návratu k otevřené válce. Z hlediska Íránu je jeho postup, který zahrnuje i útoky na jeho okolí, spíše kontraproduktivní, protože si tyto státy zbytečně odcizuje. Současně je příznačné, že Íránci neútočí na Saúdskou Arábii ani Izrael. Dávají najevo, že počítají jen s touto válkou na půl plynu. Pozornost se soustředí k Hormuzu. O budoucnosti iránského režimu možná rozhodne míra jeho schopnosti průliv kontrolovat, tedy získávat v budoucnu peníze a zajistit si imunitu proti útoku. Irán nebo část jeho vedení nemá v tomto smyslu pocit, že je čas vyhlásit konec války. Ani Trump se nemůže vrátit k úplnému míru, aniž by v Hormuzu byla plně obnovena svoboda plavby, protože by tím přiznával porážku. Jenže se také ukazuje, že Hormuz se nenápadně vrátil k částečnému provozu. Iránci například povolují plavbu iráckým tankerům, aby si udrželi vazby na Bagdád. Američanům se pravděpodobně podařilo Hormuz částečně zprovoznit pro ostatní lodě. Některé tankery propluly tam a zpátky už několikrát, což je taktické americké vítězství a také důležitý ekonomický faktor. Na světovém trhu chybí méně ropy, než by se zdálo, a její cena nenarostla tolik. Mezitím se také posilují alternativní pozemní trasy, které Hormuz obcházejí. V Íránu se ozývají hlasy, podle kterých hrozí Teheránu nebezpečí, že jeho kontrola nad Hormuzem v dlouhodobém výhledu ztratí význam. Válka tedy není u konce, ale vede se na půl plynu a tak to asi zůstane. Rizika plynoucí z pokusu změnit situaci jsou pro Ameriku i Irán vysoká. Naopak náklady na udržování patu jsou spíše nízké. Současná situace může trvat ještě celkem dlouho, než se třeba stane něco neočekávaného.
23: Tolik Jan Fingerland. Nejen Česká republika, ale také sousední Polsko se zadlužuje, a to dokonce mnohem rychleji. Ale jak říká autor následujícího komentáře, evropský redaktor deníku Luboš Palata, varšavská vláda se přitom netváří, že například dluh za dálnice nebude dluhem.
0: Polsko bývá nejen v Česku v posledních letech obdivováno, má vyšší růst než většina evropských ekonomik, staví dálnice, rychlé železnice i nová letiště. Polské platy rostou slušným tempem a dnes už v některých případech přeskočily i ty české. Polsko se výkonností svého hospodářství dostalo mezi 20 největších ekonomik světa. Přitom všem vydává Polsko 5% svého hrubého domácího produktu na obranu, a to už posledních 5 let. Nakupuje stovky tanků, desítky nejmodernějších stíhaček, buduje opevnění na východní hranici s Běloruskem a Ruskem a výrazně pomáhá i sousední Ukrajině. To všechno není zadarmo a k těmto superlativům je třeba dodat jeden zásadní fakt. Polsko velkou část financuje nejen z dosud štědrých dotací Evropské unie, ale také na dluh. A to dluh velmi velký a rychle rostoucí, který se začíná přibližovat 60% hrubého domácího produktu, což je nejméně o 10% víc, než má dnes Česko. Samozřejmě v porovnání se stavem zadlužení některých západoevropských zemí s Francií, Itálií a Řeckem na prvních místech je i ten polský dluh stále relativně přijatelný. To, co ale je alarmující, je tempo, kterým se Polsko zadlužuje. Na rok 2027 plánuje deficit ve výši 7% hrubého domácího produktu, což je víc než dvojnásobek tempa, kterým se chce zadlužovat Česko. I v Polsku si přitom kladou otázku, jak dlouho takové tempo zadlužování může vydržet. Na druhou stranu, Poláci mají v tomto trochu jiné geny než rakousko-německy spořiví Češi. V Polsku je takový východní pocit, že žijeme prostě teď. A tomu, co se děje s polským rozpočtem, neříkají dluhová spirála, ale okno příležitostí. Český rozpočet, který, jak už jsem uvedl, na první pohled vypadá mnohem lépe než ten polský, má jeden velký problém. A není to jen ten, že na armádu chceme vydávat pouze 2% svého domácího produktu. Ten hlavní problém je v navrhovaných českých vládních změnách, co všechno by se do deficitu rozpočtu nemělo započítávat. Dukovany, dálnice, tratě pro rychlovlaky a kdo ví, co ještě. Zatímco Poláci si ohledně svého rozpočtu aspoň nelžou, my si chceme lhát do vlastní kapsy, že třeba dluh za dálnice nebude dluhem. Poláci své okno příležitostí využívají aspoň k tomu, že svoji zemi reálně posilují. My Češi se své dluhy chystáme hlavně takzvaně projíst. A ještě si chceme lhát do vlastní kapsy, že to tak úplně není.
23: To byl redaktor deníku Luboš Palata. Vlny veder v Evropě zabíjejí desetitisíce lidí a ničí ekonomiku. Popírání klima změny nefunguje. To aspoň říká v titulku svého příspěvku Martin Fendrich, autor Fóra 24.
1: Už se chvála Bohu ochladilo. S vlnami veder ale musíme počítat. Česká vláda sice s velkým zpožděním, ale přece jen nějak zareagovala na sucho. Premiér Babiš oživil národní koalici proti suchu, jenomže o vedru, o rychle stoupajících teplotách a jejich dalších důsledcích, kromě sucha, vláda mlčí. Ty důsledky musíme brát smrtelně vážně, protože se na ně mimo jiné taky umírá. Vlna vedra si do začátku srpna v Evropě vyžádala nejméně 35 tisíc mrtvých, rozuměj, tolik bylo nad úmrtí, tolik lidí zemřelo nad běžný průměr. Opakuji, jde o čísla bez srpna. Výsledek bude ještě horší. Jako příklad uvedu, že do srpna v Německu, Francii a Španělsku nad úmrtí překonala počet 25 tisíc lidí. V Německu vládní institut Roberta Kocha napočítal zhruba 14 tisíc úmrtí spojených s horkem od 6. dubna do 9. srpna. Během jediného týdne na konci června zemřelo o 9600 lidí víc než běžně. A počet nad úmrtí u nás? Přesné číslo neznáme. Neslyšel jsem a nečetl, že by třeba vláda něco takového zveřejnila. Podle Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd během červnové a červencové vlny veder zemřelo v Česku o 573 lidí více, než činil průměr předchozích 5 let. Srpnová čísla opět dosud neznáme. Vedra tedy tiše zabíjejí, to je jisté. Ale třeba města v Česku starým lidem běžně nenabízejí klimatizované prostory, kam by se mohli přes den přijít ochladit. Přitom pro seniory jsou vedra mimořádně zákeřná, riskantní. Horka víc a víc ničí i ekonomiku. Deník N v srpnu zveřejnil text, který popisuje, že evropské státy, nejen ten náš, selhávají při ochraně pracovníků před extrémním horkem. Důsledky veder představují škody ve stovkách miliard eur. Vedro omezuje ta odvětví, která jsou závislá na práci pod čirým nebem, a odhalilo mezery v ochraně pracovníků. Klimatoložka Evropské agentury pro životní prostředí Ariana Giannetti sdělila novinám You Observer toto. Extrémní horko a vlny veder jsou strukturální nebezpečí, která představují rizika napříč mnoha sektory a pro širší ekonomiku. Zvyšují se ekonomické náklady klimatické změny. Evropská agentura pro životní prostředí podle Giannetti odhaduje, že v období od roku 1980 do roku 2024 klimatická nebezpečí způsobila ztráty přesahující 800 miliard eur a 25% těchto celkových nákladů vzniklo jen za posledních 5 let. Ztráty a škody jsou hospodářské, ale i nepeněžní. Ty se vyčíslují hůř než třeba povodně a představují dlouhodobá strukturální rizika. Příklady. Se stoupající teplotou klesá produktivita, kterou, jak víme, vzývá každá ekonomika. Projevuje se to zejména v zemědělství a stavebnictví. Ve vedrech se hůř maká a práce je také čím dál nebezpečnější. Pozornost klesá, únava stoupá. Nejde však jen o fyzickou zátěž. Horko vážně zhoršuje kognitivní výkonnost a to zase vede k poklesu celkové pracovní produktivity. Namátkou vzpomenu vědce nebo řidiče veřejné dopravy. V Evropě je každoročně 130 milionů pracovníků vystaveno tepelnému stresu na pracovišti. Vymahatelná ochrana ve vedrech pro ně neexistuje. Proč to celé říkám? Protože to je realita, nová realita, na kterou musí i náš stát reagovat, ne ji naivně popírat.
23: To byl Martin Fendrich. Dlouhodobě vstřícný postoj k Ukrajině premiérky Meloniové by se mohl v nadcházejícím volební kampani stát jedním z témat, která změní rozložení sil na italské politické scéně. A slovo má naše tamní stálá korespondentka Veronika Lafrancová.
2: Italské vlády se ještě donedávna vyznačovaly svou nestabilitou a jejich životy měly jepičí trvání. Před 4 lety se však ke kormidlu dostala krajně pravicová strana Bratři Itálie v čele s Giorgou Meloniovou a s jejím nástupem se italská politická scéna nebývale stabilizovala. Strana Bratři Itálie zůstává nadále populární, i když její vláda utrpěla letos na jaře citelnou porážku v referendu o reformě justice, kterou se snažila prosadit. Podle průzkumů se strana stále těší přízni zhruba 27% Italů, ale parlamentní volby v příštím roce by mohly odhalit trhliny v této podpoře. Ten, kdo by čekal, že největší ohrožení krajně pravicové vlády přijde z opozičních lavic na levici, by se mýlil. Nově založená strana Futuro Nazionale, neboli Národní budoucnost, se Bratřím Itálie snaží konkurovat z ještě radikálnějších pozic. Její zakladatel Roberto Vanacci je bývalý generál a někdejší vojenský ataše v Moskvě. Tento radikální politik, známý svými kontroverzními názory na migraci, homosexualitu nebo feminismus, se otevřeně staví také proti vojenské pomoci Ukrajině. A právě postoj k válce na Ukrajině by se mohl v nadcházející volební kampani stát jedním z témat, která promění rozložení sil na politické scéně. Giorgia Meloniová si od svého nástupu k moci drží jasně proukrajinský kurz. I díky tomu si získala důvěru evropských partnerů navzdory krajně pravicovým kořenům své strany. Tento postoj by však mohl její pozici oslabit u mnoha jejich voličů. Premiérka musí totiž neustále balancovat mezi loajalitou k evropským spojencům a náladami značné části domácího voličstva. Ta se staví proti zvyšování výdajů na zbrojení a pokračování vojenské pomoci Kyjevu příliš nepodporuje. V zemi, která se potýká s inflací a kde reálné mzdy dlouhodobě klesají, jsou mnozí voliči přesvědčeni, že by zbrojení nemělo mít přednost před financováním školství nebo zdravotnictví. Tento názor přitom nezdílí jen opozice. Ozývá se také z řad vládní koalice. Na krajní levici hnutí 5 hvězd prosazuje zastavení vojenské pomoci Ukrajině. Podobný postoj však zaujímá i vůdce koaliční ligy Matteo Salvini, kdysi přítel Ruska, který se opakovaně rozchází s vládou v otázce zvyšování výdajů na obranu. V této atmosféře se otevírá příznivý prostor pro extrémní pravici Roberta Vanacciho. Pokud se mu podaří přesvědčit voliče, že Giorgia Meloniová kvůli své zahraniční politice přikládá větší váhu závazkům vůči spojencům než problémům samotných Italů, mohl by premiérku značně oslabit. Postoj k válce na Ukrajině by se tak mohl stát jedním z klíčových témat nadcházejících voleb.
23: Veronika Lafrancová uzavřela blok sobotních premiér komentářů a následují reprízy příspěvků, které jsme v tomto týdnu už vysílali, ale samozřejmě někomu mohli uniknout.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
23: Už byla řeč o českém zadlužování v souvislosti s Polskem a na téma návrhu státního rozpočtu s nečekaně vysokým schodkem 389 miliard korun, který vzbudil poměrně bouřlivou diskuzi a stále ještě vzbuzuje, napsal mimo jiné komentář také publicista Petr Holub a vysílali jsme ho poprvé ve středu 2. září.
3: Pokud je návrh rozpočtu na příští rok něčím unikátní, pak intenzitou kritických útoků, kterého stíhají ze strany opozice a médií. Je to finanční marazmus, brutálně nezodpovědná politika, prožírání, které zaplatíme všichni, rozpočet podle hesla po nás potopa, strkání hlavy do písku, jasná cesta k bankrotu a do dluhové republiky. Autoři rozpočtu museli zešílet, hráze populistického rozhazování se otevřely naplno. K těmto závěrům stačilo opozici a dotčeným komentátorům v zásadě jediné číslo, tedy schodek naplánovaný na 389 miliard korun. To je oproti letošním 310 miliardám skutečně mohutný nárůst a proto se takové oblibě těší superlativ, podle kterého jde o druhý nejvyšší schodek v dějinách země. Vládu je správné kritizovat kdykoliv a u rozpočtu to platí dvojnásob. Ovšem přece jenom, u rozpočtu by měla souhlasit čísla. Jasně, chtěl bych vymyslet šikovný titulek. Nemůžu tedy očistit výši schodku od vlivu inflace, protože v takovém případě by byl schodek až čtvrtý nejvyšší a to už není taková sláva. O populistických strategiích stran současné vlády by také šlo napsat lecos. Z globálního čísla o rozpočtovém deficitu plánovaném na rok 2027 však nelze automaticky učinit závěr, že se populismus projevil také v rozpočtu. Konkrétní kapitoly naznačují, že problémy leží jinde a mají také další historii než 12 měsíců současné vlády Andreje Babiše. Ministerstvo financí v pondělí zveřejnilo, že se výdaje rozpočtu proti letošku zvýší o 150 miliard, tedy o částku, kterou mnozí experti předpokládali už předem. Z toho vyjde 40 miliard na navýšení důchodů a platu státních zaměstnanců, ovšem jaký to je populismus, když valorizace penzí pouze kopíruje očekávanou inflaci a státní zaměstnanci si polepší méně, než kdyby pracovali v soukromé sféře. Dalších 54 miliard navíc pohltí zvýšení výdajů na armádu podle požadavků Severoatlantické aliance a investice do dálnic. Pokud jde o populismus, pak musela být populistická i předchozí vláda, protože to byla právě ona, kdo určil armádu a dálnice za státní priority. O 23 miliard navíc Česko zaplatí kvůli závazkům vůči Evropské unii, včetně zvýšení odvodů za obnovitelné zdroje. Zbývají už dvě položky na úrovni 20 miliard, konkrétně valorizace příspěvku zdravotním pojišťovnám a navýšení úroků za státní dluh v obou případech jde zhruba o 20 miliard. Tím už je zmíněných 150 miliard celkového růstu výdajů vyčerpáno. Ostatní kapitoly zůstávají na svém a jejich výdaje se v souhrnu nezvyšují ani o inflaci. Navýšení schodku nemělo alternativu, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová, a do značné míry má pravdu, protože za nárůst výdajů mohou především závazky vůči mezinárodním institucím anebo v zákonech zakotvená valorizace. Alternativu lze přesto najít, když se u rozpočtových úvah rozšíří perspektiva. Zřejmě nejrozumnější by byl přístup, který by hledal úspory s větší razancí, než zatím projevili Babišovi ministři. Za pozornost stojí, že řada komentátorů doporučuje pravý opak, totiž zvyšování daní, a opatrně se k tomu přidávají i nevládní politici. Tento rozměr opoziční kritiky aspoň dává smysl. Až se vrátíme do vlády, pak bychom chtěli mít víc peněz v rozpočtu, ale nepopulárním zvýšením daní, ať se raději znemožní současná vláda.
23: U mikrofonu byl publicista Petr Holub. Na glosátora veřejného dění Lukáše Jelínka působí volební modely neboli průzkumy preferencí jako zamrzlé, i když se povážlivě zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace, což si podle něho většina občanů dříve nebo později uvědomí.
4: Přestože podle čerstvého volebního modelu agentury Kantar zeslábla od června podpora Babišovců o 4%, věštit z něj tenčení tábora příznivců vládní koalice by bylo předčasné. Hnutí ANO je pořád nad 30% a vyhlídky jeho spojenců se nemění. Motoristé zůstávají na 5% hranici a hnutí SPD o 0,5% nad ní. Příliš neroste ani opozice. Starostové a nezávislí jsou už sice na 17%, občanští demokraté ovšem stagnují a mají stále 15,5%. Piráti lehce oslabili a pod čarou ponoru zůstávají Lidovci i TOP 09. Máme-li tato data číst poctivě, musíme vzít v potaz voličské váhání. Od voleb uběhl skoro rok, ale život v Česku se příliš nezměnil. Koalice ANO, SPD a motoristů se soustředí zejména na to, aby mohla vládnout pohodlně a nerušeně. Její střety s opozicí, prezidentem, ústavním soudem, státními úředníky, experty či neziskovkami, ani stále četnější kulturní války, ale lidem chleba nezlevní. Na splnění řady předvolebních slibů si budou muset počkat až do konce volebního období. Odkládá se hloubková revize penzijní reformy, návrat slev na jízdné pro seniory a studenty i zákonem daný nárůst učitelských platů na 130% průměrné mzdy. Kabinet narovnává nejnůznější příjmy zaměstnanců, dbá i o penzisty, ovšem navíc mu už v kase skoro nezbývá, tudíž kličkuje mezi zájmy biznisu a odborů a když není na chleba, nabízí hry. Ty časem omrzí, ovšem zatím by ještě Andrej Babiš na svých příznivcích mohl štípat dříví. Spíš hrozí, že když jich nepřibyde a menší koaliční partneři udělají příště horší výsledek než loni, přijde hnutí ANO o moc stejně jako v roce 2021. O to smutnější je pohled na těžkopádnou a trestuhodně atomizovanou opozici. Z ODS se line názorová kakofonie. Piráty zase limituje drsný a někdy i arrogantní styl Zdeňka Hřiby. Ovšem největší opoziční slabinu lze doložit citátem místopředsedkyně Starostů a nezávislých a poslanecké sněmovny Barbory Urbanové z nedávného rozhovoru pro Právo a novinky. Doslova v něm řekla: já nejsem v politice proto, abych oslovila voliče, jsem v ní proto, abych odvedla nějakou práci. Mám svůj program, agendu a cíle a věřím, že když se mi něco povede a mám za sebou výsledky, tak voliče přesvědčím, aby mě a mé straně dali v příštích volbách větší důvěru. Barboře Urbanové nebyl ani rok, když se volilo v roce 1992, takže si to nemůže pamatovat. Občanské hnutí, jež se vyklubalo z Občanského fóra, bylo tehdy nejsilnější vládní formací. Jeho ministři ve svých úřadech i na zahraničních cestách kmitali o 106 i za tu cenu, že jim nezbýval čas na kampaň. Věřili ale, že si lidé jejich práce všimnou a po zásluze ji ohodnotí. Nestalo se, přišel pád pod 5% a vlády se pak ujali ti, kteří marketing nezanedbávali. Ani po téměř 35 letech se nic nezměnilo na tom, že politik musí udržovat vazbu s voliči nepřetržitě a každý krok, který podnikne, jim vysvětlovat. Co ale lidé vidí a slyší dnes? Sněmovní hádky, stížnosti k ústavnímu soudu, omílání stále stejných frází. Odlišně to teď zkoušejí lidovci, jejichž nový předseda Jan Grolich zavelel, aby odváděli víc práce v terénu. Jedná se ale o běh na dlouhou trať. Kdo chce zaujmout ve sněmovně, může ukázat, jak jinak než vláda by nakládal s rozpočtem. Deficit jen kousek pod 400 miliardami hraje do karet reformátorům. Starostové, Piráti a lidovci už naštěstí sbírají odvahu k úpravám daní, což je přesně téma, které musí být komunikováno otevřeně a včas. Volební modely působí dojmem, že česká politika zamrzla. Přitom se zhoršují rozpočtové výhledy i bezpečnostní situace. Až si to uvědomí i většina občanů, nebudou jí váhaví střelci stačit.
23: Lukáš Jelínek ukončil názory a argumenty a od mikrofonu se loučí Ondřej Konrád.
7: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus.
18: Dobré ráno, 7 hodin. Zprávy nachystala Eliška Zábrocká.
19: Trumpovi vyjednavači jednali v Moskvě s ruským prezidentem Putinem o možném konci války na Ukrajině. Johnny Depp se vrací do Česka, dnes v Praze vystoupí se svou hudební skupinou. Tenista Jakub Menšík hraje o osmifinále US Open a bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
19: Nejvyšší vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner byli v Moskvě. V Kremlu je pak přijal ruský prezident Vladimir Putin. Jednání trvalo 3 hodiny. V Kyjevě dnes vyjednavače čeká další kolo rozhovorů. Návštěvě předcházela dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí.
6: Putin Trumpovým vyjednavačům řekl, že se těší jeho plné důvěře a spolupráce s nimi byla velmi výhodná.
13: Vitkov mu na to odpověděl, že až on jednou půjde do důchodu, bude mít spoustu neuvěřitelných vzpomínek a setkání s Putinem bude úplně nahoře. Zároveň ruskému vůdci poděkoval za souhlas s třídenním příměřím, které americkým vyjednavačům umožnilo přiletět do Moskvy a následně odletět do Kyjeva. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
19: Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na jižní Libanon. Mělo jít o odvetu za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili, k evakuaci. Podle Tel Avivu ji využívá právě militantní skupina Hizbaláh. Íránem podporované hnutí se k situaci zatím nevyjádřilo. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
6: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
19: V tomto měsíci jsou taky podle radaru vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti nejen při řízení v okolí škol, ale i ochraně internetových účtů. Herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Joe Perry dnes společně vystoupí v Praze. Jejich superskupina Hollywood Vampires zahraje ve sportovní hale Fortuna.
8: Kapela vznikla v roce 2012 jako pocta zemřelým rockovým hvězdám. Její název ale pochází už ze 70. let. Hollywoodští upíři, říkal Alice Cooper partě muzikantů, která se scházela v Los Angeleských barech. Patřil k ní například Keith Moon z The Who. Dnešní Hollywood Vampires proto na koncertech kombinují vlastní skladby s písněmi rockových legend. Od The Doors, zmíněných duhů, přes Led Zeppelin až po Davida Bowieho. V Česku kapela hrála naposledy před 3 lety v Brně. Pražský koncert dnes jako speciální host zahájí skupina Lucie. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
9: Sport. Na tenisovém US Open skončili ve třetím kole Marie Bousková i Nikola Bartuňková. Bousková podlehla Polce Świątekové 0-2 na sety. Stejným výsledkem Bartuňková prohrála s Ruskou Andrejevovou. O postup do osmifinále teď hraje Jakub Menčík proti Američanovi Tienovi. Zápas v New Yorku sleduje reportér David Prouza.
11: Utkání tenis tak byla velmi vyrovnaná, no a to samé platí i pro souboj Menšíka s Tienem, je to 2-2 na sety, pátá sada, aktuálně skóre 1-1 na servisu Američana, vede 40-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
9: Fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost této sezóně šance ligy. V 7. kole porazili brněnskou Zbrojovku 4-0. Plzeň zvítězil nad Artisem 3-0. Olomouc porazila Bohemians taky 3-0 a Slovácko remizovalo v 7. kole s Pardubicemi 0-0.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D6 u Nového Strašecí a na D5 u Ejpovic. Na D6 z Prahy do Karlových Varů dejte pozor za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. kilometru havarovalo osobní vozidlo, je otočeno proti směru jízdy a čeká na odtah. Místo označeno světelnou šipkou a kužely. Projíždí se levým pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy jeďte opatrně za exitem 67 Ejpovice. Na 65. kilometru odstavené vozidlo po nehodě, místo označeno šipkou silničářů, kamiony mohou vybočovat. A na silnici 59 mezi Ostravou a Karvinou počítejte s omezením na průjezdu Petřvaldem, kde u čerpací stanice Orlen přejelo auto do protisměru a havarovalo. Na místě záchranáři projíždí se s opatrností jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Vytvořil tuhle fotku člověk nebo umělá inteligence? A mluvím s reálnou osobou nebo s chatbotem? S odpověďmi na tyto otázky má uživatelům pomoci další část regulace umělé inteligence, která začala v Evropské unii platit na začátku srpna. Kdo a jak má výtvory AI označovat a jak to v praxi funguje? To je téma dnešního vydání pravidelného pořadu ze světa počítačů a internetu. Od mikrofonu vás zdraví David Slížek.
10: Online Plus.
5: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
14: Ahoj Davide.
5: A naším hostem je, stejně jako minulý týden, kdy jsme mluvili tady o regulaci umělé inteligence, Ivana Kudláčková, koordinátorka dozoru nad umělou inteligencí v rámci Českého telekomunikačního úřadu. Dobrý den.
15: Krásný den vám i vašim posluchačům.
5: Tak my se posuneme od tématu, které jsme probírali minulý týden, což vlastně byly hlavně slékací aplikace nakonec a další podobné věci, které jsou regulovány v rámci AI Actu. Tak se posuneme k tématu, které je vlastně aktuálnější, protože na začátku srpna tedy vstoupily v platnost nějaké další části AI Actu, které hlavně mluví o takzvané transparentnosti. Tedy o tom, že se musí nějakým způsobem označovat, když něco vytvořila umělá inteligence, aby lidé tedy věděli, jestli opravdu konzumují nějaký výtvor reálného člověka, anebo právě AI. Koho se vlastně tahle ta pravidla pro transparentní

0: Vracíme se zase úplně k základům, že když chcete vědět, jestli na vás dopadají pravidla, musíte vědět, jakou roli hrajete. Co to znamená v kontextu transparentnosti? To znamená, vy si musíte na začátku říct, jestli jste ten takzvaný poskytovatel, to znamená ten vývojář nějakého AI systému, což je ten, kdo to fakt jako vyvine, dodá to na trh pod svým vlastním jménem, ochranou známku a tak dále. A nebo jestli jste jenom ten zavádějící subjekt, to si můžeme představit třeba firmu, nějakou instituci, úřad, zpravodajskou agenturu. Prostě ten zavádějící subjekt je ten, kdo v rámci své té jako profesionální činnosti jako využívá jako umělou inteligenci. No a přesně, když se pak bavíme o transparentnosti, tak můžeme jít do toho detailu a říct si, co dopadá na toho vývojáře, který vidí ty střeva, a co dopadá na toho uživatele, který to využívá.
1: No tak pojďme do toho, co tady dopadá na ty vývojáře, na ty lidi nebo firmy, které vyvíjejí ty AI modely vlastně a pak je dodávají někomu dalšímu.
0: V první řadě jsou to klasicky všechny chatboti a voiceboti. To znamená, vy půjdete na webovou stránku a hned se vám tam objeví tady AI chatbot Ivana, která vám pomůže s pravidlama ohledně transparentnosti. A přesně tahle povinnost jde za tím poskytovatelem. To znamená, on to musí nastavit tak, že když se tam objeví chatbot nebo voicebot, tak vy jste informováni o tom, že komunikujete s umělou inteligencí a nekomunikujete aktuálně prostě s reálnou Ivanou Kudláčkovou. Máme k tomu jak pokyny, tak takzvaný kodex, který pomáhá těm firmám porozumět, jak se to dá dělat, co to přesně obnáší. Takže třeba, když se budeme bavit o tom chatbotu, tak je potřeba, aby to tam bylo jako jasně uvedené, tak aby to opravdu ten člověk mohl zavnímat. Nemůže to tam být někde jako schované, někde v nějakých obchodních podnikách a tak dále. Ale opravdu musíme se pobavit o tom, co je ten záměr. To znamená, já, když jako člověk komunikuju s voicebotem, chatbotem, potřebuju vědět, že je to AI. To je ten ultimátní cíl, který jako sledujeme.
1: A musí to být tedy implementováno už na úrovni toho modelu, anebo potom vlastně až ta firma, která třeba ten model používá, nějaký model, který právě je voice to voice, jak se tomu tak říká, tak to musí dělat až ta firma. Nebo to musí dělat oba?
0: No určitě se vždycky musíme podívat na ten závěr. To znamená, když už ten voicebot chatbot někde bude veřejný, tak to tam prostě musí být. Takže pak se můžeme přesně bavit o tom, jako na jaké úrovni to dává smysl. To znamená, kdo do toho jako technicky vidí do takové míry detailu, že je tam schopen tady tohle jako vpravit, implementovat tady tuhle feature, která bude říkat, hele, komunikujete s voicebotem chatbotem. Takže zase bych řekla, jako není to o tom, jako kdo jako konkrétně, ale spíš, aby fakt tahle povinnost jako byla naplněna.
1: Takže já jako člověk, když pak třeba nějaký ten AI nástroj použiju a teď, když se posunu od voicebotů, tak třeba k tomu generování obrázku, nechám si vygenerovat obrázek, tak já jako fyzický uživatel nějakého toho systému, tak nemusím ho nikde nějak označovat v malování třeba nějakým AI logem nebo něčím podobným, ale má se o to postarat ten kdo ten systém provozuje. Chápu to správně, ten rozdíl.
0: Když se a pojďme si třeba přesně vzít jako ten obrázek, tak zase ta jako hlavní povinnost jde jako za tím poskytovatelem. To znamená, označuju ten obsah. Tomu se pak říká ten takzvaný jako marking. A to si pojďme opravdu jako představit, že je to na té jako technické úrovni. To znamená, že vy jako uživatel to ani jako nemusíte vidět. To může být prostě něco, co je třeba nějaká digitální stopa v metadatech. Nebo to přesně může být jako vodoznak, který nemusí být jako na první dobrou viditelný lidským okem. Ale aby ten poskytovatel tady tuhle povinnost splnil, tak tam přesně musí být to označení, ten takzvaný marking, ale zároveň to musí být schopné té takzvané detekce. To znamená, že je možnost ověřit, že tohle je opravdu ten obsah, který jako vygenerovala AI. Takže to je to, co jde zase za tím poskytovatelem. Ale abychom to zase udělali trošku jako komplikovanější, tak to, co v tom hraje tu velkou roli, je to, když si budete dělat deepfakey. A pak to označení toho deepfakeu, a můžeme se pobavit, co je přesně třeba deepfake, tak označení deepfakeu už jde přesně za tím, kdo si ho vytvořil. Takže ten už opravdu tam pak musí dát klasicky, může tam dát třeba ikonku AI generated, AI modified, to už prostě zase záleží, jak to přesně bude v tom daném případě.
1: Aha, takže tady to jde za tím uživatelem, dejme tomu systému.
0: Takže přesně, když třeba já bych si tady z tohoto, jak teďka sedíme v rozhlase, pak třeba udělala nějaké jako video, přidala si k tomu, že tady mám vzadu svých jako 20 fanoušků, tak možná za určitých jako podmínek už by to právě přesně mohlo splňovat definici deepfakeu a já to musím transparentně označit jako ten člověk, který si tady tohle video označil.
1: Tak dobře, tak to bychom opravdu mohli říct, jak se definuje tedy ten deep

0: fake. Je to všechno, co tedy si vytvořím pomocí umělé inteligence a nějak to uměle upravím?
1: Tak to rozhodně není. Když si vytvoříte svoji pozvánku na narozeninovou oslavu a upravíte si to v nějakém jako chatu, tak to nemusíte označovat. Ale to, co by přesně mohlo pomoct, je vždycky se zamyslet nad tím, že jsou čtyři podmínky, které musíte splnit, aby to byl deepfake. A musíte je splnit jako všechny čtyři zároveň. Jinak to deepfake není. Ta první podmínka je, že to přesně musí být nějaký jako obrazový, vizuální audio obsah. Takže podívám se jako na tu formu jako takovou. Ta druhá podmínka je, že to musí být buď vytvořené nebo změněné za pomocí umělé inteligence. Ta třetí podmínka je, že ten výsledek, a to je přesně to, kde je to za mě jako nejvíc jako zásadní, takže ten výsledek se jako podobá nějaké osobě, skutečnosti, události. A ta čtvrtá podmínka je to, že to přesně může vyvolat ten dojem nějaké jako pravdivosti nebo autentičnosti. Abychom nemluvili úplně abstraktně, tak já vezmu nějaký jako konkrétní příklad a s dovolením ho zrovna vezmu na vás, jako na nějaké veřejné osobě. To znamená, přesně, když já bych si z tohohle záznamu, z tohohle rozhovoru udělala fotku, kde za váma ještě přidělám třeba dalších pět jako asistentů, který, a teďka myslím opravdu lidských jako asistentů, který vám tady budou podávat jako poznámky, reagovat na to, co já říkám, dohledávat, jestli mluvím pravdu, nemluvím pravdu a tak dále. Tak už by to přesně splňovalo to, že je to jako obrazový záznam, bude to třeba fotka. Uh-huh. Vygenerovala jsem si to za pomocí AI. Pracuje to zase s nějakou reálnou osobou, s reálnou skutečností a může to vyvolávat ten dojem té pravdivosti, že opravdu během toho rozhovoru tady sedělo dalších pět lidí, co vám pomáhalo a grilovalo mě ohledně transparentnosti. Ale zase druhá situace, kdy by to přesně deepfake nebyl, když bych si vygenerovala video, kdy tady vedle vás bude sedět a teďka řeknu, já jsem z generace Shreka, tak by tady vedle vás prostě byl Shrek a podával vám papíry, který vám jako radí, co jsem řekla špatně. To nevyvolá ten dojem té autentičnosti. Když se na to člověk koukne, tak si řekne, no tak asi s ním ten Shrek tam jako neseděl.
2: Musíš zvažovat publikum a to, co pro něj je patrně normální a přijatelné a to, co ne, což je tenký léto. Spousta práce pro právníky, kteří to budou interpretovat a dohadovat se o tom výkladu.
1: Rozhodně. A možná to, co bych ještě doplnila, není tam důležitý úmysl. Takže to, že třeba já si takhle vytvořím video s těmi, nebo fotku s těmi pěti asistenty, tak to, když já bych si řekla, no jo, ale tak já tím jako nechci nikoho klamat, to je jenom tak jako pro srandu, ne, tak já tam nemám žádný špatný úmysl. To je úplně jedno. Tam se nezkoumá úmysl, tam se zkoumá přesně ta fakticita, protože možná zase, když se na to podíváme, trošku to odzoomujeme, tak o co nám jde? O nějaké pravdivé pouštění informací ven? O nějaké schopnosti podpořit možná v něčem jako důvěryhodnost informace? Důvěryhodnost ve svět a nějaké jako kritické myšlení.
0: Nebude takový materiál, třeba taková fotka, vlastně už jednou označena jako dílo AI, protože já použiju na to nějaký AI nástroj, takže tam by vlastně nějaký watermark, nějaký vodoznak nebo něco takového mělo být a nestačí to? Musím to ještě označit navíc, tedy jako nějaké dílo AI, já jako ten člověk, který ho vytvořil.
1: Tohle přesně ta povinnost, to označování deepfakeu jde za náma, nebo za váma, jako za tím zavádějícím subjektem, protože ta rovina, o které jsme se bavili předtím, to, co jde za tím poskytovatelem, za tím vývojářem, to si pojďme opravdu představit, že to je na té jako technické úrovni, která ne vždycky, bych řekla, že i musí být nutně na první dobrou jako okem rozpoznatelná, ale když se bavíme o deepfakeu, tak tam se i pojďme bavit o tom, že to označení musí být opravdu čitelné pro toho člověka, musí být označeno ve chvíli, kdy dochází jako k prvnímu vystavení se, to je tomu obrazu, té fotce, tomu videu, to je úplně jedno. A zároveň to musí být uděláno takovým způsobem, že já proto nepotřebuju žádný jako nástroj, jak to jako zjistit, jestli je to jako deepfake nebo není. Takže tam klasicky budu mít třeba nějakou jako ikonku.
0: A co nějaká satira a podobné záležitosti? Není tam nějaká výjimka pro ně?
1: To zjemnění, přesně když se bavíme o nějakých satirických, fiktivních, uměleckých, parodických. Takže přesně tam tady tahle oblast. Pojďme si v Evropské unii jako dovolit pořád nějak jako vtipkovat a umělecky se rozvíjet. Takže tam je to přesně zajištěno tak, aby to bylo jako citlivé vůči přesně tomu jako satirickému obsahu, že tím jako úplně nezabijete ten význam jako takový.
0: Petře, jak tady o tom mluvíme, tak pořád mám takový pocit, že tohle nebude úplně jednoduché nějakým způsobem rozhodovat a určovat, kde ta hranice je, jestli prostě já jsem vygeneroval fotku, kde 5 lidí jako na první pohled poznalo, že to je nějaká legrace nebo že to není reálná věc a 5 lidí zase jako z 10 to nepozná, tak jak se tohle to má rozhodovat, jak se díváš na tohle, na tahle pravidla?
2: Nebude to jednoduché, samozřejmě, že ne. Výklad zákona, když už dojde na nějaký spor, přísluší soudu a nikomu jinému, čili tam se to asi bude řešit. Já předpokládám, že se po nějaké době ustálí zvyklosti a pravidla. Existuje jistá smíšená zóna, kde třeba není jasné, jestli jde o umělecký akt nebo pornografii. A opravdu v některých případech je to otázka velmi subjektivního názoru a výkladu, ale ve většině případů to umíme všichni rozpoznat, jestli je to na jedné straně plotu nebo na druhé. Předpokládám, že z deepfakey se to ustaví podobně a tím, jak bude vzrůstat zkušenost společnosti všech lidí s výskytem těchto radostných záležitostí, tak se nastaví sama automaticky i ta většinová citlivost.
0: Nemůže to minimálně na začátku vést k tomu, že třeba lidé budou pro jistotu označovat za deepfakey i věci, které deepfakey nejsou, že vlastně bude tam taková jako trošku předběžná obava z toho, aby člověk ty hranice nějak nepřekročil, i když tedy nechce.
2: U někoho možná ano, u někoho naopak se bude snažit o provokaci, co všechno se dá v rámci toho zákona ještě udělat beztrestně. To je ale normální, to je běžná reakce na zavedení nové regulace, nové normy.
0: My jsme v našem pořadu už mluvili třeba o tom, že americká firma Anthropic oznámila, že začne texty označovat nějakým vodoznakem, který vlastně spočívá ne v tom, že jsou tam přidána nějaká metadata, ale v tom, jakým způsobem vlastně ten text, ten systém, ten text tedy generuje. A jak statisticky se dá pak jaksi zjistit, že tam třeba některá slova nebo výrazy nebo tokeny jsou použity více, než by asi odpovídalo nějakému normálu. Hned se objevily nástroje a jejich poměrně velká spousta, které tohle to mají odstraňovat. Mimochodem podobný vodoznak používá také Google už nějakou dobu. Jak to bude třeba potom s těmito jaksi nástroji, které budou odstraňovat ty vodoznaky, nebo je budou se snažit nějak obcházet a podobně? Je tohle to, nebo bude tohle to vlastně vůbec legální?
1: Asi možná úplně nebudeme bavit o nelegálnosti ve smyslu AI Actu, ale jako pořád AI Act není ten jako jediný nástroj, který máme jako společnost k dispozici. Takže pořád se můžeme bavit o tom, že tohle jednání může být podvod, nebo to přesně může být nějaké jako klamání spotřebitele, cokoliv. Takže stejně tak, jako když jsme se bavili minulý týden o těch slíkacích aplikacích, tak vlastně úplně stejně máme i jiné. V tomhle případě je tam ustanovení trestního zákoníku, tak tady zase budeme mít jiné možnosti, jak to postihnout. Zároveň mi tam přijde pořád důležité dívat se i třeba na vodoznak tou formou, že to nutně neznamená to prokazování toho autorství, ale že je to splnění povinnosti té transparentnosti, což ne vždycky mezi tím musí být to rovnítko. Mm-hmm. Že tím, že to tam nějaký vodoznak je, nebo jakákoliv jiná varianta, může tím dojít tím, že si ten poskytovatel splňuje tu povinnost té transparentnosti, ale ještě ten jako opravdu ten původ toho díla a co všechno teda vzniklo za pomocí AI a co ne, tak to je otázka druhá. Což to samozřejmě trošku komplikuje.
0: Ano, o tom jsme tady také mluvili. Petře?
2: Čistě technicky je tady potřeba rozlišit dvě věci. Je to subtilní, ale důležité. Ty nástroje na odstraňování vodoznaku, tak jak ho definuje Anthropic, nevrátí nikdy do toho původního stavu, který by tam byl bez toho vodoznaku. Jenom stíží nebo znemožní identifikaci, ale nemohou nikdy rekonstruovat ten text generovaný bez vodoznaku, protože to je matematicky vyloučeno. To je jedna věc. Druhá věc, AI Act, jak si o něm tady povídáme, předepisuje to vodoznakování, jednoznačné určení původu textu, jenom v některých specifických případech. A z toho vzniklo velké nedorozumění, protože Anthropic, a mluvme jenom o něm, je to zatím jediná firma, která to udělala z těch velkých, zavedl to plošně, úplně pro všechny generované texty. Vlastně neměl bych říkat zavedl, ale zavede. Ještě nikdo z nás neviděl výstupy s tím vodoznakem.
0: Má to být o nových modelů.
2: Má vlastně to být u nových modelů a oni od té doby ještě žádný nový neuvedli, ale budou to postupně dávat i do těch starých a do konce roku to bude patrně ve všech, pokud se nezmění nějakým způsobem plán. Takže je důležité si uvědomit, že to není tak, že by Evropa předepisovala povinné označování úplně všech AI generovaných textů. Je to jenom tak, že jeden velký konkrétní poskytovatel se rozhodl pro toto řešení a možná to ani nemusí být definitivní rozhodnutí.
0: No já jsem o tom právě taky uvažoval, jestli to není nějaký pokus vlastně rozproudit nějakou debatu o tom, jestli se, nebo jakým způsobem se vlastně ty náležitosti AI aktu dají splnit, třeba u těch textů, u fotek, u videí potom, nebo třeba u programovacího kódu nějakého, tak tam je to asi jiné, tam se opravdu přidávají nějaká metadata. Ale u toho textu si myslím, že to tak jednoduché třeba být nemusí a že se mohu pak hledat nějaké jiné metody, jak to udělat, než třeba právě to, co Anthropic říká.
2: Uvidíme. Ona, tahle metoda, si myslím, že v těch počátečních diskuzích získala dost špatnou pověst nezaslouženě, protože není podle mého soudu zas tak invazivní, zas tak škodlivá pro podobu toho textu, jak se soudí. Ale tohle všechno se teprve ukáže, až si budeme moci porovnat vzorky s vodoznakem a bez něj. Rozhodně těch zmatků okolo toho je mnoho a nějaká kancelář pro uvádění událostí na pravou míru by se velice dobře hodila. Potřebujeme Saturnina.
0: Saturnina na Český telekomunikační úřad, aby nastoupil a tam měl kancelář.
1: Bojím se, že zatím ho nemáme v týmu, ale jak budeme tým snad i do budoucna rozšiřovat, myslím si, že to byla skvělá pozice. Moc se těším, kolik se nám přihlásil lidí.
0: Dobře, Petr tady vlastně nakousl jednu otázku a to, že se to netýká všech textů. Jak to tady je?
1: Zase, když se podíváme do toho článku 50 AI Actu, tak je tam ta speciální povinnost, která se týká textu ve veřejném zájmu. Takže zase fakt se bavíme čistě o textu, takže ne o všech možných výstupech AI a ještě čistě ve veřejném zájmu. Když se zastavíme u toho veřejného zájmu, pojďme si to fakt představit, že je to něco, co nějak jako společnost může zajímat, je to pro ní důležitý a dejme tomu, jsou to nějaké jako informace, které na tu společnost mají vliv jako celek. Takže můžeme se bavit o informacích třeba z oblasti bezpečnosti, třeba z oblasti jako financí, jaké pohyby třeba na akciových trzích, ale i obyčejné věci, jako je třeba rozhodnutí nějakého úřadu, nebo třeba rozhodnutí ČTU, nebo třeba informace o počasí. Může přijít nějaká jako, řeknu, bouřka, něco jako intenzivního, tak i tahle informace ve chvíli, kdy ten text jako nebude jako zrevidovaný jako tím člověkem, tak pak je opravdu potřeba ho takto označit. A hlavně ono to i v těch jako lidech má jako vzbudit takovou tu jako ostražitost, obezřetnost, že to opravdu je ta informace, která byla třeba generovaná nebo využita za pomocí jako AI.
0: Takže tam má jít čistě o zcela automaticky generované nebo upravené texty, protože tam je opravdu nějaká výjimka, která se týká, my říkáme redakční výjimka, protože se týká třeba právě textů, které prošly nějakým editováním a schválením člověkem a podobně, takže pro média je jasná výjimka, ale je to tedy výjimka širší, týká se i jiných textů než redakčních.
1: Takhle, jak jsem to pochopila, tak ano. Protože třeba zase přesně, když se zastavíme u té redakční výjimky, tak tam jsou proto dvě takové základní podmínky. Ta jedna podmínka je ta kontrola a druhá podmínka je ta odpovědnost. To znamená, když vznikne text, tak když vznikne text za využití nějakého AI nástroje, tak ta redakční výjimka se vztahuje v případě, že ten text byl jako zrevidovaný, zkontrolovaný nějakým člověkem a ten člověk za to vzal tu redakční odpovědnost. Takže ano, tohle napsala, prostě zrevidovala Ivana Kudláčková. Velmi jednoduše si to přesně můžeme představit, jako když bych třeba já nově nastoupila do zpravodajství a napsala svůj jako první článek, tak asi budu totální amatér a laik, takže to po mně taky někdo zkontroluje. A v ten moment, kdy to někdo zkontroluje, projde to editorskou revizí, tak v ten moment už asi úplně nedává smysl to jako označovat za AI generated, když to opravdu prošlo tou revizí a někdo za to vzal tu redakční odpovědnost.
2: Nejenom ten první článek, i tisící.
1: Jo, ano.
2: Normálně ano. Fungující redakce je nastavená tak, že každý text projde rukama nejméně 3 lidí, než
1: Jasně.
2: se publikuje.
1: Tady jsem spíš fakt chtěla vytáhnout vyloženě jako, kdybych si řekla, že to, co vygeneruje AI, by mohlo být tak jako obdobně, když je člověk jako laik na nějaké pozici, ale...
0: Tak to bych neotvíral tuhle otázku, protože možná by to bylo i lepší, než ten člověk, třeba ta AI už mi psá dneska dobře.
2: Ale to je důležitý bod tohle, protože to máš samozřejmě pravdu, může to být lepší a hledáme zase nové normy, novou etiku, nové nastavení fungování všeho kolem nás. Na to se vynechává v těchto diskuzích obvykle, protože je to vzdálenější budoucnost, ale vlastně si tím zkreslujeme realitu, když to nepřipouštíme.
0: Tak o tom, že ten dohled člověka minimálně v redakcích je důležitý, tak myslím, o tom není vůbec sporu. Mně se trošičku ulevilo, protože samozřejmě už také v redakci třeba používáme umělou inteligenci na nějaké korektury například, nebo překlady, nebo přepisy právě rozhovorů ze zvuku do textu, takže jsem se už bál, co všechno budeme muset označovat, ale výjimka tam opravdu je. A vždycky samozřejmě pak ty texty ještě procházejí nějakým redakčním kolečkem a úpravu nějakého editora nebo člověka, takže naštěstí se to takových případů týkat tedy nebude. Každopádně děkuju za informace, aspoň doufám, že jsme aspoň trochu tedy vyjasnili, koho se ta pravidla o transparentnosti týkají a čeho se týkají a čeho se naopak netýkají. Děkuju našemu dnešnímu hostu, kterým byla Ivana Kudláčková, koordinátorka dozoru nad umělou inteligencí v rámci Českého telekomunikačního úřadu. Budu se těšit zase někdy naslyšenou, až si zase budeme tady povídat o nějakých dalších pravidlech nebo vašich zkušenostech s regulováním AI v Česku. Díky.
1: Moc vám děkuji, přijímám hezký den.
0: A děkuji také našemu pravidelnému komentátorovi, redaktoru deníku N, Petrovi Koupskému, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
3: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté. Ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Bohoslužby i aféry, požehnání, hříchy i odpuštění. To vše ve vertikále v neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Nejprve Brno a pak Ostrava. To byly první regionální stanice Československého rozhlasu, které vznikly hned ve 20. letech minulého století. Nesmíme ale zapomenout ani na Bratislavu. A takto se ohlašovaly Košice. Skutečný boom regionálních stanic Československého rozhlasu ale nastal po druhé světové válce.
5: Oznamujeme vám, že Rudá armáda před malou chvíli projela Ševětínem ve směru na Budějovice a zároveň Třeboní rovněž ve směru na Budějovice. Na Budějovice jede zvýšenou rychlostí.
4: To je 9. květen 1945. Češi tehdy po celé republice obsazovali vysílače a informovali o postupu vojsk.
6: Těsně poválečná doba byla svědkem vzniku mnoha regionálních studií ve větších krajských městech, což souviselo s tím, že navazovali na povstalecká vysílání v květnu 45. roku.
4: Doplňuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
6: Tenhle ten rozmach těch regionálních studií souvisí také se snahami místních národních výborů o to mít nějaký prostředek pro rychlou poválečnou rekonstrukci, hospodářskou obnovu a informování obyvatelstva.
4: První německou vysílačku zabrali v Plzni. Potom později, v roce 1960, měla plzeňská pobočka kromě budovy šité na míru rozhlasovému provozu ještě také nejmladšího hlasatele. Byl jim tehdy 19-letý Karel Sedláček.
7: Tehdy se ten humor v rádiu nenosil. Jo. Vím, že jednou jsem třeba řekl, že za opravdu malou chviličku bude 12 hodin. Jo. Už mě volal nějaký inspektor z Prahy. Tak chlapče, tohle ne, jo.
4: Jaké byly začátky rozhlasu v regionech?
8: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to. na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Poselství z ohnivého nebe.
1: Dívám se na barevnou pohlednici, jako bych právě stál na břehu velkého jezera. Je to Bodamské jezero. Leží na rozhraní Německa, Švýcarska a Rakouska. Co je na obrázku zajímavé? Pár metrů nad hladinou majestátně pluje vzducholoď. Pohlednice je ze 30. let 20. století. Ze století označovaného jako zlatý věk vzducholodí. Obří zúžené létající stroje se staly symbolem luxusního mezikontinentálního cestování a inženýrské prestiže. Pohlednici, o níž je řeč, se mohl obdivovat v březnu 2026 na pražské výstavě známek, dopisů a dalších podobných artefaktů. Na pohlednici je patrné, že kdysi prošla ohněm. Levá strana je ohořelá. Jak dále zjistím, byla adresována jistému Robertu Moserovi. Ten ji ale adresoval sám sobě. Tušil, že bude mít jednou mimořádnou cenu. 23-letý Robert Moser byl totiž členem posádky slavné vzducholodi LZ-129 Hindenburg. Ve své době, tedy v roce 1937, šlo společně se sesterskou lodí LZ-130 Graf Zeppelin o největší létající stroj všech dob. Robert Moser se nemýlil. Pohlednice, kterou ještě stihl opatřit poštovními razítky, na vzducholodi byla totiž i pošta, měla mít v budoucnu opravdu mimořádnou finanční hodnotu. Ovšem za cenu katastrofy. Jedné z největších, která se kdy odehrála. Opouštím výstavu. Opouštím galerii u pražského staroměstského náměstí a najednou, jako bych zaslechl dávný hlas. Rozhlasové hlášení.
2: Začíná zase pršet, déšť trochu zesílil, zadní motory drží loď tak akorát, aby ji udrželi. Vzplanulo to, toč to, Charlie, hoří to a řítí se to, hrozně se to řítí, uhněte mi z cesty, prosím. Hoří to a vzplane to a padá to na kotvící stěžeň, je to hrozné, je to jedna z nejhorších katastrof na světě. Plameny šplhají 400 nebo 500 stop do nebe, je to hrozný třesk, dámy a pánové. Kouř a rám se řítí k zemi ke kotvícímu stěžni. Ach, to lidstvo. Nemohu ani mluvit s lidmi, jejíž přátelé tam byli. Já nemohu mluvit, dámy a pánové.
1: Hlas plný emocí, kdy se neubrání ani pláči, patřil Herbertu Morrisonovi. Pracoval jako rozhlasový reportér stanice WLS v Chicagu. Na počátku května 1937 byl vyslán do Lakehurstu v New Jersey, aby reportoval přistání vzducholodi Hindenburg. Let, jak už dnes víme, skončil katastrofou a Morrisonova reportáž, zvláštní zvolání Ach to lidstvo, vstoupily do historie světové žurnalistiky. V našem vyprávění padla dvě hlavní jména, Robert Moser a Herbert zvaný Herb Morrison. 23-letý mechanik na vzducholodi Hindenburg a 32-letý rozhlasový reportér z Chicaga. Jak jejich životy ovlivnila katastrofa vzducholodi, které se někdy dodnes říká Titanic nebes?
2: Robert Moser se narodil 29. listopadu 1913. Bylo to v německém městě Winzeln. Kamarádi a sourozenci na něho vzpomínali jako na odvážného a předčasně vyspělého chlapce, který se projevoval naprostou absencí strachu. Jednou kvůli sázce skočil ze střechy vysoké stodoly. Měl jednu vášeň, fotografování. Toužil po dobrodružství po dalekých cestách. Vyučil se hodinářem. Později dostal šanci pracovat u společnosti vyrábějící vzducholodě Zeppelin.
1: Četli jsme s knihy autorů Dana Grossmana, Sheryla Ganse a Patrika Racla. Zeppelin, Hindenburg, ilustrovaná historie. Duchovní otec projektu Zeppelin, Ferdinand von Zeppelin, zvaný někdy také Blázivý hrabě, zanechal v historii vzducholodí opravdu výraznou stopu. Ze studie Hindenburg Rychlý vzestup a rychlý pád se o tomto pozoruhodném muži, který se narodil 8. července 1838 v Kosnici, můžeme dozvědět.
2: Jeho vojenská kariéra, kdy se v roce 1863 jako vojenský pozorovatel poprvé vznesl v horkovzdušném balónu, položila základy jeho celoživotní posedlosti létáním a myšlenkou řízeného letu. Na rozdíl od většiny tehdejších konstruktérů si uvědomil, že budoucnost neleží v balónech unášených větrem, ale v řízených létajících strojích schopných přesné navigace. Navrhl pevnou vzducholoď, uvnitř které se nacházelo několik samostatných plynových vaků. Tento přístup zvyšoval stabilitu, bezpečnost i možnost stavby skutečně obřích strojů. Myšlenka však dlouho narážela na nedostatek financí i skepsy odborné veřejnosti. Po odchodu z armády věnoval Zeppelin veškerý čas i osobní majetek vývoji vzducholodi, často na hranici bankrotu.
1: Konstrukce a výroba vzducholodí společnosti Zeppelin pokračovaly i po první světové válce. To i přesto, že Ferdinand von Zeppelin v roce 1917 zemřel. Například v roce 1928 se zrodila vzducholoď LZ-127 Graf Zeppelin. O rok později uskutečnila dvoutýdenní cestu kolem zeměkoule. Bylo to vůbec poprvé, co vzducholoď měl na palubě platící pasažéry. V květnu 1931 uskutečnila vzducholoď první zkušební let do Jižní Ameriky a o rok později tam začala vzducholoď dopravovat pasažéry po pravidelné lince. V roce 1935 začíná, opět díky společnosti Zeppelin, historie vzducholodi LZ-129 Hindenburg. Ze studie Hindenburg Rychlý vzestup, rychlý pád můžeme ještě mimo jiné zjistit.
2: Hindenburg byl určen především transatlantické dopravě, kterou zvládal více než dvakrát rychleji než parníky. V červnu 1936 uskutečnil rekordní dvojnásobný přelet Atlantiku v čase 5 dní, 19 hodin a 51 minut. Původní plán počítal s plněním heliem, ale vojenské embargo Spojených států přinutilo německé konstruktéry změnit projekt a použít jako nosný plyn vysoce hořlavý vodík.
1: Což se mělo záhy ukázat jako fatální, ale nepředbíhejme. Z knihy, kterou napsala Shelley Tanaka a kterou nazvala Katastrofa Hindenburgu, poslední let největší vzducholodi, která kdy byla postavena, můžeme číst.
2: Tato vzducholoď byla postavena v roce 1935 a sice společností Luftschiffbau Zeppelin. Náklady 500 tisíc tehdejších liber. Byla 245 metrů dlouhá, tedy zhruba o 24 metrů kratší než Titanic. Průměr vzducholodi 41 metrů. Její konstrukce byla z duralu. Vzducholoď obsahovala zhruba 200 tisíc krychlových metrů plynu, rozděleného do 16 oddílů, s celkovým vztlakem 240 tun, z čehož 112 tun bylo takzvané užitečné zatížení. Poháněly ji 4 dieselové motory Mercedes-Benz, každý o výkonu 890 kW, což vzducholodi umožnilo rychlost až 135 km v hodině.
1: Dodejme, že Hindenburg mohl nést 72 pasažérů, při transatlantickém letu 50, dále 61 členů posádky. Byla už řeč o hořlavém vodíku, co by nosném plynu. Proto konstrukce vzducholodi měla různé bezpečnostní prvky. Ty měly v případě úniku plynu zabránit požáru. Poták byl speciálně upraven tak, aby byl bezpečný před ohnivými jiskrami. Sebevědomí německých konstruktérů šlo dokonce tak daleko, že na Hindenburgu byla dokonce i kuřárna. Nezapomínejme na to, kdy byla vzducholoď Hindenburg postavena, v čase, kdy v Německu už vládl nacionální socialismus a Hitler. Hindenburg měl být symbolem německé schopnosti, jedinečnosti. Je úterý 3. května 1937. Z frankfurtského letiště startuje vzducholoď Hindenburg. Na palubě je 36 cestujících. Ovšem, zpáteční let ze Spojených států je už nyní beznadějně vyprodaný. Členů posádky pod vedením Maxe Pruseje 61 je mezi nimi jako jeden z mechaniků také nám už známý Robert Moser. Je to jeho druhý let vzducholodí. První absolvoval právě v březnu 36. roku. Ve studii, kterou o Moserovi napsal německý publicista a badatel Martin Kohler, se ještě můžeme dozvědět.
2: Jako mechanik byl mladičký Robert excelentní. Ve společnosti Luftschiffbau Zeppelin začal jako nástrojař. Byl velmi schopný. Robertův mistr jeho otci jednou řekl, pokud ještě máte takové syny, okamžitě je k nám pošlete. Jednoho dne přinesl Robert domů leteckou vrtuli. Pokud havaruji, tuhle vrtuli mi dejte na hrob, řekl. Což se, bohužel, později opravdu stalo. Byl dobrodružný a podnikavý. Při svém prvním letu vzducholodí v březnu 1936, když společně s ostatními přistál v jihoamerickém přístavu Pernambuco, pronajal si koně a vydal se do pralesa. Už tehdy byl posedlý fotografováním a v Jižní Americe pořídil stovky snímků.
1: Mezi pasažery vzducholodi měl být také nejpopulárnější německý sportovec, boxerský šampion Max Schmeling, manžel evropské filmové hvězdy českého původu Anny Ondrákové. V květnu 1937 ho v Americe čekal zápas s americkým boxerem Jasonem Braddockem. Problém ale byl, že přilet vzducholodi byl naplánován na 6. květen 1937. Ovšem Schmeling musel být na místě již 4. května. Tak na tom trval Schmelingův manažér. Schmeling tedy, jak později vzpomínal, s těžkým srdcem letenku vrátil a do Spojených států se vydal lodí. Zachránil si tak život. Vnitřek vzducholodi byl zcela ve znamení luxusu. Citujeme opět ze studie Hindenburg, rychlý vzestup, rychlý pád.
2: Hindenburg nabízel za vysokou cenu srovnatelnou s levnějším automobilem odpovídající luxusní prostředí. Cestujícím byly k dispozici kajuty, restaurace s teplými jídly, kavárna s panoramatickými okny, kde hrál dokonce pianista na duralové piano. Ve spodním patře se nacházely koupelny se studenou i teplou vodou a také speciálně oddělená kuřárna, aby se předešlo vznícení plynu. Pouze jídelna zabírala celou délku levoboku paluby A, jedné ze tří palub, a měřila přibližně 14 metrů na délku, šířka přes 4 metry.
1: Pokračujeme citací z knihy Katastrofa Hindenburgu, poslední největší vzducholodi, jaká kdy byla postavena. Autorka Shelley Tanaka.
2: Stoly v jídelně byly vyrobeny s použitím tenkého trubkového hliníku. Židle byly čalouněné. Na palubě A byl také salonek pro cestující, rovněž psací místnost. Stěny tvořily nástěnné malby tehdy slavných výtvarníků. V salonku se nacházelo 146-kilogramové klavírní křídlo Blutner, vyrobené z duralu a potažené žlutou vepřovicovou kůží. Po obou stranách paluby A se nacházely promenády s posezením a velkými okny, která se dala otevřít za letu. Paluba B se nacházela přímo pod palubou A. Byly tu například lodní kuchyň, toalety, sprchy pro cestující, jídelna pro posádku a důstojníky.
1: Jak vlastně let probíhal? Hindenburg, jak už víme, odstartoval z frankfurtského letiště 3. května 1937. Měl to být jeho už 35. let přes Atlantik. Jenomže, když brzy po startu nabírá Hindenburg zpoždění, hlavně nad oceánem. Když se vzducholoď po více než 2 dnech konečně ocitne nad New Yorkem, zuří bouře. Bouře nepolevuje ani nad New Jersey. Hindenburg musí město 2x obkroužit. K letišti Lakeshurst dorazí Hindenburg s půldenním zpožděním. Je 6. května 1937. 19 hodin. Nastává přistávací operace. 19.20. ze vzducholodě schozeno první přistávací lano. Muži dole začínají loď upoutávat. 19:25. Hindenburg je asi 60 metrů nad zemí. Nadšení cestující stojí u oken a mávají. Uprostřed nadšeného a čekajícího davu je také rozhlasový reportér Herbert Herb Morrison. Jemu, jak už víme, 32 let. Jaká byla jeho cesta k žurnalistice? Narodil se 12. května 1905. Bylo to v Pensylvánii. Žurnalistice se začal věnovat brzy po maturitě. Prošel postupně třemi rozhlasovými stanicemi. Ostruj se vysloužil již v roce 1936, to když neúnavně reportoval několik dní a několik nocí průběh ničivých povodní v Pittsburghu. Zachoval se i přepis jeho reportáže z 18. března 1936.
2: Je to nejničivější povodeň v historii města. Pouze dnes hladina dosáhla 14 metrů. Dopad velké vody je zničující. Velké škody utrpěly ocelárny. Na 60 tisíc ocelářů přišlo o práci. Pod vodou se ocitlo na 65% obchodní čtvrti v centru města. Vlaky nejezdí, železniční tratě jsou zablokovány. Mimořádnou odvahu prokazují zejména policisté, hasiči, příslušníci Národní gardy. Jejich obětavost nemá hranice.
1: V květnu 1936 odletá tedy Herb z Chicaga do Lakehurstu společně se svým technikem Charlesem Nelsonem. Právě Charlesovi jsou věnovány první dva reportérové výkřiky. Jak už jsme slyšeli, toč to, Charlie, toč to, Charlie. Společně s Charlesem našli místo hned u přistávací plochy. Co se techniky týkalo, k dispozici měli, protože na letišti nebylo zařízení pro přímý přenos i jeden z tehdy nejmodernějších záznamových přístrojů. Vlastní reportáž se přepisovala na 4 disky. Svou později tolik slavnou reportáž začal Herb Morrison nahrávat v 18:30. Začíná skoro až idylicky.
2: Oba, tedy i s Charliem, jsme včera odpoledne přiletěli z Chicaga. Let bez mezi přistání z Chicaga do New Yorku nám trval pouhé 3 hodiny a 55 minut. Po přistání jsme nasedli na další letoun, který nás dopravil do Lakehurstu. A mimochodem, American Airlines je jedinou leteckou společností ve Spojených státech, která je ve spojení s Hindenburgem. Hindenburg odletěl z německého Frankfurtu v úterý večer, přesněji v 7:30 jejich času, a už více než 2,5 dne uhání po obloze kilometry a kilometry sem do Ameriky. Už se blíží.
1: Herb Morrison se omluví. Na nějakou dobu se odmlčí. Musí se nyní dostat co nejblíže k hangáru, aby mohl přistání vzducholodi sledovat co nejlépe. To, co spatří, ho uchvátí.
2: Tak, dámy a pánové, už jsem venku před hangárem. Je to opravdu nádherný pohled. Vzrušující, úžasný. Vzducholoď klesá jakoby z nebe. Míří přímo na nás na kotvící stěžeň. Mohutné dýzlovy motory se rozeřovaly. Sluneční paprsky dopadají na vyhlídkovou plošinu na východní straně a hlavně na panoramatická okna vzducholodi. Třpití se jako třpitivé drahokamy na pozadí černého sametu. Na palubě je celá řada významných lidí. Nepochybně nadšený je nový velitel lodi, kapitán Max Prus. Prožívá určitě velké okamžiky. Je to totiž poprvé, co velí Hindenburgu. Při předchozích letech působil jako vrchní důstojník pod velením kapitána Lehmana. Vzducholoď nyní prakticky stojí. Posádka spouští dolů lana. Jejich konce chytají připravení muži z pozemního personálu.
1: A pak se to stane. Hindenburg vzplane. Herbert Morrison nepřestává reportovat. Hlas mu hrůzou z toho, čeho je svědkem, se lahává. Pláče. Od mikrofonu ale neodchází. Zaposlouchejme se opět pro umocnění tehdejší atmosféry do jeho hlasu. Morrison popisuje děsivé chvíle, které ani on sám ještě nikdy nezažil. opakuje slova o strašlivé havárii. Plameny šlehají až do nebes. Řítí se k zemi. Je to ta nejhroznější katastrofa na světě, dámy a pánové. Až sem k nám doléhá zoufalý křik cestujících. Nemám slov. Během 30 až 35 vteřin oheň pohltí celou vzducholoď. Cestující, členy posádky, ale i podzemní personál zachvátí panika. Někdo stihne, ještě ve chvíli, kdy se hořící vzducholoď nachází nad zemí, z hořící gondoly vyskočit. Rodiče v zoufalství vyhazují z oken své děti. Mnozí ale pád desítek metrů nepřežijí. Zahyne 35 z 97 lidí, kteří se na palubě nacházeli. A co je s mechanikem Robertem Moserem? V šestce katastrofy je na hlídce v jedné z technických místností uprostřed lodi mezi dvěma předními motorovými gondolami. Je tu společně s plavovým inženýrem tehdy 33-letým Wilhelmem Dimlerem. Martin Kohl napsal.
2: Po havárii našli záchranáři v troskách vzducholodi ohořelé mužské tělo. Pravděpodobně se mu podařilo včas ze vzducholodi vyskočit, ale po dopadu už nestačil z ohroženého místa utéci. Hořící vzducholoď ho pohřbila. Robert Moser byl identifikován podle své peněženky, kterou měl u sebe.
1: Zahynul i vzpomínaný palubní inženýr Wilhelm Dimler, na kterou na přistávací ploše čekala celá jeho rodina. Ve zmíněné peněžence byla i ohořelá pohlednice Bodemského jezera. Táž pohlednice, kterou měli před časem možnost vidět i návštěvníci pražské filatelistické výstavy, jež se na Prahu jara 2026 uskutečnila v domě France Kafky. Tehdy v roce 1937 bezprostředně po katastrofě vyvstala logická otázka. Co bylo příčinou havárie? Tato otázka vzrušuje odborníky, badatele či historiky dodnes. Toto v roce 2012 napsal v americkém Smithsonian Magazine Joseph Stromberg.
2: Od samého počátku se odborníci nemohli shodnout na tom, co přesně explozi vyvolalo. A hlavně, co způsobilo tak rychlé hoření. Během doby, kdy vztahy mezi nacistickým Německem a Spojenými státy byly napjaté, objevovaly se také hypotézy o sabotérovi, který mohl být mezi cestujícími či mezi členy posádky. Žádné důkazy však objeveny nebyly. Mluví se třeba také o tom, že explozi mohly způsobit nahromadění statické elektřiny, blesk, požár motoru. Tak jako tak, stále nevíme, co osudovou jiskru vlastně způsobilo.
1: Joseph Stromberg se ve své stati rovněž obsáhle zabývá myšlenkou, která se v souvislosti s katastrofou Titaniku nebes objevuje nejčastěji. Co když neštěstí způsobil vodík? Už o něm byla řeč. Vodík lehčí než vzduch, který držel loď ve vzduchu. Přičemž tento vodík mohl nějakým způsobem uniknout z uzavřených vaků. Ve spojení s kyslíkem se vytvořila smrtící hořlavá látka. Co to mohlo způsobit? Třeba blesk. Víme, že nad Liegerhestem zuřila bouřka. Ale jsou i jiné možnosti. Joseph Stromberg v závěru své stati ještě uvádí.
2: Takže ani po desítkách let stále ještě zcela nevíme, co si o strašlivé katastrofě Hindenburgu myslet. Ať už ale byla katastrofa způsobena jakkoliv, tahle hrozná exploze měla za následek definitivní zrušení cestování vzducholoděmi.
1: Mechanik Robert Moser měl ve svém rodném městě Vincelnu velkolepý pohřeb. Mezi smutečními hosty bylo i hodně mužů v hnědých košilích. Nacisté totiž chtěli pohřbu využít pro svou propagandu. Jeden ze smutečných řečníků tu doslova řekl: Roberte Mosere, vaše smrt nebyla zbytečná. Vaši smrt vnímáme jako výzvu k tomu, abychom zůstali silní a jednotní ve jménu našeho vůdce. A jaké byly další osudy rozhlasového reportéra Herba Moritzna? Jeho reportáž, odvysílaná hned druhý den po katastrofě, pronikla do celého světa. Samotný Morrison měl být po další roky vnímán jako první velký průkopník rozhlasového a televizního vysílání. Jeho kariéra pokračovala, a nejenom za mikrofonem. Jako odvážný váleční pilot zasahl aktivně do druhé světové války. Dosal hodnosti podplukovníka. Později pracoval na vysokých postech televizního zpravodajství. Zemřel 10. ledna 1989. Bylo mu 83 let. Dva muži, kteří se nikdy nepotkali a přece měli hodně společného. Spojila je jedna z největších katastrof své doby. Katastrofa, která nám dodnes připomíná, že člověk, byť ze sebe vyspělejší technikou a znalostmi, je jen pohouřičkou v rukou přírodních živlů a v rukou osudu. A douška na úplný závěr, ohořelou pohlednici, toto poselství z ohnivého nebe nešťastného Roberta Mosera vydržel před časem český sběratel. Zaplatil 500 000 korun. Ovšem podle posledních informací cena této pohlednice neustále stoupá.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát.
4: A tehdy se mu poprvé telefonoval. Věděli jsme, že je odposloucháván státní bezpečností. Čili to, co jsme chtěli utajit, muselo být v kryptonymech.
3: První epizodu poslouchejte v pondělí po 14:30 na Českém rozhlase Plus.
5: Radiožurnály s vámi i v 8 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
6: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů, zjistila to Česká obchodní inspekce. V Sasku-Anhaltsku začínají zemské volby, podle průzkumů v nich jasně vyhraje strana AFD. Tenista Menšík do osmifinále US Open nepostoupil, v 5 setech podlehl Tyjenovi. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí na 56,5 kilometru havaroval kamion mimo komunikaci a bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. A porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 předtím, než zlevnila.
7: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
6: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. V německém Sasku Anhaltsku může být po dnešních volbách těžké sestavit vládu. Volby do zemského sněmu podle průzkumů jasně vyhraje strana AFD, která ale nechce a ani by nenašla žádného partnera do koalice. Volební místnosti se otevřely před chvílí a u jedné z nich je náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín.
8: Tady v obci Cílic u Magdeburku už několik lidí čekalo na to, až se otevře volební místnost ve zdejším divadle a další přicházejí dál. Volit sem přijdou i horníci z místního Draselného dolu, jednoho z největších v Evropě. I jim slibovala AFD před volbami levnější energie, a to cestou zlepšování vztahů s Ruskem. Strana vedená do voleb charismatickým Ulrichem Siegmundem se ale jinak v kampani soustředila hlavně na pozitivní atmosféru a na únik od všedních problémů. Těch má Sasko-Anhaltsko víc. Od roku 1990 například zaznamenalo největší úbytek obyvatel ze všech německých spolkových zemí a výjimkou v něm nejsou takzvané odříznuté obce, kde už ani nestaví autobus. Z Cílicu v Sasku-Anhaltsku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Státní muzea a galerie můžou dnes lidé navštívit zdarma. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její dočasně pověřená ředitelka Olga Kotková připomíná, že by se návštěvníci měli připravit na fronty.
9: Když máme takovéhle situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
6: Zdarma otevřené budou muzea a galerie ve správě Ministerstva kultury každou první neděli v měsíci do konce roku.
10: Sport. Jakub Menčík na tenisovém US Open skončil ve třetím kole. Američanovi Tienovi podlehl 2-3 na sety. Ve stejné fázi turnaje skončili taky Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Bousková prohrála s Polkou Švontekovou, Bartuňková s Ruskou Andrejevovou. Dnes bude o čtvrtfinále hrát Linda Nosková proti Ukrajince Kostukové. Fotbalisti Plzně v Šancelize poprvé vyhráli pod vedením nového kouče Radoslava Kováče. Brněnský Artis porazili na jeho hřišti 3-0. Spokojený trenér Radoslav Kováč vyzdvihl, že jeho tým poprvé v sezóně neinkasoval.
11: My jsme byli efektivní první poločas, vlastně nás uklidnil až ten druhý gol. Nebylo to úplně perfektní, to v žádném případě. Na druhou stranu jsme tady jako vyhráli. Hlavně jsou hrozně rád za tu nulu, protože to je vlastně poprvé po 9 kolech, kdy jsme vlastně obdrželi nulu, ale určitě práce máme dost.
10: Souboj o první místo tabulky Slavia porazila Zbrojovku 4-0. Slovácko pak remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Olomouc vyhrál nad Bohemians 3-0.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na D8 dvě nehody, první za Velemínem, druhá u Doksan. Na D8 směrem z Prahy do Ústí spozorněte za sjezdem na Velemín. Na 56,5 kilometru hlásíte nehodu.
14: Kamion tam vyjel mimo dálnici a vlastně boční svodidla má mezi kolama.
13: A na místo už dorazili hasiči, blokovaný pouze odstavný pruh, plynule se tak jede pravým i levým. Dálnice D8 ještě jednou, teď ale v opačném směru, jedete-li z Ústí do Prahy a na 35. kilometru se chystáte sjíždět na Doksany a Budyni tak velmi obezřetně. Přímo ve sjezdu se střetla dvě osobní auta, na místě policisté, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. A silnice 16 ze Slaného do Mělníka na konci obchvatu z Pomyšle čekejte zatím kratší frontu, tvoří se před omezením, ztratíte jen pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Nepál škody po povodních odhaduje v přepočtu na desítky miliard korun. V oblasti působí řada humanitárních organizací. Jak pomoc koordinuje Charita Česká republika? Zeptám se. A v Norsku se konaly bohoslužby za zesnulého krále Haralda. Pohřeb bude ve středu. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
12: Vertikála.
15: Když se na druhém konci světa během několika minut změní život tisíců lidí, pomoc musí přijít rychle, ale zároveň musí vědět, kam přesně zamířit. V Nepálu koncem srpna ničivá povodeň po kolapsu ledovce zasáhla především sever okresu Rasuva. Ničila domy, mosty, silnice, tisíce lidí přišly o své zázemí. Na místě už pracuje Charita Nepál, zajišťuje potřeby obyvatel a koordinuje pomoc s místními úřady i partnery. Jak taková pomoc vypadá tedy přímo v místě a co se děje v prvních hodinách po katastrofě. O tom už si budu povídat s Kristýnou Kvasničkovou z Charity Česká republika. Vítejte ve studiu, dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Když se na druhém konci tedy světa stane tak rozsáhlá katastrofa, co se děje během těch prvních hodin? Jak vypadají ty první koordinační práce? Na koho se v místě neštěstí Česká charita obrací?
16: Já bych možná na začátek trošku vysvětlila kontext právě toho, jak funguje charita. Přestože my vlastně nejsme jako individuální organizace, jsme součástí mezinárodní světové sítě charit, které fungují vlastně po celém světě. A tady přes tuhle síť my jsme schopni reagovat na různé situace, které se stávají ve světě mnohem rychleji, než kdybychom se snažili reagovat jako malá, jenom
17: Charita
16: ta jedna.
17: Česká republika. Tak.
16: Takže jenom pro představu, ta síť má momentálně okolo 160 národních charit po celém světě. A právě když se jedná o ty mimořádné události, jako jsou povodně, jako je zemětřesení, tak tu organizaci té pomoci má vždycky na starosti ta národní charita, která je přímo na místě. A důvod je jasný, ona tam působí dlouhodobě, má kontakty, ví, na koho se obrátit, má vlastně už tu práci na místě nějak jako zařízenou. A

0: popsat, kdo je přímo v Nepálu teď vaším partnerem a jak se pomoc dostává ke konkrétním lidem, kteří ji potřebují?
1: My na místě teda pracujeme s Charitou Nepál, která je ta místní organizace, která už tam působí delší dobu. Dříve jsme s ní pracovali už v roce 2015 po zemětřesení, které tam bylo. My jsme tam potom vlastně byli aktivní ještě několik let potom. No a Charita Nepál tím, že vlastně je na místě už dlouhodobě aktivní, tak byla schopná tu pomoc zrealizovat nebo zaktivovat už v prvních hodinách té krize, která tam byla. Už během prvního dne se organizovala pomoc tím Národním úřadem pro zajištění katastrof. Zároveň během prvního dne už vyjeli první týmy, aby zajistili potravinovou pomoc, aby se vlastně otevřely ty mobilní kuchyně vlastně pro lidi, aby měli vůbec přístup k tomu si jídlo připravit. Pro ty, kde to možná nebylo, tak se připravovaly právě ty potravinové balíčky nebo ta hotová jídla. Během toho souběžně vlastně běží i nějaké to hodnocení těch potřeb, to teda probíhá ve spolupráci i s jinými organizacemi, i s jinými složkami té pomoci. A ta rychlost té pomoci je vlastně hodně závislá na té dostupnosti v tom místě. Takže některé místa, která nebyla odříznutá vlastně po zemi, tak bylo možné tu pomoc tam dostat docela rychle během právě těch několika prvních dnů. Ale u některých, obzvlášť těch horských oblastí, kde ta dostupnost je horší nebo někdy úplně skoro mizivá, tak tam je to mnohem složitější a dostává se tam mnohem déle.
0: Vy jste sama koordinátorkou zahraniční pomoci Charity. Co se děje potom v České republice ve chvíli, kdy k vám dorazí zpráva o nějaké podobné katastrofě? Jak vypadá vaše práce bezprostředně potom, co se něco takového stane tisíce kilometrů od Česka?
1: Pro mě to znamená v těch prvních minutách, hodinách, teda ověřování těch informací, co se děje na místě. Ty údaje se samozřejmě v těch prvních hodinách velmi liší a my se to teda snažíme zjistit jak od partnera na místě, tak z různých bulletinů nepálských úřadů nebo ze zpráv OSN, abychom co nejlépe tu situaci pochopili. A na základě toho já vlastně připravuju nějaké podklady k rozhodnutí, jak a jestli se teda budeme do té pomoci zapojovat. Smyslem není teda jenom zjistit, jako jestli je někde katastrofa nebo ne, ale hlavně jako pochopit to, jestli my jsme schopni vlastně na tom místě nějak pomoct. No a tady tohle je teda otázka maximálně několika hodin, než to rozhodnutí padne. Potom ve chvíli, kdy my teda vyhlašujeme sbírku nebo uvolňujeme vlastně naše finanční prostředky, ta práce vlastně se tak nějak dělí na dvě části. Jedna je ta koordinace s tou místní charitou, komunikace s nima ohledně toho, jaké jsou tam potřeby, jak ta práce bude koordinovaná, jaké momentální situace. A to právě probíhá i skrze tu Caritas Internationalis, tak abychom my nezahltili tu doma charitu. No a ta druhá část je právě komunikace té situace tady v Česku. Takže vysvětlit lidem, co se tam děje, jak bude charita na místě pomáhat a dát jim možnost se vlastně do toho také zapojit. Samozřejmě to není práce jednoho člověka. I tady v Praze je do toho opravdu zapojený celý tým, ať už z komunikace, z fundraisingu, tak právě i z našeho humanitárního oddělení, tak abychom byli schopni reagovat co nejrychleji.
0: Charita Česká republika tedy rozhodla o tom, že bude vypsána sbírka na pomoc Nepálu a číslo účtu najdete na webových stránkách Charity. Já si vážím toho, že jste přišla. Kristýna Kvasničková z Charity byla mým hostem. Mějte se moc hezky.
1: Vy taky. Naschanou.
0: Král Harald zemřel po dlouhé nemoci. Pohřeb bude ve středu v katedrále v Oslu a povede ho primas norské církve. Téma, které teď proberu s Terezí Remencovou, farářkou švédské církve, která slouží v karlstadské diecézi na hranicích s Norskem. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Co nám ten samotný fakt, že státní pohřeb vede luteránský primas, říká o postavení církve v Norsku dnes?
2: Tak vzhledem k tomu, že královský pohřeb v Norsku je státní ceremonií a řídí se oficiální norskou pohřební liturgií, tak odpovědnost za něj naprosto přirozeně připadá nejvyššímu představiteli norské církve a tím je současný takzvaný preses biskupské rady, biskup Olof Fixetveit, který povede obřad společně s biskupkou Sunivou Gilver. A vlastně sám král Harald V. po celý svůj život osobně hájil vazbu církve a státu, takže se do velké míry jedná i o velmi autentické rozloučení, které odpovídá jeho

0: pilíře jeho životnímu stylu.
1: Norská ústava dodnes vyžaduje, aby král byl luterán. Co to prakticky znamená? Je to symbolický pozůstatek, anebo má taková vazba reálný dosah?
0: Je to tak, navzdory oddělení státu a církve, tak zůstalo v platnosti ustanovení o náboženském vyznání krále, a to podle článku 4 ústavy, kde stojí, že král se musí vždycky hlásit k evangelicko-luteránskému vyznání. A norský král již nemá na církvi žádnou správní moc, ale působí jako taková symbolická sjednocující postava. A to, že požadavek na královo luteránské vyznání přetrvává i v moderní době, je vlastně i zásluhou samotného krále Haralda, protože v průběhu poměrně nedávného procesu oddělení státu a církve zazněly návrhy na zrušení požadavku, ale sám král Harald osobně požádal vládu a Storting, norský parlament, aby tento paragraf v jedné z nejstarších ústav na světě zachovali. A odůvodnil to tím, že to považoval za důležitou součást svého úřadu, své identity jako krále norského lidu.
1: Ta odluka církve od státu v Norsku prošla mezi lety 2012 a 2017. To znamená, že duchovní přestali být státními zaměstnanci. Je to tedy odluka jenom na papíře, nebo je tam i nějaká reálná změna?
0: Mezi ty zásadní změny určitě patří ten fakt, že duchovní již nejsou státními zaměstnanci, a dále potom vláda ani král nejmenuje biskupy, nerozhoduje ve vnitřních záležitostech církve. Církev se nyní organizuje sama bez přímých zásahů parlamentu, a to se týká jak struktury, tak nauky. A ohledně těch věcí, které stále přetrvávají, tak je to článek 16 norské ústavy, podle kterého má stát doslova podporovat norskou církev. Pak samotný úvod norské ústavy, která se odvolává na křesťanské a humanistické dědictví země. Dále je to určitě finanční podpora státu, který přispívá norské církvi na její aktivity, považuje je za důležité. A takže tato formální odluka církve od státu znamená zejména přesun rozhodovacích pravomocí ze státu na církev. A zároveň, zejména díky ústavě, zůstává norské církvi významné symbolické a v mnohem i praktické postavení v zemi.
1: Pohřeb krále Haralda se teprve chystá, bude tuto středu 9. září. Co vypovídá o norské společnosti a jejím vztahu k víře?
0: Vypovídá o kontinuitě, o respektu Norů k tradicím, taky o vnímání kostela nejenom jako místa, kde se věří, ale jako místa důležitého pro moderní demokracii, a kde jsou všichni vítáni. A to, jak jsme toho svědky právě nyní, i ve společném truchlení a vděčnosti za život a odkaz jeho veličenstva krále Haralda V.
1: Mým hostem byla farářka švédské církve Terezie Remencová. V katedrále v Oslu povede primas norské církve pohřeb krále Haralda už tuto středu. Mějte se moc hezky, děkuji a zdravíme na sever.
0: Děkuji vám, naslyšenou a zdravím na jih.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ve Francii na konci července došlo k uzavření a také zákazu provozu jednoho místa vyznání. O jaké šlo, to už řekne naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobrý den.
3: Dobrý den, ano, je to tak. Na konci července prefektura departementu Seine-Saint-Denis, tak tam rozhodli o uzavření jedné z mešit, konkrétně mešita zvaná Chanlou, tedy zpěv vlka. Uzavření mešity, která se nachází v katastru obce Aulnay-sous-Bois, známé obce, přes kterou jezdí velký provoz a doprava je zde hlavně směrem na letiště Charles de Gaulle, tak zde došlo k uzavření mešity na konci července. To ale ještě musel začátkem srpna potvrdit soud. Hlavním důvodem je podle soudu veřejné odsouhlasení teroristických činů a vychvalování džihádu svaté války. Proti rozhodnutí prefektury se samozřejmě nejprve ohradili místní náboženští muslimští představitelé, odvolali se ke správnímu soudu, ale ten rozhodnutí prefektury počátkem srpna tedy potvrdil.
1: A jak francouzský úřad rozhodnutí odůvodnil?
3: 6 měsíců uzavření za podněcování k násilí a obhajování terorismu, tak znělo rozhodnutí. V něm doslova stojí, jak jsme se třeba mohli dočíst v deníku La Croix, cituji, tento příkaz k uzavření byl přijat na základě článku L227.1 kodexu vnitřní bezpečnosti, a to kvůli komentářům, myšlenkám nebo teoriím šířeným v této mešitě a na sociálních sítích imámů, kteří jsou spojení právě s touto mešitou a kteří podle soudu vyvolávali násilí, nenávist nebo diskriminaci a obhajování teroristických činů. To uvedla prefektura v tiskové zprávě. Zmínila jsem deník La Croix, který o případu informoval, a to dokonce s výstražným titulkem uvozeným slovem radikalizace. Tento článek s takovým titulkem byl v křesťanském deníku zveřejněn ještě před samotným rozhodnutím soudu, tedy před stvrzením uzavření mešity.
1: Mešita tedy bude zavřená na půl roku, minimálně do konce ledna 2027. Jak se k rozhodnutí soudu staví muslimské autority?
3: Hned následující den Rafik Šikak, právník kulturní asociace Ulni Sud, která mešitu spravuje, tak ten oznámil na sociálních sítích X a Instagram, že podal odvolání a požádal o zrušení rozhodnutí. Rozhodnutí prefektury označil na tom, že je založené na nedostatečných, nepřesných a nepodložených důvodech, analogickému uvažování a chybným interpretacím veršů z Koránu. Dále dodal, že toto opatření, přijaté nepochybně uprostřed léta, představuje vážné porušení svobody náboženského vyznání a projevu. To prohlásil advokát Rafik Šikak. Mešita Šondelů ale tedy, jak víme, je nakonec rozhodnutím soudu skutečně uzavřena.
1: Podle francouzských médií ale hrozilo i to, že se zvedne vlna nevole, a to za obranu náboženského vyznání.
3: Ano, nakonec i to soud očekával a tedy to řešil ve svém prohlášení. Ten totiž shledal, že z jeho rozhodnutí neplyne nějaká cenzura náboženského vyznání. Naopak soud ve svém rozhodnutí uvedl, že, cituji, tyto výroky, které podněcovaly k násilí, nenávisti nebo diskriminaci a schvalovaly džihad, tedy svatou válku, mohly vyvolat i teroristické činy s možností spáchat je na území Francie. Podle soudu se jednalo i o oslavu takových činů. Výroky byly prohlášeny v mešitě nebo na sociálních sítích, a to přímo osobami odpovědnými za náboženské obřady v této mešitě. Soud nakonec také zdůraznil, že náprava opatření přijatá sdružením, tedy náboženskými představenými mešity, nejsou dostatečná k tomu, aby zabránila riziku opětovného vydání takových výroků. Nakonec soud rovněž poznamenal, že tuto mešitu dosud navštěvovali osoby, které propagovaly právě tyto myšlenky nebo teorie, a to představuje stejné riziko pro společnost. To napsal o celé kauze francouzský deník Le Figaro.
1: A právě dění ve Francii pro nás sleduje naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Díky za to.
3: Děkuji a pěkný den.
1: Kolega Adam Šindelář připravil pro Vertikálu seriál o Dalajlámovi. V minulém díle jsme připomněli udělení Nobelovy ceny míru tibetskému duchovnímu vůdci v roce 1989. A krátce poté následovalo jeho pozvání do České republiky Václavem Havlem.
4: Ty devadesátky byly důležitým obdobím, a to, že Václav Havel tenkrát pozval jako první Dalajlámu, začal se s ním vídat, podporovat, vytvořil s ním právě projekt Iniciativum Forum 2000, tak si myslím, že to Tibeťanům velice pomohlo a v podstatě to upevnilo a vytvořili nějakou jejich pozici na mezinárodní scéně. Takže oni jsou dodnes neskutečně vděční Václavu Havlovi za to, co pro ně udělal.
5: Vysvětluje spoluautorka knihy Havel a Dalajláma Kateřina Procházková z projektu Synopsis a líčí skoro až detektivní příběh o tom, jak vůbec k navázání kontaktu mezi Václavem Havlem a Dalajlámou došlo.
4: Tady byl v šedesátkách v Československu indický kulturní ataše nebo kulturní ataše na indické ambasádě, který měl velice blízko tady k disentu, setkával se s českým disentem, umělci, kteří nemohli pracovat, publikovat nebo nebyli známí v té době nebo veřejně akceptovaní. A když se vrátil zpátky do Indie, tak působil ještě nějakou dobu v diplomacii, a když došlo právě k listopadu 89, tak ho napadlo, že by bylo skvělé, kdyby propojil jeho svatost s Václavem Havlem a s lidmi, které znal právě z té doby z disentu českého. A proto přijel do Prahy, My jsme profesora Sondyho, nebo dneska už jeho vdovu, jeho ženu, vypátrali, máme s ní také rozhovor, takže v podstatě přijel na černo do Prahy, dostal se k lidem z Občanského fóra a v té době Havel byl snad v Ostravě, takže nebyl v Praze a mu se aspoň podařilo tedy napsat krátký vzkaz, nebo doručit vzkaz jeho svátosti, že Dalaj Lama podporuje Občanské fórum a podporuje to, co se v Česku děje. To byl listopad, kdy někteří říkali, že ještě to bylo nejisté, nevědělo se, jakým způsobem se vůbec revoluce vyvine. A že ten vzkaz pro Havla a pro lidi kolem něj strašně hodně znamenal, že je nabil neskutečnou energií, víru v to, že dělají dobře a dobro. Takže to byl ten prvotní impuls k tomu, aby tyto lidé o sobě začali vědět a začali se setkávat a vyměňovat si korespondenci, což vedlo až k tomu právě pozvání, prvnímu pozvání jeho svátosti do Prahy.
5: A čím to, že si oba muži tak porozuměli?
4: Dalaj Lama říkal několikrát, že ho fascinovala taková uvolněnost, upřímnost u Václava Havla, s kterou se tenkrát až tak nesetkával často, když se setkával s politiky nebo nějakými vrcholnými představiteli. A to si myslím, že u obou dvou bylo to, co je možná na tu první dobrou k sobě přitáhlo, že to byla opravdu nějaká přirozenost, pokora. To si myslím, že je to důležité slovo, které tam oba dva často mluví, když hovoří o tom druhém, že neměl potřebu vychvalovat, jakou pozici má, čeho dosáhl. A potom samozřejmě ten zájem o náboženství, ale spíš možná než náboženství, o zájem nebo podporu, teď to bude znít možná trošku jako kliše, ale nějaké lásky a soucitu. O tom oba dva vlastně hovoří a je postaveno na tom, jak buddhistické náboženství, tak si myslím, že i přístup Václava Havla k lidem na tom to byl postavený. Vlastně díky toho také vznikla pozdější iniciativa Fórum 2000. A určitě je také spojoval zájem o vědu, to oba měli stejné. U jeho svatosti to řadu lidí překvapuje, jaké znalosti má v těchto oborech, ať už je to kvantová fyzika a podobně. A potom samozřejmě politika. To, že oba byli politicky angažovaní, lidská práva, boj o nějaké ty etické hodnoty, tak to si myslím, že bylo vlastně to, co okamžitě kliklo a začalo fungovat.
5: Líčí Kateřina Procházková z projektu Synopsis a jeho kolegy Davida Gardaše jsem se zeptal, jestli vidí nějakou podobnost mezi pádem režimu nebo tím, co se dělo u nás, a bojem Tibeťanů.
6: Paralely tam nepochybně jsou, protože jak náš komunistický režim a vláda jedné strany, tak i to, čím si prochází Tibeťané, jsou samozřejmě limitovány do svobody projevu, vyznání, shromažďování a dalších. Bohužel v těch posledních letech se Tibet posunul ještě dále, co se týče nějaké kontroly obyvatelstva, kdy je spolu s východním Turkestánem neboli takzvanou ujgurskou autonomní oblastí Xinjiang označován jako laboratoře digitálních technologií. A tímto způsobem jsou vlastně sledováni do nejzazšího detailu. Veškerá komunikace samozřejmě je takto pod drobnohledem. Checkpointy, kamerové systémy na rozpoznávání obličeje a podobně. Dokonce sběry biologických materiálů, dat, DNA na vystupování potenciálních kriminálních živlů. Nicméně tady je potřeba mít na paměti, že jako kriminální se označuje každý, kdo podporuje takzvaná tři zla, neboli separatismus, extremismus a terorismus, a samozřejmě do toho separatismu spadá i Dalaj Lama nebo kdokoliv, kdo by snad měl mít jeho fotku doma, případně i tibetskou vlajku, která je samozřejmě v Tibetu samotném zakázána, takže to všechno jsou velice ohebné a zneužitelné paragrafy, kterými takto Čína zachází s tou kontrolou nad tibetským obyvatelstvem. No a ještě když dodáme k těm paralelám, tak ono setkání možná bylo zajímavé v tom, že se potkali dva státníci, kteří v Dalaj Lama byl vlastně už od malička vybrán, vychován a směřoval tedy k tomu, že bude ve své zemi takto vládnout neohroženě, což ale samozřejmě bylo následně ukončeno onou invazí a tím potlačeným tibetským národním povstáním, zatímco Václav Havel se z role disidenta dostal k té moci až v pozdějších letech a takto vlastně byl svobodně zvolen svým lidem až v pozdějším věku. A je vlastně zajímavé, jak se tyto dvě linky promítají v jiných časových rovinách, ale potkali se takto vlastně na počátku 90. let a následně nesčetněkrát více v těch následujících letech, když mimo jiné například stáli u zakládání Fóra 2000, kde byl Dalaj Lama častým účastníkem.
7: Jako to mluvíte, tak ty linky jdou vlastně jako opačnými směry.
6: Je to tak, v podstatě ano, a přesto se potkali vlastně v jiné geografii a v jiné chronologii, tak si našli společnou cestu a dle všeho si skutečně padli do noty, že společně měli společnou řeč, společný humor, kdy se například zmiňuje přání Václava Havla k Dalajlámovým narozeninám. Teď se nevybavím, jestli to byly 70., 75., ale každopádně v tom přání Václav Havel vyjádřil nejistotu, zda tedy má přát Tenzinu Gyamcovi, 14. Dalajlámovi, k těmto 75. narozeninám, nebo má přát k 5. Dalajlámovi, k 430 letům narození, nebo už prvnímu Dalajlámovi k 600 letům. A Dalajláma vlastně odvětil s humorem, že to je první takto koncipované přání, které dostalo, velice ho pobavilo.
1: Doplňuje tibetolog David Gardáš. Společně s ním kolega Adam Šindelář oslovil také Kateřinu Procházkovou z projektu Synopsis. Uplynulé půl hodiny, je to všechno. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví a dobrý poslech přeje Nadežda Hávová.
2: Vědci, kteří vidí za hranice svého oboru a kteří dokáží vysvětlit i věci nevysvětlitelné. To je Leonardo Plus. Ekonomika, architektura, historie, biologie, vesmír, ale také vztahy mezi lidmi. O tom všem mluví odborníci seriózně, ale především srozumitelně a atraktivně. Ve vysílání Plusu v neděli po 10. hodině a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových platformách.
8: Radiožurnál půl deváté. Jsou tu zprávy s Eliškou Zábrockou.
9: V Moskvě pozdě večer skončila schůzka amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho týmem. Informovala o tom ruská státní agentura RIA Novosti. Vyslanci přivezli do Kremlu plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Detaily návrhu ani výsledky schůzky nejsou známé. Dnes budou američtí vyjednavači jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. A dnes naposledy můžou příznivci železnice projet trať kolem Starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrovou trať z roku 1893 od 1. října ruší. Pro cestující se nic nezmění, úsek sloužil poslední roky jen jako vlečka. Zájemci se ale můžou dnes s tratí rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Akci pořádá společnost Die Länderbahn, která dnes provoz vlaku z Liberce přes Mimoň do České Lípy zajišťuje. Sport. Jakub Menšík na tenisovém US Open dohrál ve třetím kole. Menšík podlehl domácímu Tyjenovi 2-3 na sety a do svého prvního osmifinále v New Yorku nepostoupil. Ve třetím kole vypadly taky Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Večer bude o čtvrtfinále hrát Linda Nosková proti Ukrajince Kostukové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D8 za Velemínem i na Trojce v Kaplici. Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem stále opatrněji za sjezdem na Velemín. Na 50. až 6,5 kilometru zasahují hasiči u nehody kamionu. Ten prorazil svodidla a skončil mimo vozovku. Neprůjezdný zůstává pouze odstavný pruh. Kolona se tak netvoří. Na jihu Čech spozorněte na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic. Na obchvatu Kaplice u druhé odbočky do města se střetla dvě osobní auta. Na místě jsou kromě policie i záchranáři, projíždí se kyvadlově. V obou směrech čekejte kratší zdržení. A silnice 38, trasa ze Znojma do Kolína. Na první kratší zdržení se připravte před omezením u Moravských Budějovic. Poté už o něco delší vás čeká mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Neděle zatím je a dál taky bude slunečná, pouze na severu a severovýchodě čekejte přechodně až oblačno. A jaké dnes budou teploty? 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24. Zítra už bude o něco tepleji, jak dodává meteorolog Štefan Hanžák.
12: Nejvyšší teploty o něco vyšší, 20 až 24 stupňů na jihu Moravy až 27. Úterý nás čeká asi nejteplejší den toho příštího týdne.
11: V úterý totiž čekáme i tropické teploty. Na Moravě i 32 stupňů, jinde v Česku mezi 24 a 29 stupni Celsia. A bude většinou polojasno, výjimečně se objeví přehánky, večer bude na západě a taky severozápadě oblačno až zataženo, místy s přehánkami a ojediněle taky bouřkami. Ve středu už nás čeká velká změna počasí, dorazí k nám studená fronta, která přinese ochlazení, maxima spadnou ke 20 stupňům a čekejte i déšť. Ta proměna počasí z velkého tepla na podzimní by mohla pomoct růstu hub. Teď je podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu největší šance na růst hub v Krkonoších, na Šumavě, ale taky třeba v Orlických horách. Naopak například na Plzeňsku a Vysočině je ta pravděpodobnost růstu hub nižší. Podrobně o tom budeme na Radiožurnálu mluvit ještě i za 20 minut v ranním interview s Mikološkou. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Čím více dítě běhá, dělá, pracuje, tím lépe na to spí. Tím lépe zažívá, tím lépe roste, tím lépe jadrnosti i čerstvosti tělo i mysl nabývá. Toliko jen vždycky šetříc, aby bez úrazu bylo. Napsal už v roce 1632 učitel národů Jan Amos Komenský ve svém spisu Informatorium školy mateřské. Tehdy ještě nebyly školky, jak je známe dnes. Komenský myslel na výchovu v rodině pod vedením matky, ale i otce. Kniha sloužila jako praktická příručka pro rodiče, jak rozvíjet dětskou mysl i tělo od narození do 6 let. Tento dobrý muž, k němuž se i po staletích znovu a znovu vztahujeme, vnímal malé děti jako nebeské perličky, o které je potřeba pečovat s tou největší úctou. Školkovým drobkům, kteří statečně a nadšeně objevují svět, a těm, kteří se jim věnují na počátku jejich cesty vzdělávacím systémem, je věnována tato debata Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
2: Vertikála.
13: Tedy ve studiu máme dvě ředitelky pražských mateřských škol. Hanu Šepkovou, ředitelku mateřské školy Pštrosova. Vítejte, paní Šepková.
14: Dobrý den.
13: A Lenku Faltýnkovou, ředitelku mateřské školy národní se zaměřením na ranou péči. Vítejte, paní Faltýnková.
15: Dobrý den.
13: Oběma děkuji, že jste si v tomto exponovaném období udělali čas na Vertikálu. Prosím, můžeme si v úvodu alespoň rámcově představit mateřské školy, kde jste ředitelky. Vím, že škola Pštrosova je státní předškolní zařízení a že máte neuvěřitelně dlouhou tradici, která sahá až do roku 1883. A to by mě zajímalo, jestli je to něčím zavazující a kde a jak a čím se to tam projevuje v těch zdech. A také, jak se buduje kredit v dnešní době toho zařízení.
14: Tak chce se mi k tomu prvně vtipně poznamenat, že se to projevuje skutečně nejvíce v těch zdech a v té budově. Je to prostě krásný historický dům, který má svého ducha, což vlastně je to pozitivum toho našeho zařízení, ale obnáší to samozřejmě velkou péči o tento velký historický dům, který v podstatě dá se bohužel říct, že není úplně vhodný pro mateřskou školu, ale to je příběh všech škol v Praze 1 v centru Prahy, protože ty budovy jsou rozlehlé, vysoké, je tam spoustu schodů a děti musí do některých prostor chodit po schodech, to znamená do jídelny, do tělocvičny, do herničky a ty třídy jsou poměrně malé, které, takže zase se tomu musí přizpůsobit to vzdělávání těch dětí. Řekla bych, že asi nejdůležitější pro každou ředitelku, když předává svou funkci další paní ředitelce, tak je, aby, myslím, neponičila to její dílo, tu tradici, tu práci, kterou tam po sobě zanechala, kterou vybudovala. A takto jsme si předávali funkci i s bývalou paní ředitelkou, která tam odvedla obrovský kus práce, strávila tam velkou část svého života a která chtěla předat to dílo někomu, kdo snad ho
13: rozvine,
14: kdo ho neponičí.
13: A vy už jste tam také další dobu, že?
14: Já jsem tam pátý rok teď. Budu tam pracovat pátý rok.
13: Teď se zeptáme paní Faltýnkové. Mateřská škola národní, která je zaměřená na ranou péči, co to přesně obnáší, co tuto školku charakterizuje?
15: Tak já bych asi navázala na moji kolegyni, protože i my jsme velmi stará mateřská škola, alespoň ta jedna z budov, ta mateřská škola na Národní, která je rovněž historická, také pochází z druhé poloviny 19. století a oslavila 150. narozeniny, vlastně bych mohla říct, ta budova. Ale v tuto chvíli to není jenom ta budova na Národní, my jsme vlastně tři mateřské školy. Mateřská škola Národní, mateřská škola Řásnovka 5 a právě ta raná péče se soustřeďuje do Řásnovky 2, kde jsou umístěny děti, kterým byly 2 roky a jsou tam až do svých 3. narozenin. V tomto směru je tato naše budova a tato školka úplně unikátní, protože je celá zaměřená, jsou tam 4 třídy a ve všech třídách jsou pouze 2leté děti, 2 až 3leté děti.
16: Tak to jsou vážně ti drobci.
15: Ano, to jsou opravdu drobci. Bečkové.
16: Máte v těch vašich školách, jsou tam nějaké intravilány nebo jiná místa, která by zajišťovala dětem pobyt v přírodě, na vzduchu?
14: Tak to zase souvisí s tou historickou, s tím dědictvím těch budov. Já konkrétně mám školní zahradu vzdálenou zhruba 15 minut cesty v takovém mezibloku. To znamená, že úplně u budovy bohužel tedy školní zahrada není. Takovýto osud mají například v našem obvodu 2 mateřské školy, které nemají zahradu přímo u budovy. Ale my třeba máme terasu, poměrně velkorysou, pěknou. Takže třeba ty malé děti, které nám teď nastoupí v září, tak ty, aby byly v bezpečí a než se naučí vlastně bezpečně s paní učitelkou pohybovat v centru Prahy, tak tráví třeba ten měsíc, 2 na té terase, kde mají spoustu autíček, herních prvků a můžou tam mít také řadu věcí, které využijí.
16: Ano, paní Faltýnková, vy to máte jak?
15: Tím, že jsme 3 budovy, tak každá pobočka to má trošičku jinak. 2 pracoviště, Řásnovky, mají krásné zahrady vybavené, se zelení, s rostlými stromy, kde je opravdu klid a kde mají spoustu možností, jak rozvíjet svoje dovednosti a schopnosti. Mateřská škola Národní je přesně ta historická budova, která nemá žádný prostor přímo u svého pracoviště. My jsme v centru Prahy, jsme opravdu na Národní třídě, to znamená uprostřed dění naproti obchodnímu domu Máj.
16: Můžu si tipnout, Františkánská zahrada?
15: Ano, tipujete správně, ale je to veřejné hřiště. Což je pro nás trošičku problematické. Pak máme ještě od městské části svěřenu zahradu v Jirchářích, kam chodíme se staršími dětmi, ale je to opravdu 10 minut chůze, takže opravdu jenom se staršími dětmi a hlavně musíme přejít Národní třídu. Což je velmi složité na koordinaci i pro ty děti, na takovou jejich jako koncentraci a sebekázeň, protože samozřejmě tramvaje, chodci, turisté, kteří mají potřebu naše děti různě oblažovat svou společností a samozřejmě auta a musím říct, že ten provoz je velmi silný a ne vždycky jsou řidiči ohleduplní, stávají se nám nejrůznější karamboly, jakože nám upadnou botičky uprostřed silnice a dítě běží opravdu přes tu silnici bosky a my se pak vracíme a tak podobně.
16: Jako bába od 3 vnoučat si malinko umím představit, co obnáší práce učitelů a učitelek mateřských škol, ale tady mě zajímá spíš, co obnáší práce ředitelky, kolik to má vrstev. Já počítám, že máte na starost třeba i stav těch budov a takové to, jako kolik těch talentů vy musíte mít a dovedností.
14: Obrovské množství. A když člověk do té funkce jde, tak na všech kurzech je upozorňován, že toho bude moc, ale musím říct, že když jsem do té funkce šla po spoustě letech práce učitelky mateřské školy, tak jsem věděla, že to bude náročné, ale ten první rok a ty první okamžiky byly skutečně, až bych je nazvala, kruté. Je to skutečně velká míra práce, která nás čeká. Samozřejmě máme na starosti ty budovy, takže revize, opravy, zajistit prostě chod té budovy, aby byla v pořádku. Samozřejmě ve spolupráci se zřizovatelem, ale realita dnešních dnů je taková, že opravdu si často já jako žena musím poradit sama. Musela jsem se naučit i spoustu technických věcí. Samozřejmě už mám arzenál svých oblíbených a osvědčených údržbářů techniků, které si volám, jak říkám, ty revize, protože my musíme zajistit bezpečnost dětí, musíme zajistit například i spolupracujeme s různými právníky na ochranu osobních údajů. Samozřejmě veškerá personalistika, ekonomická oblast, chodí na nás samozřejmě finanční audity, které podrobně kontrolují naše účetnictví. To znamená, že jsem v podstatě i účetní. A potom velká oblast, která by měla být na prvním místě, ale myslím si, že kolegyně se mnou bude souhlasit, že bohužel je realita dnešního školství taková, že ta oblast pedagogická, že bych měla být lídr, že bych měla být ten, kdo určuje samozřejmě
16: ducha toho zařízení.
14: To se domnívám, že tedy ano, to děláme, protože to by bylo velmi špatné, kdybychom to nedělali, ale já bych ráda prodala i to, že jsem velmi dobrý učitel, zkušený, že toho spoustu umím, ale bohužel, když třeba přijdou studentky, nebo když i paní učitelky jsou nové, nebo když paní učitelky jsou vyčerpané, nebo by potřebovali i takovou mou lidskou a tu pedagogickou zkušenost, mou blízkost, tak tam bohužel já na to velmi často nemám čas.
16: Rozumím.
14: A to mě potom lidsky velmi trápí, vlastně mě to někdy i demotivuje a je to pro mě těžké, že já na to nemám čas, protože musím zajistit tu ekonomiku, peníze, chod budov, spousty věcí, administrativa ano. Nekonečná.
16: Se zájmem si vyslechnu, čím to doplní paní ředitelka Faltýnková.
15: No já to bohužel musím naprosto potvrdit, ještě my, jak jsme teda velká školka, tak nám se ty věci násobí a i když tím, že jsme větší organizace, tak se dá říci, že v některých věcech máme možná trošku lepší personální možnosti, tak i tak vlastně musím potvrdit, že veškeré provozní, personální, ekonomické a vlastně nakonec i ty lidské zdroje a energii do toho dává zkrátka ředitel a je velmi ředitelka v našem případě. A je velmi znát, když třeba se stane, že nemohu některý týden na ta naše ostatní pracoviště přijít, tak je velmi znát, že těm učitelkám, tomu personálu to chybí. Dneska jsem k vám šla ze školení, přišly všechny kolegyně ze všech pracovišť a já jsem jim musela utéct a oni mě ještě ve dveřích zdržovali a říkali mi, co všecko mi chtějí říct, co všechno udělali na třídách. Oni opravdu, ty učitelky a ten personál v mateřských školách je úplně jiný, to není běžná škola. Tam každý, který tam je, tak musí mít velmi vyladěný cit pro ty děti, pro ty malé děti. Ty ženy jsou velmi emotivní, oni dávají obrovské množství energie a lásky těm dětem, pokud přijmete toho vhodného člověka, ale tím pádem oni i potřebují někdy dostávat od toho šéfa, když bych to tak řekla, tu stejnou vlastně energii a to, že my tu práci vidíme. Ta společnost to úplně ten nejnižší stupeň toho školství přehlíží, často nám vlastně nás oslovují jako tety nebo hlídačky, což je velmi demotivující a velmi skličující pro ten personál. A oni potřebují od nás, aby my jsme viděli jejich práci, aby jsme viděli, co se v té třídě změnilo, co přinesli nového, co udělali, co připravili, co se jim povedlo. A pokud my na toto nemáme čas, tak ta kvalita toho vzdělávání jde strašně dolů. Takže my na to musíme najít čas, ale pak to dopadá tak, že ta administrativa, ty provozní věci, ty směrnice, a tak se dělají
16: po nocích doma. Ano. Mě by zajímalo, nakolik tedy, když se vybíráte personál, samozřejmostí je dnes už odbornost, je jasná věc, srdíčko na dlaně dávno nestačí. Jestli vnímáte, že tam skutečně musí být nějaká jako osobnostní dispozice, nějaký talent, nebo jak to nazvat, jak to prostě děláte, jestli máte nos na to, kdo je ten pravý a tak?
14: Snad si troufnu směle říct, že ano, že to poznáte, ne vždy. tak jako nikdy není nic na 100% a není to černo-bílé, ale myslím si, že když tu paní učitelku nebo paní asistentku vidím ve dveřích, já si vždycky na ní chci dát čas, jak si s ní popovídat, a já osobně preferuji třeba způsob, kdy chci a nabídnu jí, aby šla do té třídy, aby tam pobyla s náma celé dopoledne, aby věděla, kde bude, s kým bude a jestli ten náš styl práce by mohl vyhovovat jí i nám. Protože musím říct, ano, jako v každé profesi i tady je velmi důležité, aby si sedly ty dvě kolegyně ve třídě, a to není samozřejmost a nemusí to být špatný člověk, že si třeba zrovna s tímto člověkem, s touto kolegyní nemusí rozumět. Ale jinak samozřejmě ta odbornost není na posledním místě, to je naprosto jasné, a dnes ty nároky kladené na učitele jsou velké.
16: Ale nestačí, to vidíte. Musí tam být něco navíc.
14: To vás ve škole nikdo nenaučí.
16: Ano.
14: A to si myslím, že to je to, co jako poznáte. Já bych použila takové nespisovné, takové oblíbené slovo moravské naší rodiny, mít fištrón.
16: Ano.
14: Takového ano. Něco navíc.
16: A jak to má paní ředitelka Faltýnková?
15: Určitě stejně, nebo velmi podobně. Je to věc intuice v mém případě. Já teda kolegyně neberu přímo mezi děti a do tříd, nebo ty adeptky na nové kolegyně, tím, že máme i tři budovy a každá ta budova nebo každá ta školka je trošičku jiná, tak by to bylo pro mě jako složitější, ale snažím se, když třeba hledám asistentku, tak vybírat s paní učitelkou, ke které půjde. A teďka možná píchnu do vosího hnízda a zmíním právě tu kvalifikaci. Ona právě, ta kvalifikace, není vždy určující. Samozřejmě my máme povinnosti mít kvalifikované pedagogy, ale uvědomme si to, že studují na učitelky mateřských škol děvčata, jdou na tu školu v 15-16 letech, je to střední škola. To je vlastně to základní vzdělání, které by mělo být určující a směřující k nám do školek. Ale ty děvčata, která se proto rozhodnou, především děvčata, může tam být samozřejmě i chlapec nebo mladý muž, tak jsou tak mladé, že většina z nich nakonec nesměřuje do školek. A my to vidíme, když nám přijdou ty studentky, že 3/4 z nich, troufnu si tak říct, ale možná něco.
14: Ano, souhlasím.
15: 3/4 z nich vhodných zkrátka není. A pak vám přijde mladá paní, možná už někdy zralejší paní,
14: ano.
15: Přijde a má třeba jenom kurz asistentky pedagoga, ale vy vidíte, že to je prostě ona. Tam vám potom vyvstává situace, kdy vybíráte mezi kvalifikovanou, ale studenou nebo takovou paní učitelkou, odtažitou. Vidíte, že už jako z těch otázek vidíte, nebo z životopisu vidíte, že každého půl roku je někde jinde. A pak vám přijde paní asistentka, která ale má ty věci, které má mít, vy ji pustíte do té třídy a vidíte to okamžitě, že ví přesně, kde má mít oči, co má sledovat, jak má toho člověka vést.
16: Strašně nám to utíká. Chci se ještě zeptat, protože mám zkušenost z rodiny, že vnoučata chodí do školky, kde je skutečně snad win-win zastoupení mužů a žen. Jestli vám ti chlapi chybí třeba v těch vašich školkách?
14: Já jsem muže v mateřské škole za svou pedagogickou kariéru nikdy nepotkala.
16: Tady to je lesní školka, tak možná, že tam je to láká víc, že možná se jim to jeví dobrodružnější. Ano. Je to otázka peněz, myslíte? Odměňování těch pedagogů?
14: Peněz a já bych řekla možná i prestiže toho povolání, ano. Bohužel.
15: Já doplním, protože my jednoho muže ve školce máme, není to pedagog, je to provozní pracovník, ale vede u nás kroužek robotiky a musím říct, že to je jedna z velmi oblíbených postav. Děti našeho pana lektora jako milují a i v tom kolektivu, protože on nám zajišťuje techniku a tyhle věci, tak je to naprosto nepostradatelná osoba, ale je velmi těžké vlastně mu nastavit ty věci tak, aby byl finančně spokojen, nebo aby to pro něho bylo vůbec jako reálné u nás pracovat, protože
16: Tři tečky.
15: Ano.
16: Lenka Faltýnková a Hana Šepková jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Ještě bych se vás ráda zeptala, možná můžete jenom stručně odpovědět. V tomto pořadu to není totiž od věci, jsme ve Vertikále, vy jste obě jako aktivní věřící ženy, paní Šepková katolička, paní Faltýnková evangelička. Samozřejmě, že školka není jaksi misijní území, ale pomáhá vám vaše víra při vaší práci nebo nějak překonávat něco, co vás třeba trápí, paní Faltýnková?
15: Rozhodně.
16: To tak stručná zas být nemusíte. Zkuste to ještě malinko rozvinout.
15: V mnoha oblastech, když už nevím kudy kam, obracím oči k nebi. Doufám, že i v mém přístupu ke kolegyním a kolegovi a rodičům a dětem, tak, ale to by vám museli říct o nic, zda je to znát. A pak i vlastně, co se týká takového nastavení té školky, byla bych ráda, kdyby se to tam zobrazovalo.
16: Takový ten etický rozměr,
15: etický
16: myslíte?
15: Etický rozměr, hodnoty, ale zároveň i ten křesťanský vlastně původ té naší země, ta tradice křesťanská, aby ano. Vlastně byla opravdu zastoupena.
16: Ano. Paní Šipková.
14: Ano, já velmi souhlasím, je to velmi důležité pro mě, je to pilíř mého života, projevuje se to jak v osobní rovině, nepochybně i v té profesní, protože jak jsem i sama řekla, těch našich povinností je velmi mnoho, často je plníme na úkor své rodiny, na úkor svého osobního pohodlí času a to znamená, že někdy člověk je skutečně velmi unavený, smutný nebo je i deprivovaný, protože mu nikdo nepoděkuje, nepochválí, ocitne se v té ředitelně skutečně naprosto sám a musí řešit někdy opravdu hrozné věci, nebo někdy musí řešit i konflikty s rodiči, takže musím říct, ano, byly situace, kdy jsem to i oplakala. Třeba před 2 lety můj muž byl velmi nemocný a byl v nemocnici a musím říct, že skloubit toto lidsky s tou svou pozicí ředitelky bylo nesmírně těžké a to byly chvíle, kdy jsem opravdu na kolenou klečela v kostele a kdy jsem se modlila a kdy to byla moje nesmírná opora a jak říkala moje kolegyně, morálka, slušnost, to, že já se snažím vždy jednat s podřízenými, ani tak, kde chci vlastně říkat, se svými kolegyněmi. A děti beru jako partnery a beru je jako dar od Boha, který já jsem doma dostala 2 svoje krásné děti, ale tam to vnímám i tak, že mi byly svěřeny a že jsem, v podstatě já to teda vnímám, že jsem možná byla vyslána i na to misijní území, protože ten dnešní svět je někdy krutý, ti lidé a ty rodiče jsou někdy vystresovaní, deprivovaní, takže jsou nepříjemní a my jim to nesmíme oplácet, nebo já nechci jim to oplácet a chci naopak jim poskytnout třeba oázu takového trošku klidu, lidskosti, míru. A musím říct, teda já si to neodpustím říct, i když možná budu dlouhá, protože ta víra mi určitě způsobila, že já jsem i 27 let velmi šťastně vdaná. Mám ty svoje 2 děti, kterým jsem dala, myslím, spoustu lásky a tam ta víra sehrála obrovskou roli, že je to moje zase oáza bezpečí, klidu a když už jsem úplně teda unavená, vyřízená, přijdu domů, tak tam je to, co já potřebuji a to tam mám a to tam nalézám.
16: Zázemí.
14: A proto myslím, že ještě pořád držím pohromadě a že jsem neutekla, že jsem to jako nevzdala.
16: Paní Faltýnková, vy máte děti 4. Mě by zajímalo, jestli to mateřství nějak pomáhá porozumět těm drobečkům, než se z nich stane od těch 2 let předškoláci, mazáci. Ten vývoj je fascinující v tomto životním období. Jestli to mateřství jako vám pomáhá více jim porozumět? A nebo třeba ne, nevím.
15: Určitě. Pro mě mateřství vlastně znamenalo takovou šipku, že to je oblast, které bych se měla věnovat. Nejsem původně učitelka, já jsem vlastně do té sféry pedagogické přišla až po 4. dítěti. A pochopila jsem, že ty děti skutečně jsou nějakým mým tématem a že to je to, čemu bych se měla věnovat. Takže pro mě to bylo, to mateřství bylo vlastně úplně určující. Ano. A zároveň nastala doba, kdy jsem pochopila, že to školství je ve stavu, kdy už jsem schopna do něho vejít, vstoupit.
16: Takže protože to je vlastně se... dobrá zpráva od vás, to, co říkáte?
15: Ano, já vnímám, že školství je už na té cestě, kdy začíná být otevřené, kdy začíná být partnerské vůči rodičům, dětem, otevírá se. Takže to byl ten důvod, proč já jsem do ní vstoupila.
16: Paní Šepková, udělejte tečku, řekněte mi prosím, školka mateřská, největší bonusy pro ty děti.
17: Kamarádi, prostě nejsem tam sám. Dneska se rodí spoustu jedináčků a myslím si, že trpí, že jsou vlastně svým způsobem ochuzení o spoustu toho. Takže ano, mám tam kamarády, mám tam prostě ale prostor, kdy jsem poprvé bez mámy a bez táty. To je prostě teď to období, které nás čeká, ten začátek školního roku, tak myslím, to je takové posvátné období. Ta učitelka je náhradní maminka a to dítě poprvé opouští svůj domov, to bezpečí, tu lásku. Takže to jsou ty první okamžiky, kdy jsem bez mámy, kdy mám ale náhradní mámu a kdy mám kamaráda, ke kterému se můžu přitulit, učíme je, děkuji, prosím.
16: První zklamání,
17: ano,
16: prohry, výhry.
17: Ano, nedostanu, co chci, vždycky ano. Nebudu první, je nás tam 24, nepřijde na mě řada jako na prvního, musím ustoupit, přizpůsobit se, ale nejsem sám, mám tam spoustu podnětů.
15: Můžu k tomu dodat? První konflikty. Učíme se zvládat konflikty.
16: Chci vám moc poděkovat. Děkuji, že jste byli hosty této debaty Vertikály a posluchačům připomenu, že našimi hosty byly Hana Šepková, ředitelka mateřské školy Pštrosova a Lenka Faltýnková, ředitelka mateřské školy Národní. Děkuji za váš čas, velice si ho vážím a těším se, že k tématu někdy zase naschledanou.
17: My také děkujeme, naschledanou.
16: To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
8: Radiožurnál je 9 hodin. Eliška Zábrocká připravila zprávy.
9: Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli senátoři. Jedno z největších letišť jihovýchodní Asie v indonéské Jakartě omezilo provoz, a to kvůli aktivitě nedaleké sopky. Tenista Jakub Menšík si osmifinále US Open nezahraje, vypadly i Bousková s Bartuňkovou. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem na kilometru 56,5 zasahují u nehody kamionu. A bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím zřejmě velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo o nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení, vysvětluje Barbora Urbanová z hnutí STAN.
18: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
9: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner odletěli z Moskvy po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V Kremlu předložili plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Dnes se vůbec poprvé vydají i do Kyjeva, kde se setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Nejznámější indonéská sopka Anak Krakatoa omezila provoz na mezinárodním letišti v indonéské metropoli Jakartě. Sopečný dým a popel, který začala sopka chrlit, způsobil zpoždění nebo úplné zrušení desítek mezinárodních i domácích letů. Není zatím jasné, kdy se situace vrátí k normálu. Sopka je nejobávanější v zemi a leží jen 150 kilometrů od indonéského hlavního města.
19: Indonéské úřady evidují zvýšenou aktivitu sopky už několik posledních dnů. Nemyslí si, že by v nejbližší době měla přijít velká erupce, ale preventivně raději doporučili mezinárodnímu letišti Soekarno-Hatta v Jakartě omezit provoz. Nehrozí podle nich vlna tsunami, nicméně Krakatoa je pověstná svou nevyzpytatelností. A pokud dojde k erupci, následky bývají většinou tragické. V roce 2018 vyvolal její výbuch vlnu tsunami, která na západním pobřeží ostrova Jáva zabila přes 400 lidí. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
9: Hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2. Inscenace je postavená na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, která by dnes oslavila 80. narozeniny.
20: Je to čirá radost, je to velký dárek pracovat s takovýmhle repertoárem.
9: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž.
20: Těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
9: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
21: Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherný. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.
9: K nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové připravuje Český rozhlas na listopad připomínkový koncert. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
22: Sport. Tenista Jakub Menčík do osmi finále US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál s Američanem Tienem 2-3 na sety. Marie Bousková nestačila na polku Švontekovou a Nikola Bartuňková podlehla Rusce Andrejové 0-2 na sety. Utkání s vítězkou Roland Garros prý může pomoct.
23: Šla jsem jít do toho risku, ale tohle vlastně už by mělo být trošku normální, prostě už ty top hráčky v tomhle hrají a postupem času, když budu hrát čím dál tím víc tady ty zápasy, tak to riziko už tak brát nebudu, prostě to bude normální hra pro mě, ale musím prostě tím projít a ona je prostě už top hráčka a člověk, když si to neuhraje, tak to nemá.
22: Dnes bude na tenisovém US Open o postup do čtvrtfinále hrát Lina Nosková proti Ukrajince Kostěkové. České basketbalistky čeká druhé utkání na mistrovství světa. Ve 14:30 nastoupí proti Číňankám. Zápas nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu ho uslyšíte v reportážních vstupech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D8 za Velemínem a také na silnici 3 u Kaplice. Na D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem za Velemínem na 56,5 kilometru je po nehodě kamionu stále neprůjezdný odstavný pruh. Na místě hasiči okolo projedete bez zdržení. Na trojce z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic trvají potíže na obchvatu Kaplice. U druhé odbočky do města poblíž průmyslové zóny odklízejí následky vážnějšího střetu dvou osobních vozidel. Projíždí se kyvadlově z obou stran, se tvoří kratší fronty. A silnice 57 z Opavy do Nového Jičína za Hradcem nad Moravicí se kvůli opravám vozovky jede kyvadlově pomocí semaforu. V obou směrech ztratíte zatím okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Schodek státního rozpočtu na příští rok má být 389 miliard korun. Nelíbí se opozici, ale i vládním motoristům a SPD. Podle německé vlády stojí za pokusem o dronový útok na letišti v Lipsku Rusko. Tříletá podmínka a peněžitý trest platí. Vrchní soud v Praze potvrdil vinu europoslankyně Jany Naďové v kauze Čapí hnízdo. Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Takové jsou události, které přinesl tento týden. V následujících minutách podrobněji a v souvislostech. Ze studia na Pražských Vinohradech zdraví Veronika Malá.
2: Týden plus.
9: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z ANO. deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví a nebo dopravy, dodává Schillerová.
0: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun, tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
9: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Jenže návrh vyvolal nespokojenost mezi koaličními partnery ANO. Předseda motoristů Petr Macinka řekl, že navrhovaný schodek není konečný a chce tlačit na jeho snížení. Později se k němu přidal i šéf SPD Tomio Okamura. Jak řekla politická redaktorka Daniela Brichtová, Macinka ještě na začátku týdne avizoval, že se bude chtít s Andrejem Babišem sejít a rozpočet znovu projednat.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů chce s předsedou vlády mluvit o tom, jak některé výdaje zastavit. Dodal, že pokud se neshodnou alespoň na části opatření, které chtějí motoristé navrhnout, tak budou mít opravdu velký problém rozpočet podpořit.
4: Jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak. Samozřejmě musím ocenit práci paní ministryně Schillerové, která představila naprosto realistický rozpočet, ale ty nároky ze strany ostatních ministrů jsou v některých případech poměrně zbytnělé.
9: Oba politici se sešli ve čtvrtek a o závěru jejich schůzky informovala opět Daniela Brichtová.
3: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné.

0: proti podnikatelům, míří proti tomu, aby se česká ekonomika mohla dobře rozvíjet.
1: Říká předseda Občanských demokratů Martin Kupka. Vláda podle něj vědomě zadlužuje zemi na účet těch, kteří ještě nemůžou hlasovat, ale budou za to platit. Místopředseda Starostů Lukáš Vlček zkritizoval, že schodek má být druhý nejvyšší v historii Česka, přestože ekonomice se teď daří.
2: Je navíc další vládní lží, že by šlo o investice. Celkový deficit se totiž zhoršuje 89 miliard, zatímco nárůst národních výdajů na investice ani ne o 48 miliard.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozičním politikům vzkázala, že lepí díry, které způsobili oni v minulém volebním období.
3: Zástupci sněmovní opozice taky v pátek předali ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novelu prosadila vláda přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Bez ní by podle ministryně financí nešlo sestavit odpovědný a realistický rozpočet na příští rok. ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 ale tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje kontrolu jejich rozdělování ze strany poslanců. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu příliš vysoký a neodpovídá současné ekonomické situaci země.
4: Jsme v období růstu ekonomiky. Jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice. Zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
3: O podobě rozpočtu se ještě bude jednat, a to i hned v příštím týdnu, kdy chce toto téma na koaliční radě otevřít SPD. Co se to teď tedy v koalici děje? Jsou motoristé schopni vzdorovat hnutí ANO a případně i riskovat vládní koalici? To byla otázka moderátorky Věry Štechrové pro politologa ze Západočeské univerzity Ladislava Cabadu.
5: Tak to je vždycky ta situace, kdo může více prohrát, pokud by došlo k skutečně závažnému konfliktu. Pokud by došlo k tomu, že nepodpoří dostatečný počet poslankyň a poslanců za motoristy, případně za SPD, návrh státního rozpočtu, ten rozpočet nebude schválen a pojedeme v nějakém rozpočtovém provizoriu, způsobí to výraznou krizi toho koaličního vládnutí. Je otázka, pokud by to šlo až tak daleko, že by ta vláda přestala existovat, ztratila by podporu poslanecké sněmovny, jestli je to prohra pro Andreje Babiše, který si udržuje stabilní podporu 30% plus a případné předčasné volby by asi nebyly pro něj takové drama jako pro strany, které lavírují kolem 5%, což jsou typicky motoristé.
6: No a jak důležité je pro motoristy a jejich příznivce právě téma rozpočtu a rozpočtového deficitu? Je to zásadní téma jejich programu?
5: Těžko se to uhaduje. Oni to samozřejmě v programu měli, s tímto bodem oslovili voliče. Nicméně ten jejich program byl poměrně rozsáhlý, zahrnoval většinu kapitol, které se týkají těch jednotlivých veřejných politik. A řekl bych, že to, co je typické pro voliče motoristů, je obecně odpor té formě budování státu, jakou tady vidíme, čili respekt k ochraně menšin typicky, respekt nějaké veřejnoprávnosti, k nějaké pluralitě a podobně. Čili konec konců ten rozpočet sám o sobě nemusí být jediným tématem, kde se ti sympatizanti nebo voliči stotožňují s těmi motoristy. Ale já si myslím, že toto bychom skutečně výrazně viděli teprve v okamžiku, kdyby motoristé neuspěli s tím tlakem na změnu těch rozpočtových parametrů a v těch dalších průzkumech mění by se toto nějakým způsobem mohlo pak odrazit.
3: O výsledku dalších jednání o podobě rozpočtu vás budou naši reportéři samozřejmě informovat. Německo obvinuje z dronového útoku na letišti v Lipsku Rusko. Je to už skoro měsíc, co zaměstnanec letiště našel u odstaveného nákladního ukrajinského letadla nevybuchlý kamikadze dron. Německé úřady podle zdrojů tamnějších médií identifikovaly dva podezřelé. Šlo o Rusa s lotyšským pasem s kontakty na ruskou tajnou službu a Bělorusa s ruským občanstvím. Německo se v reakci také rozhodlo uzavřít ruský generální konzulát v Bonnu a vypovědět smlouvu ruskému domu v Berlíně. Německý ministr zahraničí Johann Wadeful řekl, že vláda taky zpřísní kontrolu ruských občanů, navrhne další osoby na unijní sankční seznam a zvýší tlak na takzvanou stínovou flotilu.
7: Pokusem o útok v Lipsku se vedení Ruska spíše vědomě rozhodlo ještě víc poškodit naše už tak napjaté vztahy. Německo zůstane bezpečné a bude se bránit protivníkům, kteří se snaží vyvolat nejistotu.
3: Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová v reakci řekla, že Moskva na všechny německé kroky odpoví. Ruský prezident Vladimír Putin obvinění, které přišlo z Německa, označil za vážnou chybu. Co přesně řekl, o tom ve středu mluvil moderátor radiožurnálu Petr Král s berlínským zpravodajem Českého rozhlasu Tomášem Havlínem.
8: Putin se vyjádřil k tomu německému obvinění.

0: обвинений на международном форуме в киргизском Бишкеку.
1: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией.
0: А русский президент řekl, že takové подсуванием důkazů se německá vláda kancléře Merce snaží řešit domácí neutěšenou politickou ситуацию, hlavně, že se ten odkaz na údajně agresivní Rusko jeví jako jediný způsob, jak občanům Německa vysvětlit špatnou ekonomickou situaci, kdy zavírají podniky, lidé přicházejí o práci a snižuje se životní úroveň.
2: No, když se ale vrátíme k pokusu o dronový útok na letiště v německém Lipsku, ze kterého Berlín tedy obvinil Moskvu, to skutečně Němci nepředložili žádné neprůstřelné důkazy, jak to řekl ruský prezident Putin?
0: Tak tam záleží, co za takové důkazy považujeme, nebo bychom považovali, ale včera to na ministerstvu vnitra v Berlíně skutečně nebyla nějaká zevrubná demonstrace důkazů, spíš takové politické prohlášení.
3: Fügt sich in das bekannte Muster.
0: Ministr vnitra Alexander Dobrin řekl, že ta akce v Lipsku, ten pokus o útok, pokud se podíváme na jeho provedení, použité technické prostředky, tak odpovídá takovému vzoru ruských hybridních operací v Evropě a že nad to taky poznatky zpravodajských služeb poukazují na účast osob přímo úkolovaných ruskými státními úřady a institucemi.
4: Podporu Berlínu vyjádřil generální tajemník NATO Mark Rutte i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Státy Evropské unie a NATO se podle nich nenechají zastrašit ruskými hybridními útoky ani odradit od další pomoci Ukrajině.
5: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji. A musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem ji chránit.
4: Řekla Leyenová. A toto jsou slova Marka Rutteho.
6: Pokud se Rusko domnívá, že nás tato hrozba rozdělí, nebo pokud si myslí, že nás to odradí od podpory Ukrajiny, tak to se mýlí. Naše jednota je neotřesitelná. Naše podpora Ukrajině je jasná.
4: Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dal najevo, že informace bere Česko vážně.
7: Není to nic, co by mohlo být v rovině nějakých mediálních spekulací, ale jsou to opravdu vážné a tvrdé informace, takže já jsem se z toho důvodu předvolal ruskou velvyslankyni. Je třeba si uvědomit, že je to téměř za hranicemi České republiky. To není nic, co by se stalo tisíce kilometrů daleko, ale je to blízko nás.
4: I kvůli informacím, které v týdnu přišly z Německa, Česko posiluje bezpečnostní opatření. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Slovo má redaktor Jan Duchoslav.
8: V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
9: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
8: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Šen.
10: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
8: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení.
4: O tom, co se na letišti v Lipsku stalo a jak reagovala německá vláda, mluvila moderátorka Věra Štechrová s Janem Jirešem, odborníkem na oblast obrany a bezpečnosti v Centru transatlantických vztahů při Cevro univerzitě v Praze.
11: Pokud jde o osoby podezřelé z přípravy té srpnové akce Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím, není možné, že tady v nějaké míře selhaly německé zpravodajské služby, pokud ti dva unikli jejich pozornosti?
12: To je samozřejmě těžko říct. Platí, že v posledních letech Rusové využívají pro podobné hybridní útoky v Evropě velice specifický přístup, kdy často rekrutují lidi, kteří nemají žádnou předchozí vazbu na bezpečnostní složky Ruské federace. Jsou to často lidé, kteří se nechají nalákat na ani ne často příliš vysokou finanční odměnu. Zároveň to jsou lidé, kteří nemají za sebou žádné školení, neumí třeba ty výbušné prostředky řádně používat a výsledkem třeba často právě je to, že ten útok naštěstí selže, což byl i tentokrát případ v tom Lipsku. Takže odpověď je, že netušíme, co německé úřady a služby věděli nebo nevěděli, ale ten modus operandi ruských útoků proti Evropě v posledních letech vede spíše k tomu, že se jedná o lidi, kteří nemají žádný předchozí záznam a evropské zpravodajské služby je nemohly zachytit a monitorovat, protože prostě ti lidé se něčeho podobného nikdy předtím nedopustili.
11: A odpověděla podle vás německá vláda přiměřeně na ten srpnový incident nebo mohla sáhnout i k ostřejšímu arzenálu?
12: Myslím si, že pořád ještě jak německá vláda, tak evropské země ostatní mají k dispozici řadu nástrojů, kterými mohou mohou přitvrdit. Pokud mám uvést nějaké příklady, tak to je tvrdší, výrazně tvrdší postup vůči té takzvané ruské stínové flotile. Další příklad by byl tvrdší postup vůči Rusům usídleným nebo žijícím na území Německé Evropské unie, kteří měli nějaké vazby na ruské úřady a ruské bezpečnostní instituce, to znamená začít je ve větší množství a rychleji vyhošťovat a samozřejmě navýšit dále vojenskou podporu Ukrajině. A poslední věc, která mě napadá, řada evropských zpravodajských služeb v posledních letech se vytváří nebo buduje takzvané ofenzivní kybernetické schopnosti. To znamená schopnosti v kybernetickém prostoru nejenom se bránit proti útokům například Ruska nebo jiných nepřátelských aktérů, ale zaútočit. Takže tohle je škála možností a nástrojů, které Evropa si myslím má ještě k dispozici.
11: Jak jsem říkala, Moskva to obvinění odmítá a slibuje odvetné akce, jak by v reálu mohly vypadat.
12: Tak my už nějakou dobu víme, že ruský režim hodlá nějakým způsobem eskalovat jak svoji válku na Ukrajině, tak svoje hybridní působení v Evropě. Samozřejmě nevíme, jakou to může mít podobu, nevíme, čeho se odváží, co jsou schopni udělat, ale je pravda, že samozřejmě mohou aktivovat nějaké svoje agenty a spolupracovníky, mohou naverbovat ještě víc lidí, těch takzvaných telegramových agentů, kteří prostě za drobnou úplatu jsou ochotni provádět nějaké sabotážní akce. Zároveň, ale já to vnímám spíš ten ruský povyk a křik v reakci na to německé oznámení jako zaprvé teda přiznání viny za to, že to skutečně zatím stojí ruské zpravodajské služby a za druhé, že spíš než nějaká jednoznačná hmatatelná odveta prostě se omezí pouze na tento křik.
4: Tolik odborník na oblast obrany a bezpečnosti Jan Jireš.
13: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Vrchní soud v Praze potvrdil vinu europoslankyně Jany Nagyové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo. Trest uložený v květnu pražským městským soudem je tedy pravomocný. Nagyová čelila obžalobě z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. O jednání soudu mluvila moderátorka radiožurnálu Hanka Schánělová s reportérkou Františkou Rohlíčkovou.
14: Vrchní soud v Praze potvrdil 4 měsíce starý rozsudek, tedy 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun.
15: A čím trest soud zdůvodnil, protože vrchní soud v Praze posuzoval totiž případ dnes už po třetí.
14: Přesně tak, k uznání viny navíc vrchní soud v Praze zavázal právě pražský městský soud. Vznikla tak podle advokáta Nagyové Josefa Bartončíka v celku absurdní situace a Bartončík rozsudek po skončení jednání hodnotil jako nezákonný.
16: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná a podle mého názoru její vina nebyla prokázána, nemůže být prokázána.
14: Podle vrchního soudu ale postup byl správný.
15: Státní zástupce požadoval jiný trest nebo byl s rozhodnutím spokojený?
14: Státní zastupitelství odvolání ve věci ani nepodávalo a Mojmír Frček byl tedy spokojený, že vrchní soud rozhodnutí potvrdil.
17: Vrchní státní zastupitelství v Praze se plně ztotožňuje s tím dnešním rozhodnutím odvolacího vrchního soudu v Praze, když jej máme za zákonné a především formálně i materiálně zcela správné.
14: Dál je obžaloba podaná i na premiéra Andreje Babiše z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě.
15: Rozsudek je pravomocný, bude kauza ještě pokračovat dál?
14: Advokát Nagyové Josef Bartončík řekl, že bude pokračovat dalšími mimořádnými opravnými prostředky, podá tedy dovolání k nejvyššímu soudu a dál je připravený podat taky ústavní stížnost. Městský soud v Praze bude určitě pokračovat i ve větvi týkající se Babiše, to ale bude možné jen tehdy, pokud ho vydá ke stíhání poslanecká sněmovna. A to se v tomto volebním období už pravděpodobně nestane.
15: Možná ještě připomeň samotnou kauzu, čeho se tedy dopustili podle soudu Nagyová s Babišem.
14: V kauze jde o 50-milionovou dotaci na farmu Čapí hnízdo ve středočeských Olbramovicích. Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání 50-milionové dotace pro malé a střední podniky. No a byla to právě Babišova tehdejší poradkyně Jana Nagyová, kdo žádost podával. Babiš i Nagyová dlouhodobě obavinu odmítají.
4: Vodohospodáři začali v pátek kvůli suchu snižovat odtok z Orlické přehrady. Hladina v ní totiž klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž tak nově začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo na vodárenské odběry. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím. Povodí Vltavy totiž poprvé v historii využije zásoby ze Slapské přehrady, které vodu v řekách doplní. Potvrdil to generální ředitel povodí Petr Kubala.
18: Hladina ve Slapské nádrži se bude pozvolně snižovat, ale viditelný pokles nastane až za několik dnů od pátku, tedy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles za současné hydrologické situace je předpokládán v rozmezí 1 až 1,5 metru za týden, a to v závislosti na velikosti přítoku do Orlické nádrže.
4: Menší odtok vody omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně. Na dodávky domácnostem to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera vliv mít nebude.
19: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
4: Jak kaskáda funguje, vysvětlil hydrolog Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
20: Ona vlastně vltavská kaskáda je koncipovaná jako soustava nádrží. Každá ta nádrž má nějakou svoji primární roli. A ty ostatní jsou tam proto, aby třeba vyrovnávali nebo se použili právě jako slapy v případě, kdy ten vlastně zásobní objem Orlíka je vyčerpán. A Orlík je vlastně tou hlavní nádrží, je největší, proto je vlastně využívána první, ale celá ta kaskáda, ať už vezmeme to od Lipna až po Vrané jako poslední stupeň, tak vlastně slouží k tomu, aby se ty nádrže vzájemně si tu vodu pomáhaly předat tak, aby splnili tu hlavní funkci. A tou hlavní funkcí je vlastně pouštět do Prahy 40 kubíků vody, neustálý průtok, tak aby Vltava v Praze pořád měla dost vody, hlavně třeba na namíchání vody, která je vypouštěná z čistiny odpadních vod. Není to nic mimořádného z hlediska toho, jak ty nádrže byly navrženy. Oni přesně tenhle ten účel se vlastně sledoval, aby si vzájemně mohli pomoct tím zásobním objemem. Mimořádné je to, že se to stává opravdu poprvé za dobu, kdy nádrže byly vybudovány. To znamená, od 60. let ještě nenastala taková situace, že by v Orlíku klesla hladina natolik, že by se přešlo na využívání slap. Ale ty nádrže obecně jsou stavěny právě na to, aby byly dostatečně zabezpečeny i pro mimořádné situace, jako je ten letošní rok.
4: Říká Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu. Sebevražda, nešťastná náhoda nebo vražda? Po skoro 80 letech by se konečně mohlo zjistit, jak přesně zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk. Vyšetřovatelé případ znovu otevřeli a v polovině tohoto týdne po skoro 80 letech jeho ostatky nechali vyzvednout z rodinné hrobky na Lánském hřbitově. Jak doplňuje redaktor Jakub Kulaviak, dobové vyšetřování sice uzavřelo případ jako sebevraždu, už tehdy ale panovalo podezření, že syna prvního československého prezidenta někdo zavraždil.
21: Ostatky Jana Masaryka před zhruba hodinou odvezl pohřební vůz. Vyšetřovatelé je tak exhumovali po více než 8 hodinách.
22: Hlásila z Lánského hřbitova naše reportérka Adéla Burešová s tím, že policie nechtěla zveřejnit místo, kde budou znalci ostatky zkoumat. Jasno, kolem Masarykovy smrti by mohli do vyšetřování vnést novodobé technologie. Ostatky totiž experti podrobí rentgenovému a CT vyšetření, nebo taky provedou 3D sken kostí. Jednou z nejasností je třeba rána, kterou měl Masaryk za pravým uchem. Historik Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů ale upozorňuje, že podle Masarykových tajemníků šlo o jizvu po bitvě.
23: Podle jiných lidí, kteří se případem zabývali, tak tam mohla být stopa po kulce nebo po vpichu nebo něco dalšího. A z tohohle hlediska to nové ohledání a nové expertízy mohou přinést vyjasnění.
22: Otázky vyvolává například i to, jak jeho smrt tehdy vyšetřovaly bezpečnostní složky. Podle přednosti Ústavu soudního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Pavla Toupalíka existuje dokonce podezření, že Státní bezpečnost nechala pitevní zprávu sfalšovat.
24: Ta úplně
0: prvotní poloha není do dneška známá vlastně, což je velice podstatné pro třeba biomechaniku, pro určování toho páru z okna a tak dále.
22: Jan Masaryk zemřel 10. března roku 1948, tedy zhruba měsíc po únorovém komunistickém převratu. Podle oficiální dobové verze skočil z okna Černínského paláce.
4: A tím už končí i dnešní souhrn toho podstatného, co přinesl tento týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.
13: Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už půl hodiny popoledni. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích.
1: Radiožurnál půl desáté. Zprávy nachystala Eliška Zábrocká.
2: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agenturu AFP o tom informoval Bílý dům v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci po jednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na jižní Libanon. Útok má 4 oběti, další 20 lidí jsou zraněné. Mělo jít o odvetu za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili, k evakuaci. Podle Tel Avivu ji využívá právě militantní skupina Hizbalách. Íránem podporované hnutí se k situaci zatím nevyjádřilo. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek doposud určovali samotní dopravci. A u sportovního areálu ve Voticích na Benešovsku dnes otevřou nový skatepark a pumptrackovou dráhu. Sportoviště můžou využívat sportovci na koloběžkách a kolech. Výstavba stála necelých 10 milionů korun. Součástí dnešního otevření je hudební program a taky exibice na kolech a skateboardech. Sport. Vedoucí Slavia zůstává ve fotbalové šance lize bez porážky. V 7. kole zvítězila nad Zbrojovkou Brno 4-0. Artis Brno doma podlehl Plzni 0-3, Olomouc zdolala Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Od 13 hodin hraje Mladá Boleslav s Baníkem, o 2 hodiny později začnou zápasy Jablonce s Libercem a Zlína s Teplicemi. V 18 hodin nastoupí Hradec Králové proti Spartě Praha.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D8 nehoda za Velemínem a uzavřená 57 za Meziříčím. Na D8 z Prahy do Ústí pozorně za Velemínem. Na 56,5 kilometru skončil po nehodě kamion mimo vozovku. V odstavném pruhu stojí hasiči. Okolo se jede plynule pravým i levým pruhem. Silnice 57 na výjezdu z Valašského Meziříčí směr Nový Jičín, kousek za odbočkou do Krhové, je teď v obou směrech neprůjezdná. U vážné nehody osobního auta a motorkáře zasahují záchranáři. Osobní vozidla z Meziříčí se do Jičína dostanou například přes Lešnou a Palačov, nákladní buď přes hranice nebo Rožnov pod Radhoštěm. A 57 ještě jednou, pokud z Nového Jičína pokračujete dál ve směru na Opavu, zdržení v řádech minut čekejte kvůli omezení u Kajlovce. Do půlky září je tam kyvadlový provoz řízený pomocí semaforů. A na trojce z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic trvají komplikace na obchvatu Kaplice. U druhé odbočky do města poblíž průmyslové zóny pokračují s odklízením následků vážnějšího střetu dvou osobních aut. I tam se jede kyvadlově a z obou stran se tvoří kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Pohled na pláň kousek za jihouherským městem Moháč odpoledne 29. srpna roku 1526 musel být strašlivý. Bahnitý terén planiny na březích Dunaje byl posed těly zhruba 30 000 padlých vojáků a tisíců koní. V bažinách, o které v těchto místech nebyla nouze, dohasínal život mladého českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského. Právě tu skončila bitva, která poznamenala dějiny střední Evropy na mnohá desetiletí. Jaký byl její průběh a co způsobila, o tom si budeme povídat v příštích zhruba 24 minutách. Od mikrofonu nerušený poslech přeje Veronika Kindlová.
13: Historie plus.
24: V bitvě u města Moháč se proti sobě postavila vojska osmanského sultána Sulejmana Nádherného a uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského. Druhý jmenovaný tu nejen ztratil život, ale také prohrál.
5: Bitva samotná v podstatě byla poměrně rychlá, krátká. Celé to trvalo 1,5, maximálně 2 hodiny.
24: Říká Zdeněk Munzár z Vojenského historického ústavu v Praze.
5: Jak to přesně probíhalo je otázka, protože různé interpretace se poměrně výrazně liší. Nicméně můžeme vycházet z toho, že hlavnímu střetu došlo v odpoledních hodinách, v okamžiku, kdy Turci sestupovali vlastně z takové vyvýšené plošiny k královskému vojsku, velel kaložský arcibiskup Paltomory a ten se rozhodl, že je šance využít toho, že vlastně část Turků sestupuje ve svahu. On bylo dost blátivo, předchozí dnech výrazně pršelo a chtěl využít možnosti zaútočit na část tureckého vojska, aniž by mu zbytek byl schopný přijít na pomoc a vlastně porazit jednu část a doufat, že třeba panika prchajících zachvátí i zbytek a bude se z toho dát nějakým způsobem využít. Takže v podstatě došlo k útoku jezdectva, ten prvotní útok jezdectva uherského pravého křídla byl úspěšný a vlastně v okamžiku, kdy to vypadalo úspěšně, tak Tomory žádal o nasazení druhého sledu, toho těžkého jezdectva králova, které to mělo rozhodnout. Tento druhý útok narazil na to, že ten směřoval už proti osmanskému středu, kde byli sultánové jančáři, tedy elitní pěchotní sbor, vybavený z velké části palnými zbraněmi a bylo tam postavení osmanského dělostřelectva. To symbolicky, Moháčská bitva bývá považována za jeden ze zlomů středověku a novověku, tak tady se nám opravdu vlastně střetávají i ty taktiky toku toho rytířského jezdectva středověké a naráží nám na čistě novověkou palebnou sílu organizované pěchoty a dělostřelectva. A v podstatě ty palné zbraně tam jednoznačně měly být tím, co zlomilo vlastně ten útok té rytířské masy a obrátilo jich na ústup a posledně na útěk.
24: Osmanský sultán Sulejmán Nádherný si o střetu rytířů s janičáři napsal. Divize našich janičářů vystřelila 3x, 4x z pušek a snažila se zatlačit ty podlé psy. Nakonec islámský lid s pomocí majestátního boha a proroka odrazil bezbožné a když už neměl sílu znovu zaútočit, roztrhal je jako pes. Ten urputný boj a zabíjení jde jen stěží popsat. Na křesťanské straně padlo kolem 15 000 vojáků, na osmanské ovšem zhruba stejně. Osmani vzali do zajetí na 2000 lidí, mezi nimi mnoho příslušníků uherské šlechty. 2 dny po bitvě je sultán nechal hromadně popravit. Masakru podle svého deníku přihlížel ze zlatého trůnu, zatímco ukrutně lilo. Proč křesťané prohráli? Horší taktika, horší výzbroj, střet odlišných kultur.
5: Byly to armády trošku jiného ražení. Samozřejmě na straně krále Ludvíka to byla vlastně typická armáda středověké Evropy své doby, složená primárně teda z vojska placeného jednak králem, jednak uherskými velmoži, biskupy a tak dál, potom městských hotovostí, zemských hotovostí, ale samozřejmě taky z velkého množství žoldnéřů. To žoldnéřství nám nastoupilo vlastně už bezprostředně po husitských válkách a bylo velmi rozšířené. Boje s Turky byly vždycky specifické tím, že turecká armáda měla velké množství lehkého jezdectva, které provádělo jednak průzkum a jednak v podstatě aplikovalo taktiku spálené země, kdy okolní vesnice byly většinou teda vyrabovány, vypáleny, kdo byl schopen odvlečen do otroctví a tak dále. Byly výrazně mobilnější, ale jinak, že by byl dramatický rozdíl v taktice, se úplně říct nedá. Moháč je primárně střet dvou kultur v tom, že osmanská říše v této době už je jednoznačně centralizovaná absolutní monarchie a jako taková má výrazně lepší možnosti nakládat s organizací vojska, zabezpečením logistiky a tak dál. Kdežto Ludvíkovo soustátí Čechy a Uhry jsou stále vlastně stavovskou monarchií, kdy král je odkázaný na sněmy a už tento politický systém vlastně predikoval jasně to, že strategická iniciativa bude na straně sultána a král to může maximálně se snažit nějakým způsobem pružně reagovat, což ten čas, který ta stavovská monarchie ztrácela vlastně na těch sněmech, tak mohly vykoupit pouze pohraniční pevnosti a jejich posádky, které kladly dostatečný odpor, dali teda tomu království čas postavit to vojsko po té, co to schválil sněm, aby mohlo nějakým způsobem zastavit a zasáhnout.
24: Jenže za panování Ludvíka Jagellonského byly finance v jeho soustátí, tedy Uherském a Českém království, v rozvratu. Tím pádem nemohlo být dost peněz ani na udržování obrany. Důležité hraniční pevnosti, které mohly osmanské útoky odrážet, byly zanedbané s nedostatečnou posádkou.
5: Dá se říct, že Moháč do velké míry prohrálo už to, že Turci o 5 let dříve, 1521, dobili Bělehrad. Jo, to byla pevnost, která se byla považována za klíčovou. Hovořilo se o Bělehradu jako klíči k Uhrám. V okamžiku, kdy tento klíč zůstával v tureckých rukou, tak ty možnosti byly jako velmi omezené. Těch věcí, které během toho tažení Moháčského na té uherské straně nefungovalo, bylo velké množství.
24: Než si některé z nich vyjmenujeme, pojďme se stručně zastavit u Osmanů. Dobytí Bělehradu bylo součástí Sulejmanových snah rozšířit svou říši přes Balkán dál do Evropy. Navazoval na svého otce Selima I., který dobyl země Blízkého východu i Egypt a učinil z Osmanské říše zásadní sílu islámského světa. Disciplinovanou sílu, která byla odhodlaná a motivovaná expandovat dál do křesťanských zemí. První na ráně byl Balkán a Uherské království. A tam místo účinného odporu vršily chyby.
5: Primárně teda to, že uherští šlechtici, zvláště tedy uherští magnáti, byli velmi, velmi sebevědomí a vlastně ve své době velmi xenofobní, kdy do určité míry jako i odmítali pomoc menší s tím, že si přece s Turky vždycky poradili sami a vždycky to sami zvládnou. Jako za mě s nasazením aspoň trošky zdravého rozumu k tragédii u Moháče vůbec nemuselo dojít. Už jenom to, že vlastně Ludvíková armáda nedokázala soustředit před bitvou veškeré síly. Měla na pochodu silný sbor ze Sedmihradska pod Janem Zápolským, měla na pochodu asi 7 tisíc mužů z Chorvatska a k tomu dalších 10 až 15 tisíc vojáků českých hotovostí, které už stály u stoličného Bělehradu. Takže když vezmeme v potaz jenom počty, tak pokud by Ludvík mohl udělat to, co mu někteří radili, tedy ustoupit podél Dunajku k severu, v podstatě počkat, až dojdou tyto posily, tak by se početní převaha téměř dorovnala, jo? A bojovali by proti sobě zhruba stejně silné armády. Takhle, v okamžiku, kdy se bojovalo u Moháče, tak Ludvík musel čelit prakticky trojnásobné přesile. To, že vlastně ještě před Moháčem, protože v těch jižních Uhrách sledovali postup Turků uherské oddíly Pála Tomoriho, kalošského arcibiskupa, tak Ludvík věděl o tom, jak postupují a při tom ležení u Tolny, kde měl seřadiště celé své armády, nebo schromaždiště, tak chtěl vyslat část oddílů na jih k Osijeku, protože u Osijeku bylo možné přejít přes Drávu. To byl vlastně klíčový bod, protože Turci do té doby byli na pravém, tedy jižním břehu Dunaje a vlastně chtěli postupovat po tom pravém břehu i nadále, aby vlastně postupovali přímo k Budínu, po té straně řeky. A proto potřebovali přejít tu Drávu toho Osijeku. Na přechodu řeky bylo možné i tu obrovskou, odhadem 70 tisícovou osmanskou armádu zastavit výrazně menšími silami, protože prostě přechod řeky s nepřítelem připraveným na druhé straně patří k vojensky nejproblematičtějším operacím vůbec od starověku po současnost.
24: Plán přesunout se do Osijeku a čekat na brodící se Turky uherští magnáti odmítli s tím, že jejich privilegiem je táhnout do boje pod královou korouhví a nejet sami někam něco řešit.
5: Z dnešního hlediska je nepochopitelné. Zrovna tak jako jejich naléhání na to, aby se od Moháče neustupoval k tomu severu, protože při ústupu k severu už by byly ohroženy přímo jejich majetky, postoupili by Osmané dále do Uher a šlo by o jejich... Jo, to je těžko uchopit. Těchto těch rozhodnutí je tam víc, ale musíme si uvědomit, že Ludvíkovi bylo 20 let, na trůně seděl od svých 10 a vlastně za tu dobu za něj víceméně vládla rada rádců. To byly lidé, na kterých on byl z velké části závislý i finančně, protože jim dlužil peníze. Už jeho otec Vladislav omezil daňové zatížení šlechty takovým způsobem, že to ohrozilo stabilitu toho státu. Když se podíváme na to, jak to bylo vlastně předtím, tak za Matyáše Korvína, který byl velice jako tvrdý a ambiciózní král, tak v době jeho smrti víc než polovina jeho příjmu šla na armádu, na vydržování vlastně v té době stálého žoldnéřského vojska. Jednou z prvních vůbec stálých armád v Evropě a v okamžiku, kdy nastoupil Vladislav II. A po válce o následnictví, tak aby získal podporu uherských magnátů, tak výrazně snížil to zatížení a už jeho příjmy nedosahovaly ani té poloviny Korvínovi, kterou on vydával na tu armádu. Poté, co on zemřel a na trůně seděl teda 10letý Ludvík, tak se podařilo magnátům jako příjmy koruny snížit, takže příjmy Ludvíka dosahovaly asi 1/6 toho, co vybíral ten Korvín. S tím se nedá financovat armáda.
24: Podtrženo sečteno, u Moháče armáda Ludvíka Jagellonského prohrála. Následky byly dalekosáhlé. Jednak, jak jsme naznačili, byly decimovány uherské elity. Na bojišti, při útěku v močálech nebo při popravě zajatců přišlo o život opravdu velké množství uherské šlechty. Za další, Osmanům se otevřela cesta dál do Evropy, takže došli až do Budína, uherského hlavního města, a ten vypálili. Ale především při útěku z moháčského bojiště se v Močálech, kde do Dunaje ústí potok Cele, utopil český a uherský král Ludvík Jagellonský. A ten neměl potomky. Uherská a česká koruna byly tedy volné. Ujal se jich Ferdinand I. Habsburský, dosavadní rakouský arcivévoda, a zahájil tak 400 let trvající vládu Habsburků nad střední Evropou. Jak se mu to povedlo, si teď povíme. A začneme u nás, v českých zemích.
13: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Ve chvíli, kdy vymře dynastie vládnoucí, což není nic neobvyklého v kontextu Svaté říše římské, do kterého ten český stát vlastně spadal.
24: Říká Vilém Zábranský z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
6: Tak byly tady nějaké mechanismy, jak vlastně nastolovat ty nové dynastie, nové panovníky. My to vidíme vlastně analogicky třeba v případě těch Lucemburků, kteří nastoupí na začátku 14. století na český trůn. A těch nástrojů, jak vlastně dosadit toho nového panovníka, je několik. Ten první, o který se ten Ferdinand vlastně pokoušel, tak pracoval s tím, že ve chvíli, kdy zemřel mužský příslušník toho vládnoucího rodu, tak ten trůn je prázdněný nebo odumřelý, odumřelé léno doslova, a císař má právo udělit ho komukoliv. A o to se Ferdinand snažil, vyžádal že svého bratra Karla, aby tohle učinil, ale ten Karel celku dobře asi odhadnul tu situaci, že pozice českých stavů a obecně vlastně státoprávní uspořádání toho stavovského státu je velmi silné a tohle by bylo vyloženě jako politický hazard.
24: Jenom doplním, Ferdinandův bratr Karel V. byl římským císařem. Jejich děd, císař Maximilián, už v roce 1515 vytvořil další možnost, jak získat českou i uherskou korunu. Svá dvě vnoučata, Ferdinanda Habsburského a jeho sestru Marii, se zdal s dětmi českého a uherského krále Vladislava Jagellonského s Ludvíkem a Anou. Tyto sňatky byly součástí dynastické dohody, že v případě vymření jednoho rodu se jeho držav ujímá rod druhý, a to nyní nastalo.
6: To vytvořilo v celku, aspoň papírově, dobrý nárok pro toho Ferdinanda, jak se snažit získat ten český trůn. Ale, je to jedno veliké ale, v roce 1515 a vlastně v tom období předtím, kdy se o tom už jednalo, tak ty české stavy si vlastně vymínily podmínku, že toho manžela, vlastně té Anny, respektive toho případného, kdo by měl zdědit ten trůn, tak musí schválit. Ale to se vlastně nestalo. Nestalo se to vlastně i s ohledem na to, že tady byl ten předpoklad, že ten Ludvík jako bude nějakou dobu vládnout. Takže i ve chvíli, kdy ten Ferdinand se oženil s tou Anou Jagellonskou, tak ho vůbec asi jako ani nenapadlo vlastně žádat nějaké svolení české stavy. Tuhle tu pozici ten Ferdinand zastával vlastně velmi silně a měl vlastně podporu ze strany vedlejších zemí koruny, protože v tu dobu ten český stát se vlastně skládá z té hlavní korunní země, což jsou Čechy, a pak jsou ty vedlejší země koruny Morava, Slezsko a Lužice, které podle práva, to znamená podle ladislavského zřízení zemského, tak nebyly těmi, kdo volí krále. Krále volí pouze vždycky jenom český zemský sněm. Podle starších uspořádání měli být přizváni samozřejmě k té volbě, ať už přední zemští preláti nebo markrabě moravský, ale tohle se vlastně jako nestalo. A oni svým způsobem, aby deklarovali vlastně jinou pozici, než mají české stavy, tak to budoucí královnu Anu akceptovali jako dědičku práv a tyhle práva mohly vlastně přejít na toho Ferdinanda. V Čechách ta situace byla jiná a ty stavy si byly vědomy velmi silné pozice a tomu Ferdinandovi dali velmi tvrdě najevo, že jediná možná cesta, jak se ucházet to český trůn, tak je vlastně podstoupit volbu. S čímž nakonec vlastně Ferdinand chtě nechtě musel souhlasit.
24: A byl zvolen. Václav Hájek z Libočan to ve své kronice popsal idylicky. A tu usnesli se jednosvorně. Odtud vyšli společně a všech jich 24 přišlo do soudní místnosti a tu purkrabí pražský to jejich rozhodnutí vyhlásil. Řekl: arcikníže rakouský, jeho milost Ferdinand, je král český. Úplná idylka to ale nebyla. Existovaly samozřejmě další kandidáti, které české stavy použili na Ferdinanda jako páku, aby jim za své zvolení leco slíbil.
6: Týkalo se to jak třeba uhrazení královských dluhů, které po Vladislavovi a Ludvíkovi Jagellonském byly velmi vysoké, dosahovali vlastně výše 100 tisíců zlatých. Stejně tak měli náboženské požadavky, že chtěli, aby byly respektováno to náboženské uspořádání velmi specifické v těch Čechách, které souvisí s tím husitským hnutím, kdy tady velká část vlastně populace byly nekatolíci, respektive bavíme se tady samozřejmě o tom politickém národě, o těch volitelích. Že? Takže nakonec vlastně ta volba proběhla, ještě předtím vlastně se řešilo, že pořád se nenašlo tělo toho Ludvíka, takže to potenciálně mohlo být vlastně nějaký problém, že jo? Protože by zvolili nového panovníka, najednou ten král by se objevil. Že jo?
24: Tělo krále Ludvíka Jagellonského bylo totiž v bažinách u Dunaje objeveno až několik týdnů po bitvě. Ludvík byl pak pohřben ve stoličném Bělehradě, tedy maďarském Székesfehérváru. A v únoru roku 1527 mohl být Ferdinand Habsburský korunován českým králem. Cesta k uherské koruně byla složitější, pokračuje Zdeněk Munzar.
7: Kdysi uherští velmoži přesně v duchu svého přístupu, že všichni cizinci jsou špatní a za prohru u Moháče stejně můžou hlavně cizinci, tak zvolili Jana Zápolského králem, což bylo jednak v rozporu s předtím uzavřenou dynastickou smlouvou Jagellonskou Habsburskou a proti čemu samozřejmě protestovala královna Marie, která považovala za jediného oprávněného nástupce Ferdinanda I. Takže následné dvojvládí v Uhrách vedlo vlastně k občanské válce, k rozdělení země, a protože za Ferdinandem stál jeho bratr Karel jako císař, tak Jan Zápolský nakonec po té bleskové kampani roku 27 požádal v 28. roce o pomoc sultána. Začalo další kolo, kdy Osmané byli pozváni Janem Zápolským, aby mu pomohli v boji o uherskou korunu. A tím se začala celé to 1,5 století uherských válek s Turky, které potom zasáhly i české země opakovaně.
24: Jenom na vysvětlenou, zmíněná královna Marie byla vdova po Ludvíkovi. Jan Zápolský, Sapolej Janoš, byl sedmihradský vévoda, který se svou armádou nedorazil včas k bitvě u Moháče a čelil proto podezření, že Ludvíka zradil. Jeho bratr Děrdi byl spolu s kaločským arcibiskupem Pálem Tomorim vrchním velitelem Ludvíkových vojsk a z bitvy u Moháče se nevrátil. Pojďme ale zpátky do Českého království. Co mu nástup Ferdinanda Habsburského na trůn přinesl? Jak říká Vilém Zábranský, prostí podaní nejspíš změnu dynastie nijak nepocítili.
6: tohle byla skutečně jakoby záležitost toho jakoby politického národa. Jedno jakou řečí, ti příslušníci mluvili, ale všichni ti, kdo zasedali na zemském sněmu, což byla vysoká šlechta, páni, rytíři a vlastně zástupci královských měst, tak ti o tom vlastně rozhodovali. V první chvíli ty obě strany byly, řekněme, spokojené. České stavy získaly prestižní dynastii pro český královský trůn, získaly potenciálního ochránce proti Turkům, což ti Habsburkové byli, nebo později v tom 16. století rozhodně velcí bojovníci proti Osmanům. Avšak na druhou stranu panovaly tady určité obavy i s ohledem na to, jak viděli, jak Habsburkové vlastně vládnou, respektive ten Ferdinand, jak uplatňoval velmi takové, bychom řekli, až tvrdé centralistické nástroje v těch rakouských zemích, které on vlastně převzal do své správy na začátku těch 20. let 16. století. V případě Ferdinanda, tak tam samozřejmě došlo vlastně k zisku velmi důležité jako mocenské základny, na základě které pak vybudoval v podstatě tu středoevropskou doménu toho rodu. Ono to bylo důležité vlastně i z dalších řekněme důvodů, protože ten Ferdinand se souběžně ucházel o ten uherský trůn, kde se mu dařilo mnohem méně, protože tam proti kandidát Jan Zápolský tak byl s velkou převahou vlastně zvolen tím uherským králem a Ferdinand si vlastně nemohl dovolit mít souběžně dva nějaké jakoby konfliktní situace, protože finančně by to nezvládl, pokud by došlo k nějakému vojenskému řešení, což v těch Uhrách vlastně došlo, tak by nebyl schopen vlastně jakoby čelit té síle. Takže v té první fázi určitě ten Ferdinand vlastně spokojený byl.
24: Ovšem na druhou stranu je třeba říct, že stran české koruny rozhodně nemohl být spokojen bez výhrad.
6: Pokud to řekneme hodně na leseně, tak stát se českým králem v 16. století znamenalo pořídit si velmi drahého koníčka. Teď nemluvím o prestiži, ale minimálně o možnostech majetkových, které ten panovník má. Protože přímý majetek, který ten panovník vlastnil, tak byl velmi malý. To je ten takzvaný komorní majetek. Ten v průběhu 15. století buď byl částečně, řekněme, privatizován šlechtou, anebo byl v dlouhodobé zástavě. Takže to působilo dost problematicky a vlastně jediný příjem toho panovníka byly zemské berně, které ale, to je to ale důležité, museli vlastně vždycky vypsat stavy na zemském sněmu, museli s nimi souhlasit. Takže ten panovník vlastně, aby mohl budovat nějaký fungující státní aparát, a to je přesně ta doba, protože my se bavíme o době toho raného novověku, kdy ten stát se začne vlastně fungovat jako instituce, kdy už to není ten jeden panovník, který je tím státem, kdy tady existuje nějaký sbor vlastně úředníků, kteří ten stát pomáhají řídit. To byla možná ta vize těch Habsburků, to znamená mít funkční, centralizovaný stát, který, řekněme, je efektivní.
24: Tento koncept narážel na české stavy, které byly zvyklé, že se na správě země výrazně podílí. A za slabých Jagellonců se naučili, že s panovníkem se dá solidně manipulovat. Jak to ostatně vyjadřuje známé rčení, které údajně česká šlechta adresovala Vladislavu Jagellonskému. Ty jsi náš král a my jsme tvoji páni. Střed koncepce absolutního a stavovského vládnutí se táhnul bezmála 100 let až do druhého stavovského povstání a 30leté války. Napětí, které příchod Ferdinanda Habsburského do Čech postupně vyvolal, nebylo spojeno jen se způsobem vládnutí. Do popředí se opět dostala i náboženská otázka.
6: Protože Ferdinand, když nastoupil, tak přísahal v rámci těch slibů, co dal těm stavům za to, že ho zvolí, že bude dodržovat bazilická kompaktáta, což je vlastně soubor, řekněme, pravidel, který vytvářel možnost, aby tady existovali ti utrakvisté, to jsou ti husité. Ale ta situace se najednou změnila. Tím, jak do Čech, ale i do těch vedlejších zemí koruny začalo pronikat luteránství, tak Slezsko z velké části se stane luterské, v Čechách mnoho míst také, ale řada těch utrakvistů vlastně převezme myšlenky luteránství a začnou tady budovat vlastně nějakou novou utrakvistickou církev. A s tím už ten Ferdinand vlastně začíná jako silně nesouhlasit. On říká, vy jste po mně chtěli bazilická kompaktáta, já jsem na ně přísahal, ale víc po mně nechtějte.
24: Habsburkové byli vždy spojeni s katolictvím. S Ferdinandem tedy například přicházejí do Čech jezuité.
6: Ale zároveň vlastně, a to je takový velký paradox, dojde k tomu, že se třeba zblíží poměrně ti starou trakvisti s těmi katolíky, znamená ti staří husité, protože oni se necítili být jako reformovanou církví, oni stále říkali,
24: my to
6: jen děláme správně. A dokonce vlastně se stane i to, že ten Ferdinand prosadí to, že katoličtí kněží mohou podávat podobojí. On to samozřejmě má jako velmi praktický důvod. Ve chvíli, kdy se uprázdní fara starou utrakvistická, tak vy tam můžete dosadit katolického kněží. jako velmi jakoby chytré kroky. Ten Ferdinand vlastně jakoby činil.
24: Mazanost Ferdinanda Habsburského byla prostě něco jiného než slabost Vladislava Jagellonského nebo mladická naivita jeho syna Ludvíka.
6: Ale v zásadě z těch jako nějakých jako centralizačních tendencí, ten Ferdinand, byť třeba ta jeho vize byla jako asi nějaká maximalistická, tak on nedokázal vlastně jak prosadit prakticky nic. Spíš bychom mohli mluvit o tom, že zase to semínko, které potom začnou sklízet ti další Habsburkové, kteří vlastně přijdou po něm.
24: A vydrží vládnout českým zemím a střední Evropě až do roku 1918. A to je z dnešní Historie Plus o bitvě u Moháče a jejich následcích všechno. Slyšeli jste hovořit Zdeňka Munzara z Vojenského historického ústavu v Praze a Viléma Zábranského z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kterému také děkuji za poskytnutí literárních pramenů. Technicky spolupracoval zvukový mistr Martin Tomas, dramaturgii měl Stanislav Winter. Od mikrofonu zdraví a někdy příště naslyšenou u dalších pořadů Českého rozhlasu se těší Veronika Kindlová.
13: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
15: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Eliška Zábrecká.
8: Trumpovi vyjednavači jednali v Moskvě s ruským prezidentem Putinem o možném konci války na Ukrajině. Rizika na každý měsíc bude nově monitorovat risk radar České asociace pojišťoven. V září upozorňuje na nehody v okolí škol. Tenisté Menšík, Bousková a Bartuňková skončili ve třetím kole US Open. Silnice 57 z Valašského Meziříčí do Nového Jičína je u Krhové v obou směrech uzavřená a bude slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
13: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Ruský prezident Vladimir Putin přijal v Kremlu vyjednavače amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Jednání trvalo 3 hodiny, pak se vydali na cestu do Kyjeva, kde je dnes čeká další kolo rozhovorů. Návštěvě předcházela dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí.
9: Putin Trumpovým vyjednavačům řekl, že se těší jeho plné důvěře a spolupráce s nimi byla velmi výhodná. Witkoff mu na to odpověděl, že až on jednou půjde do důchodu, bude mít spoustu neuvěřitelných vzpomínek a setkání s Putinem bude úplně nahoře. Zároveň ruskému vůdci poděkoval za souhlas s třídenním příměřím, které americkým vyjednavačům umožnilo přiletět do Moskvy a následně odletět do Kyjeva. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
8: Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
10: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
8: V tomto měsíci jsou taky podle radaru vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti nejen při řízení v okolí škol, ale i ochraně internetových účtů. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, zda odebraný vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost, upozorňuje přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Milan Sova.
11: V rámci toho výkonu víme, jestli jsme se dostali tam, kam potřebujeme a jestli budeme schopni odebrat validní vzorek nádoru, abychom ho potom mohli nechat vyšetřit na patologii a zjistili informace, co potřebujeme k tomu, abychom pacientům mohli nasadit správnou léčbu, která bude pro ně nejúčinnější.
2: Cisterciácký klášter v Oseku na Teplicku se připravuje na dnešní varhanní koncert. Po téměř 70 letech zazní v klášterním kostele velké varhany, které prošly náročným restaurováním. Za organizátory o tom informuje městská společnost Freetime Osek a cisterciácké opatství. Asi za půl hodiny bude sloužit mši arcibiskup Stanislav Přibyl s požehnáním obnoveným varhanám.
12: Odborníci nejdřív varhany demontovali a potom restaurovali píšťalový fond, stroj a skříň. Pak varhany zase sestavili a seřídili, následovala jejich intonace a ladění. Dnes se poprvé rozeznějí před veřejností. V oseckém klášteře v premiéře zazní skladba Lukáše Somra, kterou složil pro tento účel. Z Oseku Jana Vitásková, Radiožurnál.
14: Sport. Tenista Jakub Menčík dohrál na US Open. Český hráč podlehl ve třetím kole domácímu Tienovi 2-3 na sety. Menčík zápasu řekl.
16: Pětistá bitva, super. Dneska velice kvalitně a na konci byl ten šťastnější.
17: Bylo to samozřejmě náročné.
16: Měnil spoustu taktických záměrů a já jsem se na to snažil adaptovat.
14: Vypadly i Nikola Bartuňková a Maria Bousková. Ve dvouře na US Open tak zbývá z Čechů už jen Lina Nosková, která se večer utká v osmifinále s Ukrajinkou Kostěkovou. A české basketbalistky čeká na mistrovství světa v Berlíně druhý zápas ve skupině D. Po úvodní porážce s Itálií 54-63 nastoupí proti Číně. Utkání začne ve 14:30. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D8 za Velemínem a neprůjezdná silnice 57 za Meziříčím. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí dejte nohu z plynu za Velemínem. Na 56,5 kilometru stojí v odstavném pruhu hasiči. Brzy ráno tam havaroval kamion, prorazil svodidla a skončil mimo vozovku. Zdržení nenaberete, plynule se jede jak pravým, tak levým pruhem. 57 za Valašským Meziříčím směr Nový Jičín zůstává kousek za odbočkou do Krhové neprůjezdná. Zasahují tam u vážnějšího střetu osobního auta s motorkářem. Pro osobní dopravu je vhodná objízdná trasa přes Lešnou a Palačov, pro nákladní buď přes Hranice nebo Rožnov. A silnice 16 na trase ze Slaného do Mělníka. Na konci obchvatu z Pomyšle trvá kratší zdržení z obou stran. Je to kvůli omezení. Kyvadlový provoz tam řídí semafory. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě i 24. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnešní téma nás zavede do světa špičkové robotiky, autonomních systémů a technologií, které mění nejen vědecký výzkum, ale také způsoby vedení moderního boje. Drony dnes dokážou samostatně mapovat neznámé prostředí, spolupracovat v rojích a fungovat i bez signálu GPS. Zároveň se staly jedním z nejvýznamnějších technologických prvků války na Ukrajině, kde proti sobě stojí stále dokonalejší stroje. Hostem pořadu je profesor Martin Saska, který založil a vede laboratoř výzkumné skupiny multirobotických systémů na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Krásný den.
25: Dobrý den.
18: A od mikrofonu zdraví Lenka Váhalová.
13: Leonardo Plus.
18: Než probereme problematiku dronů, letajících robotů a aktuální výzkumy, můžete na úvod posluchačům říci, jak jste se k tomu dostal? Proč drony? Proč letající roboty?
25: Když jsem se vrátil z PhD studia v Německu, tak jsem řešil, kam dál. V té skupině, kam jsem se vrátil, dělali pouze pozemní roboty. Já jsem i PhD dělal na formace pozemních robotů. A tehdy za mnou přišel můj kolega Vojtěch Vonásek, který řekl, víš o tom, že francouzská firma Parrot nabízí dron. Může to být létající robot, ještě není. Neskusíme jim napsat, zda by nám jeden neposlali a zkusíme z něj udělat robot. A oni nám opravdu ten jeden poslali, vybrali nás mezi asi 7 týmů, kterým poslali robot zadarmo na zkoušku i nám ho několikrát poslali znova, opravili, protože se rozbíjel a tak jsme začali s dronama.
18: Jaký je rozdíl mezi dronem a létajícím robotem?
25: Já naschvál používám to slovo létající robot, abych zdůraznil, že my opravdu nemáme piloty. My máme umělou inteligenci, který řídí ten dron. Máme na palubě senzory, počítače a všechno se vlastně děje na té palubě. Stejně tak, jako ve Hvězdných válkách, když lítají kolem ty drony a chodí drony, tak taky dokážou se pohybovat bez spojení s nějakým pilotem, operátorem. My chceme mít opravdu robotiku, která je schopná fungovat sama bez lidí.
18: Takže ideální termín je autonomní létající robot, pokud využívá třeba i tu umělou inteligenci.
25: Je to asi ideální termín, ano. Protože teoreticky může být i létající robot, který je nějak povelován tím člověkem. My samozřejmě toho člověka můžeme zahrnout do té řídící smyčky, kvůli bezpečnosti je to většinou požadované, ale umíme to udělat i zcela autonomní.
18: Každopádně o dronech řízených umělou inteligencí se dnes mluví jako o něčem, co už je téměř běžnou realitou, ale jaká je skutečnost?
25: Určitě na tom bojišti zdaleka nedosahují úrovně jako moji PhD studenti, nebo to, co my vlastně předvádíme pro konferenční články, ukazujeme na konferencích, děláme dema a podobně.

0: to posunulo? Jaký je vývoj? A urychluje to ta válka?
1: Posunulo se to neuvěřitelně. Já si myslím, že je to opravdu nejrychleji snad se pohybující a rostoucí obor. Možná teď kromě umělé inteligence obecně, kde ten boom je samozřejmě také obrovský. A ta válka to urychlila tím, že my máme teďko mnohem víc financování, i stát nás podporuje prakticky ve všech projektových výzvách, je slovo dron a umělá inteligence zmíněna. Jako taková ta válka to neurychlila, možná i zpomalila, protože samozřejmě spoustu mozků nám odebralo to a i spoustu zdrojů. Například je velmi obtížné získat baterie, protože baterie do dronů jsou teďko opravdu jednorázová věc, kdy oni je použijí na kamikadze dron a tím pádem je pro nás velmi obtížné vlastně získávat baterie. I když ten, jakoby samozřejmě ty firmy na to reagují a toto bylo jenom z počátku, teď už je to zase všechno zpátky a naopak rostou kolem nás firmy, které dodávají na Ukrajinu.
0: Drony se v poslední době často spojují s válkou, jak jsme zmínili v úvodu, ale už se méně hovoří o službě v civilní infrastruktuře. Kde je podle vás budoucnost dronů? Já jsem si napsala pár bodů. Může to být sledování dopravy, sledování počasí, vyhodnocení přírodní katastrofy nebo dokonce i sledování divoké zvěře.
1: Jsem si jist, že toho bude mnohem víc. Ať už teda stále zmiňovaná doprava balíčků nebo dron taxi, což si myslím, že teda přijde skoro až naposled a mělo by to přijít až naposled, přestože zase naopak to láká investory, takže je spoustu velkých firem, který už nasazuje, testují dron taxi, ale já bych začal těma bezpečnějšíma aplikacemi, které vlastně drony mohou přinášet a může to být třeba i dohled nad velkými průmyslovými oblastmi. Odlehlé areály, kde vlastně teďko nyní musí být nasazení noční vrátník, který opakovaně obchází perimetr, povrchové doly. Je to samozřejmě i v boji se živelnými katastrofama. Představte si scénáře, kdy je povodeň. Horská služba. Spoustu lidí mě kontaktuje a my to řešení pro ně máme teoreticky, my dokážeme ten systém vyvinout a demonstrovat, ale nyní je na firmách, aby z toho opravdu udělali ten produkt, který ty hasiči, horská služba, vodní záchranáři a mnoho dalších mohou používat ve své každodenní práci.
0: Jak to ale bude s bezpečností? Co když přijde někdo s nějakou rušičkou a takzvaně drony popadají na zem? Nebo budou tam nějaká opatření?
1: Teď se mě samozřejmě nahrála na smeč a tímto se vlastně moje skupina dlouhodobě zabývá. My dlouhodobě již řešíme bezpečný let bez GPSky a bezpečný let bez komunikace. A dokonce i ve skupině těch robotů. My jsme dlouhodobě tento výzkum museli složitě vysvětlovat a motivovat ještě před nešťastnou válkou na Ukrajině, kdy jsme vlastně říkali, představte si, že je nebe budoucnosti, které je plné dronů, které doručují zásilky, monitorují dopravu a dělají spoustu dalších věcí, které jste správně zmínila. A teď najednou někdo přijde a zaruší GPSku. Zaruší komunikaci. A nebo jenom začne nějaká bouře nebo něco, co vlastně dokáže udělat tyto systémy nespolehlivé. Pak přece nemůžeme všechno nechat nám spadnout na hlavu. V okamžiku, když to ponese ledničku, tak asi nechci, aby to spadlo někomu na hlavu. Tak my jsme začali vyvíjet systém, který toto dokáže vyřešit právě bez GPSky a bez komunikace s využitím pouze palubních senzorů. No a nyní, když jsem kdekoliv na konferenci, tak už to vysvětlovat nemusím, protože všichni chápou, jak je velmi jednoduché zarušit jakoukoliv komunikaci. Takže vlastně v tu chvíli ten náš výzkum, který začal teda už možná před 10 lety, dává smysl a najednou jsme hodně poptávaný, ať už v tom aplikovaném průmyslu ve spolupráci s těma firmama, anebo i ten základní výzkum.
0: Kdy podle vás přiletí dron k vám domů s ledničkou bez GPS navigace?
1: Pokud se přestěhuji do Číny, tak zítra, protože tam už jako běžně možná nevozí ledničku, ale tam opravdu již běžně křižují nebe desítky dronů v těch velkoměstech. Ta technologie už tady je. V Evropě jsme konzervativní, Úřad pro civilní letectví to zatím nikomu nepovolil a dělá dobře. Já si myslím, že ta technologie musí být tak vyspělá, aby jsme nestratili důvěru lidí. V té Číně v okamžiku, kdy se stane nějaká nehoda, tak se o tom veřejnost nedozví, pokud nebudou chtít, aby se dozvěděla.

0: je samozřejmě u nás špatně. A já jsem teda vlastně zastánce práce Úřadu pro civilní letectví, přestože spousta mých vědeckých kolegů s nimi bojuje, nadává na ně, že jim dávají překážky. Ale já si myslím, že oni dělají svoji práci dobře a my musíme být zodpovědní. A my jim musíme ukázat, že ta technologie, kterou vyvíjíme, už dosáhla úrovně, abych nechal ten dron letět nad hlavami svých dětí.
1: Leonardo Plus.
2: Vedete špičkový výzkum. Jaká je vaše největší konkurence? Je to ta Čína?
0: Konkrétně v tom našem výzkumném směru, což vlastně je rojování bez GPSky.
2: K tomu se určitě dostaneme, k tomu rojování, to mě zajímá.
0: A bez komunikace třeba v lese, tak tam je náš největší konkurent, zrovna čínská skupina, profesor Feigao. Ale možná je to náhoda, že jsou zrovna to oni. Jo, není to proto, že by zrovna Čína tlačila nijak tady tu technologii, přestože samozřejmě drony jsou teď strategické pro všechny státy. Ale je to tam tato vědecká skupina, ale spoustu skvělých výzkumných týmů má Německo, Švýcarsko. Švýcarsko je dronová velmoc. A samozřejmě v Americe. Popravdě řečeno, Amerika a roje jako trošičku utichá. Těžko říct, jestli si tam dělají něco pod pokličkou nebo ne. Dřív to bylo mnohem častější potkávat tady ty lidi. My jsme i s jedním týmem z Ameriky byli na soutěži a v okamžiku, kdy jsem někam napsal, že budeme dělat roje, tak oni nám řekli, no ale v tu chvíli nesmíme jet, protože to je vývoz strategického know-how. A to bylo 2020 a dokonce možná 2017. My jsme na té soutěži byli dvakrát, já nevím, které to bylo. Takže je možné, že oni vnímají ty rojové systémy jako tak strategické, že ani nepublikují.
2: A když navštěvujete vy soutěže, tak nebojíte se, že vám někdo vezme to know-how, že ho někdo okopíruje, to, na čem pracujete?
0: My jsme v tomhle relativně otevřený a zatím se nám to vždycky vyplatilo. My přece jenom potřebujeme mít kontakt se západním světem, s Amerikou. My jsme začínali výrazně níž, než jsou oni. Ta startovací laťka v Čechách je přece jenom nižší. Když se podíváte na žebříčky univerzit, tak ČVUT, přestože roste, tak není na tom zas tak dobře. Takže my jsme si museli udělat jméno. Nás museli vnímat celosvětově, aby jsme mohli být opravdu světový hráč. Proto jsme všechno nabízeli otevřeně. Dosud nabízíme náš hlavní systém otevřeně pro všechny. Už máme tisíce uživatelů z nejlepších univerzit na světě. A díky tomu potom, když třeba děláme tady letní školu, tak za náma přijede 250 lidí z celého světa z nejlepších univerzit, protože už nás znají a už ví, že tady děláme špičkový výzkum. Potom samozřejmě, když něco komercializujeme, buď ať už s naším spin-outem nebo s jinými firmami, tak už je to uzavřený a tam už si to know-how chráníme.
2: Jak velký je rozdíl mezi dnešními válečnými drony a tím, co už dokáže akademický výzkum?
0: Když vás pozvu na naše testování, dokážeme létat opravdu zcela autonomně. Je to autonomně pohybující se robot, létající v kompletně neznámém prostředí, dokážeme proletět lesem, budovou. Všechno, když si to můžeme připravit, je opravdu už wow. Já když jsem byl teďko v tom Německu na té soutěži, tak i pro mě bylo úplně úžasné vidět, že ten systém dostal takovýhle hlasový příkaz a prolétával to prostředí zcela sám, dokázal pochopit, co jsou budovy, co jsou auta, co jsou lidi. A potom třeba dostal příkaz přistaň vedle oběti, kterou najdeš, která má na sobě červené tričko a najdi nejbezpečnější plochu přistání. On si to celé naskenoval a vyhodnotil, že tady to je nejbezpečnější pro něj na přistání a přesně interpretoval pokyny toho jednoduchého hlasového vlastně příkazu. Takže toto na tom bojišti není určitě. Je to teda ze dvou důvodů. Je to proto, že přestože ukrajinští výzkumníci a vědci jsou dobří, na začátku byli dobří, tak oni začínali ještě na nižší laťce než my. A nebyli tam opravdu robotici. A za druhé, oni vyžadují spotřební zboží, které je levné. Náš i nejlevnější robot výrazně překračuje jejich vlastně požadavky, protože oni potřebují stovky, tisíce dronů a mají omezený rozpočet. Takže je to o ceně, je to o know-how, ale samozřejmě vyvíjí se to hodně, je spoustu týmů, spoustu firem, které pracují i na tom AI a robotice pro ty drony a pro ně je velmi zajímavé to nabídnout i takovýmto klientům, protože je to pro ně prostě vstupenka do velkého světa. V okamžiku, kdy mám razítko, že to bylo použito na Ukrajině a chci dál fungovat v obranném sektoru, tak je to to nejlepší, co mohu mít.
2: Ale zní to trošku děsivě, když v kontextu války toho, co se děje, slyším větu, najdi muže v červeném tričku.
0: Zní to děsivě a je to děsivé.
2: Kde je ta hranice a kde je vůbec ten pojem etiky?
0: Je to pouze na ta morálka těch vývojářů a ani ne možná vývojářů, protože představte si, že já nevím, váš telefon taky může být zneužitý. Jo? Všechno, cokoliv, co kdy kdo vyvine, tak může být zneužito i pro špatný účely. Určitě. My třeba neděláme zbraně, my bychom do tohohle nikdy nešli, ale nedokážeme zabránit tomu, že třeba přispějeme v vývoji něčeho, co potom bude mít tady ten negativní následek a bude zneužito. Tomu se zabránit nedá.
2: Ale spolupracujete s armádou České republiky na téma obrana státu.
0: Ano, máme teď dva běžící projekty, které jsou motivovány potřebami České armády. My jsme otevřeni, diskutujeme s armádou, jsme otevřeni k tomu školit jejich lidi. Myslím si, že je jasné, že naše armáda musí mít znalce, které jsou na úrovni mých doktorandů, mých magisterských studentů. Jinak nemají šanci. Ten svět se mění tak a mění se tak rychle, že oni musí porozumět i tomu, co ještě nenajdou v katalogu, ale co se nyní vyvíjí, protože to, co se vyvíjí, bude v tom katalogu za rok. Takže tam narážíme i, když s nimi vedu diskuzi, na fakt, že oni jsou zvyklí něco nakupovat, co přijde za rok, za dva, za tři. Jo, jak dlouho se řešily ty proudové letadla, co nakupovali, jo, tanky, všechno to trvá dlouho. A nyní, oni, když si objednají něco za dva roky, tak už koupí prostě šrot, který není použitelný, protože za dva roky už to bude úplně někde jinde. Takže oni by teď měli nakupovat něco, co ještě neexistuje.
2: Jakým jiným způsobem se dá zneškodnit, dejme tomu, nepřátelský dron nebo letající robot, například bez využití střel nebo stíhaček?
0: My máme dlouhodobý výzkumný projekt, který se přesně na tady to zaměřuje. Ten dron je schopný vysunout síť pod sebou a pomocí palubních senzorů přesně lokalizovat ten letící objekt a chytat ho do sítě. U mě v týmu na tom pracují vlastně dva doktorandi a i seniornější výzkumníci a spoustu studentů. Spolupracujeme i s firmou Eagle One, která vlastně tady tu naši technologii dotahuje do produktu a nabízí. A ta motivace je přesně taková. Chytit jemně ten dron, aniž bychom ho třeba i poškodili, dostat ho na bezpečné místo, kde policie může vyšetřovat, co se stalo, a zároveň neohrozíme lidi v okolí. Protože něco jiného je, jak říkáte, střílet do těch dronů, což se samozřejmě dá akceptovat na bojišti, což se dá teda nyní i akceptovat hold nad městem v Ukrajině, ale nemůžeme střílet do dronů nad letištěm tady v Praze. Doufejme, že dlouho to nebudeme muset dělat.
2: Vyvíjíte autonomní roboty, které dokážou sami vnímat okolí, plánovat pohyb. Co všechno ten dron musí umět, aby se z dálkově ovládaného stroje stal skutečně autonomní robot?
0: Pokud se bavíme o jednom robotu, tak on musí hlavně vědět, kde je v prostředí. Pokud se pohybuje s GPS-kou, je to relativně snadné. Má prostě souřadnice GPS signálu. Ale v okamžiku, kdy tu GPS-ku mu vypneme, nebo se dostane do prostoru, kde není, to znamená, nemusíme jít daleko. I tady mezi budovami, kde vám jakž tak ještě funguje navigace u auta, tak ten dron už nepoletí. Ten, který vlastně letí na jenom používá GPSku a není tam pilot, který by třeba korigoval ty chyby té GPSky. Takže on musí mít palubní senzory, které mu velmi přesně řeknou, kde je v prostředí. My jsme schopni nasadit letající robot a testovali jsme to v Temelíně, kde vlastně jsme ho byli schopni lokalizovat s přesností na milimetr. v těch velkých komplexních prostorách strojoven, kde je to opravdu složité prostředí. Takže to první, co nejdůležitější je, aby věděl on sám, kde je. Pokud má spolupracovat s ostatními roboty, musí ještě vědět, kde jsou ty ostatní roboty. Musí mít senzory, které vnímají to okolí a které vnímají ty okolní roboty. Dále musí vědět něco o tom prostředí. Vyhýbat se překážkám, to je základ, takže on musí detekovat překážky, tuto informaci si může i sdílet s těmi svými kolegy a pokud by dostal povel takový, jak jsem zmiňoval, najdi člověka v červeném tričku, který leží pod stromem blízko budovy, tak musí pochopit, co je strom, co je budova, co je člověk, co je červená a dokonce i třeba chápat vlastně smysl abstraktnějších pojmů. Leď někam, kde předpokládá, že by mohlo být zaparkované auto. Takže on musí pochopit, že pravděpodobně to bude parkoviště nebo cesta a když tam to auto nenajdu, tak to bude někde, kam to auto se může dostat. Takže nezačne hledat na střeše budov.
2: Teď konečně ty roje. Velkým tématem ve vývoji dronů, respektive letajících robotů, je tedy dnes let v roji. Tak co je na koordinaci desítek, stovek dronů nejtěžší, technologicky nejtěžší?
0: Všechno. A tady se zase musíme asi nadefinovat ten pojem roj, protože každý ho chápe jinak. Ta vědecká komunita ho roj chápe takový, jako jak lítají špačci nebo holuby v hejnu. Jsou to jedinci, kteří vlastně každý by měl být velmi podobný, jsou hodně blízko sebe, dokáží letět v kompaktním roji a využívají to, že mají ty jedince kolem sebe. Ať už je ta motivace ochrana proti predátorovi nebo například hledání zdroje jídla. Ta motivace z přírody je různá a pro nás dronaře ta motivace může být také různá. Pokud se teda zaměříme tady na tady tu problematiku, což je to moje vědecké téma už posledních asi 10 let, možná i déle, tak tam opět nejdůležitější je vědět, kde jsou ty moji sousedé, kde jsou ty ostatní jedinci toho roje, nebo alespoň vědět, kde jsou ty nejbližší sousedé v tom roji. Ty špačci, kterých může být 10 tisíc, oni samozřejmě neví, kde je všech 10 tisíc kolegů, ví, kde je kolem nich 7, možná 10 jedinců. A oni zjistí jejich polohu, ale pravděpodobně to nestačí. Dřív dlouhé roky si ta komunita myslela, že stačí jenom vědět, kde jsou ty ostatní. My jsme dlouho se snažili tuto informaci využít. Naše rojové systémy jsou mnohem pomalejší a mnohem méně dynamičtější, než jsou roje ptáků. Takže jsme nyní ve spolupráci s biologií začali tento problém studovat opravdu hlouběji a začali jsme i jim pomáhat pochopit, co se v těch hejnech vůbec děje.
2: Na co jste přišli?
0: No, já mě spoustu zajímavých věcí, pro mě to bylo úplně jako, já jsem tohle vůbec nevěděl. A my jsme třeba teďko využili robotickou technologii, kterou jsme nasnímali hejna holubů, špačků, pomocí velmi rychlých kamer, stereokamer. Dokázali jsme díky tomu získat přesnou pozici těch jedinců v tom roji, těch ptáků, ale i například jsme schopni detekovat frekvenci toho, jak mávají křídly. A i tvar jejich těla, tvar těch křídlů, pohybu toho těla. A zjistili jsme, že tato informace se propaguje v tom roji velmi rychle. Takže oni nečekají na to, až ten jedinec před nimi změní tu pozici. Oni reagují už na to, že on začíná natáčet křídla, začíná mávat, protože pak předpokládají, že zahne doleva. Jo? A vy, když třeba jedete na kole a držíte se za někým, tak vy taky nečekáte, až on opravdu změní tu pozici, nebo ty, co závodně jezdí v tom pelotonu. Ale oni už taky vnímají to, že se ten před nima naklonil a že začne zahybat doleva. A nakloní se taky, jinak by bylo pozdě. Takže my se vlastně snažíme teďko pomoci těm biologům opravdu pochopit ty principy toho, jak se šíří ten signál v těch rojích, jak oni to vlastně dělají, jaký senzory oni používají, protože to nemusí být jenom oči. Můžou oni vnímat i proud vzduchu, protože mají velmi citlivé pera na křídlech. A snažíme se tady ty poznatky přímo integrovat do vývoje toho našeho robotického systému, aby my jsme jednou mohli také létat takto agilně a měnit rychle směr a třeba jednou moci být i 10 000 dronů na jednu.
2: Hostem pořadu Leonardo Plus byl profesor Martin Saska, vedoucí výzkumné skupiny multirobotických systémů na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Moc děkujeme.
0: Děkuji za pozvání.
2: Podrobnosti k tomuto tématu probereme v další verzi pořadu Leonardo Plus. Poslouchat ji můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Amélie Earhartová byla první ženou, která přeletěla Atlantský oceán. Létání se jí ale stalo osudným. Během pokusu o oblet světa záhadně zmizela nad Tichým oceánem.
4: Narodila se v americkém Kansasu a už od malička ráda cestovala. Díky svému otci měla také plno příležitostí, protože ten se neustále musel stěhovat za prací na železnici.
3: Do letadla poprvé usedla v roce 1920. To ji natolik fascinovalo, že začala šetřit na kurzy létání a vlastní stroj. To se jí splnilo už po roce. V roce 1922 vytvořila neoficiální rekord. Jako první žena se totiž vznesla do výše skoro 4300 metrů. V roce 1923 jí Mezinárodní letecká federace jako 16. ženě v historii udělila pilotní licenci.
4: V roce 1928 Amélia Earhartová ještě jako spolucestující přeletěla Atlantik. Už tehdy zřejmě plánovala samostatný let. To se jí povedlo v roce 1932. Po téměř 15-hodinovém letu sama překonala oceán v letounu Lockheed Vega.
3: Amélie Earhartová se stala celebritou. Byla nejenom vzorem pro mladé ženy, ale také módní ikonou. Měla svoji vlastní značku oděvů a zavazadel. V roce 1936 začala plánovat cestu kolem světa. Nechala si sestrojit speciální letadlo a jako navigátora si vybrala zkušeného Freda Noonena.
4: 1. června 1937 vyrazili z Miami a po četných zastávkách v Jižní Americe, Africe, Indii a Asii dorazili na Novou Guineu. Urazili 35 000 kilometrů a zbývajících 11 000 kilometrů mělo být přes Tichý oceán. Svoji další zastávku měli naplánovanou na ostrově Howland, ale kvůli porouchané navigaci či radiové anténě nemohli ostrov najít. Lidé na ostrově od nich zachytili několik zpráv, ale nemohli je lokalizovat a tak pravděpodobně nakonec Amélii Earhartové došlo palivo a letoun se zřítil do moře.
3: Následovala obrovská pátrací akce, do té doby největší svého druhu, ale bez výsledků. To jen nahrávalo různým spekulacím o osudu posádky letadla. Až v roce 2010 byly na souostroví Kiribati nalezeny fragmenty kostí a jiné předměty. Podle znalců mohly patřit právě Amélii Earhartové a jejímu navigátorovi.
1: Terorismus.
5: Předseda španělské vlády Luis Carrero Blanco byl dnes zabit při pomovém atentátu. Zprávy o tom, jakým způsobem byl atentát proveden, se různí. Španělské zpravodajské agentury tvrdí, že na Carrerův automobil byla vržena bomba.
6: Proč baskičtí separatisté v roce 1973 zabili španělského předsedu vlády? A jaké byly metody a cíle organizace zvané ETA, čili Baskicko a jeho svoboda?
1: Sérii Tématu Plus poslouchejte v sobotu po 5. odpoledne a v neděli po 11. dopoledne na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
7: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
8: Angína, trhání zubů nebo jakákoliv operace mohou být už za pár let život ohrožující hrozbou. Na vině je takzvaná bakteriální rezistence, tedy stav, kdy přestávají fungovat dostupná antibiotika. Změnit se to snaží mikrobioložka Stanislava Bezdíček-Králová, která nová antibiotika hledá i na Antarktidě. Dnes ji ale vítám v pražském studiu.
9: Ahoj Pavli a děkuji za pozvání.
1: Žárovky.
8: Prosím, objasni nám, jak spolu souvisí Antarktida a hledání nových antibiotik. Proč nestačí pracovat v brněnské laboratoři?
9: V V podstate my v rámci toho hľadania antibiotík sme narazili na pomyselný ako sklenený strop, kedy stále, pokiaľ pracujeme s mikrobmi z tunajších pôd, ktoré boli vždycky zdrojom antibiotík, tak my konštantne objavujeme to, čo už bolo objavené. To znamená stále dookola penicilín, stále dookola tetracykliny a aby sme vlastne preskočili túto časť, tak je dôležité z niekde, kde boli iné selekčné tlaky a kde sa tie antibiotika vyvíjali inak, čo je pre nás ako perfektný príklad práve tá Antarktida.
10: Takže tam jezdíte za tým extrémnym podnebím a podmienkami?
9: V podstate extrémnym podnebím, kombináciou podmienok plus izoláciou, pretože to je jediný perfektne izolovaný kontinent, kde nedochádza k presúvaniu tých mikrobiálnych komunít, ako je to inde vo svete.
10: Ja když asi řeknu, že hľadáš antibiotika, tak si možná naši posluchači predstaví tá platíčka už tých léků. Co presne ty děláš? Jak sa hľadajú antibiotika na Antarktide?
9: No, najskôr sa musí nájsť tie baktérie, alebo teda ten genetický podklad tých baktérií. Dá sa pracovať s oboma typmi informácie. A potom sa snažíme geneticky zistiť, ktorá z týchto baktérií alebo z tej genetickej informácie smeruje k tým úplne novým chemickým látkam, čo dokážeme určitým spôsobom predikovať. A potom sa vlastne snažíme donútiť tie baktošky, aby nám tie antibiotika vyprodukovali v tých laboratórnych podmienkach, čo je za mňa akoby tá najťažšia časť tej práce.
10: A když se teda vrátíme na tu Antarktidu, tak co přesně si tam dělala, jak probíhá ten tvůj výzkum?
9: To je strašně pěkná otázka, protože já mám pocit, že většinu času kopem díry do zeme, že to vůbec nie je také zaujímavé, jako by mohlo být. Ale tak vlastně my primárně pracujeme s aktivnou vrstvou půdy a s permafrostom, to znamená fakt vykopat větší alebo menší díry, alebo se teda prekopat až k tomu permafrostu. Tam se sterilně odoberají vzorky a z těch potom v Brně po prenose na jedné straně ťaháme přímo živé baktošky. Alebo teda len tú genetickú informáciu a my tie dve informácie potom kombinujeme. Ale pracujeme vlastne už aj s komunitami mikrobiálnymi, to znamená, že kolegovia, ktorí napríklad študujú lišajníky alebo machy, tak sme spojili sily. Akým my sa staráme o tú bakteriálnu časť a ten potenciál tam, tak vlastne kolegovia zase sa starajú skôr o tú rastlinnú časť, tie eukaryotické zložky, eventuálne viacej vlastne tí autotrofovia, teda to, čo reálne ako fotosyntetizuje na Antarktide, teda získava energiu zo svetla.
10: Proč vlastně je potřeba hledat nová antibiotika? Protože můžeme říct, tak máme penicilín, který objevil Alexander Fleming, pak v 50. 60. letech jsme měli zlatou éru, kdy na trh se dostávalo mnoho nových antibiotik. Proč to najednou nejde, když máme nové, lepší technologie, máme mnohem víc znalostí, tak kde je ten problém?
9: Já myslím, že ten problém je jakési období, kdy my jsme zaspali na vavrínoch. Takže my jsme mali přesně, jako hovoríš, tuto zlatou éru. To jsme tak nějak chrlili antibiotika jedno za druhým. A potom jsme si podali, OK, tak už máme vlastně dosť, už nám nič nehrozí. A strašne málo ľudí chápalo ten aspekt tej rezistencie, ktorá proste vždy po tom nasadení antibiotika jednoducho bude následovať. A myslím si, že sme nedomysleli, aké to dokáže byť rýchle u tých baktérií. A my sme sa vlastne dostali do obdobia, kedy sa roky nič nedialo. To znamená, rezistencie stúpali, antibiotika nepribúdali. To je vlastne to, čo vidíme v dnešnej dobe. Ako keby nás dohnala tá fáza, keď sme tak nejak trošku zaspali dobu v podstate.
10: Jaké sú strategie, jak to prekonať, tady to zaspání?
9: Tak veda sa snaží, čo to ide, povedala by som, ale ako všetci vieme, tá veda je dosť podfinancovaná. Myslím si, že veľa výskumu, ktorý sa týka antibiotík, sa presunul do akadémie miesto do firiem. A to je jedna problematická časť, pretože my budeme vždycky finančne na tom horšie a vždy budeme pomalší. Jedna vec je teda, že vedci sa snažia nájsť spôsob, ako sa k tým novým antibiotikám dostať. To je aj to, čo robím ja. Takže ja mám ten postup, že idem cez extrémnu časť sveta, hľadáme geneticky v nové látky. Potom je časť vedcov, ktorí napríklad majú akoby screeningové panely tzv. Targetov, teda cieľov v mikrobiálnych bunkách a testujú rôzne látky voči tým cieľom a v podstate najskôr teda nájdu, kde by to malo účinkovať a až potom idú k tej chémii tej látke. Niektorí zase fungujú s bakteriofágmi, niektorí ľudia sa pozerajú na kratučké peptidy, ktoré môžu mať antimikrobiálne vlastnosti a dokonca sú aj súčasťou nášho tela. Takže ja by som povedala, že z hľadiska akoby spektra, ktoré sa snažíme pokryť, tak to je fakt ďaleko širšie, než bolo kedysi, ale zároveň je ten výskum oveľa ťažšie dostať až do klinických skúšok a potom nebude akože mať antibiotikum, ktoré prešlo klinickými skúškami. To je na extrémne dlhé obdobie, plus je to strašne drahé.
10: Pojďme zkusit ještě popsat trochu víc ten tvůj výzkum. Představme si, že teda si teďka byla na Antarktidě, odebrala si tam nějaký ten vzorek. Mm-hmm. Co všechno je potřeba, než z toho bude to teoretické antibiotikum?
9: Ježiš, to budou roky. Ale tak jo, sme na Antarktide, odoberieme vzorku, vrátime sa večer na stanicu, tam tie vzorky musíme zvážiť, spracovať, popísať, zapísať, pretože proste informácie sa strácajú strašne rýchlo. Následne sa časť vzoriek mrazí a z týchto zmrazených vzoriek, potom čo ich prenesieme do Brna, tak ťaháme von vlastne DNA celej tej mikrobiálnej komunity, ktorá tam je. To je pre nás taký nejaký bioinformatický podklad. A zároveň teda my aj stále izolujeme baktérie, pretože s baktériou sa predsa len stále pracuje trošku lepšie ako len s tou genetikou. To je vlastne časť vzoriek, ktoré nemrazíme, takže tie prichádzajú v chladničkej teplote, tak nejak ako tá Antarktida v tom lete. V laboratóriu máme proste postupy, kde tie baktérie nejaké aspoň vyizolujeme a potom ich genetickú informáciu mapujeme na tú informáciu z tých komunít. A potom prichádza analytická časť, kedy vlastne bioinformaticky sa pozeráme na to, ako sú tam zakodované tie antimikrobiálne látky, pretože to vidíme, a zároveň ako sú akoby vzdialené tým, ako ten kód vypadá od tých, ktoré už poznáme. Že my si dokážeme akoby cieľene nájsť také klastriky, proste skupinky, kedy vidíme, o, toto je veľmi pravdepodobne úplne nová chémia, možno je bioaktívna, alebo sú ako indície, kde vieme určiť, že áno, obsahuje to napríklad síru, chlór, veľmi pravdepodobne je to aktívna látka. A potom sa, pokiaľ máme k tomu baktériu, tak pracujeme priamo s tou baktériou, snažíme sa tú chemickú látku donútiť, aby bola v podstate vyprodukovaná v laboratóriu. Pokiaľ je to len tá genetická informácia, tak je ten proces ďaleko teda komplikovanejší, aby sme len z tej DNA získali tú chémiu.
10: Zostaňme u tej lehčí. Mm. Tak
9: takže máme baktošku, už vieme, že produkuje niečo, čo je zaujímavé, a v podstate potom prichádza fáza, keď ju musíme doslova vystresovať, aby začala produkovať antibiotické látky. To znamená kombinácia stresorov. Často je to napríklad tie antarktické podmienky ako také, takže fakt osvietiť, znížiť teplotu, zvýšiť teplotu, proste nakombinovať nutrienty, pretože často tá produkcia antibiotika je závislá na tom, čo tá baktoška konzumuje. Takže pokiaľ nemá tú správnu potravu, tak to antibiotikum nechce tvoriť. A v podstate len chemicky detekujeme spektrometriou, či naozaj tamto antibiotikum bolo vyprodukované alebo nie. Plus zároveň sa teda testuje, či je to bioaktívne alebo nie. A ako náhle máme tú zhodu, že je tam nejaká nová látka, tie extrakty, ktorú obsahujú, vypadajú, že sú antimikrobiálne aktívne, tak vtedy ešte nastáva posledná fáza, to je purifikácia, kedy sa vlastne musí všetko ostatné z tej zmesi od tej baktérie oddeliť a musí nám zostať len tá čistá jedna antibiotická látka.
10: A tady pak do těch preklinických testů, které trvají další třeba 10 let.
9: Ešte stále nie. To ide vlastne do našich najskôr akoby panelových testov, ktoré ešte ani nie sú preklinika, kde sa len určí, v akých koncentráciách to funguje, či je tá látka stabilná alebo nie je stabilná, či ju dokážeme produkovať vo väčšom množstve, pretože to môže byť vlastne prvý problém, ktorý máme. A keď to prejde pred preklinickým screeningom, tak potom sa dá teda uvažovať nad tým, že by sa skúsila akoby tá celá preklinická fáza, čo je veľké množstvo testov, ktoré samozrejme vyžadujú špecifické financovanie.
10: Kam si sa dostala nejdál tady v tomto dlhém
9: řetězci? My sa dostali pred tie predpreklinické testy, kedy už máme vyizolovanú molekulu, otestovanú, a práve nevýhodou tejto molekuly je, že vyžaduje koncentrácie, ktoré by boli toxické pre človeka. Takže teraz sú dve fázy, buď na ňu zabudneme, alebo v rámci akoby študentských prác skúsime tú molekulu upraviť, čo sa dá, použiť vlastne tú kostričku a navešať na to iné časti, aby sa stala viacej efektívnou.
10: Moc držím palce, aby se to podařilo.
9: Moc ďakujem.
10: Zní to jako obrovské množství dat. Používáte třeba umělou inteligenci, často se o tom mluví, že právě dokáže pomoct pracovat tady ta obrovská data.
9: Používáme, ale u těch mikrobov to nie je také jednoduché. Sú už programy umelej inteligencie, ktoré nám dokážu akoby pomôcť detekovať úplne nové genetické podklady tých antimikrobiálnych látok. Ono, ako sa učí tá umelá inteligencia, tak vníma vzorce. Takže ona akoby navníma, hej, tu sa ti opakuje nejaký vzorec, ktorý nikde inde nie je, možno sa na to pozrie, možno je to antibiotikum. Nevýhodou ale je, že my máme stále veľmi malé množstvo dát z mikrobiálnych buniek, ktoré by ako prispievali k lepšiemu učeniu. Takže veľa z týchto detekovaných možno antibiotik sú falošne pozitívne hity, alebo teda falošne pozitívne nálezenci. A to znamená, že hrozne dlho sa musíme potom hrať s tou genetikou, aby sme zistili, ej, toto bola vlastne slepá cesta znova. Čo je neoptimálne.
7: Žárovky. Mladí vedci a vedkyne mění svet.
10: Dnes si tu povídám s mikrobioložkou Stanislavou Bezdíček-Královou a už jsme popsali, proč jezdí do Antarktidy, ale mě by zajímalo, jak to na té Antarktidě probíhá. Jak se tam dělají výzkumy?
9: Antarktida je úplně super. Ja vždy všade tvrdím, že ja tam nerada chodím kvôli tej zime, respektíve ja nemám rada zimu, ale strašne rada chodím na Antarktidu. Takže ono to znie, že ja si odporujem, ale ja si fakt neodporujem. A ako prebieha ten výskum, je to taká ako kombinácia. V podstate všetci plánujeme všetko spoločne, by sa dalo povedať, pretože do toho terénu nikto nemôže chodiť z bezpečnostného hľadiska vlastne sám. To znamená, že fakt každý deň aj niekoľkokrát prebieha nejaký briefing ráno, večer, kto kam ide, čo potrebuje, ako dlho mu to bude trvať. My sme napríklad takto išli odobrať vzorky na ľadovce, v tom prípade tam treba napríklad 4 ľudí naraz, pretože proste to prostredie je ďaleko nebezpečnejšie. Takže naplánovať a potom jednoducho ísť odoberať. Čo znamená, že ráno vyrazíte zo stanice, máte za sebou termosku s teplým čajom, čo najviac ľahkých, ale výživných vecí, aby ste to nemuseli ťahať, v mojom prípade často lopatu k tomu. Všetok materiál na odber vzoriek a proste sa vyrazí do terénu a vráti sa, keď je tá práca hotová.
10: Jak ťažký je tvoj vedecký batoh?
9: Myslím si, že najťažší bol teda, keď som ťahala nejakých 11 kg hliny naspäť, plus všetko to, čo som ťahala do toho terénu. A rada by som povedala, že už som dopila ten čaj, takže to bolo ľahšie o tú termosku s tým čajom.
10: No vy tam jezdíte ako veľká výprava. Kolik vás je? Jaké obory tam jezdí?
9: Keď si zoberieme vlastne poslednú expedíciu teda z tohto roka, tak nás bolo 18. Z toho dvaja boli technickí pracovníci, a jeden bol lekár a všetko ostatné boli vedci, vrátane dokonca aj vedúceho expedície. A to pokrytie bolo dvaja mikrobiológovia, lichenológ, teda lišajníky plus machy špecialista, fyziológia rastlín trikrát. Potom geológovia, paleolimnológia trochu, potom štúdium aktívnej vrstvy pôdy a permafrostu. Takže fakt kombinácia biotických a biotických vied vždycky. A ja sa ospravedlňujem kolegom geológom, keď som určite netrafila ich špecializácia.
10: To vôbec nevadí. Ja som moc ráda, že sme popsali tú pestrosť, že to rozhodne není jenom geológie, ale že tam je práve i spoustu vlastne výskumu týkající sa života, nebo třeba práve mikrobiológie, což by možná mnozí vôbec ako na první dobrou neřekli.
9: Prepáč, ešte, čo by ťa nenapadlo, mali sme dokonca špecialistu na zosuvy pôdy, čo bolo tiež fascinujúce.
10: Mě by ale zajímalo, jak jsi se k tomu dostala, protože první větě si řekla, že nemáš ráda zimu. Jak přijde to rozhodnutí, jedu na Antarktidu?
9: K tomuto by som začala tým, že ja pochádzam zo severného Slovenska, takže ja som vlastne až do 18 rokov mrzla, pretože proste pre nás zavej snehu minus 20 stupňov bol tak ako normálna zima. Takže keď som sa ocitla na Južnej Morave, tak som si povedala, že toto je obdobie, od ktorého začínam rozmrzať a proste už ma nikto do zimy nedostane. To bolo moje ultimátne rozhodnutie. A potom prišiel doktorát, na ktorom som si povedala, o, tak tá Antarktida vyzerá fakt zaujímavo, tak ja ju teda budem robiť, však vzorky sú dovezené, mikroorganizmy boli k dispozícii, kvôli tomu nemusím ako ísť do Antarktidy. No a potom prišiel koniec doktorátu, kde sa akoby spojili dva aspekty. Jeden bol ten, že som bola v Amerike na stáži, kde som prvýkrát pričuchla k baktériám ako producentom antibiotík. A do toho som čakala na články a naskytla sa vlastne príležitosť ísť na tú Antarktidu a vygenerovať si materiál na postdoktorské obdobie. Tak som si povedala, hej, tak proste prekonám samu seba, tak ešte chvíľu budem mrznúť a na tú Antarktidu pôjdem. Prvé momenty boli úplne hrozné, ja som si bola fakt istá, že to je moja záhuba a posledné momenty boli ako, že ja by som ani nemusela ísť domov, je to tu super.
10: No my jsme zatím vůbec neřekli, že ty už jsi na Antarktidě za vědou byla dvakrát. Mm-hmm. Tak jak se liší ta první a druhá zkušenost?
9: U tej prvej som nevedela, čo čakať. Myslím si, že som sa ďaleko viac asi bála. Taký môj terajší pocit. A myslím si, že som bola aj vedecky menej pripravená v tom, akoby na tom PhD leveli. Asi to fakt priznám, že proste mala som to mať lepšie naplánované, viacej rozmyslené. Takže som fakt nevedela, do čoho idem. Z fotiek nikdy človek nevie, ako to bude vypadať, ako bude to vzorkovanie prebiehať. A táto druhá už bola taká, že som sa vyslovene tešila. Už som vedela, že sa ako nebojím, že zmrznem. Tak to bolo fakt príjemné. A ďaleko viacej som rozmýšľala, čo chcem dosiahnuť, ako chcem vzorkovať, ktoré nové veci by sa dali skúsiť, čo sú moje konkrétne akoby projektové záležitosti versus čo sú možné preliminárne testy, pretože tam treba často vyskúšať napríklad, či to vzorkovanie pôjde, nepôjde. Asi takto by som popísala dva základné rozdiely.
10: My, když jsme si povídali po tom prvním návratu, tak si vlastně hodně zmiňovala ten návrat. Co všechno si v uvozovkách dovezla, ne? Tak ani ty vzorky a tu hlínu, ale i ty způsoby a návyky jiného chování. Jaké je to po druhé?
9: Dokonce možno ještě viac si to uvedomujem, jako po tom prvom. Takže to prvé bylo fakt taky ten šok, keď my jsme vůbec nemali internet a v podstatě z toho strašného, musíme byť všade odpovedať vždy 100 e-mailov denne. Som sa ocitla v tom úplnom tichu, čo bolo absolútne fantastické, akože môj mozog to rozhodne miloval. A túto druhú expedíciu som sa na to vyslovene tešila, ako budem vypnutá. A tentokrát už máme trochu nejaký prístup k internetu, takže...
10: My sme si dokonce volali a musím teda říct, že to bol ako veľký zážitek pro mňa, ale i pro mé okolí, když som říkala, ja dneska nemôžu, ja jdu volať na Antarktidu.
9: A nebolo to také zlé, vypadlo to len párkrát však. Ale tak, už si človek vlastne musí sám povedať, že dobré, ja budem limitovať ten prístup k tomu internetu. On sa trošku limituje sám, lebo to nie je stabilné, nie je tam datový tok, aký sme zvyknutí. Plus, keď ste v teréne, tak ten internet stále nemáte. A zostalo mi úplne to isté. Ja som si fakt uvedomila, ako mi krásne funguje mozog, keď mám čas rozmýšľať. Proste, keď je ticho, keď môžete si sadnúť s kolegami a len brainstormovať a nikomu nezvoní ten telefon, nikto sa nikam neponáhľa. To je úplne iný človek na tej Antarktide. A zase vlastne aplikujem to isté, čo po tej prvej. Proste nedvíham telefóny po piatej, neodpisujem na e-maily po piatej a podobne. A robím si nejaký ten jeden deň, kedy som offline. A je to super.
10: Možná doporučení pro nás všechny.
9: Rozhodne doporučenie.
7: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
10: Jaká si vědkyně?
9: Já si myslím, že taká dravá, zvedavá a tvrdohlava.
10: Co by měl o Antarktidě vědět úplně každý?
9: Že je to taká oáza pokoja.
10: Kdybys musela úplně změnit svůj vědecký obor, co by se zkoumala?
9: Ja by som asi nebola vedec. Ja asi prekvapím, ale by som chcela byť fyzioterapeut, keby som skúšala niečo iné.
10: Kde a jak ti napadají ty nejlepší nápady?
9: Pri chvodzi. Rozhodne chvodza vonku.
10: Čím si chtela byť ako malá?
9: Lekár, veterinárny lekár a potom mikrobiolog.
10: Co ti zaručenie udelá radosť, když potrebuješ zlepšiť náladu?
9: Káva a zákusok.
10: A co o tobie kolegové nejspíše neví?
9: Neviem, čo o mne kolegovia nevedia. Ja som asi dosť úprimný človek, takže...
10: Nejaké tajné hobby z detství?
9: Asi, že najviac, keď môžem relaxovať, tak relaxujem v saune. Na seba môžem ponznúť.
7: Žárovky.
10: Dnes si povídám s mikrobioložkou Stanislavou Bezdíček Královou. Probrali jsme, jak se hledají nová antibiotika na Antarktidě. Ale ty máš mnohem více zahraničních zkušeností. Popiš nám prosím, jaký je ten největší rozdíl mezi českou vědou, českým akademickým prostředím a tím v zahraničí.
9: Ja by som to ešte rozdelila možno na ten aspekt Amerika versus Európa ako zahraničie versus Česká republika, pretože každé má niečo do seba. A v tej Amerike, tam som bola asi v šoku z toho, aké to strašne kolaboratívne, transparentné. Ja viem, že veľa ľudí má aj inú skúsenosť, takže záleží, aké laboratórium, aký vedúci, ale ten náš bol teda úplne fantastický človek, dodnes je môjim mentorom a ja by som tento zážitok ako nemenila, pretože ten dokázal zapaliť v tých ľuďoch také nadšenie pre vedu a zároveň ich aj previesť doktorátom s tým, že im stále to nadšenie zostávalo, stále ich mentoruje počas postdoku alebo neskôr dokonca. Bolo vidno na tej Amerike aj to, ako oni okamžite začínajú so spoluprácami, keď ich len napadne, že by niekto sa mohol prekryť tematicky, tak oni sú v tú ranu schopní akoby vygenerovať spoločné články, vzorky si presúvajú jeden medzi druhým, to je niečo, čo vlastne tu na v Čechách fakt neexistuje, alebo rozhodne nie do takej miery. Potom, keď porovnám nejaké Belgicko alebo Rakúsko, tak tam mi to prišlo trošku viac konzervatívne proti tým Američanom, ale stále viac otvorené, než čo máme my tu. Takže kolaborácie áno, ale tí ľudia sú ďaleko viacej opatrní, by som povedala. Len tak nepredajú niečo hocikomu, chcú mať dopredu nalinkované, áno, bude to taká publikácia, budem na nej na tomto a tomto mieste. Čo na jednej strane trochu chápem, ono keď sa človek popáli, tak potom už je taký opatrnejší. Ale zase veľké kolaboratívne projekty, veľké konzorciálne projekty, automaticky do toho pridávajú mladých ľudí, takže nie je to také len, že si hrabú vlastne nejakí štyria kamaráti proste na jeden piesoček, ale snažia sa tých, nechcem povedať následovníkov, ale vlastne tú novú generáciu pritiahnuť k sebe, čo sa mi hrozne páči. Ono sa dostávame do toho českého prostredia, ktoré pre mňa, keď som bola doktora, nikdy takto nefungovalo. Ja som takéto niečo nikdy nezažila, vždy bola tá veda hrozne uzavretá. Každý má rád tú svoju kopičku a z tej kopičky nechce nikomu dať ďalej. Nehovoríme si, aké data máme, nehovoríme si, čo meriame a podobne. Mňa to strašne trápi, ale zase musím povedať aj B, že vlastne s tou generáciou generáciou, ktorá sa vracia zo zahraničia, tak sa to hrozne krásne mení. A je vidno, ako tí navrátilci majú presne taký ten presah, rozmýšľajú dopredu, ďaleko viacej medzioborovo komunikujú a nachádzajú nejaké prekryvy v tých témach. A to je neskutočne super. Ja som z toho taká nadšená, že vlastne to je jeden z tých najväčších motivácií dnes vidieť to, že sa to takto krásne mení.
10: Co téma komunikace vědy? Já vím, že ty jsi takový propagátor toho, že bychom o vědě měli mluvit mnohem víc a lépe.
9: Rozhodně. Já si myslím, že nám chýba trénink, ako komunikovat o vědě, protože ono to tiež nejde tak, že každý se postaví před mikrofon alebo do televize, perfektně mu to jde. Veľa ľudí sa toho bojí, veľa z nás sa bojí, že povie niečo, čo sa potom nesprávne preloží, vysvetlí a podobne, takže ono to má aj takú tú svoju trošku šedú stránku, ja nechcem povedať úplne negatívnu, ale proste môže sa stať. Tým, že k tomu nie sme úplne vedení, tak ono ani nemajú tí ľudia ako dôvod to úplne robiť, alebo nevedia, že by to mali robiť a podobne. A potom zase, ako náhle prejdete do zahraničia, kde je na to obrovský tlak. Ja som bola v takom šoku, keď som bola vlastne v Rakúsku, akým spôsobom oni komunikujú vedu. V podstate dáva sa tým vedcom možnosť, ber alebo neber podľa toho, kde sa cítiš komfortne a podobne. A toto si myslím, že nám trošku chýba. Myslím si, že by bolo ako vhodné trénovať to, ukazovať tým ľuďom ako a potom mať možno také prepojky ako si ty, že vlastne ten vedec sa úplne nebojí ísť do toho rozhovoru s tým daným človekom, pretože vie, že ho nejde zrovna ako nachytať, tým témam rozumie do určitej miery a že je to taký ten ako vlez do tých médií bezpečnou cestou.
7: Žárovky.
11: Pozitivní správy o budoucnosti lidstva.
10: My, když jsme si volali z té Antarktidy, tak jsme probírali i téma mentoringu speciálně pro vědkyně, které si také v zahraničí zažila a byla součástí. Proč je něco takového důležité? Co ti to dalo?
9: To malo viacej aspektov. Zase mňa úplne prekvapilo, ako keď sa na univerzite povie, že máme nejaký genderový plán rovnosti, tak pokiaľ sa to povie zahraničí, tak sa tam reálne dejú veci. To neznamená, je to niekde zavesené na webových stránkach, aby to tam viselo, aby grantová agentúra sme to tam mohli vyplniť, pretože to chcú samozrejme, ale reálne ako vidno kroky, ktoré ženy podporujú. A práve toto bolo úplne fascinujúce na Viedenskej univerzite, kde mali v podstate skoro dvojročný program, do ktorého keď tú vedkyňu vzali a prihlásila sa, tak to bolo niekoľko tréningov, proste soft skills, vyjednávanie, ako komunikovať vedu, ako komunikovať na konferenciách, postavenie, reč tela, vyjednávanie, time management, proste všetky také tie aspekty, ktoré keď očakávame, že postdoc prejde do tej fáze, že je teda vedúci nejakej skupiny, tak by bolo vhodné, aby mal aspoň nejaký prehľad, ako sa má správať, čo má robiť, ako si pomôcť, než to potom riešiť za jazdy, pretože ono to úplne nepomôže tej pracovnej skupine, keď ja začnem v ten moment zisťovať, ako vyjednávať, ja už vlastne by som mala do tej pozície ísť s tým, že tuším, ako mám vyjednávať. A toto bolo absolútne fantastické a strašne rada by som videla, keby sa takéto programy akoby zakladali aj u nás na českých vysokých školách.
10: A je dôležitý ten genderový aspekt, pretože v Česku často zaznívá takové, no ale tohle přeci potrebuje každý vedec i vedkyňa.
9: Nezaznieva to len v Česku. Zaznievalo to aj v tej Viedni, že prečo teda muži to nemajú. A ja neviem, či to nebude také drsné, keď to poviem, ale muži mali toľko rokov vlastne všetko. Tak my máme tých svojich 5 minút, kedy sa snažíme ich v podstate ako dobehnúť. Tak ja by som vždy začala od tých žien, minimálne v tomto prostredí a v tej akadémii, ktorá stále je veľmi mužská. A nemôžeme povedať, že nie. Čísla máme, je to veľmi viditeľné na tých vysokých pozíciách, je to vyslovene ako frustrujúce. Tak si myslím, že začať od tých žien nie je zlé. Netvrdím, že by sa takýto mentoringový program potom nemal v podstate rozšíriť na mužov, alebo že sa nemôže rozšíriť na mužov, to vôbec nie. Ale ja vidím tak strašne tú nerovnováhu pri tom raste tej vedkyne, že by som jej teda akoby pomohla a dala jej tú pomyselnú barličku a myslím si, že je to hrozne dôležité.
10: Krásná inspirace, kterou s námi sdílela mikrobioložka Stanislava Bezdíče Králová. Moc děkuji za rozhovor.
9: Já těž velmi děkuji, že jsi mě pozvala.
10: Mé jméno je Pavla Hubálková a v příštím díle se na vás bude těšit můj kolega Jan Lukačevič.
11: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
7: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Radiožurnál 11 hodin. Právě připravuje Jana Utendorská.
13: Pravidla pro poskytování slev porušila více než polovina kontrolovaných obchodů. Erupce indonéské sopky zastavila lety, školy i rybolov. České basketbalistky se na mistrovství světa pokusí vrátit do hry o postup ze skupiny. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy popojíždí kolona od výstaviště z kilometru 190. A bude slunečno, teploty do 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Každý druhý kontrolovaný obchod porušil pravidla pro poskytování slev. Česká obchodní inspekce od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila v polovině případů. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
14: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
13: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. Strážníci v Šumperku spustili interaktivní online mapu s polohou autovraků. Na internetu zobrazuje aktuální polohu odstavených aut ve městě. Cílem je informovat obyvatele města o tom, která auta už strážníci evidují jako vraky, říká ředitel šumperské městské policie Martin Pelnář.
15: Jedná se vlastně o to, že i ti lidé mají zpětnou vazbu a nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásili 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení a už nemusí nic hlásit.
13: A další podrobnosti přidá víkendový Radiožurnál už po 11:30. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo 6 letiště zastavit provoz, včetně mezinárodního letiště v Jakartě. Omezení se týká v tuto chvíli asi 300 letů, včetně 58 mezinárodních. Indonéské úřady taky pozastavily některé školní aktivity a rybolov. Anak Krakatoa od pátečního večera vybuchla několikrát. Erupce doprovázela nepřetržitá seismická aktivita, lávové fontány a dunivé exploze. Podle meteorologické agentury BMK dosáhl sopečný popel v některých místech do výšky až 15 kilometrů. Agentura pro zmírňování následků katastrof uvedla, že bezprostřední riziko tsunami nehrozí. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji, nebo taky v Orlických horách. Radiožurnálu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
16: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte 2 košíky.
13: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Roste třeba muchomůrka zelená nebo pečárka zápašná, které připomínají jedlý žampion. Aktuální podmínky pro růst hub pak ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
17: Sport. České basketbalistky čeká druhé utkání ve skupině na mistrovství světa proti Číně. Češky se chystají hlavně na bránění nejvyšší podkošové dvojce na turnaji. Pivotka Chan Shi měří 211 cm a Chang Ciyi dokonce 223. O půl metru menší Gabriela Andělová popisuje, jak na to.
18: Budeme dělat maximum pro to, aby ten balon na ní nedošel. Co nejvíc jim to znepříjemnit, uvidíme, no, jaký to bude. Ten zápas s Čínou je poslední, který můžeme vyhrát. Doufám, že nám budou padat trojky z dálky, ne jako v minulém zápase.
17: Zápas Česko-Čína začne ve 14.30 a my vám ho nabídneme na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu v reportážních vstupech. A v 7. kole fotbalové šance ligy nastoupí ve 13 hodin Mladá Boleslav s Baníkem Ostrava. O 2 hodiny později začnou zápasy Jablonec, Liberec a Zlín Teplice. V 18 hodin vyzve Hradec Králové Spartu.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Sdružení na D1 za Brnem a na D11 u Chlumce. Na dálnici D1 těsně za Brnem směrem do Prahy kolona už téměř od výstaviště ze stého 90. kilometru. Půl hodiny se sunek omezení před Kývalkou. Mezi kilometry 184 a 182 zabrali levý pruh silničáři. Do dnešní 13. hodiny pracují na údržbě kabelových vedení. Pokud se zdržení chcete vyhnout, jeďte po souběžné silnici 602, je v celku plynule průjezdná, jen zlehka se zatím plní jen před kruhovým objezdem na začátku Popůvek. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy na úrovni Chlumce nad Cidlinou popojíždí fronta zhruba ze 64. kilometru. Tvoří se před delším omezením mezi kilometry 63,5 a 56. A ještě silnice 57 kousek za Valašským Meziříčím směrem na Nový Jičín za odbočkou do Krhové stále neprůjezdná. Zasahují tam u vážné nehody osobního auta s motorkářem.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Madrid, 20. prosince 1973 dopoledne.
5: Předseda španělské vlády Luis Carrero Blanco byl dnes zabit při pomovém atentátu. Zprávy o tom, jakým způsobem byl atentát proveden, se různí. Španělské zpravodajské agentury tvrdí, že na Carrerův automobil byla vržena bomba.
6: Členové baskické separatistické organizace ETA 5 měsíců trpělivě hloubili tunel pod ulicí, kudy se generál Blanco pravidelně vracel z ranní mše. V 9.36 se generálovo auto po obřím výbuchu vymrštilo do výšky 3-patrového domu a přes Římsu přelétlo až do dvora jednoho z okolních domů. O oblibě frankistického premiéra svědčí lidové komentáře, že se Carrero Blanco stal prvním španělským astronautem. Blanco byl nenáviděným exponentem Francova režimu a jeho smrt podle všeho urychlila demokratizaci Španělska. Proč ale ETA, čili organizace Baskicko a jeho svoboda, po konci frankismu ještě přitvrdila? A proč se od 70. do 90. let ve Španělsku odehrávaly další atentáty, teroristické útoky a únosy politiků? Vítejte k poslechu prvního dílu cyklu o teroristických organizacích v Evropě druhé poloviny 20. století. K poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
19: Terorismus.
6: Atentát na předsedu vlády byl největší uskutečněnou akcí baskických separatistů, kteří si s Frankovým režimem vyřizovali účty, i když samotného Franka se jim nikdy odstranit nepodařilo. Na přelomu 70. a 80. let mnoho lidí považovalo baskické separatisty za hrdiny, bojovníky proti fašistické totalitě. Jenže tak jednoduché to nebylo. Na prvním místě byla snaha o samostatnost, ne touha po demokracii. Baskicko, oblast 4 provincií na severu Španělska, bylo už od konce 19. století neklidnou oblastí. Utvářela se tam identita moderního baskického národa, který nechtěl se Španěli splynout.
21: Baskové jsou dodnes vlastně v něčem záhadný národ, pokud bychom akceptovali zejména ty teze toho raného baskického nacionalismu z konce 19. století, tak oni se mnohdy považují za úplně praevropany, za první obyvatele Iberského poloostrova, poněvadž tam mnohé ty národy došly až v době stěhování národů.
6: Říká Radek Buben, politolog a iberoamerikanista z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
21: My dnes víme, že oni mají DNA velmi podobné obyvatelům tedy těch britských ostrovů, těm keltským národům. Současně oni mají ve svém politickém diskurzu tu tezi, že Oni vlastně nebyli nikdy dobyti Araby, nemají tedy ten syndrom poraženého. A také částečně vychází z toho, že jsou taková specifická privilegovaná populace. Baskický nacionalismus, zejména konce 19. a první poloviny 20. století, byl dosti rasistický. Ve smyslu, že Baskové mají čistou krev, baskická krev není ani muslimská, ani židovská a tak dále, je vlastně autochtoní, je ta jejich. Současně mají jazyk, o jehož původu my nevíme. Byť on v poslední době narůstá, ta jeho znalost, to není mizící jazyk, naopak. Dneska vlastně bezmála polovina Basků je již jakoby kompetentní v baskyčtině, ačkoliv ta každodenní užívanost toho jazyka není moc vysoká, tak i ten jazyk je dělá specifickými. Historicky si udrželi rozsáhlá privilegia až do konce 19. století a některá až vlastně do frankismu, takže v mnoha ohledech mohou být považováni za výjimečné.

0: svojim kamarátom. To sú také skupiny, ktoré si oni utvárajú už v detstve. Či už je to v škole, v susedstve alebo pri športoch. To sú také 4-6 člené teda skupiny. Oni si ich po celý život držia, vzájomne sa podporujú. Keď sa niekomu z nich nedarí pracovne alebo zdravotne, tak nedopustia tí ostatní, aby mu niečo chýbalo. Vždy si pomáhajú, spoločne sa chodievajú aj zabávať, aj cestujú, aj športujú. A keď sa človek z mimo Baskicka s Baskom skamaráti, tak je to na celý život. To sa o nich hovorí a môžem to potvrdiť. A napríklad Baskovia v porovnaní s Andalúzanmi z južnej oblasti Španielska, o Andalúzanoch sa hovorí, že preháňajú, že sú ukričaní, tak podľa mňa Baskovia preháňajú oveľa viac. Ničoho sa neboja, aj tie ich športy špecifické, to prenášanie ťažkých kameňov alebo pílenie dreva, hádzanie polien, tak to potvrdzuje to, že oni naozaj sú takí nebojácni, takí silní a hluční tiež vedia byť poriadne, aj keď na prvý pohľad pôsobia veľmi uzavreto, veľmi hlbavo.
1: Jako národ na pomezí Španělska a Francie ovšem Baskové nikdy nedosáhli jednoty, pokud šlo o koncepce vedoucí k samostatnosti. A jak připomíná Radek Buben, ani 4 baskické provincie na severu Španělska neměly historicky stejnou touhu se osamostatnit.
2: Baskové ve Francii, těch je tak zhruba víc než 250 000, ale ne o moc víc. Ty jsou velmi integrovaní do francouzského národa a Francie jim nedává žádnou autonomii. Francie je v tomto nekompromisní. Poté máme Basky v tom, co dnes nazýváme Baskicko, to País Basko nebo Euskadi. To znamená ty 3 provincie, což je dneska autonomní komunita Španělska. Nejautonomnější ze všech. A potom máme, a to je veliký problém baskického nacionalismu, provincii Navarra, do které se historicky Baskové promítali historický stát baskický, Navarské království, které bylo až do 16. století samostatné a jeho pak část ve Francii ještě měla až do francouzské revoluce vlastně autonomii nebo nějakou politickou identitu. Ale problém je, že ta Navara není probaskická, co se týče orientace. Ona je stále pro nějakou formu tradičního španělského uspořádání a dneska je Navara vlastně samostatnou politickou jednotkou, samostatnou komunitou a zejména španělští centralisté velmi podporují tu navarskou identitu proti té baskické. Podobného něco dělají s Katalánci a Valencií. Oddělují ty dvě identity.
1: V opozici vůči Frankovu režimu vzniká v roce 1959 ETA, ještě jako organizace radikálních studentů. V té době Baskové neměli prakticky žádnou mezinárodní podporu. Během španělské občanské války ve druhé polovině 30. let možná nechtěně Frankovi pomohli. Část Basků totiž vyznávala velmi konzervativní katolicismus a to ji stavělo do opozice vůči španělským republikánům.
2: Ve Španělsku v únoru 1936 vítězí Lidová fronta, ve které oni nejsou, nekooperují s tou levicí španělskou, dokonce jim byla nabízena spolupráce se španělskou pravicí, oni si fakt mohli vybrat. Tak oni poté, co ta Lidová fronta zvítězí a poté, co vypukne španělská občanská válka, to vojenské povstání v červenci, tak druhá republika narychlo schválí ten autonomní status Baskicka a v podstatě vznikne na podzim 1936 autonomní baskická vláda v čele s José Antonio Aguirrem jako premiérem, dokonce Baskové pošlou svého zástupce Manuela de Irucho do madridské, v té době už valencijské vlády, oni se stáhnou z Madridu do Valencie, ta vláda, Madrid je v té době v obklíčení. A takže kooperují, jenomže v tenhle moment již nezanedbatelná část Basku je na straně těch povstalců, protože jsou katolíci. A děsí je ten antikatolický obrat a ta v podstatě levicová revoluce na části republikánského území. A v tenhle moment ten Aguirre je premiérem jedné provincie, té Biskaje, a je pod velmi silným tlakem italské a té španělské povstalecké armády a sám si není jist, jestli vlastně s tou republikou chce mít něco společného, když vidí, jak ona se posouvá doleva.

0: republika drží, ale je to úplně oddělené od toho jádra, kterým je Katalánsko, centrální Španělsko a jihovýchodní Španělsko. Tam prostě oni jsou odděleni a do značné míry ti Baskové si tam jednají dostatečně autonomně. A když pak se frankistům a Italům povede prorazit ty jejich obranné perimetry zejména u Bilbaa, kde je to i zradou jednoho baskického inženýra, který právě z hlediska toho náboženství již odmítá té republice sloužit, tak v podstatě v srpnu 1937 Baskové autonomně bez konzultace s valencijskou vládou kapitulují takzvaným paktem ze Santoni. Ta armáda skončí, odevzdají se Frankovi. Původně ty Italové a frankističtí vyjednavači slibují mírnost, v Baskicku to pak velmi silně poruší, začne tam velmi silná represe, ale je to považováno někdy za zradu, že Aguirre prostě zradil republiku a že Baskové jsou zrádci. Což pak neodpovídá do toho diskurzu a do té vize, kterou bude o té válce ten baskický nacionalismus dále nabízet.
1: Pokud se nějaká národnostní menšina nedokáže dohodnout s centrální mocí v dobách relativního uvolnění nebo naopak revolučních otřesů, pak ironie dějin může způsobit, že problém vyřeší diktátor. A od pádu druhé španělské republiky po vítězství v občanské válce se v roce 39 stal vládcem Španělska generál Francisco Franco a zůstal jim víc než 35 let.
2: After the signing of the military pact between Spain and the United States, Mouvitone obtained an interview with General Franco at his palace in Madrid.
1: Franco samozřejmě dobře ovládal zásadu rozděl a panuj a dokázal kreativně využívat roztříštěnosti baskických sil a partikulárních zájmů.
0: Frankův režim se vůči Baskicku choval do značné míry jako vůči všem menšinovým oblastem, jazykovým oblastem, vůči všem periferním nacionalismům ve Španělsku. Chtěl dobudovat centralistický španělský stát, který se nepovedlo vybudovat v 19. století. Vycházel z jedné existence hispánského národa, všechny ostatní separatismy považoval za rozvracečské a postupoval vlastně zejména na začátku velmi tvrdě. Ale současně Franco respektoval, že provincie Álava, která je ta nejméně nacionalistická z těch baskických provincií dodnes, že tato provincie vlastně nerezistovala a postavila se na stranu toho frankistického povstání, což zase rozbíjí tu tezi o jednom baskickém národě a jeho jednom postoji za občanské války a udržel v Álavě vlastně až do konce svého života její speciální financování, takzvané concierto economico, které odebral těm zbylým dvou provinciím. To znamená ten fakt, že Álava si v podstatě sama vybírá daně, sama se ekonomicky spravuje nebo spravovala tehdy a pouze platí španělskému státu za ty služby, které on pro ní dělá. To znamená, udržel finanční autonomii té Álavy. Takže byla to velmi diverzifikovaná politika Franková, ale je jasné, že existence frankismu vedla v podstatě k tomu, že ETA mohla získat legitimitu, kterou by možná neměla, pokud by ve Španělsku existoval demokratický stát.
1: Na přelomu let 1958 a 59, kdy vzniká ETA jako protestní studentské hnutí, je už španělský vůdce Franco ve zcela jiné pozici než těsně po druhé světové válce. Baskická národní strana je v defenzívě. Po roce 45 se stahuje do exilu, exilová vláda Basku úřaduje v Paříži a omezuje se v podstatě na protesty proti Frankově politice a na podporování baskické kultury v exilu. Ale snaží se získat i mezinárodní podporu pro baskický boj za autonomii, v ideálním případě samostatnost.
2: Translating, the general said, our efficient aid to the West has been assured by the United States without forcing people into an intimate relationship contrary to public opinion.
0: Problém byl, že pro Spojené státy a i pro Francii, Franco byl vlastně spolehlivý nebo potenciálně spolehlivý partner a v roce 1953 Američané podepisují se Španělskem v podstatě vojenské dohody, Španělsko je uznáno, Západem Španělsko vstupuje do OSN, už v 51. má konkordát s Vatikánem, Eisenhower navštěvuje Madrid, objímá se s Frankem, ta slavná fotka, kde se objímají a najednou i za mekartismu i ti Baskové jsou považováni za potenciální pro komunisty a taktéž Francie, jistý François Mitterrand, ministr vnitra, prostě vyhostí PNV, tu baskickou národní stranu z Francie a zastaví vysílání baskického rozhlasu do Španělska. Takže tento establishment je najednou diskreditován v očích těch mladých Basků, kteří najednou vidí, že ten Západ zradil, že zradil jakoby podruhé, že za občanské války nepomohl a teď znovu. A začíná ten baskický nacionalismus stavět na opravdu nějaké odbojové, bojovnější tradici, která v těch 50. letech čím dál tím více nabírá směr k hnutím v mimoevropském světě a v kolonizovaných zemích. A čím dál tím více se v nich inspiruje a na konci 50. let pod vlivem hnutí za nezávislost Alžírska a kubánské revoluce. Oni dělají zásadní ideový obrat a pokládá se ten základ toho, co bude Euskalita, Azcata Suma, ETA, Baskicko a Svoboda.
1: Okolnosti vzniku ETA, tedy pozdější teroristické organizace Baskicko a jeho svoboda, popisuje Lubica Zlochová.
3: Ťažko povedať, že to bol nejaký jeden ojedinelý bezprostredný impuls. Skôr to bola tá pasivita baskickej nacionalistickej strany voči Frankovej diktatúre. Tí mladí zakladatelia ETA, oni boli síce frustrovaní represiami Frankovho režimu, ale tým spúšťačom bolo to, že vlastne odmietali tú starú baskickú politickú gardu, lebo tu považovali za pasívnu, za neúčinnú, takže hľadali nejakú radikálnejšiu alternatívu, ktorá by spájala aj ten nacionalizmus, aj nejaké priame, silné, veľké akcie. Samozrejme, Baskom sa nepáčil ani ten zákaz počas frankizmu používať práve spomínanú baskičtinu na školách alebo na úradoch.
0: Ta ETA se ustaví v 58. oznámí svůj vznik tomu vedení PNV 31. července 59 na den svatého Ignáce z Loyoli, to znamená na den, kdy byla založena v roce 1895 ta Baskická národní strana. A zpočátku je to opravdu skupina spíše intelektuálů, nemají vojenský výcvik, je to navíc v době, kdy již je zjevné, že ta tendence porazit Franka vojensky, kterou zvažovali i jiné opoziční skupiny, asi úplně neuspěje. A oni minimálně do roku 66-67 váhají. Ustaví se tam několik frakcí v té ETě, kromě těch opravdu, které drží ten tradiční baskické kulturní tradice a i tu tezi o té rase, byť to záhy tito mladí Baskové vymažou z té ETA identity. Ale vedle toho se tam objevují v podstatě stoupenci spíše toho boje proti diktatuře. To znamená, budeme spolupracovat se španělským dělníkem v boji proti fašismu. Ale postupně převládá ta skupina těch opravdu nacionalistů, levicových, kteří chápou situaci baskické jako situaci moderního kolonizovaného národa, jako Alžírsko nebo jako byla vlastně Kuba za Batisty, a začínají se obracet doleva. Byť ETA měla dvojí cíl. Měla jednak jakoby demokratizaci Baskicka a jeho osamostatnění. Aniž by konkrétně definovala, co si pod tou demokracií myslí, protože jejich pojetí demokracie bylo asi něco jiného než nějaká ta západoevropská liberální demokracie té doby. A současně stále nebyla jistota, co je míněno tím osamostatněním Baskicka. Zasahuje to i Navaru, nebo to zasahuje i ty francouzské provincie. To bylo historicky a dodnes nedokončený vlastně problém. První pokus o ozbrojenou akci ta ETA udělá velmi záhy. Je to v 61. roce v červenci se pokusí vykolejit vlak z veterány té občanské války z frankistického tábora. Nepovede se to, vede to k masivním zatýkáním v Baskicku, k velmi tvrdým zásahům. Ono i v této době dochází k několika bombovým útokům v Baskicku. My dodnes nevíme, kdo je provedl. U jednoho zahynulo i nějaké několika měsíční dítě. Takže pokud to byl někdo z toho okruhu ETA, tak už by to byly jejich první útoky. Ale poprvé o sobě opravdu ETA dá vědět vlastně náhodou v létě 68, kdy během silniční kontroly dva její členové jsou zastaveni civilním gardistou a jeden z tehdy velkých stoupenců toho odbrojeného boje, Xavier Echebarrieta, vytáhne pistoli, toho policistu zabije. Poté oni se dají tedy na útěk. Ti dva členové ETA jsou záhy poté objeveni policií, která neví opět, že jde o ně, a opět dojde ke konfrontaci a ten Echebarrieta je zabit. Tím pádem má ETA svého prvního jakoby mučedníka. Navíc se kolem toho vyrobí asi zjevně falešná teze, že byl těmi policisty popraven. Ten jeho společník, který to přežil, toto popírá, tvrdí ne, prostě zabili jsme nevinného kluka, v podstatě civilního gardistu, a pak jako oni zabili Echebarrietu, jo, neblbněte. Jo. Tento člověk byl pak tedy tou frankistickou policií mučen, byl zatčen, byl propuštěn až na amnestii v 77., ale dnes se k tomu staví velmi rezervovaně.
1: Pokud pokud bychom nepočítali zastřeleného policistu, první politickou vraždu ETA spáchala zjevně jako odplatu za dálniční incident ještě během politicky horkého a v celé Evropě neklidného léta 1968.
0: Zabije Melitona Manzanase, což byl jeden z důležitých činitelů frankistické tajné policie. Prv velmi tvrdý mučitel politických vězňů, za války spolupracoval s gestapem, pomáhal vracet do Francie uprchlé židy a tak dále, a ETA ho zabije. Tím ona si získá celosvětovou jakoby podporu. V roce 1970 v prosinci se koná takzvaný proces v Burgosu, kde je několik členů ETA postaveno tedy před vojenský soud. A následuje celosvětová vlna solidarity s nimi, jako s bojovníky proti vlastně fašismu. A byť jsou tedy vyneseno několik rozsudků smrti, tak Franco je pod tlakem i zevnitř toho režimu, nepodepíše, nenechá je vykonat a ti lidé jdou pouze v uvozovkách do vězení. Takže v ten moment je to baskické hnutí opravdu mezinárodně na výši a má i podporu, dejme tomu, španělské komunistické strany.

Ta situace pak vyústí z jara 1937 ve velkou ofenzívu na severu, protože si taky musíme uvědomit, že to Baskicko za občanské války izolováno od zbytku republikánského území. Tam je taková kapsa na severu, kterou tady

0: S počátkem 70. let začíná ve Španělsku éra, ve které začne ETA neboli Baskicku a jeho svoboda svou svobodu prosazovat se vzrůstající brutalitou.
1: Předseda španělské vlády Luis Carrero Blanco byl dnes zabit při bombovém atentátu. Zprávy o tom, jakým způsobem byl atentát proveden, se různí. Španělské zpravodajské agentury tvrdí, že na Carrerův automobil byla vržena bomba. Některé západní agentury však oznámily, že není vyloučeno, že...
0: Posloucháme ústřední melodii Ennia Morriconeho z filmu Operace Ogro, který natočil v roce 1979 režisér Gillo Pontecorvo. Film zobrazuje skutečnou událost, spektakulární teroristický útok na španělského předsedu vlády.
2: Admirál Carrero Blanco měl být vlastně Frankovým jakoby nástupcem. Tam je velmi důležité, že Franco v ten moment stále zůstával hlavou státu, ale již měl vybrány dva nástupce. Věděl se, že hlavou státu bude již Juan Carlos. Byť to Franco kdykoliv mohl změnit, on si nechával volnou ruku, že dokud on bude živ, tak může toto rozhodnutí změnit. A v čele vlády měl zůstat a tím pádem Juan Carlos se také hlídat. Admirál Luis Carrero Blanco, osoba schopná vyvažovat v té době již velmi rozklížený režim, kde se štěpily velmi ty politické síly v roce 69. Během aféry Matesa, kdy jedna část režimu vytáhla korupční skandál na druhou, došlo opravdu k velmi závažným změnám ve vládě, tak ten Carrero Blanco byl symbolem opravdu toho budoucího frankismu, toho technokratického, který bude hlídat Juana Carlose a udrží ten zbytek těch režimních frakcí nějakým způsobem pohromadě. ETA se ho rozhodla eliminovat. Byla to opravdu několik měsíců se chystající operace, kdy oni si vyhlédli jeho pravidelnou cestu na ranní mši. Ten jeho bigotní katolicismus a pravidelnost vojenská ho v podstatě zabili. A poté, co vydávají se tedy za umělce, tím pádem mohli jako sochaři vynášet neustále nějaký odpad, prokopali tunel v podstatě pod ulicí, kterou on pravidelně jezdil, naplnili to výbušninami a měl opravdu to štěstí, že 20. prosince 1973 to auto opravdu jelo tak, jak mělo, oni ho odpálili do vzduchu, to auto vyletlo několik, asi 20 metrů do vzduchu, přiletělo do patia jiného domu a ten admirál sice nebyl na místě mrtev, ale patrně už v nějakém stavu byl, pak záhy umírá v nemocnici. Je velmi zajímavé, že tenhle jako spektakulární atentát se odehrál neúplně daleko od americké ambasády. Den nebo dva po návštěvě Henry Kissingera, který vlastně jednal i s tím Carrero Blancem, což vyvolávalo v té době a u jistých konspiračních teoretiků dodnes spousty úvah, jak je možné, že já si myslím, že to bylo naprosto dáno tím, že nikdo nečekal takovouhle akci, že by ta ETA byla takhle schopná.
1: Funkce předsedy španělské vlády se automaticky ujal jeho náměstek Torquato Fernández. Bylo to dnes oficiálně oznámeno v Madridu. Torquato Fernández bojoval v občanské válce v řadách fašistických oddílů a v roce 1969 se stal generálním tajemníkem fašistického národního hnutí.
2: Ten útok na Carrera Blanca byla opravdu akce propagandistická v tom smyslu, že my se nebojíme likvidovat hlavou toho vlastně opresivního státu a režimu. Oni tím ukázali vlastně opravdu velmi vysokou kompetenci, taková se málo kterému národně osvobozeneckému hnutí jakoby povedla, budeme-li takto definovat a oni se takto chápali. Otázka byla, kolik procent baskické populace oni reálně jako reprezentovali. Dnes dejme tomu 26% Basků je považuje za národní osvobozenecké hnutí a dalších 21% je považuje za ozbrojenou skupinu. Jejíž některé akce spíše poškodily tu věc, ale stále to chápu jako legitimní. Zná, v podstatě skoro polovina lidí nemá úplně odmítavý názor. A pak je druhá jakoby skupina, která je považuje opravdu za teroristy. Ale oni tím útokem ukázali to, že je s nimi nutno počítat a že právě nejsou jenom nějaká minoritní skupinka, která umí zabít četníka na ulici.
3: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Už o rok na to, 1974, už usporiadala ETA bombový útok aj v kaviarni v Madride, v kaviarni Rolando, na civilistov. Tam vtedy zahynulo 13 ľudí, nie z týchto sfér, na ktoré sa zvykli teda zameriavať teroristi. a tomu radikálnemu posunu a asi strate akýchkoľvek zábran, tak k tomu potom prišlo najmä v tých 80. rokoch. Vtedy ETA začala vykonávať masívne útoky, robila to autami plnými výbušnín. Tie autá kradli teroristi bežne z ulíc, to si ja pamätám ešte aj z 90. rokov, že sa ľudia veľmi obávali, že ukradne ETA práve to ich auto, pretože tie autá sa kradli na celom území Španielska a že práve v takom aute podniknú potom ten atentát, že nechajú to auto vybuchnúť na verejných miestach, teda tak, ako to robili a tak, ako to bolo napríklad v Barcelone, keď ETA tam zaútočila na nákupné centrum Hypercor, to bolo v roku 1987, alebo potom teda často začali robiť útoky na kvartely, teda na ubytovne civilnej gardy, lenže tam nebývali len členovia civilnej gardy, alebo teda zamestnanci štátni, ale bývali tam aj ich rodiny, to znamená ženy, deti, a ETA o tom vedela, že teda tam sú tieto rodiny a takýmto spôsobom vlastne zabila počas svojej činnosti teroristická organizácia až 21 detí, maloletých. Napríklad v ubytovni v tom kvarteli v Saragose bolo 6 detí mŕtvych, alebo v katalánskom meste Vík 5 detí zomrelo následkom týchto útokov.
0: Jestliže ETA se stala po atentátu na předsedu vlády v roce 1973 jednoznačným nepřítelem státu, ten nezůstával pozadu a logicky se bránil.
2: Už v srpnu 75 ještě za Franka je schválen velmi tvrdý protiteroristický zákon a vypadá to, že to zavdá jakoby záminku tomu tvrdému jádru frankismu a uvidíme si, v jaké jsme době. 75. rok. Sice ano, už padly diktatury v Řecku a v Portugalsku, ale i tak ještě nedávno byly a ten jejich pád, zejména v tom Portugalsku, nebyl očekáván. Byla velmi náhlá věc. Ale etablovaly se nám nové typy pravicových autokracií v Latinské Americe, Chile, Uruguay, historicky demokratické vlastně státy. Měli jsme velmi tvrdé vojenské režimy v Jižní Koreji, Suharto v Indonésii velmi jakoby zrepresivně ten svůj režim v Turecku. V 71. armáda dá vlastně velmi silné ultimátum vládě a začne si dělat, co chce. A ono není jisté, jestli nenastupuje nová vlna pravice, která by byla vlastně intenzivnější než ten Franco. A toho se jistá část španělské opozice bojí, že ta ETA dává záminku tomuto vlastně procesu, což ono se to do jisté míry stane, ono se to projeví pak hlavně v únoru 81 během pokusu o vojenský puč ve Španělsku.
5: Nová španělská vláda, kterou včera sestavil premiér Leopoldo Calvo Sotelo, vydala příkaz k zatčení tří generálů, kteří se podíleli na pondělním pokusu o pravicový převrat. Vláda přislíbila úplné a otevřené vyšetření tohoto pokusu a jmenovala zvláštního prokurátora.
2: Kdy to nezvládání terorismu demokratickým státem je jedno ze zdůvodnění toho puče, že Španělsko potřebuje ne nutně jako diktaturu, ale kompetentní technokratickou vládu, která by si poradila s tímto a dokázala by tu zemi stabilizovat a dovést ji hlavně do NATO.
0: Což se stalo v roce 1982. Mimochodem v témže roce Španělsko uspořádalo mistrovství světa ve fotbale, ale tím také radosti 80. let končily.
6: Další zprávy. Příslušníci baskické separatistické organizace ETA, kteří v pátek unesli rakouského, salvadorského a urugvajského konzula, dnes uvedli konkrétní podmínky jejich propuštění. V anonymním telefonátu baskické rozhlasové stanici požadovali uveřejnění dokumentů o mučení ve španělských věznicích. Dále žádali zveřejnění fotografií těla José Arregiho, údajného příslušníka ETA.
4: Po Frankovej smrti a už teda vlastne počas prechodu Španielska k demokracii, to vyzerá teda, že paradoxne sa ETA zradikalizovala a vlastne sa začalo aj jej najkrvavejšie obdobie. Tie hlavné dôvody, že prečo to tak bolo, prečo ETA nezloží zbrane, odmieta zložiť zbrane, tak to bolo zrejme teda kvôli tomu, že ETA nemala dôveru k tým reformám. Ona nevnímala tú novú španielskú vládu a ani ústavu z roku 1978 ako ozajstnú zmenu. Len to videla ako také zakryté pokračovanie frankizmu. A vlastne aj tie demokratické zmeny ETA považovala len za také kozmetické úpravy. Cieľom ETA nebola vtedy len kultúrna autonómia, ktorú Baskicko nakoniec aj získalo, ale úplná nezávislosť a vytvorenie socialistického štátu. A vlastne akýkoľvek kompromis alebo dohodu s Madridom ETA brala ako zradu. A vlastne aj to násilie, aj tá radikálnosť a aj to vraždenie sa potom už počas demokracie a počas tranzície v Španielsku stalo takou hlavnou črtou ETA, alebo dá sa povedať aj hlavnou identitou, a vlastne jediným politickým nástrojom zostávalo to zabíjanie. Jednoducho neverili demokratický prechod v Španielsku v tú tranzíciu.
0: Zvláštní je, že ETA nebrala moc na vědomí ani krále Juana Carlose. Dokonce na něj uspořádala v průměru jeden atentát za 10 let. Naštěstí všechny bez úspěchu.
2: Musíme chápat, že Španělsko se opravdu demokratizuje postupně od roku 75. Tam není úplně jednoznačný zlom. Tím jsou patrně až první tedy svobodné volby 77 a formování ústavy v roce 78. Ale ETA, jelikož pro ní je Juan Carlos nelegitimní, tak pro ně toto nic moc neznamená. A ETA opravdu pokračuje, jako by se nic nestalo. ETA dále útočí na cíle státu, unáší i významné činitele, zabíjí je. Současně na to samé občas reaguje ten španělský stát silnou represí ve Vitorii, dochází k masakru jakoby baskických protestujících, takže jsou mrtví na obou stranách, to nedělá jenom ETA. A ona v ten moment tvrdí, ano, možná, že španělský stát se nějakým způsobem demokratizuje, ale co je nám potom, že se španělský stát demokratizuje? My chceme baskický stát. A i když Baskicko tedy dostává autonomní status, je obnoven a PNV se vrací vlastně do Baskicka, stává se tam státu stranou až do 0. let, vládne jedna strana, tak ETA neváha a dále pokračuje a vlastně 80. léta jsou zesílením těch tendencí. On už ten rok 79, tam ETA zabije více jak 80 lidí, jenom v 79. ETA začíná taky likvidovat některé svoje členy, ty, co jsou kritičtí k té linii, a to jádro může fungovat jako velmi omezené, slabé. Oni umí, i díky tomu, že mají velmi silnou základnu ve Francii, fungovat bez nějaké výraznější societální podpory. Oni vlastně mají v té době velmi stabilní, klidný přístav na francouzské straně Pyrenejí. Francouzská policie nezasahuje v té době proti ETA stále. Je tam jednak ta jistá vize, že ETA je prostě národní osvobozenecké hnutí, ale taky je tam obava, aby ETA nezačala to samé konat ve Francii.
0: Jak vlastně vypadají mimochodem ty hranice francouzsko, španělské a tedy baskické v tu chvíli, řekněme?
2: Jsou hlídané, to si hlavně španělská policie hlídá to dlouhodobě, protože z Francie pronikali opozičníci, ať už komunisté nebo kdokoliv jiný. Tady můžu posluchačům doporučit slavný film Válka skončila s Yves Montanem, tedy o komunistickém odbojáři ve Francii, jak toto fungovalo. Ale samé ta pyrenejská hranice je průchozí, máme taky možnost jako v člunech a tak dále. A opravdu ta francouzská policie v ten moment se nijak nezapojovala závažně. Pokud ETA hrozilo něco už v té době, a pak to bylo hlavně v 80. letech, tak to byly španělskou policií a později tedy vložené ministerstvem vnitra v 80. letech za socialistů, najímaní různí žoldáci, kteří v podstatě ve Francii útočili na ty cíle spojené s ETA-ou. To znamená, byla někde restaurace, kterou ETA provozovala, a financovala se z ní, tak ona najednou mohla prostě vyhořet. Jo? A bylo zabito zhruba nějakých 20 lidí napojených na ETA, a taky ale mnohdy nevinných, nebo UNESCO a tak dále. A bylo to prováděno buď tedy autonomními španělskými nacionalisty a neofašisty a tak dále, a nebo od těch 80. let takzvanými jednotkami GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, protiteroristické osvobozenecké skupiny, které měly prostě napojení na tehdejší činitele ministerstva vnitra, a v počátkem 90. let to byl veliký skandál a španělský ministr vnitra Barrio Nuevo a jeho náměstek šli tedy do vězení jako snad první ministr ve španělských dějinách, pomineme-li Frankovu represi, tedy proti republikánům.
7: El atentado salvaje de la banda terrorista ETA en Barcelona ha tenido como objetivo directo la población civil. En el momento del atentado, el centro comercial está...
4: Moc teroristickej organizácie ETA začala výrazne upadať po atentáte na nákupné centrum Hypercor v Barcelone v roku 1987. Ten útok patril k zlomovým bodom tiež z viacerých dôvodov. Jednak strata verejnej podpory, pretože pri tom masakri zahynulo 21 civilistov, väčšina bola žien, jedna žena bola tehotná navyše, 4 deti tam zomreli, 4 muži. Veľmi to verejnosť šokovalo a takisto to pripravilo ETU o zvyšky sympatií dokonca aj medzi radikálnymi baskickými nacionalistami. Ale možno ešte väčším takým medzníkom bol teroristický atentát na komunálneho politika Miguela Ángela Blanka. To bolo koncom 90. rokov, v roku 1997. Po tomto atentáte nasledovali obrovské protesty verejnosti. Celé to veľmi zásadne zmenilo Španielsko. Tohto politika najprv ETA uniesla a po dvoch dňoch ho teda brutálne zavraždila. A tie masové protesty spôsobili aj to, že ľudia prestali už mať strach. Tá verejná mienka sa zlomila aj nielen v Španielsku, ale aj priamo v Baskicku. Už otvorene sa tam ľudia postavili proti terorizmu. A ETA vlastne s tým pádom stratila aj zvyšky politického krytia alebo aj takej tichej tolerancie, ktorú mala u bežných ľudí, hlavne teda vo svojom vlastnom regióne, ale aj v iných častiach Španielska existovala taká tá tichá tolerancia. Po tomto únose a po tejto vražde na Miguela Ángela Blanka sa to zmenilo, bolo to dôležité aj z hľadiska politickej jednoty, pretože 2 roky na to sa potom podpísal tzv. Pakt proti terorizmu. Tento pakt podpísali 2 hlavné politické strany španielské, pravicová ľudová strana a socialistická strana, a tým pádom vlastne izolovali aj politické krídlo ETA. A vlastne po tejto vražde sa zlepšila aj medzinárodná policajná spolupráca, najmä s Francúzskom, pretože veľa členov ETA teroristov po vykonaní nejakých činov alebo po príprave atentátu alebo podobne sa zvyklo vždy uchýliť a schovať do Francúzska. A táto vražda priniesla to, že tlak polície začal byť silnejší aj čo sa týka teda hľadania teroristov aj mimo Španielska.
0: Možná vás napadlo, proč se po celá ta léta španělského 20. století nijak neproslavil katalánský terorismus.
2: Ta katalánská situace je dost odlišná. Katalánci mají jako jiný typ historie se španělským státem. Také vyprodukovali 2 teroristické skupiny, které mají na svědomí pár lidí. Dokonce existovaly i společné tréninky mezi ETOU a katalánskými separatisty. Ale Katalánci se mnohem více historicky zapojovali do fungování španělského státu a prostě měli to štěstí, že se neobjevila takhle odhodlaná skupina, jako byla ta ETA. U té ETY v jistý moment to prostě začalo, oni se to naučili, vybudovali struktury nabírání lidí, ale tím pádem také kontroly, ono z ETY se špatně vystupovalo. V tom Katalánsku se nikdy takhle nerozvinula tato struktura, která pak živí sama sebe. Tím pádem to Katalánsko toto nezažívalo. Mnohem později dojde k tomu, že vlastně v roce 2004 si jistá část katalánských politiků vyjedná vlastně s ETOU to, že v Katalánsku už se útočit nebude. To znamená, dojde k tomu, že Katalánci si domluví Katalánsko nechte na pokoji, ale to je velmi ojedinělá věc.
0: A neměli bychom zapomenout ani na finanční aspekty, protože každý terorismus kromě lidských životů přijde na pěkné peníze, jak co do příjmů, tak výdajů.
2: ETA brala primárně peníze na svou činnost z vydírání baskických podnikatelů. To byl asi ten nejstabilnější zdroj, takzvaná revoluční daň. Další bylo provozování jejich vlastních jakoby podniků, kdy ona měla pod kontrolou nějaké ziskové podnikání ve Španělsku a ještě více ve Francii. Různé taky dobrovolné příspěvky, ano, musíme si uvědomit, že opravdu ten svět těch nacionalistů, žijících v civilu, sympatizujících a kooperujících s ETOU byl nemalý, to znamená, lidé odevzdávali, různě se vydělávalo i na legálních aktivitách, část toho šla ETě, a pak zjevně její napojení na ty mezinárodní teroristické sítě, obchod se zbraněmi, obchod s vlivem a tak dále, různé výměny, výhod, takže to byl takový ten její prostor, ve kterém se pohybovalo, což právě, dejme tomu, některým těm historickým zakladatelům, jako ta Julen Madriak a tak dále, co to zakládali v 60. letech jako nadšení bojovníci proti frankismu, pak v těch 90. letech jako už dávno vzdálení od toho světa tvrdili, že to je už jenom kriminální struktura, to už není nic jiného.
0: Členové ETA byli nepochybně lidé různého kalibru. Přesto, jak už jsme naznačili, někteří, a zvlášť ti, kteří stáli na pomezí politiky, stojí za pozornost.
4: Já si najviac pamätám z novinárskej praxe to obdobie po roku 2005. Vtedy bola takou veľkou postavou tzv. Čeroky, vlastným menom Mikel Gary Coins Aspiasu Rubina. To bol jeden z posledných radikálnych vojenských šéfov pred vyhlásením trvalého prímeria. On presadzoval takú veľmi tvrdú líniu vrátane bombového útoku, ktorý ETA spravila na letisku v Madride, na letisku Barajas v roku 2006. Takže na toto si veľmi dobre pamätám. Potom taká osoba ešte, ak teda niekoho vôbec je treba, alebo je vhodné spomenúť, tak je to Josu Ternera. To bol dlhoročný politický líder a v roku 2018 to bol práve on, kto v nahrávke oficiálne prečítal to vyhlásenie o definitívnom rozpustení ETA. Takže na týchto dvoch mužov možno si tak najviac spomínam osobne.
0: Zřejmě nejtragičtější příběh spojený se samotnými členy ETA symbolizuje jméno Marie Dolores Katarain, zvané Juez.
4: Je to jeden, dalo by sa povedať, že z najzverskejších prípadov v rámci vnútornej skupiny ETA, pretože túto ženu ETA zabila tromi guľkami do hlavy pred očami jej trojročného syna. Táto žena Maria Dolores González Katarain, známa ako Juez, bola jednou z hlavných vodkyň organizácie, ale potom, čo sa rozhodla zložiť zbrane a odísť do exilu, najprv do Mexika, potom do Paríža a neskôr využiť reintegračné opatrenia španielskej vlády, tak ETA vnímala tento jej návrat ako nebezpečný príklad, ktorý oslaboval morálku vnútri skupiny. Vravím, považovali ju za zradkyňu a touto jej vraždou chcela ETA vyslať varovanie ostatným členom, ktorí by tiež chceli opustiť násilie. Takže túto ženu v roku 1986 zavraždili v podstate na výstrahu ostatným členom, ktorí nejak zmenili názor a chceli opustiť násilné činy.
0: Pokud ale šlo o oběti z řad španělského státu, zmíněný emeritní aktivista teroristické skupiny Josu Ternera ovšem legitimitu boje ETA navzdory tomu, že se on sám podílel na ukončení její činnosti, nikdy nespochybnil.
2: Dejme tomu dodnes, ten Josu Ternera tvrdí, to byli policisté, věděli už ten moment, do čeho vstupují, vstoupili do státu, který kolonizuje Baskicko, nemuseli tam vstupovat, mohli pracovat někde jinde, věděli, jakou uniformu oblékají, věděli, co my jsme věděli, co oni jsou a byla to válka. Mezitím my jsme taky, takzvaně, jak bych pověděl, ztráceli svoje lidi. Takže tyto útoky jsou a oni pak počátkem 90. let, v tom Katalánsku zejména, vlastně se projevují opět, protože blíží se olympiáda v Barceloně, velká obava, co bude, co udělá ETA ve 92., kdy bylo Expo v Sevě, byla olympiáda v Barceloně a Madrid byl evropské kulturní město. Rok Španělska, že to bylo v sobě Ameriky a tak dále. A tady jakoby byla velká obava opravdu jako v květnu 91. opět v Barceloně zautočila na tu civilní gardu, zase zabila nějakých jako 9 lidí, tam pak byl velmi rychlý zásah španělské policie a zabito asi několik členů ETA. Ale oni by vám i pověděli, ale my útočíme stále na státní cíle, na ty cíle španělského státu. Baskičtí nacionalisté nemluví o Španělsku jako España, mluví o španělském státu Estado Español. To je nějaká entita, která je úplně nám cizí, žádná España jako nějaká entita, jako nějaká identita neexistuje. Je pouze španělský stát jako opresivní orgán, který utlačuje Katalánce, Basky, Galicíce, obyvatele Kanárských ostrovů. Takže oni považují vlastně potenciálně celé to Španělsko v tento moment za svůj prostor A pak ještě na konci 90. let dokonce začnou útočit v jižním Španělsku, v Sevíje a tak dále, proti radním za vládní strany. A dejme tomu, já když jsem byl v Galicii, tak tam v roce 2000 bylo zatknuto komando ETI, které tam chystalo atentát na tamního autonomního premiéra za lidovou stranu. Takže ta jejich aktivita byla velmi extenzivní.
8: Francouzské a španělské policii se dnes ráno podařilo zadržet 4 příslušníky baskické teroristické organizace ETA. Zátah na jihu Francie v lokalitě Bayonne byl o to úspěšnější, že se jedná o současného vojenského šéfa, a tedy číslo 1 organizace, s nímž byl začen i jeho zástupce. Podle španělského ministra vnitra byl Miquel Carrera alias ETA.
0: Síla ETI v nultých letech znatelně slábla. V roce 2011 oznámila trvalé příměří a ku podivu ho dodržela. V červenci 2014 pak oznámila rozpuštění svých operačních a logistických struktur a v květnu 2018 dokonce ETA oznámila své definitivní rozpuštění. Požádala o odpuštění zla, které způsobila. Celková bilance přes 820 mrtvých v průběhu 59 let.
2: Nultá léta začínají první veliké problémy. Jednak se zintenzifikuje kooperace mezi Francií a Španělskem. Francie v té době již naplno kooperuje. Proti ETA, ETA je opravdu velmi na okraji jakékoliv obliby. V Irsku se povedl mírový proces. IRA končí. IRA oznamuje svůj konec. A rok 2001, 11. září, prostě jednak delegitimizuje teroristické metody a jednak vede k dalšímu posílení mezinárodní spolupráce proti terorismu. ETA je jsme napojena na různé struktury venku a ty tvrdé zásahy a průniky do bankovních účtů a tak dále ji ohrožují. A dalším jakoby důležitým bodem pro ní je rok 2004, kdy je obviněna na začátku z toho útoku v Madridu na nádraží Atocha.
9: K tragédii došlo v 7 hodin 39 minut ráno. Španělská televize začala brzy přinášet první záběry chaosu na madridském nádraží Atocha, první výpovědi otřesených svědků. Zanedlouho přišly zprávy o tom, že k výbuchům došlo i ve vlacích výjíždějících na dvě další madridská nádraží. Celkem došlo k 10 explozím, další 3 nálože policisté zneškodnili. První informace úřadů uváděly desítky obětí.
2: Ty vlaky, které vyhodí do vzduchu islamisté, jsou připisovány ETA. A i to té ETA ukáže vlastně, jaká míra nenávisti vůči ní může být, ale stejně ETA, která pak opět vyhlásí další dočasný mír, v roce 2006 opět začíná, dá nálož na madridské letiště Barajas, na 4. terminál, zabije 2 ekvádorské občany a opět čas od času provádí akce, ale dělá to jenom do roku 2011, kdy opravdu ukončuje své aktivity, oznamuje vlastně definitivní mír, ale je to zase po sérii útoků a je to po sérii zatýkání. Musím se uvědomit, že ta ETA, jak se neustále redukuje, ten počet lidí, který ona je schopná najmout a zapojit do boje a jak je zatýkána a jak i z vězení se začínají ozývat ti mnozí letití vězni, kteří vyzývají, ne všichni, ale mnozí vyzývají k tomu, že by se toho mělo nechat a že už to nemá cenu a že jsou jiné možnosti. Tak ta ETA 2011 opravdu končí, 2017 odevzdává zbraně a 2018 se rozpouští jako organizace. Ale po celou tu dobu těch posledních 20 let v Baskicku, a zejména v těch nultých letech, visel ve vzduchu jiný fenomén takzvaného pouličního boje, Kale Borroka, takové ty malé gerilové aktivity, kdy prostě radikální demonstranti se konfrontují s policií, zapalují vozy, ničí nějaké majetky, objevují se všude různé grafity pro nezávislost, vzývají se členové ETA fotky těch ETRAS a tak dále, výhružné dopisy lidem, telefonáty, vydírání a tak dále.
0: Takže taková ETA udělej si sám.
2: V podstatě ETA udělej si sám. Ona už v těch posledních letech byla taková trochu udělej si sám, že ona už neměla ty úplné ilegály, které by dokázala celou dobu uživit. Ona v podstatě mobilizovala lidi, kteří byli normálně legálové a provedli něco a pak se vrátili do legální situace. Už nebyli lidé, co by tomu 10-15 let byli někde ve Francii v ilegalitě pod jiným jménem a dělali by útoky ve Španělsku nebo by je koordinovali. Na to už prostě nebylo tolik zdrojů a ty zásahy obou těch policií obou států byly velmi úspěšné.
0: ETA ukončila svou činnost, snahy o samostatnost Baskicka usnuly, nebo jenom dřímají? Jakou roli hraje baskická otázka v dnešním Španělsku? Má poslední otázka na novinářku Lubicu Zlochovou.
4: Ta baskická otázka v Španělsku se stále zjavuje. Ale dnes sa to zjavuje výhradne v politickej a parlamentnej rovine. Napríklad, čo sa týka tých snách o nezávislosť alebo o väčšiu mieru autonomie, tak tie pokračujú, ale pokračujú veľmi umiernene. Tam existuje baskická nacionalistická strana PNV, ktorá je považovaná za umiernenú. Takisto existuje druhá silná nacionalistická strana Bildu. Majú v baskickom parlamente väčšinu. Ale priama nezávislosť u ľudí, u Baskov dnes, keď sa to predostiera, tak tam je veľmi nízka podpora verejnosti. Podľa prieskumov je za úplné odtrhnutie Baskická stabilne menej ako 20% ľudí. Ja by som povedala, že to je ešte aj oveľa menej, pretože už to nie je niečo, čo úplne medzi ľuďmi rezonuje. Ale, hovorím, rezonuje to na celonárodnej úrovni, čo sa týka tej politiky, pretože španielska centrálna vláda často závisí od hlasov týchto dvoch spomínaných baskických nacionalistických strán, ktoré som spomenula, a v celonárodnom parlamente často musí im výmenou za podporu ustupovať, a toto sa inak používa ako argument, že kvôli baskickým nacionalistickým stranám a zároveň aj katalánskym sa oslabuje jednota štátu, ale u Baskov sa nedajú v bežnom živote podľa môjho názoru evidovať nejaké masové prejavy, snahy o odtrhnutie sa. Región Baskický má veľmi vysokú ekonomickú úroveň v rámci teda v porovnaní teda s ostatnými španielskými regiónmi. Baskicko a Baskovia sú na tom lepšie a vonkoncom nie sú utlačení ani kultúrne, ani jazykovo. Na túto nôtu jazykovú, kultúrnu skôr hrajú práve katalánsky separatisti. Tam je tá podpora myšlienky samostatnosti u obyvateľov väčšia, aj keď teda často stojí na slabých základoch, lebo napríklad je pozoruhodné, že myšlienku samostatnosti podporuje aj druhá či tretia generácia prisťahovalcov, pretože Katalánsko tradične bolo pracovnou destináciou Španielov, ale aj cudzincov, a tí dnes, podľa môjho názoru trošku paradoxne, sa tiež teda hlásia k separatizmu.
2: Problém je, že kdyby všichni dostali ta práva, jako mají Baskové, tak Španělsko opravdu nemá smysl v podstatě. A federalizace Španělska rozhodně není požadována v těch kastilsky mluvících oblastech, byť i tam je silný regionalismus, ale oni jsou spokojeni s tím autonomním statusem a tím pádem vlastně ti Baskové se dostávají do jisté pasti. V konečném důsledku oni vždycky tím stavěním těch vyšších požadavků dosahují prohloubení té autonomie. Je to taková jejich jakoby hra, ale dnes rozhodně Baskicko není tím hlavním problémem pro jednotu Španělska. Tím se mezi tím stalo Katalánsko, ve kterém se paradoxně ta situace v nedávných letech zradikalizovala.
0: Ovšem bez atentátů. A je pořád lepší, pokud se vyhlašují protiprávní referenda a političtí vůdcové se pak skrývají v exilu nebo zodpovídají před soudem, než když se dávají bomby do aut a střílí se po kolem jdoucích. Historie ETA v dnešním tématu plus je u konce. Příště se vydáme po stopách irské republikánské armády. Děkuji za spolupráci Lubici Zlochové, spolupracovnici Českého rozhlasu ve Španělsku a iberoamerikanistovi z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Radku Bubnovi. V pořadu jsme použili archivy Českého rozhlasu a agentury AP. Autorem námětu je Stanislav Winter, dramaturgii měla Lucie Korcová a technicky spolupracovali Iva Podzimková a David Dibelka. A vám za pozornost děkuje a těší se na slyšenou Jan Sedmidubský.
3: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Trumpa míří na jednání do Kyjeva. Strana AFD může vyhrát volby v Sasku-Anhaltsku. Na vládnutí to ale stačit nemusí. Tenistka Linda Nosková bude hrát s Ukrajinkou Kostiukovou o postup do čtvrtfinále US Open. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy popojíždí kolona u Chlumce z kilometru 65. A bude slunečno, teploty do 23 stupňů. Dobré poledne, je neděle 6. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorf.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem míří zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner do Kyjeva. Plán schůzky už je podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského potvrzený. Do Kyjeva přicestují američtí emisaři z polského města Řešov, kde měly americké ozbrojené síly do letošního jara část svého kontingentu v Polsku. V Kyjevě už je náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák.
11: Také ukrajinské straně mají Witkoff s Kushnerem předat návrh prezidenta Donalda Trumpa na ukončení konfliktu s Ruskem. Není ale jasné, co obsahuje. Po tříhodinovém jednání s ruským prezidentem Putinem Kreml rozhovory označil za konstruktivní. Kromě vyjasňování pozic chtějí Ukrajinci americkým vyslancům ukázat i následky pátý rok trvající ruské agrese. Cestou z letiště Borispil přes předměstí Brovary nebo z letiště Žuliany k tomu budou mít dost příležitostí. Budou jim asi chtít ukázat i tisíce fotografií padlých na Majdanu nezávislosti. Podle listu Ukrajinská pravda měl Steve Witkoff z cesty do Kyjeva strach. Přílet vyslanců by ale měl být bezpečný. Ruský prezident nařídil až do konce pondělí na ukrajinskou metropoli nestřílet. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
10: Bezmála 2 miliony lidí mohou vybírat v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko své zástupce do zemského sněmu. Strana Alternativa pro Německo má za 13 let od svého vzniku vůbec nejblíž k vládní odpovědnosti. Podle průzkumu míří AfD k jasnému vítězství ve volbách se ziskem přes 40% hlasů.
12: Lídr AfD v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund vyhlásil za cíl jednobarevnou vládu, se kterou by mohl nekompromisně plnit programové priority bez ohledu na další podle něj zdiskreditované strany. AfD chce například omezovat migraci a veřejnoprávní média. Prohlubovat by naopak chtěla výchovu k vlastenectví na školách a vztahy s Ruskem. Na zisk absolutní většiny to ale podle průzkumů taky nevypadá. Není proto vyloučené, že po volbách vznikne podobně jako v sousedním Sasku menšinový kabinet vedený křesťanskými demokraty a zvenčí podporovaný stranou Die Linke. Z Magdeburku Tomáš Žavlín, Radiožurnál.
10: Česká asociace pojišťoven od září nově upozorňuje na možná rizika škod na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z data z minulých let i názoru expertů a je rozdělený do 6 kategorií. Obsahuje třeba dopravní, zdravotní nebo ekonomická rizika. Z jejich součtu pak vyjde celkové riziko od 1 do 100. Třeba generali Česká pojišťovna zavedení radaru vítá, říká její mluvčí Jan Marek.
13: Na jeho podobě se ostatně podílejí i naši odborníci a považujeme ho jako vynikající a na nejvýš korektními daty podložený nástroj zejména pro veřejnost. Jako indikátor nejúžitějších rizik může lidem pomoci lépe se zaměřit na prevenci.
10: Celkové riziko na září je zvýšené 56 bodů ze 100. Podle asociace v tomto měsíci hrozí třeba více dopravních nehod v okolí škol nebo taky kybernetických útoků. Do Krkonoš přijíždí v těchto dnech desítky německých turistů na tradiční dovolenou po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty, vyhledávají hlavně pěší turistiku, popisuje obvyklý program vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
14: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
10: Erupce indonéské sopky Anak Krakatoa u západního pobřeží ostrova Java zastavila provoz na jednom z největších letišť v jihovýchodní Asie v Jakartě. Citlivé přístroje na mezinárodním letišti zaznamenaly sopečný popel přímo na letištní ploše i v okolí. Úřady rozhodly o okamžitém zastavení domácích i mezinárodních letů.
15: Rozhodnutí postihlo více než 300 letů. Sopečný popel navíc přístroje identifikovali i ve výšce kolem 6000 metrů, což by mohlo ohrozit letadla ve velmi vytížených koridorech nad ostrovy Java a Sumatra. Indonéské úřady tvrdí, že vlna tsunami aktuálně nehrozí, ale současně varují, že Anak Krakatoa je pověstná těžko předvídatelnými výbuchy a k opatrnosti vyzývá hlavně rybáře na západním pobřeží Javy. V roce 2018 zabila tsunami bezprostředně po překvapivém výbuchu této sopky více než 400 lidí. Z Asie, David Jakš, Radiožurnál.
10: 15 státních muzeí a galerií po celé republice dnes zdarma otevřelo své stálé expozice. Některé instituce zpřístupňují víc svých objektů. Zájmy tak například i o prohlídku Národního památníku druhé světové války v Hrabini na Opavsku. Právě tam je naše reportérka Andrea Brtníková.
16: V Hrabině je o dnešní volný vstup do Národního památníku druhé světové války poměrně velký zájem. Lidé tady na otevření čekali už před začátkem provozu a to určitě není běžné. Na místě se přitom podle pokladní běžně v neděli návštěvníci scházejí až později. Někteří z oslovených o tom vstupu zdarma vůbec nevěděli, ale velmi to uvítali. Říkali, že se tak památník otevře více zájemcům. Do památníku není potřeba se předem registrovat, stačí přijít. Parkoviště zatím není plné, no a do konce roku budou ještě tři bezplatné neděle. Ta další připadá na 4. října. Z Hrabině Andrea Brtníková, Radiožurnál.
10: Brněnské nezávislé divadlo DIP ukazuje dětem, jak funguje příroda. Nová interaktivní loutková inscenace s názvem Čtveroročních dob pracuje s hudbou Antonia Vivaldiho a vychází z básní Františka Halase.
17: Příběh Čapí rodiny je příběh ročních období, kdy oni se potkají, hledají si svoje hnízdo, pak mají malého čápa a užívají si celý ten rok až do zimy. Popisuje herečka Iveta Kocifajová. Podle režisérky Juliány Vališkové byla klíčem k pojetí inscenace Vivaldiho hudba.
18: My jsme nemuseli se úplně přizpůsobovat hudbě, protože jsou tam úplně krásně a přesně popsané změny té nálady přírodní.
17: Představení uvádí divadlo DIB ve dvou verzích podle věku dětí. Z Brna Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
19: Tenistku Lindu Noskovou čeká večer osmi finále US Open. S Ukrajinkou Kostukovou se pokusí vyhrát 11. grandslamový zápas v řadě. Její soupeřka prožívá povedenou sezónu. Získala titul v Madridu a dostala se do semifinále Roland Garros i Wimbledonu. Nosková před zápasem vyzdvihuje stálost výkonů Kostukové.
20: Jenom tak, co se jako první věc vzpomenu, je, že jsem teďka viděla nějakou statistiku za letošní rok, kterou má úplně skutečnou, že vlastně mimo top ten hráčka má prohrála jenom jeden zápas, to bylo zrovna se mnou, takže já myslím, že to bude další těžký zápas, to jako 100% ona je hráčka, která nevypustí ani jeden míček.
19: Do osmifinále US Open nepostoupili Jakub Menšík, Maria Pouzková ani Nikola Bartuňková. Fotbalisté Mladé Boleslavy budou hájit neporazitelnost šancelize. Ve 13 hodin nastoupí proti Baníku Ostrava. O 2 hodiny později nastoupí Jablonec proti Liberci a Zlín proti Teplicím. 7. kolo uzavře souboj Hradce Králové se Spartou, který začne v 18 hodin. Přímé přenosy všech zápasů najdete na webu irozhlas.cz. Aktuální vstupy nabídnou Radiožurnál i Radiožurnál Sport. A české basketbalistky odehrají na mistrovství světa v Berlíně druhé utkání ve skupině. Po porážce s Itálií je čeká o půl třetí duel s Čínou. Také o něm uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
21: Na D11 kolona u Chlumce, na D1 už jen kratší na výjezdu z Brna. Na D11 z Hradce do Prahy čekejte zdržení za sjezdem na Nové Město. Brzdí se na 65. kilometru a zhruba 20 minut se popojíždí do zúžení u Chlumce na kilometr 63,5. Na D1 za Brnem směrem do Prahy už omezení u Kývalky skončilo, opět se jede oběma pruhy a dlouhá kolona se téměř celá rozjela. Její poslední zbytky ještě za sjezdem na Mikulov na stém 91. kilometru. 57. za Valašským Meziříčím směr Nový Jičín po vážné nehodě stále neprůjezdná, odklon dopravy řídí policie. A silnice 16 ze Slaného do Mělníka na konci obchvatu z Pomyšle omezení, kyvadlový provoz v obou směrech fronty na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Bude skoro jasno až polojasno, zpočátku na severu a severovýchodě až oblačno, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy ojediněle až 25, na horách kolem 13, na Šumavě až 17 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná polední publicistika s Tomášem Pavličkem.
22: Jak vážně bere Vladimír Putin nový pokus USA obnovit mírová jednání? V Sasku-Anhaltsku probíhají zemské volby. Ovládne je poprvé v historii krajně pravicová AfD. A můžou ledviny od prasat vyřešit nedostatek těchto orgánů od lidských dárců? Setkání s vámi bude jednou patřit k našim nejlepším a nejvýznamnějším vzpomínkám, řekl ruskému vůdci Vladimíru Putinovi americký vyjednavač Steve Witkoff na úvod jejich včerejšího jednání v Kremlu. Společně se zatím Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem se v Moskvě pokusil obnovit rozhovory o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou. Tříhodinové jednání pak při odletu označili za užitečné a konstruktivní. Dnes se mají američtí vyjednavači setkat v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem

0: vysílají obě strany, a zejména tady ta ruská, jsou smíšené. Opravdu si budeme muset počkat na podrobnosti plánu, až bude zveřejněn, a pak samozřejmě také na reakci Kyjeva. Jak jste říkali v úvodu, američtí vyjednavači se snažili nasadit velmi srdečný tón, ale ruská strana, i když jak si ten tón opětovala do určité míry, tak současně prezident Putin opakovaně v posledních dnech říká, že nehodlá Rusko ustoupit ze žádného ze svých požadavků, včetně anexe těch 4 východev ukrajinských regionů a tak dále. To znamená, ano, jednání jsou obnovena, ale že bychom byli nějak výrazně blíž k vyřešení konfliktu, to se zatím nezdá.
1: No a ilustruje tuhle celkem váhavou reakci ruské strany i to, že Putin tentokrát ty vyjednavače přijal v méně reprezentativních prostorách a teprve pozdě odpoledne, nejdřív třeba otvíral novou linku metra, a pozorovatelé taky komentují výběr restaurace, kam je předtím vzal na oběd jejich ruský protějšek Kiril Dmitrijev, prý není tak prestižní jako ty podniky, kam Rusové Američany berou jindy.
0: Já bych samozřejmě ty signály nepřeceňoval, ale je třeba říct, že tady se nabízí srovnání s tou poslední cestou nebo s vyjednáváním, které američtí vyjednavači vedli zhruba před rokem v Rusku, a tehdy zveřejnili ten takzvaný 20-bodový mírový plán, který šel velmi na ruku Rusku a těm jeho maximalistickým požadavkům. Tenhle nový plán velmi pravděpodobně tak příznivý pro Rusko není, a myslím, že jedním z důsledků právě téhle proměny situace i na bojišti, i z hlediska toho nového plánu, jsou i tyhle drobné diplomatická rýpnutí, o kterých mluvíte.
1: No ale mimochodem, co znamená poznámka kremelského mluvčího, že v Moskvě probíhaly nebo se probíraly i vzájemně výhodné rusko-americké projekty?
0: No a to je právě to zajímavé, co vlastně není součástí toho mírového plánu, a to si myslím, že je ten argument, který, nebo ta zbraň, kterou Rusko už v minulosti se o ní pokoušelo několikrát diplomaticky. Myslím, že i ta vyjádření ruské strany, která hovoří, když jsou dotázáni na ten mírový plán, tak řeknou, že probírali množství zajímavých ideí. Takže takový velmi vágní pojem, pod kterým, myslím, se právě mohou schovat i vyjednávání, která vlastně přímo s mírem na Ukrajině nesouvisí, ale souvisí s nějakým obnovením vzájemných ekonomických vazeb mezi USA a Ruskem, zejména tedy výhodných pro okolí prezidenta Trumpa. Takže myslím, že něco takového jistě se může vynořit, ale to se, myslím, musíme ještě počkat, než se to dozvíme, protože to samozřejmě není součástí toho oficiálního mírového plánu.
1: A jak vážně brát ta vzájemná ujištění, že Rusko teď nebude útočit na Kyjev? Podle listu Kyjev Independence americký vyjednavač Steve Witkoff dokonce bál do Kyjeva jet.
0: Já bych tomu věřil, že připomeňme, že se jedná skutečně o třídenní neútočení na hlavní město. To znamená, nejde ani o dlouhodobé příměří, nejde ani o dlouhodobé zastavení boju nebo vysílání dronů. Prostě se 3 dny soustředí na, jak tedy připomeňme, že tedy se jedná i o ukrajinský příslib vůči Moskvě a ruský vůči Kyjevu, a že se tedy po ty 3 dny vyvarují útoku na hlavní město. To si myslím, že není žádná velká taktická ztráta, výsledek té války to nijak neovlivní, takže myslím, že tohle skutečně obě strany víceméně dodrží.
1: Steve Witkoff a Jared Kushner přijíždějí do Kyjeva vůbec poprvé. Jak důležitá je ta jejich návštěva pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského?
0: Já myslím, že je vůbec celkově důležité, že se alespoň částečně mění ten základní paradigma nebo základní nějaký mentální rámec úvah amerických vyjednavačů. Dřív to bylo vždycky představa, že tady proběhne bilaterální vyjednávání USA a Rusko, do kterého není zapojen ani Kyjev, ani samozřejmě Evropská unie. A teď se to trochu posouvá, tedy k tomu trojúhelníku USA, Rusko, Kyjev, ale pořád ještě tam, myslím, přetrvává ta mentalita, že není to jenom nějaký dojem, protože oni to sami vlastně říkali, že nyní přetlumočíme pozice ruského prezidenta prezidentu Zelenskému. Takže pořád ta představa, že primárně ten mírový plán dohodne Rusko a USA a pak ho nějak předloží Kyjevu, to tam je. A zároveň tam je ten drobný posun směrem k větší citlivosti vůči asertivnější a také

0: vojensky úspěšnější Ukrajině. Takže uvidíme, jaké budou ty výsledky jednání v Kyjevě.
1: No, ty americké návrhy mají na mírový plán mají být oznámeny příští týden. Jaké by mohly být jeho hlavní obrysy? Vy už jste naznačil, že by to mohlo být méně příznivé pro Kreml než dřív.
0: Ano, tak jak říkám, ten předchozí plán skutečně byl do značné míry prostě okopírován, dokonce i některé výrazy byly vlastně rusizmy, vlastně zdálo se, že to bylo doslova přeloženy některé části toho plánu z ruštiny, takže takto maximalistický plán nelze čekat jednak, jak říkám, protože se situace prostě proměnila, Ukrajina je mnohem úspěšnější, než byla ještě před rokem, to za prvé, za druhé ten předchozí plán tvrdě narazil u opozice ve Spojených státech, tak ale i v Evropě. Takže ten nový plán jistě bude o něco umírněnější. Myslím, že je pravděpodobné, že spíš to nebude vyčerpávající celkový mírový plán, že bude mluvit o nějakých různých alternativách, možnost A, možnost B a podobně, ale to už je spíš moje spekulace. Prostě domnívám se, že skutečně to sebevědomí Kushnera a Witkoffa, že prostě rychle jedním velkým plánem ten konflikt vyřeší, to už tam není po tom předchozím krachu a myslím, že ten plán bude umírněnější a flexibilnější.
1: Tak to byl politolog Petr Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů. Mockrát vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V malé vnitrozemské spolkové zemi Sasko-Anhaltsko v bývalém komunistickém východním Německu se dnes hlasuje v zemských volbách. A výsledek může způsobit zemětřesení v celoněmecké politice. Alternativa pro Německo má nakročeno k vítězství, což by mohlo znamenat první případ, kdyby krajní pravice sestavila vládu na jakékoliv úrovni od porážky nacistického Německa ve druhé světové válce. V hlavním městě Saska-Anhaltska Magdeburku je evropský editor deníku Luboš Palata. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jaká je, Luboši, zatím nálada? Jaká je, pokud to víme, volební účast?
2: Ta volební účast je relativně vysoká, alespoň se to zdá podle těch prvních mých zážitků, které jsem z toho měl. Je tady na jedné straně velké očekávání od lidí, kteří chtějí volit AFD a těch je opravdu někde mezi 30-40% a tito lidé očekávají, že z AFD přijde nějaká pozitivní změna. To heslo AFD je pro Sasko-Anhaltsko, všechno je možné a její hlavní kandidát Ulrich Zikmund je takovou usměvavou, pozitivní tváří AFD, takže tahle část voličů čeká opravdu, že s nástupem AFD k moci přijde velká změna. Pak je tady ale druhá část společnosti, stejně velká nebo větší, která naopak z toho má velký strach. Já jsem tady včera v podvečer byl na velkém mítingu, který se konal pod Magdeburským domem. Nebyl to míting politický. Žádní politici tam nevystupovali, ani se na organizování nepodíleli, ale církve, odbory, občanské organizace, všichni tito zástupci občanské společnosti pokládali za nutné se prostě sejít před volbami a dát najevo své obavy z toho, co by se stalo se zemí, kdyby AFD zvítězila, co by to znamenalo pro Sasko-Anhaltsko.
1: Na stanice Euronews zase přinesla reportáž z takzvaného rodinného festivalu AFD nedaleko centra Magdeburku, kde tisíce lidí jásali, oslavovali svého Ulricha Zikmunda.
2: Ano,
1: a mě by zajímalo, jestli jste se bavil s lidmi na těch mítincích, možná i AFD, proč je pro ně ta strana tak přitažlivá?
2: Oni prostě chtějí změnu. To je pro ně zásadní. Pak je tady spousta různých motivů, které začínají dokonce až někde u covidu, zklamání ze sjednocení, z toho, že jim západní část Německa vnucuje zelenou změnu, že jim rostou okolo domu větrníky, to je tady velké téma větrné elektrárny, jedno z hlavních nosných hesel AFD. je tady určitá opravdu východní nostalgie. A hlavně je tu pocit, že Sasko-Anhaltsko stále zůstává nejchudší spolkovou zemí, zemí s nejvíc problémy, a ten sen, že se východní Německo dotáhne na to západní, se prostě hroutí a oni s tím chtějí něco dělat. A je to vlastně takový nástup nové východoněmecké identity, která staví na mnoha různých pilířích. Jeden z nich je právě například odpor zelené politice, odpor k migraci. A to je prostě moment, který je tady velmi důležitý. A pak je to samozřejmě i osoba lídra, kdy opravdu Ulrich Wickmund je úplně jiný politik, než by si člověk představoval u lídra extrémně pravicové strany. A opravdu třeba ten rodinný festival, nebo to, že dnes přijel do volební místnosti v Tangerminde na mopedu i s manželkou.
1: Na svým snu, předpokládám.
2: Ano, na svým snu takhle.
1: To bylo velmi populární ve východním Německu, i tady vlastně.
2: Úplně staříčkem, a mimochodem ty Simpsony jsou také vlastně jedním z momentů té volební kampaně, která je velmi, velmi vidět. Tady opravdu jezdí jízdy motorkářů na Simpsonech, je to trochu legrační, ale když si člověk uvědomí, co je na konci cílem, tak trochu z toho tuhne krev žila.
1: No a jak vlastně na tenhle vzestup AfD reagují tradiční strany, jako doteď vládnoucí CDU nebo SPD, případně přece jenom zase jinak radikální Die Linke?
2: Ono je to takové, že hodně varují před tím, co se bude dít, když se AfD dostane k moci. Rozporují mnohá hesla AfD, například o migrantech, vypovídání migrantů, to, že budou vyměněni například v nemocnicích, a poukazují na to, že bez doktorů ze zahraničí, například i ze Sýrie, se dnes německé nemocnice už prostě neobejdou. Takže je to taková spíše reaktivní kampaň, protože na druhou stranu prostě tyto strany byly z velké části u moci v této spolkové zemi desítky let, nebo se na ní nějakým způsobem podíleli, a ty výsledky prostě jsou, že Sasko-Anhaltsko zůstává nejchudší nebo téměř nejchudší spolkovou zemí.
1: Evropský editor deníku Luboš Palata, který je právě teď v Magdeburku, v hlavním městě Saska-Anhaltska, kde probíhají zemské volby, byl naším hostem. Díky za to, přeji hezký den.
2: Také děkuji, hezký den přeji.
1: Ledvina transplantovaná z prasete udržela 66-letého muže naživu rekordních 9 měsíců, než dostal tento orgán od lidského dárce. Američan uvedl, že transplantace mu dala naději a ušetřila mu měsíce, kdyby musel chodit do nemocnice na filtrování krve dializačním přístrojem. Podle týmu z nemocnice Massachusetts General Brigham jejich práce ukazuje, že prasečí orgány lze použít jako most, dokud nebudou k dispozici ty od lidských dárců. Naším hostem je profesor Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu. Vítám vás, pane profesore.
3: Dobrý den.
1: Jak důležitá zpráva je pro vás, co by odborníka, že prasečí ledvina vydržela v lidském těle fungovat takhle dlouho? Ono to bylo přesně 271 dní.
3: To je úžasná zpráva a další krok vpřed ve smyslu xenotransplantací. Xenotransplantace jsou problematika, která je diskutovaná desítky let a experimentálně zkoumaná desítky let. Jsou tam v zásadě dva problémy. Jeden je imunologický, nebo skupina problémů. Jedna skupina je imunologická, druhá je riziko infekcí od prasat. Proto jsou ty orgány geneticky modifikovány. A jak už vyplývá i z tohoto příběhu, ono nutně ty prasečí orgány nemusí pomoct tomu pacientovi na pořád nebo na místo lidského orgánu, ale mnohdy právě mohou pomoci, jak si překonat bariéru čekání na orgán od jiného člověka.
1: Tak vy jste už zmínil, že se jednalo o geneticky modifikované prase, konkrétně jukatánské mini prasátko. Jak přesně se muselo to zvíře upravit, aby jeho lidské tělo tu ledvinu tedy neodmítlo?
3: Tak u těch xenotransplantací, na rozdíl od lidských transplantací, hrajou zásadní roli takzvané sacharidové antigeny, která ta prasata produkují a vůči kterým je agresivní vlastně ten lidský imunologický systém. To znamená, v první řadě je potřeba vyřadit enzym, který je zodpovědný za to, takzvaný tvorbu takzvaného alfa-gal epitopu, který produkuje tyto antigeny. A druhé jsou ty zoonózy, to jsou ty infekční nemoci zvířat, kdy například jeden nejčastěji skloňovaný, asi nejnebezpečnější je takzvaný prasečí endogenní retrovirus, který je přítomný přímo v genomu prasat. To znamená, tam na těchto dvou úrovních nebo v těchto dvou skupinách je potřeba geneticky modifikovat to prase tak, aby člověk za A nedostal infekci od toho prasete a za B, aby neodhojil tu ledvinu okamžitě.
1: No, ten tým amerických chirurgů upozornil, že se přece jenom jednalo o jediného pacienta bez srovnávací skupiny a že ten výsledek odráží pečlivý výběr pacientů, intenzivní specializovanou péči. Takže je možné tenhle postup zopakovat i jinde, třeba u nás? Nebo máte například přístup k orgánům takto modifikovaných zvířat?
3: Tu odpověď bych rozdělil na dvě části. Za prvý, už dneska běží od loňského roku ve Spojených státech prospektivní studie, která je registrovaná na transplantace lidských pacientů prasečími ledvinami, a tam jsou dvě skupiny pacientů. Za prvé pacienti, kteří nejsou jaksi medicínsky vhodní k transplantaci ledviny od člověka, a za druhý u pacientů, kteří jsou na čekací listině a je vysoká pravděpodobnost, že se nedočkají a zemřou. A v plánu je udělat několik desítek takových transplantací. To si myslím, že nás opět posune daleko a daleko dál ve znalosti toho, za a jak postupovat a jakou úspěšnost očekávat. A zpátky k České republice, no, my bychom samozřejmě velmi rádi zkoumali i tuto cestu, na druhou stranu by to znamenalo obrovské finance a obrovské granty. Nejsem si jist, zda v současné době jsme schopni je získat. Na druhou stranu, ta prasečí ledvina není jediná jaksi prasečí tkáň, která se používá a už se dneska používá. Plastičtí chirurgové používají sedermu, což je, používají se prasečí chlopně u člověka, takzvané kroslinkované, což to znamená, jsou upravené tak, že vlastně ta tkáň lidská nebo imunologický systém na ně vůbec nereaguje. To znamená, ta prasečí ledvina není jediná jaksi tkáň, která se dá používat nebo která už se dneska třeba používá v medicíně.
1: No a na závěr vás poprosím o stručnou odpověď. BBC uvádí, že ve Spojených státech čeká na ledvinu přibližně 100 000 lidí. Části z nich by mohla tahle terapie nebo transplantace pomoct. Jak je to u nás?
3: Já odpovím obecně. Orgánů nebude nikdy dostatek. U nás čekají stovky lidí na transplantaci ledviny a část těch pacientů se nedočká. Ať už z důvodu dlouhého čekání, komplikací, anebo prostě proto, že jsou imunologicky složití a je těžko pro ně ledvinu najít.
1: Tak kolik profesor Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu. Děkuji vám za informace. Přeju hezkou neděli.
3: Děkuji, pěkný den všem.
1: No a čas vyměřený publicistice, polední publicistice, je téměř u konce. Za všechny, kteří připravovali, přeje klidný zbytek dne a víkendu Tomáš Pavlíček. Jenom dodám, že naše pořady jsou kdykoliv k mání na webových stránkách rozhlasu. Naslyšenou.
4: Hodin 30 minut.
5: Český rozhlas Plus.
4: Rusko a Ukrajina pokračují ve vzájemných útocích mimo Kyjev a Moskvu, potvrdily to úřady v obou zemích. V hlavním městech platí třídenní zastavení úderů kvůli misi amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. A ti by dnes měli v Kyjevě jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války. Včera se v Moskvě setkali s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Ruský útok na Záporoží má jednu oběť, ukrajinský dronový nálet v ruské rostovské oblasti zranil 3 lidi. Sněmovna se bude znovu zabývat podívat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly volby do zemského sněmu. Nové poslance vybírá přes 1,5 milionu voličů a podle průzkumu je favoritem krajně pravicová Alternativa pro Německo AfD, která může získat 40 až 43% hlasů. Zemská tajná služba stranu před několika lety označila za extremistickou. A pokud AfD zvítězí, její lídr Ulrich Zygmunt by se mohl stát prvním zemským premiérem za tuto stranu. Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce. Od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Obchodníci například špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil. Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovoznilo opravenou část mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Do konce září dopravu povede ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Celá oprava téměř za 1 miliardu korun bez DPH má skončit v létě příštího roku. Silný vítr i dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Spodní úsek na Růžovou horu zůstal v provozu. Uvádí to v lékaři na webu lanovky, kde mohou turisté sledovat aktuální provoz. Během dne se situace ještě může změnit. Dnes naposledy je možné svést se po trati kolem starého vlakového nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrovou trať z roku 1893 od 1. října zruší. Pro cestující se nic nezmění, úsek sloužil poslední roky jen jako vlečka. Zájemci se ale můžou dnes s tratí rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Akci pořádá společnost Die Länderbahn, která dnes provoz vlaků z Liberce přes Mimoň do České Lípy zajišťuje. A státní muzea a galerie jsou dnes otevřená zdarma. O volném vstupu každou první neděli v měsíci rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. A přístupné tak je třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Odpoledne je skoro jasné až polojasné, na severu a severovýchodě území až oblačné, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy naměří až 25, na horách kolem 13, na Šumavě 17 stupňů, noc bude jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná, kránu se kolem vodní ploch ojediněle vytvoří mlhy, ochladí se na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4, na horách naměří kolem 7 stupňů Celsia. To byly zprávy, teď už je ve vysílání Českého rozhlasu Plus na řadě dnešní vydání názorů a argumentů.
6: Narazil dluhový populismus Andreje Babiše na českou DNA? O čem svědčí rozsudek osvobozující SPD? Energetické nápoje nejsou nevinnou zábavou? Za zavřenými kremelskými dveřmi anebo Islanďané a Evropská unie? To jsou nikoli všechna témata nedělních názorů a argumentů a ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
5: Názory a argumenty.
6: Vláda u české veřejnosti poprvé vážně narazila návrh rozpočtu, který počítá s dalším gigantickým zadlužením, odmítá výrazná většina, celých 62%. Je tu tedy několik otázek. Například, co je důvodem nečekaně silného odporu a jak velký problém to pro vládu znamená a ještě může z toho nějak těžit opozice? O tom všem uvažuje Petr Honzejk, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin.
7: Nejprve čísla. Agentura Median na reprezentativním vzorku zjistila, že odpor proti zadlužení o dalších 389 miliard korun v době, kdy Česko nečelí žádné krizi, je skutečně silný. Nejenže odmítají takřka 2/3 populace, ale nové dluhy jdou proti srsti i voličům vládních stran. Na dluhovou jízdu odmítá nastoupit nadpoloviční většina voličů motoristů a SPD. A co je nejzajímavější, také 28% voličů hnutí ANO. Takto silný odpor vůči tomu, co Andrej Babiš prosazuje, jsme u jeho vlastních lidí zatím nikdy ničem nezaznamenali. Co je důvodem? Můžeme ho objevit v národní povaze. Češi tradičně patří mezi finančně velmi odpovědné či, chcete-li, opatrné národy. V evropském srovnání máme jeden z největších smyslů pro spoření a zároveň jednu z největších averzí k dluhům. Pro ilustraci. Průměrné zadlužení českých domácností je 57% ročního disponibilního příjmu. Například v Německu je to ale o 20 procentních bodů víc. Ve Francii je to pak 108% a třeba ve Švédsku dokonce 198%. Toto základní nastavení, které například Mojmír Hampl, šéf Národní rozpočtové rady, označuje za součást české národní DNA, se pak propisuje i do hospodaření státu. Česko vždy patřilo a stále ještě patří k nejméně zadluženým zemím v Evropě. Situace se ale postupně mění. Od roku 2019 se zadlužujeme v poměru k HDP třikrát rychleji než Německo. A nyní, a to je podstatné, chce Babišova vláda už tak zběsilé tempo ještě zvýšit. Opatrným Čechům zjevně začíná blikat kontrolka, varující, že by to nakonec nemuselo dopadnout dobře. Začínají to dávat najevo. Andrej Babiš je tak v prekérní situaci. Jako správný populista slibuje komukoli cokoliv a řídí se přitom podle průzkumu veřejného mínění. K tomu samozřejmě potřebuje peníze. A kde je sehnat jinak než na dluh, že ano? Nyní ale průzkum ukázal, že většina nesouhlasí s gigantickým zadlužováním. Co teď? Jako populista by se měl řídit podle průzkumu a začít šetřit. Ale to jaksi nejde, protože by se dostal do rozporu s jinými průzkumy a hlavně se svými sliby. Vypadá to, že i populismus má své limity. Může doběhnout sám sebe. Co ale znamená odpor většiny Čechů k babišovskému zadlužování pro politiku? Bezprostředně asi nic moc. Většina sice odmítá dramaticky vyšší dluhy. Nemusí to ale ještě znamenat, že je to pro ně to nejdůležitější. Stále může existovat spousta jiných, řekněme, spotřebních motivů, které převažují. Možná nakonec, kdyby otázka v průzkumu zněla, co konkrétně škrtnout, na čem by stát měl šetřit, aby deficit významně snížil, na nic moc by lidé nepřišli. A to už vůbec nemluvíme o tom, co by společnost řekla na zvyšování daní. Na druhou stranu je ale zjevné, že Babišova pozice není tak pevná, jak si možná premiér myslí. Pokud skoro třetina jeho vlastních voličů odmítá jeho styl hospodaření, kterým je hostina na dluh, narušuje to obrázek Babišova elektorátu jako monolitu, který dává oligarchovi volnou ruku vzhlížejíce nábožně k jeho makání, lidovosti a štědrosti. Mezi Babišovými voliči je zjevně významná část lidí, kteří mu rozhodně všechno neodpustí. Jejich podpora hnutí ANO není pevná a neměná. Je, možná sice v nižší míře než u jiných stran, ale přece podmíněná. Z toho pak plyne podstatný závěr pro současnou parlamentní opozici. Není to tak, že by se dosud dominantní hnutí ANO nedalo porazit. Část jeho voličů jen čeká na lepší nabídku. Co by měl obsahovat, na to opozice musí přijít sama. Ale jisté je, že její součástí musí být rozumné hospodaření s ohledem na budoucnost.
6: To byl Petr Honzek z Hospodářských novin. Smyslem paragrafů o podněcování k nenávisti nebo o projevech sympatí k hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod člověka je, aby se otevřený rasismus nebo antisemitismus nestaly běžnou, normální a tolerovanou součástí veřejného diskurzu, říká ve svém komentáři Jan Vávra, publicista a svého času také ředitel TV Nova.
8: Nedávný rozsudek pražského městského soudu, který zrušil 3milionový peněžitý trest za podněcování k nenávisti, ke kterému SPD odsoudil obvodní soud pro Prahu 1, potvrdil přetrvávající bolest české justice, kterou je absolutní nepředvídatelnost soudních rozhodnutí. Připomeňme, že šlo o kontroverzní předvolební plakáty, na kterých byla fotografie muže tmavé pleti s nožem v ruce a agresivním výrazem v obličeji, spolu s nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu a stop migračnímu paktu Evropské unie. Soudkyně městského soudu Monika Křikavová rozhodla, že Okamorovo hnutí nespáchalo trestný čin podněcování k nenávisti ani žádný jiný. Použitá forma byla prý výrazná, zjednodušující, místy provokativní, na hraně dobrého vkusu. Ovšem takový způsob vyjadřování je pro předvolební agitace a debaty v zásadě typický. Smyslem paragrafu o podněcování k nenávisti nebo o projevech sympatií k hnutí směřujícímu potlačení práv a svobod člověka je,
3: aby se otevřený rasismus nebo antisemitismus nestaly běžnou, normální a tolerovanou součástí našeho veřejného diskurzu. Tyto paragrafy tedy svým způsobem ochraňují a upevňují hodnoty liberální demokracie. Trestní zákoník samozřejmě neobsahuje žádná měřítka nebo stupnici provinění, takže rozhoduje čistě subjektivní názor soudce, co je přijatelné a co ne. Plakát s nožem a chirurgy z dovozu tedy přijatelný je. Je nepochybné, že s používáním paragrafů trestající podněcování k nenávisti a podobné činy se musí zacházet opatrně. Populisté totiž dokáží velice efektivně využít tyto tresty k vytváření příběhu o liberální cenzuře a ohrožení svobody slova ze strany bruselských elit. Trestní stíhání za nenávistné projevy obracejí ve svůj prospěch a interpretují je svému voličstvu jako důkaz, že říkají nepohodlnou pravdu. Represivní normy upravující nenávistné projevy jsou tedy dnes jak nezbytnou ochranou demokracie, tak i snadným terčem pro mobilizaci populistů. Je tedy na úvaze soudců, co je lépe tiše přejít mlčením a kde byla naopak hranice již překročena. Soudkyně Ivana Tichá se domnívala, že hodnoty demokracie je třeba bránit. Soudkyně soudu vyššího stupně si myslí, že se zase tak moc neděje. Monika Křikavová je soudkyní od roku 1992. Podle seznamu Ministerstva spravedlnosti byla dříve členkou KSČ, na druhou stranu projevila jistou osobní integritu a odvahu, když se nebála poukázat na korupční jednání svého kolegy Havlína. Asi ji nelze podezírat, že by SPD fandila. Určitě poctivě zhodnotila, že chirurgové z dovozu nepřekračují hranici, která by nás měla pobuřovat. Její uvažování by nás tak mělo upozornit na to, jak se nenápadně posunuly hranice mezi tím, co je ještě salon féhyk a co už do slušné společnosti nepatří. Nenávistné projevy se staly běžnou součástí života a extremisté v nejvyšších státních funkcích se těší úctě. Nakonec obvodní soud pro Prahu 7 před pár dny rozhodl, že ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu a projevech předsudečné nenávisti. V Německu, kde se po válce naučili, že demokracii je třeba bránit, by plakát s černým mužem s nožem v ruce soud tvrdě potrestal, lépe řečeno by se ho tam nikdo ani neodvážil zveřejnit. Německá kontrarozvědka a soudy oficiálně vedou stranu AfD, která je v europarlamentu partnerem SPD, jako organizaci podezřelou z pravicového extremismu. Jestli tedy rozsudek osvobozující SPD o něčem svědčí, tak především o měnícím se společenském klimatu v naší zemi. Nenávistné a rasistické projevy se už staly součástí normálu.
6: U mikrofonu byl Jan Vávra. Má dětem zakazovat energetické nápoje stát, a nebo jejich rodiče? Běžící diskuzi komentuje a svůj názor samozřejmě vyjadřuje Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found.
9: Drtivá většina lidí v České republice zastává názor, že konzumace energetických nápojů nezletilými představuje závažný problém. Plyne to z nového průzkumu realizovaného agenturou Behavio pro think tank ministra zdraví. Téměř 3/4 dotazovaných by pak uvítalo regulaci takových nápojů. Podobné stanovisko jako veřejnost zaujímají dlouhodobě nejen odborníci, ale také například ředitelé základních škol. Právě ti na problémy spojené s užíváním energetických nápojů upozorňují. Téma není v české debatě nové. Už v roce 2024 se ho politicky chopili tehdejší poslankyně TOP 09 Martina Ochodnická a poslanec STAN Josef Flek. Spolu s dalšími poslanci napříč politickým spektrem připravili návrh, který měl prodej energetických nápojů dětem omezit. Původně se mluvilo o hranici 18 let, nakonec návrh počítal se zákazem prodeje dětem mladším 15 let a s omezením reklamy zaměřené na děti. Vláda s návrhem v listopadu 2024 souhlasila. Zákon prošel prvním i druhým čtením, do konce volebního období už ho ale sněmovna schválit nestihla. S volbami tak spadl pod stůl. Důvody, proč se regulace řeší, se přitom od té doby nějak nezměnily. Energetický nápoj pije podle dat alespoň jednou týdně téměř každý pátý český školák ve věku od 11 do 15 let, tedy zhruba 70 tisíc dětí. Běžná čtvrtlitrová plechovka obsahuje přibližně 80 mg kofeinu, půllitrová kolem 160. U dětí přitom kvůli nižší tělesné hmotnosti představuje stejné množství kofeinu podstatně vyšší dávku než u dospělého. Pravidelná konzumace je spojovaná mimo jiné s poruchami spánku, zvýšeným krevním tlakem, rychlejší srdeční akcí, bolestmi hlavy nebo úzkostmi. Může se také stát, že závislostní konzumace takových nápojů je jednou ze vstupních bran k jinému typu závislostí, třeba na ilegálních drogách. Experti také připomínají, že nespavost, kterou energetické drinky způsobují, může časem zapříčinit rozvoj deprese. Regulace energetických nápojů se proto znovu dostala do hry. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz jejich prodeje dětem mladším 16 let a v červnu uvedl, že ve sněmovně vzniká nový návrh napříč politickými stranami. Počítat by měl také s omezením dostupnosti energetických nápojů ve školách nebo prodejních automatech. Vláda ale ve svém postoji není jednotná. Proti regulaci se postavil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Podle něj nemá energetické nápoje dětem zakazovat stát, ale mají to dělat jejich rodiče. Motoristé navíc avizovali, že při případném hlasování nebudou postupovat jednotně. Právě argument odpovědnosti rodičů ale poněkud nabourávají nejnovější data. Zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let podporuje 78% veřejnosti a mezi rodiči nezletilých dětí je podpora ještě vyšší. Je tak úplně absurdní, že člověk, který má ministerstvo zaměřené přímo na prevenci a zdraví, se staví proti odborným poznatkům i vůli veřejnosti, která si, nejspíš na rozdíl od něj, nebezpečnost energeťáků uvědomuje. Šťastný se místo toho schovává za řeči o osobní odpovědnosti rodičů. Vzniká pak otázka, proč vůbec pan ministr chce být ministrem, když se vymezuje proti samotné odpovědnosti státu a politiky řešit zjevné problémy.
6: Říká Polena Rychlíková.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Návyk ruské diplomacie rokovat za neprodyšně zavřenými dveřmi a také neposkytovat posléze žádné informace. To je téma, jemuž se inspirovan jednou nedávnou americkou návštěvou Kremlu, věnuje analytik Českého rozhlasu a specialista na země někdejšího SSSR Ondřej Soukup.
10: Už uplynul více než týden od nečekané návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskvě a stále ještě nevíme žádné podrobnosti, o čem tam jednal. Diplomacie za zavřenými dveřmi je Kremlem preferovaným způsobem vedení jednání. Zní to logicky. V kritické okamžiky je nejlepší, když můžete svému protějšku říct vše natvrdo, bez diplomatických formalit. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to formuloval počátkem února roku 2022 po jednání s tehdejší britskou premiérkou Lizou Trasovou, která se snažila zabránit ruskému vpádu na Ukrajinu. Lavrov tehdy prohlásil, že se nechce účastnit jednání, která, cituji, by mohla být vysílána v přímém přenosu a ve kterých se nedozvěděl nic tajného nebo aspoň neveřejného než to, co premiérka říká novinářům. V únoru letošního roku si Lavrov v rozhovoru pro ruskou státní televizi stěžoval na západní politiky, kteří s ním udržují neveřejné kontakty. Volají mi a prosí, aby hlavně nezveřejňoval, že se mnou mluvili. Jenže potom říkají totéž, co veřejně. Skončete už tu válku. To není diplomacie, to je ubohost. Rozčiloval se ruský ministr zahraničí. Že ruští představitelé se chovají úplně stejně. Před prvním setkáním s Vladimirem Putinem poradci říkali americkému prezidentovi Joe Bidenovi, aby nechal svůj ruský protějšek na začátek vymluvit. Takže po úvodních pozdravech následovala 50-minutová Putinova přednáška o tom, jak Západ Rusku ubližoval v posledních 30 letech. Ještě hůře dopadl novinář Tucker Carlson, kterému před 2 lety Vladimir Putin půl hodiny vysvětloval, kdo byli Pečeněgové a další zajímavosti z raně středověkých dějin Ruska. Své by mohl vyprávět také francouzský prezident Emmanuel Macron těsně před ruským vpádem na Ukrajinu v roce 2022. Ten vydržel poslouchat Putinovy historické výklady během 5hodinového telefonického rozhovoru. Ale rozmluvit ruskému prezidentovi rozpoutání války to nepomohlo. Někdejší americký velvyslanec v Moskvě John Sullivan vzpomínal, jak v roce 2021 všichni ruští představitelé hovořili, jako by četli ze stejného papíru a nešlo je vtáhnout do diskuze s nějakým obsahem. To se týká i šéfa ruské rozvědky SVR Sergeje Nareškina, který se nyní setkal s šéfem CIA Radcliffem. Nareškinem vedená rozvědka pravidelně publikuje zprávy jako, cituji, Kyjev posiluje spolupráci s mexickými drogovými kartely. Moje nejoblíbenější je z června letošního roku a zní Euroantikristé zaútočili na ruskou pravoslavnou církev v Arménii. Do značné míry to nemusí vyjadřovat skutečné názory ruských představitelů. Jenže v okamžiku, kdy vědí, že o konci války na Ukrajině nakonec rozhodne jediný člověk a tím je Vladimír Putin, nemohou projevovat vlastní názory. Místo toho opakují vlastní propagandu, které možná sami nevěří.
6: To byla úvaha analytika Českého rozhlasu Ondřeje Soukupa. Jak se dívat na výsledek islandského referenda na téma pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií, když je občané odmítli, ale přitom jsou ochotni různé evropské regule respektovat. O tom hovoří Marek Hudema z Lidových novin.
11: Islanďané odmítli v nedávném referendu Evropskou unii. Tak někteří interpretovali hlasování obyvatel Islandu, kteří zamítli obnovení přístupových rozhovorů s unií. Jenže na referendum se lze podívat jinak. Islanďané nechtějí členství v unii, ale jsou ochotni podřizovat se evropským předpisům a raději, než o nich rozhodovat, si je nechají nadiktovat. Zní to divně. Zvláště když u lidí hlasujících proti obnovení rozhovoru s unií hrála na Islandu značnou roli otázka národní identity a suverenity. A to nejen v oblasti rybolovu. Šlo o to, že Island musí zůstat svůj, o emoci samostatnosti. Něco, co i u nás používají různí patrioti, bojující proti Bruselu. Zajímavé ovšem je, že málo kdo z tábora odmítajícího jednání s unií byl na Islandu proti tomu, aby ostrov zůstal členem Evropského hospodářského prostoru. Přitom členství v tomto prostoru znamená, že konkrétně Island přijímá zhruba 75% unijní legislativy. Bez toho, aby měl možnost ji jakkoliv ovlivnit. Prostě unijní státy mu pravidla, kde převážně o ekonomické regulace, nadiktují. Výměnou za to má Island přístup na jednotný evropský trh a členství v Schengenu. To, že Island je součástí Evropského hospodářského prostoru, byl dokonce argumentem proti dalšímu jednání o plném členství v Unii. Je to paradox. Lidé, kteří jsou proti Evropské unii a kritizují velmi často její předpisy, je raději budou poslouchat, pokud jim je nadiktuje někdo jiný. Zdá se jim to lepší, než o jejich znění rozhodovat. Možná proto, že je to pohodlnější, a na veřejnosti se pak o unijních předpisech tolik nediskutuje. A třeba je to i recept na to, jak se vyrovnat s rostoucí silou antiunijních stran v mnoha evropských zemích a přitom těžit z výhod existence Unie. Receptem je dodržovat většinu evropských předpisů a nechat o jejich znění rozhodovat ty, co jsou více proevropští. Momentálně třeba Německo a pár dalších zemí. Naši národovci, horující pro národní suverenitu, by tomu třeba zatleskali.
6: Míní Marek Hudema. No a úplně na závěr. Stačí kvalitní legislativa k tomu, aby v ekonomice vznikaly ambiciózní projekty, které budou chtít investoři podporovat? Luboš Kreč ze serveru Czech Crunch si tím není vůbec jistý.
12: Startupová scéna v Česku se dočkala návrhu vlastního zákona. po větší podpoře pro moderní, inovativní projekty se volá už dlouho a to, co vláda Andreje Babiše představila, může být fajn dílčí krok, který neublíží. Jenže myslet si, že se jako mávnutím dynamika zdejšího ekosystému změní, by bylo bláhové. Česko má řadu špičkových, mezinárodně úspěšných startupů, které od investorů získaly stovky milionů či miliardy korun na svůj rozvoj. Nemáme se určitě zač stydět, ovšem pořád je kam se posouvat. A země jako Izrael, Švédsko nebo mnohem menší Estonsko ukazují, že i v intencích moderní ekonomiky se lze pohybovat mnohem rychleji a agilněji. Zároveň platí, že celá Evropa je ve schopnosti vytvářet multimiliardové startupové šampiony hodně pozadu za Severní Amerikou. Je to důsledek roztříštěného právního prostředí, neefektivních kapitálových trhů, silné byrokracie nebo málo akčního akademického prostředí. Výsledkem je, že kdo chce v technologickém sektoru uspět, dříve či později zamíří za oceán, kde jsou nesrovnatelné možnosti získat rizikový kapitál od investorů i know-how od těch, kteří už mají něco za sebou. V kontextu toho působí plán vlády, že zavedou oficiální startupový certifikát, čili štempl na to, že určitá firma je opravdu startup, veskrze humorný. Má to samozřejmě svoji logiku, jen s takovým potvrzením půjde uplatňovat daňové odpisy pro ty, kdo do startupů investují a předejde se tak sporům s finanční správou. Jenže ruku na srdce, tohle není nic, co by zanechalo zásadní stopu. Šustí to papírem a ze všeho nejvíc to připomíná legendární hlášku "Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky" ruského politika Viktora Černomyrdina. Kde je vylepšení modelu zaměstnaneckých akcí? Kde zpružnění zaměstnaneckých úvazků? To by byly opravdové pomoci, nejen kosmetická vylepšení. Na takové změny si ale musíme teprve počkat a kdo ví, zda se jich vůbec dočkáme. Navíc je dobré si uvědomit, že sebelepší legislativa nezajistí, že v ekonomice budou vznikat ambiciózní projekty a že je budou chtít investoři podporovat. Mnohem větší vliv na to má předvídatelnost a rozumnost právního i politického prostředí, společenská poptávka a všudy přítomná chuť měnit svět kolem sebe. Nechť si každý zkusí odpovědět, zda to jsou hodnoty a charakteristiky, které lze vztahovat k Česku dneška a tak nějak obecněji Česku poslední doby. Obávám se, že tuto trajektorii pár paragrafy nezměníme.
6: Luboš Kréč se serveru CzechCrunch uzavřel nedělní názory a argumenty a za všechny dnešní autory i redakční kolegy této každodenní relace Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí a příjemný zbytek prvého zářijového víkendu přeje Ondřej Konrád.
13: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
14: Od letoška platí přísnější pravidla pro odklad nástupu povinné školní docházky. V prvních třídách tak sedí i děti, které by loni ještě zůstaly ve školce. Jsou na ně školy připravené? Proč vlastně vidí ministerstvo školství odklady jako problém? A nezpůsobí jejich výrazné omezení problémy daleko větší? Speciálním hostem je ředitel odboru předškolního a školního vzdělávání Michal Černý z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
13: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: S novým školním rokem se děti, pedagogové i zřizovatelé škol musí připravit opět na řadu novinek. Jaké jsou ty hlavní a jak zapadají do chystaného rozpočtu pro školství na příští rok? Na to se zaměří pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 nebo na adrese plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
16: Hodin.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vitkov a Jared Kushner přijeli na svou první oficiální návštěvu Ukrajiny. Česká vláda plánuje postupovat společně s evropskými partnery v otázce omezení pohybu ruských diplomatů a do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli senátoři. Zprávy a Martin Matějka. Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. A pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. A v sobotu se dvojice setkala s ruským prezidentem Vladimírem Putinem v Kremlu. Bílý dům následně uvedl, že projednávali plány dalších kroků. Podrobnosti plánuje oznámit v příštích týdnech. Návštěvě amerických vyslanců předcházela dohoda mezi Moskvou a Kyjevem o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí. Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Z toho Německo obvinilo právě Moskvu, ta to odmítá. Česká vláda podle Babiše situaci sleduje a jedná s evropskými partnery.
16: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření, ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
4: Podle Babiše je Česko pravděpodobně taky terčem ruských kybernetických útoků. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím zřejmě velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. A poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení, vysvětluje Barbora Urbanová z hnutí STAN.
17: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
4: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se stavební řízení zrychlí a zjednoduší a poslanci se k zákonům, které jim vrátil senát, sejdou v úterý.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Česká asociace pojišťoven bude nově upozorňovat na rizika pojistných událostí na každý měsíc. Takzvaný risk radar bude obsahovat i doporučení lidem, jak třeba upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám.
18: Risk radar pracuje s riziky v 6 oblastech, třeba dopravních, zdravotních nebo ekonomických. Na začátku každého měsíce bude lidi informovat, ve které oblasti je riziko zvýšené. Podle mluvčího generály České pojišťovny Jana Marka je radar dobrý nástroj prevence škod.
19: Považujeme ho jako vynikající a nanejvýš korektními daty podložený nástroj zejména pro veřejnost.
18: Risk radar vychází z dat pojišťoven z minulých let a názorů pojistných expertů. V září je třeba vyšší riziko dopravních nehod a úrazů v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
20: Návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko částečně stoupá.
18: Asociace taky v září doporučuje větší obezřetnost před kybernetickými útoky. Vít Andrle, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. A Českému rozhlasu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Hubám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
21: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte 2 košíky.
4: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomurku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Aktuální podmínky pro růst hub ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Odpoledne je skoro jasné až polojasné. Na severu a severovýchodě území až oblačné. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Na jihu Moravy měří až 25. Na horách kolem 13, na Šumavě 17 stupňů. Noc bude jasná až polojasná. V Čechách od severozápadu místy až oblačná. Kránu se kolem vodní plochy jediněle vytvoří mlhy. Ochladí se na 10 až 6 stupňů. V údolích až na 4. Na horách naměří kolem 7. A zítra čekáme oblačno až polojasno a nejvyšší teploty od 23 do 27 stupňů. Tolik zprávy. Před listopadem 1989 se vždy se začátkem nového školního roku naplno rozbíhala i činnost pionýrských oddílů. Byl pionýr neškodnou zábavou nebo velkou dávkou ideologie? Prostřednictvím ukázek z rozhlasového archivu hledá odpověď Miroslav Petráček.
0: Československý poúnorový režim nebral ideologickou výchovu dětí a mládeže rozhodně na lehkou váhu. Inspiroval se u totalitních režimů v Sovětském svazu i nacistickém Německu a začínal s ní už od útlého věku. Přípravkou pro uvědomělé dorostence a budoucí členy komunistické strany měla být pionýrská organizace. Pojďme se prostřednictvím rozhlasového archivu podívat do historie tohoto dětského hnutí. Příjemný poslech přeji od mikrofonu Miroslav Petráček.
2: Archiv Plus.

0: Rudý trojcí píšátek, bílá a později modrá košile. To byly v dobách totalitního režimu hlavní části stejnokroje československého pioníra. Šátek, na který měl být každý jeho nositel náležitě hrdý, se uvazoval kolem krku a měl reprezentovat oddanost socialistickým ideálům. Pionýři měli milovat Sovětský svaz a nadšeně se podílet na budování socialismu. 28. května 1949, měsíc po vzniku pionýrské organizace, jim několikrát do začátku udělil přední ideolog a propagandista KSČ a tehdejší ministr informací Václav Kopecký.
1: Lenin dal tehdy mládeži důstřivou radu, slovy učit se, a ještě jednou učit. Proletářská socialistická kultura nespadne z nebe, nýbrž musí se jako něco vyššího budovat na základě toho, co lidstvo svým duchem předcházejícím vývoji tvořilo, a učit se osvojováním si nauk marxismu, leninismu, založených na světovém názoru dialektického a historického materialismu, jež dávají to nejvyšší vzdělání ve všeobecném smyslu a jež jsou duševní výzbrojí pro budování nové socialistické společnosti. A naše hnutí mládeže musí se s veškerou odpovědností chopit úkolu dávat směr, správný směr novému ideovému vývoji naší mládeže. A k tomu patří také to, aby na místo nejasně romanticky mnohodí chápaného byl v mládeži pěstován uvědomělý proletářský internacionalismus, spojený zároveň s uvědomělým socialistickým vlastenectvím.
0: Asi nebylo tak úplně náhodou, že se Československá pionýrská organizace zrodila 24. dubna na svátek svatého Jiří, patrona skautského hnutí. Po únoru 1948 bylo totiž skautské hnutí u nás známé jako Junák komunistům trnem v oku. A tak 24. dubna 1949 došlo v pražském radiopaláci k násilnému sloučení dosavadních mládežnických organizací. Tím vznikl Československý svaz mládeže a jeho dětská odnož pionýrská organizace. Jménem ústředního výboru ČSM to tehdy přivítal svazácký a komunistický funkcionář Miloslav Vekr.
2: Tato konference vešla do historie hnutí mládeže v naší zemi také jako den zrodu naší pionýrské organizace. Po bok svého staršího bratra, Československého svazu mládeže, se v pevné jednotě všeho našeho lidu postavila i jeho nejmladší směna, nadšení, pilní a pracovití pionýři.
0: Skautské hnutí bylo postupně likvidováno a o rok později, v září 1950, ho komunisté oficiálně rozpustili. Jeho majetek pak převedli na pionýrskou organizaci. Někteří skautští činovníci se stali oběťmi z inscenovaných politických procesů, stovky dalších strávili dlouhé roky v komunistických žalářích. Nenávistný postoj komunistů ke skautingu zazněl i během rozhlasového přenosu v říjnu 1952. Tehdy státní soud vyhlašoval rozsudky v procesu s funkcionáři Junáka.
3: Obvinění v důsledku své junácké výchovy stali se nepřáteli našeho pracujícího lidu a ve službách západních imperialistů rozvratníky a zráci. Postavili se na stranu nepřítele, který usiluje o zničení naší vlasti.
4: Proces jasně ukázal, jak nebezpečná je ideologie skautingu, která svými kořeny tkví v nenávisti k boji dělnické třídy, v nenávisti ke všemu pokrokovému. Proces strhl masku z pravé tváře skautské organizace, která byla považována za organizaci demokratickou. Cesta naší mládeže je jiná. Naše mladá generace vyrůstá pod péčí strany a vlády v silném Československém svazu mládeže a jeho pionýrské organizaci, která nemá

0: účasti na budování socialismu. To znamená především získat nové tisíce, desetitisíce, a statisíce mladých lidí pro údernickou práci a socialistické soutěžení při plnění pětiletého plánu. Úderník, zlepšovatel, Stachanovi, to ať je nový hrdina, nový ideál naší mládeže. Nyní nutno podchytit většinu dětského dorostu. Buďte si stále vědomi, že v těch pěkných, čilých pionírech vychováváte své přímé nástupce, že jaké bude pionýrské hnutí, takový bude napříště i svaz. Přeji vám, soudružky a soudruzi, největšího zdaru v plnění těchto úkolů. Přeji vám, abyste se při jejich plnění přiblížili co nejvíce svému velkému vzoru, sovětskému leninsko-stalinskému komsomolu.
1: To, že jde výchova dětí a mládeže podle stranických představ, si na shromáždění k 5. výročí vzniku pionýrské organizace v dubnu 1954 pochvaloval tehdejší první tajemník ústředního výboru Československého svazu mládeže Miloslav Wecker.
2: Pionýři již mají své pevné místo v celém životě naší země. Zasloužili si je tím, že se ve škole dobře učí, vždyť většina vyznamenaných a výtečných žáků jsou právě pionýři. Zapsali na stránky své nedlouhé historie dlouhou řadu velkých činů, jako bylo vysázení 22 milionů lesních stromků ve školním roce 1951 až 52, 100 tisíc ovocných stromků v roce 1953 a prokázali svou uvědomělost mladých bojovníků za mír a přátelství mezi národy sbírkou Bagr pro Koreu, při ní shromáždili prostředky téměř na 8 bagrů. Přejeme u příležitosti 5. výročí pionýrské organizace všem pionýrům, aby se dobře učili a novými činy proslavili svou pionýrskou organizaci, aby z jejich práce měli radost jejich rodiče, učitele a všechen náš lid. Cestu k tomu ukazuje slavná pionýrská organizace Vladimíra Iljiče Lenina, nejlepší přátelé sovětští pionýři. Kupředu, naše nejmladší směno, učte se a pracujte pro rozkvět vlasti.
1: Pionýry tehdy přišel pozdravit i prezident republiky Antonín Zápotocký. Ve svém projevu jim vysvětlil jejich úlohu při budování světlých zítřků.
3: Co praví váš pionýrský slib, který každý vás skládá, když dostává rudý šátek, čestný znak příslušníka a člena pionýrské organizace? Každý z vás sliboval, já, mladý pionýr Lidově demokratické republiky Československé, slibuji před svými druhy, že se budu učit a jednat tak, abych byl platným občanem své milované vlasti. Mějte stále na paměti tento svůj slib. Chcete-li se stát opravdu platnými občany své vlasti, musíte se učit. Učit se s radostí a láskou. Pionýrská čest a příslušnost k organizaci vás zavazuje každého, aby se učil nejen sám, ale pomáhal v učení i druhým. Musíte se snažit o to, aby každý pionýr byl vzorným žákem. Přeji zdar vaší práci a končím vaším heslem. K práci a obraně vlasti buď připraven.
1: Do země Velkého bratra, do Sovětského svazu, tak začaly proudit delegace členů Československého svazu mládeže. Domů si odtud převážely poznatky o tamním komsomolu, ale také o modelu sovětské pionýrské organizace. Vybraní nejuvědomělejší pionýři trávili léto v sovětském táboře Artěk

0: na Krymu. V roce 1975 na to v pořadu Pionýrská Jitřenka vzpomínali soudružka Jarmila Kartáková z Českých Budějovic a inženýr Vlastislav Česák z Plzně.
1: Já jsem byla v Artěku v roce 1948. Byla to vlastně první výprava československých dětí do Sovětského svazu. Jelo nás 10 děvčat a 10 chlapců. Pionýry jsme nebyli, ale v Sovětském svazu jsme se stali čestnými členy sovětské pionýrské organizace a když jsme přijeli k nám, tak potom jsme byli asi z nás většina, já tedy určitě zakládajícím členem pionýra. Nám se hrozně líbila tam ta květena, stromy, cipřišen, pro nás to bylo něco ohromného. Většina, nebo snad všechny děti jsme byli poprvé u moře.
2: Na této fotografii jste v nějaké zahradě?
1: No to jsem s ruskými přítelkyněmi. Ta vpravo, to je moje přítelkyně, se kterou si dodnes dopisuji od roku 48, dneska jsme o dvě maminky. Jak se zpívá v jedné písničce táborové, artěkovské, že uzavřené přátelství v Artěku, že přetrvává věky, u nás tedy se to spečetilo opravdu na věky.
3: Byl jsem tam v roce 1954 se skupinou československých dětí, bylo nás asi 25. Mě vybrala pionýrská skupina Slávy Horníka v Praze, Košířích a přihlásila mě do mezinárodního tábora Míru. A už jim výběrem potom byl jsem vybrán do pionýrského tábora Artek. Pamatuju si taky několik jmen sovětských dětí, s kterými jsme se hlavně přáteli, zejména to byly děvčata, které se tam o nás pečlivě starali, tak by to tam z Oděsy pionýrky, jmenuje se Albína, že jo, Maria a podobně. Tak zpívali jsme v té době hodně. Sovětští pionýři, sovětské děti měli zájem hlavně o naše populární písničky. V té době to bylo Tancuj, tancuj, že to chtěli všichni, abychom je to naučili. A oni nás na oplátku naučili řadu písniček pionýrských.
4: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Od poloviny 50. let význam jediné dětské organizace ještě stoupal. V Pionýru se začalo dbát na rozvíjení zájmové činnosti ve skupinách i oddílech. Důležité bylo vychovávat zejména mladé techniky a přírodovědce. Před stupněm a přípravkou pro vstup do Pionýru se staly Jiskry, kam chodili děti od 6 do 8 let. Jak probíhaly schůzky Jisker, prozradila v roce 1960 v pořadu Jiskřičky jedna z oddílových vedoucích.
5: Zařídili jsme si ve třídě mimo třídní nástěnku, také nástěnku Jisker, kde jsme si napsali slib a máme tam svůj odznak. Hodně máme pohybových her. Děti jsou ještě malé, hravé, tak tím jsme začali. Potom jsme se učili několika tanečkům, básničkám a přitom jsme dělali každý 14 dní nástěnku. Vysvětlila jsem jim, co to je. To byla naše první politická činnost s dětmi.
0: Jedním z nejvýraznějších symbolů prázdnin v dobách reálného socialismu byly pionýrské tábory pro děti od 6 do 15 let. Ty měly za cíl nabídnout malým táborníkům trochu toho prázdninového dobrodružství, ale nejen to. Nedílnou součástí bylo i formování správného politického myšlení v duchu socialistických ideálů a přátelství se Sovětským svazem. To pionýrům na táboře v Hluboké nad Vltavou přijel v srpnu 1963 připomenout první tajemník KSČ a prezident republiky Antonín Novotný.
6: Sourozenci pionýři, budování a obraně vlasti, buď připraven. To, že můžete vy a spolu s vámi statisíce dětí tak radostně trávit část svých prázdnin, stejně jako to, že máte všestranné příznivé podmínky pro své vzdělání, je zásluhou naší komunistické strany. Chceme, abyž od samého mládí žili lidé socialisticky, aby šli po cestě, která je vzájemně zbližuje, aby vytvářeli mezi sebou takové vztahy, kdy budou mizet jakékoliv třídní a sociální rozdíly a tak budovali jednotnou společnost na zásadách komunismu. Soudruzi, končím svůj projev výzvou k vám, abyste viděli v naší komunistické straně svého vůdce, svého učitele, který vás vede k novým zítřkům, který vás vede ke komunistické společnosti. Buďte dobrými přáteli. Přáteli, Buďte dobrými přáteli Sovětského svazu i všech socialistických zemí, buďte dobrými přáteli dělnické třídy a všech pracujících na světě, buďte bojovníky za demokracii, mír a socialismus. Snažte se žít podle těchto zásad.

0: Jak vyplývá z reportáže pionýrské Jitřenky z července 1966 z celostátního setkání pionýrů, náplň činnosti se v 60. letech rozšířila i na kulturní, turistické a sportovní akce.
1: Třeba jsme chodili na ty celodenní výlety.
2: Byli jsme parníkem na Orlíku, na Zvíkově, v závodě Jitexu.
3: Dali vám svetr na památku aspoň?
2: Ne, takovou upomínkovou knížku, tam je ta historie Jitexu. No a dali nám tam sodovku, Tatránku. Včera za náma byli ti umělci tady z Prahy. My jsme, naše skupinka byla u novinářů.
3: To je od vás hezké, že počítáte novináři mezi umělce.
2: Tak jsme si povídali. Těšili jsme se velice na zpěváky, ale ti nepřijeli. Tak teď se ještě těšíme na to setkání s představiteli strany a vlády.
0: V uvolněné době pražského jara se ke své činnosti znovu krátce nadechl junák, než ho znovu na dlouhá dvě desetiletí smetla normalizace. Z rozhlasového komentáře ze srpna 1970, který napsala Miroslava Kůnová, je patrný směr, jakým se v té době dětské a mládežnické hnutí v socialistickém Československu chystalo dál ubírat.
4: Kam dokázali část naší mládeže vehnat laciné demagogické fráze o národě, jednotě, vlastenectví či takzvaném socialismu s lidskou tváří, o tom se není třeba šířit. Důsledky uplynulých dvou let pociťujeme dosud všichni až příliš čerstvě. Současně s analýzou, co bylo v nedávném mládežnickém hnutí špatného a kdo všechno má na svědomí postoje mládeže v letech 1968 až 69, musíme už myslet dopředu, připravovat půdu pro nový rozmach Socialistického svazu mládeže, který není jenom pro vybrané, ale pro všechny, kteří chtějí s dobrou vůlí přiložit ruku ke společnému dílu.
0: Pro vládnoucí komunisty byla masovost členství v pionýrské organizaci Socialistického svazu mládeže, jak zněl od roku 1970 oficiálně její název, klíčovým nástrojem ideologické výchovy dětí. Na celostátní svazácké konferenci to zdůraznil i tehdejší první tajemník UVKSČ a vrchní normalizátor Gustav Husák.
5: Stranické, štátní i ostatné naše orgány poskytnou plnou podporu práci Socialistického svazu mládeže, tak v centrálnom radle, ako aj v krajoch, okresoch, na závodoch, na školách, na iných miestach, a že teda s plnou dôverou a odvahou po tejto dnešnej konferencii môžete sa pustiť do ďalšej práce. Želám vám v tejto práci nie ľahkej a nie krátkodobej veľa úspechu, veľa zdaru, prospech našej socialistickej vlasti. Nech žije československá mládež a je jednotná organizácia Socialistický zväz mládeže.
0: Nedílnou součástí výchovy mladé generace bylo i neochvějné přátelství se Sovětským svazem. Dva roky po srpnové okupaci vysílal Československý rozhlas reportáž ze zámku v Cholticích na Pardubicku, kde se pionýři o prázdninách zdokonalovali v jazyce okupantů.
6: A v levém křídle zámku bydlí teď o prázdninách asi 50 chlapců a děvčat z Čech a Moravy, pro které tu ústřední výbor Svazu Československo-sovětského přátelství připravil pionýrský tábor s výukou ruského jazyka.
7: Пожалуйста, как тебя зовут?
8: Меня зовут Бланка.
9: Угу, правильно. Дальше, пожалуйста.
7: А какая твоя фамилия?
8: Моя фамилия Линкова.
9: А вы все тут так почтиво учите?
7: Ani ne, my jsme měli hodně krásných zážitků, možná, že bychom ani tak doma jich tolik neměli, jak tady.
10: A máme možnost se tady bavit s ruskými pionýry a od nich odposlouchat tu jejich hovorovou řeč. Včera tady přijeli turisti ze Sovětského svazu, ze severu, byl uspořádán takový večer družby. Tak každý oddíl měl připraven nějaký pořad a program. Program se skládal jako jednak z písniček a z básniček a potom taky z tanečku, který jsme si vymysleli, tak všem se moc líbil.
0: Přestože řada pionýrských táborů měla výrazný ideologický náboj, stávaly se postupem času i místem, kde si děti mohly užít léto mimo domov, naučit se nové dovednosti a získat spoustu zážitků. Díky iniciativě řady vedoucích fungovala spousta oddílů po ideologické stránce už jen formálně a při své činnosti se částečně vracela i k tradicím skautingu. V srpnu 1978 navštívila pionýrská Jitřenka tábor na Kvíčalce.
11: Máme zde na Kvíčalce 8 oddílů a každý den vaří jeden oddíl a vaří nám zde dvě vedoucí a jedna instruktorka.
12: Krásně to tady voní.
11: Dneska by mělo být hrachová kaše. A uzené maso.
13: Náš vedoucí se jmenuje Láďa.
12: A líbí se ti Láďa?
13: Moc. Je takový střední, má hnědé oči, nosí nejraději modrou čepici, zelenou košili a hnědý kalhoty.
12: A sluší mu to?
13: Moc.
4: I v táboře pionýrské skupiny generála Sochora z Moravské Třebové končí každý obyčejný den nástupem a večerkou. Ty slavnostnější slavnostním táborákem.
14: Ten oheň je uzavřený kruh, to znamená, že už nikdo nestoupí a nehodí žádný odpadek, jo, ten je pro vás posvátný. Tím pádem zahájí dnešní večer a zahájí to písní naší oblíbenou, jo.

0: Kromě toho, že si děti odnesly spoustu zážitků z táborů, bylo pro ně členství v Pioníru i důležitou položkou v posudku. Ten vystavovala škola právě ve spolupráci s pionýrskou organizací a spolurozhodoval o možnostech žáků při přijetí na střední školy. Stručně řečeno, kdo do Pioníra nechtěl, mohl mít problémy. Někdejší pionýři dnes většinou nespomínají na tuto organizaci ve zlém. Pamatují si spíš oddílové hry, výlety a tábory. A možná i díky tomu přežil pionýr sametovou revoluci, rozešel se s minulostí a funguje dál, i když ztratil své monopolní postavení. Děti si tak můžou vybrat, ve které organizaci chtějí trávit volný čas. A to je dobře. Dnešní Archiv Plus právě končí. Na pořadu spolupracovali mistr zvuku Jiří Flosman a archivář Petr Markovský. Dramaturgii měl David Hertl a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Miroslav Petráček.
1: 13 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Plus.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přicestovali na první oficiální návštěvu do Kyjeva. Informuje o tom agentura Reuters. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války s Ruskem. Sněmovna se bude v nadcházejícím týdnu znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Strojvedoucí se od školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek doposud určovali samotní dopravci. Izraelský útok na jižní Libanon má 4 oběti, oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. A podle izraelské armády to byla odveta za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, a který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili k evakuaci. Německo plánuje posílit ochranu před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Nedělníku Bildam Zontag to řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Rezort chce třeba rozšířit mobilní protidronové jednotky. Jejich úkolem je ochrana kritických dopravních uzlů, jako jsou letiště, nádraží nebo zabezpečení vládní čtvrti v Berlíně. Německo má taky v plánu vybudovat národní digitální ochranu. Štít nazvaný Cyberdrone. Ten má skrze síť digitálních senzorů odhalovat a zachycovat pokusy o hackerské útoky, kterým německé úřady a firmy denně čelí. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let, společně s pohledy expertů má lidem třeba doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metodika diagnostiky nádoru plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, jestli odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost. A kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo 6 letiště zastavit provoz, včetně mezinárodního letiště v Jakartě. Omezení se týká v tuto chvíli asi 300 letů, včetně 58 mezinárodních. Indonéské úřady taky pozastavily některé školní aktivity a rybolov. Anak Krakatoa od pátečního večera vybuchla několikrát. Erupce doprovázela nepřetržitá seismická aktivita, lávové fontány a donivé exploze. Podle meteorologické agentury BMKG dosáhl sopečný popel v některých místech do výšky až 15 kilometrů. Agentura pro zmírňování následků katastrof uvedla, že bezprostřední riziko tsunami nehrozí. Odpoledne je skoro jasné až polojasné, na severu a severovýchodě území až oblačné, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Na jihu Moravy měří až 25, na horách kolem 13 stupňů a na Šumavě 17 stupňů. Tolik zprávy.
3: Angutit marluk nenotari mi angumut allamu ipasak sakkortu mit nekuserak sullu tokutseri.
4: Rozuměli jste, nebo jste alespoň poznali, o jaký jazyk jde? Pokud ne, není příliš divu. Jde totiž o jazyk, kterým na světě mluví jen necelých 60 tisíc lidí a u dalších příbuzných jazyků to není o mnoho jiné. Je to jazyk Kalachlisut, pro nás asi lépe známý jako grónština. A právě o něm bude další díl pořadu Za obzorem, k jehož poslechu vás teď zve jako Plucký.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Není příhodnější místo, kde si o Kalachlisut, tedy grónštině, povídat, než právě Grónsko. A grónština nás bude pořadem i provázet, protože právě hudba je jedním z velkých nositelů tohoto jazyka. V centru Nuku, v kavárně kulturního centra, jsem natáčel s Tikajat Christensen z Ilisi Matusarfik, tedy grónské univerzity.
5: Celá naše jazyková rodina je odlišná od evropských jazyků. Máme svoji vlastní jazykovou rodinu. Jsou to polysyntetické jazyky. Máte základ slova a k němu připojujete různé afixy na začátku nebo konci. Až to jedno slovo má význam jako plná věta.
4: Ano, to si přesně vybavuji, když jsem se před cestou do Grónska snažil naučit nějaké základní fráze a viděl jsem tam větu neumím mluvit grónsky. Když jsem viděl, jak to vypadá, no tak to mi bylo jasné, že tuhle větu se rozhodně pořádně nenaučím.
5: A protože náš jazyk takhle funguje, existuje víc možností, jak něco říct. Takže možná můžeme větu neumím mluvit grónsky říct. To jsou tři slova. A nebo můžete říct, to jsou dvě slova. Význam je stejný, jen způsoby jsou různé. To děláme poměrně často. Chápu, že je náš jazyk složitý pro ty, kdo ho studují, protože slova nezůstávají mezi větami stejná, neustále se mění. Vlastně neustále tvoříme nová slova. Ale když znáte ten systém, tak je to zvládnutelné. Základem slova může být třeba jen podstatné jméno nebo sloveso, nic jiného.
4: No takže aspoň nějaká pravidla existují.
5: Ano, a i pro ty předpony a přípony existují různá pravidla. Ale je možné díky ním změnit sloveso na podstatné jméno a obráceně. Takže ta slova mohou být velmi dlouhá. Když vyučuji lingvistiku na univerzitě, tak vyzvu prváky, kteří ještě pořádně nevědí, co to je lingvistika a morfologie, aby ve skupinkách vymysleli co nejdelší slovo. A pak začneme rozebírat, jak je možné, že je to slovo tak dlouhé. A tehdy zjistí, jak ty afixy postupně mění význam a jak se z jednoho slova stane věta. Každý z těch afixů má trochu jiný význam, takže jejich pořadí hraje roli. Jiné pořadí znamená jiný význam.
4: Poměrně příjemné je, že se Kalachlisut čte, jak se píše, víceméně, takže tam nejsou žádná takováhle překvapení.
5: Ona existuje psaná a mluvená verze jazyka. Vy jste byl v Sisimiutu a Nuku, to jsou středobody dialektu. Grónština má jednu verzi psaného jazyka, která vychází právě z dialektu, kterým se mluví v Sisimiutu, Nuku a Manicoku. Takže jste byl tam, kde jsou si psaný a mluvený jazyk nejpodobnější. Ale kdybyste jel na jih Grónska, na východ nebo na úplný sever, tam je ten odklon psaného a mluveného jazyka větší. Zvlášť grónština na východě ostrova je z lingvistického pohledu vlastně už jiný jazyk. Ale politický pohled je, že máme jeden jazyk s různými dialekty.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
4: A jak velký je rozdíl mezi Kalachlisut a dalšími inuitskými jazyky, kterými se mluví třeba v Kanadě nebo na Aljašce?
5: Je to stejná jazyková rodina mezi těmi jazyky, liší se zvukově, trochu v tom, jak věci pojmenováváme. Mezi jazykem Inucitut z východní Kanady a grónštinou existuje spousta společných slov. Některá slova jsou stejná obsahem, ale nemají stejný význam. V grónštině máme výraz pro miluji tě, který v Inucitut znamená jsem pro tebe smutný. Stejná slova, stejná výslovnost, jiný význam. Trochu jako dánština a švédština, možná čeština a slovenština.
4: Takže ve většině případů si jakž takž rozumíte, ale nedorozumění ty se můžou asi snadno stát.
5: Ano, a přesně tak to je. Ale když půjdeme dál, třeba k severnímu pobřeží Aljašky, tam už jsou ty rozdíly větší. Taky platí, jak jste si asi všiml, že grónština se používá všude. Je to hlavní jazyk ostrova. Mezi inuitskými jazyky je to jeden z těch nejsilnějších, i když jim mluví jen něco přes 50 tisíc lidí. Na Aljašce ale Inupiaq není první jazyk, který se tam děti učí. Nejprve se naučí anglicky a teprve jako dospívající nebo dospělí se pak učí Inupiaq. Tady je to obráceně. Nejprve grónština a pak se teprve ve škole učí dánsky a anglicky.
4: No dánsky se ve školách tady učí všichni, ale ta dánština není úplně tak rovnoměrně rozvrstvená po celém ostrově, mi přijde. Byl jsem v Sisimiutu, tam jsem se s dánštinou vlastně nepotkal, nebo nemám ten pocit, že bych ji někde slyšel, když to tady v Nuku mám pocit, že naopak, že ji slyším vlastně na každém rohu.
5: Teď jste přijel do centra dánsky mluvící populace. Dánština se tady učila od 20. let, ale jen v některých školách, především tam, kde bylo možné sehnat učitele. Pak nastala druhá světová válka, během které jsme s Dánskem ztratili kontakt, protože nás dočasně zabrali Spojené státy. Po válce už pak přestalo být cool mít kolonie a tak to dánská vláda změnila. Zrušila náš status kolonie. Když jsme byli kolonie, tak tu respektovali naši kulturu. Zachovali jsme si náš způsob života a to, jak věci fungují. Součástí dánské politiky bylo do toho nezasahovat, to platilo opravdu dlouhou dobu. Ale jakmile jsme přestali být kolonií, tak jsme se stali regionem, který je rovný ostatním regionům Dánského království. Takže z Grónska vznikl takový jeden kraj s 18 okresy. To ale znamená, že musíme být Dánové, jsme zcela rovnoprávnou součástí Dánského království. S tím přišla modernizace, změna školského systému, všechno se měnilo. To bylo v 50. letech, pak v 60. letech přišly experimenty, jak udělat Grónsko víc dánské. Dánsko je naše budoucnost, takže musíte mluvit dánsky a s tím se upravovalo i vzdělávání. A mezi těmi experimenty byl třeba i ten, při kterém vzali 22 dětí a přestěhovali je do Dánska, aby se stali Dány. A to nedopadlo dobře.
4: Tady si dovolím výklad Tykájat přerušit a dovysvětlit. Pokus přezdívaný Malí Dánové se skutečně nevydařil. O něch 22 dětí měly být sirotci, ale z velké části nakonec nebyly. V Dánsku je dostali na výchovu dánské rodiny, které měly mimo jiné za úkol naučit je dánsky. Představa byla, že celý projekt povede k podánštění a tito sirotci se po půl roce vrátí na ostrov, kde by jim měl vzniknout zvláštní siročinec. Jejich pobyt se ale protáhl na zhruba rok, 6 z nich během té doby adoptovali dánské rodiny a děti, nejenom těch 6, často zapomněli mluvit svým rodným jazykem a po návratu už své rodiny často ani nepotkali. Polovina z nich se pak vůbec dospělosti nedožila a druhá polovina trpěla psychickými obtížemi a s nimi spojenými pokusy o sebevraždu nebo zneužíváním návykových látek. Při vyšetřování celého incidentu, které přišlo mnohem později, uváděli, že byli v Grónsku jazykově i sociálně vyloučeni a také, že jejich život vlastně pozbyl smyslu. Dánská vláda se za experiment omluvila a to až po opakovaném nátlaku grónské vlády v roce 2020. Těch posledních 6 přeživších se dočkalo i osobní omluvy od premiérky a odškodnění, ale to ještě o další 2 roky později. But it was not the only one. They also tried
5: like My parents were born. Tohle ale nebyl jediný experiment. Moje rodiče se například narodili v 50. letech a do školy tak nastupovali v 60. letech. Jejich zkušenosti jsou tak dobrým příkladem. Moje matka, když nastoupila do první třídy, bylo jí tak 6 let, tak ji poslali do dánsky mluvící třídy. Učila se to, co jiné děti, ale všechno v dánštině. Žádnou grónštinu ve škole neměla, ale pocházela z rodiny, kde všichni mluvili jen grónštinou. Moji prarodiče žádný jiný jazyk neuměli. Neměla tak doma ke školním věcem vůbec žádnou podporu, protože tam byla jazyková bariéra. Když pak skončila základní školu, tak řekli, že by teď měli odjet do Dánska a tam pokračovat ve studiích a stát se elitou Grónska. Ona to tehdy odmítla s tím, že se chce učit grónsky. A tak zůstala a grónsky se zase učila až jako mladá dospělá. Pak vždycky trvala na tom, že my jako děti musíme doma mluvit grónsky. Podobné to bylo i s mým otcem, ten ale chodil do grónštinou mluvící třídy. Oba moji rodiče také, když jim bylo 8 let, byli vysláni do Dánska, kde žili rok v dánské rodině a pak se vrátili. Během té doby neměli kontakt s nikým, kdo by mluvil grónsky. Byly to 8leté děti, takže to na jejich život mělo obrovský dopad. Ani jeden z nich dánsky neuměl. Můj otec neuměl před odjezdem dánsky ani trochu a vůbec netušil, co se s ním děje. Výsledek byl takový, že já jsem vyrostla v tom, že musím mluvit grónsky, že je to velmi důležité, že ten jazyk musíme zachovat. Dnes oba mluví i dánsky, angličtina se tehdy ještě tolik neprosazovala. A když já jsem nastoupila do školy, tak nejdřív jsem měla v první třídě grónštinu, pak ve třetí nebo čtvrté třídě dánštinu a angličtinu až v osmé třídě, mnohem později. Moje neteře a synovci teď začínají se všemi jazyky už v první třídě. Na to, jaké jazyky se v Grónsku používají, se dá dívat generačně. Moji prarodiče mluvili jen grónsky, moji rodiče grónsky a dánsky a já a moji sourozenci mluvíme grónsky, dánsky a anglicky. A u nejmladší generace, která je teď ve školách, tam je nejsilnější angličtina a dánština je postupně vytlačována. Dnes spolu děti mluví spíš anglicky než dánsky. A když já jsem byla dítě, tak jsme s mými vrstevníky používali dánštinu jako tajný jazyk, i když tomu rodiče asi rozuměli. Zatím angličtina vytlačuje spíš dánštinu než grónštinu. Zatím, ale ta je možná další na řadě.
4: A projevuje se to nějak na slovníku mladých? V Česku mám občas pocit, že mladší generace už mluví na půl česky, na půl anglicky.
5: Asi záleží, kde žijete. Viděl jste, jak jsou jednotlivá grónská města od sebe izolovaná. Pokud žijete někde, kde budete do velké míry mluvit grónštinu a angličtinu uslyšíte jen z médií, z YouTube a podobně, pak máte asi větší slovní zásobu v grónštině. Ale pokud žijete tady v Nuuku, kde je třeba taky hodně anglicky mluvících turistů, tak je to jiné. Často vídám mladé lidi, kterým chybí slovní zásoba v grónštině a tak to doplňují slovy z angličtiny. Takže opravdu záleží na tom, kde jste, ale postupně toho přibývá. Dřív jsme si mysleli, že je dánština pro grónštinu hrozbou, teď nás ale víc znepokojuje angličtina.
4: No to je změna, která vlastně nastala za pouhou jednu generaci.
5: Jiné země mají svoji další historii, bylo to pozvolnější, lidé měli víc času se přizpůsobit. Ale tady v Grónsku se to odehrálo vše vlastně během délky jednoho života. Od velmi tradičního způsobu života k tomu velmi modernímu. Bylo to velmi rychlé, cítíte, že to nemáte pod kontrolou a způsobilo to hodně generačních rozporů.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: A je tu nějaký tlak proti té anglizaci, po angličťování jazyka? Spousta Gróňanů jsou patrioté, tak je tu nějaká skupina, která odmítá ta nová slova z angličtiny?
5: Je tu taková skupina. Máme tu třeba jazykovou radu. Ta má jako jeden z úkolů vytvářet nová slova pro nové věci. Třeba tenhle ten mobil, dánsky je to mobil telefon. Pro grónštinu jsme vymysleli nové slovo. Ale trvalo nám to příliš dlouho a nikdo tenhle výraz tak nepoužívá. A všichni tak říkají jen mobíly. U slova počítač je to lepší, tam se to slovo používá, ale pak jsou tu jednotlivé součásti, třeba monitor, který sice má své slovo v grónštině, ale nikdo ho nepoužívá. A rada se snaží nacházet nová slova, abychom je nemuseli přebírat z dánštiny a angličtiny. Některá se podaří prosadit, některá ne. Občas se dá odhadnout proč, třeba když je to příliš dlouhé nebo příliš popisné, že je to spíš věta než slovo.
4: No to je něco podobného, jako jsme vlastně měli my před 150 lety a dneska jsou všechny ty, řekněme, nosočistopleny vlastně docela úsměvné.
6: It's always fun to look at the dictionary because
5: Dívat se do slovníků je legrace, skoro vždycky. V grónštině vlastně ta slova vznikají od okamžiku, kdy začala vznikat psaná grónština. První slovníky totiž vytvářeli misionáři. Ti třeba překládali Bibli a tam je spousta slov, které v kontextu Grónska vůbec nedávají smysl. Třeba je tam spousta zvířat, které tu nežijí. Žádné velbloudy tu nemáme, žádné hrochy a nosorožce. Ale někdo pro ně slova vytvořil. Třeba je slovo pro nosorožce.
6: Rhinoceros and hippo is imamiutaxua.
5: Je zase hroch. Takže když se podíváte do dětských knížek, tam jsou zvířata pojmenovaná v grónštině a všichni je znají, protože někdo ta slova před 250 lety vymyslel. Ale taky vznikla slova, která se nepoužívají. Máme třeba slovo pro granátové jablko, ale to nikdo nepoužívá, protože v té době nikdo nevěděl, jak to vypadá. Podle popisu to autorovi slova znělo jako jakási bobule. Takže to jméno znamená něco jako velká červená bobule. A když po 200 letech začaly obchody granátová jablka dovážet, nikdo si nepamatoval, že pro ně slovo máme, takže ho nikdo nezačal používat. Nakonec používáme dánské slovo. To děláme často, že používáme dlouhá dánská slova pro věci, která ještě neznáme. A technické termíny jsou často převzaté z angličtiny.
4: Slyšel jsem tu od místních hudebníků, že v Grónsku vzniká víc písní v grónštině než knih, tak je to pravda?
5: Je to tím, že hudba je velkou součástí naší kultury. Psaná grónština je relativně novinka, ale hudba ne. Tvorba poezie, něčeho pro potichu, to je tu s námi tisíce let. Stejně tak příběhy a vyprávění příběhů. Máme spoustu příběhů, které jsou určené k vyprávění, zejména v zimě. Když tu není moc věcí, co by člověk mohl dělat, třeba když vás doma uvězní špatné počasí. Tehdy přichází na řadu příběhy, hudba, to je tradiční. Hudba se vyvíjí, přišly sem nové hudební nástroje a nové technologie ze světa hudby, ale děláme si to po svém.
4: No dost mě zaujalo, kolik je vlastně v Grónsku hudebníků a hudebních skupin a hlavně v jakém rozsahu žánru.
5: Ano, každý si najde to, co se mu líbí a začne vymýšlet vlastní texty.
2: Posloucháte pořad Za obzorem.
4: A co literatura? Je nějaká literatura pro Grónsko, řekněme, typická? My jsme zvyklí na to, že severská literatura, to jsou takové ty temné detektivky a psychologická dramata.
5: Vůbec nejpopulárnější grónskou knihou napříč dějinami je a je to relativně nová kniha. Vyšla někdy po roce 2010. Je tak populární, protože je napsaná způsobem, kterým se tady příběhy vyprávějí, tradičním způsobem. Je to, jako by někdo stál vedle vás a ten příběh vám vyprávěl. První kniha tu vyšla v roce 1914, jmenuje se Sen. A je to sen o budoucnosti a je napsaná velmi západním způsobem. Psaní knih a literaturu jsme se učili od Dánů, od misionářů. Třeba první noviny vyšly už v roce 1861, tedy velmi dávno, a byly celé v grónštině. Tehdy to ale fungovalo tak, že ta malá skupinka, co uměla dánsky i grónštinu, překládala knihy z dánštiny a vydávala je na pokračování právě v novinách. Takhle vyšel třeba Hrabě Monte Cristo, ale i další klasická díla. Takže nám tu dlouho vycházela evropská klasika, dávno předtím, než vůbec vznikla první skutečně grónská kniha. První nově vymyšlená kniha, nejen zápis ústně předávaných příběhů, vyšla až v tom roce 1914.
4: No a ta populární moderní kniha, co jste o ní mluvila, tak o čem je ten příběh?
5: Vezměme ta témata knih trochu ze široka. Začali jsme snem o budoucnosti naší země, jak bude vypadat za 100 let. Pak to bylo ohlížení za historií, takový národní romantismus z grónského pohledu. Pak to byla témata o nezávislosti, taková ta nacionalistická literatura. A to bylo v 70. letech. V 80. letech přišly knihy o problémech každodenního života. V 90. letech to bylo podobné, společenské problémy, vyprávění příběhů, o kterých se nemluví. A na začátku tisíciletí to byly pořád společenské problémy, ale už je cítit, že jsou z toho všichni unavení. Tak se autoři začali zajímat o to, o čem se píše v Dánsku. Tam to byly detektivky, tak možná bychom taky mohli psát detektivky, ale to nám nějak nesedělo. A tak se teď literatura vrací ke svým kořenům. Jsou tam příběhy o lidech, kteří jsou unavení ze života ve společnosti, lidé, kteří prožili nějaké trauma, neobětovanou lásku a podobně. Pak opustí společnost a žijou sami v přírodě a tím se stanou jakýmisi superlidmi.
4: Mě napadá, o základních školách jsme mluvili, no a co ty vyšší školy, jak se tam grónština drží, je tam vůbec nějak přítomná?
5: Když se podíváte na systém vzdělávání, tak střední školy jsou všechny už v dánském systému, takže musíte mluvit dánsky, učebnice jsou dánsky, učitelé jsou dánové. Takže musíte ovládat dánštinu, abyste se na tu školu dostali. A to způsobuje problémy, protože máme stále více lidí, kteří dánsky nemluví. Na univerzitě máme také hodně dánštiny. Moje oddělení zrovna ne, tam je grónština, protože jsme katedra grónštiny. Přednášíme o jazyce, literatuře a médiích a především grónštině. A naši studenti mohou své diplomové práce psát grónsky. Když já jsem studovala, tak to možné nebylo. Musela jsem ji psát dánsky nebo anglicky. Teď to jde. Malý krok vpřed.
4: Dodává lingvistka Tikajat Christensen z Grónské univerzity. A aby i vaše znalosti byly o krok napřed, tak pojďme se naučit, jak se může člověk v Grónsku pozdravit a poděkovat. Obecné přátelské uvítání zní alu, poděkovat pak můžete slovíčkem kujanak. To se mi na cestách skutečně osvědčilo. A teď už zbývá dodat jenom dagus, tedy nashledanou, které vám od mikrofonu vzkazuje Jakub Lucký.
2: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
7: Ludvík Lazar Zamenhof byl oční lékař a filolog. Především ale byl tvůrce umělého jazyka Esperanto. Jazyk, který měl nahradit všechny ostatní jazyky a kterým se měli všichni domlouvat. To bohužel nevyšlo, ale dodnes Esperantem mluví přes 2 miliony lidí.
8: Ludvík Lazar Zamenhof byl nejstarším synem učitele jazyků Mordechaje Zamenhofa a vyrůstal s 8 sourozenci. Jeho rodným jazykem byla ruština a jidiš, kterou ho učila jeho matka. Otec ho ale také zasvětil do němčiny a polštiny, kterou v dospělosti využíval častěji. Nakonec ale uměl i francouzsky, latinsky, řecky, anglicky a zajímal se i o litevštinu, španělštinu a italštinu. Vyrůstal ve městě se 3 národnostmi, žili tam Němci, Bělorusové a Poláci a právě pozorování, jak se často nemohou dohodnout, inspirovalo mladého Zamenhofa k vytvoření jednoho jednoduchého společného jazyka. Práci započal už na gymnáziu a v roce 1878 už sepsal koncepci, kterou nazval Lingve Universala.
7: Otci se však nelíbilo, kolik času syn trávil nad slovníky a nad svým vymýšleným jazykem, a proto Ludvíka Zamenhofa poslal do Moskvy na studium medicíny. Ten otci slíbil, že během studia se nebude jazyku věnovat. To ale otci nestačilo a zatímco byl syn v Moskvě, spálil všechnu jeho dosavadní práci. I to ale Ludvíka Zamenhofa neodradilo a jazyk znova zrekonstruoval z paměti. V roce 1886 se seznámil se svojí budoucí ženou, která také propadla myšlence univerzálního jazyka. Skoro celé její věno padlo na vydání první Ludvíkovy učebnice, kterou nazval Kniha první, a podepsal se pseudonymem Doktor Esperanto. Esperanto se stalo názvem jazyka až o pár let později.
8: Už několik měsíců po vydání první učebnice Esperanta začala Ludvíku Zamenhofovi chodit pošta od četných obdivovatelů a Zamenhof začal svůj jazyk ještě více vylepšovat. Také vydal učebnici v dalších jazycích. Velkou inspirací mu v tomto ohledu byli René Descartes a Jan Amos Komenský, kteří si už ve své době pohrávali s myšlenkou společného jazyka. Co ale pomohlo Esperantu, byla překladatelská práce Zamenhofa. Do Esperanta přeložil četná díla, čímž mnohonásobně rozšířil slovní zásobu Esperanta a začal v něm vytvářet slovní obraty a metafory. Mezi nejznámější překlady patří například Starý zákon, Shakespeareův Hamlet či Revizor od Gogola. Ludvík Lazar Zamenhof zemřel roku 1917 na zástavu srdce.
7: Vzniklo mnoho esperantských spolků, tím největším je Světový esperantský svaz, který funguje dodnes. Patří dokonce mezi organizace UNESCO. Největšího rozmachu se Esperanto těšilo po první světové válce, kdy byl čas mezinárodního zbližování a snaha o světovou harmonii, ale to vše překazila druhá světová válka. Mnoho esperantistů zemřelo na frontě a většina židovských esperantistů zahynula v holokaustu. Esperanto ale přežilo a neustále se zdokonaluje a čeká, až se jednou konečně stane světovým jazykem. A to vše právě díky Ludvíku Zamenhofovi.
9: Český Rambo, tak historici v nadsázce přezdívají Štěpána Gavendu, jednoho z největších hrdinů třetího odboje. Za války partizán, za komunismu převadič a agent americké CIC, který zachránil a přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho dvakrát odsoudili k smrti a třikrát utekl z vězení. Anna Strnadová o něm napsala knihu Převadič mezi dvěma světy.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Američtí vyjednavači jednají v Kyjevě mimo hlavní města, ale rusko-ukrajinské útoky pokračují. Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. A strana AFD může vyhrát volby v Sasku-Anhaltsku. Na vládnutí to ale stačit nemusí. Zprávy a Martin Matějka. Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. A v sobotu se dvojice setkala v Moskvě s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. A Bílý dům následně uvedl, že jednali o dalších krocích a podrobnosti chce oznámit v příštích týdnech. Návštěvě předcházela dohoda Moskvy a Kyjeva o třídenním zastavení úderů na hlavní města obou zemí. Mimo Kyjev a Moskvu ale vzájemné útoky pokračují. Ruský útok na Záporoží si vyžádal jednu oběť. Ukrajinský dronový nálet v ruské rostovské oblasti zranil 3 lidi. Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle ní kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledním dvou týdnech zdražila. Litr naturálu 95 teď stojí průměrně 42,34 Kč. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
10: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě nějakou dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
1: A právě zastropování marží nebo snížení spotřební daně patřily k opatřením, kterými vláda na jaře reagovala na prudké zdražení pohonných hmot po začátku konfliktu na Blízkém východě. Bezmála 2 miliony lidí mohou vybírat v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko své zástupce do zemského sněmu. Strana Alternativa pro Německo AFD má za 13 let od svého vzniku vůbec nejblíž k vládní odpovědnosti. Podle průzkumů míří k jasnému vítězství ve volbách se ziskem přes 40% hlasů.
11: Das Ziel ist ganz klar eine Alleinregierung.
12: Lídr AFD v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund vyhlásil za cíl jednobarevnou vládu, se kterou by mohl nekompromisně plnit programové priority bez ohledu na další podle něj zdiskreditované strany. AFD chce například omezovat migraci a veřejnoprávní média. Prohlubovat by naopak chtěla výchovu k vlastenectví na školách a vztahy s Ruskem. Na zisk absolutní většiny to ale podle průzkumů taky nevypadá. Není proto vyloučené, že po volbách vznikne podobně jako v sousedním Sasku menšinový kabinet vedený křesťanskými demokraty a zvenčí podporovaný stranou Die Linke. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Erupce indonéské sopky Arak Krakatoa u západního pobřeží ostrova Java zastavila provoz na jednou z nejslavnějších letišť jihovýchodní Asie v Jakartě. Citlivé přístroje na mezinárodním letišti Soekarno-Hatta zaznamenaly sopečný popel přímo na letištní ploše i v okolí. Úřady rozhodly o okamžitém zastavení domácích i mezinárodních letů.
14: Rozhodnutí postihlo více než 300 letů. Sopečný popel navíc přístroje identifikovali i ve výšce kolem 6000 metrů, což by mohlo ohrozit letadla ve velmi vytížených koridorech nad ostrovy Java a Sumatra. Indonéské úřady tvrdí, že vlna tsunami aktuálně nehrozí, ale současně varují, že Anak Krakatoa je pověstná těžko předvídatelnými výbuchy a k opatrnosti vyzývá hlavně rybáře na západním pobřeží Javy. V roce 2018 zabila tsunami bezprostředně po překvapivém výbuchu této sopky více než 400 lidí. Z Asie, David Jakš, Český rozhlas.
1: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, hlavně projíždění závěstí stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školících střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek.
15: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
1: Školící střediska tak díky podrobnějším pravidlům bude možné lépe kontrolovat. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na většině území Poděbrata v pěti přilehlých obcích zítra nepoteče voda. Vodohospodáři tam budou vyměňovat uzávěry potrubí. Město kvůli tomu uzavře úřad a některé mateřské a základní školy. Odstávka začne v 7 hodin ráno, skončit by měla v 15 hodin odpoledne. A hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikálu Biografa Láska 2. Inscenace je postavena na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, která by dnes oslavila 80. narozeniny.
16: Je to čirá radost, je to velký dárek pracovat s takovýmhle repertoárem.
17: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž.
16: Těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
17: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
18: Já jsem viděl zkoušku jednu celou. A bylo to nádherný. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.
17: K nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové připravuje Český rozhlas na listopad připomínkový koncert. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Odpoledne skoro jasné až polojasné, na severu a severovýchodě území až oblačné. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy měří až 25, na horách kolem 13, na Šumavě 17 stupňů a zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Portréty.
19: Byla by to zase jedna hezká otázka do nějakého kvízu. Kdo byl nejhledanějším teroristou na světě před Bin Ládinem? Správná odpověď: Sánchez, zvaný Carlos, zvaný Šakal. Jeho rodné jméno Ilič Ramírez Sánchez naznačuje, že je před námi zajímavý příběh muže, který míchal levicové kořeny, odpor proti takzvané imperialistické buržoazii a podporu Palestiny. A hlavně ho zajímaly peníze. Když byl v prosinci 97 v Paříži souzen, jako zaměstnání uvedl profesionální revolucionář. Co to znamenalo v praxi, to už ve speciálu Portrétů věnovaných terorismu, řekne historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
20: Dobrý den.
19: Kterého do studia pozval a dobrý poslech přeje David Hartl.
13: Terorismus.
21: Zasedání konference ministrů ropného průmyslu členských států organizace zemí vyvážejících ropu bylo dnes v poledne ve Vídni přerušeno ozbrojeným vpádem pěti teroristů, mezi kterými je i jedna žena. Teroristé zahájili v budově palbu z automatických zbraní a zajali 30 rukojmí. Dosavadní zprávy neuvádějí totožnost a záměry teroristů. Při útoku byl zabit jeden příslušník rakouské policie a nepotvrzené zprávy mluví o vyšším počtu obětí. Po incidentu bylo svoláno zasedání rakouské vlády a na vídeňském letišti Švechat byl zastaven provoz.
19: Bylo to doslova pár dní před Vánocemi, 21. prosince 1975, a to, co jste slyšeli, to byla ukázka z rozhlasových novin, které tehdy vysílal Československý rozhlas. Honzo, tenhle případ, tedy přepadení zasedání zemí vyvážejících ropu, to byla asi nejspektakulárnější akce muže, o kterém dneska bude řeč. Ale abychom si to dali tak nějak stručně do souvislostí, ta 70. léta, to jsou podle mě opravdu léta terorismu. To jsou únosy letadel, braní těch prominentních rukojmí, různé atentáty, bombové útoky. Rychle mě napadají jenom různé skupiny jako Černé září, RAF, skupina Bader-Meinhofova, Brigáde Rosse, IRA, ETA. Bylo to období, kdy jsme si museli, nebo možná tedy naši tatínkové, dědečkové, kdy jsme si museli zvykat na to, že terorismus je nějakou součástí toho života?
0: No, na západě určitě bylo to období dost výrazného mezinárodního napětí, kdy v některých těch centrech napětí, jako byl Střední východ, někteří aktéři prostě zvolili nebo se rozhodli jít tou cestou teroru, což vlastně jakási asymetrická válka, v níž ten aktér slabší, který nemá k dispozici nějakou pravidelnou armádu, se snaží ani ne tak porazit toho protivníka, ale nějakými spektakulárními teroristickými útoky obrátit na sebe pozornost světové veřejnosti, získat v úvozovkách její sympatie, zasáhnout toho protivníka na citlivém místě, vyvolat chaos, nejistotu u té nepřátelské populace. A netýká se to tedy jenom palestinského hnutí, ale týkalo se to i radikálních levicových organizací, které vlastně pochopily, že tohle je jeden z možných způsobů, jak resuscitovat takový ten mýtus o té revoluci. Jak do stabilních, relativně spokojených západních společností, v níž ta dělnická třída zažívá relativní vzestup a blahobyt, jak do nich implantovat ty radikální ideály revoluce, protože revoluce se rodí spíše z nějakých krizových momentů, jako bylo třeba po první světové válce. Tady ten moment chyběl, takže jedním ze způsobů, jak tuhle revoluční náladu vyvolat, jsou ty teroristické útoky, vyvolávat chaos, vyvolávat pocit neklidu, a je to taktika, kterou používali tehdy v 70. letech a která se opakuje pak v určitých periodách, dejme tomu od roku 2001 až do dnes.
19: A jak s tím vším souvisí příběh Sáncheze, zvaného tedy Šakal nebo Carlos, tak to si povíme v následujících minutách. Narodil se 12. října 1949 v Caracasu ve Venezuele. Jeho rodné jméno tedy je Ilich Ramírez Sánchez. Honzo, jak se mu dostal do jména ten Ilich? To je přece zajímavý příběh už sám o sobě.
0: Jeho otec byl úspěšný právník a zároveň byl vyznavačem marxismu-leninismu, což v latinskoamerickém kontextu 40. a 50. let nebylo nic neobvyklého. Nemusí nás to nějak jako zvlášť překvapovat, tahle fúze mezi tím, že máte úspěšnou kariéru a vyděláváte i dost peněz a zároveň vlastně ale jste přesvědčeným levičákem. Ono je něco jiného být přesvědčeným levičákem v nějaké společnosti, která není levicová, a něco jiného je být levičákem v té společnosti třeba socialistické nebo sovětské. No a on obdivoval Lenina, obdivoval celou tu sovětskou historii od roku 1917, no a své tři syny pojmenoval jmény Ilič, Lenin a Vladimír. Takže jestli se někdy říká, že sudičky vlastně určují osud dětí už od narození, tak tady možná vlastně jejich otec osud minimálně jednoho ze svých synů určil tím jménem.
19: Říká se o něm, že jako malý kluk byl tlouštík a že si z něj děti dělali legraci, což prý ho dohánělo k slzám a jednou prý dokonce zuřivě vykřikl, že celý svět o mě jednou uslyší.

0: získal k ním větší afinitu, přestože vlastně přes ty nejrůznější pozdější legendy nějak se neúčastnil nějakého revolučního hnutí nebo nějakých stávek, což bylo typické pro tehdejší studenty na těch latinskoamerických univerzitách. Pak navíc načichl ještě svobodmyslnému Londýnu v 60. letech, který na něj taky samozřejmě zanechal nějaký vliv. Tam bylo důležité to, že nikdy neměl nouzi o peníze, protože jeho otec ho neustále finančně podporoval, ale zároveň ho směroval vlastně k tomu levicovému směru. Takže tam byl vlastně neustále tenhle ten, nechci říkat rozpor, ono se to vlastně jako doplňovalo, ale bylo to v něčem paradoxní. No a na tu univerzitu Patrice Lumumby byl přijat, protože tam se nešlo jen tak přihlásit, tam byl přijat vlastně díky sponzoringu svého otce, ale zároveň přímluvy nebo nějakému si dobrozdání latinskoamerických nebo venezuelské komunistické strany, která mu dala dobrozdání, že je tedy levicových názorů, že by tedy mohl být potenciálním dobrým revolucionářem. A s tímto on tam začal studovat. My to známe i vlastně z dějin těch zahraničních studentů, kteří studovali tady u nás, tu univerzitu 17. listopadu. On se vyznačoval tím, že vlastně měl velké množství peněz, a tím pádem vlastně byl značně nezávislý, ale byl nezávislý i na těch učitelích, i vlastně na té sovětské indoktrinaci. A podle těch svědectví ho více zajímaly vlastně luxusní večírky, pití a vlastně takový nevázaný život, který si navíc mohl v té Moskvě díky těm zahraničním devizám dovolit. Ale že by byl nějakým vynikajícím studentem nebo nějakým prostě uvědomělým komunistou, který by využil tu možnost, aby se tam opravdu jako proměnil v nějakého radikálního prosovětského revolucionáře, na to nic neukazovalo.
1: Nakonec ho ze školy vyhodili a říkalo se, že to byla jenom taková jako zástěrka, že v té době ho chtěla naverbovat KGB, že tedy ten vyhazov měl být důvodem k tomu, aby KGB ho mohla získat, ale prý to není pravda.
0: Oni ho prostě vyloučili za nekázeň, pro údajně protisovětské provokace.
1: Také si pořídil dítě se studentkou.
0: Ano, s Kubánkou Soňou Marinou Oriolou. Ale ukázal se problém v tom, že jakmile začal fungovat jako terorista a jak ty jeho činy nabývaly na intenzitě a na, dalo by se říct, globální v uvozovkách popularitě, tak se CIA nebo jako západní tajné služby snažili ho spojit vlastně se Sovětským svazem. To znamená, ten jeho životopis začali přepisovat a začali vlastně vypouštět do světa informace o tom, že už byl revolucionářem v těch 60. letech, že byl pevně zaháčkován s Kubou a já nevím s kým. A hlavně, že ho tedy v těch 60. letech naverbovala KGB a že tedy ty teroristické útoky jsou vlastně řízené z Moskvy a KGB, což ale nebyla pravda. A později, když se objevily archivní materiály KGB, tak KGB si ho celkem logicky tehdy vyhodnotila jako nespolehlivého, arrogantního, líného a kvůli té špatné disciplíně a studijním výsledkům ho KGB vlastně zamítla k naverbování nebo k nějaké dlouhodobé spolupráci. A to byl důvod, proč třeba jako neprošel žádnými výcvikovými kurzy na území Sovětského svazu nebo na území východního bloku, protože v této fázi KGB měla především zájem o ty ideové, ty přesvědčené spolupracovníky, jo, kteří vlastně pak může třeba jako tiše implantovat do těch společností západních nebo těch nesovětských a pak je využívat, pak z nich dělat agenty. Z tohohle pohledu Carlos v téhleté době vůbec na to nevypadal.
1: A jak se teroristou stal, o tom si povíme za chvíli.
2: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: S historikem Janem Adamcem si povídáme o Carlosovi, zvaném Šakal, o člověku, který měl v 70. a 80. letech na svědomí opravdu hodně teroristických činů. Honzo, my jsme ho opustili ve chvíli, kdy je tedy vyhozen z té moskevské univerzity a on zamíří do Bejrútu. Proč právě tam? Víme o tom něco?
0: Tady se vlastně láme ta jeho kariéra a možná bychom se jako mohli vrátit k tomu osobnostnímu profilu. Proč vlastně to dělá? Protože když si složíme ten jeho motiv, tak vlastně hodně svědků říkalo, že Carlosovy motivace nepramení ani tak z revolucionářství nebo z přesvědčení, že chce vyvolat světovou revoluci, ale z touhy po slávě a po uznání, že se tím vlastně jako kompenzuje ty posměšky, že byl tím tlouštíkem, že vlastně všichni tak jako říkali, no to je průměrný líný člověk, takže z jeho pohledu si říkal, v čem vlastně bych mohl vyniknout, když vlastně nic moc neumím. Když to jako přeženu, kdyby v roce 68-70 sobě objevil geniální pěvecký talent, tak by se stal zpěvákem a ukojil by tu svoji touhu po uznání, po penězích, po tom luxusním životu. Ale tady zřejmě převážela ta racionální složka, si řekl, no tak co bych mohl tak jako dělat? A v té éře rodícího se terorismu a vlastně toho propustného světa zamířil právě do toho libanonského Bejrútu. Bez pochyby už vlastně měl nějaké kontakty nebo musel nějakým způsobem vědět, kam jde a co tam bude dělat. A tam se dostal do kontaktu s Lidovou frontou pro osvobození Palestiny a s náborářem Basámem Abu Šarifem,

0: který mu údajně vybral právě i to jméno Carlos, což byla vlastně španělská zkomolenina krycího arabského jména Khalil. A tam právě, nikoli v Sovětském svazu, ale tam absolvoval ten vojenský výcvik v Jordánsku a v Libanonu a tam se dostal i pod křídlo šéfa těch palestinských operací nebo těch teroristických operací Wadi Hadáda, kterého pak označoval za svého mistra, za někoho, kdo ho učil. A tam vlastně jako projevil velmi dobré schopnosti, co se týče té střelby, co se týče vlastně teroristického, protože to není jenom, že někoho zabijete, ale musíte se umět ukrývat, musíte umět prostě komunikovat. Připomínám, že Carlos byl velmi dobře jazykově vybaven. On jak vlastně pocházel z jakéhosi kosmopolitního prostředí, velmi dobře a rychle se učil jazyky, takže v tomhle měl velkou výhodu. A najednou se ukázalo, a i ti palestinští výcvikoví instruktoři shledali, že je poměrně schopným a už připraveným, aby zahájil nějaké akce, které pak přicházejí na začátku 70. let.
1: Tou první, tak tou je neúspěšný pokus o vraždu podnikatele Edwarda Seafa, což byl šéf Mark Spencer a také čestný viceprezident britské sionistické federace. Tam to ale ku podivu nevyšlo. Pak následuje série mnoha a mnoha útoků, jak si říkal, z těch 70. let. My si připomeneme jenom jeden, možná abychom ukázali, že ne vždy to zkrátka bylo s terorismem úplně jednoduché. Rok 1975 a raketový útok na letadlo společnosti El Al na letišti Orly v Paříži.
2: V lednu 1975 se Carlos zabýval úkolem zničit letadlo izraelské společnosti El Al na pařížském letišti Orly. Cíl pravděpodobně vybral prezident Kadáfí jako jeden z pokusů pomstít ztrátu libyjského letadla, které Izraelci sestřelili do Sinajské pouště. 13. ledna 1975 vjeli dva muži v Peugeotu na odbavovací plochu letiště. Vytáhli raketomet zabalený do oranžového plátna a vystřelili na Boeing společnosti El Al, který pojížděl po dráze. Chystal se vzlétnout do New Yorku se 136 cestujícími. Izraelský pilot provedl úhybný manévr, raketa narazila do trupu jugoslávského letadla, které čekalo na cestující do Záhřebu a prorazila jej. Nevybuchla. Lehká zranění utrpěli policista a letuška. Teroristé vystřelili znovu a zasáhli administrativní budovu, kde způsobili značné škody. Pak ujeli směrem na Paříž.
1: Takhle složité to občas bylo. Honzo, my už jsme tady na začátku mluvili o té jeho největší akci z prosince 1975, přepadení sídla OPEC, tedy sídla zemí vyvážejících ropu ve Vídni, kde se svou skupinou zajali 42 rukojmích, včetně ministrů ropného průmyslu několika zemí. Ona ta akce ale nakonec dopadla tak trochu jinak. Pravda, unesli je, ale co se tam stalo?
0: Tady se vlastně začíná ta Carlosova teroristická kariéra trochu lámat v tom smyslu, že má nějaké zadání, má dokonce nějaké ideologicko-politické zadání. Tím zadáním bylo mimo jiné popravit, spektakulárně vlastně jako zabít, zavraždit dva ministry z dnešního pohledu paradoxně saudsko-arabského i iránského, že Irán i Saudská Arábie byly tehdy klíčovými spojenci Spojených států a Západu. Ale místo toho vlastně přistoupil na to vyjednávání a nakonec všechny rukojmí propustil za několika milionové výkupné. Čím si vysloužil vlastně hněv toho svého v uvozovkách mistra Wadi Hadáda a byl vlastně jako vyloučen z té politicko-ideologické struktury a tady vlastně Carlos začíná tu kariéru takového volného renegáta, který si vlastně z toho terorismu dělá biznis.
1: Terorista na volné noze.
0: Který se nechává najímat, samozřejmě s tím správným ideologickým znamenkem, asi by se nenechal najmout CIA nebo Západem, i když co my víme. A začíná vlastně využívat té své proslulosti, peněz a toho, že vlastně si ho může najmout v uvozovkách kdokoliv z té pro něj vlastně jako správné ideologické strany, ať už tím je někdo z východního bloku nebo někdo z té protiizraelské arabské fronty.
1: Ty jsi zmínil východní blok, hned se k tomu dostaneme, jenom ještě řeknu, že právě v téhle době díky románu Frederika Forsytha, který se tehdy našel v Šakalově, no a už to říkám, v Šakalově londýnském úkrytu, tak právě právě díky tomu získal od tisku přezdívku Šakal, protože do té doby byl tedy známý pod tou přezdívkou Carlos. Ty chceš něco říct?
0: Já jenom připomínám, že to byla jen shoda náhod, že ta knížka z největší pravděpodobnosti vůbec Carlosovi nepatřila, takže on ji jako nečetl, nebo až poté, ale patřila jeho známému. Takže to prvotní, jako, že by si četl Šakala a podle toho pak byl pojmenován Šakalem. Spíš to bylo později, že se vlastně v tom Šakalovi zhlídl a začal vlastně ve své marnivosti se do něj stylizovat.
1: A teď tedy ten východ. On cestoval od 80. let, možná už od 70. do mnoha míst východní Evropy. Mezi lety 78 až 86 často navštěvoval i Prahu, většinou na jeho jemenský pas, kterou ta jeho skupina považovala za ideální místo pro takové schůzky a jakousi logistiku, jakési zázemí. Státní bezpečnost o něm samozřejmě věděla a sledovala ho v rámci nějaké své akce. My si za chvíli řekneme, jakým způsobem byl z Československa vypuzen. A teď tedy logicky otázka, když říkáme vypuzen, on se tady státní bezpečnosti nehodil?
0: On vlastně v zemích východního bloku, jako bylo třeba Maďarsko nebo Československo, on si z nich udělal takovou jako základnu, takže on tam občas pobýval. Víme, že třeba rumunská strana si jej najala na teroristický útok proti rumunské sekci Rádia Svobodná Evropa, ale moc rádi ho na svém území neviděli. Důkazem je i toho, že vlastně mu samotní Sověti v podstatě odepřeli vstup do Sovětského svazu, přestože se o to několikrát dožadoval, a pro ty východoevropské tajné služby byl takovým velmi nepříjemným hostem, protože se zvyšovala šance buď nějakého teroristického útoku, nebo toho, že to Západ odhalí a veřejně vlastně potvrdí tu legendu, že Sovětský svaz a východní blok podporuje Šakala a stojí za těmi jeho teroristickými útoky. V tomhle případě vlastně STB ho velmi pečlivě sledovala. Československé úřady ho moc rádi na svém území neviděli a snažili se ty jeho návštěvy a délky jeho pobytů co nejvíce snížit a eliminovat.
1: Což se nakonec tedy v roce 1986 jaksi zvrhlo v to, že skutečně státní bezpečnost Šakala z Prahy vypudila. Jak se to stalo, o tom velmi pěkná ukázka z knížky Daniely Richterové.
2: Státní bezpečnost vyslala do hotelového pokoje teroristů své muže. Vydávali se za protokoláře ministerstva zahraničních věcí. Teroristům vysvětlili, že jsou v ohrožení a bylo by nejlepší opustit Československo. Carlos propadl zuřivosti. Poučoval o svých ideologických zásadách, chlubil se mocnými spojenci a obvinoval svůj nejbližší okruh ze zrady. Neúprosní důstojníci STB informovali teroristy, že do Československa byli vysláni agenti francouzských speciálních služeb, aby je zlikvidovali. To změnilo náladu a teroristé souhlasili s odjezdem. Nešlo o střelbu naslepo, ale o pečlivě připravený scénář, který hrál na Carlosovy obavy. Trik zabral. Důstojníci STB pak eskortovali Carlose a jeho spolupracovníky na ruzyňské letiště, kde nastoupili do letadla do Moskvy. V Praze věděli, že jim nezbývá, než Carlose vyhnat. Západ bedlivě sledoval přístup sovětského bloku k teroristům. V polovině roku 1984 si náměstek ministra zahraničí Spojených států Mark Palmer předvolal velvyslance klíčových států sovětského bloku a sdělil jim, že Washington si je vědom, že osoby jako Carlos Šakal jsou těmito zeměmi chráněny.

0: Honzo, slyšeli jsme, že nasedl do letadla do Moskvy. Ty jsi ale říkal, že Moskva se už v 80. letech velmi důsledně bránila tomu, aby tam přiletěli. Jak to dopadlo?
1: On se do Moskvy dostal, ale jenom do transitní zóny a pak našel útočiště v Sýrii u prosovětského spojence Hafiza Asada. Tam vlastně byl až do začátku 90. let, kdy Sýrie vlastně přestala i pod tlakem západu Karlose krýt a poskytovat mu azyl a on pak musel složitě hledat cestu ven a nakonec se usadil v sudánském Chartúmu, odkud byl ale v roce 1994 za poměrně jako dramatických okolností, ještě snad během operace pod vlivem anestetik, vlastně předán sudánskými úřady Francii, protože Francie měla na Karlose mimořádně spadeno za velké ponížení, které jí způsobil v roce 1975, kdy při jedné kontrole zastřelil dva agenty francouzské kontrarozvědky a jednoho těžce zranil a od té doby vlastně to bylo pro Francii takzvaně osobní. To nebyl jen tak nějaký terorista.
0: Čili oni po něm šli a věděli, že v tom Sudánu
1: je. Oni to věděli. Oni vlastně jako ten jeho pohyb celkem jako monitorovali. Tam byla jen otázka, jak se k němu dostat a on v tom Chartúmu nějak prodělával nějakou operaci a ještě vlastně pod vlivem anestetiky ty sudánské úřady prostě toho využili a odvezli ho dále a na letišti ho předali francouzským agentům.
0: Od toho roku 94 byl ve Francii vězněn, až v roce 97 se dostal k soudu a postupně byl odsouzen v průběhu několika let ke třem doživotním trestům za vraždy a bombové útoky z 80. let. On sám se označil u soudu za profesionálního revolucionáře v leninské tradici. Podle všeho má na svědomí asi 83 lidských životů. Mimochodem, litoval toho někdy?
1: Nelitoval. Byla to součást teroristicko-revoluční toho obrazu, že to vlastně byly oběti nezbytné. On vlastně ten terorismus neustále kryl tím revolucionářstvím. Jenom ještě k tomu číslu. Přímo on zodpovědný byl za 24 mrtvých. Těch 83 je připisováno lidem, kteří působili spolu s ním při nějaké teroristické... Ale přímo víme, že těch 24 lidí on zabil, nebo byl přímo na místě, kdy došlo ke smrti a zraněno bylo 257 osob. Tam ještě je potřeba dodat tahle zranění a tyhle lidi, kteří byli postiženi těmi teroristickými útoky.
0: Mimochodem, na několika fotografiích on se objevuje v takovém baretu, malinko to jakoby zavání podobou s Che Guevarou. Víme něco o vztahu nebo případné inspiraci tímhle člověkem?
1: No, Carlos se do něj stylizoval a zrovna při útoku ve Vídni v prosinci 1975 si speciálně vlastně nechal narůst tu bratku. Ve vídeňském butiku si pořídil ten černý baret, který nosil nakloněný na stranu a tím vlastně chtěl jako na jednu stranu se v fuzovkách přeživit na tom Che Guevarově mediálním obrazu a zároveň vlastně mu vzdát takhle poctu, že on je tím pokračovatelem a pokračuje v tom revolučním odkazu Che Guevary.
0: Chybělo mu zkrátka už jen to tričko. Tak to byl dnes Jan Adamec a vyprávění o teroristovi Carlosovi zvaném Šakal. Honzo, díky, že jsi přišel do studia, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Valérie Racmanová a Jiří Flosman. K našemu pořadu se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a také na dalších podcastových aplikacích. No a David Hertl se loučí s přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: 14 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. V sobotu se dvojice setkala s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu. Bílý dům následně uvedl, že projednávali plány dalších kroků. Podrobnosti plánuje oznámit v příštích týdnech. Sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly volby do zemského sněmu. Nové poslance vybírá přes 1,5 milionu voličů. Podle průzkumu je favoritem krajně pravicová alternativa pro Německo AfD, která může získat 40-43% hlasů. Zemská tajná služba stranu před několika lety označila za extremistickou. Pokud AfD zvítězí, její lídr Ulrich Zikmund by se mohl stát prvním zemským premiérem za tuto stranu. Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce. Od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Obchodníci třeba špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil. Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovoznilo opravenou část mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Do konce září dopravu povede ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Celá oprava téměř za miliardu korun bez DPH má skončit v létě příštího roku. Silný vítr i dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Spodní úsek na Růžovou horu zůstal v provozu. Dnes naposledy je možné svést se po trati kolem starého vlakového nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrovou trať z roku 1893 od 1. října zruší. Pro cestující se nic nezmění. Úsek sloužil poslední roky jen jako vlečka. A státní muzea a galerie jsou dnes otevřené zdarma. O volném vstupu každou první neděli v měsíci rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak je třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Odpoledne je skoro jasné až polojasné, na severu a severovýchodě území až oblačné, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy měří až 25, na horách je kolem 13 stupňů a na Šumavě 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
4: Příliš se to neví, ale Parkinson je choroba, kterou můžou onemocnit i mladí pacienti. Jedním z nich je i Ladislav Trčka. Jeho cestu za kvalitnějším životem rok sledovala Kateřina Kubalová.

0: hluková mozková stimulace, což je vlastně, že mi do mozku dají dvě elektrody a stane se zázrak.
1: Cílem je trefit se do velmi malého, zhruba 4 mm jádra. Představujte si ho jako zrnko rýže třeba. Toto subtalamické jádro hraje roli v Parkinsonově chorobě.
0: Snažím se nad tím nepřemýšlet, protože to všechno se může pokazit, nebo to je šílený. Ale věřím tomu týmu, věřím svému doktorovi, že si myslím, že by mě nepustili na tu operaci, kdyby nevěděli, že to všechno dobře dopadne.
2: On off. Audiodokument Kateřiny Kubalové.
3: V České republice je podle odhadů odborníků zhruba 30 000 pacientů s Parkinsonovou chorobou. Zhruba 10% jich má nemoc v mladém věku. Pokud u nich propukla před jejich 40. narozeninami, mluví se o takzvané young onset. Jedním z takových lidí je Ladislav Trčka.
0: V tu dobu, když já jsem onemocněl, tak na internetu byly dostání videa jenom prostě toho nejhoršího, co je. On se úplně zhrozil. Prvního si pamatuju člověka, to byl Čech snad, a tam byl záznam taky nějaká reportáž s ním, a že on už 5 let musí chodit pozadu, protože dopředu mu to nejde, jo. A to mi úplně zhrozilo, říkám, já přece nebudu chodit pozadu.
3: Nemoc se u ní rozvinula do takové míry, že se rozhodl podstoupit hlubokou mozkovou stimulaci. Poprvé jsem se s ním setkala na konci listopadu 2024, jen pár dní před operací.
0: Pak jsem viděl tak nějaký video, kde prostě jsem si říkal, no jestli se nikdy dostanu do téhle fáze, tak to prostě ne, to neustojno. A dnes tam jsem a tu hranici posouvám zase dál.
3: Čtyřicátník plný odhodlání všechno zvládnout, táta dvou synů, mě vzal na svižnou procházku pokladně, kde s rodinou žije.
0: Pravidelný pohyb je vlastně základ toho, že vlastně se udržíte co nejdíl v nějakým hybným stavu. Čím víc budete sedět doma, tím to tělo budete hůř rozhejbávat, protože to funguje tak, že vlastně přes noc, kdy nejste tak kompenzovaná lékama, tak vlastně všechno zatuhne a vlastně vy ráno se snažíte, musíte to rozhejbat, rozchodit a během dne se pohybovat, aby ty receptory byly propojený. A večer a ráno začínáte zase od začátku, takový nekonečný kolotoč.
4: Zkuste mi vysvětlit, co to vlastně obnáší mít Parkinsona, když je člověku kousek přes 40. Co se s tím tělem děje?
0: Hlavně ho neovládáte. Nejde se nic naplánovat, protože ten stav off vás může přepadnout už teďko kdykoliv v tomhle stádiu. Já třeba teďko s váma jdu a tamhle na konci ulice mě to přepadne a já zaškobrtnu a už nebudu schopný se rozejít a budu potřeba pomoc, se dobelhat někam a v tom případě čekat na další dávku léku. V mém případě je to o hybnosti, o motorice, mluvení, to všechno se zhorší o dost. No. S dětma si nejvíc děláme srandu z toho, že si připravíme ten králíček na tu reklamu, na ty baterky. Že to cítíte, že vám docházejí baterky, že zpomalujete, najednou ta hybnost se začne zhoršovat, mluva, tak si musíte dát dozobnout a najednou cítíte takový to, oh, tak to se vás spadne a zase můžete, já nevím, ty 4 hodinky pokračovat dál. Nicméně ten čas se zkracuje toho účinku léku, takže se musí navyšovat nebo zkracovat doba mezi těma dávkama. No.
4: Teď možná, když nás někdo teď potkal, tak si řekne, normální 2 lidé jdou na procházku, ten jeden jenom malinko, ano, přesně, pajdá, ale jinak vlastně nic neobyčejného. Zkuste mi popsat, jaké to pro vás je, teď jenom úplně prach obyčejně jít.
0: No, to jsou leta cvičení, jo. Moje fyzioterapeutka už někdy před lety mi říkala, že jsem se naučil krásně maskovat toho Parkinsona. Jak jsem se prostě za něj styděl, za tu nemoc, a tajil jsem to v práci a před svým okolím, tak jsem se prostě naučil to fakt maskovat. Až jsem to někdy maskoval, takže jsem, já si připadal, že jsem celku normální, ale ve mně ten chvěv je furt, jo. Takže jsem si říkal, pravá. Teď se to transformovalo úplně do něčeho jiného. Že vlastně já mám problém s rozejítím. Tam jde o to, že vlastně mozek přestává ovládat ty automatické funkce těla. Takže začít chodit nestandardně. Začnete pochodovat nebo couvat právě, nebo jít bokem, tak na tím musíte jít přemýšlet. Tudíž to jde dopředu.
5: Právě se nacházíme v nemocnici Na Homolce. Prší, jaký ponudí počasí, člověk by řekl, že ho to položí trochu, ale vůbec. Jsem nabuzený tím, co mě čeká, že se bude všechno fungovat, nohy budou fungovat, ruce budou fungovat. Takže já se v podstatě těším na to, co bude zítra. Až to budu za sebou a na to čekám strašně dlouho.
0: Až ráno to všechno vypuchne, no. Kdy mě čeká vlastně ukotvení toho rámu na hlavu. Potom magnetická rezonance ještě z nějaká kontrolní. No a pak hop, na to.
4: Bojíte se?
0: No samozřejmě se bojím, ale věřím, že to dobře opadne. No. Jako malý jsem viděl nějaký video, jak se někomu vrtají v hlavě a byl přivědomý a tak, tak to v životě nechci zažít. A byla to moje noční můra. Tady byl se mnou pan doktor ještě, co mě přijímal. Právě říkal, že, to, že tam bude kolem mě takových lidí, že vůbec nebudu mít čas na to myslet, že se mě někdo šťourá v hlavě. No.
3: O ním lékařem, o kterém Ladislav Trčka mluvil, byl neurolog Jan Peregrin z Nemocnice Na Homolce.
1: Hluboká mozková stimulace je metoda, která se používá u pacientů, kteří už mají pokročilejší průběh té Parkinsonovy nemoci. Ani tato léčba nevyléčí tu Parkinsonovu chorobu. My víme, že podstatou té nemoci je, že ve specifických oblastech mozku dochází k úbytku chemické látky, která se nazývá dopamin, a ten úbytek se projevuje právě těmi takzvaně parkinsonskými příznaky, zhoršením hybnosti, stuhlostí, třesem. Bohužel pořád nevíme, proč přesně k tomu úbytku dopaminu u těchto pacientů dochází. Tím pádem neumíme této nemoci zatím předejít. Nejčastěji se to týká věkové skupiny, řekněme od 60 let věku. Je to velmi různorodé onemocnění, sice se to zastřešuje jménem Parkinsonova nemoc, ale neexistují dva stejní pacienti. Tím, že neznáme tu podstatu toho onemocnění, tak my bohužel tím pádem nemáme léky, které by uměly tu nemoc zvrátit, nemáme dokonce ani léky, které by ji uměly zastavit a dokonce ani nemáme léky, které by ji uměly zpomalit. My máme k dispozici léky, které vlastně dohrazují ten chybějící dopamin v tom organismu pacienta, ale ta nemoc na pozadí pořád dál pomalu plíživě běží.
6: Je 3.12.4.40. Jsem lehce nervózní, ale už to chci mít za sebou konečně. Jen narychle jsem zavolal manželce, aby věděla, že za chvíli to vypukne.
3: Ladislav Trčka absolvoval dvě operace. Během zákroku při vědomí mu lékaři zavedli elektrody do mozku a pak už v celkové anestezi neurostimulátor pod klíční kost.
1: Tak jak se vám daří?
0: Dobrý, hlava nebolí, jenom v krku nebolí trochu.
1: No, to bude po té včerejší asi narkóze. Jizva na hrudi taky nebolí?
0: Taky dobrý.
1: Jo, nesákne to vůbec, nemotá se hlava, ne. Pocit na zvracení, nějaké dvojité vidění
0: není.
1: Upravovali jsme trošku ty léky, tak co ta pohyblivost,
0: super,
1: je to dobrý? No. Čili žádná nejistota, nestabilita, žádné zárazy, zamrzání v té chůzi.
0: Vůbec.
1: Cítíte se jistě při tom, když chodíte.
0: Jo?
1: Dobrý, bezvadný.
0: No, pamatuju super všechno z toho prvního. To vrtání té hlavy, vlastně naříznutí, jak to chřupalo, jak od té lebky otrhávali tu kůži, jak to, vlastně to tam odškrabával, ten skalp. Všechno si pamatuju, pak to vrtání, navrtávání, kdy vlastně jsem cítil nejdřív jemný vibrace a pak jak šel hloub, všech se to šlo skrz, tak úplně, no to byl hrozný zvuk. Potom vlastně, když tam dávali ty vlákna, tak jsem vlastně cítil, jak to tam souvají, jako všechno jsem cítil, no.
4: Vám hrozně svítí oči, jste
0: jo,
4: spokojený.
0: Jo, značený úplně. Já se budu moc fungovat normálně, že jo, chodit s dětmi na fotbal, všechno. Hrát, budu moc fungovat normálně, já jsem šťastný, jako. Když se mi objevil ten třes nohou, to je těch 14-15 let, to byl jemný chyjev, tak hned na YouTube, na Google a vyjel mi Parkinson, tak jsem běžel do torce a říkal, aha, mám Parkinsona. To asi rozhodně ne v tomhle věku.
4: To vám bylo nějakých 25?
0: 8 a 29, no. 5 let probíhalo kolečko, prostě vyšetření zad, všeho, nervů, po psychologách jsem lítal a nic. Aby mi za 5 let vlastně diagnostikovali opravdu to Parkinsona.
4: To už jste měl rodinu v té době?
0: Jo. To bylo těžké se smířit s tím, že víte, že dřív nebo později budete muset vzdát se práce. Jako když máte hodně dobře placenou práci, jsem viděl, že s touhle nemocí už mě těžko jako jen tak někde vezmou. No hrozný.
4: V invalidním důchodu jste tedy jak dlouho? Kolik let?
0: tak 8. Ale tak tenkrát to byla roz, že jsem vlastně ještě spoustu let byl schopný pracovat normálně, ale postupně času vlastně už to opadalo ta práce, že už to nešlo zahrát. A teď je to vlastně můj jediný příjem, ten důchod. No.
4: Jak moc to vlastně leze do peněz, když jsme u toho?
0: No hodně, no. Kléky doplácet a musím chodit plavat, abych se hýbal, masáže, fyzio.
4: A kolik vás to tak stojí třeba v průběhu měsíce?
0: 5-8 tisíc třeba, dejme tomu, no.
4: Co okolí říká na vaši chorobu?
0: No tak samozřejmě ty hned koukají. Manželka říká, že ne, ale já to cítím, že jo. A samozřejmě člověk zaslechne i kolikrát, že ten je napitej, nebo je, ten si přešlech, jo, nebo prostě takhle, no. Je to nepříjemný. Takže třeba když vím, že mi není úplně nejlíp, tak fakt se vyhýbám lidem, nebo nechodím do obchodu, nebo vůbec mezi lidi, no.
4: Chce to asi obrovskou disciplínu, aby se člověk dokopal k tomu pohybu, i když tomu nechce a dá mu tu práci.
0: Tak disciplínu já teda vůbec nemám, ale já nevydržím chvíli v klidu, takže já, i když jsem v tom nejhorším stavu, tak já bych furt se snažil něco dělat, ale to tělo prostě neposlouchá. To je pro mě nejhorší, že mozek bych chtěl něco jako tvořit, dělat, takže já jsem si našel nějaký koníčky. No začalo to rybičkama, pak jsem začal stavět Lego, pak jsem zkoušel modelaření, jako lepit modýlky letadel, lodí, pak to přešlo v RC auta, že jsem si kupoval profi RC auta, jezdil jsem do lesa. No a poslední dobou to už jsem vzdál, protože už jsem nemohl chodit. Tak teď jsem začal sbírat sběratelské figurky, no.
4: Já jsem byl na takovém půlhodinovém výšlapu, je to znát na tom těle?
0: No strašně, já už jsem vyčerpaný, protože si vím, že vylezu nahoru do 4. patra, lehnu tak, jak jsem a důležitě.
7: Abych byl tak šťastný, jako se zdají být jiní.
8: Někdy.
7: Přicházím o mnoho, protože se neumím včas rozhodnout.
8: Někdy.
3: 10. ledna 2025. Sedíme v čekárně neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, konkrétně Centra pro intervenční terapii motorických poruch. Ladislav Trčka sem přijel se svou ženou Zdeňkou, která mu pomohla s vyplňováním dotazníku.
7: Cítím se odpočinutý a svěží.
8: Někdy.
7: Po těch posledních 14 dnů. Jsem klidný a rozvážný.
8: Ne.
7: Téměř nikdy.
3: Že má nějaký zdravotní problém, byste na něm prakticky nepoznali. Po operaci je totiž běžný efekt okamžitého uzdravení, který ale postupně odeznívá.
7: Mívám pocit, že těžkosti se hromadí tak, že je nedokážu překonat.
8: Ne.
7: Trápí mě věci, na kterých ve skutečnosti nezáleží.
8: Ne.
7: Jsem šťastný.
8: Vždy.
3: Čeká ho zapojení stimulátoru, který mu před měsícem vooperovali. V praxi to znamená, že má v mozku dvě elektrody, které jsou tenkými vlákny připojené k neurostimulátoru pod kůží na hrudníku. Ten teď musí lékaři zapnout.
9: Tantečka si odloží. My jsme spolu zkráceně některé informace probrali.
10: Dobře, tak jdem na to. Vyšetřím si vás. Tak jo, ukažte ruce. Otevřít, zavřít pravou, levou, pravou, no, takhle těchto. Levou.
0: A tohle bych si toho práci neudělal.
10: No. Já bych to přijal, abyste byl na to hůř.
0: Já nechci.
10: Já vím. No takhle, teď jak když to začneme nastavovat, tak neuvidíme pozitivní efekt. Dokonce se nám možná začnete vrtět. No, kdybychom to natáhli ještě o týden, o dva, tak už budete pravděpodobně v takovém nerozumném stavu, ale rozumně špatném stavu.
4: Takže dneska pokus číslo dvě.
0: Pokus číslo dvě, no doufám, že už jsem dostatečně stuhlej, no. Třesavku mám, snad byla spokojená sestřička, no.
4: Je pravda, že dneska už je na vás ten Parkinson na rozdíl od těch předchozích setkání i vidět.
0: Jo, už se třesu celý, pravá ruka to je takový, že nemůžu nic doma dělat, nemůžu nic jít, prášky si nemůžu nadat ráno.
10: To ukaž to, jak chodíte, projděte se.
0: No, můžu. Pravou
10: nohou takhle. Dobrý, no tak jdeme na to. Půjdeme jedna strana, druhá strana. Začneme tou horší, to znamená tou levou. Každá ta elektroda má 4 patra, a my vyzkoušíme každé z těch pater samostatně. Hmm. To znamená, že já je spustím a postupně to budu zvyšovat, budeme koukat, co to dělá. Pozitivního, negativního. Pozitivního by mělo být uvolnění toho třesu a stuhlost, že by to mělo začít hýbat rychleji. Negativní může být nějaké brnění, které většinou ale ustoupí. Pokud ale bude cokoliv jiného, tak křičte.
0: Jasně.
10: Jo, pouštíme levou ruku. Úplně něco minimálního. Nebrní, nic se neděje. Otevří, otevří. Domů takhle čuká. Kdyby něco úplně příšerného, já tady budu, tak křičte na chodbě. Nebo bouchejte, nebo no, udělejte randál. Jo? Jinak se vidíme, tedy máme čtvrt, jdeme to na tři čtvrtě, že se sejdeme. Jo? Tak jo.
7: Zatím vám
10: schválím.
4: Jaký to bylo?
0: Zvláštní, jaký, když opravdu, že ke mně mají ovladač, no. Že najednou se spustila horkost v hlavě, nebo najednou začalo něco brnět, najednou to odeznělo, když to vypnul. Zvláštní, no.
4: A teď potom, co vás nastavili, tak je to jako zásadní zlepšení?
0: No je, no, oproti ránu je, no, uvolnil se mi ramena, narovnal jsem se, já se můžu chodit dalším krokem a rychlejš. To je to znát, no. Tak nepopsatelný.
10: Mladí lidé mají trochu jiného Parkinsona jako staří lidé nebo starší. A to se nám pak odráží od toho, jak to můžeme řešit.
3: Neurolog Pavel Filip.
10: My tam máme nějaké dráty, pustíme tam lidově řečeno proud a mozek si s tím nějak poradí. On si s tím musí být schopen poradit. Pokud na to nemá už kapacitu, tak mu můžeme dokonce ještě ublížit. Takže proto u starších pacientů, řekněme po 70, moc to neděláme, tu hlubokou mozkovou stimulaci. Říkáme pacientům, že reálný, rozumný efekt neočekávat dříve než za nějakého čtvrt roku nebo potenciálně až půl roku. No a ne jak dlouho to, když uděláme úplně hloupý průměr, tak za nějakých 5 až 7 let po zavedení té stimulace se nám pacienti po té hybné stránce vrací na tu úroveň, která tam byla před tou stimulací.
4: My se vidíme vlastně 2 měsíce od toho zapojení. Co se vlastně za tu dobu všechno stalo?
0: Zvykl jsem si na nový život, protože co nefungovalo před operací, najednou začalo fungovat. Začal jsem zase jezdit na kole, zkouším nové věci, no. Ale přesto musím říct, že tam furt na pozadí cítím tu nemoc, jakože i když teďko se ty příznaky jakoby odbouraly, furt cítím, že mě něco brzdí, jakože tam něco je. Pak jsem odjel do lázní, byl jsem měsíc lázní, kde jsem si ještě každý týden přidával, co jsme byli domluvený.
4: To už děláte potom sám, že si to tady jakoby
0: tam,
4: zvyšujete.
0: Tam nějaký telefon, tady je to okno, co to připojí.
4: To znamená, máte v kapse chytrý telefon, kde na to máte speciální aplikaci.
0: Tady to je pravá strana, levá strana. Mm-hmm. A vlastně tady mám vlastně okno, kde si
4: plus,
0: vlastně,
4: minus, plus minus a tady si přidáváte. Mm. Takže se to zlepšilo tak, jak jste očekával, nebo je to jiné, než jste si vysnil?
0: No, očekával jsem o toho míň. Musím říct, že se cítím naprosto v podstatě skoro jak zdravý člověk. Asi léky už skoro neberu, ty beru prostě jeden lék denně a to je všechno. Já jsem měl 3 druhy, 4 druhy léku jenom na toho Parkinsona. A já ráno vstanu a udělám normálně krok.
4: Tak jsi trošku přibral v těch lázních, vypadáte tak jako spokojeně.
0: No, 10 kg jsem přibral, no, v lázních. Jsem se měl dobře. Spokojený jsem, samozřejmě. No, do práce se teprve vracet budu a já se těším, jsem připravený, no. Nekvrdlám se, budu se cítit i líp, komfortněji, protože když jsem nějaký jednání, tak jsem se tam vrtěl, že jo, neposednej, nohy mi furt lítaly. Teď jsem jako vyklidněný. Jako, co se týče koníčku, tak nemám žádný teďko, no. Ty musí se vymazali. Potom zapnutí, prostě jsem přestal mít zájem o ty svý koníčky, no. A že jich bylo. Tam se teďko hledám, snažím se najít něco ještě, uvidíme, no. Ptal jsem se na to a jako stává se to, že prostě ta kreativita, zájem o ty koníčky prostě zmizí. O to víc se snažím trávit čas s klukama, no.
11: Dobrý den.
0: Trčka, dobrý den, pro Jáchyma.
11: Ano, posílám.
0: Díky, naschle.
11: Naschle.
0: A už je tady. Čau. Takže jen pojď. To máte nějaký úkol? Tam si jezdí v oběd, jo? Pak jdeme na úkoly, pak půjdeme na kolo.
4: Jo.
3: Uplynuly další dva měsíce a já jsem znovu v Kladně. Tentokrát jsem pozvaná na návštěvu k Trčkovým domům.
12: Zítra mi čeká nástup do práce, zase po dlouhý době, asi po 8 měsících, takže jsem si odvyk. Těším se, ale jsem nervózní, co mi, jestli to zvládnu vůbec, jakože, protože když si pamatuju poslední dny v práci, v té předchozí, tak to už nešlo zvládat. Pro mě bylo náročný cokoliv, jako voškrába brambory, prostě ty ruce nefungovaly, jak měly, prostě udržet tu bramboru správně, nebo umýt nároby, nebo nad čím člověk nepřemýšlí, že to dělá automaticky, tak pro mě bylo neskutečné. Zavázat si tkaníčky, prostě vůbec to bylo... Košile jsem přestal nosit už dávno, protože jsem si nezapnul ty knoflíčky, že jo?
13: Je to změna, no. jako ten pohyb a všechno to se jako zlepšilo určitě a...
12: Jsem klidnější, ne?
13: Ano, nenadává tolik, že jo, protože mě nic moc nebolí, ale jako třeba ta únava, to je veliká, no, potom jako, že opravdu...
12: Spíš lenost bych řekl.
13: No, ano, no, lenost, no, prostě,
12: jako
13: že je třeba opravdu...
12: Vstát a jít.
13: Jako, že jakmile jsem já doma, tak teda jako, že vůbec, jako, že by vstal, nebo takhle, jako to fakt musím vytáhnout, třeba aby jsme šli ven a
12: tak. Včera jsme byli na procházce 7 km na drc jsme dali.
13: Ale už jsem chtěla jít sama, prostě, že jo, nechtěl vstávat. A to, takže tohle jako, ale jinak jako...
12: Ale když vyrazíme, tak já to ujdu.
13: Jo, jako musí se jako...
12: Hecnout a jako, se překonat a jít, no.
13: Tam, jak nejsou ty koníčky, tak jako fakt, kdyby nebyl zájem jako nějak moc vonit.
14: Všechno je od té doby lepší a jednoduchý to nebylo předtím, no. Nemohl chodit, jednou mu to chodí, jednou mu to nechodí. Furt ho jako něco bolelo, blbě se mu kolikrát dýchalo. A potom vznikaly doma takový jako konflikty prostě, že jo. Protože já byl bez nálady, táta prostě, že jo, to na to.
15: Zamyslela ses někdy nad tím, co kdybych to měl taky?
14: Jo, a upřímně asi bych to zabalil. Cením tátu, že se jako na to nevykašlala takový, že já si to nedokážu představit na vlastní kůži.
13: Samozřejmě jsme to obračili, no, to člověk nevěděl, co bude, co přijde a...
12: A musím říct, byla statečná.
13: Jo, no. jako už člověk nevystoupí vlastně, no. Už to bylo i náročný opravdu, že nebyl schopný jako vlastně zvednout se z postele, jako dojít pár kroků, no.
12: A bolesti všeho.
13: A bolesti, no, takže vlastně nic, s čím by člověk mohl jako pomoct, člověk mohl pomoct, že se tady postará. No. Jako těch nocí probrečených bylo hodně.
12: Tak je září. Už po dovolené, teď jsem se vrátil do práce už v červnu, takže od června jsem v takovém polorežimu pracovním na poloviční úvazek jenom. Myslel jsem si, že to časem bych zvednul na plnej, ale podle těch dvou, třech měsíců jsem zjistil, že fakt ne, že ten poloviční je max, no. Měníme jízdní řády, staráme se dostat tam, jo. A tak různě jezdíme po středočeském kraji a... Takže já jsem možná radši, že nejsem v kanceláři, protože se mi roztřásla pravá ruka. To mě trápí od začátku prázdnin, takže bych na počítači stejně asi nebyl schopný pracovat. Nejsem schopný ani zamávat klukovi do školy pořádně. Mám koníčky, jako nemám žádný. Vlastně jsem byl na psychologickém a psychiatrickém vyšetření, jsem měl akorát před to operací a od té doby beru prostě nějaký antidepresiva nebo něco, ale jako nějak nic, no. Já se ani nepovídám s lidma, takže mi to změnilo hodně, ta operace, jakoby i v tomhletom jako směru. Jako zaplať pánbu za ní, že se můžu hejbat, ale zase s tím neumím naložit, s tím hejbáním, jako, že jsem takový jiný jsem. Sám sebe nepoznávám kolikrát.
16: Je 6. listopadu a já jdu na kontrolu na neurologii. Mám pár neduhů, co se zase projevily od té poslední kontroly, tak uvidíme, co s tím půjde udělat. No.
12: Ale hůř než při poslední kontrole. Jsem takový mlčok spíš.
10: Co to znamená?
12: No, že když jsem byl povídaný, mluvil, rád jsem mluvil s lidmi, a teďko spíš ne.
10: Ne.
12: No, a ono i celkově, jako že třeba jsem víc jako bojácnej, víc přemýšlím.
10: To koníčky?
12: Nemám žádný.
10: No máte žádný.
12: Jako rodina, kluky, to jo, ale jako z těch koníčků, co mi bavilo, tak vůbec ne.
10: Nic.
15: Takže teď tady jste dostal léky, trošku vám to zvedli a budeme doufat, že to zabere.
12: Určitě to zabere, já mu věřím pro doktorovi.
17: % pacientů s Parkinsonovou nemocí má depresi klinickou a často se to neřeší kvůli tomu, protože ty pohybové potíže jsou více vidět a to lékaře více trápí, protože to vidí vlastně v té ambulanci víc, ale my právě potřebujeme vidět to, co udělal pan Trčka, že se mu zvýšila kvalita života, že to, co on dělá, co chce dělat, že mu to jde dělat a chce to dělat. Že nechce sedět doma. To, co jsme viděli při poslední kontrole, to nebylo to, co bychom chtěli mít. Jakože jo, pohybově lepší, ale vlastně ta kvalita života byla taková, že jo, lepší, ale moc se mu nechtělo vyjít ven. To není dobré, to tam nechceme mít.
3: Prosinec 2025. Přesně rok od operace.
12: A já se cítím báječně oproti loňskému roku, kdy jsme tady byli plné energie.
4: A i oproti tomu poslednímu našemu setkání.
12: No, se změnilo, no. A i nálada se zlepšila všechno, no. Že jsem mám chuť dělat věci, které jsem dlouho nedělal, jakože doma vařit, uklízet, včera jsem měl okna. Taky ty běžné věci, které jsem nemohl, no. Pak jsem mohl a nebavili mě, tak teď zase rád pomáhám, rád jsem v té domácnosti ještě trochu použitelný. Já jsem neměl perspektivu, nebo neviděl jsem perspektivu a teď jsem jiný člověk, no, dostal jsem jakoby druhou šanci. Žiju teď a tady a jak říká pan doktor, snažím se hejbat, abych vydržel co nejdýl, ale jako nepřemýšlím nad tím, že se to zase zhorší. Zatím ne.
2: Audiodokument On-Off natočila Kateřina Kubalová, dramaturgie Jakub Horáček, mistr zvuku Tomáš Gzelhofer.
18: 15 hodin neděle 6. září na vlnách Českého rozhlasu Plus začíná odpolední vysílání Dnes se Štěpánkou Martanovou.
19: Český rozhlas Plus.
18: A co nás v první půlhodině čeká? V německém Sachsen-Anhaltsku vybírají voliči poslance sněmu. Podle průzkumu vyhraje Alternativa pro Německo. Jak může vítězství této extremistické strany ovlivnit vývoj celého Německa? Česká asociace pojišťoven začíná upozorňovat na možná rizika škod na každý měsíc, k čemu takzvaný risk radar slouží. Nen v Česku, jižní Evropě teploty v následujících dnech opět podle předpovědi stoupnou, zasáhnou i severní Afriku. Jak se na další možnou vlnu horka připravují tamní státy? Ví se, že dnešní hmyz se vyvinul z mořských korýšů, ale pořád není jasné, jak. Až teď vědci popsali zatím neznámý mezičlánek, o koho jde a kde žil. Teď už je ale čas na zprávy, které dnes odpoledne připravuje Martin Matějka.
20: Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. V sobotu se dvojice setkala s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu. Bílý dům následně uvedl, že projednávali plány dalších kroků. Podrobnosti plánuje oznámit v příštích týdnech. Návštěvy amerických vyslanců předcházela dohoda mezi Moskvou a Kyjevem o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí. Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli schválit senátoři. A poslanci se v nadcházejícím týdnu budou muset znovu zabývat stavebním zákonem nebo zrušením služebního zákona. Obě novely ostře kritizuje opozice a jednání tak poslance zřejmě znovu zaměstná velkou část týdne. A koalice je připravená senátory přehlasovat. Od stavebního zákona se slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
21: Dneska například výstavba bytových domů stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
20: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. A poslanci se k zákonům, které jim vrátil Senát, sejdou v úterý. V německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko voliči rozhodují o novém složení zemského sněmu. Nové poslance vybírá přes 1,5 milionu voličů. Podle průzkumu je favoritem krajně pravicová Alternativa pro Německo AFD, která může získat 40 až 43% hlasů. Zemská tajná služba stranu před několika lety označila za extremistickou. A pokud AfD zvítězí, její lídr Ulrich Zikmund se může stát prvním zemským premiérem za tuto stranu. Sachsen-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku NDR v roce 1990. A v rámci Německa patří k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky. A téma podrobně rozebereme v odpoledním plusu hned po zprávách.
19: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
5: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
20: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. Izraelský útok na jižní Libanon má 4 oběti, oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. A podle izraelské armády to byla odveta za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili, k evakuaci, a podle Izraele je využívá právě militantní skupina Hizbaláhu. Íránem podporované hnutí se k situaci zatím nevyjádřilo. Izraelské útoky v Libanonu od 2. března zabily více než 4300 lidí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, jestli odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost, upozorňuje přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Milancova.
6: V rámci toho výkonu víme, jestli jsme se dostali tam, kam potřebujeme, a jestli budeme schopni odebrat validní vzorek nádoru, abychom ho potom mohli nechat vyšetřit na patologii a zjistili informace, co potřebujeme k tomu, abychom pacientům mohli nasadit správnou léčbu, která bude pro ně nejúčinnější.
20: A do Krkonoš přijíždí v těchto dnech desítky německých turistů na tradiční dovolenou po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty a vyhledávají hlavně pěší turistiku, popisuje obvyklý program a vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
22: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký typ na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
20: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 16. Tolik zprávy Martina Matějky.
19: Posloucháte Odpolední plus.
18: A posloucháte ho v 15 hodin a skoro 7 minut a příjemný poslech přeje ještě jednou Štěpánka Martanová. Za 3 hodiny se začnou sčítat hlasy v německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko. Necelé 2 miliony voličů tam mohou vybírat své zastupitele v zemském sněmu. A favoritem průzkumu je Alternativa pro Německo, AfD. Strana, která 13 let od svého vzniku ještě nikde nevládla. A v Sachsen-Anhaltsku je navíc považují místní úřady za krajně pravicovou. Kolem Magdeburgu se dnes pohybuje i náš zpravodaj Tomáš Havlín, kterého teď vítáme ve vysílání. Dobrý den.
23: Dobrý den, pěkné odpoledne.
18: Tomáši, jak to dnes vypadá u volebních místností v Sachsen-Anhaltsku?
23: Tak já myslím, že docela dobře. Aspoň předběžně účast je vysoká. Během dopoledne mělo v Sachsen-Anhaltsku odvolit už nějakých 30% z toho 1 700 000 oprávněných voličů, což je na místní poměry docela více než před 5 lety, kdy se nakonec ta volební účast zastavila na 60%. Já jsem byl třeba v obci Cí severně od Magdeburgu. To je místo, kde hned od volební místnosti jsou vidět takové obrovské kopce, výsypky. Tam je takový velký důl, těm výsypkám místní lidé neřeknou jinak než Kalimandžáro. Podle draslíku Kalia, které se v tom dolu těží, je to nejvyšší kopec od Magdeburgu, když jedete směrem na Balt. Tam už potom žádné větší kopce nejsou. No a u té volební místnosti jsem se bavil s bývalým horníkem, s panem Konrádem. A muž, který měl odfáráno asi 40 let, tak mi říkal, že nebude volit stranu Alternativa pro Německo. Ne proto snad, že by byla nějaká jako krajně pravicová, ale spíš jí spojoval s takovou, jako, že by to byla prostě ekonomická škoda pro celý region. Už teď je na tom Sasko-Anhaltsko špatně, ale potom by prý bylo ještě hůř. V tom ten pan Konrád vlastně opakoval častý argument, že AfD prostě neumí ekonomiku, že když omezí migraci, jak chce, tak budou chybět pracovní síly. Když budou chybět pracovní síly, tak nebudou ani investice a investoři. Celkově, že lidé podporují v Sasku-Anhaltsku AfD, že tím pádem volí proti svým zájmům, to tvrdí některé instituty. V souvislosti s panem Konrádem bych možná dodal, že on vlastně po těch letech měl zajištěnou penzi, pohybuje se v regionu, kde jsou relativně vysoké mzdy díky tomu dolu, kde je prostě velký zaměstnavatel. To tak rozhodně nemusí být v Sasku-Anhaltsku, všude na jiných místech dovedu si představit je větší nihilismus, tam už je prostě deziluze z tradičních stran velká a někteří lidé prostě tak mohou i volit proti svým ekonomickým zájmům bez problému.
18: Když teda zmiňujeme ty ekonomické zájmy, tu ekonomickou situaci, tak Sasko-Anhaltsko je vlastně známé tím, že tam jsou podprůměrné mzdy, vysoká nezaměstnanost, relativně slabá ekonomická aktivita právě ve srovnání s jinými místy Německa. Co s tím chce AfD dělat?
23: Já se obávám, že tam jako konkrétních plánů moc není. Lídr té strany Ulrich Siegmund zmiňoval jakousi prémii za návrat, peníze, které se budou vyplácet lidem, kteří odešli za prací na západ Německa nebo do jiných větších měst a za to, kdyby se vrátili. Když jsem byl na jeho mítingu předvolebním v Magdeburku, tak tam byl jeden pravicový influencer, který přesvědčoval jednu místní obyvatelku, že na západě Německa, odkud on sám pochází, je už spousta natěšených firm, které čekají jen na to, až v Sasku-Anhaltsku zasedne nacionalistická protimigrační vláda, aby se z toho západu přestěhovali a rozjeli svůj biznis na východě, což ta paní mu tedy nevěřila, ještě s takovým, jak řekněme, východoněmeckým reflexem říkala, že ze západu vždycky lidi jenom přišli, aby si vzali to, co chtějí a zase odešli. Teď včera naposledy snad před volbami ten lídr Ulrich Siegmund vystupoval v televizi, čel právě dočerným dotazům moderátora, aby řekl, co tedy s tou ekonomikou chce dělat a jediný, co se mohl, bylo, že řekl, odideologizovat, čímž vlastně myslel tlačit na to, aby vlastně byly zrušené protiruské sankce a Německo znovu získalo přístup k ruskému zemnímu plynu, což je něco, na co ministerský předseda z 2 milionového Anhaltska nemá prakticky vůbec žádný vliv, čímž se dostáváme k tomu, že mnoho těch návrhů, které AfD v Sasku-Anhaltsku předkládá, je vlastně takovou symbolickou politikou. Jsou to věci na úrovni toho, že slogan hlavní země, nápis, který potkáte na cedulích na všech silnicích, když přestupujete hranice Saska-Anhaltska, slogan Myslet moderně chce strana AfD třeba vyměnit za slogan Myslet německy. Takže to jsou jaksi takové věci, které zároveň i ukazují nějaký jakoby dosah toho, co ta zemská politika může mít. Ono v rámci strany Alternativa pro Německo to potom i vyvolává určité pochybnosti, jestli do toho vůbec jít, jestli strana je připravená na nějaký velký volební úspěch. Ono to souvisí s tím, že je to pro ní poprvé. Je to poprvé, co nějaká takzvaně krajně pravicová strana v Německu od druhé světové války se může přiblížit moci a ona chce, aby to pro ní byl dobrý start, protože taky očekává, že kdyby sestavovala nakonec v Sasku-Anhaltsku vládu, takže může usilovat o nějakou větší takzvanou modrou vlnu po celém Německu.
18: No, uvidíme samozřejmě, jak to dopadne, protože hlasovat se bude do 18 hodin. Každopádně, Tomáši, zmínil se Rusko. Jeho prezident Vladimir Putin mluvil tento týden o volbách v Sasku-Anhaltsku. Rusko se na něj nějak zaměřuje? Slyšeli jsme se? Tak zkusím ještě jednou, slyšíme se s Tomášem.
23: Pardon, ztrácím
18: signál. Ano. A teď nevím, jestli si Tomáši slyšel otázku, že se zmiňoval Rusko a jeho prezident Putin ano. Tento týden mluvil o volbách v Sasku-Anhaltsku. Rusko se na tento region nějak zaměřuje?
23: No, je pravda, že on zmínil ty volby v Sasku-Anhaltsku, ale v trochu jiném kontextu, v tom kontextu, že

0: Amerických demokratů před volbami, tak vlastně ta strana ho schovávala, ani ho neukazovali kancléře Merce voličům, protože lidé jsou na něj tady skutečně alergičtí. Ale to neznamená, že i Rusko se nesnaží ty zdejší volby ovlivnit. Ve Weissenfelsu, což je na samém jihu Saska a Anhaltska, mi o tom vyprávil kandidát levicové strany Die Linke Erik Stehr.
1: Und hinzu kommt eben noch diese russische Desinformationskampagne von außen.
0: Eriku Stehrovi se stalo, že v určitý moment se o něm vlastně na sociálních sítích začaly objevovat dezinformační příspěvky, taková videa, která vypadaly, jak kdyby je produkovaly mainstreamové noviny, jako třeba Frankfurter Allgemeine Zeitung nebo další německá velká média, ale obsahovaly totální smyšlenky, jako že třeba Erik Stehr zavraždil svoji babičku v Hesensku, kterou tam přitom ani nemá, nebo že zavraždil jakousi modelku, protože po ní chtěl získat byt a podobně. On to nebyl sám, těch politiků, kteří čelili takovým dezinformačním videím, bylo víc, všichni byli z těch zavedených stran. On to samozřejmě předal policii, reagovalo na to i ministerstvo zahraničí, které řeklo, že se tím zabývá Centrum pro hybridní hrozby, že se jedná zřejmě tedy o pokus ovlivnit volby v Sasku a na Haldsku. Ministerstvo zahraničí neupřesnilo, od které země ten pokus vychází, ale vzhledem k tomu, že v souvislosti s ní mluví o operaci Matrioška, tak dodalo, že si každý doplní, odkud vane vítr.
2: Tomáši, ještě prosím velmi stručně, už jsou nějaké prognózy, jak to dnes v Sasku a na Haldsku dopadne?
0: Prognózy zatím nejsou. Vypadá to, že zvítězí strana AFD podle průzkumu 40% hlasů. Ona by si její cíle složit jednobarevnou vládu, ale to vypadá, že se jí zřejmě nepodaří. Analytici považují za pravděpodobnější menšinový kabinet křesťanských demokratů s podporou právě strany Die Linke, čili zhruba podobnou konstelaci, jako už teď funguje v sousedním Sasku.
2: O volbách v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko nás informoval náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Díky.
0: Děkuji, hezký den.
2: A já ještě dodám, že se k volbám vrátíme podrobněji ještě po 18. hodině, to akorát dojde k uzavření volebních místností. Teď už ale zpět do Česka. Upozornit na možná rizika pojistných událostí na každý měsíc a komunikovat je směrem k veřejnosti. To je hlavní cíl nového risk radaru, který od září spustila Česká asociace pojišťoven. Aktuální rizika jsou v něm rozdělená do 6 kategorií, která jsou odstupňovaná podle dřívějších dat a názoru pojistných expertů. Na září předpovídá asociace riziko 56 bodů ze 100, tedy vyšší než v srpnu. Detaily teď probereme s Vítem Andrlem z domácí redakce. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Můžeme přiblížit, jak risk radar vzniká.
3: Tak ze 70% ho tvoří data pojistných událostí za jednotlivé měsíce z dřívějších let a zbytek předpovědi pak dodávají pojistní experti, kteří doplňují aktuální kontext. Pokud třeba dřívější data na daný měsíc neukazují zvýšené riziko požárů, ale v současnosti by bylo třeba vyšší sucho, tak se to do předpovědi propíše. Detaily popisuje ekonom a člen expertního týmu České asociace pojišťoven Aleš Rot.
4: Právě ta kombinace datové složky a potom očištění o expertní pohled nám dává docela dobrou víru v to, že ten indikátor bude robustní a zároveň, že na základě něho bude možné dobře formulovat ta doporučení veřejnosti.
3: Asociace bude podle RODA doporučení vydávat každý měsíc spolu s radarem tak, aby si třeba lidé zkontrolovali, že jsou dostatečně pojištění na určité riziko a tím snížili případný počet pojistných událostí. Doplním ještě 6 kategorií, které risk radar zkoumá. Jsou tam dopravní rizika, majetková a přírodní a taky zdravotní a životní rizika. Zahrnuje ale taky technologická a kybernetická rizika, ekonomická a finanční a zároveň i legislativní a systémová.
2: No je jich dost. Zmínili jsme, že asociace už vydala první risk radar na září. Tam je souhrnné riziko 56 bodů ze 100. Co z něj vyplývá?
3: Oproti srpnu v září stoupla dopravní rizika na 62 bodů. To souvisí mimo jiné se začátkem školního roku a větším provozem v okolí škol. Podle hlavního analytika České asociace pojišťoven Petra Jedličky data z dřívějších let potvrzují, že nehod je v září o 5% víc než v srpnu.
5: Počty školních událostí v rámci povinného ručení se meziročně navyšují proti průměrnému počtu 15 985 školních událostí během vlastně srpna za ty dostupné ročníky platí, že během září se jedná o nějakých v průměru 16 815 škodních událostí.
3: Asociace taky na tento měsíc vnímá nárůst legislativních rizik. Po prázdninách totiž znovu pravidelně jedná vláda nebo poslanecká sněmovna. Asociace na to upozorňuje i přesto, že většina zákonů nebo předpisů má účinnost třeba až od příštího roku. A vysoká

0: Jsou pro září taky kybernetická rizika. Co se týče doporučení k veřejnosti, tak asociace nabádá k vyšší opatrnosti při řízení v okolí škol, důkladnější ochraně internetových účtů a taky ke kontrole pojistných limitů u různých smluv.
1: Jak budou s risk radarem pracovat samotné pojišťovny?
0: Ty se na jeho tvorbě sami podílejí, takže asociace věří, že výstupy radaru a doporučení budou sami komunikovat a do budoucna by taky podle něj mohli například upozorňovat, že mají vyšší počet klientů se špatně nastaveným pojištěním. Podle mluvčí pojišťovny Allianz Marie Petrovové je radar dobrým nástrojem, jak předejít škodám.
2: To je i pro nás zásadní oblast, proto například klientům rozesíláme varovné SMS v případě zvýšeného rizika vzniku škod v souvislosti s nepřízní počasí.
0: Generali Česká pojišťovna vnímá radar hlavně jako platformu pro komunikaci s veřejností. Podle mluvčího Jana Marka by ale do budoucna mohla jeho data kombinovat s vlastním monitoringem rizik.
1: O novinkách v pojišťovnictví mluvil Vít Andrle z domácí redakce. Díky.
0: Naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: Je 15 hodin a téměř 20 minut a teď se na Plusu zaměříme na počasí. Nejen v Česku a jižní Evropě teploty v následujících dnech opět podle předpovědi stoupnou. Na další možnou vlnu horka si připravují i státy severní Afriky. Letos už je přitom několikrát trápily teploty, které v rekordních případech vystoupaly téměř na 50 stupňů Celsia. Postupně se taky ukazuje, že lesní požáry, které se na konci srpna prohnaly severem Alžírska, za sebou nechaly zřejmě několik desítek mrtvých. Víc k tomu teď řekneme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Hezké odpoledne.
4: Pěkné odpoledne.
1: Jano, poslední údaj o obětech požáru v Alžírsku, který tamní ministerstvo vnitra zveřejnilo, byl 12 mrtvých a 54 raněných. Jenže tento údaj je už přes týden starý. Kolik mají požáry tedy nakonec obětí?
4: Tak žádné nové oficiální číslo neznáme, ale příspěvky na sociálních sítích od místních lidí a taky práce místních novinářů ukazují, že to číslo bude v desítkách mrtvých. Například alžírská investigativní novinářka Nosna Kalalev shromažďuje jména pravděpodobných obětí, a to na základě úmrtních oznámení, které byly zaslané rodinám, a také z informací, které sdílí některé tamní úřady. A seznám je uvedený na nezávislém zpravodajském webu Twala a je na něm teď 200 obětí. Tým francouzského mezinárodního televizního kanálu France 4 po prozkoumání taky prohlášení úředníků, místních samospráv a třeba i rodin napočítal nejméně 98 obětí v regionu Žížel na severovýchodě Alžírska na pobřeží. Ten region je běžně známý písečnými plážemi, tyrkysovou vodou, taky kopci z olivníky, ovocnými stromy a cedry, ale při požárech v srpnu utrpěl právě největší škody. Ten požár se tam rychle šířil i kvůli silným větrům a postupoval směrem právě k obytným čtvrtím, což kromě toho, že způsobilo ty desítky mrtvých, tak taky spoustu rodin donutilo k evakuaci a vlastně způsobilo úplné uzavření některých silnic v těch nejvíce zasažených oblastech. A podle agentury AP ze zhruba 1200 kilometrů čtverečních tamních lesů tam téměř nic nezůstalo.
1: Alžírský prezident Abdelmadjid Tebboune sice říká, že za lesní požáry může hlavně změna klimatu. Zároveň ale navrhl zavést trest smrti za žhářství. Je takové zásadní zpřísnění opravdu v Alžírsku na stole?
4: Tak prezident nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby změny trestního zákona zavedlo do 15. září. Já připomenu, že Alžírsko je autoritářský stát, ve kterém má moc právě prezident a taky armáda. Trest smrti by měl v tomto případě podle těch plánů být určený pro kohokoliv, kdo by byl odsouzený za úmyslné založení požáru v lesních oblastech. Podle současného zákona za to hrozí až 30 let vězení, v určitých případech případně i doživotí. Trest smrti sice zůstává v alžírském trestním zákoníku pro některé trestné činy, ale od roku 1993 nebyl provedený žádný rozsudek, který by znamenal popravu odsouzeného. Strany, které jsou spojené s alžírským demokratickým hnutím a taky některé třeba lidskoprávní organizace, se proti tomu návrhu postavily. Podle nich jde o pokus těch, kteří jsou u moci, se vyhnout odpovědnosti za selhání vlastně řízení a reakce na ty požáry. požáry. Někteří nezávislí novináři a taky opoziční osobnosti tvrdí, že tu krizi zhoršila právě nedbalost institucí a taky špatné plánování, včetně nedostatku hasících letadel a zrušeného tendru právě na tyto stroje. Zároveň ale agentura AP píše o spontánní vlně solidarity mezi Alžířany do toho postiženého regionu. Měli poslat nekonečné konvoje nákladních aut, ve kterých byly třeba potraviny, léky, taky balíčky s vodou a oblečení, které se dostaly do těch zasažených vesnic.
1: S horkem se potýkali taky v sousedním Tunisku. I během vlny veder tam docházela voda, a to včetně té balené. Čím to je způsobené?
4: Tak Tunisko má problém s nedostatkem vody dlouhodobě, a to hlavně kvůli opakujícím se suchu, epizodám sucha. Současné výpadky zhoršuje ale ještě výpadky dodávek elektřiny. A to zase tlačí na tu stávající spotřebu vody, protože část tuniského vodovodního systému je závislá na čerpacích stanicích, které jsou poháněné právě elektřinou. A tuniská společnost pro elektřinu a plyn v těch uplynulých týdnech zavedla v některých regionech střídavě přerušované dodávky proudu, hlavně kvůli tomu, že se zvýšila poptávka po elektřině. A to zase kvůli tomu horkému, extrémně horkému počasí, protože lidé prostě více chtěli využívat klimatizaci. No a v momentě, kdy se ty dodávky proudu v různých regionech na nějakou dobu přerušovaly, tak ty elektrické čerpací stanice na vodu přestávaly fungovat, což zase způsobilo problémy s distribucí vody. A ovlivnilo to ale i ty továrny, které balí vodu a prodávají ji v PET lahvích. A tam ještě je jeden aspekt toho, že ta poptávka po té balené vodě se zase zvýšila, ale zároveň v Tunisku byl taky nedostatek plastu, který je zásadní surovinou pro výrobu balené vody.
1: Jana Karasová, naše blízkovýchodní zpravodajka, tentokrát o horku, které trápí Afriku. Díky a naslyšenou.
4: Pěkný den, naslyšenou.
1: A před 15:30 stihneme ještě jedno, teď trošku vědecké téma. Už ne korýš a ještě ne hmyz. To byl podle nové studie doteď nepopsaný tvor, který žil před více než 320 miliony let. Jeho fosílii, nalezené už dávno v Texasu, nikdo nevěnoval pozornost. Až teď. Autoři studie díky ní popsali dosud neznámý vývojový mezičlánek mezi mořskými korýši a hmyzem. A detaily má Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
1: Jak ten tvor vypadal?
5: Na pohled trochu jako 3-centimetrová kreveta s hmyzími znaky. Obrázek najdeme ve studii v časopise Nature nebo na serveru Science. Měl hlavu z tykadly, článkovitou hruď i zadeček a stejně jako dnešní hmyz 6 kráčivých nohou. Ale navíc dalších 18 o polovinu kratších nožiček, na konci rozšířených jak maličká vesla. Podle studie žil zřejmě jak ve vodě, tak na souši. A ta voda už byla asi sladká, protože usazeniny, ze kterých pochází ta fosilie, obsahují hodně zbytků rostlin, kmeny a podobně. Vědci toho pradávného živočicha nazvali hmyzí předchůdce, Osha prekurzor.
1: To je divná latina.
5: Ano. V jazyce indiánského kmene Navahu znamená Osha hmyz. Vědci se inspirovali navašskou mytologií, podle které byli prvními obyvateli země hmyzí lidé. Člověk přišel až po nich.
1: Někteří vědci označují tuto studii za milník. Proč?
5: Ve vývoji hmyzu je totiž díra zhruba 80 milionů let. Z té doby jsou jen 4 skameněliny, včetně toho hmyzího předchůdce. Jak vysvětluje vedoucí té studie paleoentomolog Erik Tihelka z Cambridgeské univerzity.
6: Dejme tomu před silurem na začátku prvohor, my nemáme 100% suchozemský usazený horniny, který by uchovávaly suchozemský fosílie. A takže prostě nevíme, je to prostě něco jako jurský park, akorát, že je to 4x tak starý jak jurský park. Musel to být svět porostlý strašně podivnýma rostlinama, divnýma tvorama, a tam pobíhali, ale těžko mi říct, my nevíme, takže tyhle ty fosilie trochu vyplňují část tyhle ty mozaiky o tom vzniku těch suchozemských ekosystémů.
5: říká vedoucí studie. Na základě analýzy těch 4 fosílií došel k závěru, že přesun předchůdců hmyzu z vody na pevninu byl zřejmě postupný. I ten čeoša se nejspíš do vody vracel. Až jednou jeden stále neznámý tvor takhle vylezl na břeh a už tam zůstal. A dnes kolem nás poletuje minimálně 6 milionů druhů jeho standardně 6nohých potomků.
7: Proč se vědci začaly až teď zajímat o fosílii, která byla nalezena před desítkami let?
5: To mě taky zajímalo. Ten výzkum začal úplně náhodou v jednom antikvariátu.
6: Asi za 60 korun tam byla nějaká stará ruská učebnice paleontologie, tak jsem to vzal a z buku neumím, ale koukal jsem na obrázky a byly tam takový zvláštní korýši nakreslení. Já jsem si říkal na to, čert, jestli jsou korýši, mohly by to být něco mezi korýšem a mezi hmyzákem. A tak jsem o tom moc nepřemýšlel, jezdil jsem a kopal, hledal šutry a furt jsem to měl na paměti, až jsem se nakonec si sedl a prohledal jsem literaturu a to, co už bylo popsáno, a přišel jsem na ten zajímavý kousek, který byl nalezený vlastně už před 40 lety a byl deponovaný v muzeu v San Diego. No, tak jsem našetřil a já jsem se tam podívat a bylo to ono.
5: Říká vědec.
7: Co bude dál, a teď snad to řeknu správně, s tím čošou?
5: I na to jsem se zeptala vedoucího studie.
6: Ten výzkum pokračuje, hlavně terénní práci. Také člověk objede 10-20 lokalit a hledá, natahá kila šutru, rozřeže, rozpustí v kyselině, podívá se a většinou tam nic není. Jo? To je prostě paleontologie.
5: Řekl stanici Plus paleoentomolog Erik Tihelka z Cambridgeské univerzity.
7: A vše nám sdělila a přetlumočila o Čošovi Helena Berková ze zahraniční redakce. Díky moc za to.
5: Naslyšenou.

0: Je 15.30 a to je čas na zprávy s Martinem Matějkou.
1: Český rozhlas Plus.
2: Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. V sobotu se dvojice setkala v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Bílý dům následně uvedl, že jednali o dalších krocích. Podrobnosti chce oznámit v příštích týdnech. Návštěvě předcházela dohoda Moskvy a Kyjeva o třídenním zastavení na hlavní města obou zemí. Mimo Kyjev a Moskvu ale vzájemné útoky pokračují. Ruský útok na Záporoží si vyžádal jednu oběť. Ukrajinský dronový nálet v ruské rostovské oblasti zranil 3 lidi. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že je mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Babiš ale v televizi CNN Prima News řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování. A policie případ prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Turek už dřív oznámil, že nebude funkci vládního zmocněnce vykonávat až do výsledku vyšetřování. Pokud ho policie označí za viníka, tak plánuje rezignovat. Sněmovna se bude v nadcházejícím týdnu znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Izraelský útok na jižní Libanon má 4 oběti, oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Podle izraelské armády by to byla odveta za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili, k evakuaci. Německo plánuje posílit ochranu před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Nedělníku Bildam Zontag to řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Resort chce třeba rozšířit mobilní protidronové jednotky. Jejich úkolem je ochrana kritických dopravních uzlů, jako jsou letiště a nádraží, nebo zabezpečení vládní čtvrti v Berlíně. Německo má taky v plánu vybudovat národní digitální ochranný štít nazvaný Cyberdome. Ten má skrze síť digitálních senzorů odhalovat a zachycovat pokusy o hackerské útoky, kterým německé úřady a firmy denně čelí. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let, společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, jestli odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo 6 letišť zastavit provoz, včetně mezinárodního letiště v Jakartě. Omezení se týká v tuto chvíli asi 300 letů, včetně 58 mezinárodních. Indonéské úřady taky pozastavily některé školní aktivity a rybolov. Anak Krakatoa od pátečního večera vybuchla několikrát. Erupce doprovázela nepřetržitá seismická aktivita, lávové fontány a dunivé exploze. A podle meteorologické agentury BMKG dosáhl sopečný popel v některých místech do výšky až 15 kilometrů. Agentura pro zmírňování následků katastrofu vedla, že bezprostřední riziko tsunami nehrozí. A strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika Drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školících střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
3: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený. Takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
2: Více se měly ve výcviku využívat i trenažéry, na kterých strojvedoucí procvičují krizové scénáře. Noc bude jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná. A kránu se kolem vodních ploch ojediněle vytvoří mlhy. Ochladí se na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4, na horách naměří kolem 7 stupňů Celsia. Odpoledne je teď jinak skoro jasné až polojasné, na severu a severovýchodě území až oblačné. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy měří až 25, na horách kolem 13, na Šumavě 17 stupňů. A zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se bude od západu vyjasňovat. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů. Na severu naměří kolem 20, na horách bude kolem 16 a na Šumavě budou měřit 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy na řadě, epizoda z podcastu Chyba systému.
4: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
5: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
6: Víte, co je to pasy?
7: Naše země nevzkvétá.
8: To jsou všechno lži.
9: Slibuji věrnost České republice.
10: Že nikdy neodstoupím.
11: Nikdy.
12: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
13: Chceme méně odkladu, protože je to vlastně ekonomický problém, něco to samozřejmě stojí.
14: Hodně se ptají školy, kde ty asistenty vemete. Máte 6 000 prvních tříd a kde vemete najednou 6 000 asistentů?
15: Ale dělat odklady a potom neřešit to, proč ty odklady se dávají, nebo proč ty dítě konkrétně dostalo ten odklad, ničemu nevede.
13: A je z toho jako vlastně kulturní válka. Tak tohle se bojím nejvíce, protože jestli něco v Česku umíme, tak je něco zavést a za 2 roky to zase zrušit.
14: Spousta učitelů, rodičů, nevím, už je prostě přesvědčených, že to bude příšerný. Dejme tomu šanci.
12: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
16: U dalšího vydání podcastu Chyba systému se scházíme 31. srpna. Začíná školní rok, teď když podcast posloucháte, tak už začal. Jaký bude, jaké novinky se v něm projeví? I to zkusíme probrat v dnešní Chybě systému. Naším speciálním hostem je Michal Černý, ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání Ministerstva školství. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Už jste tam 5 let. Jaké to je?
17: No, ze začátku drsný, už jsem si zvykl.
16: Předtím jste působil jako ředitel Masarykovy základní školy v Klánovicích a aby ta afiliace byla úplná, tak jste působil taky svého času jako předseda asociace ředitelů základních škol. Pojďme tedy k tomu tématu. Letos v září se poprvé částečně projeví změna pravidel pro udělování odkladu školní docházky, přísnější posuzování, které umožňuje odklad pouze ze závažných, zejména zdravotních důvodů, doložených specializovaným lékařem a pedagogicko-psychologickou poradnou se letos dotklo dětí narozených do konce března 2020. Proč k tomuhle opatření předchozí vláda za ministrování Mikuláše Beka sáhla?
17: Ono, ten plán snížit počet odkladů školní docházky zrál už dlouho. To není jenom otázka té předchozí vlády. Samozřejmě ten konkrétní způsob, jak k tomu došlo, to konkrétní opatření je dílem té vlastně předchozí vlády, nebo spíš poslanců, protože šlo o poslanecký návrh. Ale ta situace zrála dlouho, protože Česká republika, ať se na to díváte, z kterého pohledu je světovým rekordmanem a s obrovským náskokem v počtu odkladů školní docházky. To je nepopiratelný fakt. Samozřejmě situace jsou různé, jsou země, které mají odklady, ale neříkají jim tak. Jsou země, které odklady vůbec nemají, jsou země, kde se začíná v 5 letech, jsou země, kde se naopak začíná v 7 letech škola. Situace je různá, ale ať se na to podíváme z kteréhokoliv pohledu, tak ten počet odkladů v České republice, který v posledních letech se v podstatě ustálil na čtvrtině populačního ročníku, na 25% dětí, to je číslo, které je několika násobně vyšší než počet odkladů kdekoliv na světě. Takže potřeba snížit počet odkladů byla evidentní, jasná, jak z důvodu pedagogických, z důvodu psychologických, tak z důvodu, dejme tomu, společenských a z důvodu ekonomických. Prostě ten odklad školní docházky byl z mnoha důvodů, ten počet odkladů byl z mnoha důvodů vysoký. Takže s nějakým způsobem se připravila nějaké konkrétní kroky, které k tomu snížení počtu odkladů povedou. A teď jde tedy o to, jestli ty kroky jsou přesně úplně správně ty, které mají být, nebo ne.
16: Když říkáte tohle, tak si asi nemyslíte, že všechny ty kroky jdou tou cestou, kterou by měly. Ale k tomu se dostaneme, nebo to možná předjímám úplně špatně. Co říká na tu změnu v odkladech David Klimeš?
7: Já si myslím, že to bylo určitě na místě skutečně ta čtvrtina, já nevím, kolik to může být, tak 20 tisíc třeba, kolik je to v reálných číslech.
16: Víc ještě
7: víc. To byl jako extrém. Oni ty extrémy ještě je důležitý v podstatě znásobit regionálně. Někde prostě ty odklady v některých okresech jsou po 10%, kdyby to tak bylo, tak to vůbec nemusíme řešit. V některých okresech je to třeba přes 35%, tak jako, že by byly šestileté děti zas tak různé mezi Hodonínem a Žďárem, kde skutečně třeba je ten rozpil takovýhle, tak já o tom silně pochybuji. Já jenom chápu teď tu debatu, která je o tom, paní učitelky v té první třídě to budou mít extrémně těžké, budou tam děti, které prostě nezvládnou, budou mít objektivní vady, takhle to nechceme znovu, ať zůstanou v té školce, nebo té přípravné třídy, nebo ať propadají. Na druhou stranu já jenom chci zmínit, že tu situaci, kterou jsme vytvořili teď, aby se nic takového nedělo, tak znamená, že třeba ty paní učitelky, páni učitele, tak tam třeba mají ročník v rozmezí jako věkově 3 let, jo, to je prostě, že jo, to, že jeden rok a druhý rok, že se to překrývá, některý jsou letní děti, samo 3letní děti, tak vím, jak je to složité zvažovat, ale k tomu ještě tam máte ty odklaďáky, takže najednou máte první třídu, kde se vám to prostě potkává v rozmezí 3 let věku. Tohle si myslím, že jako taky není dobré. Takže nikdo nechce, aby odklady vůbec nebyly, prostě objektivně musí být, ale musíme se dostat z toho, aby to nebyla čtvrtina, nebo teď už trošinku méně, ale stále prostě rekordmanské číslo v té Evropě, co se týče dávání těch odkladů.
16: Sedí tady ve studiu lidé, jejichž dítě se narodilo 24. října a šlo tedy takzvaně od 5 let a mělo tam spolužáky začasté o 2 roky starší a byl to velmi zajímavý mix, takže tesknota toho dítěte začala odeznívat až s odeznívající pubertou, bych tak jako řekl. Apolino, váš názor?
15: Já asi souhlasím se vším, co tady padlo. Možná bych jenom dodala jednu věc. Já myslím, že je u těch odkladů nutné opravdu rozlišovat ty situace, ve kterých do toho ten rodič intervenuje především z důvodu, a teďka to řeknu možná trošku vulgárně nebo bulvárně, svého pohodlí, to znamená, že si řekne, tak ještě ten jeden rok si přece užijeme, nemusíme řešit tu pravidelnou školní docházku, ještě se tady můžeme zajet třeba na nějakou dovolenou, což se může často týkat těch informovanějších, řekněme, i bohatších rodičů, kteří můžou v rámci toho systému vlastně fungovat trošku informovaněji, na což třeba upozorňuje Daniel Prokop. A zároveň je třeba nutné opravdu odlišovat situace a to je otázka, jestli ta novela to dokáže udělat správně, kdy opravdu ten odklad pro to dítě je důležitý třeba z hlediska jeho psychologického vývoje. S tím ale souvisí samozřejmě také to, že my neumíme úplně dobře provázat tu předškolní a školní výchovu v nějakém navazujícím cyklu. Sama si to pamatuju. Nedávno jsme vzpomínali s dětmi na to, jaké to bylo jít poprvé do školy nebo jít k zápisu. A ono to opravdu působí jako přílet mimozemštěna. Prostě najednou hraju si s dětmi ve školce a střih, jsem u nějakého zápisu, dělám něco, co vlastně, na co mě nikdo moc v té školce nepřipravil, střih, sedím s aktovičkou v první třídě a máme vítání první třídy a znovu je to úplně jiný svět, který nijak není provázaný s tím, co ty děti zažívají v té předškolní výchově. A uvědomuji si, že řadu rodičů to může stresovat už jenom z tohohle pohledu. Najednou si představí to jejich malé dítě, které vykonává úplně jinou činnost. A možná, kdyby na to ty děti i ty rodiče byly déle a lépe připravovány a vlastně probíhala i nějaká evaluace v rámci už té školky, tak by těch odkladů nebylo tolik. Ale nejsem si jistá, že ta novela tohle řeší opravdu dostatečně a jestli vlastně ta přísnost, kterou ona teďka nastavuje, a znovu opakuju, určitě je to potřeba, protože i si myslím, že psychologicky je velmi složité mít děti 8leté, 6leté v jedné třídě a zároveň i ty kalkuly. Budu mít starší dítě, dostane se možná snáze i na střední školu, mně přijdou dost jako nevhodné a znevýhodňující vůči ostatním, tak jestli tahle novela to řeší opravdu úplně nejlépe a s tím ohledem na to, že některé ty děti skutečně ten odklad budou potřebovat bez ohledu na to, co je tam řečeno v té novele.
16: K tomu přechodu z mateřské školy do základní školy snad jenom tolik, že ne každému se poštěstí mít maminku učitelku, potom je ten přechod věru povlovnější, pokud tam vůbec nějaký je. Když jste, Michale Černý, ředitelem odboru předškolního a základního vzdělávání, jsou tam nějaké návrhy, které by tohle téma vyladily?
17: Určitě. Já muziku a já teda zatím absolutně souhlasím se vším, co tady bylo řečeno.
16: Kdy se vám to stane zase?
17: No právě, moc se mi to nestává. A věřím, že to vydrží ještě chvíli. Řekl bych, že samozřejmě samotná redukce, samotné nějaké administrativní opatření snížení počtu odkladů by přineslo spoustu problémů. Proto od samého začátku skutečně jsme promýšleli ty související opatření, která musí ten snížení počtu odkladů doprovázet. A ta související opatření souvisí se změnou fungování mateřských škol, se změnou fungování základních škol, se změnou toho procesu zápisu a adaptace na základní školu a tohle období. Čili tyhle všechny věci jsme nějak samozřejmě promýšleli, aby se ta redukce počtu odkladů školní docházky skutečně zvládla. Čili teoreticky je toho vymyšleno poměrně hodně a je i snaha to nějakým způsobem realizovat. Samozřejmě prostě to prostředí je nějakým způsobem konzervativní a k těm změnám nedochází tak automaticky, jak bychom si představovali, to je jako jedna věc. Druhá věc je, že on je takové klišé, o kterém se mluví, nebo klišé, taková fráze, že žák nemá být připraven na školu, ale škola má být připravena na žáka. To se říká o těch základních školách. Já kdybych to slyšel poprvé, tak říkám, že to je skvělá myšlenka, protože to slyším skoro pořád, po miliontý, tak se z toho stává prostě fráze, která se dá i vyložit tím způsobem, jako tak to je skvělý, my s tím dítem nebudeme dělat vůbec nic a tak dále, ona si s ním ta škola musí poradit. Tak takhle to samozřejmě myšleno není. Je potřeba to dítě podchytit už v té mateřské škole, zjistit, co potřebuje, zlepšit individuální přístup a tak dále. A skutečně to dítě na tu školu samozřejmě má být připraveno, ale ne v tom smyslu, jak si to možná někteří představují. A naopak ta základní škola musí být připravena skutečně na ten více heterogenní kolektiv dětí, který tam přijde. Ale abyste o tom promluvil, ta nevýhoda možná té heterogenity v určitém smyslu by měla být plně vyvážena nebo do velké míry vyvážena tou menší heterogenitou věkovou, která se strašně podceňuje. A ještě, promiňte, řeknu poslední věc, pak už zmlknu. My teď už ze všech stran slyšíme, jak je to hrozný, jak to bude hrozný v těch třídách. Spousta učitelů, rodičů, já nevím koho, už je prostě přesvědčených, že to bude příšerný. Dejme tomu šanci. Já samozřejmě nemůžu tvrdit, že všechno bude od začátku perfektní. Já vím, že nebude. A už vůbec ne všude. Ale zároveň věřím, že až ty věci začnou nějakým způsobem fungovat, takže se spíš najdou cesty, jak to řešit. Věřím, že ty trochu katastrofické výkřiky, které v téhle chvíli slyšíme, ve skutečnosti neodpovídají tomu, co se skutečně bude dít. Mm-hmm.
16: David Klimeš?
7: Jenom poznámka k té věkové heterogenitě, nebo prostě máme tam příliš staré děti na to, do jaké chodí ročníku, tak jako osobní zkušenost. Já mám 3 děti, z toho jedno nejstarší mělo odklad, bylo nám to doporučeno, 2 děti neměly. A teď ten nejstarší, je mu 18 a on je vlastně, teprve nastupuje do třeťáku na střední. A já třeba v tuhle dobu už jsem se ucházel o vysokou školu, protože jsem neměl odklad a neměl jsem 9. Tak ano, my vždycky, když samozřejmě je to strašně dlouhý běh, ale na začátku zvažujeme, OK, tak trošku přilepšíme tomu dítěti, někde si oběháme, aby mohl jít později. Pak, až se bude hlásit na, teď záleží, jak člověk strategizuje, jestli je to ta vyšší třída a chce na víceletý gympl, no tak tam bude mít to zvýhodnění, někomu je to zase jedno, ale prostě vidíme maximálně tyhle věci. Ale pak já jenom chci k tomu dodat, že díky tomu, že máme 9, což je na úplně jiné povídání a máme spoustu těch odkladů, tak někdy to není problém, ale já třeba teď to jako vnímám, že skutečně si myslím, že v těch 18 nějak už jako se dostat ke konci té střední je celkem fajn. V mnoha ohledech ty děti dospívají rychleji, v mnoha ohledech zase mají jiné problémy, ale jako nastupovat do třeťáku, tak jak to systém všechno jako řekl a chtěl v 18 let nebo už po 18 letech, tak i to s tím vlastně souvisí, protože začnete s tím vzděláváním o něco později. Tak to sem asi nepatří, ale vlastně se vám to pak táhne déle a to, co ze začátku vám přijde jako nějaké velké zvýhodnění, tak pak taky může prostě v té pozdní pubertě nebo brzké dospělosti už vás taky trošku otravovat ta střední před. Se jenom už se cítíte, že byste měl být dál. Tak to jsem jenom k tomu chtěl to celé posunout od 6letých po 18 letech.
16: Možná jakože naopak zase, že když někdo se cítí znevýhodněný, protože jde de facto do té školy od pěti, v pěti letech, tak potom si mne ruce, protože ostatní už
7: drobno
16: jsou
7: všechny ty tři děti jako letní, tak to ještě každý rodič ví, jak je to prostě složité strategizování, co, jak posoudit. Takže ano, těch voleb je strašně moc, ale ta volba jako nikam neodejde, nevyvane, prostě žijete s ním až do té konce té střední školy a pak už je to samozřejmě na vás, jestli si tu vejšku chcete zkusit nebo ne.
16: A propos, Davide, jako tedy zkušený, trojnásobný, přemýšlivý otec, vidíte v téhle operaci s odklady nějaké riziko?
7: No, já vidím riziko, že je to extrémně spolitizované, konec konců asi kdyby nebylo, tak možná to tady až tak úplně není při vší úctě, jak je to důležité téma, tak prostě jakmile se z toho stane nějaká ta kulturní válka, tak má to větší naději, že se o tom tady pobavíme. Já jenom připomenu, že ta novela minulý rok prošla hlasy poslanců ze všech stran, včetně ANO.
12: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
7: Takže tady nejde o to, kdo je koalice a opozice zrovna, ale bylo to skutečně jako naprostá shoda. Jsme o rok později a najednou na nás prší opravdu jako katastrofické věci. Andrej Babiš najednou točí videa, že chce zase, aby děti propadaly z prvních tříd do mateřských škol. Co si myslí zrovna ministr školství Plaga, nevíme, protože je v různé mlínici a je z toho jako vlastně kulturní válka. Tak tohle se bojím nejvíce, protože jestli něco v Česku umíme, tak je něco zavést a za dva roky to zase zrušit. A to není teda upřímně řečeno jenom u pokusu něco udělat z odklady, ale snad úplně u všeho.
16: Bez kulturní války, zejména když se jedná o děti, by se tedy asi nemělo. Jaké je tam riziko podle Apoliny?
15: Já, když se na ty odklady koukám nějak komplexněji, tak z mého hlediska vlastně to nejhorší, co se tam děje, je, a myslím si, že nejvíce to dotýká potom z nějakých dat i nízkopříjmových rodičů, že se s tím dítětem v tom odkladovém roce vlastně vůbec nepracuje. Že ten odklad sám o sobě chápu jako příležitost nebo možnost pracovat jak s tím dítětem, ale tak i s tou jeho rodinou. A zvlášť v situaci, kdy my víme, že právě ty strukturálně znevýhodněné regiony se potýkají třeba s vyšším procentem těch odkladů. I právě proto, že tam ty rodiče mají třeba menší míru schopnosti jako rozpoznat nebo odporovat třeba té poradně, může nám do toho vstupovat i nějaká forma segregace ve vzdělávání, se kterou Česko dlouhodobě bojuje jako s jedním z velkých problémů a týká se převážně tedy romských komunit a v této chvíli skutečně potom bych si představovala, že ve chvíli, kdy ta pedagogicko-psychologická poradna doporučí ten odklad, tak zároveň to bude navázáno na nějaký kontinuální plán, jak to dítě připravovat na tu školu, jak případně dohnat ty individuální problémy, které to dítě anebo i ta jeho rodina může mít. A sama jako rodič vlastně často, my jsme taky byli v pedagogicko-psychologické poradně nakonec, i když jsme měli jako nějaké takové doporučení, že klidně ten odklad by mohl přijít, jsme se rozhodli i s tím dítětem, že ne, ale viděla jsem, že tam není vlastně nějaká provazba s tím, že by ta poradna potom chtěla pracovat se mnou, třeba jako s rodičem, říct mi nějaká doporučení, na co se zaměřit a třeba pravidelně to evaluovat během toho následujícího roku. A tady opravdu vidím především u těch rodičů a dětí z těch slabších, sociálně slabších nebo nějak vyloučených komunit nebo rodin velké riziko, protože pak je ten odklad tak trochu jedno, jo. Ono to dítě, pokud vlastně se s ním nebude systematicky pracovat, tak za ten jeden rok samozřejmě všichni, kdo máme děti, víme, že zvlášť v tomhle období každý ten měsíc je vidět, jo. Ty děti potom jsou velmi rychlé a i to je podle mě důvod, proč ty odklady nedělat, protože ono fakt zároveň v tom školním kolektivu může ty věci dohánět poměrně rychle, když se s tím pracuje dobře. Ale dělat odklady a potom vlastně neřešit to, proč ty odklady se dávají nebo proč to dítě konkrétně dostalo ten odklad, ničemu nevede. A to, jak je ta situace teď, tak jak říkal David, je to strašně spolitizované. Skutečně si myslím, že ty děti se tam potom stávají trošku rukojmí různých narrativů a vymizela nám z toho nějaká jako odborná věcná debata a je to taková klasika, no, už tady.
16: Zejména v té první části Apolininy reakce si pan ředitel Michal Černý mohl způsobit nějaké zranění krční páteře, jak intenzivně kýval a souhlasil.
17: Je to tak. Zatím opravdu absolutně souhlasím s tím, co je řečeno. Do politiky se nepletu, ale s tím
16: já
17: ostatním...
16: Já jsem se chtěl zeptat, jestli s tím, co říkal David.
17: Ale s tím ostatním souhlasím. A jenom bych řekl, že skutečně, když se na ty odklady podíváme, tak jakoby zhruba u poloviny odkladů vlastně i naprostá většina učitelů tak dále uznává, že jsou zbytečné, že skutečně si je nějakým způsobem někdo vymohl, protože a tak dále. Takže o té zhruba polovině těch odkladů je velké společné přesvědčení, že vlastně ten smysl nějaký nemají. A bavme se o té druhé polovině odkladů, protože ta redukce, tak jak je naplánovaná, by měla být zhruba na pětinu. Jo, nebo takhle se to odhaduje. Z těch 25% by se mělo stát zhruba 5. A to je samozřejmě poměrně už velký rozdíl a tam skutečně jsou některé konkrétní případy, kde, když mám teda tu jednu polovinu, tak to jsou prostě odklady, které nic nezmění, nebo jsou dokonce kontraproduktivní, tak ty teď nechávám stranou, které můžou situaci zhoršit. Jo. To je třeba situace typicky, protože odklady často se dávají buď z podnětu rodičů nebo po podnětu školy, že se třeba jako obávají toho dítěte. Takže oni přemluví rodiče, poradny pracují pod určitým tlakem, přiznejme si, to je to tak. Prostě dítě si napíše odklad a to dítě třeba proto, že ve školce mlátí děti a to dítě přijde za rok, mlátí děti pořád, ale ještě je o rok starší než ty ostatní děti. Představte si, jaký je důsledek. Pak dostaneš teda ještě dodatečný odklad, protože to přece nejde, ono nám mlátí ty děti, tak mu dáme dodatečný odklad, na to možná nějaký přijde řeč. Takže a za rok přijde to dítě, pořád mlátí děti a už je o dva roky starší. Čili to jsou věci, které skutečně jsou jasné. To je něco, o čem většina lidí souhlasí, že takové odklady ne. Ale pak máme tu druhou, zhruba polovinu odkladů, kde už jsou takové ty důvody, kde k nějakému zlepšení díky tomu odkladu, a pokud se s ním pracuje, což je naprosto velice důležité, a s kterým jsem kýval, tak se ta situace prostě pro to dítě zlepší. A tam je potom otázka, v kterých případech je ten odklad skutečně dává smysl, aby to byl odklad školní docházky, a nebo kdy je pro to dítě lepší, když půjde do školy, která bude připravená ten heterogenní kolektiv. A tam se s tím dítětem bude kvalitně pracovat tak, že vlastně to dítě ten svůj handicap velmi rychle v té škole vyrovná pod odborným dohledem a není tam ta ztráta toho roku a ona po půl roce bude prostě s těma dětma jako... nechci říct na stejnou, nechci mi ti rovnat do jedné linie, ale prostě nebude žádný handicap prostě znát a bude to prostě dítě to nejlepší. A pak jsou samozřejmě případy, kde ten odklad skutečně nějaký smysl dává. A to jsou ty konkrétní pravidla pro udělování odkladů, kde se v některých případech samozřejmě nepanuje plná odborná shoda. No. Jako typicky je to u vývojové dysfázie. To je prostě případ, kde samozřejmě, kde je ta hranice, kde ještě tomu dítěti je prostě dítě lepší, aby odklad nemělo a kdy už je ta hranice, aby ho mělo. Tak to je třeba typický příklad, který je na hraně a já si myslím, omlouvám se, nejsem speciální pedagog nebo ani psycholog, ale myslím si, že tady opravdu to zkusit a důkladně to evaluovat, k čemu dochází, hodnotit, zkoumat a reagovat na případné problémy, které by vznikly, je ta nejlepší cesta. Prostě já bych to zkusil a pokud se ukáže, že skutečně tam nějaký problém přece jenom je, že se ty věci neodhadly, tak je na čase ty parametry změnit.
2: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, jaká je budoucnost takzvaných přípravných tříd a kde budou školy hledat nové asistenty.
1: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
8: A tehdy se mu poprvé telefonoval. Věděli jsme, že je odposloucháván státní bezpečností. Čili to, co jsme chtěli utajit, muselo být v kryptonymech.
1: První epizodu poslouchejte v pondělí po 1:30 na Českém rozhlase Plus. Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. zapátrá po tom, kdy přišli jezuité do Čech a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: V 16 hodin posloucháte Český rozhlas Plus a teď jeho nedělní odpolední vysílání se Štěpánkou Martanovou.
1: Český rozhlas Plus.
0: A jaká témata jsme si připravili na následující minuty? Do Kyjeva dorazili zvláštní vyslanci amerického prezidenta k rokování o ukončení ruské války na Ukrajině. Jaký vezou vzkaz od svého prezidenta? Zítra se v Srbsku skuteční pohřeb bosensko-srbského válečného zločince Ratka Mladiče. Nakolik může jeho oslavování zkomplikovat vstup země do Evropské unie? Řekni, čí ty mosty jsou. Otázka, na kterou v desítkách případů není jasná odpověď. Kdo se stará o mosty přes silnice nebo dálnice, u kterých není jasný majitel? Desetitisíce Chorvatů využili víkend k protestu proti skládce nebezpečného odpadu. Podle nich ji vláda nevěnuje dostatečnou pozornost. Kde se skládka nachází? Nejen o tom budeme mluvit. Teď je ale čas na zprávy, které připravuje Martin Matějka.
2: Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. V sobotu se dvojice setkala v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Bílý dům následně uvedl, že jednali o dalších krocích. Podrobnosti chce oznámit v příštích týdnech. Návštěvě předcházela dohoda Moskvy a Kyjeva o třídenním zastavení úderu na hlavní města obou zemí. Mimo Kyjev a Moskvu ale vzájemné útoky pokračují. Ruský útok na Záporoží si vyžádal jednu oběť, ukrajinský dronový nálet v ruské Rostovské oblasti zranil 3 lidi. Téma podrobně rozebereme v odpoledním Plusu hned po zprávách. Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
10: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
2: Podle Babiše by šlo šetřit třeba na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Polská armáda vyšetřuje možné narušení polského vzdušného prostoru. Na síti X o tom informovalo operační vedení polských ozbrojených sil. Objekt podle něj letěl směrem z Běloruska. Armáda vyslala na místo vrtulník, aby ověřil, co radar detekoval. Podle mluvčího operačního vedení může jít také o hejno ptáků nebo meteorologickou anomálii. Armáda zároveň uvedla, že v posledních hodinách nezaznamenala v oblasti ruské útoky na ukrajinské cíle. Další informace poskytne, až dokončí vyšetřování. A polský vzdušný prostor v posledních měsících už několikrát narušili objekty letící z Běloruska. Obvykle se jednalo o meteorologické balóny, podobné předměty hlásí i Litva.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko mají voliči ještě pár hodin na to, aby odevzdali hlas v dnešních zemských volbách. Jejich favoritem je podle průzkumu strana Alternativa pro Německo AFD, která je v Sasku-Anhaltsku považovaná za krajně pravicovou a v žádné spolkové zemi ještě nevládla. Volební účast je zatím poměrně vysoká.
11: Během dopoledne odvolila asi třetina ze zhruba 1 700 000 oprávněných voličů. To je výrazně více než před 5 lety, kdy se volební účast nakonec zastavila na 60%. Důležité bude, kolik stran se nakonec dostane do Sasko-Anhaltského zemského sněmu. Ani víc než 40% hlasů odhadovaných v průzkumech nemusí straně AFD stačit k tomu, aby získala absolutní většinu mandátů a vytvořila jednobarevnou vládu, jako to usiluje její lídr Ulrich Zygmunt. Analytici spíš očekávají vznik menšinové vlády vedené křesťanskými křesťanskými demokraty a podporované levicovou stranou Die Linke. Z Magdeburku Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
2: Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. A pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
18: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
2: V tomto měsíci jsou také podle radaru vyšší kybernetická rizika. A herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Aerosmith Joe Perry dnes společně vystoupí v Praze. Jejich super skupina Hollywood Vampires zahraje ve sportovní hale Fortuna.
19: Kapela vznikla v roce 2012 jako pocta zemřelým rockovým hvězdám. Její název ale pochází už ze 70. let. Hollywoodští upíři, říkal Alice Cooper partě muzikantů, která se scházela v Los Angeleských barech. Patřil k ní například Keith Moon z The Who. Dnešní Hollywood Vampires proto na koncertech kombinují vlastní skladby s písněmi rockových legend. Od The Doors, zmíněných The Who, přes Led Zeppelin až po Davida Bowieho. V Česku kapela hrála naposledy před 3 lety v Brně. Pražský koncert dnes jako speciální host zahájí skupina Lucie. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. A nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Posloucháte Odpolední plus.
0: A to po 16. hodině a 6. minutě a příjemný nedělní poslech vám přeje Štěpánka Martanová. Američtí vyjednavači poprvé přijeli do Kyjeva zvláštní vyslanci prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do ukrajinské metropole vlakem a nikoli letadlem, jak se předpokládalo. Po sobotních rozhovorech s ruským prezidentem Vladimírem Putinem v Kremlu dnes začali jednat s ukrajinskou stranou. V Kyjevě máme zvláštního zpravodaje Pavla Nováka. Dobrý den.
20: Pěkné odpoledne z Kyjeva.
0: Pavle, s jakým vzkazem od amerického prezidenta jeho vyslanci do Kyjeva přijeli?
20: No asi s podobným, ne-li úplně stejným, jako dovezli do Moskvy. Donald Trump tvrdil, že představí jeho návrh na ukončení války. On zopakoval, že přece už ukončil 8 válek a ani za to nedostal Nobelovu cenu. Ale co v tom návrhu opravdu je, to neřekl ani on, ani ti vyjednavači. Po skončení těch moskevských jednání Kreml i Bílý dům označili ty rozhovory za konstruktivní a produktivní, ale tam může být asi takový zásadní rozpor v tom, co si přeje která strana, kde by měla být ta linie příměří, protože Ukrajinci by chtěli, aby to bylo tam, kde je dneska fronta, kdežto Rusko má zájem, aby to byl celý Donbas, to znamená i ty oblasti, které třeba ještě dnes vojensky neovládá. Už jenom ale to, že Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva, to je obrovský pokrok, protože zatím zajížděli vždycky jenom do Moskvy, na Ukrajině nikdy nebyli. Teď víme, že ty rozhovory tedy začaly, už trvají, počítám, asi tak skoro 3 hodiny. Předtím ještě Zelenský ukázal americkým hostům chrám svaté Sofie, který je vlastně svatostánkem z 11. století. A víme, že předtím, než tedy se sem vydali ti vyslanci, tak Ukrajinci chtěli také jim ukázat následky ruské agrese tím, že by je vezli z letiště, ale to tedy se nakonec nepodařilo. Tak možná je zavedou alespoň k pomníčkům padlým třeba na náměstí Majdan nezávislosti, kde je takový les vlajek a fotografií těch, kteří se z války nevrátili.
0: Když jste zmínil to letiště, proč vlastně zvláštní vyslanci amerického prezidenta nepřiletěli letadlem, ale přijeli vlakem?
20: No, ono je sice pravda, že jak Ukrajina, tak Rusko až do pondělní půlnoci vyhlásili zastavení vzdušných útoků na Moskvu a na Kyjev, ale to neznamená, že by to příměří platilo pro celé území. Ukrajinský prezident Zelenský před tím začátkem jednání prohlásil, že Rusové zkrátka neumožnili americkým vyslancům přiletět, protože ještě včera dopadly ruské drony do okolí letiště Boryspil. Vladimír Putin sice při tom jednání na jeho závěru, jak Witkoffovi, tak Kušnerovi skoro do očí řekl, že udělá všechno pro to, na co má vliv, aby jejich jednání i oni sami, i jejich spolupracovníci byli v bezpečí, ale pravděpodobně podle známého hesla důvěřuj, ale prověřuj se nakonec tady američtí vědnovači rozhodli pro noční cestu vlakem. Ten vládní Boeing, se kterým přiletěli do Moskvy, zůstal na letišti v polském Řešově. Potom tedy absolvovali 10-hodinovou cestu vlakem, stejně jako to ostatně dělají jiní zahraniční hosté, tak to přijel i prezident Francie Emmanuel Macron nebo i předchůdce prezidenta Trumpa Joe Biden a nakonec tedy i prezident Petr Pavel využil tuto cestu. Deník Ukrajinská pravda také napsal, že Steve Witkoff měl obavy z cesty do Kyjeva. Ono by to také nebylo poprvé, co Rusové poslali na zem nějaké letadlo. Připomeňme, v roce 2023 vybuchlo letadlo s velitelem Wagnerovy skupiny Evgeniem Prigožinem a také ten velice smutný známý případ z roku 2014 z léta, kdy Rusové sestřelili letadlo malajzijských aerolinií. Na jehož palubě byly skoro 300 lidí.
3: Jste říkal důvěřuj, ale prověřuj, takže moje další otázka zní, znamená dočasná dohoda o neútočení na Moskvu a Kyjev, že je dnes v Kyjevě větší klid, než tomu bylo v týdnu?
20: To je prověřené, to mohu potvrdit. Docela určitě je. Od rána jsme tu neslyšeli žádné sirény a tak to má být tedy až do pondělní půlnoci. Jenom dnes ve dvě v noci tady byl jeden poplach, ale to letěly křídlaté rakety na město Fastiv jihozápadně od Kyjeva. Ten klid vzdušních zbraní, řekněme, nebo ve vzdušném prostoru v oblasti Kyjeva a Moskvy, ale neznamená to úplné příměří. Třeba Rusové útočili na Cherson, kde zbořili celý jeden chod takového panelového domu, trefili se do celnice na hranici s Rumunskem v Oděské oblasti. Ještě v tuto chvíli hoří sklady jedné logistické firmy v Dnipru. Podle deníku Kyiv Independent bylo zatím napočítáno 9 obětí na životech, přes 60 zraněných, ale zase na druhou stranu ukrajinské drony také útočily na rafinerii v ruské Ryazani. Jinak, co mohu pozorovat, v Kyjevě se odehrává celkem normální život. Byl jsem na tržišti, na sídlišti na levém břehu Dněpru, tam to bylo plné prodejců, živý takový čilý ruch a když jsem se ptal lidí, jestli to pro ně znamená úlevu, že tady nejsou teď ty poplachy, které se opakovaly velice často, tak říkali ano, je to lepší, je to úleva, ale mnozí z nich mi také řekli, že za ty 4 roky si zkrátka na sireny zvykli a někteří ani v některých případech nikam neodcházejí a zůstávají třeba na lavičkách v parku a koukají, jestli něco letí nebo neletí, ale nejdou do krytů.
3: Zvláštní američtí vyslanci na Ukrajině a zmapoval jejich pobyt náš zvláštní zpravodaj v Kyjevě Pavel Novák. Díky.
20: Naslyšenou, hezký den.
3: Je 16:12 a ještě zůstáváme v zahraničí. Na 300 lidí se včera v Bělehradě zúčastnilo pamětního obřadu za nedávno zemřelým Radkem Mladičem. Zítra, tedy v pondělí, se koná pohřeb tohoto bosensko-srbského válečného zločince. Zemřel ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Hágu. Otázkou je, jakou podobu bude mít poslední rozloučení s Mladičem. Srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić plánoval obřad s nejvyššími státními i vojenskými poctami, jenže komisařka pro rozšíření Evropské unie Marta Kosova zrušila svou chystanou cestu do Srbska kvůli Mladičově glorifikaci. Ta je podle ní neslučitelná s evropskými hodnotami. Srbský prezident Vučić na to uvedl, že odůvodnění Kosova je, teď cituji, velmi krátké, ale hloupé. Ve vysílání teď vítám analytika Petra

0: Návrat jeho pozůstatků do Bělehradu připomíná Evropě nejtemnější stránky naší nedávné historie. Tak to napsala eurokomisařka Kosová na síti X. Jak to, že je tento muž v Srbsku u části společnosti stále oblíben, ba i glorifikován, co by srbský hrdina?
1: Tak komisařka Marta Kos vlastně vystihla v tom svém tweetu a prohlášení to, jak nahlížíme na Radka Mladiče my, řekněme, v Evropě, jak na něj nahlíží velká část regionu, která stála na druhé straně toho konfliktu, než stálo Srbsko. Ale ten náš pohled vlastně vůbec neodpovídá, nevystihuje pohled celé řady Srbů, především třeba v Bosenské republice Srbské, v té autonomní části, kteří dodnes vnímají Radka Mladiče ne jako válečného zločince, ale jako velitele armády, který jim vybojoval, dá se říct, faktické vítězství v té válce. On je považován zejména v té srbské části Bosny a Hercegoviny za, řekněme, toho, kdo zachránil Republiku Srbskou, kdo zachránil nějakou autonomii toho národa, a proto oni zcela přehlížejí tu zločinnou roli, kterou v tom konfliktu sehrál, a samozřejmě takto na to nasedá i nějaký mediální narrativ mezi Srby, jak v Srbsku, tak v Bosně a Hercegovině.
0: Vy jste možná teď trošku naznačil, ale ví se, jak velká je část té srbské společnosti, která Mladiče uznává nebo dokonce oslavuje, právě i přesto, že mu byla prokázaná odpovědnost i za masakr ve Srebrenici, kde jednotky bosenských Srbů zabily více než 8 tisíc lidí, převážně mužů a dospívajících chlapců z řad bosenských muslimů.
1: Já si myslím, že to nevíme, a já si netroufám odhadovat nějaká čísla, ale co asi tušíme, je, že tady bude právě velký rozdíl ve významu Radka Mladiče a v podpoře Radka Mladiče mezi Srby bude velký rozdíl právě mezi Bosnou a Hercegovinou, kde skutečně ten jeho odkaz nějakým způsobem reálně žije tím dědictvím Republiky Srbské a jeho připomínáním, a Srbskem, kde sice teď máme pocit možná v kontextu toho, že Radko Mladič zemřel, že se chystá nějaký pohřeb, takže je to klíčové téma. V těch posledních dnech to jeho jméno se objevuje v médiích velmi často mezi politiky, je to často komentováno, ale dlouhodobě si myslím, že Radko Mladič už svůj vlastně velký politický ani historický význam v Srbsku si nedrží. Ale podotýkám, situace v Bosně a Hercegovině, v Republice Srbské, je velmi odlišná.
0: A už je teď jasné, jak bude vypadat ten zítřejší pohřeb Mladiče, jestli to bude obřad se státními poctami?
1: Já jsem se snažil během dneška usledovat, jestli zaznělo už něco konkrétního. Nemám pocit, že by zaznělo něco úplně konkrétního, jak to bude vypadat, ale je pravděpodobné, že to nebude klasický obřad se státními poctami. Myslím si, že prezident Aleksandr Vučić, který, pokud by to byl státní obřad, tak by byl klíčovou součástí, už se nechal slyšet, že se asi účastnit nebude. Zároveň ale předpokládám, že se bude snažit právě srbská vláda i Aleksandr Vučić udělat to nějak vybalancovaně, aby bylo vidět, že se od toho nedistancují, ale zároveň, aby právě nezadávali další záminku třeba i Evropské unii, evropským institucím ke kritice, tak si od toho budou držet nějaký, řekněme, omezený distanc. Otázkou ještě je, jestli se bude pohřbu účastnit nejvyšší vedení právě Republiky Srbské.
0: A nakolik může forma pohřbu a oslavování Radka Mladiče zkomplikovat cestu Srbska do Evropské unie?
1: Nemyslím si, že by to byl z dlouhodobého hlediska nějaký klíčový faktor. Těch problémů na cestě Srbska do Evropské unie je celá řada a jsou o mnoho významnější než to, co teď v kontextu současných dní se může zdát být to hlavní téma. Srbsko dlouhodobě není schopné plnit ty podmínky pro vstup do Evropské unie. V podstatě už ani často neprokazuje ten politický zájem na to, že by se chtělo stát součástí Evropské unie, a to, že ten formální proces jeho integrace nějakým způsobem běží, na tom nic nemění. Dokud Srbsko nesladí svoji zahraniční politiku, svoji vízovou politiku s evropskou, tak si myslím, že vůbec nebude na pořadu dne nějaké seriózní jednání o jeho integraci do Evropské unie.
0: Míní Petr Čermák, analytik z Asociace pro mezinárodní otázky. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, hezké odpoledne.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
0: A posloucháte nás v 16 hodin a 18 minut a teď míříme zpátky do České republiky. Nemají jasného vlastníka, který by se o ně staral. Řeč je o minimálně desítkách mostů po celém Česku, ke kterým se nikdo nehlásí. Některé přitom překlenují významné dopravní tepny a jsou v havarijním stavu. Tyto případy by částečně mohla vyřešit připravovaná novela zákona, která by některé mosty převedla pod stát. Podrobnosti má redaktorka Vlasta Gajdušíková. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne.
0: Víme, kolik mostů po republice nemá jasné vlastnictví?
3: Přesné číslo nikdo nezná. Neexistuje totiž žádná centrální evidence mostů, natož těch bez jasného majitele. Třeba ředitelství silnic a dálnic přes svoje spravované úseky eviduje takových mostů nižší desítky. Mosty, ke kterým se nikdo nehlásí, ale často vedou i přes krajské nebo obecní

0: silnice, řeky nebo potoky.
1: Jak je možné, že se u tolika z nich nedá určit, čí jsou?
0: Důvodů je víc. Některé mosty jsou desítky let staré a vznikaly třeba při takzvaných akcích Z minulého režimu nebo při stavbě se dálnic, aby přesně mohly jezdit zemědělské stroje z polí, které dálnice přetla. To je zřejmě i případ několika takových mostů na dálnici D2. Opatovice na Brněnsku mají ve svém katastru 2. Obec se kvůli určení vlastnictví obrátila na okresní soud. Ten k tomu ale neviděl důvod, kvůli tomu, že nutné opravy nařídil ŘSD silniční správní úřad. Obec se tak odvolala ke krajskému soudu v Brně. Třeba most ve Stružném u Karlových Varů má ale už osud jasný. Obec ho nechce, že se do ho kvůli stavbě dálnice zbourá.
1: Zmínili jsme, že s vlastnictvím by měl pomoci nový zákon. Co přesně má změnit?
0: Mosty bez jasného majitele vedoucí přes dálnice a silnice první třídy by novela převedla pod stát. Spravovalo by je ŘSD tak, aby neohrožovali provoz. Jiných mostů se připravovaná novela ale netýká.
1: Co když se k mostu bez vlastníka někdo přihlásí? Může si ho přivlastnit?
0: Tak jednoduché to není. Řeší to třeba Měnín na Brněnsku, který by chtěl stoletý betonový most přes řeku Litavu dostat do vlastnictví obce a opravit ho. Jen tak si ho ale obec nárokovat nemůže, i když jeho vlastnictví nedokázal určit ani úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Radnice chce i dál hledat způsoby, jak ho do svého majetku získat.
1: Mosty, které nemají majitele, mapovala redaktorka Vlasta Gajdošíková. Díky.
0: Naslyšenou.
1: A teď v odpoledním plusu míříme do Chorvatska, protože tamní společností hýbe aféra, která se točí kolem obří nelegální skládky nebezpečného odpadu u města Gospič. Leží v regionu Lika, někdy přezdívaném jako Plíce Chorvatska. O skládce a jejich ekologických dopadech se ví už nějakou dobu, ale nic se nelepší. Desítky tisíc Chorvatů z různých koutů země se proto v sobotu sešly na demonstraci v Záhřebu. Detaily má naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
1: Proč právě zmíněná nelegální skládka vyvolává mezi Chorvaty takovou vlnu zájmu a odporu?
2: No má to hned několik důvodů. Za prvé mluvíme o desítkách tun nebezpečného odpadu, který je podle ekologů velkou hrozbou nejen pro okolí, ale i pro spodní vody. Další věc je, že to je odpad dovezený z jiných zemí a byť je konkrétně skládka u Gospiče nelegální, tak zdaleka není jediná a problematické jsou i některá legální odkladiště. A navíc tady Chorvatsko legálně dováží odpad ze zahraničí, což se lidem obecně taky nelíbí. Roli hraje i to, že úřady sice skládku u Gospiče nějakým způsobem řeší, ale všechno to jde velmi pomalu. Vláda v tomto případě nevyhlásila žádný stav nebezpečí nebo jiný zvláštní režim, takže se veřejnost v minulých týdnech a měsících například dozvídala, že to všechno trvá, protože tu je lhůta na výběrové řízení třeba na firmu, která odpad odveze a zpracuje a podobně. Další věc je politický rozměr, protože provozovatelé té skládky u Gospiče několikrát přišli o povolení, ale vždy se jim nějak podařilo získat nové. Inspekce nereagovala. Zkrátka vypadá to, jako by si toho roky nikdo nevšímal. Ale mimochodem policie v souvislosti s touto skládkou už zatkla jednoho člověka.
1: A ta demonstrace v Záhřebu byla současně i protivládní?
2: No přestože zaznívala kritika vlády, tak celá akce nebyla spojená s žádnou z politických stran a analytici, co jsem se tak dívala, vnímají za výjimečné nebo nevídané, že se tolik lidí sešlo, i když nešlo o protest na podkladě nějaké ideologie nebo nějakého světonázoru, řekněme. Demonstranti taky nepožadovali pád vlády, což může být logické i v tom smyslu, že postavit nový kabinet by asi nějakou dobu trvalo, možná i měsíce, a to by vlastně znamenalo, že se celý problém s tou nelegální skládkou u Gospiče nebude řešit okamžitě, takže ten vzkaz z demonstrace byl jasný. Zkrátka, aby se něco konečně začalo dít a aby se to začalo dít rychle.
1: Mm-hmm. A nějaké další konkrétní požadavky vznesli demonstranti?
2: Ano, dávají vládě teď 20 dní na to, aby představila komplexní plán sanace té nelegální skládky a aby se postarala o odstranění zhruba 33 tun toho nebezpečného odpadu do 3 měsíců. Žádají taky dočasný zákaz dovozu odpadu ze zahraničí, chtějí také nějaké změny v příslušných zákonech. No a v neposlední řadě tedy žádají vyvození trestně právní i politické odpovědnosti, ale jak vyplývá z toho, co už jsem vlastně říkala před chvílí, tak nejmenovali žádné konkrétní politiky nebo instituce.
1: A když jsme zmínili ty politiky, tak co ti na to říkají?
2: Na náměstí Bana Jelačiče v Zářebu byli samozřejmě i zástupci opozice, od těch bych začala. Oni na kamery médiím říkali, že přišli podpořit tu demonstraci, jejíž cíl vlastně spojuje celý národ bez ohledu na politickou příslušnost. Nicméně byli to právě organizátoři, kteří trvali na tom, že žádní politici, ani ti opoziční, ani ti vládní, nebudou vystupovat na pódiu, a k těm shromážděným davům tak mluvili výhradně členové občanských sdružení a ekologických organizací. Konec konců oni i opoziční politici jsou v mnoha obcích starosty a zastupiteli, takže v některých případech jsou vlastně sami terčem kritiky za to, jak nakládají s životním prostředím ve svém regionu. Pokud jde o reakci politiků z vládních řad, tak ti říkají, že vnímají, co společnosti vadí, a prohlašují, že na tom problému nejen v případě Gospiče pracují. Ministr pro územní rozvoj Branko Bačič si v rozhovoru pro regionální stanici N1 tak říkajíc posypal hlavu popelem, když řekl, že problém v Gospiči existuje už dobrých 5 let a že zkrátka selhali všechny úrovně státní správy a že je potřeba to urychleně vyřešit. Ministryně životního prostředí Maria Vučkovičová byla zase na veřejnoprávní HRT a v podstatě řekla také, že se ta situace řeší, slíbila, že komplexní plán sanace bude připravený do oněch 20 dní, jak to požadují organizátoři. Z druhé strany ale hájila vládu s tím, že už loni schválila sadu zákonů, které mají pomoct k odpovědnějšímu hospodaření s odpadem, a dá se říct, že spíš vysvětlovala, jakým administrativním překážkám čelí.
1: A nastínila také, co s tím odpadem ze skládky u Gospiče bude dál?
2: Když pominu recyklaci a likvidaci té části, která se nepovažuje za nebezpečný odpad, protože právě ten nebezpečný zajímá všechny nejvíc, tak podle ministryně v Chorvatsku nejsou zařízení, která by byla schopná se o problematický odpad postarat, takže stát prý bude hledat v zahraničí.
1: O obří nelegální skládce nebezpečného odpadu v Chorvatsku mluvila naše tamní spolupracovnice Téa Veseláková. Díky.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: A z oblíbené dovolenkové destinace Čechů míříme zpátky do Česka. Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad tak reaguje na čelní srážku rychlíku s osobním vlakem, při které se loni v listopadu o zlivy na Českobudějovicku zranilo 47 lidí. Strojvedoucí rychlíku tehdy chybně projel návěst stůj. Nová metodika drážního úřadu má pomoci zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. A má ve studiu David Šalek z domácí redakce. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Právě nesprávné projetí návěsti stůj je jednou z nejčastějších chyb strojvedoucích. Letos do konce srpna drážní inspekce zaznamenala 130 takových případů. Loni strojvedoucí ve stejném období chybovali ve 122 případech. Drážní úřad kvůli tomu zkontroloval všechna školící střediska a rozhodl se sjednotit pravidla.
1: Jak se budoucí strojvedoucí školili doposud a co se změnilo od září?
3: Tak ten postup zůstává stejný, tedy strojvedoucí nejdřív absolvuje základní teoretické školení, které zakončí zkouškou na drážním úřadu. Pak ho školí dopravce, pro kterého bude jezdit. Školící středisko dopravce mu poskytuje informace o vlacích, které bude ovládat, a o tratích, po kterých s nimi bude jezdit. Součástí je i praktická výuka. Hlavní změny se týkají právě školících středisek, říká ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek.
4: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
3: Zjednodušeně řečeno, k dosavadním obecně definovaným tématům přibyla i detailnější podtémata. Ve výcviku se taky ve větší míře budou využívat třeba trenažéry, na kterých si strojvedoucí procvičují krizové scénáře. Nově navíc musí mít školící střediska akreditaci i pro školení dalších drážních zaměstnanců, kteří mají vliv na bezpečnost provozu. Tu doteď musela mít jen pro školení strojvedoucích.
1: A co si o jednotlivých pravidech myslí sami strojvůdci?
3: Drážní úřad při vytváření metodiky vycházel mimo jiné i ze zpětné vazby právě od strojvedoucích. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik proto vítá, jak říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
5: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený, takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
3: V budoucnu je podle něj ještě potřeba zjednodušit složitě psané předpisy Správy železnic.
1: David Šalek z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: A před půl pátou ještě kultura. Knihy, jejich autoři i ilustrátoři o víkendu zaplnili ulice a další místa v centru Tábora. Festival Tabuk nabídl autorská čtení, debaty, výstavy a nebo program pro děti. Na knižní trh přijelo více než 30 malých nakladatelství.
6: Račte si všimnout, napravo se prohání lipicáni. Vzhledem k tomu, že se nesmějí krmit ani hladit, nemáme žádný důkaz o tom, že to nejsou hologramy. No, ne, opravdu se nemůžete projet. Ne, opravdu neslavíme Oktoberfest.
7: Úryvky z novely Zity Maršíkové Nevěřte sněhu mohli lidé poslouchat přímo v ulicích Tábora.
6: No není to nádhera?
7: Na Tabuk se vypravili paní Vlaďka a Eva.
8: Navštívili jsme knižní veletrh, nakoupili jsme některé tituly, které nás zaujaly. Teď pokračujeme výstavami.
9: A já jsem tady vlastně už po třetí a strašně se mi to tady líbí, to prostředí, procházet se tady těma uličkama a tak jako nasát takovou tu uvolněnou kulturní atmosféru. Moc hezký.
7: Jste vybavené velkými batohy.
9: Máme už jako naplněný různýma knížkama.
8: 2-3 kila inspirace na dlouhé zimní a podzimní večery a já jsem ráda, že mě kamarádka Vlaďka sem vzala.
9: A já tady vlastně vždycky jako řeším vánoční dárky.
7: Na zahradě u Střelnice si užívají festivalový program.
10: Tonička Zemanová. Evelinka Staněk.
11: Emilka Bušková. Johanka Janková.
10: My jsme udělali masku a dělali jsme společně vajíčka.
12: Já jsem si poslechla pohádku.
13: Já jsem vyrobila loutku a poslechla jsem si pohádku.
14: Na té pohádce a ještě jsme tam dělali chvilku z kukly a pak jsme mezi nimi skákali a hráli jsme s mezi nimi.
7: Takže to byla poslouchací pohádka a trošku jste si u toho i hráli. Mm-hmm. Mladý básník Lubomír Tichý se zapojí dnes hned do několika debat.
15: Tady jsem v diskuzi, k čemu je literární kritika, potom tady mám autorské čtení s Danielem Hradeckým a to je ono.
7: Ilustrátorka Tereza Říčanová na letošním ročníku vystavovala obrazy vytvořené technikou podmalba na sklo.
16: No je to podmalba, kdy se maluje na tu obrácenou stranu toho skla, že ta hladká strana je napřed, pak je ta pomalovaná strana, ale jak to sklo je průhledný, tak to samozřejmě jako vidíte. Takže malujete vlastně zrcadlově.
7: U stánku nakladatelství Pink Box prodává Barbora Fialová a před sebou má vystavené knihy, na kterých vidím jména velkých filozofů a zároveň vypadají trošku jako dětské knihy.
17: Je to edice Monáda, ve které se snažíme představovat myšlenky těch velkých filozofií zpracovaný do živýho příběhu.
7: Festival Tabuk se v Táboře koná už po 13. a své knihy na něj přivezlo víc než 30 malých nakladatelství. Z Tábora Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Bylo půl páté a ve studiu je připravený Martin Matějka se zprávami.
18: Český rozhlas Plus.
19: Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. A pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. V sobotu se dvojice setkala s ruským prezidentem Vladimírem Putinem v Kremlu. Bílý dům následně uvedl, že projednávali plány dalších kroků. Podrobnosti plánuje oznámit v příštích týdnech. Letecký poplach v Polsku způsobilo hejno ptáků, které mělo letět směrem z Běloruska. Jejich průlet předtím zaznamenaly systémy pro kontrolu vzdušného prostoru. Na síti X to uvedlo operační vedení polských ozbrojených sil. Armáda vyslala do vzduchu vrtulník, aby ověřil, co radar detekoval. Polský vzdušný prostor v posledních měsících už několikrát narušili objekty letící z Běloruska. Obvykle se jednalo o meteorologické balony. Podobné předměty hlásí i Litva. Sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Posádka americké letadlové lodi Abraham Lincoln vyplula z Thajska, kde zakotvila na 5 dní. Námořníci je strávili odpočinkem, teď se vrací do Spojených států. V minulých měsících se loď účastnila bojových operací na Blízkém východě a její posádka strávila v nepřetržitém nasazení přes 200 dnů. Během nich Pentagon čelil kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky nebo stravování. Víc než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce. Od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Obchodníci třeba špatně informovali o spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil. Německo plánuje posílit ochranu před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Nedělníku byl tam zonták, to řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Rezort chce například rozšířit mobilní protidronové jednotky. Jejich úkolem je ochrana kritických dopravních uzlů, jako jsou letiště a nádraží nebo zabezpečení vládní čtvrti v Berlíně. Německo má taky v plánu vybudovat národní digitální ochranný štít nazvaný Cyberdome. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě epizoda z pořadu a podcastu Nic osobního, prostě biznis.
18: Nic osobního,
20: prostě biznis.
18: Jana Klímová,
20: Petr Šimůnek.
18: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
20: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska? Téma číslo 1. Do Českých drah byla bez výběrového řízení jmenována úřednice ministerstva dopravy. Ke změně ve vedení státní firmy došlo krátce poté, co si šéf vládní SPD Tomio Okamura stěžoval, že ve vlacích národního dopravce chybí toaletní papír. Probereme, co se stalo, kdo je nová šéfka železnice a co jsou největší finanční výzvy Českých drah.
18: Téma číslo 2. Tři čeští miliardáři se sešli na jednom staveništi. V pražských Bubnech budou stavět Marek Dospiva, Patrik Tkáč a Michal Strnad. Co se chystá na nejlukrativnějším pražském brownfieldu?
20: Jdeme na první téma. České dráhy vede od 1. září dosavadní vrchní ředitelka ministerstva dopravy Lenka Hamplová. V čele státní firmy vystřídala Michala Krapince, který rezignoval minulý týden.
19: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce.
21: On prostě nabídl, že chce odstoupit nebo že odstupuje a bylo to dohodou mezi dozorčí radou a jím, takže jsou to osobní důvody.
22: Nahradí ho Lenka Hamplová, která teď na ministerstvu dopravy vede ekonomickou a infrastrukturní sekci.
23: A stane se tak první ženou v čele celostátních drah od vzniku Československa v roce 1918.
24: V minulosti mimo jiné seděla v dozorčí radě Českých drah nebo vedla odbor interního auditu ministerstva. I díky těmto zkušenostem má podle ministra dopravy Ivana Bednárika předpoklady k vedení Českých drah.
20: Já nejdřív řeknu, Petře, ty oficiální důvody, proč se to stalo.
18: A tam ten toaleťák ještě není?
20: Tam ještě není. Ale byl to samozřejmě velký důvod. Michal Krapinec vrátil bezpečnostní prověrku na stupeň tajné a odmítl si nechat udělat novou. Podle něj ji totiž nepotřeboval, ale podle ministerstva dopravy ano, a byla to také údajně podmínka výběrového řízení, kterým on tehdy prošel, když nastupoval do Českých drah. No a pro kontext, než se začneme bavit dál, tak připomenu ještě další bizarní okolnost celé této podivné akce, a to, že v čele ministerstva dopravy, pod které spadají České dráhy, tak stojí od letoška jako ministr Ivan Bednárik, což je bývalý šéf Českých drah, kterého oficiálně vyslal do funkce vládní strany SPD, šéf této strany Tomio Okamura, což je, a tady se dostávám k tvojí poznámce, kritik Českých drah za to, že tam chybí na záchodech toaletní papíry.
25: Jsem požádal našeho ministra Bednárika o zajištění toaletních papírů v rychlíkových spojích Českých drah, protože to, co se děje, že na záchodech prostě v Českých drahách není toaletní papír vůbec k dispozici, a to opakovaně, a naši voliči mi posílají opakovaně stížnosti, třeba linka Ostrava, Praha, rychlíky a tak dále. Myslím, že je to úplná ostuda.
18: Já to nebudu komentovat nijak, prostě vypadá to zvenku jako záminka a ukázka. My z SPD to tady máme pevně v rukách a najdeme si jakoukoliv záminku, aby jsme vám ukázali, že můžeme odvolat
0: šéfa Českých drah.
20: A nechala bych to teda v kategorii bizár, ale nicméně, když jsme přece jenom těch toalet, jako, tak co tě na tom nejvíc smrdí na celém tom případě?
0: Já myslím, že toho je docela, Jano, docela hodně. Jako zase zpátky kontext. Není to první případ, kdy tahle vláda odvolává vysoce postaveného šéfa nějakého podniku, kde má stát svůj podíl nebo vliv. Pošta, letiště, probírali jsme nedávno. Je to celkem 30 postů, které už se takhle vyměnily. Přijde mi to jako docela velká čistka a měli bychom na to dávat asi daleko větší pozor, než dáváme.
20: Tak tady musíme říct, že si pan Krapinec trochu naběh samozřejmě. Nebo
0: díky té prověrce. Možná se k tomu za chvilku dostaneme, ale já jenom popíšu vlastně, v jaké chvíli se to děje. Hmm. Jemu by beztak v dubnu 2027 ten mandát končil.
2: Tím vlastně, že já jsem byl rozhodnut další dobu, že nebudu na nějaký další funkční období aspirovat, tak mě nedávalo jakoby hlavu a patu, abych si kvůli nějakým, řekněme, půl roku, kdy mi ten mandát jako dobíhá, měl tady to jakoby prověřování dál vlastně jakoby, řekněme, podstupovat.
0: Ale 6 měsíců předtím, než ten mandát končí, ho vláda odvolá. To podle mě není úplně standardní věc. Navíc ve chvíli, kdy vedl firmu velice úspěšně, zisk za rok 2025 byl 1,837 miliardy korun, tržby 59 miliard, všechno roste. Osobní doprava měla plus 2 miliardy 337 milionů korun. Pravda, kargo je minus 3,8 miliardy a tam bude taky asi kus velkého problému, ale zkrátka České dráhy teď fungují dobře z hlediska čísel, z hlediska hodnocení ratingových agentur, mají nejlepší rating od Moody's ve své historii BAA1 a jsou s nimi spokojení i lidé, kteří s nimi jezdí. Podle aplikace Můj vlak stouplo hodnocení Českých drah a těch vlaků o x bodů na 4,2 nebo kolik to je. Prostě zase nejlepší hodnocení za poslední léta.
20: No ale tak jsou lidi, kterým se nelíbí, že třeba se nemůžou dojít v klidu na záchod. Co na to říká pan Krapinec, tady na tu poznámku?
0: No, on to samozřejmě jako komentoval. 15 let u Českých drah člověka naučí mnoha věcem. Například, že vlak může mít hodnotu téměř miliardy, ale veřejná debata se nakonec stejně může točit kolem toaletního papíru. Takže ano, po 15 letech jsem zjistil, že nedokážu zajistit úplně všechno. Vlaky máme nové, hospodaření lepší, cestujících přibývá, máme nejlepší výsledky v historii, ale toaletní papír, tam jsem zjevně narazil na své manažerské limity. To napsal pan Krapinec zaměstnanců po svém více než 4 roky trvajícím působení. Tam je ještě bizarní ta věc, že Tomio Okamura nedoložil žádná čísla, žádné statistiky. Prostě mu někdo napsal, že měl asi smůlu a měl těžkou cestu od někud někam bez toaletního papíru, ale je to opravdu totálně bizarní a už bychom se asi o tom neměli bavit.
20: Asi jo, dostaneme se dál a pojďme si něco říct o těch asi skutečných důvodech pana Krapince, proč se nakonec rozhodl sám rezignovat, protože tam zdaleka nešlo jenom o prověrku.
0: My můžeme spekulovat v tuhle chvíli. Jako já samozřejmě mám nějaké informace ze zdrojů, které jsou Českým drahám blízké, abych to tak řekl. Čerpal jsem i z článků z dopravy.cz, které podobně komentovali, co se tam stalo nebo nestalo. Jisté je, že už dnes bývalý šéf Českých drah neměl dobré vztahy s ministrem Bednárikem. Dřív ano, ale poté, co ho vystřídal na té pozici generálního ředitele, to prostě nefungovalo tak, jak má. Zlé jazyky tvrdí, že jeden z důvodů je ten, že pan Bednárik nedostal bonusy, na které se těšil.
20: Měl za svoje působení,
0: za svoje působení v Českých drah. V čele Českých drah čekal na ně, poté co odstoupil, měl dostat plus minus 70 tisíc euro, to je docela dost peněz, ale protože generální ředitel Krapinec provedl různé účetní operace, tak snížil tím účetně zisk Českých drah za ten inkriminovaný rok a Bednárik na ty bonusy neměl žádný nárok. To je jedno z vysvětlení, že tam je nějaká osobní animozita.
20: A pak se stal řízením osudu, vlastně nadřízeným, když to tak řeknu, svého bývalého kolegy.
0: Přesně tak, tak to ale prostě asi chodí. Ale jak jsem taky zmiňoval, velkou roli v tom hraje ČD Cargo. ČD Cargo je v tuhle chvíli část Českých drah, která není moc úspěšná. Má ztrátu skoro 4 miliardy korun, 3,8 miliardy korun. Celý ten obor jde od 10 k 5, vozí se méně po železnici, což jako laik jsem si myslel, že se děje pravý opak, že kamiony jsou na
20: dráhy. Přesně, že to teďka frčí železnice, ale není tomu tak. A jak jsem se dozvěděla tady od znalců dopravy, tak ten hlavní důvod je dekarbonizace Evropy. To znamená, že se přestává ve velkém vozit uhlí, obzvláště teda v České republice, Aha. kde opravdu na uhlí jela většina energetiky a ještě pořád tedy uhelné elektrárny jsou důležité, ale samozřejmě to rapidně klesá. A další věc je, že ta nákladní doprava v minulých letech hodně žila z kůrovcové kalamity, kdy se především bohužel z Česka se vyváželo dřevo. To všechno opadlo a třeba ten konec uhlí...
0: Krapinců vpád může toaletní papír a kůrovec.
20: Kůrovec, přesně, jako je to hrozný brouk. Ale... třeba to uhlí, to není zdaleka záležitost jenom u nás, ale jak jsem říkala, právě celé Evropy, takže ta nákladní železniční doprava je pod tlakem i v okolních zemích, no. Takže oni se snaží si sebrat svoje zakázky a ten trh je opravdu hodně náročný.
0: To určitě ano a samozřejmě i generální ředitel Českých drah bývalý Krapinec se s ním snažil něco udělat, prodával se majetek, odepisoval se majetek, přeceňoval se a tak dále, ale zajímavá skutečnost je, že v únoru letošního roku do čela ČD Cargo byl jmenován, ne vybrán Krapincem, ale jmenován dozorčí radou Českých drah Radim Ječný, který je zároveň spolumajitelem SBS Cargo, což je jeden z největších zákazníků ČD Cargo. No takhle, když to řeknu, tak to prostě i na první poslech zní jako incest a konflikt zájmů. Nicméně tenhle Radim Ječný šéfuje ČD Cargo, říká, že si to celé nějak pořešil, sice svůj podíl ve firmě neprodal, ale...
20: Jak napsali seznam zprávy, jako fakt je, já jsem se dívala do obchodního rejstříku, že odešel teda před tím nástupem do ČD Cargo z orgánů té firmy SBS Cargo, což je, ale když se podíváš na její webové stránky, to je prostě fakt přímý konkurent ČD Cargo. Takže jestli tam pořád to vlastní, jak tedy napsali seznam zprávy, tak je to teda bizár. On říká, že to nahlásil akcionářům, že to vědí a že jim slíbil, že to nějak bude řešit. Ale
0: když se nad tím člověk jako... zamyslí 25 vteřin, tak zjistí, aha, to zřejmě na celé planetě Zemi neexistuje jiný schopný manažer, musíme vzít tohodle, i když má takovýhle jednoznačný konflikt zájmu. Protože jinak si to nemůžeš vysvětlit. Není
20: tak
0: přece normální...
20: Tak on protože se vyzná v tom biznesu.
0: No to je jasný, ale dát do čela firmy někoho, kdo je jejím konkurentem, mi nepřipadá úplně standardní.
20: Je to tak? No a posuneme se k paní Lence Hamplové.
0: No, co o ní víme? Já totiž to mě strašně zajímá.
20: No, se stala desátou předsedkyní představenstva Českých drah za posledních 20 let firmy, takže vidíme, že tam je ta úmrtnost poměrně velká.
0: Každé dva roky se manažerská. To zkrátka mění, jo?
20: A co je na tom samozřejmě zajímavé, kromě toho, že je tam asi zřejmě poprvé v historii žena, takže byla jmenována absolutně bez výběrového řízení. Prostě se tak rozhodlo. Když jsme se bavili o Radimu Ječném, že je schopný, tak ona je údajně také schopná, ale že by někdy řídila takto velký podnik, tak to tady opravdu ne, protože jaká je její historie? Ona je úřednice, jak jsem říká, ministerstva dopravy, na to nastoupila skoro už před 20 lety a byla tam celou dobu, tedy až do posud. A tehdy, když ona přišla na ministerstvo dopravy, tak tam, víš, kdo tam byl jako ministr?
0: Karel Havlíček.
20: No, ale před 20 lety.
0: Před 20 lety, já už si říkám,
20: ale rýmuje se to, no jasně, ale byl tam Aleš Hřebíček z ODS. Paní Hamplová, tehdy tedy Hlubučková, tak tam přežila už 13 ministrů, a Ivan, jak jsem si je napočítala, a Ivan Bednárek je její 14. šéf v pořadí.
0: Aha.
20: No a,
0: tak to už si zasloužila, aby někam pomusil.
20: Je zasloužila, ale ona měla tam úspěšný růst na to ministerstvu dopravy, protože tam nastoupila jako tajemnice jednoho z Hřebíčkových náměstků a později také tam potkala jiného náměstka jistého, Lukáše Hampla.
0: A proto, no, Hamplo,
20: a, teď, a proto se teď jmenuje Hamplová.
0: Hra protože o trůny v každém našem vysílání.
20: Nakonec se stal jejím partnerem a vzala se jeho jméno. A její kariéra tedy rostla na ministerstvu, z tajemnice se stala ředitelkou odboru kontroly, když pak přišel do čela a dalších odborů, když pak přišel do čela rezortu už tvůj oblíbenec Karel Havlíček.
0: Konečně.
20: Z hnutí ANO a současný vicepremiér. Tak povýšila, ale tohle bylo tedy za minulé období, kdy bylo ANO ve vládě, tak povýšila na náměstkyni zodpovědnou za finance, rozpočet a controlling.
0: To je ta nejdůležitější náměstkyně, to zase je, pojďme přiznat.
20: No, jinak ona tam byla vlastně v té pozici vrchní ředitelky i za Martina Kupky z ODS.
0: Ale pojďme znova připomenout, že do čela firmy, která má obrat 60 miliard korun, přichází bez výběrového řízení žena z ministerstva, která má určitě zkušenost se státní správou, s tím, jak přežít 14 Jasně. ministrů, ale takhle odpovídal, velký
20: firmu neřídila, nikdy ale neřídila. Odpovídala v rámci toho ministerstva za ekonomiku, infrastrukturu. Takže a vlastně do té její gesce spadalo třeba řízení letového provozu, ředitelství silnic a dálnic nebo státní fond dopravní infrastruktury. A ona také byla místopředsedkyní dozorčí rady Českých drah a je členkou výboru pro audit ve správě železnic.
0: Tak, Jano, já teďka by mě zajímalo, jako aniž bych se chtěl dopídět nějakých pikantních detailů, co teda její partner Lukáš Hampl, který má stejné pozadí na ministerstvu, kde se seznámili, vůbec se v tom nechci úplně nějak rejpat, ale jenom abychom věděli zase pro kontext, odkud teď přišel vztahy. A kam jde.
20: Ono to trošku souvisí s těmi Českými drahami. On, Lukáš Hampl, v dobách, kdy byl řadu let sám prvním náměstkem několika ministrů dopravy, hlavně tedy ODS, tak také byl členem dozorčí rady Českých drah, takže doma budou mít teď asi velké téma. A v roce 2012 byl dokonce předsedou řídícího výboru Českých drah, což byl orgán, přes nějž stát přímo vykonával svůj strategii v Českých drahách. A Lukáš Hampl, dokonce to už jsme asi všichni skoro zapomněli, ale v roce 2012 měl takovou epizodu, že dokonce chvíli vedl celé ministerstvo dopravy, protože rezignoval tehdejší ministr Pavel Dobeš, strana Lidem, měl takový epičí život.
0: Vůbec ale neznám ani jméno, ani tu stranu.
20: A mimochodem tedy Lukáš Hampl tehdy vstoupil do Věcí veřejných, které byly ve vládě Víta Bárty, a měl ambici být sám ministrem dopravy, jenomže to nevyšlo. Prostě skončil potom s nástupem nové vlády ČSSD a ANO v roce 2014.
0: Tak, ale co se mně líbí, vždycky tihle lidé mají ještě nějakou hlubší historii a tahle, tak jak vím, sahá k jednomu miliardáři, což mě vždycky hřeje u srdce, protože já jsem tady za ty miliardáře.
20: Jak se řekne miliardář, tak ty prostě užiješ. Takže Lukáš Hampl měl asi nejblíž z toho velkého biznisu k Pavlu Tykačovi a lidem z jeho nějakého okolí, protože pan Hampl do ledna 2007 byl jednatelem neboli prokurou CS fondů, ovládaných právě Pavlem Tykačem, respektive Moto Investem. A jak víme, tak CS fondy tedy Tykač potom prodal, tím skončila i kariéra Lukáše Hampla v téhle firmě a dopadlo to s ním špatně. Ale to necháme už být. A pak se objevil ještě Lukáš Hampl v Mramoru Slivenec, kterou kdysi vlastnila také firma kolem Pavla Tykače.
0: Tady máme napojení.
20: Tam zřejmě byly nějaké osobní vztahy s nějakými lidmi z té éry, ale nakonec to došlo tam k nějakým rozkolu akcionářů.
0: Ale důležité je, o čem se budou doma bavit s Lenkou Hamplovou, co jí vlastně čeká, když teď bude šéfovat dráhy, a řekli jsme, že dráhy jsou na tom nejúspěšněji možná v historii, s výjimkou toho ČD Cargo.
20: No, to je pravda, jsou na tom dobře, ale mají také obrovské dluhy. Ono se o tom i mluvilo na úrovni právě ministrů, když docházelo k té výměně, že je potřeba řešit. Čistý dluh drah je přes 80 miliard korun, protože má obrovské investice do výměně majetku, do nákupu nových vlaků a obnově vůbec vozového parku. A také nebude jednoduché si udržet ty zisky, protože České dráhy mají ještě ty napřímo uzavírané zakázky pro dopravní obsluhu krajů z minulosti, ale teď, jak víme, tak v minulých letech na úrovni EU se rozhodlo o liberalizaci železnic a musí se všechno soutěžit. Zatím se soutěžilo 7 zakázek, z toho za Krapince vlastně České dráhy získaly jenom jednu.
18: Sice to byla největší.
20: Ta největší, je to tak, ale rozhodně to nebude jednoduché a České dráhy budou muset obhájit svůj podíl na trhu.
18: Tak přejeme samozřejmě Lence Hamplové, ať vlaky jezdí na čas a mají dostatek toaletního papíru a můžeme se dostat k dalšímu tématu.
20: Penta Real Estate, investiční skupina Akipia a GNT vybudují společně novou čtvrť v pražské čtvrti Bubny Zátory. Je to území pro lidi, kteří nevědí přesně, já teda žiju v Praze a taky bych přesně asi nevěděla, tak připomenu, je to mezi stanicí metra Vltavská a nádraží Holešovice. To zase si nebudu vědět, tvoji miliardáři, vejde je metro.
18: Ale miliardáři moc dobře vědí, kde je tenhle brownfield.
20: Kde jsou stanice metra možná, no, ale to je jedno. Projekt počítá s investicemi kolem 90 miliard korun a až 10 tisíci byty. Takže 3 miliardáři, jak se k tomu dostali?
18: No, je to fantastická story. Pro mě je to nejlepší miliardářská story letošního léta na 100%. Jak říkám, je to nejlukrativnější brownfield, který v Praze zůstal, dlouho byl a vlastně pořád ještě je pod stavební uzávěrou, která ale padne s metropolitním plánem a najednou se tenhle ten brownfield může rozkvést do neskutečných a nečekaných krás a rozměrů, protože je pořád v rozšířeném centru města a co je na něm taky zajímavé, vlastně navazuje na největší projekt, který Prahu a Českou republiku čeká v nejbližších dnech, mimo jiné, a to je Vltavská filharmonie. Ta bude vstupem do tohohle obrovského areálu Bubny Zátory, už tam stojí železniční stanice, takže už to není úplně opuštěná věc. Já se vrátím k miliardářům, nebyly tam 3, ale 4 nebo dokonce 5, protože vedle Patrika Tkáče z JNT je tam ještě Dušan Palcer z JNT Real Estate a jenom si řekněme, že ten, kdo celou tu věc povede, je Marek Dospiva z Penty, respektive jeho Real Estate divize, protože ti mají 50%, 35% připadlo té skupině Akipia, kterou tvoří Michal Strnad, nejbohatší Čech, plus Tomáš Brzo Bohatý a Marek Šmrha jako další investoři. A 15% se nechalo JNT, která původně koupilo tenhle pozemek od dalšího miliardáře, těch je tam hodně, Radovana Vítka, který má, jak víme, velké finanční problémy a musí prodávat, nebo rozhodl se prodávat části svého portfolia a prodal nejspíš dobře, protože on prodávat dobře umí, i tenhle pozemek, právě JNT a JNT se rozhodla, že tam zůstane jenom jako investor a nechá ten rozvoj na Markovi Dospivovi a Michalu Strnadovi a spol.
20: No a ví se už, jak to bude vypadat, protože Praha si na to území nechala udělat nějakou studii, jak by to mělo vypadat.
18: Jak studii, Praha má na všechno studii plný šuplíky.
20: Dobře, ale je otázka, co s tím
18: je to urbanistická dělá studie, je potřeba říct, je to jenom jako masterplán, jak to má vlastně vypadat, jak to má být vysoko. Teď díky metropolitnímu plánu.
20: No, tak já jsem četla o tom, jak tam mají být nájemní byty, studentské
18: to
20: byty.
18: To všechno může být ano, úplně jinak.
20: No, právě.
18: Je tady metropolitní plán, který říká, že tam mohou být budovy 8, 12 patrové a podobně, jaká má být podíl zeleně, jaký tam má být podíl veřejných staveb a tak dále. Ale jaké tam budou byty, jak budou drahé, o to rozhodne Marek Dospiva, Michal Strnad a další miliardáři. Jestli budou chtít studentíky podpořit s nějakým nájemním bydlením, je to možné, ale trochu o tom pochybuju. No, myslím si, že to bude velký.
20: Ve Špindlerově mlíně, tak o tom teda dost pochybuju.
18: Já bych ale se Penty v tomhle zastal, protože Penta má za sebou a i před sebou velké developerské projekty. Zatím osvědčila to, že ty věci dělá docela dobře a vyzkouší si na Florenci, kde je podobný projekt Florence 21, rozvoj celého velkého brownfieldu zase tam, na který uspořádala mezinárodní architektonickou soutěž. Už je jasné, jak ty domy budou vypadat. Stavět se začne v roce 2027-2028 a je to samozřejmě menší projekt než Bubny, ale na tom si to vyzkouší. Zpátky k tomu, kdy se bude stavět tam. Já myslím, že podle IPRu už se tam mělo stavět 2 roky. Právě na základě té studie z roku 2019. Já si myslím, že ta studie se může měnit.
0: že budou další architektonické soutěže mezinárodní. Já bych tipnul, že za 2-3 roky se může začít stavět a stavět se bude dalších 10-15 let. Někdo říká do roku 2040, někdo 2050. Ale podívej se, jak to jde na Smíchově, to je poloviční projekt z hlediska investic, ten dělá další miliardář Sekyra.
20: Luděk Sekyra a ten tam není tak, tady.
0: To už bude skoro hotové, Luděk Sekyra taky přes řeku staví další část na Rohanském ostrově.
20: Pak má nákladové nádraží ale chci, Žižkov něco, ne?
0: Chci jenom říct, že ti miliardáři nakonec dokážou ty real estate věci docela urychlit a že se máme na co těšit. Uvidíme, co tam vznikne, ale třeba Luděk Sekyra přizval na spolupráci na Rohan slavného architekta Liebeskinda a možná, že se dočkáme něčeho podobného i tady v Bubnech. Takže koupila by si byt v Bubnech Zátorech?
20: Nevím, možná, že jo.
0: Kdybyste
20: ale...
0: teda na něj měla.
20: No, to si myslím, že bude ta hlavní překážka, protože v Praze nové byty se úplně utrhly prostě z nějakých normálních relacích.
0: To jako už ale hodně dávno.
20: Ne, tak... není to tak dávno, ale není to tak dávno.
0: Já už jsem hodně dávno na ty byty neměl teda.
20: No tak dobře, ale jako myslím, že třeba posledních, dejme tomu, 8 let, že už o tom nemůžeš ani přemýšlet.
0: Tak, byt dnes stojí plus minus 200 za metr, 200 tisíc za metr čtvereční i víc a Penta je specialista v tom, že staví byty, které jsou dobře udělané, jsou luxusní, ale taky podle toho drahé. Konec konců tady vedle rozhlasu jeden takový projekt budeme mít a myslím, že na něj nebudeme mít ani kdybychom se dožili třeba 300 let.
20: My tam budeme chodit na kafe, jenom tam bude jaká kavárna. No.
0: Ani na to nebudeme, Jano, mít.
20: Ještě bychom poškozovali tady Radio Kafe.
0: Budeme do Radio Kafe. A to je asi pro tuto chvíli tentokrát všechno. Další díl pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
20: Příští týden v tomto čase se uslyšíme spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou našich pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
0: Příjemný poslech plusu přejí Petr Šimůnek
20: a Jana Klímová.
3: Hodin a neděle 6. září. Jste naladěni na Český rozhlas Plus a jeho odpolední vysílání. Příjemný poslech přeje Štěpánka Martanová.
4: Český rozhlas Plus.
3: A tady je nabídka některých našich témat. Sněmovní prázdniny skončily a na poslance čekají na podzim desítky zákonů. Co jsou teď pro koalici ty největší priority? Džíny za 200, boty za 4, takzvaná ultra rychlá móda zaplavila Evropu. Jaké to má dopady na životní prostředí? Tragické záplavy v Nepálu a Číně se staly terčem dezinformátorů. Jaké manipulativní články se objevují? Odhalené válečné lodě, zbytky mostů nebo nezabezpečená munice. Záběry téměř vyschlého Dunaje už sledujeme několik týdnů. Jaký zajímavý přírodní fenomén pokles hladiny přímo v Budapešti ukázal? Teď už je ale u mikrofonu Martin Matějka, který připravuje zprávy.
5: Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. V sobotu se dvojce setkala s ruským prezidentem Vladimírem Putinem v Kremlu. Bílý dům následně uvedl, že projednávali plány dalších kroků. Podrobnosti plánuje oznámit v příštích týdnech. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinka z motoristů kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že je mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Babiš ale v televizi CNN Prima News řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování.
6: Samozřejmě takové vyjádření není jako adekvátní, protože zkrátka pan Turek řekl, že pokud se prokáže, že byl vinný, tak skončí.
19: Policie případ prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Turek už dřív oznámil, že nebude funkci vládního zmocněnce vykonávat až do výsledku vyšetřování a pokud ho policie označí za viníka, tak plánuje rezignovat. V německé spolkové zemi Sasko a Anhaltsko se volební místnosti uzavřou v 18 hodin. První odhady výsledků by měly být známé téměř okamžitě, píše to web stanice MDR. Nové poslance zemského sněmu vybírá přes 1,5 milionu voličů. Účast je zatím vyšší než minule. Volební místnosti se uzavřou v 18 hodin. Favoritem je podle průzkumu strana Alternativa pro Německo AFD. Ta je v Sasku a Anhaltsku považována za krajně pravicovou a v žádné spolkové zemi ještě nevládla. Dnes může získat 40 až 43% hlasů. To ale nemusí straně stačit k zisku většiny mandátů a vytvoření jednobarevné vlády.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Papež Lev XIV. V tradičním nedělním kázání na svatopetrském náměstí ve Vatikánu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Uvedl, že ho zarmoutily zprávy o nedávných útocích, při kterých zemřeli ukrajinští civilisté. Ruské údery za poslední den nepřežili 4 lidé. Papež taky podpořil snahy amerických vyslanců o obnovu mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.
8: Doufám, že úsilí vynaložené v posledních dnech za účelem obnovení jednání přinese skutečné plody a otevře cestu diplomacii. Vznesme modlitbu k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila harmonie.
19: Německo plánuje posílit ochranu před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Nedělníku byl tam Sonntag, to řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Rezort chce třeba rozšířit mobilní protidronové jednotky. Jejich úkolem je ochrana kritických dopravních uzlů, jako jsou letiště a nádraží nebo zabezpečení vládní čtvrti v Berlíně. Německo má taky v plánu vybudovat národní digitální ochranný štít nazvaný Cyberdome. Ten má skrze síť digitálních senzorů odhalovat a zachycovat pokus o hackerské útoky, kterým německé úřady a firmy denně čelí. Země tímto krokem reaguje na zmařený útok na letiště Lipsko-Halle. Berlín z něj viní Moskvu a incident považuje za projev hybridní války, kterou Rusko vede proti západním státům. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nový risk radar České asociace pojišťoven má upozornit na zvýšený počet pojistných událostí na daný měsíc. Asociace ho poprvé zveřejnila tento týden. Radar, který vychází z dat z minulých let i názorů expertů, je rozdělený do 6 kategorií. Obsahuje třeba dopravní rizika, zdravotní a životní nebo ekonomická. Z jejich součtu pak vyjde celkové riziko od 1 do 100. Třeba generály Česká pojišťovna zavedení radaru vítá, říká jí mluvčí Jan Marek.
9: Na jeho podobě se ostatně podílejí i naši odborníci a považujeme ho jako vynikající a na nejvýš korektními daty podložený nástroj zejména pro veřejnost. Jako indikátor nejúžitějších rizik může lidem pomoci lépe se zaměřit na prevenci.
19: Celkové riziko na září je zvýšené 56 bodů ze 100. Podle asociace v tomto měsíci hrozí třeba víc dopravních nehod v okolí škol nebo taky kybernetických útoků. A letecký poplach v Polsku způsobilo hejno ptáků, které mělo letět směrem z Běloruska. Jejich průlet předtím zaznamenaly systémy pro kontrolu vzdušného prostoru. Na síti X to uvedlo operační vedení polských ozbrojených sil. Armáda vyslala do vzduchu vrtulník, aby ověřil, co radar detekoval. Polský vzdušní prostor v posledních měsících už několikrát narušili objekty letící z Běloruska. Obvykle se jednalo o meteorologické balóny. Podobné předměty hlásí i Litva. Noc bude jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná, kránu se kolem vodní plocho jediněle vytvoří mlhy. Ochladí se na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4, na horách naměří kolem 7 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se bude od západu vyjasňovat. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na severu naměří kolem 20, na horách bude kolem 16 a na Šumavě asi 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
10: A příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Štěpánka Martanová.
1: Prázdniny utekly nejen školákům, ale taky poslancům. Podzim ve sněmovně bývá tradičně nabitý. Na schválení čekají novely, které mají platit od nového roku. A v říjnu se k poslancům dostane taky jeden z vůbec nejdůležitějších zákonů, tedy státní rozpočet. Pro vládní koalici je teď prioritou třeba zmrazení platů politiků nebo cizinecký zákon. Natáčel o tom náš parlamentní zpravodaj.
10: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 29. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.
11: Už koncem srpna se poslanci po letní pauze vrátili do lavic, to zatím k jedinému zákonu o rozpočtových pravidlech. Koalice potřebovala do konce prázdnin přehlasovat prezidentské veto.
12: Poslanců prohlasovalo 104 proti 72 a já konstatuju, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.
11: A není to jen novela o rozpočtech, která ve sněmovně zažívá opakované projednávání. Na nejbližší schůzi se k poslancům vrátí novela stavebního zákona, EET, anebo zákon o státních zaměstnancích.
13: Určitě musíme projednat senátní vratky, které nám vrátil Senát, a budeme pokračovat třetími čteními a předpokládám, že se dostaneme i ke zmrazení platu politiku.
11: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Už v srpnu se ale ukázalo, že ve sněmovně je všechno při starém. Opozice dlouze navrhovala změny programu schůze, tentokrát téměř celé úterý. To se dá čekat i v novém sněmovním týdnu. Předseda ODS Martin Kupka chce řešit třeba schodek státního rozpočtu.
14: Bude tím určitě poznamenaná atmosféra a samozřejmě, že se budeme snažit zabránit tomu, aby tato vláda tímto způsobem pohřbila rozpočet roku 2027 i dalších rozpočtů.
15: Ty neskutečné díry, které po sobě zanechala Fialova vláda, jsme museli zalepit.
11: Reaguje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Debata o rozpočtu tak sněmovnu zřejmě zaměstná dlouho před tím, než se zákon jako takový vůbec na plénum dostane. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD zmiňuje jako prioritu taky změny migračních pravidel a na podzim chce otevřít i zrušení rozhlasových a televizních poplatků.
26: To samozřejmě nesmíme opomenout, protože to je taky klíčový návrh, jeden z klíčových návrhů naší vládní koalice, zrušení poplatků České televize, Českého rozhlasu. Teď tady máme ten set, že ty vratky musíme projednat co nejrychleji, ty třetí čtení, taky to tam běží ty lhůty, takže samozřejmě neprodleně se chceme zahájit i takový bod.
11: Opozice varuje, že pokud se to stane, začne s rozsáhlými obstrukcemi. Potvrzuje místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
27: Já si myslím, že jsme jasně dali najevo, že takovéhle tisky přinesou obrovské obstrukce a skutečně zastavení parlamentu na poměrně dlouhou dobu.
11: Koncem září taky poslanci začnou jednat podle upravených pravidel. Prezident Petr Pavel totiž už podepsal novelu jednacího řádu sněmovny. Ta tak může vyjít ve sbírce zákonů a začít platit. K jednání, zatím podle starých pravidel, se poslanci sejdou v úterý odpoledne. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: A z České sněmovny míříme do Francie. Negativní dopady na životní prostředí u takzvané rychlé módy jsou už dobře popsané. Velká spotřeba vody, oblečení se vyrábí ve velkém množství a po krátké době ho lidé často vyhazují. Zároveň se vyrábí z nekvalitních materiálů. V posledních letech svět navíc zaplavila takzvaná ultra rychlá móda, u které jsou negativní dopady ještě horší. Do boje proti ní teď vytáhla francouzská vláda, která na prodejce uvalila speciální přirážku. Detaily má náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis. Dobré odpoledne.
28: Dobré odpoledne.
1: Na koho konkrétně se opatření vztahuje a jak se to projeví v ceně oblečení?
28: Zákon, který parlament schválil v červnu, míří zejména na velké čínské platformy, jako jsou třeba Shein, Temu nebo AliExpress. Jejichž výrobky v posledních letech opravdu zaplavily evropský trh. Čínská značka Shein dokonce loni v Paříži otevřela svoji první kamennou prodejnu v centru města v jednom známém obchodním domě, což zejména kritici rychlé módy kritizovali, ale obchod si našel i velké množství příznivců. Jeden z nich to popsal televizi France 24.
29: Ceny tu jsou nižší, takže si můžete častěji obměnit šatník. Kdybych měl nakupovat jenom francouzské značky, tak bych si to dovolit nemohl.
28: Teď se zákazníci na e-shopech těchto převážně asijských značek připlatí a záleží na tom, co si koupíte. Když to budou třeba ponožky, já jsem se ráno koukal právě na e-shop značky Shein, tak ty se tam pohybují, ta cena je kolem 3 eur, takže ta přirážka by měla být kolem nějakých 50 centů. U bundy už to ale může být třeba 12 eur, tedy v přepočtu nějakých 300 korun, což už může být při nákupu znatelné, protože ty výrobky nejsou o tolik dražší. Přirážka ale nesmí překročit polovinu polovinu ceny výrobku před zdaněním. A ten zákon, pardon, ještě dodám, že definuje ultrarychlou módu podle dvou kritérií, a to podle množství oblečení uvedeného na trh a taky podle nákladů na opravu oděvů v poměru k jejich pořizovací ceně.
1: A co francouzské vládě na ultrarychlé módě vadí?
28: Jsou to zejména už ty zmíněné negativní dopady na životní prostředí, protože firmy neustále obměňují kolekce, nabízejí údajně až 7000 nových výrobků denně, které lidé, když to jednoduše řekneme, trošku bez rozmyslu nakupují, a toto oblečení pak často končí třeba na skládkách, protože se rychle zničí. Nehledě na to, kolik se při výrobě tohoto oblečení spotřebuje vody nebo jaké látky, například v podobě mikroplastů, se z něj uvolňují. Kromě toho je ale cílem toho zákona i ochrana francouzského a evropského průmyslu. Evropské značky totiž musí dodržovat přísnější ekologická, ale i pracovní nebo bezpečnostní pravidla, a těm levným asijským značkám tak přirozeně nemůžou konkurovat.
1: A jak na to reaguje Čína?
28: Čína to považuje za diskriminaci, zákon podle ní může odporovat i pravidlům Světové obchodní organizace. Kdo ho ale kritizuje, tak jsou třeba i různé ekologické organizace. Deník Le Monde napsal, že koalice ekologických organizací Stop Fast Fashion uvedla, že poslanci kvůli lobbingu velkých firm zákon vykostili tak, že se už nevztahuje třeba na evropské značky, jako jsou španělský Inditex, kam patří třeba Zara, nebo se nestahuje třeba ani na švédskou firmu HM. Tyto značky sice fungují na trochu jiném principu, protože u nich stále prim hrají kamenné obchody a nechrlí takové množství tolik kolekcí a tolik levného oblečení, jako právě třeba už ten zmíněný Shein, ale taky patří mezi tradiční zástupce rychlé módy, ne sice teda ultrarychlé módy, ale i s jejich výrobou je rovněž spojené znečišťování planety, ohromná spotřeba vody a špatné pracovní podmínky dělnic a dělníků, které pracují v továrnách, často v Asii.
1: Francii vadí ultrarychlá móda a informoval nás o tom náš francouzský zpravodaj Marcel Faltis. Díky.

0: Děčína u Ledovce zrovna stavěla vodní elektrárnu a právě stavební práce způsobily, že se jeho část zřítila, sesunula a proměnila v lavinu plnou bahna. Uživatel sítě X, který je podle svých slov Američan, taky obvinuje média z údajných lží. Prý v nich totiž slyšíme jen levicové hlasy, které událost připisují klimatické změně.
1: A jak je to doopravdy?
0: Tak Čína v Tibetu vodní elektrárny skutečně staví. Souvislost mezi stavbou jedné z nich a povodní ale odborníci vylučují. Serveru iRozhlas.cz situaci popsal glaciolog Jan Kavan z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Podle něj samotná stavba elektrárny nemohla sesuv ledovce způsobit.
2: To, co se děje někde dole řádově kilometry, desítky kilometrů dál po proudu, je jako hodně lokální záležitost. Takže to si myslím, že by nemělo ovlivnit prostě to vysokopoložené místo toho ledovce.
0: Na dezinformaci původně upozornila americká stanice CNN. Tak tomu uvedla, že daná teorie postrádá jakékoliv faktické opodstatnění. A další média k tomu dodávají, že sociální sítě teď zaplavily umělou inteligencí vygenerovaná videa a fotografie právě ze záplav v Nepálu a Číně. Stanice France 24 třeba upozornila na falešné video, jak slon zachraňuje uvízlého muže.
1: A co v tuto chvíli odborníci říkají o skutečných příčinách povodní?
0: Podle nich se skutečně zřítila část himalajského ledovce. Následná lavina doplněná o horniny dopadla do údolí a vytvořila hráz, za kterou se nahromadila voda. A ta se po protržení hráze přeměnila v prudkou záplavovou vlnu a v podstatě sebrala vše, co jí stálo v cestě. Podle Jana Kavana zatím částečně může být i už zmíněná klimatická změna.
2: Je to v podstatě takový jako sekundární faktor, který tam zapůsobil, a v podstatě tam šlo o to, že pravděpodobně během nějaké periody jako zvýšených teplot došlo k velké produkci vlastně týtavné vody. Ledovec hodně roztál a pod ním se vlastně vytvořila jakoby vrstva té roztáté vody, která umožnila jako rychlejší kouzání toho ledovce.
0: Povodně mají v tuto chvíli už v Číně i Nepálu přes 1300 potvrzených obětí. Další tisíce lidí se pohřešují a naděje na jejich nalezení s postupem času klesají.
1: To byl redaktor David Šalek, díky. A podrobnosti a také další díly ověřovny najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: A Český rozhlas Plus posloucháte v 17 hodin a 17 minut. Nízká hladina Dunaje v uplynulých týdnech odkryla nejrůznější válečné i archeologické nálezy. Jeden nečekaný objev se podařilo najít i přímo v centru Budapešti mezi Alžbětiným mostem a mostem Svobody. V obnaženém korytě řeky tam vyvírají desítky drobných termálních pramenů, které jsou běžně lidským očím skryté. Maďarsko po rozsáhlém suchu hledá cesty, jak lépe zadržet vodu v krajině, a termální prameny prý nabízí jedno opomíjené řešení.
4: Hladina Dunaje už na tom není tak špatně, jako byla. Právě kolem mě projíždí velká turistická loď. Pořád jsou ale nad hladinou vidět takzvané hladové kameny, které jsou takhle obnažené jenom v letech, kdy historicky bylo sucho, špatná sklizeň. A ty kameny tvoří takový výstupek zasahující do těla řeky a právě na něm vyvěrá část termálních pramenů.
5: Tady podél řeky je několik termálních lázní, Rudáš nebo Gelert, které berou léčivou vodu z vrtů, ale termální voda tu taky vyvěrá úplně přirozeně i v samotném korytu řeky. Teď je snadné se k ním dostat, když je tak nízká hladina Dunaje. Z vědeckého hlediska to pro nás je opravdu vzácná příležitost.
6: Říká doktorka Anita Erušová, hydrogeoložka z Univerzity Eötvös Loránda v Budapešti. Prameny vyvěrající přímo v Dunaji byly naposledy zkoumané před víc než 80 lety. Přestože voda v posledních dnech už z historického minima stoupla výš, v jezírkách mezi kameny se stále několik pramenů dá najít.
4: V malé prohlubni je vidět, že se voda vlní, vyvěrá z hlubin. Termální voda se hned mísí s vodou říční a když sáhnu dovnitř, tak je opravdu horká, má prý až 44 stupňů.
5: Všechna místa, kde se prameny dostávají na povrch, jsme zaměřili pomocí GPS. Odebrali jsme vzorky termální vody a taky vzorky biofilmu, ve kterém by se mohly skrývat bakterie vyskytující se jenom v takto speciálních podmínkách.

0: Teď pracujeme v laboratoři, analyzujeme vzorky a kreslíme mapy.
1: Termální prameny se tak dostaly na seznam podivností, které odkryla nízká hladina Dunaje. Od granátů a bomb z druhé světové války přes pozůstatky dvou německých vojáků a jejich motorky až po zbytky prastarých mostů. Podvodním pramenům se tak dostalo neobvyklé pozornosti. Obyvatelé města si je sem chodí fotit a jako já smočit prsty. Popularita pramenů by mohla přispět k lepšímu pochopení pohybu vody v krajině maďarskou veřejností a tím i lepšímu předcházení rozsáhlým suchům, říká Erušová.
0: Je to příležitost, jak lidem vysvětlit, že povrchová a podzemní voda jsou jeden propojený systém. I řeky a jezera jsou často napájená podzemní vodou. Pokud hladina spodní vody nedosáhne k povrchu, jezero vyschne. Pokud chráníme jen vodu na povrchu, zapomínáme na celý jeden kousek skládačky.
1: Podzemní rezervoáry může podle hydrogeoložky ohrozit plýtvání vodou. V Maďarsku jsou prameny využívané nejen v lázeňství, ale horké zdroje pomáhají například i s pěstováním zeleniny.
0: V zemědělství se termální voda využívá k vytápění skleníků. Vezmou z ní teplo, vypustí ji do potoku a voda odteče pryč. To je úplně neudržitelné, protože tím vyčerpáváme zásoby z podzemí.
1: Vědci, jako je Anita Erušová, si tak prý dávají za cíl přesvědčit nejen firmy, ale i maďarské úřady, aby lidé museli vracet vodu tam, odkud ji sebrali, včetně podzemních uložišť. Z koryta Dunaje v Budapešti, Ladislav Novák, Český rozhlas.
2: Teď nabízíme pozvánku k poslechu dokumentu z cyklu Příběhy 20. století. Tentokrát v něm představíme evangelického faráře Miloše Reicherta. Tady je krátká ukázka, kterou připravil autor pořadu Mikuláš Kroupa.
3: O evangelickém faráři Miloši Reichertovi, mluvčím Charty 77, major státní bezpečnosti, který se ho snažil zlomit ke spolupráci, řekl, že takové lidi byla radost vyslýchat, protože se vždy dostali k zajímavé diskuzi. Třeba o Bohu. Onen estébák po sametové revoluci začal chodit do kostela a nechal se i pokřtít.
4: Jak jsem se setkával s těmi duchovními, tak jak jsme v těch rozhovorech, tak jsem začal vnitřně cítit takovou pokoru, se dá říct.
3: To jsou slova někdejšího majora státní bezpečnosti Jaromíra Ulče. Nicméně příběhy 20. století budou o evangelickém faráři, který vlastně i u státní bezpečnosti zabodoval.

0: Leoš Reichert, mládí vysoký sportovně založený silák, dnes 80letý, skoro plešatý, drobnější muž s širokými rty a úsměvem oslňuje moudrým, milým a veselým přístupem k životu.
1: Tak jmenuji se Miloš Reichert, narozen 19. října 1946 v Ostravě, kde jsem ale nikdy nežil, a to je taky dost příznačné pro tu naši rodinu. Ona se totiž neustále stěhovala, takže já nemám někde nějaké místo, které bych považoval za takový klasický domov, kam bych se vracel, a vůbec byl k tomu nějaký sentimentální. Prostě po roce, co jsem se narodil, se rodiče zase přestěhovali úplně jinam, do vesnice Trhový Štěpánov, tam pobyli 3 roky a pak se teprve stěhovali do Prahy, kde jsem tedy začal chodit do školy, tak bych se asi po nejvíce považoval za Pražáka.
0: Mnozí lidé Miloše Reicherta znají z médií. Pro většinu z nich ale nejspíš bude překvapením, že z něj také mohla být filmová hvězda. Ve 20 letech Miloš Reichert upoutal filmového režiséra Jaromila Jereše, který v 60. letech točil podle Kunderovy knižní předlohy film Žert. Do role fanatického komunisty voják Alexeje obsadil právě Miloše Reicherta.
2: Běžím!
3: Co je to s vámi?
2: Běžím!
3: Tak kdo byl unavený, ať zvedne ruku. Tady všichni.
4: Ne, já ne.
3: Kdo? Tak vy ne. Jste nebyl unaven. Jak to, že jste nebyl unaven?
4: Protože jsem komunista.

panu faráři Miloši Richertovi možná také nevíte, že je hudebníkem, zpěvákem, obstojným hráčem na kytaru, skladatelem a textařem. V dětství se snad učil v hudebce na Pozoun. Zůstala mu ale především kytara. Mnoho evangelických kostelních písní, které věřící během bohoslužeb zpívají, složil nebo otextoval právě Miloš Richert. Z evangelického zpěvníku jsme tedy vybrali několik písní a já poprosil bratra Matěje, autora hudebních znělek příběhu 20. století, aby je pro náš pořad zaspíval. A tak příběh Miloše Richerta doprovodíme i jeho písněmi.

0: Podrobnosti ze života evangelického faráře Miloše Rejchrta nabídneme v neděli večer po 20. hodině. A teď máme ještě prostor pro jednu vzpomínku a taky pozvánku. Biograf Láska, Můj čas nebo Duhová víla. I díky těmto hitům patří zpěvačka Hana Zagorová k největším legendám české populární hudby. Dnes by dato 9násobná držitelka Zlatého slavíka oslavila 80. narozeniny. Hudební divadlo Kalich při této příležitosti uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2, který je, stejně jako první díl, postavený na jejich písních.
1: My jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
2: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
1: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili, stejně jako u prvního biografu, třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaký hudební překvapení.
2: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
3: Člověk si uvědomuje, vlastně když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncerte, když to zpívala, a teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherné. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost.

0: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Scénáristka Uljana Donátová děj napsala o skupině mladých lidí, kteří hledají způsob, jak se v životě usadit a zároveň jít za svými sny.
1: Já už k tomu prvnímu dílu jsem přistupovala s velikánskou pokorou. To je vlastně i případ toho druhého muzikálu. A mám to štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samé o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
0: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové 4 album a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: 6:30 a to je čas na zprávy s Martinem Matějkou.
3: Český rozhlas Plus.
4: Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. V sobotu se dvojice setkala v Moskvě s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Bílý dům následně uvedl, že jednali o dalších krocích, podrobnosti chce oznámit v příštích týdnech. Návštěvě předcházela dohoda Moskvy a Kyjeva o třídenním zastavení úderů na hlavní města obou zemí. Mimo Kyjev a Moskvu ale vzájemné útoky pokračují. Ruský útok na Záporoží si vyžádal 1 oběť, ukrajinský dronový nálet v ruské Rostovské oblasti zranil 3 lidi. Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky. Podle Babiše by šlo šetřit třeba na provoz výdajích jednotlivých ministerstev. Sněmovna se bude v nadcházejícím týdnu znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona nebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Izraelský útok na jižní Libanon má 4 oběti, oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. Podle izraelské armády to byla odveta za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili, k evakuaci. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let, společně s pohledy expertů má lidem třeba doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, jestli odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost. Noc bude jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná, kránu se kolem vodní plocho jediněle vytvoří mlhy. Ochladí se na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4, na horách naměří kolem 7 stupňů a zítra pak čekáme oblačno až polojasno, nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná repríza sobotní Osobnosti Plus.
5: Po bleskové povodni v Nepálu zemřely 100 lidí. Další téměř 4 000 úřady pohřešují. Jsou mezi nimi i cizinci ze 39 zemí světa. Záchranným týmům komplikuje práci obtížně přístupný terén, rozvodněná řeka a bažiny vzniklé záplavovou vlnou. První zprávy uváděly, že povodeň způsobilo nejspíš zemětřesení. Nakonec se ale ukázalo, že za příval vody může sesuv ledovce, který se zřítil do řeky a vyvolal obrovskou, místy až 10-metrovou vlnu. Jak nestabilní je oblast Nepálu a dal by se na podobné katastrofy použít nízkonákladový systém včasného varování, který v Nepálu testoval i geofyzik Václav Kuna a dnes je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
5: Pane Kuno, vy jste v Nepálu byl mnohokrát i po ničivém zemětřesení v roce 2015, které nepřežilo téměř 9 tisíc lidí. Co vám běží hlavou teď, když sledujete záběry současné katastrofy?
6: Tak jsou to samozřejmě, asi mě běží hlavou podobné věci jako ostatním, když ty záběry vidí. Je to samozřejmě obrovská bezmoc, protože jak vlastně znám trošku ty údolí, tak vím, že taky se nám nedá nikde schovat. Takže když za sebou slyšíte buď sesuv, anebo něco podobného, co přišlo teďka, anebo v podstatě je to zemětřesení, tak vím, jak je hrozně těžké nebo spíš nemožné v té situaci už něco udělat a že vlastně jste tam vydaný na pospas tomu živlu a neuděláte s tím nic, jestli vás to šťastně mine nebo jestli bohužel při té katastrofě zahynete.
5: Uměl jste si něco podobného představit, protože ty záběry jsou šokující pro spoustu lidí?
6: Já jsem si podobný scénář popravdě nepředstavoval, hlavně kvůli tomu, že jsem vlastně seismolog a představuju si spíš ty zemětřesné katastrofy, čili si dokážu představit jinou katastrofu, která by byla v podobném, nebo bohužel možná i v budoucnosti může být i větším rozsahu než je tato. A takovýto scénář samozřejmě ti, kdo studují tady ty sesuvy v takovéto charakteru, tak si asi dokáží představit historii, se takovéto scénáře bohužel už staly, ale já vlastně si spíš představuju bohužel to zemětřesení a tu katastrofu spojenou s tím zemětřesením.
5: Na jaké úrovni jsou v Nepálu záchranné složky?
6: To je asi hodně komplexní otázka. Bohužel takovéto jevy, ne takovéhoto rozsahu naštěstí, ale podobné jevy, jako jsou sesuvy a povodně, jsou v Nepálu na prakticky každodenní pořádku. A to zvlášť teda v tom monzunovém období, které probíhá zrovna teďka, tak těch sesuvů je velké množství, čili úřady a i vlastně záchranné složky jsou do určité míry připravené na to, že každou chvíli, prakticky každý den se tam stane nějaký takový sesuv nebo nějaká taková událost menšího kalibru, než je tato, a že prostě se musí odklidit silnice nebo nějakým způsobem ty škody se snažit napravit. Ale samozřejmě ta země je neskutečně složitá dopravně, geologicky a když projde takováhle obrovská vlna do mnoha míst, vede jako jedna silnice, která je velmi špatně sjízdná i za ideálních podmínek mimo monzun. Takže když přijde takováhle katastrofa, tak samozřejmě ten systém je ochromený a trvá to dny, než se na nějaká ta místa vůbec ty záchranné složky dostanou.
5: V jak obtížném terénu se záchranáři pohybují? Jestli byste to mohl vysvětlit laikovi?
6: Tak je to velmi složitý terén, protože je to vlastně, se pohybujeme jak od vlastně ten celý Nepál vlastně zasahuje jak od podhůří té Himaláje, ještě vlastně je tam kus toho v té jižní části Nepálu, je kus toho vlastně indického jakoby kontinentu a potom se zvedá ta malá Himaláj a ta velká Himaláj a vlastně tento sesuv přišel z té velké Himaláje, čili vlastně když bychom postupovali údolím té řeky Trišuly, kudy vlastně šla ta povodeň, kdybychom postupovali proti směru té povodně, tak vlastně budeme postupně překračovat, vlastně půjdeme z kopců, půjdeme do hor, které jsou vysoké 7000, 8000 metrů. Takže to vlastně tady ta oblast je těsně vedle 7000 nebo 8000 vrcholů, čili vlastně se posouváme do té vysoké Himaláje. A to je opravdu jako jedno údolí, na které samozřejmě navazuje potom mnoho menších jako údolí z boků, ale to údolí je zaříznuté a na každé straně jsou to velmi strmé svahy nebo skály a na každé straně máme převýšení několik tisíc metrů, takže v té situaci potom, když tam není ta obtížně sjízdná silnice, tak jedině vrtulníkem.
5: Jak vyspělá je v Nepálu infrastruktura, pokud jde o pomoc po takhle rozsáhlé přírodní katastrofě?
6: Nějaká existuje, je to i kvůli tomu, že vlastně už tam v tom v roce 2015, jak jste zmiňovala v tom úvodu, tak bylo velké zemětřesení, čili zkušenost nějaká tam je. Nicméně je to přeci jenom katastrofa, která zasáhla desítky tisíc lidí a ne všem se dá jako rychle pomoct. Je to velmi složité.
5: Dalo se něco takového čekat? Nebo to bylo z ničeho nic překvapující i pro spoustu místních, že se tohle stalo v takhle velké míře?
6: Já myslím, že to zasáhlo asi všechny, že ta katastrofa byla takovéhoto rozsahu. Já vlastně nemůžu úplně mluvit za ten obor, který není můj, čili sesuvy půdy a záplavy. Jak často třeba někde jinde v podobném rozsahu se něco jako stane, třeba v neobydlené oblasti, protože třeba u zemětřesení platí, že velké množství velkých opravdu silných zemětřesení vlastně se vůbec nedostane do médií, protože se stanou v neobydlených oblastech, kde prakticky nikoho to nezasáhne, čili je to spíš seismologická zajímavost, než nějaký ohrožující jev. Ale samozřejmě, takovéto jevy se tam dějí. Před pár lety ve stejném údolí byl menší sesuv, nebo byla menší takováto povodeň. Podobně, možná trošičku menší jev byl před v roce 2021, byl vlastně v té indické části Himaláje, západně od Nepálu. Takže to, že se něco stát může, to bylo známé. To, že ten jev, tohle to nebyl typický, říká se tomu, tento riziko, které vlastně, o kterém se hodně často mluví, tak je takzvaný GLOF, like Glacier Lake Outburst Flood, je to z angličtiny vlastně jezero, které se nahromadí jako v důsledku nějakého sesuvu, že přehradí řeku a potom vlastně, když dojde k nějakému zemětřesení nebo se už ta pevnost té hráze přírodní se nějakým způsobem poruší, tak se může protrhnout a potom to může zaplavit právě ty komunity, které jsou v údolí pod tím, tak to je velmi dobře známé riziko. A to, že se takovéto věci stát můžou v té Himaláji, tak to je známá věc. Ten rozsah tady v tom konkrétním údolí nedokážu, tu pravděpodobnost před tím jevem, tak nedokážu hodnotit.
5: Jak nestabilní je Nepal a oblast, ve které se tahle katastrofa teď stala?
6: Pokud se budeme bavit o té geologické nestabilitě, tak je velmi nestabilní, protože jedná se o nejvyšší hory světa vlastně, které jsou neustále vyzdvihovány. Je to v důsledku právě kolize té indické desky s tou eurazijskou deskou. Ta indická deska se neustále vlastně podsouvá pod tu eurazijskou a protože ta indická před třeba 50, 60, 70 miliony lety tam ještě měla nějakou oceánskou kůru, která se vlastně tlačila pod tu eurazijskou desku. Dneska už je to vlastně kolize dvou kontinentálních tektonických desek, takže dochází neustále k výzdvihu té Himaláje. A tam, kde dochází k výzdvihu už u takhle vysokých hor, tak vlastně je velké množství materiálu, které taky má ten potenciál gravitační někam se pohybovat a dochází k těm sesuvům. Takže tam vlastně, když člověk je v Himaláji, tak hodně často slyší ať už menší sesuvy, větší.
5: Pořád v pohybu.
6: A pořád je to v pohybu.
5: Co teď té zdevastované oblasti hrozí? Na co by se měli místní připravit? Když se něco takového stane, tak co se děje s tím, kde oni bydlí, kde se pohybovali doteď možná bezpečně a najednou to je všechno pryč?
6: Je to všechno pryč. Samozřejmě otázka, co se tam je v té trase, na té trase té velké povodně bylo několik relativně velkých měst, včetně města, které bylo takovým, nebo vesnice, která byla takovým výchozím bodem i pro spoustu turistů vlastně při vstupu do údolí Langtang, které je takovou oblíbenou turistickou destinací. Takže je samozřejmě otázka, co se tam bude dít, jak mám zkušenost z toho zemětřesení v roku 2015, tak bych řekl, že je spíš pravděpodobnější, že ta místa budou znovu obydlená jako v podobném rozsahu. A vlastně ani bych to nikomu nevyčítal, protože když se přestěhujete do údolí vedle, tak tohle to může se stát v údolí vedle. A to u toho zemětřesení to je vlastně podobné. No. Takže když už někde se stane to zemětřesení, tak se tam stane sice znovu, ale možná až za několik třeba desítek let. A jde o to, jestli ti lidé mají nějaké jiné možnosti a těch faktorů je tam hodně, ale bohužel mám dojem, že pokud to bude podobné jako po tom zemětřesení v roce 2015, tak budeme asi sledovat zase
5: něco opakovaného. Ledovec s sebou vzal i podloží, obrovský skalní masiv. Už je úplně jasné, co přesně se stalo?
6: Není ještě úplně jasné, co přesně se stalo. Myslím si, že toto bude ještě v odborných kurzích rozhodně se studovat měsíce, ne-li roky. Ale to, co ta hypotéza, kterou jsem naposledy četl, tak je taková, že vlastně jak dochází v důsledku globálního oteplování k ústupu těch ledovců, jak všude po světě, tak i v Himaláji se tomu tak děje, tak vlastně dochází k tomu, že ty ledovce odtávají směrem z hloubky toho údolí od těch nižších nadmořských výšek, tak odtávají. A vlastně to, co tvořilo po poslední stovky tisíce let, tak to, co vlastně podpíralo, řekněme, ten ledovec, ty horní části toho ledovce, to, co je podpíralo ze spodu, tak ta masa toho ledu najednou zmizí a zůstane vlastně ten kus ledovce v té vyšší nadmořské výšce, který vlastně sjede do toho údolí, do té oblasti, kde už není podpírán tou spodní částí.
5: A bude možné tedy s jistotou říct a zjistit, jestli v tom, co se v Nepálu stalo, hrálo roli globální oteplování, že budeme na to mít nějaké důkazy, které to jasně řeknou, ano, je to důsledek globálního oteplování?
6: Těžko říct, znovu na tohle, to nejsem úplně přesně odborník, takže nechtěl bych se pouštět
5: nějaký jasný soudu. Odhad, jestli se to podaří jednoznačně říct jako důvod toho, co se stalo.
6: Spíš bych řekl, že je pravděpodobnější, že se to dá určit statisticky, že globální oteplování přispívá ke vzniku takovýchto jevů častěji, než se vlastně děli v minulosti. V minulosti máme obrovské povodně podobného charakteru v geologické, myslím, minulosti, tak jsou jako obdobné, jako nebo ještě možná i větší jako jevy než tyto, ale zároveň prostě pokud se prokáže to, že opravdu došlo jako k utržení toho ledovce, který dřív byl podpíraný třeba z toho údolí tou masou toho ledu, která roztála v důsledku globálního oteplování, tak to je potom takový jako relativně přímý důkaz, že to s tím globálním oteplováním souvisí, ale
5: uvidíme.
6: Uvidíme.
5: Myslíte si, že by se něco podobného mohlo stát i v Evropě, třeba v Alpách?
6: V Evropě ten monitoring, co vím, tak je důkladnější a rozhodně nejsou vlastně takovéto velké. Tady hodně velkou roli hrálo vlastně i to, že celá ta masa ledu vlastně se utrhla někde v 5-6 tisících metrech.
5: Že to jelo dlouho.
6: A sjela vlastně do toho prvního bodu, ze kterých máme ty děsivé snímky, vlastně z hranice Číny a Nepálu. Vlastně tam, jak jsou ty velké vlastně hraniční budovy a je vlastně ta budova, takové to velmi známé video s tou budovou, jak na ní parkují ty autobusy, které potom vlastně smete ta 30-metrová nebo já nevím kolik metrová vlna, tak to je vlastně v důsledku toho, že ten sesuv vlastně během těch několika kilometrů nebo možná třeba 10 kilometrů té trasy, tak vlastně v tom bodě už sjel nějakých třeba 4000 metrů do údolí, čili ta neskutečná vlastně jako hybnost tohodle toho bahna a vody, tak je nebývalá a tohleto si nemyslím, že by snad nám někde hrozilo tady.
5: Původní zprávy uváděly, že záplavovou vlnu způsobilo zemětřesení, což se nakonec ukázalo jako omyl. Mohlo by zemětřesení zavinit podobně ničivou katastrofu, nebo by to vypadalo trochu jinak?
6: Se rozhodně mohlo. To je to, že vlastně to zemětřesení je spíš možná i pravděpodobnější, že něco takového se stane při zemětřesení než bez něj, protože samozřejmě dochází k silným otřesům té půdy nebo těch ledovců. Čili během toho zemětřesení v roce 2015 tam byl nespočet sesuvů, které potom komplikovaly ty záchranné práce. A jsou rozhodně každé větší zemětřesení v té oblasti je velké riziko, že něco podobného spustí, třeba ne snad v takovémto rozsahu, ale to, že tam budou středně velké až velké sesuvy v důsledku zemětřesení, je skoro jisté.
5: Ty následky by mohly být ještě horší při zemětřesení, nebo by to bylo podobné?
6: Následky při zemětřesení můžou být bohužel daleko horší ještě. To zemětřesení v roce 2015, tak to mělo magnitudu 7,8. A byla to vlastně plocha těch zlomů, které vlastně se po sobě sklouzly při tom zemětřesení. Každé zemětřesení vlastně sklus na nějakém zlomu. A ta plocha byla velká přibližně 150 kilometrů na nějakých 50 kilometrů cirka. Ale bohužel v Nepálu ten potenciál pro ta velká zemětřesení je ještě daleko větší. A třeba třeba v roce 1505, tam bylo největší zaznamenané geologicky spíš odvozené zemětřesení teďka, které mělo magnitudu ještě o jeden stupeň magnitudy větší, čili něco kolem 8,8 až možná k 9. A tam se bavíme o tom, že vlastně ten rozsah toho zlomu, který by sklouznul, by byl až třeba několik set kilometrů dlouhý, třeba 100 kilometrů široký, čili ta zasažená oblast by byla ještě daleko, daleko větší, než byla v tom roce 2015. A bohužel studie ukazují, že by se mohlo jednat až o třeba stovky tisíc obětí.
5: Říká Václav Kuna, geofyzik, který je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Nepál je chudá země. Ze záběru je jasné, že voda smetla celé vesnice do posledního domu. V jakém stavu jsou tam budovy? Vypadalo to, že většina z nich neměla vůbec šanci.
6: Tak ono asi je těžké, když se na vás řítí stěna bahna a kamení, tak aby vydržela jakákoliv budova. Takže to si
5: jedna
6: myslím,
5: tam
6: že...
5: zůstala.
6: Jedna tam zůstala.
5: Ikonická fotka s jednou modrou budovou.
6: No, ty záběry jsou z toho opravdu mrazí. Z toho, ale... To je prostě hrozně obtížné, to jakoby asi žádná budova nevydržela. Z toho seismického pohledu je to možná trošičku jiné, tam se můžeme bavit o tom, že jsou vlastně dvě hlavní takové jako typy budov v té oblasti. Jednak jsou to ty železobetonové budovy, které jsou naštěstí už teďka možná častější, čili jsou to nějaké železobetonové pilíře, které jsou potom vyplněné jako cihlami nejčastěji a potom jsou takové ty tradiční čistě zděné, ať už kamenné nebo cihlové budovy a ty bohužel jsou velmi náchylné na jakékoliv otřesy, ať už od zemětřesení, anebo samozřejmě při tom jevu, který jsme pozorovali teďka, tak by neměl žádnou šanci.
5: Jak moc tahle blesková povodeň narušila stabilitu podloží a vůbec té oblasti?
6: Stabilitu toho podloží si nemyslím, tam, kde se prohnala, tak tam samozřejmě je teďka nová vrstva velmi nespevněného sedimentu, čili tam se stavět nic nedá. To, že by nějak vlastně narušila dál tu stabilitu mimo rozsah té katastrofy, vlastně si nemyslím, že by se to stalo. Hmm.
5: Vy jste v Českém rozhlase Plus minulý týden říkal, že ve dvou třetinách Nepálu se před podobnými katastrofami nejde schovat. To znamená, že jinde než v údolích ty domy, elektrárny, infrastrukturu stavět nejde? Tam není kde?
6: Prakticky. Prakticky. Tak ono bychom vlastně mohli tak velmi nahrubo rozdělit ten Nepál na ty tři pásy, o kterých jsem mluvil, na ty nížiny na jihu, potom to ten pás vlastně východozápadně se táhnoucí menší Himalaje, což si můžeme představit jako takové hodně vysoké kopce. Nejsou to ještě velehory, ale jsou to třeba kolem 2000-3000 metrů vysoké kopce. A tam ten a potom vlastně ten pás, když jdeme dále k severu, tak je ten pás těch vysokých jako hor, těch pohoří 8000 nebo toho 8000 pohoří. A vlastně v tom většina Nepálu leží v té nižší Himalaji, čili v těch jako ne v těch velehorách, ale v těch vysokých kopcích. A tam ne vždycky jsou ty budovy v údolí, můžou být vlastně, jsou jako rozeseté po těch kopcích, lidé tam mají nějaké jako terásky na pěstování prostě plodin, takže tam to není jen v těch údolích, ale samozřejmě ty údolí jsou nejčastější, protože v tom údolí většinou z těch starých sesuvů jsou tam nějaké sedimenty, je tam nějaká půda se vyvinula, čili tam i vlastně nejjednodušší
5: něco jako pěstovat,
6: dá se tam hospodařit, čili většina těch lidí žije v těch jako údolích, ale v tom pásu té menší Himalaje jsou je tak jako rozeseté vlastně po těch kopcích.
5: Jak to berou sami Nepálky a Nepálci? Jsou na to mentálně připravení, že prostě žijí v takhle nestabilní oblasti a že se tam každý den něco může stát?
6: Já si myslím, že se na něco takové dlouho vlastně nedá připravit pořádně. Na katastrofu takové dlouho rozsahu, zvlášť když se na vás něco řítí a máte tu přímou zkušenost z toho. Ale na druhou stranu si myslím, že jsou na to pořád ještě mentálně připraveni daleko líp, než bychom to zvládli my, protože vlastně i z těch obrázků, které vlastně člověk vidí, že ta řeka je ještě třeba pořád rozvodněná několik třeba minut nebo desítek minut potom po té hlavní vlně a lidé už jako jak by se nic nedělo, vlastně přecházejí po těch mostech, které vlastně ještě přes ně přetéká voda, tak vlastně vůbec nechápu, jak je možné, že do tohohle toho jako jdou. Ale nějakým způsobem prostě tam jako jsou s tím víc rozumění, že vlastně takovéto věci se dějí, protože už jich já jsem byl vlastně v Nepálu všeho všudy, já nevím, 8 měsíců, 10 měsíců a takovýhle jevů jsem tam taky vlastně zažil hodně. A vlastně bylo to docela nepříjemné, takže když tam potom jako člověk žije celý život, tak samozřejmě na to nějakým způsobem prostě víc nachystaný, než kdyby to neviděl.
5: Vy jste v Nepálu testovali nízkonákladové systémy včasného varování před zemětřesením. Jak to funguje?
6: Funguje to vlastně tak, je to včasný varovní systém, který je založený na datech ze seismických přístrojů, ze seismometrů, které vlastně měří otřesy země. A protože zemětřesení se ještě pořád nedají a možná nikdy nepůjdou předvídat, tak vlastně jsme odkázáni na informaci, kterou máme, když už to zemětřesení začne. Čili my se vlastně snažíme ty seismometry umístit do oblasti, kde si myslíme, že ty budoucí zemětřesení budou začínat. A protože ty opravdu velké zemětřesení, jak jsem říkal, tak mají velkou dlouhou zlomovou plochu, kde vlastně to zemětřesení vlastně pohybuje ty dva tektonické bloky po sobě, tak když zaměříme tu informaci, když zaměříme to zemětřesení v okamžiku, kdy vznikne, tak my můžeme vlastně předhonit to zemětřesení, ty seismické vlny a dát to varování do těch oblastí, kam to zemětřesení ještě nedošlo.
5: S jakým předstihem?
6: Malým.
5: To je pár vteřin, ne?
6: To je, záleží, jak jste daleko od toho epicentra. Když jste v epicentru, tak většinou, když to zemětřesení je blízko u povrchu, tak tam není vůbec žádný předstih. A když potom se pohybujeme po té zlomové ploše, kde to zemětřesení bude silné, ale ještě nebylo silné, tak tam můžeme dát třeba několik desítek vteřin až třeba minutu v ideálním případě. Teoreticky víc, ale to jsou spíš takové dohady.
5: Co se za tu dobu dá stihnout? Jenom asi utéct?
6: Utéct. No, ale tak to je
5: dost. Bezpečí. Zemětřesení se odehrává několik desítek kilometrů pod povrchem země. Kdybyste měl říct ideálně, kolik těch seismických stanic by v Nepálu bylo potřeba, aby pokryly celou zemi tak, aby jste dokázali všem těm lidem včas dát varování. Kolik by jich bylo potřeba? Protože vy jste jich testovali, tuším, 43.
6: My jsme jich testovali asi 43 plus minus a těch stanic samozřejmě záleží, čím blíž se dostaneme k tomu epicentru. 43 stanic teoreticky by mohlo stačit na celý Nepál. Nicméně potom ta vzdálenost mezi těmi senzory je relativně velká a čím dále vy budete od toho epicentra, tak tím déle vám bude trvat vyprodukovat tu informaci. Čili my jsme při tom testování jsme se snažili se dostat vždycky pod třeba 10 vteřin určitě to zemětřesení. Čili pod té chvíle, kdy se to zemětřesení stane, ty seismické vlny putují na ty stanice, to trvá několik vteřin. My to musíme zaměřit nejméně na několika stanicích, dejme tomu 4, 5, 6 stanicích, než dokážeme vygenerovat tu informaci. A to trvá, dejme tomu, 3-4 vteřiny, než vlastně tam ty seismické vlny dojdou a potom samozřejmě ten systém také má nějaký výpočetní čas, čili to je dalších pár vteřin. Takže čím více těch stanic my jsme tam dostali, ideálně třeba několik set, abych vám odpověděl na tu vaši otázku, tak několik set stanic si myslím, že by bylo dostačující pro to, aby to varování vlastně přišlo včas.
5: Jakým způsobem se lidi o tom dozví, že tam mají pár vteřin na to, aby utekli?
6: Těch kanálů je víc, žádný z nich není v naší vlastně jako gesci, protože my jsme se spíš zaobírali tím, aby jsme otestovali tu technickou část až do toho bodu, kdy vlastně vygenerujeme tu informaci o tom blížícím se zemětřesení a potom ta informace, jakým způsobem bude rozesílaná, tak je spíše na té lokální administrativě. Ale těch kanálů potenciálně, my jsme se nikdy nedostali do bodu, že bychom začali vydávat varování veřejné, takže tam vlastně jsme se do toho bodu nedostali, protože to bylo spíš jenom testování proveditelnosti toho systému a těch kanálů by bylo více. Můžou to být SMS zprávy, můžou to být push notifikace do mobilních telefonů, můžou to být sirény.
5: Tam funguje signál mezi těmi dolími?
6: Tam funguje, vlastně je to i někdy lepší než jiné připojení k internetu. Vlastně je to, no.
5: Dal by se tenhle systém nízkonákladového rychlého varování použít pro případné podobné katastrofy, jako se stala teď, tedy v té velké vody?
6: Potenciálně dál a je to vlastně i něco, co teďka s mými nepálskými kolegy vlastně probíráme, jestli bychom nemohli něco podobného vlastně uskutečnit. Já vlastně už teďka nejsem na Akademii věd, už nejsem na geofyzikálním ústavu, ale pracuju pro jednu kanadskou firmu, která vlastně vyrábí seismické přístroje a potenciálně i senzory, které bychom tam v té oblasti mohli použít. Je to vlastně... Tady jde o to, že vlastně jsou to podobné, to, co se třeba vlastně stalo teďka před těmi pár dny, ten velký sesuv, ten velmi snadno se dá detekovat seismickým přístroji, velmi podobně jako zemětřesení. Vlastně jste i říkala, že to bylo v prvních jako hodinách po té katastrofě vyhodnocené jako zemětřesení. Já jsem si ty seismické záznamy viděl a vlastně, když bych nevěděl, že to není zemětřesení, tak by mě to také asi chvíli trvalo, než bych to zjistil. Takže vlastně ten signál je hodně podobný. Jde tam hodně o to vlastně se přiblížit těmi senzory co nejblíž vlastně tomu zdroji, protože abychom minimalizovali ten čas, za který dokážeme vygenerovat to varování, a za druhé taky kvůli tomu, že vlastně ne všechny takovéto ničivé jevy musí vlastně začít takhle velkým sesuvem, ale může to být vlastně nějaké jako tiché, na počátku protržení nějaké přehrady nebo něco výrazně menšího, takže vlastně tam potom by se nemonitoroval ten počáteční sesuv, ale monitoroval by se nějaký vlastně zvýšený šum v údolí té řeky, takže tam potom člověk opravdu chce mít ty senzory v těch nejvyšších nadmořských výškách, je to složité je tam dostat.
5: Říká geofyzik Václav Kuna, který byl hostem Osobnosti Plus, děkuji vám za to.
6: Děkuji za pozvání.
5: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Interview Plus.
7: Méně Hitlera a více Bismarcka shrnují experti Německé národovecké strany AfD své představy reformy německého školství. Celý svět spolu s Německem už týdny spekuluje, co přinese spolkové zemi Sasko-Anhaltsko nástup AfD do čela zemské vlády. Co bude znamenat pro celé Německo a jeho politickou mapu? Petr Vizina se zeptá redaktora týdeníku Respekt Tomáše Lindnera, který předvolební kampaň v Sasku-Anhaltsku zblízka sledoval.
3: Interview Plus zítra po 11:30 dopoledne na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: V Kyjevě skončilo první kolo jednání s americkými vyjednavači o zastavení rusko-ukrajinského konfliktu. Volební místnosti v Sasku-Anhaltsku se uzavřely, v zemských volbách může poprvé zvítězit strana AfD. Českým basketbalistkám se po druhé porážce na mistrovství světa výrazně zmenšila šance na postup do play-off. Na D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Vlašim ze 49. kilometru. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů. Je neděle 6. září. Dobrý večer, u hlavních zpráv vám přeje Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kyjevě o ukončení rusko-ukrajinské války. V sobotu se v Moskvě sešli s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Dnes mluvili o řešení konfliktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za přítomnosti zástupců Francie, Německa a Velké Británie.
9: Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva oproti očekávání vlakem a ne letadlem, ačkoliv Ukrajina i Rusko vyhlásili až do pondělní půlnoci moratorium na letecké údery na své metro. Podle Jareda Kushnera nechce americký prezident jen konec války, ale i vytvoření podmínek pro dlouhodobý mír na Ukrajině. I Volodymyr Zelenský potvrdil, že si všichni na Ukrajině přejí, aby už válka nebyla a byl nastolený spravedlivý mír, takový, aby už Rusko nemohlo agresi proti Ukrajině zopakovat. Steve Witkoff označil rozhovory za obsahově bohaté a řekl, že vyslanci jsou odhodlaní na mírovém řešení dál pracovat, jak to bude potřeba. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
8: Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit asi 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům anebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomi a Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
10: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
8: Podle Babiše by šlo šetřit třeba na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím pravděpodobně velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení. Vysvětluje to Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
11: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
8: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO se stavební řízení zrychlí a zjednoduší. Poslanci se k zákonům, které jim vrátil Senát, sejdou v úterý. 15 státních muzeí a galerií dnes otevřelo své stálé expozice zdarma, většinou bez nutnosti registrace. Zvýšený zájem byl třeba o národní památník druhé světové války v Hrabini na Opavsku, kde návštěvníci čekali na vstup už před otevřením.
12: No to je vynikající, že se člověk tam dostane, i když třeba to vstupné je poměrně drahé, takže se něco dozvíme a zase máme o čem diskutovat.
13: Mezi prvními návštěvníky byla i seniorka Věra Sněhotová s kamarádkou.
12: To jenom obejdem, protože Maruška teda nechodí moc dobře.
13: Pokladnu památníku zdobí velká cedule s výrazným nápisem Dnes vstup zdarma. Pracuje tady paní pokladní Hanka.
14: Je to fajn ta akce, že je to tak se podívají, ať přijdou teda všichni.
13: Na bezplatný vstup tady do památníku se návštěvníci nemuseli předem nějak registrovat. Z Hrabině Andrea Bertníková, Radiožurnál.
8: Stovky lidí se dnes přišly naposledy svést vlakem po železniční vlečce ke starému nádraží v Mimoni na Českolipsku. Od října bude kilometrová trať z rozhodnutí drážního úřadu zrušená. Koleje tam roky nikdo nevyužíval.
15: Zájemců o poslední jízdu bylo tolik, že se ani nevešli do historického motoráčku. Přijeli nejen fanoušci železnice, ale i místní, kteří si trať pamatují ještě v provozu. Vozilo se po ní dřevo do továrny Tonet na pilu nebo k vojenským lesům, vzpomíná Marta Hromková z Mimoně.
16: No je mi to líto, že všechno jde do háje, že jo, že i ty fabriky se bouráj, všechno se ruší. Je to takový smutný, no.
15: Díky odpisu staré vlečky teď město Mimoň zruší železniční přejezdy přes pět ulic, říká dopravní specialista Petr Kopečný.
17: Ty přejezdy jsou tady dost problematický, že to je vlastně hlavní silnice od Mnichova hradiště a od Dox. A město tady plánuje nějaký obchvat, protože jim to všechno jezdí přes náměstí.
15: Koleje kolem starého nádraží zmizí po 143 letech. Nádražní budova zbyty ale zůstane. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
8: V Německu skončily volby do zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku a začínají se sčítat hlasy. Na vítězství může pomýšlet strana Alternativa pro Německo AfD, která je ale v Sasku-Anhaltsku považovaná za krajně pravicovou. A v Magdeburku je náš zpravodaj Tomáš Havlín.
18: Souběžně s uzavřením volebních místností vyšel první povolební odhad agentury Infratest Dimap. Strana AfD podle něj získá necelých 45% hlasů, stane se nejsilnější stranou v Sasku-Anhaltsku, zatímco křesťanští demokraté s necelými 19% se mohou propadnout na historické minimum. Jak slyšíte, tak tady na chrámovém náměstí v Magdeburku, kde se sešli příznivci stran takzvaného demokratického tábora, to nevyvolalo žádné nadšení a ozývají se sirény. Výsledky se budou ještě dlouho zpřesňovat či měnit, ale už teď je také jasné, že v Sasku-Anhaltsku byla dnes vysoká volební účast. Už krátce popolední odvolila víc než polovina z necelých 2 milionů oprávněných voličů. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Aerosmith Joe Perry dnes společně vystoupí v Praze. Jejich superskupina Hollywood Vampires zahraje ve sportovní hale Fortuna.
19: Kapela vznikla v roce 2012 jako podsta zemřelým rockovým hvězdám. Její název ale pochází už ze 70. let. Hollywoodští upíři, říkal Alice Cooper partě muzikantů, která se scházela v Los Angeleských barech. Patřil k ní například Keith Moon z The Who. Dnešní Hollywood Vampires proto na koncertech kombinují vlastní skladby s písněmi rockových legend. Od The Doors, zmíněných The Who, přes Led Zeppelin až po Davida Bowieho. V Česku kapela hrála naposledy před 3 lety v Brně. Pražský koncert dnes jako speciální host zahájí skupina Lucie. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
8: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky už jenom teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami. A fotbalisté Hradce Králové hrají v sedmém kole šance ligy s pražskou Spartou. Utkání sleduje reportér Tomáš Borovec.
20: Devátá minuta zápasu, Hradec Králové, Sparta Praha, zatím 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
8: Liberec vyhrál v Jablonci 2-1 a posunul se na druhé místo tabulky fotbalové ligy. Poslední Zlín stále nebodoval, když podlehl Teplicím 1-3 a Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0. Tenistka Linda Nosková nastoupí v osmifinále US Open proti Ukrajince Kostyukové. Wimbledonská vítězka Nosková je posledním českým zástupcem ve dvouhrách závěrečného Grand Slamu sezony.
21: Na D1 od Vlašimi na D11 nehoda za Pečkami. Na D1 směrem z Brna do Prahy trvá silnější provoz od sjezdu na Vlašim ze 49. kilometru do zúžení na Šmejkalce se nesouvisle popojíždí okolo 40 minut. Na D11 směrem z Prahy do Hradce spozorněte za sjezdem na Pečky. Na 36,5 kilometru havarovala dodávka a skončila mimo komunikaci. Na místo dorazili záchranáři, projíždí se pouze levým pruhem. Desetiminutová kolona se posouvá z úrovně odpočívky a čerpací stanice OMV z 34. kilometru. A na trojce z Tábora do Prahy tradiční zdržení nejprve mezi Voticemi a Olbramovicemi, poté za Benešovem, do třetice i mezi Čerčany a Senohraby. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle slabý déšť, teploty 23 až 27, na severu jen kolem 20. To byly zprávy.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: A to je po 18. hodině a tady máme nabídku na následující necelou půl hodinu. Vrátíme se do německé spolkové země Sasko-Anhaltsko. Tamní voliči rozhodli o složení sněmu. Jak se změní německá politika, pokud opravdu vyhraje průzkumy favorizovaná AfD. Trumpovi vyjednavači Witkoff a Kushner po jednání s Putinem v Moskvě dorazili do Kyjeva. Přivítali ukrajinský prezident Zelensky, o čem diskutovali. A valné shromáždění OSN odhlasovalo, že se začne používat nová, spravedlivější mapa světa, která lépe zobrazuje velikost Afriky. Co to přinese? Příjemný poslech vám přeje Štěpánka Martanová.
22: Odpolední plus.
2: Jak už jste slyšeli ve zprávách, před pár minutami se v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko uzavřely volební místnosti. Voliči tam rozhodli o poslancích tamního sněmu. Podle prognóz televize ARD a ZDF vyhrála Alternativa pro Německo se 44%. Druhá CDU má 18,5%. AfD favorizovaly i průzkumy. Přitom je zemská tajná služba označila už v roce 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. A my už jsme ve spojení s Pavlem Polákem, odborníkem na Německo a také nedávným zpravodajem České televize u našeho souseda. Dobrý den.
23: Pěkný podvečer.
2: Pane Poláku, když jste sledoval předvolební kampaně, události posledních týdnů v Německu i dnešní hlasování, očekáváte výsledek voleb tak, jak ukazují zmiňované prognózy, tedy přes 40% hlasů pro silně extremistickou AfD?
23: To nebylo žádné překvapení, protože průzkumy veřejného mínění i předvolební průzkumy jasně favorizovaly AfD už několik měsíců nazpět a očekávalo se jenom, jak silně nebo jak výrazně AfD zvítězí. Nakonec těch nyní odhadovaných 44,5% je ještě víc, než kolik předvolební průzkumy této straně připisovaly. I vzhledem k tomu, jak dominantní byla AfD v té předvolební kampani, dá se říci, že AfD ovládla i celou diskuzi, veškerá témata, která v Sasku-Anhaltsku byla právě předvolební kampani. Takže ten výsledek mě v žádném případě nepřekvapuje. Teď bude samozřejmě velmi zajímavé sledovat, zda AFD dosáhnete absolutní většiny v zemském sněmu v tuto chvíli. Podle toho prvního odhadu to tak nevypadá, ale začalo se sčítat a ty prognózy se ještě budou upřesňovat.
2: Je to tak, Česká tisková kancelář teď píše, že to vypadá na 41 křesel, přitom by potřebovala k té většině 42, ale k tomu se ještě dostaneme. Řekněte mi, proč je AFD úspěšná právě v Sasko Anhaltsko, sám jste zmiňoval, že vlastně těch 44,5%, co zatím tak vypadá ještě více, než ukazovaly ty průzkumy, hraje v tom roli skutečnost, že tato spolková země na východě Německa patří k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky?
23: To určitě ne. Samozřejmě roli to hrát může, protože ekonomika nebo slabá ekonomika, slabé hospodářství v Německu obecně je velkým tématem a to, že Německo neprospívá, že výkon ekonomiky není takový, jaký si němečtí voliči představují, tak to se připisuje zejména vládě Friedricha Merce, kancléře Friedricha Merce a jeho koalice. Proto také řada voličů v Sasku a Anhaltsku uváděla jako důvod těch různých exit polech, proč volí AFD, aby potrestala tu velkou vládu v Berlíně. Takže ekonomika samozřejmě roli hraje, ale tady se nejedná jenom o Sasko a Anhaltsko. AFD je silná prakticky ve všech východoněmeckých spolkových zemích, respektive tedy v bývalém východním Německu. A to, že se AFD podařilo teď zvítězit, tak to bylo v podstatě jenom čekání na to, kdy

0: zvítězila nad AfD. Tudíž bylo to jenom čekání, která první východoněmecká spolková země se stane právě trofejí AfD a je to Sasko-Anhaltsko.
1: A co teď bude dál? Protože víme, že jsou ve hře dvě varianty. Buď tedy AfD získá většinu, bude vládnout sama, nebo pak bude se hledat ta jiná vláda. Pojďme tu variantu číslo jedna. Zatím to tedy vypadá, že to bude 41 křesel, že tedy ta většina nebude. Očekávat, že by se to ještě mohlo změnit, vzhledem k tomu, že se prvé hlasy počítají?
0: Určitě, protože podle toho prvního té první má aliance Sáry Wagenknechtové 5%, pokud by se dostala pod tuto hranici, což je pravděpodobné, tak samozřejmě by se hlasy potom v zemském sněmu přepočítávaly jinak. To by mohlo pozici AfD posílit. Nicméně to, že by se do zemského sněmu tato levicově konzervativní strana Sáry Wagenknechtové dostala, by otevírala jistou možnost pro vládu AfD, protože Sára Wagenknechtová v těch minulých dnech oznámila, že pokud by došlo na hlasování o důvěře premiérovi této spolkové zemi, tak by v tom třetím kole umožnila zvolení právě premiéra AfD. To by otevírala tuto možnost. Nicméně sám lídr AfD v Sasku-Anhaltsku tvrdil, že i slabá většina by nebyla pro něj dostatečnou garancí pro to, aby mohl realizovat svůj volební program, a tam musíme počkat na to, jak se k tomu potom AfD postaví. Z těch indicí, které přicházely v posledních týdnech, mám ten pocit, že se AfD do vlády tolik nechce, protože ta pozice opozice je pro tuto stranu velmi výhodná a sám si myslím, že by pro AfD v Sasku-Anhaltsku bylo lepší sledovat, jak se ostatní strany pokoušejí sestavit nějakou koalici, která by musela být koalicí tak říkajíc všech stran, aby mohly mít většinu. A to je něco, co voliči v Německu neradi vidí, protože pokud by konzervativci z CDU měli jít do nějakého spolku nebo do nějaké tolerované koalice s levicovou Die Linke, tak to jenom více odrazuje ty kmenové voliče jednotlivých stran a naopak by to ještě více posilovalo AfD. Ale tyto úvahy se samozřejmě budou zpřesňovat podle toho, jaká koaliční tvrdá matematika nastane, a to by mělo být v průběhu večera.
1: Takže v průběhu večera bude jasné, jak silné postavení má AfD v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, a sledoval to i bývalý zpravodaj České televize v Německu a také odborník na tuto zemi Pavel Novák, a my děkujeme za vaše postřehy.
0: Děkuji za pozvání.
1: Z Německa teď míříme na Ukrajinu, respektive do Spojených států, protože nejvyšší vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa dnes dorazili do Kyjeva poté, co v sobotu jednali s ruským prezidentem Putinem v Moskvě. Jde o vůbec první návštěvu Steva Witkoffa a Jareda Kushnera na Ukrajině od chvíle, kdy se ujali vyjednávání o konci války. Rusko a Ukrajina si kvůli návštěvě na 72 hodin vzájemně slíbili nezaútočit na hlavní města. Víc už teď s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jano, co víme nejnovějšího o obsahu jednání s Volodymyrem Zelenským?
2: Víme, že už za sebou mají vyjednavači Witkoff a Kushner už první kolo rozhovorů. Řekli novinářům, že jsou povzbuzení. Witkoff označil to vyjednávání nebo to jednání za podstatné a důležité. Kushner potom dodal, že Donald Trump je pověřil, aby nějakým způsobem našli cestu k ukončení války, aby vytvořili podmínky pro dlouhodobý a trvalý mír. Kushner potom ještě také ukrajinskému prezidentovi poděkoval i Británii, Německu a Francii, protože jejich vyjednavači nebo zástupci byli při tom jednání také. Řekl, že Donald Trump je velmi odhodlaný válku ukončit, a vyjednavač Witkoff také přislíbil, že budou pokračovat ve vyjednávání tak dlouho, jako bude potřeba. Navíc Steve Witkoff ještě ocenil nepřekonatelnou pohostinnost Volodymyra Zelenského. A ještě přidám, že ukrajinský prezident nejdříve oba muže

0: provedl před katedrálou svaté Žofie, to je poblíž místa, kde v pátek dopadl ruský dron na budovu bezpečnostní služby a ukázal jim ty škody.
1: Jak probíhala vlastně cesta z Moskvy do Kyjeva a proč byla komplikovaná?
0: Protože ukrajinský vzdušný prostor je už od začátku této plnohodnotné invaze uzavřený, takže delegace nemohla letět přímo z Moskvy, kde se nacházela předtím, byť jsou teda některá ukrajinská letiště v provozu. Takže jejich letadlo z Moskvy přistálo v polském Řešově, odtud poté Vítkov s Kušnerem pokračovali vlakem, tedy stejnou trasu, jakou používají všichni zahraniční lídři mířící do Kyjeva, bývalý premiér Fiala nebo i bývalý prezident Joe Biden americký. Podle těch dřívějších zpráv víme, že Vítkov byl z cesty poměrně nervózní, protože prý dostával signály, že není úplně bezpečná. A i podle Volodymyra Zelenského nebylo možné přistát letadlem přímo, přestože se na to Ukrajina připravovala. A to možná vysvětluje, proč Steve Vítkov tak hlasitě a tak jakoby ostentativně nebo okázale děkoval Volodymyru Putinovi před televizními kamerami o den dříve za to, že souhlasil s ustáním boju a jako kdyby si to chtěl pojistit.
1: Jak Američané vlastně komentují význam celé cesty a může podle nich vést ke skutečnému posunu?
0: Najednou se teda musím říct, shodli všichni, které jsem, jejich názor jsem zaznamenala, že je bezprecedentní ta schůzka, protože vlastně ani Kušner, ani Vítkov ještě od návratu nebo od pověření tím vyjednáváním v Kyjevě nebyli. Analytici zdůrazňují, že to je možná důležitější než ta sobotní schůzka s Putinem, že, protože na ní už byli vícekrát, je tato dnešní v Kyjevě, ukrajinská strana je měsíce žádala o to, aby vyrovnali ten poměr návštěv mezi oběma hlavními městy, ale Vítkov si vždycky udělal spíš cestu do Moskvy, ale ne do Kyjeva, tak to se teď změnilo. Určitou skepsi kolem toho přiživuje i sám Vladimír Putin, protože podle kremelského poradce Ušakova řekl, že je potřeba odstranit všechny kořenové příčiny ukrajinského konfliktu a to je ta fráze, kterou Moskva opakuje opakovaně, dlouhodobě ji používá a je to vlastně ten důvod, proč nedochází k žádné dohodě. To jsou takové maximalistické požadavky Ruska, které vlastně těm dohodám zatím bránily.
1: Co Zelenský ukázal vyjednavačům po příjezdu víme, ale co jim řekla, co očekává od toho jednání?
0: Volodymyr Zelenský na sociální síti napsal, že Ukrajina vždycky byla a zůstane konstruktivní, že je potřeba přiblížit konec války, že je potřeba zajistit bezpečnostní záruky a důstojný poválečný mír a že za Ukrajinu ty návrhy jsou hotové a Ukrajina je připravena. Ještě předtím kyjevským jednáním řekl, že s týmem je připravený na podstatný rozhovor, ale zatím vlastně nevíme, jakým způsobem se bude to jednání dál vyvíjet, protože to důležité bude, jak vlastně se skloubí to, s čím přijeli z Moskvy a to, s čím teď odjíždějí z Kyjeva.
1: No a jak vypadalo to jejich jednání sobotní s Putinem v Moskvě? Co bylo vlastně jeho výsledkem?
0: Vítkov a Kušner strávili s Putinem v Kremlu přes 3 hodiny, to je docela dlouho. A po jednání ještě následovala večeře, takže bylo vidět, že si ty obě delegace sedly. Začalo je takové pochlebovačné, bych řekla, vyjádření ze strany Vítkova o tom, jak jednou bude v důchodu vzpomínat na neuvěřitelné zážitky s Putinem v Moskvě. Obě strany pak rozhovory označily za konstruktivní, obě strany se o nich vyjadřovaly pozitivně. Jeden americký zdroj pro televize ABC News mluvil o podstatných plánech na další roky. Také víme, že kromě těch diplomatických nebo zahraničně politických témat, že projednávali i podle jejich vyjádření business, to znamená podrobně se bavili o ekonomických tématech, o možných velkých oboustranně výhodných rusko-amerických projektech, jak řekli. Do toho ten ruský poradce řekl Ušakov, že ruská armáda dělá na bojišti hmatatelné kroky, skutečnosti ale taková, že Rusko postupuje jen velmi pomalu a s obrovskými ztrátami, takže konkrétní výsledek, abych to shrnula, zůstává nejasný, ale obě strany se drží obecně takových pozitivních vyjádření.
1: Tak uvidíme, jestli se podaří něco dojednat. Toliko návštěvě nejvyšších amerických vyjednavačů Ruska a Ukrajiny s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Díky.
0: Pěkný den.
1: A ještě máme čas na jedno téma. Svět už nebude vypadat jako dosud, on totiž vypadá o dost jinak. O čem je řeč? Valné shromáždění rozhodlo hlasy 164 států, že Organizace spojených národů a nejspíš i další mezinárodní instituce přestanou používat mapu světa ze 16. století. Nahradí novou, spravedlivější mapou. Ta bude přesněji zachycovat především rozlohu Afriky. Na dosud používané Mercatově mapě světa totiž vypadá Afrika Afrika skoro stejně velká jako Grónsko. Ve skutečnosti ale 14krát větší. Zkreslení je důsledkem skutečnosti, že nelze přesně znázornit povrch zeměkoule na dvourozměrné mapě. Rezoluci Opravme mapu předložilo Togo s podporou členů Africké unie. Jediná země, která hlasovala proti, byly Spojené státy. 6 zemí se pak zdrželo. A my už jsme ve spojení s Terezou Němečkovou z Centra pro studium Afriky při Metropolitní univerzitě Praha. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Togolský ministr zahraničí Disley před novináři řekl, že teď cituji, spravedlivý svět začíná spravedlivou mapou. Nakolik významná je tato zpráva právě pro africký kontinent?
2: Tak já si myslím, že významná určitě je, že to lze považovat za nějaký, řekněme, jako diplomatický úspěch Afriky. Možná důležité ještě připomenout, že na počátku letošního roku vlastně stejnou rezoluci, stejné rozhodnutí přijala i celá Africká unie, což je v podstatě 55 států Afriky a aby se těchto 55 zemí na něčem shodlo, tak to je taky docela dost unikátní. Takže z tohoto pohledu to určitě jako úspěch je. Možná v té jako obecné rovině ten význam je v tom, že OSN tady tohle rezolucí vysílá nějakou zprávu nám všem, že je tady jakási nová mapa, v uvozovkách nová mapa, protože těch takzvaných plochojedných map v historii byla spousta, konkrétně tahle, kterou oni podpořili, tak ta už vznikla v roce 2018. Ale ten význam možná je v tom, abychom si všichni uvědomili, že je tady nějaké nové vnímání světa, je tady nějaká nová možná mentální mapa světa, která ukazuje, že jinou pozici už v tom novém světě má Afrika, jinou pozici mají i další nová regionální centra. Zkrátka se prostě ten svět z hlediska nějakých rozložení mocenských pozic mění.
1: A jak moc zkreslovala ta dosud používaná mapa vlámského kartografa Gerharda Mercatora z roku 1569, především Afriku tedy?
2: Tady je možná důležité říct, že ta mapa původně vznikla pro něco jiného, než aby zobrazovala jako nejvěrněji rozsah a rozlohu jednotlivých zemí nebo regionu světa. Ta původně vznikla pro navigaci v námořní dopravě a tak měla být i používána. Díky své konstrukci, jak je postavená, tak vlastně zvětšuje všechna území, která jsou blízko severnímu nebo jižnímu pólu. Jinými slovy, nejvíce jsou na tom znevýhodněny státy, které jsou kolem Afriky, což je konkrétně teda rovníková Afrika, státy jako třeba Demokratická republika Kongo, ale i třeba státy v Asii, jako Indonésie, nebo státy v Latinské Americe, jako je třeba Brazílie.
1: Když už jsme u té Afriky, protože jste afrikanistka, co si vlastně africké státy od té nové mapy slibují?
2: No, tady je možná důležité říct, že v rámci té Africké unie už delší dobu probíhá taková širší diskuze, takový širší proces, který souvisí s tím, že v poslední době Afrika cítí, že je o ní velký zájem. Je tam zájem ze strany Číny, Indie, Spojených států amerických, ostatně Evropy, Evropské unie. A probíhá tam určitá diskuze o tom, že je nutno nějakým způsobem jako přenastavit pozici nebo vnímání Afriky v rámci toho globálního systému. Dokonce se, co vím, proto používá i termín něco jako narativní suverenita. To znamená, že ty státy chtějí mít právo určovat si, jak ten zbytek světa je vlastně bude vnímat. No a ta mapa, to, o čem se tady teď bavíme, tak to je jeden z nástrojů. Takže jestli bych měla říct, jako, co si od toho slibují, tak se o to slibují to, že začneme tu Afriku prostě vnímat jinak. Že to není tak malý kontinent, není to kontinent podřazený Evropě, ale je to prostě kontinent, který v podstatě jako druhý největší kontinent světa a tak by byli i rádi, kdybychom je vnímali.
1: No velmi stručně, dá se říct, a pomůže to, protože to hlasování snad ani není závazné?
2: Není to závazné, ale co vím, tak ty africké státy mají nějaký další plán, že chtějí vyjednávat s mezinárodními organizacemi, chtějí vyjednávat s velkými technologickými společnostmi, aby skutečně jako tohle vnímání světa, tahle mapa se stala základem třeba ve školách při výuce o tom, jak svět vypadá. Ale v reálu si myslím, že to jako spíše to nějaká symbolika, spíše to nějaká zpráva tomu světu, že ta Afrika prostě je suverénní. Už dneska není to ten kontinent, který je chudý, zmítaný korupcí, zmítaný chudobou. Prostě ta Afrika má nějakou svoji jako dominanci. Hmm. Je to kontinent, který nejrychleji třeba populačně roste.
1: Rozumím,
2: ve světě. Takže to si myslím, že v téhle rovině je to asi nejdůležitější.
1: Afrikanistka Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky při Metropolitní univerzitě Praha. A to už bylo poslední téma odpoledního nedělního plusu s datem 6. září. Za pozornost děkuje za celý tým Štěpánka Bartanová.
3: 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních 2 týdnech zdražila. Zvláštní vyslanci Bílého domu Steve Witkoff a Jared Kushner se v Kyjevě setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Witkoff označil schůzku za důležitou. Kushner vyjádřil naději, že současné rozhovory dodají nový impuls snahám ukončit válku na Ukrajině. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Fotbalisté Hradce Králové hostí v 7. kole šance ligy pražskou Spartu. Stav a čas řekne Tomáš Borobec.
5: 32. minuta zápasu. Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 2-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
4: A další výsledky. Jablonec prohrál s Libercem 1-2. Zlín je po porážce 1-3 s Teplicemi v české nejvyšší soutěži stále bez bodu. A Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0.
6: Situace na D1 v Posázaví, zdržení na D11 u Poděbrad. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy přetrvává silnější provoz. V Posázaví nesouvislá kolona začíná před sjezdem na Divišov na 42. kilometru. Chvílemi se jede plynule, pak se téměř zastavuje, a to až ke zúžení na Šmejkalce. Uvedenou trasu zvládnete do 40 minut. Chvílemi se zpomaluje i dál na cestě do Prahy, a to mezi sjezdy na Popovice a Hříčany, tedy mezi 15. a 12. kilometrem. D11 z Hradce do Prahy také zůstává plnější, a to nejprve před omezením mezi Pečkami a Sackou. Zpomalíte okolo 38. kilometru a naberete 10 minut navíc. Následně vjedete do kolony kousek před sjezdem na Lysou na 18. kilometru a také zhruba 10 minut se budete sunout na úroveň Mochova na 16. kilometr. A v Praze aktuálně popojíždíte na východní části okruhu, následně na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, také v Liberecké do centra mezi Stříž a Bulovkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Před námi je chladná noc a taky ráno. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně Celsia. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně může být až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Večer se od západu vyjasní, teploty zítra 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Narazil dluhový populismus Andreje Babiše na českou DNA? O čem svědčí rozsudek osvobozující SPD? Energetické nápoje nejsou nevinnou zábavou? Za zavřenými kremelskými dveřmi anebo Islanďané a Evropská unie? To jsou nikoli všechna témata nedělních názorů a argumentů, a ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Ondřej Konrad. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
7: Vláda u české veřejnosti poprvé vážně narazila návrh rozpočtu, který počítá s dalším gigantickým zadlužením, odmítá výrazná většina, celých 62%. Je tu tedy několik otázek. Například, co je důvodem nečekaně silného odporu a jak velký problém to pro vládu znamená, a ještě, může z toho nějak těžit opozice? O tom všem uvažuje Petr Honzejk, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin.
8: Nejprve čísla. Agentura Median na reprezentativním vzorku zjistila, že odpor proti zadlužení o dalších 389 miliard korun v době, kdy Česko nečelí žádné krizi, je skutečně silný. Nejenže odmítají takřka 2/3 populace. Ale nové dluhy jdou proti srsti i voličům vládních stran. Na dluhovou jízdu odmítá nastoupit nadpoloviční většina voličů motoristů a SPD. A co je nejzajímavější, také 28% voličů hnutí ANO. Takto silný odpor vůči tomu, co Andrej Babiš prosazuje, jsme u jeho vlastních lidí zatím nikdy ničem nezaznamenali. Co je důvodem? Můžeme ho objevit v národní povaze. Češi tradičně patří mezi finančně velmi odpovědné či, chcete-li, opatrné národy. V evropském srovnání máme jeden z největších smyslů pro spoření a zároveň jednu z největších averzí k dluhům. Pro ilustraci. Průměrné zadlužení českých domácností je 57% ročního disponibilního příjmu. Například v Německu je to ale o 20 procentních bodů víc. Ve Francii je to pak 108% a třeba ve Švédsku dokonce 198%. Toto základní nastavení, které například Mojmír Hampl, šéf Národní rozpočtové rady, označuje za součást české národní DNA, se pak propisuje i do hospodaření státu. Česko vždy patřilo a stále ještě patří k nejméně zadluženým zemím v Evropě. Situace se ale postupně mění. Od roku 2019 se zadlužujeme v poměru k HDP 3x rychleji než Německo. A nyní, a to je podstatné, chce Babišova vláda už tak zběsilé tempo ještě zvýšit. Opatrným Čechům zjevně začíná blikat kontrolka, varující, že by to nakonec nemuselo dopadnout dobře. Začínají to dávat najevo. Andrej Babiš je tak v prekérní situaci. Jako správný populista slibuje komukoli cokoliv a řídí se přitom podle průzkumu veřejného mínění. K tomu samozřejmě potřebuje peníze. A kde je sehnat jinak než na dluh, že ano? Nyní ale průzkum ukázal, že většina nesouhlasí s gigantickým zadlužováním. Co teď? Jako populista by se měl řídit podle průzkumu a začít šetřit. Ale to jaksi nejde, protože by se dostal do rozporu s jinými průzkumy a hlavně se svými sliby. Vypadá to, že i populismus má své limity. Může doběhnout sám sebe. Co ale znamená odpor většiny Čechů k babišovskému zadlužování pro politiku? Bezprostředně asi nic moc. Většina sice odmítá dramaticky vyšší dluhy. Nemusí to ale ještě znamenat, že je to pro ně to nejdůležitější. Stále může existovat spousta jiných, řekněme, spotřebních motivů, které převažují. Možná nakonec, kdyby otázka v průzkumu zněla, co konkrétně škrtnout, na čem by stát měl šetřit, aby deficit významně snížil, na nic moc by lidé nepřišli. A to už vůbec nemluvíme o tom, co by společnost řekla na zvyšování daní. Na druhou stranu je ale zjevné, že Babišova pozice není tak pevná, jak si možná premiér myslí. Pokud skoro třetina jeho vlastních voličů odmítá jeho styl hospodaření, kterým je hostina na dluh, narušuje to obrázek Babišova elektorátu jako monolitu, který dává oligarchovi volnou ruku vzhlížející nábožně k jeho makání, lidovosti a štědrosti. Mezi Babišovými voliči je zjevně významná část lidí, kteří mu rozhodně všechno neodpustí. Jejich podpora hnutí ANO není pevná a neměná. Je, možná sice v nižší míře než u jiných stran, ale přece podmíněná. Z toho pak plyne podstatný závěr pro současnou parlamentní opozici. Není to tak, že by se dosud dominantní hnutí ANO nedalo porazit. Část jeho voličů jen čeká na lepší nabídku. Co by měla obsahovat, na to opozice musí přijít sama. Ale jisté je, že její součástí musí být rozumné hospodaření s ohledem na budoucnost.
7: To byl Petr Honzek z Hospodářských novin. Smyslem paragrafů o podněcování k nenávisti nebo o projevech sympatií k hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod člověka je, aby se otevřený rasismus nebo antisemitismus nestaly běžnou, normální a tolerovanou součástí veřejného diskurzu, říká ve svém komentáři Jan Vávra, publicista a svého času také ředitel TV Nova.
9: Nedávný rozsudek pražského městského soudu, který zrušil 3milionový peněžitý trest za podněcování k nenávisti, ke kterému SPD odsoudil obvodní soud pro Prahu 1, potvrdil přetrvávající bolest české justice, kterou je absolutní nepředvídatelnost soudních rozhodnutí. Připomeňme, že šlo o kontroverzní předvolební plakáty, na kterých byla fotografie muže tmavé pleti s nožem v ruce a agresivním výrazem v obličeji, spolu s nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu a stop migračnímu paktu Evropské unie. Soudkyně městského soudu Monika Křikavová rozhodla, že Okamurovo hnutí nespáchalo trestní čin podněcování k nenávisti ani žádný jiný. Použitá forma byla prý výrazná, zjednodušující, místy provokativní, na hraně dobrého vkusu. Ovšem takový způsob vyjadřování je pro předvolební agitace a debaty v zásadě typický. Smyslem paragrafu o podněcování k nenávisti nebo o projevech sympatií k hnutí směřujícímu potlačení práv a svobod člověka je, aby se otevřený rasismus nebo antisemitismus nestaly běžnou, normální a tolerovanou součástí našeho veřejného diskurzu. Tyto paragrafy tedy svým způsobem ochraňují a upevňují hodnoty liberální demokracie. Trestní zákoník samozřejmě neobsahuje žádná měřítka nebo stupnici provinění, takže rozhoduje čistě subjektivní názor soudce, co je přijatelné a co ne. Plakát s nožem a chirurgy z dovozu tedy přijatelný je. Je nepochybné, že s používáním paragrafů trestající podněcování k nenávisti a podobné činy se musí zacházet opatrně. Populisté totiž dokáží velice efektivně využít tyto tresty k vytváření příběhu o liberální cenzuře a ohrožení svobody slova ze strany bruselských elit. Trestní stíhání za nenávistné projevy obracejí ve svůj prospěch a interpretují je svému voličstvu jako důkaz, že říkají nepohodlnou pravdu. Represivní normy upravující nenávistné projevy jsou tedy dnes jak nezbytnou ochranou demokracie, tak i snadným terčem pro mobilizaci populistů. Je tedy na úvaze soudců, co je lépe tiše přejít mlčením a kde byla naopak hranice již překročena. Soudkyně Ivana Tichá se domnívala, že hodnoty demokracie je třeba bránit. Soudkyně soudu vyššího stupně si myslí, že se zase tak moc neděje. Monika Křikavová je soudkyní od roku 1992. Podle seznamu Ministerstva spravedlnosti byla dříve členkou KSČ, na druhou stranu projevila jistou osobní integritu a odvahu, když se nebála poukázat na korupční jednání svého kolegy Havlína. Asi ji nelze podezírat, že by SPD fandila. Určitě poctivě zhodnotila, že chirurgové z dovozu nepřekračují hranici, která by nás měla pobuřovat. Její uvažování by nás tak mělo upozornit na to, jak se nenápadně posunuly hranice mezi tím, co je ještě salon féhyk a co už do slušné společnosti nepatří. Nenávistné projevy se staly běžnou součástí života a extremisté v nejvyšších státních funkcích se těší úctě. Nakonec obvodní soud pro Prahu 7 před pár dny rozhodl, že ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu a projevech předsudečné nenávisti. V Německu, kde se po válce naučili, že demokracii je třeba bránit, by plakát s černým mužem s nožem v ruce soud tvrdě potrestal, lépe řečeno by se ho tam nikdo ani neodvážil zveřejnit. Německá kontrarozvědka a soudy oficiálně vedou stranu AfD, která je v europarlamentu partnerem SPD, jako organizaci podezřelou z pravicového extremismu. Jestli tedy rozsudek osvobozující SPD o něčem svědčí, tak především o měnícím se společenském klimatu v naší zemi. Nenávistné a rasistické projevy se už staly součástí normálu.
7: U mikrofonu byl Jan Vávra. Má dětem zakazovat energetické nápoje stát, a nebo jejich rodiče? Běžící diskuzi komentuje a svůj názor samozřejmě vyjadřuje Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found.
10: Drtivá většina lidí v České republice zastává názor, že konzumace energetických nápojů nezletilými představuje závažný problém. Plyne to z nového průzkumu realizovaného agenturou Behavio pro think tank ministra zdraví. Téměř 3/4 dotazovaných by pak uvítalo regulaci takových nápojů. Podobné stanovisko jako veřejnost zaujímají dlouhodobě nejen odborníci, ale také například ředitelé základních škol. Právě ti na problémy spojené s užíváním energetických nápojů upozorňují. Téma není v české debatě nové. Už v roce 2024 se ho politicky chopili tehdejší poslankyně TOP 09 Martina Ochodnická a poslanec STAN Josef Flek. Spolu s dalšími poslanci napříč politickým spektrem připravili návrh, který měl prodej energetických nápojů dětem omezit. Původně se mluvilo o hranici 18 let, nakonec návrh počítal se zákazem prodeje dětem mladším 15 let a s omezením reklamy zaměřené na děti. Vláda s návrhem v listopadu 2024 souhlasila. Zákon prošel prvním i druhým čtením, do konce volebního období už ho ale sněmovna schválit nestihla. S volbami tak spadl pod stůl. Důvody, proč se regulace řeší, se přitom od té doby nějak nezměnily. Energetický nápoj pije podle dat alespoň jednou týdně téměř každý pátý český školák ve věku od 11 do 15 let, tedy zhruba 70 tisíc dětí. Běžná čtvrtlitrová plechovka obsahuje přibližně 80 mg kofeinu, půllitrová kolem 160. U dětí přitom kvůli nižší tělesné hmotnosti představuje stejné množství kofeinu podstatně vyšší dávku než u dospělého. Pravidelná konzumace je spojovaná mimo jiné s poruchami spánku, zvýšeným krevním tlakem, rychlejší srdeční akcí, bolestmi hlavy nebo úzkostmi. Může se také stát, že závislostní konzumace takových nápojů je jednou ze vstupních bran k jinému typu závislostí, třeba na ilegálních drogách. Experti také připomínají, že nespavost, kterou energetické drinky způsobují, může časem zapříčinit rozvoj deprese. Regulace energetických nápojů se proto znovu dostala do hry. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz jejich prodeje dětem mladším 16 let a v červnu uvedl, že ve sněmovně vzniká nový návrh napříč politickými stranami. Počítat by měl také s omezením dostupnosti energetických nápojů ve školách nebo prodejních automatech. Vláda ale ve svém postoji není jednotná. Proti regulaci se postavil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Podle něj nemá energetické nápoje dětem zakazovat stát, ale mají to dělat jejich rodiče. Motoristé navíc avizovali, že při případném hlasování nebudou postupovat jednotně. Právě argument odpovědnosti rodičů ale poněkud nabourávají nejnovější data. Zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let podporuje 78% veřejnosti a mezi rodiči nezletilých dětí je podpora ještě vyšší. Je tak úplně absurdní, že člověk, který má ministerstvo zaměřené přímo na prevenci a zdraví, se staví proti odborným poznatkům i vůli veřejnosti, která si, nejspíš na rozdíl od něj, nebezpečnost energeťáků uvědomuje. Šťastný se místo toho schovává za řeči o osobní odpovědnosti rodičů. Vzniká pak otázka, proč vůbec pan ministr chce být ministrem, když se vymezuje proti samotné odpovědnosti státu a politiky řešit zjevné problémy.
7: Říká Polena Rychlíková.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Návyk ruské diplomacie rokovat za neprodyšně zavřenými dveřmi a také neposkytovat posléze žádné informace. To je téma, jemuž se inspirovaný jednou nedávnou americkou návštěvou Kremlu věnuje analytik Českého rozhlasu a specialista na země někdejšího SSSR Ondřej Soukup.
11: Už uplynul více než týden od nečekané návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskvě a stále ještě nevíme žádné podrobnosti, o čem tam jednal. Diplomacie za zavřenými dveřmi je Kremlem preferovaným způsobem vedení jednání. Zní to logicky. V kritické okamžiky je nejlepší, když můžete svému protějšku říct vše natvrdo, bez diplomatických formalit. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to formuloval počátkem února roku 2022 po jednání s tehdejší britskou premiérkou Lizou Trasovou, která se snažila zabránit ruskému vpádu na Ukrajinu. Lavrov tehdy prohlásil, že se nechce účastnit jednání, která, cituji, by mohla být vysílána v přímém přenosu a ve kterých se nedozvěděl nic tajného nebo aspoň neveřejného než to, co premiérka říká novinářům. V únoru letošního roku si Lavrov v rozhovoru pro ruskou státní televizi stěžoval na západní politiky, kteří s ním udržují neveřejné kontakty. Volají mi a prosí, aby hlavně nezveřejňoval, že se mnou mluvili. Jenže potom říkají totéž, co veřejně. Skončete už tu válku. To není diplomacie, to je ubohost. Rozčiloval se ruský ministr zahraničí. Že ruští představitelé se chovají úplně stejně. Před prvním setkáním s Vladimirem Putinem poradci říkali americkému prezidentovi Joe Bidenovi, aby nechal svůj ruský protějšek na začátek vymluvit. takže po úvodních pozdravech následovala 50-minutová Putinova přednáška o tom, jak Západ Rusku ubližoval v posledních 30 letech. Ještě hůře dopadl novinář Tucker Carlson, kterému před 2 lety Vladimir Putin 30 minut vysvětloval, kdo byli Pečeněgové a další zajímavosti z raně středověkých dějin Ruska. Své by mohl vyprávět také francouzský prezident Emmanuel Macron těsně před ruským vpádem na Ukrajinu v roce 2022. Ten vydržel poslouchat Putinovy historické výklady během 5hodinového telefonického rozhovoru. Ale rozmluvit ruskému prezidentovi rozpoutání války to nepomohlo. Někdejší americký velvyslanec v Moskvě John Sullivan vzpomínal, jak v roce 2021 všichni ruští představitelé hovořili, jako by četli ze stejného papíru a nešlo je vtáhnout do diskuze s nějakým obsahem. To se týká i šéfa ruské rozvědky SVR Sergeje Nareškina, který se nyní setkal s šéfem CIA Radcliffem. Nareškinem vedená rozvědka pravidelně publikuje zprávy jako, cituji, Kyjev posiluje spolupráci s mexickými drogovými kartely. Moje nejoblíbenější je z června letošního roku a zní Euroantikristé zaútočili na ruskou pravoslavnou církev v Arménii. Do značné míry to nemusí vyjadřovat skutečné názory ruských představitelů. Jenže v okamžiku, kdy vědí, že o konci války na Ukrajině nakonec rozhodne jediný člověk a tím je Vladimir Putin, nemohou projevovat vlastní názory. Místo toho opakují vlastní propagandu, které možná sami nevěří.
7: To byla úvaha analytika Českého rozhlasu Ondřeje Soukupa. Jak se dívat na výsledek islandského referenda na téma pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií, když je občané odmítli, ale přitom jsou ochotni různé evropské regule respektovat. O tom hovoří Marek Hodema z Lidových novin.
12: Islanďané odmítli v nedávném referendu Evropskou unii. Tak někteří interpretovali hlasování obyvatel Islandu, kteří zamítli obnovení přístupových rozhovorů s unií. Jenže na referendum se lze podívat jinak. Islanďané nechtí členství v unii, ale jsou ochotni podřizovat se evropským předpisům a raději, než o nich rozhodovat, si je nechají nadiktovat. Zní to divně. Zvláště když u lidí hlasujících proti obnovení rozhovoru s unií hrála na Islandu značnou roli otázka národní identity a suverenity. A to nejen v oblasti rybolovu. Šlo o to, že Island musí zůstat svůj, o emoci samostatnosti. Něco, co i u nás používají různí patrioti, bojující proti Bruselu. Zajímavé ovšem je, že málo kdo z tábora odmítajícího jednání s unií byl na Islandu proti tomu, aby ostrov zůstal členem Evropského hospodářského prostoru. Přitom členství v tomto prostoru znamená, že konkrétně Island přijímá zhruba 75% unijní legislativy. Bez toho, aby měl možnost ji jakkoliv ovlivnit. Prostě unijní státy mu pravidla, kde převážně o ekonomické regulace, nadiktují. Výměnou za to má Island přístup na jednotný evropský trh a členství v Schengenu. To, že Island je součástí Evropského hospodářského prostoru, byl dokonce argumentem proti dalšímu jednání o plném členství v Unii. Je to paradox. Lidé, kteří jsou proti Evropské unii, a kritizují velmi často její předpisy, je raději budou poslouchat, pokud jim je nadiktuje někdo jiný. Zdá se jim to lepší, než o jejich znění rozhodovat. Možná proto, že je to pohodlnější a na veřejnosti se pak o unijních předpisech tolik nediskutuje. A třeba je to i recept na to, jak se vyrovnat s rostoucí silou antiunijních stran v mnoha evropských zemích a přitom těžit z výhod existence unie. Receptem je dodržovat většinu evropských předpisů a nechat o jejich znění rozhodovat ty, co jsou více proevropští. Momentálně třeba Německo a pár dalších zemí. Naši národovci, horující pro národní suverenitu, by tomu třeba zatleskali.
7: Míní Marek Hodema. No a úplně na závěr, stačí kvalitní legislativa k tomu, aby v ekonomice vznikaly ambiciózní projekty, které budou chtít investoři podporovat? Luboš Kreč ze serveru CzechCrunch si tím není vůbec jistý.
13: Startupová scéna v Česku se dočkala návrhu vlastního zákona. Po větší podpoře pro moderní, inovativní projekty se volá už dlouho a to, co vláda Andreje Babiše představila, může být fajn dílčí krok, který neublíží. Jenže myslet si, že se jako mávnutím dynamika zdejšího ekosystému změní, by bylo bláhové. Česko má řadu špičkových, mezinárodně úspěšných startupů, které od investorů získaly stovky milionů či miliardy korun na svůj rozvoj. Nemáme se určitě zač stydět, ovšem pořád je kam se posouvat. A země jako Izrael, Švédsko nebo mnohem menší Estonsko ukazují, že i v intencích moderní ekonomiky se lze pohybovat mnohem rychleji a agilněji. Zároveň platí, že celá Evropa je ve schopnosti vytvářet multimiliardové startupové šampiony hodně pozadu za Severní Amerikou. Je to důsledek roztříštěného právního prostředí, neefektivních kapitálových trhů, silné byrokracie nebo málo akčního akademického prostředí. Výsledkem je, že kdo chce v technologickém sektoru uspět, dříve či později zamíří za oceán, kde jsou nesrovnatelné možnosti získat rizikový kapitál od investorů i know-how od těch, kteří už mají něco za sebou. V kontextu toho působí plán vlády, že zavedou oficiální startupový certifikát, čili štempl na to, že určitá firma je opravdu startup, veskrze humorný. Má to samozřejmě svoji logiku, jen s takovým potvrzením půjde uplatňovat daňové odpisy pro ty, kdo do startupů investují a předejde se tak sporům s finanční správou. Jenže ruku na srdce, tohle není nic, co by zanechalo zásadní stopu. Šustí to papírem a ze všeho nejvíc to připomíná legendární hlášku "Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky" ruského politika Viktora Černomyrdina. Kde je vylepšení modelu zaměstnaneckých akcí? Kde zpružnění zaměstnaneckých úvazků? To by byly opravdové pomoci, nejen kosmetická vylepšení. Na takové změny si ale musíme teprve počkat a kdo ví, zda se jich vůbec dočkáme. Navíc je dobré si uvědomit, že sebelepší legislativa nezajistí, že v ekonomice budou vznikat ambiciózní projekty a že je budou chtít investoři podporovat. Mnohem větší vliv na to má předvídatelnost a rozumnost právního i politického prostředí, společenská poptávka a všudy přítomná chuť měnit svět kolem sebe. Nechť si každý zkusí odpovědět, zda to jsou hodnoty a charakteristiky, které lze vztahovat k Česku dneška a tak nějak obecněji Česku poslední doby. Obávám se, že tuto trajektorii pár paragrafy nezměníme.
7: Luboš Kreč se serveru CzechCrunch uzavřel nedělní názory a argumenty a za všechny dnešní autory i redakční kolegy této každodenní relace Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí a příjemný zbytek prvého zářijového víkendu přeje Ondřej Konrád.
3: Od husitů k jezuitům a neb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
14: A tehdy jsem mu poprvé telefonoval. Věděli jsme, že je odposloucháván státní bezpečností. Čili to, co jsme chtěli utajit, muselo být v kryptonymech.
3: První epizodu poslouchejte v pondělí po 1:30 na Českém rozhlase Plus. Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česká vláda plánuje postupovat společně s evropskými partnery v otázce omezení pohybu ruských diplomatů. Američtí vojáci z lodi Abraham Lincoln vypluli z Thajského zálivu a míří zpátky do USA. Tenistka Linda Nosková nastoupila v osmifinále US Open. Na D1 směrem z Brna do Prahy trvá silný provoz za sjezdem na Divišov. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v německém Lipsku. Z toho Německo obvinilo právě Moskvu. Ta to odmítá. Česká vláda podle Babiše situaci sleduje a jedná s evropskými partnery.
15: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření, ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
4: Podle Babiše je Česko pravděpodobně taky terčem ruských kybernetických útoků. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jidlička.
16: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
4: V tomto měsíci jsou taky podle radarů vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti při řízení v okolí škol a ochraně internetových účtů. Posádka americké letadlové lodě Abraham Lincoln vyplula z Thajska, kde zakotvila na 5 dní. Teď se vrací do Spojených států. V minulých měsících se loď účastnila bojových operací na Blízkém východě a její posádka strávila v nepřetržitém nasazení přes 200 dnů. Během nich Pentagon čelil kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky anebo stravování. Plavidlo pak nahradila letadlová loď George Washington. Do Krkonoš přijíždí v těchto dnech desítky německých turistů na tradiční dovolenou po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty. Vyhledávají hlavně pěší turistiku, popisuje obvyklý program vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
17: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
4: Tenistka Linda Nosková hraje v osmifinále US Open s Ukrajinkou Kostukovou. V New Yorku je u toho David Prouza.
18: Co říct?
19: Nosková na začátku zápasu prohrává v prvním setu 1-2 s Martou Kostukovou a teď se chystá na servis. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: A fotbalisté Hradce Králové hostí v 7. kole šance ligy pražskou Spartu. Víc řekne reportér Tomáš Borovec.
5: Defenzivy. 48. minuta utkání. Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 2-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
4: Na druhé místo fotbalové ligy se posunul Liberec, který vyhrál v Jablonci 2-1. Zlín prohrál s Teplicemi 1-3 a stále čeká na první bod a Mladá Boleslav přehrála Baník Ostrava 4-0.
6: Na D1 D1 zdržení u Divišova na D11 u Poděbrad. A opět začínáme pohledem na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Silný provoz a nesouvislá kolona za sjezdem na Divišov ze 40. kilometru. Jede se občas krokem, pak zase celkem svižně a v tomto duchu až do omezení na Šmejkalce zhruba půl hodiny. Trojka z Tábora do Prahy a obdobná situace v podobě nesouvislého popojíždění od začátku Benešova k Mrači, následně z odbočky na čtyřkolik Senohrabům. Dálnice D11 na trase z Hradce Králové do Prahy zůstává plnější před omezením mezi Pečkami a Sackou. Krátce se zpomaluje na 36. kilometru. Provoz už ale výrazně zeslábl zdržení, tak čekejte už jen v nižších řádech minut. Na silnici 50 z Brna do Hradiště projíždějte velice opatrně Brankovicemi. Na začátku obce zasahuje do jízdního pruhu nabourané osobní auto, čeká na odtah, zdržení i tam je naprosto minimální. A v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti budete chvíli popojíždět na výjezdu z Lohkovského tunelu. Mezi 15. a 17. kilometrem ztratíte zhruba 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se přidá slabý déšť, večer se pak od západu vyjasní, teploty 23 až 27, na severu jen kolem 20 stupňů. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Jaké plány má Alternativa pro Německo, pokud vyhraje nedělní zemské volby?
20: Vladimír Putin chce válku na Ukrajině ještě vystupňovat.
18: Írán nevyhrává konflikt s Američany.
20: Talibán nabízí Trumpovi afgánské nerostné bohatství.
18: Přírodní katastrofy v Himaláji budou čím dál častější, a nejen tam.
20: Taková jsou témata následujícího pořadu.
18: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
20: Od mikrofonu vás vítají
18: Tereza Žižková
20: a Martin Benda.
3: Svět ve 20 minutách.
18: Tento týden se pozornost všech Němců upírá k Sasku-Anhaltsku, kde mohou nedělní zemské volby vyvolat politické zemětřesení v celém Německu. Je to sice nevelký stát s pouhými 2 miliony obyvatel, s nejmenší ekonomickou silou a nejkratší délkou života ze všech 16 německých spolkových zemí, ale vítězství Alternativy pro Německo, zkráceně AfD, by mohlo znamenat nástup první krajně pravicové vlády v zemi od druhé světové války, zdůrazňuje server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
20: Hlavním kandidátem AfD je Ulrich Siegmund a průzkumy mu přisuzují jasný náskok. Jediná otázka tak zřejmě zní, zda strana získá absolutní většinu křesel v zemském parlamentu, aby mohla vládnout sama. To by byla jediná možnost, jak by se Siegmund mohl stát tamnějším premiérem. Ostatní strany totiž prohlásily, že do koalice s AfD nevstoupí.
18: 35-letý Siegmund přitahuje davy a často bývá obklopen zahraničními novináři. V 19 letech vstoupil do středopravicové křesťansko-demokratické unie, ale o 5 let později přešel k AfD. Tento někdejší prodejce parfémů působí sportovním dojmem a je štíhlý, pohledný a svěží. Na veřejných vystoupeních je charismatický a okouzlující. Usmívá se, podává lidem ruce a vtipkuje. Mluví rychle a jasně, působí nenuceně a předvolební kampaň si viditelně užíval.
20: I odpůrci AfD přiznávají, že strana jde do voleb v Sasku-Anhaltsku s jasnou převahou. Ze Siegmundových předvolebních projevů vyplývá, že AfD se chce vrátit do minulosti, kdy Německo ještě nebylo zemí přistěhovalců, neuznávalo práva homosexuálu a elektřina pocházela z jaderných elektráren a ne z větrných turbín. Siegmund tvrdí, že chce dělat politiku lidí pro lidi.
18: Zjevně to však neplatí pro všechny obyvatele Saska-Anhaltska. Takzvaný 100denní plán okamžitých opatření AfD obsahuje některé radikální kroky, včetně zásadního slibu vyhošťovat hned od první minuty. Cizince bez práva pobytu, jejichž přítomnost Německo toleruje z humanitárních důvodů. Mnozí z nich našli v Německu práci a vybudovali si tam život.
20: AfD také požaduje škrty v rozpočtu pro prodemokratické nevládní organizace, chce přinutit uprchlíky pracovat a upřednost
0: upřednostňuje lásku k německé vlasti před různorodou společností. Panují však velké právní pochybnosti o tom, jestli má zemská vláda pravomoc všechny tyto sliby realizovat.
18: Zikmundovi se také nepodařilo rozptýlit obvinění z klientelismu, které AfD pronásleduje. Ukázalo se, že několik zemských i spolkových poslanců této strany zajistilo svým přátelům a příbuzným dobře placená místa v kancelářích stranických představitelů.
0: Zikmunda podle deníku Die Welt podporují také lidé, kteří zaměstnávají 4 bývalé členy neonacistické organizace s názvem Německá mládež věrná vlasti. Uskupení bylo v roce 2009 zakázáno, protože otevřeně obdivovalo nacismus Adolfa Hitlera a hlásilo se k jeho rasové ideologii, která vedla k vyvraždění 6 milionů Židů a 100 tisíců Romů. Zdá se, že Zikmundovi nevadí ani stýkat se s příznivci s tetováním a neonacistickými symboly na oblečení. Stanice Deutsche Welle ho s jedním takovým přistihla.
18: Podle Davida Begricha z magdeburské organizace Miteinander, která bojuje proti pravicovému extremismu, by AfD proměnila Sasko-Anhaltsko v pokusného králíka celé země. Právě proto řada církví, odborových organizací, občanských společností a politických stran před vítězstvím AfD varuje. Begrich jejich obavy sdílí.
0: Domnívá se, že za vlády AfD by to měly těžké zejména menšiny a lidé, kteří nevyhovují ideologickému světonázoru strany. Společenské klima by se podle Begricha posunulo směrem k autoritářské státní regulaci, což je problém pro ty, kdo ve společnosti potřebují liberální otevřenost. Begrich je také stejně jako mnoho dalších kritiků Alternativy pro Německo přesvědčen, že vítězství v Sasku-Anhaltsku by bylo prvním krokem strany k ovládnutí celé země. Uzavírá Deutsche Welle.
18: Členským zemím Severoatlantické aliance dělá stále větší starosti, jakým směrem se ubírají myšlenky Vladimíra Putina. Ruská armáda je už několik let v podstatě v patové situaci a každý měsíc ztrácí 10 000 vojáků. Válka se proměnila v ničivý souboj dronů a raket, které pustoší Ukrajinu, ale působí viditelné škody i v Rusku. Nic však nenaznačuje, že by Putin chtěl ustoupit. Panují obavy, že se bude chtít ze slepé uličky dostat novou eskalací konfliktu, píše britský týdeník Economist.
0: Nervozita západu je patrná. Nedávno navštívil Moskvu ředitel americké CIA John Ratcliffe. Není jasné, jestli měl varovat Putina před útokem na země NATO, nebo mu předložit pesimistický odhad ruských vyhlídek a přimět ho k jednání.
18: O 3 dny později Finsko požádalo o pomoc švédská letadla a válečné lodě při ochraně svých hranic s Ruskem. Německo veřejně obvinilo Rusko z nedávného dronového útoku na letišti v Lipsku a zřejmě na Moskvu uvalí další sankce. Rumunsko nedávno zničilo ruský námořní dron, který směřoval k ložisku zemního plynu, a Slovensko zmařilo žhářský útok na továrnu na drony.
0: Putin v projevu 22. srpna obvinil Ukrajinu, že otevřela Pandořinu skřínku a slíbil odvetu proti nejzranitelnějším sektorům ukrajinské ekonomiky. Téhož dne v projevu ke své straně Jednotné Rusko vyloučil ukončení války. Podle zdrojů blízkých Kremlu se po několika týdnech úvah zřejmě rozhodl pro eskalaci.
18: Podle Putinova nejmenovaného dlouholetého spolupracovníka zřejmě ruský prezident považoval Ratcliffovu návštěvu za projev americké slabosti. Stejně prý v roce 2021 interpretoval i návštěvu Billa Burnse, ředitele CIA, za Joea Bidena, který ho přijel varovat před invazí na Ukrajinu. 3 měsíce na to ji Putin provedl.
0: Do hlavy Putinovi nikdo nevidí. Jeho nejdůležitějším cílem bylo vždy zachování vlastní moci a vlastního života. Kreml se však obává, že tichý souhlas veřejnosti s válkou slábne. Útoky ukrajinských dronů na ruské rafinérie a internetové obchody i omezený přístup k internetu zničily iluzi normálního života.
18: Podle nezávislé ruské agentury Levada označuje 57% Rusů situaci za napjatou a vyjadřuje obavy z války, počtu mrtvých, mobilizace, dronových útoků a nedostatku naděje do budoucna. Klesá i důvěra veřejnosti v televizní propagandu a mladí lidé vyzývají na sociálních sítích k ukončení války. Putinova popularita klesá.
0: Zhoršila se ale také nálada ruských elit a šíří se pocit, že král je nahý. Putin se však řídí zločineckou logikou svého režimu, nikdy neprojevit slabost. Ruský systém je velmi tolerantní vůči násilí, ale neúspěch neodpouští. Putin se zřejmě domnívá, že ukončení války bez dosažení alespoň minimálního cíle, tedy obsazení ukrajinského Donbasu, by ho vystavilo fyzickému nebezpečí. V jednu chvíli svým nejbližším spolupracovníkům údajně řekl, vždyť mě oběsí.
18: Pokračování války v současné době však není řešení. Podle nejmenovaného příslušníka ruské elity jsou scénáře založené na setrvačnosti pro Kreml nevýhodné. Užírají hospodářské zdroje a plýtvají politickým kapitálem. To by mohlo nahrávat eskalaci, ale není jasné, jaké by měla následky.
20: Rusko nejspíš zesílí hybridní válku a sabotáže proti ukrajinským spojencům a bude útočit na zásobovací trasy z Evropy na Ukrajinu. Západní zpravodajské služby se obávají, že by se Rusko mohlo zaměřit i na evropské továrny, které pro Kyjev vyrábějí vojenské vybavení. Soudí však, že přímou vojenskou konfrontaci s NATO si Putin nepřeje.
18: Pro Ukrajinu eskalace znamená především větší intenzitu toho, co už Rusko provádí. Ruské ministerstvo obrany nedávno uvedlo, že chystá masivní úder na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, ale s takovými útoky Kyjev počítá. Mají být součástí ruské ofenzívy, která má tuto zimu zlomit vůli Ukrajinců. Podle

0: ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
1: Čím dál častěji se objevuje názor, že americkou íránskou válku vyhrál Teherán. Nevzdal se, přestože ho Američané a Izraelci několik týdnů bombardovali, způsobili mu obrovské škody a požadovali zásadní ústupky. Tamní vláda je stále u moci, íránské rakety pořád ohrožují celý region a země má i nadále schopnost narušovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tyto argumenty však mohou být předčasné, soudí v analýze pro americkou stanici CNN analytik Brett McGurk. Někdejší poradce pro národní bezpečnost prezidentů George W. Bushe, Baracka Obamy, Donalda Trumpa v jeho prvním mandátu i Joea Bidena.
2: Války jsou soubojem o vliv a vytrvalost. Ten dnes v Íránu vypadá zcela jinak než před několika měsíci. Půlroční konflikt měl 4 části. První začala 28. února intenzivními leteckými údery a trvala 6 týdnů. Druhá začala v dubnu příměřím a jednáním, které skončilo červnovým podpisem memoranda o porozumění mezi Trumpem a íránským prezidentem Masoudem Pezeškiánem. Třetí část začala několik týdnů poté, když se Írán rozhodl útočit na obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Řada hlasů tehdy vyzývala Washington, aby se vzdal a přenechal kontrolu nad průlivem Íránu. Zdálo se, že Spojeným státům došly možnosti.
1: V polovině července však Američané oznámili další blokádu íránských přístavů a uvalili sankce na obchodování s íránskou ropou. Americká armáda teď uvolňuje námořní trasy a chrání obchodní lodě, které průlivem proplouvají. Výsledkem je účinná blokáda dodávek íránské ropy. Tlak na Írán sílí. Vstoupil do války oslabený dlouholetými sankcemi a špatným hospodařením, ale jeho dnešní situace je ještě mnohem horší.
2: Mezinárodní měnový fond očekává, že íránská ekonomika letos klesne o více než 5% a inflace se blíží 70%. Hodnota íránské měny prudce klesla a ceny základních komodit stouply. Podle odhadů iránského ministerstva práce zanikl během prvních 3 měsíců války více než 1 milion pracovních míst. Už před válkou čelil íránský režim bezprecedentnímu tlaku veřejnosti, která protestovala proti jeho represivní vládě a zhoršující se ekonomice. Při demonstracích byly zabity tisíce Íránců.
1: Teď islámské revoluční gardy čelí vojenskému embargu a poprvé od revoluce v roce 1979 i blokádě Hormuzského průlivu. Jediným východiskem je přestat ohrožovat lodě a vzdát se zbytků téměř zničeného jaderného programu. Takovou dohodu by Trump přijal, ale pro islámské revoluční gardy by to byl projev slabosti a ohrožení jejich vlády. Jejich strategie byla v prvních 3 fázích války jasná. Ohrozit obchod v průlivu, zvýšit celosvětové ceny energií a americké ceny benzínu, zesílit globální ekonomický tlak a před volbami do kongresu donutit Trumpa ustoupit.
2: Strategicky to Íránu nevyšlo. Země v Perském zálivu jsou z války rozladěné a většina odmítá vyhovět íránským vyděračům a za proplutí průlivem platit. Pokusy Teheránu zablokovat ho pomocí dronu a min jsou neúspěšné a Írán možná konflikt vystupňuje, aby zmírnil rostoucí tlak. Trump dnes působí mnohem odhodlaněji, než Írán předpokládal.
1: Teherán tvrdí, že se nikdy nevzdá jaderného programu Hormuzského průlivu ani svých spojenců v regionu. Ministr zahraničí Abbas Araghchi minulý týden prohlásil, že blokáda a sankce nebudou úspěšné, stejně jako žádné jiné snahy, které podle něj nedokázaly íránskou politiku změnit.
2: Totéž kdysi odborníci tvrdili i o Islámském státu nebo Hamásu při vyjednávání o propuštění rukojmích v pásmu Gazy. Ve skutečnosti má každý svůj kritický bod, kdy se zlomí. Írán myslel, že našel ten Trumpův, ale Trump možná najde ten íránský, i když na předpovědi je ještě příliš brzy. Tato přetahovaná trvá už 50 let a může vydržet až do konce Trumpova prezidentství.
1: Počáteční fázi války poznamenaly nejasně definované a nejisté americké postoje. Současná část konfliktu však působí jinak. Americká armáda má jasný cíl – udržet blokádu Hormuzského průlivu a umožnit komerční lodní dopravu, jak řekl velitel amerického centrálního velení Brett Cooper. Írán se musí vzdát nároků na průliv i svého jaderného programu. Do té doby bude platit současný nový status quo a ten teď působí ve prospěch Washingtonu, nikoli Teheránu, uzavírá analytik Brett McGurk v článku pro CNN.
2: Afgánská vláda fundamentalistického Talibánu nabízí Spojeným státům přístup k nerostným zdrojům. Chce navázat kontakty a dosáhnout zmírnění sankcí a uvolnění zmrazených finančních prostředků. Nabídka přišla v době

0: kdy Tálibán zesílil diplomatické úsilí. 5 let po svém návratu k moci a stažení vojáků NATO pod americkým velením, které Trump označil za nejtrapnější okamžik v historii USA, připomíná britský deník Financial Times.
1: Ministr zahraničí Talibánu Amir Khan Muttaqi prohlásil, že Afghánistán by uvítal americké investice v odvětvích, jako je těžba nerostných surovin, infrastruktura, zemědělství a obchod. Vztahy mezi oběma zeměmi by se podle něj neměly posuzovat podle posledních 20 let války, ale spíš na základě budoucí spolupráce. V rozhovoru pro Financial Times ale neupřesnil, jestli Talibán svůj návrh předložil přímo Bílému domu.
0: Dřívější geologické průzkumy odhadly, že v Afghánistánu jsou nerostné zdroje v hodnotě nejméně $1 bilionu, včetně velkých ložisek mědi, železné rudy, niobu, kobaltu, zlata a lithia. Kvůli dlouholetým válečným konfliktům je nikdo nevytěžil.
1: Po roce 2021, kdy Američané z Afghánistánu odešli, Talibán oznámil, že ve spolupráci s Čínou a Iránem investuje více než $7 miliard do těžby zlata, drahých kamenů a chromitů, který se používá při výrobě oceli. Odborníci tvrdí, že Afghánistán je od ukončení války bezpečnější, ale stále patří mezi nejchudší země světa.
0: Hladem trpí více než 14 milionů Afgánců, což je zhruba třetina obyvatelstva. Talibán navíc uzákonil striktní výklad islámského práva šaria, včetně přísného zákazu vzdělávání žen a dívek, jejich podnikání i účasti na veřejném životě. Mezinárodní trestní soud kvůli jejich perzekuci loni vydal zatykač na vůdce Talibánu Ajbatuláha Achundzádu.
1: Experti OSN nedávno varovali, že by svět neměl přijímat žádné kroky, které by směřovaly k normalizaci vlády Talibánu, ani přijímat jeho diplomaty, aniž dojde k prokazatelnému a zřetelnému pokroku v plnění kritérií v oblasti lidských práv, zejména žen a dívek. Zahraniční diplomaté v Kábulu zase zdůraznili, že potenciální investoři by museli vyřešit otázku sankcí OSN a západních zemí proti vysokým činitelům Talibánu. Ty se týkají i Muttaqiho, který patří k nejvyšším představitelům tohoto hnutí už desítky let. Diplomaté rovněž vyjádřili obavy, že spolupráce s Talibánem by mohla oslabit jeho motivaci ke zmírnění radikální politiky.
0: I tak se však diplomatická izolace Kábulu loni zmírnila. Čína, Indie, Irán, Katar a několik středoasijských států přivítali představitele Talibánu na své půdě nebo s nimi navázali styky. Rusko vládu Talibánu loni oficiálně uznalo a letos v květnu s ní dokonce podepsalo dohodu o vojenské spolupráci.
1: V červnu představitelé hnutí poprvé přijala i Evropská unie v Bruselu, aby s nimi projednala eventuální návrat emigrantů. Podobná jednání navrhují i němečtí politici. Talibán doufá, že to povede k uvolnění afgánských finančních prostředků a ke zrušení sankcí.
0: Afgánská centrální banka odhaduje, že v zahraničí je stále zadržováno $9,5 miliardy, z toho 7 miliard ve Spojených státech. Washington v roce 2022 převedl $3,5 miliardy do takzvaného afgánského fondu se sídlem ve Švýcarsku, aby podpořil finanční stabilitu, aniž by z toho měli prospěch Talibové.
1: Trump zatím žádný zájem o navázání užších vztahů s Talibánem neprojevuje. Naopak navrhl, aby afgánský režim vrátil Američanům leteckou základnu Bagram, ale Talibán odmítl. Muttaqi prohlásil, že všechny vojenské a civilní objekty v Afghánistánu jsou národním majetkem země. Vyzval však Bílý dům, aby opět otevřel americké velvyslanectví, které Američané opustili v roce 2021. Prohlásil, že Talibán zajistil jeho bezpečnost, opravil silnici a vysadil nové stromy. Celá oblast teď vypadá velmi živě a poutavě, cituje ministr zahraničí Talibánu Financial Times.
0: Nedávnou tragédii v Nepálu a Tibetu způsobilo zhroucení ledovce, nikoli protržení ledovcového jezera. Tato katastrofa je součástí mnohem širšího kontextu. Mezinárodní i nepálští odborníci už řadu let varují před nestabilitou mnoha himalajských jezer, která jsou napájená vodou z ustupujících ledovců. Nepál a Tibet jsou nejohroženější. Předběžné šetření naznačuje, že ke zřícení ledovce a skal došlo v údolí Lhenke Khola ve výšce asi 5200 metrů a že šlo až o 200 milionů metrů krychlových, než masa působila jako výbušná nálož, vysvětluje nepálský server Nepal News.
1: Pád ledovce potvrzují i satelitní snímky a seismické údaje. Podle vědců svah destabilizovaly rostoucí teploty. V téže chvíli bylo zaznamenáno i zemětřesení o síle 4,4 stupně, ale není jasné, zda se na utržení ledovce nějak podílelo. Dva dny po jeho zřícení pak začalo přetékat nově vzniklé jezero. Himalaj se otepluje a vyšší teploty v extrémních výškách narušují led a vodu, které se v určitý okamžik uvolní a zřítí se do údolí na lidi, silnice a elektrárny.
0: Katastrofa z 26. srpna spadá do kategorie, které vědci říkají povodeň vyvolaná zřícením ledovce. Do údolí spadl jeho obrovský kus a dopad vyvolal záplavy, které jsou v Himaláji méně časté než povodně způsobené protržením nebo přelitím hráze ledovcového jezera. Podle jedné starší odborné studie se v celé oblasti nachází přes 8 000 ledovcových jezer, z nich až 200 představuje potenciální nebezpečí. Nepálský seznam hrozeb je užší a přesnější. Experti označují za velmi rizikových 47 jezer, z nichž 21 leží v Nepálu, 25 v Tibetu a jedno v Indii.
1: Jak stoupají průměrné teploty ovzduší, horské ledovce tají rychleji, než jejich hmotu stačí doplnit sněžení. V Himaláji je tato nerovnováha čím dál závažnější. Malá jezírka se zvětšují, dodávají více vody větším jezerům a destabilizují svahy, permafrost i ledovce nad nimi. To zvyšuje je pravděpodobnost, že jezero protrhne lavina, sesuv skal nebo zhroucení ledu.
0: Nejnovější analýza odhadla, že i kdyby se oteplování udrželo na 1,5 stupni Celsia, do roku 2100 by v Himaláji zmizela třetina objemu ledovců. Při oteplení o 2 stupně, což je hodnota, které svět brzy dosáhne, může celá oblast přijít o skoro polovinu dnešního ledu. Jestli se planeta bude oteplovat současným tempem a přiblíží se ke 3 stupňům, mohly by ledovce ve východní Himaláji, včetně Nepálu a Bhútánu, ztratit až 75% svého objemu.
1: Místní nepálští obyvatelé už dlouho varují horolezce, že Langtang Lirung, u které se ledovec zřítil, je hněvivá hora, dodává kanadská stanice CBC. Podle ní jsou však někteří klimatologové opatrní a netvrdí, že jedinou příčinou katastrofy je globální oteplování. Odborníci, kteří zkoumají hydrologii ledovců a účinky oteplování na zmrzlé části planety známé jako kryosféra, nicméně zdůrazňují, že před takovou katastrofou varují už řadu let, a to zejména v Himaláji.
0: Nepálský klimatolog Manjuit Dhakal vysvětluje, že Himaláj je velmi komplikovaná pevninská plocha, na které se nalézá přes 63 000 ledovců. Vyšší globální teploty tuto horskou oblast podle něj zatěžují a mění se tak srážky, sníh taje rychleji, padá větší množství lavin a dramaticky se zrychluje ústup ledovců. Ty se pomalu, ale jistě rozpadají. Následkem oteplování planety Himaláj ztratil v první čtvrtině tohoto století už zhruba pětinu ledovcové pokrývky, uzavírá stanice CBC.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
0: Martin Benda
1: a Tereza Žižková.
2: Před čtvrtstoletím otřásly Spojenými státy a celým světem teroristické útoky na New York a Washington. V historii to nebylo poprvé, kdy se někdo pokusil vyvolat podobným způsobem strach, aby prosadil své politické zájmy. Právě o tom je zářijový cyklus Terorismus.
3: Police in Spain have arrested the former head of the Basque separatist group ETA.
4: The IRA tried to murder the prime minister and senior members of her cabinet.
5: Listas más crueles e inhumanos perpetrados por Sendero Luminoso.
6: 1977, quindi prima del rapimento di Aldo Moro.
2: Český rozhlas Plus popíše, proč vraždila baskická ETA a severoirská IRA, peruánská světlá stezka a italské rudé brigády. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko drtivě vyhrála strana Alternativa pro Německo AfD. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala 44 až 44 1,5% hlasů. Jako druzí skončili křesťanští demokraté, kteří se propadli na historické minimum. Poslanecká sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona anebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo přerušit provoz 8 letišť, včetně dvou mezinárodních v Jakartě, informovala o tom agentura AP. Omezení se týká asi 1500 letů. Podle indonéského ministerstva dopravy to zasáhlo na 170 tisíc cestujících. Drážní úřad sjednotil pravidla pro výcvik strojvedoucích. Důvodem byly velké rozdíly mezi absolventy různých středisek a časté chyby. Doteď totiž rozsah výuky i zkoušek určovali samotní dopravci. Tenistka Linda Nosková nastoupila v osmi finále US Open. Její duel s Ukrajinkou Kostukovou sleduje v New Yorku David Prouza.
8: Linda Nosková prohrává v prvním setu 4-5 v souboji s Martou Kostukovou, už několikrát přišla o svůj servis a Ukrajinka o poznání lepší tenistkou. To kvěde 15-0 přes servisu Noskové z New Yorku, David Prouza, Radio Žurnál.
7: Fotbalisté Hradce Králové hostí v Šancelize pražskou Spartu. Stav a čas řekne Tomáš Borovec.
9: Aktivní Jonathan Brunes, 76. minuta zápasu, Hradec Králové, pražská Sparta 2-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
7: Jablonec prohrál s Libercem 1-2, Zlín s Teplicemi 1-3 a Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0.
10: Situace na D1 v Posázaví, v Praze kolona na magistrále. Na D1 z Brna do Prahy se zdržení před Šmejkalkou už výrazně zkrátilo, aktuálně se brzdí před sjezdem na Sázavu a pomaleji ve všech třech pruzích se jede 20 minut zhruba z 37. kilometru. Silnice 3 z Tábora do Prahy zůstává o něco plnější, nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté na příjezdu do Senohrab. V obou případech naberete 5 až 10 minut navíc. V Praze čekejte zdržení na magistrále ve směru z Pankráce do Holešovic, na výjezdu z Nuselského mostu do Legerovy, následně mezi Vinohradskou a omezením u hlavního nádraží. Na východní části Pražského okruhu i na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá hustší provoz v úseku mezi Hradeckou dálnicí D11 a Průmyslovou a na hlavní části okruhu z D1 k letišti ztratíte 10 minut z konce Lochkovského tunelu. Pomaleji se jede mezi 15. a 17. kilometrem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Čeká nás chladná noc a taky ráno. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně Celsia. Zítra pak má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se přidá slabý déšť, večer se od západu vyjasní, teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Ano, teď máš lukne, no tady mi, ano, mu tady můj pesar se kortou, mít nekou zrach sušlu, to ruce.
12: Rozuměli jste, nebo jste alespoň poznali, o jaký jazyk jde? Pokud ne, není příliš divu. Jde totiž o jazyk, kterým na světě mluví jen necelých 60 tisíc lidí a u dalších příbuzných jazyků to není o mnoho jiné. Je to jazyk Kalachlisut, pro nás asi lépe známý jako grónština. A právě o něm bude další díl pořadu Za obzorem, k jehož poslechu vás teď zve jako Plucký.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Není příhodnější místo, kde si o Kalachlisut, tedy grónštině, povídat, než právě Grónsko. A grónština nás bude pořadem i provázet, protože právě hudba je jedním z velkých nositelů tohoto jazyka. V centru Nuku, v kavárně kulturního centra, jsem natáčel Stikájat Kristensen z Ilisi Matusarfik, tedy grónské univerzity.
13: Celá naše jazyková rodina je odlišná od evropských jazyků. Máme svoji vlastní jazykovou rodinu. Jsou to polysyntetické jazyky. Máte základ slova a k němu připojujete různé afixy na začátku nebo konci. Až to jedno slovo má význam jako plná věta.
12: That become one word. Ano, to si přesně vybavuji, když jsem se před cestou do Grónska snažil naučit nějaké základní fráze a viděl jsem tam větu neumím mluvit grónsky. Když jsem viděl, jak to vypadá, no tak to mi bylo jasné, že tuhle větu se rozhodně pořádně nenaučím.
13: A protože náš jazyk takhle funguje, existuje víc možností, jak něco říct. Takže možná můžeme větu neumím mluvit grónsky říct. To jsou tři slova. A nebo můžete říct, to jsou dvě slova. Význam je stejný, jen způsoby jsou různé. To děláme poměrně často. Chápu, že je náš jazyk složitý pro ty, kdo ho studují, protože slova nezůstávají mezi větami stejná, neustále se mění. Vlastně neustále tvoříme nová slova. Ale když znáte ten systém, tak je to zvládnutelné. Základem slova může být třeba jen podstatné jméno nebo sloveso, nic jiného.
12: No takže aspoň nějaká pravidla existují.
13: Ano, a i pro ty předpony a přípony existují různá pravidla. Ale je možné díky nim změnit sloveso na podstatné jméno a obráceně. Takže ta slova mohou být velmi dlouhá. Když vyučuji lingvistiku na univerzitě, tak vyzvu prváky, kteří ještě pořádně nevědí, co to je lingvistika a morfologie, aby ve skupinkách vymysleli co nejdelší slovo. A pak začneme rozebírat, jak je možné, že je to slovo tak dlouhé. A tehdy zjistí, jak ty afixy postupně mění význam a jak se z jednoho slova stane věta. Každý z těch afixů má trochu jiný význam, takže jejich pořadí hraje roli. Jiné pořadí znamená jiný význam.
12: Poměrně příjemné je, že se Kalachlisu čte, jak se píše víceméně, takže tam nejsou žádná takováhle překvapení.
13: Ona existuje psaná a mluvená verze jazyka. Vy jste byl v Sisimiutu a Nuku, to jsou středobody dialektu. Grónština má jednu verzi psaného jazyka, která vychází právě z dialektu, kterým se mluví v Sisimiutu, Nuku a Manicoku. Takže jste byl tam, kde jsou si psaný a mluvený jazyk nejpodobnější. Ale kdybyste jel na jih Grónska, na východ nebo na úplný sever, tam je ten odklon psaného a mluveného jazyka větší. Zvlášť grónština na východě ostrova je z lingvistického pohledu vlastně už jiný jazyk. Ale politický pohled je, že máme jeden jazyk s různými dialekty.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa.
12: A jak velký je rozdíl mezi Kalachlisut a dalšími inuitskými jazyky, kterými se mluví třeba v Kanadě nebo na Aljašce?
13: Je to stejná jazyková rodina mezi těmi jazyky, liší se zvukově, trochu v tom, jak věci pojmenováváme. Mezi jazykem Inucitut z východní Kanady a grónštinou existuje spousta společných slov. Některá slova jsou stejná obsahem, ale nemají stejný význam. V grónštině máme výraz pro miluji tě, který v Inucitut znamená jsem pro tebe smutný. Stejná slova, stejná výslovnost, jiný význam. Trochu jako dánština a švédština, možná čeština a slovenština.
12: Takže ve většině případů si jakž takž rozumíte, ale nedorozumění ty se můžou asi snadno stát.
13: Ano, a přesně tak to je. Ale když půjdeme dál, třeba k severnímu pobřeží Aljašky, tam už jsou ty rozdíly větší. Taky platí, jak jste si asi všiml, že grónština se používá všude. Je to hlavní jazyk ostrova. Mezi inuitskými jazyky je to jeden z těch nejsilnějších, i když jim mluví jen něco přes 50 tisíc lidí. Na Aljašce ale Inupiaq není první jazyk, který se tam děti učí. Nejprve se naučí anglicky a teprve jako dospívající nebo dospělí se pak učí Inupiaq. Tady je to obráceně. Nejprve grónština a pak se teprve ve škole učí dánsky a anglicky.
12: No dánsky se ve školách tedy učí všichni, ale ta dánština není úplně tak rovnoměrně rozvrstvená po celém ostrově, mi přijde, byl jsem v Sisimiutu, tam jsem se s dánštinou vlastně nepotkal, nebo nemám ten pocit, že bych ji někde slyšel, když to tady v Nuku mám pocit, že naopak, že ji slyším vlastně na každém rohu.
13: Teď jste přijel do centra dánsky mluvící populace. Dánština se tady učila od 20. let, ale jen v některých školách, především tam, kde bylo možné sehnat učitele. Pak nastala druhá světová válka, během které jsme s Dánskem ztratili kontakt, protože nás dočasně zabrali Spojené státy. Po válce už pak přestalo být cool mít kolonie a tak to dánská vláda změnila. Zrušila náš status kolonie. Když jsme byli kolonie, tak tu respektovali naši kulturu. Zachovali jsme si náš způsob života a to, jak věci fungují. Součástí dánské politiky bylo do toho nezasahovat, to platilo opravdu dlouhou dobu. Ale jakmile jsme přestali být kolonií, tak jsme se stali regionem, který je rovný ostatním regionům Dánského království. Takže z Grónska vznikl takový jeden kraj s 18 okresy. To ale znamená, že musíme být Dánové, jsme zcela rovnoprávnou součástí Dánského království. S tím přišla modernizace, změna školského systému, všechno se měnilo. To bylo v 50. letech, pak v 60. letech přišly experimenty, jak udělat Grónsko víc dánské. Dánsko je naše budoucnost, takže musíte mluvit dánsky a s tím se upravovalo i vzdělávání. A mezi těmi experimenty byl třeba i ten, při kterém vzali 22 dětí a přestěhovali je do Dánska, aby se stali Dány. A to nedopadlo dobře.
12: Tady si dovolím výklad Tykájat přerušit a dovysvětlit. Pokus přezdívaný Malí Dánové se skutečně nevydařil. O něch 22 dětí měli být sirotci, ale z velké části nakonec nebyli. V Dánsku je dostali na výchovu dánské rodiny, které měly mimo jiné za úkol naučit je dánsky. Představa byla, že celý projekt povede k podánštění a tito sirotci se po půl roce vrátí na ostrov, kde by jim měl vzniknout zvláštní sirotčinec. Jejich pobyt se ale protáhl na zhruba rok, 6 z nich během té doby adoptovali dánské rodiny a děti, nejenom těch 6, často zapomněli mluvit svým rodným jazykem a po návratu už své rodiny často ani nepotkali. Polovina z nich se pak vůbec dospělosti nedožila a druhá polovina trpěla psychickými obtížemi a s nimi spojenými pokusy o sebevraždu nebo zneužíváním návykových látek. Při vyšetřování celého incidentu, které přišlo mnohem později, uváděli, že byli v Grónsku jazykově i sociálně vyloučeni a také, že jejich život vlastně pozbyl smyslu. Dánská vláda se za experiment omluvila a to až po opakovaném nátlaku grónské vlády v roce 2020. Těch posledních 6 přeživších se dočkalo i osobní omluvy od premiérky a odškodnění, ale to ještě o další 2 roky později.
14: But it was not the only one. They also tried like My parents were born.
13: Tohle ale nebyl jediný experiment. Moji rodiče se například narodili v 50. letech a do školy tak nastupovali v 60. letech. Jejich zkušenosti jsou tak dobrým příkladem. Moje matka, když nastoupila do první třídy, bylo jí tak 6 let, tak ji poslali do dánsky mluvící třídy. Učila se to, co jiné děti, ale všechno v dánštině. Žádnou grónštinu ve škole neměla, ale pocházela z rodiny, kde všichni mluvili jen grónštinou. Moji prarodiče žádný jiný jazyk neuměli. Neměla tak doma ke školním věcem vůbec žádnou podporu, protože tam byla jazyková bariéra. Když pak skončila základní školu, tak řekli, že by teď měli odjet do Dánska a tam pokračovat ve studiích a stát se elitou Grónska. Ona to tehdy odmítla s tím, že se chce učit grónsky. A tak zůstala a grónsky se zase učila až jako mladá dospělá. Pak vždycky trvala na tom, že my jako děti musíme doma mluvit grónsky. Podobné to bylo i s mým otcem, ten ale chodil do grónštinou mluvící třídy. Oba moji rodiče také, když jim bylo 8 let, byli vysláni do Dánska, kde žili rok v dánské rodině a pak se vrátili. Během té doby neměli kontakt s nikým, kdo by mluvil grónsky. Byly to 8leté děti, takže to na jejich život mělo obrovský dopad. Ani jeden z nich dánsky neuměl. Můj otec neuměl před odjezdem dánsky ani trochu a vůbec netušil, co se s ním děje. Výsledek byl takový, že já jsem vyrostla v tom, že musím mluvit grónsky, že je to velmi důležité, že ten jazyk musíme zachovat. Dnes oba mluví i dánsky, angličtina se tehdy ještě tolik neprosazovala. A když já jsem nastoupila do školy, tak nejdřív jsem měla v první třídě grónštinu, pak ve třetí nebo čtvrté třídě dánštinu a angličtinu až v osmé třídě, mnohem později. Moje neteře a synovci teď začínají se všemi jazyky už v první třídě. Na to, jaké jazyky se v Grónsku používají, se dá dívat generačně. Moji prarodiče mluvili jen grónsky, moji rodiče grónsky a dánsky a já a moji sourozenci mluvíme grónsky, dánsky a anglicky. A u nejmladší generace, která je teď ve školách, tam je nejsilnější angličtina a dánština je postupně vytlačována. Dnes spolu děti mluví spíš anglicky než dánsky. A když já jsem byla dítě, tak jsme s mými vrstevníky používali dánštinu jako tajný jazyk, i když tomu rodiče asi rozuměli. Zatím angličtina vytlačuje spíš dánštinu než grónštinu. Zatím, ale ta je možná další na řadě.
14: But that's the next language.
12: A projevuje se to nějak na slovníku mladých? V Česku mám občas pocit, že mladší generace už mluví na půl česky, na půl anglicky.
13: Asi záleží, kde žijete. Viděl jste, jak jsou jednotlivá grónská města od sebe izolovaná. Pokud žijete někde, kde budete do velké míry mluvit grónštinu a angličtinu uslyšíte jen z médií, z YouTube a podobně, pak máte asi větší slovní zásobu v grónštině. Ale pokud žijete tady v Nuuku, kde je třeba taky hodně anglicky mluvících turistů, tak je to jiné. Často vídám mladé lidi, kterým chybí slovní zásoba v grónštině a tak to doplňují slovy z angličtiny. Takže opravdu záleží na tom, kde jste, ale postupně toho přibývá. Dřív jsme si mysleli, že je dánština pro grónštinu hrozbou, teď nás ale víc znepokojuje angličtina.
12: No to je změna, která vlastně nastala za pouhou jednu generaci.
13: Jiné země mají svoji další historii, bylo to pozvolnější, lidé měli víc času se přizpůsobit. Ale tady v Grónsku se to odehrálo vše vlastně během délky jednoho života. Od velmi tradičního způsobu života k tomu velmi modernímu. Bylo to velmi rychlé, cítíte, že to nemáte pod kontrolou a způsobilo to hodně generačních rozmů.
2: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: A je tu nějaký tlak proti té anglizaci, po angličťování jazyka? Spousta Gróňanů jsou patrioté, tak je tu nějaká skupina, která odmítá ta nová slova z angličtiny?
13: Je tu taková skupina. Máme tu třeba jazykovou radu. Ta má jako jeden z úkolů vytvářet nová slova pro nové věci. Třeba tenhle ten mobil, dánsky je to mobil telefon. Pro grónštinu jsme vymysleli nové slovo. Ale trvalo nám to příliš dlouho a nikdo tenhle výraz tak nepoužívá. A všichni tak říkají jen mobíly. U slova počítač je to lepší, tam se to slovo používá, ale pak jsou tu jednotlivé součásti, třeba monitor, který sice má své slovo v grónštině, ale nikdo ho nepoužívá. A rada se snaží nacházet nová slova, abychom je nemuseli přebírat z dánštiny a angličtiny. Některá se podaří prosadit, některá ne. Občas se dá odhadnout, proč, třeba když je to příliš dlouhé nebo příliš popisné, že je to spíš věta než slovo.
12: No to je něco podobného, jako jsme vlastně měli my před 150 lety a dneska jsou všechny ty, řekněme, nosočistopleny vlastně docela úsměvné.
14: It's always fun to look at the dictionary because
13: Dívat se do slovníku je legrace, skoro vždycky. V grónštině vlastně ta slova vznikají od okamžiku, kdy začala vznikat psaná grónština. První slovníky totiž vytvářeli misionáři. Ti třeba překládali Bibli a tam je spousta slov, které v kontextu Grónska vůbec nedávají smysl. Třeba je tam spousta zvířat, které tu nežijí. Žádné velbloudy tu nemáme, žádné hrochy a nosorožce. Ale někdo pro ně slova vytvořil. Třeba je slovo pro nosorožce.
14: Rhinoceros and hippo is
13: je zase hroch. Takže když se podíváte do dětských knížek, tam jsou zvířata pojmenovaná v grónštině a všichni je znají, protože někdo ta slova před 250 lety vymyslel. Ale taky vznikla slova, která se nepoužívají. Máme třeba slovo pro granátové jablko, ale to nikdo nepoužívá, protože v té době nikdo nevěděl, jak to vypadá. Podle popisu to autorovi slova znělo jako jakási bobule. Takže to jméno znamená něco jako velká červená bobule. A když po 200 letech začaly obchody granátová jablka dovážet, nikdo si nepamatoval, že pro ně slovo máme, takže ho nikdo nezačal používat. Nakonec používáme dánské slovo. To děláme často, že používáme dlouhá dánská slova pro věci, která ještě neznáme. A technické termíny jsou často převzaté z angličtiny.
12: Slyšel jsem tu od místních hudebníků, že v Grónsku vzniká víc písní v grónštině než knih, tak je to pravda?
13: Je to tím, že hudba je velkou součástí naší kultury. Psaná grónština je relativně novinka, ale hudba ne. Tvorba poezie, něčeho pro potichu, to je tu s námi tisíce let. Stejně tak příběhy a vyprávění příběhů. Máme spoustu příběhů, které jsou určené k vyprávění, zejména v zimě. Když tu není moc věcí, co by člověk mohl dělat, třeba když vás doma uvězní špatné počasí. Tehdy přichází na řadu příběhy, hudba, to je tradiční. Hudba se vyvíjí, přišly sem nové hudební nástroje a nové technologie ze světa hudby, ale děláme si to po svém.
12: No dost mě zaujalo, kolik je vlastně v Grónsku hudebníků a hudebních skupin a hlavně v jakém rozsahu žánru.
13: Ano, každý si najde to, co se mu líbí a začne vymýšlet vlastní texty.
2: Posloucháte pořad Za obzorem.
12: A co literatura? Je nějaká literatura pro Grónsko, řekněme, typická? My jsme zvyklí na to, že severská literatura, to jsou takové ty temné detektivky a psychologická dramata.
13: Vůbec nejpopulárnější grónskou knihou napříč dějinami je... A je to relativně nová kniha. Vyšla někdy po roce 2010. Je tak populární, protože je napsaná způsobem, kterým se tady příběhy vyprávějí, tradičním způsobem. Je to, jako by někdo stál vedle vás a ten příběh vám vyprávěl. První kniha tu vyšla v roce 1914, jmenuje se Sen. A je to sen o budoucnosti a je napsaná velmi západním způsobem. Psaní knih a literaturu jsme se učili od Dánů, od misionářů. Třeba první noviny vyšly už v roce 1861, tedy velmi dávno, a byly celé v grónštině. Tehdy to ale fungovalo tak, že ta malá skupinka, co uměla dánsky i grónštinu, překládala knihy z dánštiny a vydávala je na pokračování právě v novinách. Takhle vyšel třeba Hrabě Monte Cristo, ale i další klasická díla. Takže nám tu dlouho vycházela evropská klasika, dávno předtím, než vůbec vznikla první skutečně grónská kniha. První nově vymyšlená kniha, nejen zápis ústně předávaných příběhů, vyšla až v tom roce 1914.
12: No a ta populární moderní kniha, co jste o ní mluvila, tak o čem je ten příběh?
13: Vezměme ta témata knih trochu ze široka. Začali jsme snem o budoucnosti naší země, jak bude vypadat za 100 let. Pak to bylo ohlížení za historií, takový národní romantismus z grónského pohledu. Pak to byla témata o nezávislosti, taková ta nacionalistická literatura. A to bylo v 70. letech. V 80. letech přišly knihy o problémech každodenního života. V 90. letech to bylo podobné, společenské problémy, vyprávění příběhů, o kterých se nemluví. A na začátku tisíciletí to byly pořád společenské problémy, ale už je cítit, že jsou z toho všichni unavení. Tak se autoři začali zajímat o to, o čem se píše v Dánsku. Tam to byly detektivky, tak možná bychom taky mohli psát detektivky, ale to nám nějak nesedělo. A tak se teď literatura vrací ke svým kořenům. Jsou tam příběhy o lidech, kteří jsou unavení ze života ve společnosti, lidé, kteří prožili zažili nějaké trauma, neobětovanou lásku a podobně. Pak opustí společnost a žijou sami v přírodě a tím se stanou jakýmisi superlidmi.
12: Mě napadá, o základních školách jsme mluvili, no a co ty vyšší školy, jak se tam grónština drží, je tam vůbec nějak přítomná?
13: Když se podíváte na systém vzdělávání, tak střední školy jsou všechny už v dánském systému, takže musíte mluvit dánsky, učebnice jsou dánsky, učitelé jsou dánové. Takže musíte ovládat dánštinu, abyste se na tu školu dostali. A to způsobuje problémy, protože máme stále více lidí, kteří dánsky nemluví. Na univerzitě máme také hodně dánštiny. Moje oddělení zrovna ne, tam je grónština, protože jsme katedra grónštiny. Přednášíme o jazyce, literatuře a médiích a především grónštině. A naši studenti mohou své diplomové práce psát grónsky. Když já jsem studovala, tak to možné nebylo. Musela jsem ji psát dánsky nebo anglicky. Teď to jde. Malý krok vpřed.
12: Dodává lingvistka Tikayat Christensen z Grónské univerzity. A aby i vaše znalosti byly o krok napřed, tak pojďme se naučit, jak se může člověk v Grónsku pozdravit a poděkovat. Obecné přátelské uvítání zní alu, poděkovat pak můžete slovíčkem kujanak. To se mi na cestách skutečně osvědčilo. A teď už zbývá dodat jenom dagus, tedy naschledanou, které vám od mikrofonu vzkazuje Jakub Lucký.
2: Pro a proti.
15: Co přinese nový zákon o státních zaměstnancích, o kterém budou po senátním vetu znovu hlasovat poslanci? Měl by nahradit stávající služební zákon, který byl podmínkou přijetí Česka do Evropské unie. Přinesl by větší flexibilitu úřednického aparátu nebo by otevřel dveře politizaci úřadů? Zeptám se jedné z předkladatelek nové legislativy, poslankyně hnutí ANO Zuzany Ožanové a poslance KDU-ČSL Mariana Jurečky.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
16: Hraběnka Marie Luisa Larišová-Valerze nejspíš není osobou, na niž by se často vzpomínalo. Do dějin se ale zapsala činem, na který se dodnes nezapomnělo. Souvisí to se smrtí korunního prince Rudolfa, který měl nastoupit po svém otci, císaři Františku Josefu I. na trůn Rakousko-Uherska.
17: Marie Luisa se narodila roku 1858 jako nemanželská dcera bavorského vévody. Ačkoliv si vévoda Ludwig Wilhelm svou milenku, herečku Henrietu Mendelovou, později vzal a dokonce pro ní získal titul baronky, jejich dcerou ve vyšší společnosti často opovrhovali kvůli nízkému původu.
16: I přesto se stala důvěrnicí své tety, císařovny Alžběty. Ta si prý Marii oblíbila kvůli jejímu jezdeckému umění, protože i sama Alžběta měla ke koním celý život velice blízko. V roce 1877 si Marie díky vlivu císařovny vzala hraběte Larišmenicha, slezského šlechtice z Karviné. V tomto období trpěla hraběnka neustálým nedostatkem peněz. Člověkem, který za ní platil dluhy, se nakonec stal právě korunní princ Rudolf, syn císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty.
17: Rudolf byl psychicky nevyrovnaný a už delší dobu přemýšlel o sebevraždě. Dokonce několika svým milenkám navrhl, jestli se s ním nechtějí zastřelit. Ta, která mu na podivné přání kývla, byla teprve 17-letá baronesa Marie Vecerová. Marii s Rudolfem seznámila právě hraběnka Larišová a dokonce jim dělala prostředníka.
16: Pak přišel osudný 30. leden 1889. Rudolf a jeho mladá milenka Marie spáchali sebevraždu na loveckém zámečku Meierling. Tím se pro hraběnku Marie Luisu mnohé změnilo. Najednou byla všemi opovrhovaná a ztratila i přízeň císařovny Alžběty. Nezbylo jí nic jiného, než se stáhnout do ústraní. V roce 1896 se rozvádí se svým manželem hrabětem Larišmenichem a už o rok později si bere operního pěvce Otto Bruxe. Ten ale kvůli manželství se zdiskreditovanou hraběnkou přestává dostávat zakázky a propadne alkoholu.
17: V dalších letech Marie píše své memoáry, zatímco císařova rodina platí nemalé sumy, aby paměti nevyšly a její jméno nebylo očištěno. I přesto se jí ale roku 1913 podaří knihu vydat. O rok později umírá její druhý manžel Otto. V roce 1924 hraběnka nechá v tisku vydat výzvu, že si vezme kohokoliv, kdo jí zaplatí cestu do Ameriky. Téhož roku se vdá za Williama Mearse, se kterým se odstěhuje na Floridu. Nový manžel s ní nezachází dobře a Marie Luisa se musí živit jako služebná. Do Německa se vrací v roce 1929 a zde také o 11 let později umírá, všemi opuštěná a v chudobě.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Zvláštní vyslanci prezidenta Spojených států přijeli do Kyjeva. Poprvé přímo tam jednali o zastavení rusko-ukrajinského konfliktu. Premiér Babiš připustil snížení schodku státního rozpočtu. Fotbalisté Hradce Králové porazili v lize pražskou Spartu 2-1. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kyjevě o ukončení rusko-ukrajinské války. V sobotu se v Moskvě sešli s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Dnes mluvili o řešení konfliktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za přítomnosti zástupců Francie, Německa a Velké Británie.
18: Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva oproti očekávání vlakem a ne letadlem, ačkoliv Ukrajina i Rusko vyhlásili až do pondělní půlnoci moratorium na letecké údery na své metropole. Podle Jareda Kushnera nechce americký prezident jen konec války, ale i vytvoření podmínek pro dlouhodobý mír na Ukrajině. I Volodymyr Zelenský potvrdil, že si všichni na Ukrajině přejí, aby už válka nebyla a byl nastolený spravedlivý mír, takový, aby už Rusko nemohlo agresi proti Ukrajině zopakovat. Steve Witkoff označil rozhovory za obsahově bohaté a řekl, že vyslanci jsou odhodlaní na mírovém řešení dál pracovat, jak to bude potřeba. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
7: Územní spor mezi Ukrajinou a Ruskem můžou vyřešit jen prezidenti obou zemí. Dnes to řekl ukrajinský prezident Zelenský po rozhovorech s americkými vyjednavači. Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům anebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
19: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
7: Podle Babiše by šlo šetřit například na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Radiožurnálu to řekla mikoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
20: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
7: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomurku zelenou anebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Aktuální podmínky pro růst hub ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
21: Tenistka Linda Nosková hraje s Ukrajinkou Kostíkovou o postup do čtvrtfinále US Open. Duel posledního českého zástupce v soutěži dvouher v New Yorku sleduje David Prouza.
22: Linda Nosková o trochu blíže postupu do čtvrtfinále US Open. První set nad Ukrajinkou Kostíkovou vyhrála 7-5, třikrát prolomila servis své soupeřky, dvakrát ztratila, ale stačilo to ve druhé sadě. Aktuálně česká reprezentantka při svém servisu ztrácí 2-3. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
21: Fotbalisté Hradce Králové porazili v 7. kole šance ligy pražskou Spartu. V Malšovické aréně zvítězili 2-1. Na druhé místo české nejvyšší soutěže se dostal Liberec díky výhře 2-1 v Jablonci. Třetí je Mladá Boleslav, která přehrála Baník Ostrava 4-0. Poslední a stále bez bodu zůstává Zlín po porážce 1-3 s Teplicemi. A belgický cyklista Wout van Aert vyhrál ve sportu uprchlíků zkrácenou 15. etapu Vuelty. V čele celkového pořadí zůstává před volným dnem Španěl Enric Mas.
0: Silný provoz na D1 do Prahy a v Praze nehoda v tunelu Blanka. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je silný provoz na příjezdu do metropole. Poprvé se brzdí před kolonou už za sjezdem na Chocerady na 28. kilometru a v nesouvislé roztrhané koloně se pokračuje až do Prahy ke sjezdu na Pražský okruh na nějaký 10. kilometr. Zdržení celkově provozem na Prahu asi 20 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy menší kolony jsou hned za výjezdem z Benešova.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Toto jsou příběhy 20. století.
3: Pořad Českého rozhlasu a paměti národa. Neziskové organizace Postbellum.
1: O evangelickém faráři Miloši Reichertovi, mluvčím Charty 77, někdejší major státní bezpečnosti, který se ho marně snažil získat ke spolupráci, řekl, že takové lidi byla radost vyslýchat, protože se prý bavili o zajímavých věcech, například o Bohu.
23: Jak jsem se setkával s těmi duchovními, tak jak jsme v těch rozhovorech, tak jsem začal vnitřně cítit takovou pokoru, se dá říct.
1: Onen estébák po sametové revoluci začal chodit do kostela a nechal se pokřtít. Možná tedy tento evangelický farář, jak se říká, zabodoval. Onen v uvozovkách jeho estébák, kterého jsme také vyspovídali pro paměť národa. Ovšem ani náznakem nelitoval, že před rokem 1989 sloužil zvrácenému totalitnímu režimu, který vraždil, týral, věznil a okrádal nevinné lidi. Dnešní pořad ovšem nebudeme věnovat státní bezpečnosti, ale právě tomuto evangelickému faráři, Miloši Reichertovi. A od mikrofonu vás tímto příběhem provází Mikuláš Kroupa.

0: Miloš Rejchrt, mládí vysoký, sportovně založený silák, dnes 80letý, skoro plešatý, drobnější muž s širokými rty a úsměvem oslňuje moudrým, milým a veselým přístupem k životu.
1: Tak jmenuji se Miloš Rejchrt, narozen 19. října 1946 v Ostravě, kde jsem ale nikdy nežil, a to je taky dost příznačné pro tu naši rodinu. Ona se totiž neustále stěhovala, takže já nemám někde nějaké místo, které bych považoval za takový klasický domov, kam bych se vracel, a vůbec byl k tomu nějaký sentimentální. Prostě po roce, co jsem se narodil, se rodiče zase přestěhovali úplně jinam, do vesnice Trhový Štěpánov, tam pobyli 3 roky a pak se teprve stěhovali do Prahy, kde jsem tedy začal chodit do školy, tak bych se asi po nejvíce považoval za Pražáka.
0: Mnozí lidé Miloše Rejchrta znají z médií. Pro většinu z nich ale nejspíš bude překvapením, že z něj také mohla být filmová hvězda. Ve 20 letech Miloš Rejchrt upoutal filmového režiséra Jaromila Jereše, který v 60. letech točil podle Kunderovy knižní předlohy film Žert. Do role fanatického komunisty, vojáka Alexeje, obsadil právě Miloš Rejchrta.
2: Běžím, běžím, běžím, běžím!
3: Co je to s vámi?
2: Běžím!
3: Tak kdo byl unavený, ať zvedne ruku. Tady všichni.
4: Ne, já ne.
3: Kdo? Tak vy ne. Vy jste nebyl unaven. Jak to, že jste nebyl unaven?
4: Protože jsem komunista.

panu faráři Miloši Richertovi možná také nevíte, že je hudebníkem, zpěvákem, obstojným hráčem na kytaru, skladatelem a textarem. V dětství se snad učil v hudebce na Pozoun. Zůstala mu ale především kytara. Mnoho evangelických kostelních písní, které věřící během bohoslužeb zpívají, složil nebo otextoval právě Miloš Richert. Z evangelického zpěvníku jsme tedy vybrali několik písní a já poprosil bratra Matěje, autora hudebních znělek příběhu 20. století, aby je pro náš pořad zaspíval. A tak příběh Miloše Richerta doprovodíme i jeho písněmi.

0: Miloš Rejchrt se narodil do rodiny evangelického faráře. Sám se pak stal evangelickým farářem a studoval teologii stejně jako jeho dva sourozenci. Jeho maminka, původem Němka, bývala učitelka a milovala hudbu. A tuto lásku přenesla na své děti.
1: Pro mě hudba byly Bachovy chorály a takové tyhle ty písně, co se v tom německém duchovním církevním prostředí zpívaly. A protože se jednalo o církev takzvanou probuzeneckou, tak zase vlivy takové ty angloamerické, amerického probuzení, čili zase taková ta hudební estetika 19. století, tak tím jsem byl tak jako hodně poznamenán, skoro bych řekl prosycen, až se toho nemůžu zbavit dodnes.

0: Miloš Rejchard chodil na základní školu v 50. letech, v době obrovské komunistické propagandy, teroru, budování socialismu, kolektivizace, pronásledování všemožných takzvaných špionů. Nicméně Rejchartovým se podařilo v domácnosti budovat jakýsi soukromý duchovní ostrov, nebo možná přístav bezpečí a normality.
1: Ten svět rodinný byl mnohem významnější. Do školy se chodilo, protože se muselo a bylo to tak poněkud otrava. V rodině to bylo podstatně lepší, poněvadž jsem měl taky dva starší sourozence, kteří mě taky ty si zase taky rádi hráli na školu, takže mě hodně vychovávali. Tak já jsem to takhle schytával, takovou výchovu. V rodině, jaksi až dvougeneračně, tak jsem tím byl hodně poznamenán. Tím pádem prostě takový to zděšení, který mají některý lidi, jak tehdy to bylo hrozný, že byl ten dvojí jazyk, jo, že něco, jako, a jak to ničilo ty dětský charaktery. Já jsem ten pocit vůbec neměl.
0: Miloš Rejchard vzpomíná z dětství na jednu velmi podstatnou chvíli. Ne až tak ve smyslu dospívání, to jsou spory s rodiči vlastně běžnou a přirozenou součástí. Toto byl jiný moment, kdy se oba dva světy střetly, ten rodinný a ten venku. Miloš Rejchard pochopil, že je potřeba zaujmout pevný principiální postoj.
1: Matka, kterou nechali učit přece jen, tak nějak chtěla od mého staršího bratra, aby upravil nějaké vánoční koledy, které měly ty dětičky v rámci nějaké předvánoční slavnosti zpívat na pódiu a matka teda to učila a doprovázela na piano. Prostě ona chtěla po mém bratrovi, aby to jako mírně upravil a nebylo tam to, co toho bolševika dráždilo. Jo, to znamená, aby tam nebyl ten Bůh a ten Ježíš a aby to bylo tak jenom prostě o těch pastýřích jenom a takový dudlajda. No a vím, jak bratr můj nejstarší se vyloženě jako zašprajcoval, že tohle teda ne. Tohle teda já dělat nebudu. A vzepřel se a jako neudělal to, že a proč by. A tak jsem vnímal i to, že jako časem, že teda asi tyhle ty dva světy nejsou jenom mimoběžné, ale že občas se můžou střetnout, ale pak taky mě bylo jasný už v tuto chvíli, kdo měl pravdu, no můj bratr, ne matka.

0: fotbalovým balonem a naparovali se před děvčaty, Miloš každou sobotu chodíval na náboženství, kde se učil naspaměť biblické veršíky v kralické češtině.
1: Čutala se meruna a dělali se různé ptákoviny a už tam chodili taky zajímavé holky taky a já jsem místo toho musel na náboženství. Tak to jsem trošku jako snášel úkorně a zvláště mě vadilo, když se k tomu ještě mi dostalo poučení, budiš věrný až do smrti a já ti dám korunu života. Jakože to být tím křesťanem je prostě taková jako oběť a taková truchlivá už od začátku.

0: Foglarovský skaut byl sice komunisty zakázaný a nahrazený svazáckým pionýrem, ale příběhy rychlých šípů a vontů ve spínadlech mezi kluky žili dál. Projevovalo se to prý mimo jiné pořádáním pořádných rvaček, do kterých se Miloš, poměrně statný mladík, zapojoval, sice střídmě, ale o to svědčí vehemencí, i když to opět chápal jako protikřesťanské.
1: Koukej nastavit druhou tvář, jo, a ne jako dávat rány, a mně se někdy při těch rvačkách jako podařilo tu ránu dát. Jsem zase byl celkem takovej vysportovaný a vytrénovaný a pak jako i tekla krev a já byl z toho velice špatný, teda tohleto, co jsem to udělal a o jaká hrůza. A pak když jednou mě přepad takovej nějaký lempl, tak já už jsem ho měl tak nějak na lopatkách a nemohl jsem, jako, že jak jsem byl vychován, že už jaksi minimálně tu druhou ránu nedát, tak místo, abych ho jako zneškodnil, tak jsem ho nechal povstat a on pak se na mě vyřádil. No. A to mě taky mrzelo. Celkově bych řekl, že se necítím tím vývojem v dětství být nějak negativně pošahán a že bych něco rodičům vyčítal, to ani náhodou.
0: Miloš se v 50. a 60. letech od rodičů naučil mnohé. Například jeho otec mu předal poučení, že lhářům se lže.
1: Což bylo takový, o tom jsem přemýšlel a já jsem si řekl, no tak asi jo, v některých případech, ale v některých případech i těm lhářům musí člověk vydat takové to svědectví pravdě, jo, v obojí. Tak lhářům se lže, to jo, ale to právě bylo už takový, a je to tak, a platí to vždycky, a tak pak takový otec měl na komunisty a to měl, tomu bylo naprosto jasný, jak to je. Bral to zase tak s tím, že jsou to takový, je to taková ta šelma, téměř šelma ze zjevení Janova, no a pak jsou tady jiný šelmy a on prostě zažil světovou válku, že jo, tak pro něj to bylo Stalin, Hitler, jedna šelma požírá druhou. Jako to není náš boj, to je prostě jejich, těch šelem.
0: Mimochodem, přesně v tomto duchu Miloš postupoval při výsleších STB. Neprozradit nic důležitého o ostatních. Svědectví o Bohu však vydávat i před soudruhy, tedy před tou šelmou.
1: A zase matka někdy přišla s tím, že tam nějaký ten učitel, nebo to, on je to sice komunista, nebo ředitel, ale on je takový spravedlivý a takový jako, jo, tak takový bylo uznání, že i v tomhle v tom zvrhlým, zlým světě, kde vládne ta šelma, tu a tam se může najít i něco hezkýho. No a jinak chudinka matinka se učila, furt tam měli nějaký ty školení, ono se to tehdy nemenovalo Vuml, ale pořád museli, tak vím, jak šprtila se Chruščov, Malenkov, Bulganin.

0: To byl hlavní v obsah jako toho vědeckého komunismu umět vyjmenovat ty soudrhy z toho politbyra. Jo? To byla věda věd. No tak se to učila, jo? Tak asi to i uměla odříkat potom. No? Tak nějak se to, jsme to tehdy brali.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Miloš Rejchrt v uvolněnějších 60. letech vystudoval gymnázium. Obludný komunistický systém dozoroval nad každým člověkem od narození po školu až zaměstnání. Říkalo se tomu nomenklatura. Každého provázely kádrové materiály hodnocení a soudruzi přerozdělovali pracovní pozice ve společnosti. Kdo bude studovat a dělat kariéru, kdo bude dělníkem, kdo bude farářem. Ano, to se sice neslučovalo s marxistickou doktrínou o tom, že náboženství jest opium lidstva a nástrojem k zotročení dělnické třídy, ale víru prostě zakázat nešlo.
0: My jim nebereme všechny ty jejich rituály a ty jejich zvyky. A dokonce tam musí být i nějaký personál, který o ně pečuje, tak i to dovolíme, na to jsou tady ty teologické fakulty, který tady to stádečko tady těchto v té rezervaci budou nějak opečovávat, aby oni byli tak jako v té rezervaci v podstatě spokojený a taky, aby se těm návštěvníkům ze světa dalo ukazovat, jak pěkně jako se o tenhle živočišný druh staráme. Takže bylo to tak, že oni rádi tehdy ty komunisti umožňovali třeba dětem z těch farářských rodin studium na teologické fakultě. Ať to zůstane v rodině, ať je to takový jako ještě i trochu incestuální, kdyby to mohlo být, to by bylo nejlepší. Jo? Hlavně ať se to nešíří, ať to zůstane jako v hranicích té rezervace. Že?
2: Bratři Rejchrtovi byli paradoxně tímto soudružským škatulkováním předurčeni k farářství. Takže oba Milošovi starší bratři, jeden chtěl studovat medicínu, musel ale na teologii a stal se také evangelickým farářem. Další bratr Pavel byl na tom podobně, chtěl studovat malířství, ale po gymnáziu, i když byl přijat na akademii, byl během letních prázdnin informován, že škola musela své rozhodnutí změnit a byl také určen ke studiu teologie. Nejmladší Miloš byl přijat na jedno pražské gymnázium bez zkoušek.
0: Jsem se zařadil do té tradice samých jedničkářů, takže v té devíce jsem byl zase dobrý a tak mě vzali bez zkoušek do Štěpánský. Tam už to bylo vůbec super, protože soudružka tehdy Telenová byla taková nadšená. Pak ve Škvoreckém jsem našel ten typ, taková Ivana Hrozná. Jo? Učila ruštinu a občanskou výchovu a milovala Sovětský svaz. A ona tak strašně milovala všecko v Sovětském svazu, že milovala i Solženicina, neboť to je sovětský spisovatel. A nás měla na občanku, ještě chodila ve svazácký košili a plandal se jí tady Julius Fučík na levém jadru, takhle odznak, a tam nějak se ptala, kdo tady jak trpí náboženskými předsudky, tak to byla takový moje první nějaká jako trochu vzpoura, trošku vyznání, že já jsem zvedl ruku, že já přitom už jsem byl natolik teoreticky vzdělán, že bych si to mohl okecat a říct, no to, čemu já věřím, to nejsou žádný předsudky přece a tak, jo. Ale řekl jsem si, ne, v tuto chvíli je třeba říct, že jo, i když ten termín jako já nezdílím, já nemám žádný předsudky, já mám prostě přesvědčení a snad to dovedu i zdůvodnit a tak. No a ona povídá, no tak to já z tebe do roka udělám ateistu, uvidíš, jo.

0: vidíš.
1: No, výsledek byl ten, že jsme se velmi spřátelili a ona pak dokonce se pak tomu velice fandila, že jdu na teologii a chlubila se tím. My tady máme dokonce jednoho, který jde na teologii.

0: Na začátku 60. let Miloš Rejchrt studoval gymnázium v Praze. Vzpomíná na svobodnou atmosféru na hodinách občanky. Učil tu jakýsi odvážný profesor, který se nebál mluvit o Masarykovi, o legionářích, o protinacistickém, nekomunistickém odboji.
1: On mě měl nějak osobně velmi rád, já jsem k němu taky cítil takový nějaký jako pouto, ani jsem nevěděl proč, a ten nás pak měl na tu občanku a to byly jako takový hodiny ideologické diverze, by člověk řekl. Natolik, že když jsem pak zase bez problémů v roce 65 přešel na teologickou fakultu a tak jsem jako spadl jako o dva stupně níže do takový jako strachu, trošku diktatury, jo. Prostě svoboda slova byla na střední škole. Jsem byl kárán, jaksi, abych si dával bacha a uvědomil si, že jsme tady na státní škole a nemůžeme si dovolit říkat, co nám zobák narost, aby jsme a tak dále. Tak taková veliký strach a až tak velký, že ještě v roce 68, když jsme jako studenti se rozhodli už něco konečně udělat, tak jsme na Masarykovy narozeniny v březnu se rozhodli, že uděláme jako studenti, jako studentská samospráva, takovou přednášku o T.G. Masarykovi. No. A zajímavé, že z toho profesorského sboru, kde jsme je prosili, aby se toho účastnili a třeba nějaké debaty, tak tvrdé odmítnutí, oni ještě v březnu měli strach mluvit o Masarykovi. 68, jo? A to byli lidi, kteří se třeba znali s tou rodinou ještě.
0: Na gymnáziu Miloš pro třídu a učitele zorganizoval třídní výlet. Pod rouškou Československého svazu mládeže provedl spolužáky svatým Martinem ve zdi, románským kostelem z 12. století na Starém městě v Praze. Profesoři z teologické fakulty, kam nastoupil ke studiu roku 1965, razili ustrašené heslo z 50. let. Buďme rádi, že nás nechali existovat.
1: Snaha být v tom, v té rezervaci docela na úrovni, jo, aby jsme tam jako tak byli i takový i vzdělaný trochu a něco uměli a tak, ale samozřejmě buďme rádi, že nás vůbec nechají žít, jo, a tak si to nějak nekašme a neprovokujme. Slavný takový neustále opakovaný slogan byla netahat tygra za ocas.
0: Právě v tento moment vyprávění přerušíme. Po zprávách se dozvíte, kde se naučil francouzsky, jaký byl jeho první výslech na státní bezpečnosti a proč měl pocit zrady. To vše po krátkých zprávách. Po nich pokračujeme.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Územní spor mezi Ukrajinou a Ruskem můžou vyřešit jen prezidenti obou zemí. Dnes to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rozhovorech s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kyjevě. Zelenský dlouhodobě vyzývá k setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Česká vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. V indickém Dillí se zřítila pětipatrová chlapecká kolej. Podle policie tam zemřel nejméně jeden člověk a asi 40 dalších uvízlo v troskách. 6 lidí se záchranářům podařilo vyprostit. 2 z nich jsou v kritickém stavu. Na místě pokračují záchranné práce. Tenistka Linda Nosková nastoupila v osmifinále US Open proti Ukrajince Kostyukové. Podrobnosti přidá přímo z New Yorku David Prouza.
4: Linda Nosková nedokázala využít dva matchboly při svém vlastním servisu při vedení 1-0 na sety a 5-4 v druhém. A tak to byla Marta Kostiuková, která nakonec vybojovala druhou sadu. Aktuálně na začátku té třetí vede při svém servisu 30-15. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.
3: Fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v nové sezóně šance ligy prohráli. Tentokrát v sedmém kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1, Mladá Boleslav porazila Baník Ostrava 4-0 a Zlín je poslední a stále bez bodu, protože podlehl Teplicím 1-3.
5: Silný provoz na D1 před Prahou a nehoda v tunelu Blanka v Praze. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále ještě čekejte silný provoz před Prahou na Benešovsku. Pomaleji se teď jede od sjezdu na Chocerady z kilometru 25 a to až před Pražský okruh na 13. kilometr. Zdržení celkově asi 10 minut a postupně se zkracuje. V Praze přetrvávají komplikace v tunelu Blanka směrem Stroje na Smíchov. Na začátku tunelu za vjezdem z Nové Povltavské řeší nehodu. Srazila se tam dvě osobní auta a menší kolona, tak asi na 5 minut z Povltavské. Zdržení je pak i ve Kbelské ulici směrem z Hloubětí na Doletňan před nájezdem na Cínoveckou. Tam pracují silničáři, pomalej se jede od Prosecké, čekejte 5 minut navíc. A menší kolony pak čekejte i na magistrále ve Vilzonově ulici, obou směrně před omezením u hlavního nádraží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Před námi je chladná noc a taky ráno. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně Celsia. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Večer se od západu vyjasní. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
0: A dnes vyprávíme osud evangelického faráře, někdejšího mluvčího Charty 77, Miloše Rejchrta. Ve vyprávění jsme skončili, když studoval na teologické fakultě, kterou označuje za učňák na faráře. Panovala tam i v 60. letech stísněná, nesvobodná atmosféra. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
1: Buďme rádi, že nás vůbec nechají žít, jo, a tak si to nějak nekašme a neprovokujme. Slavný takový neustále opakovaný slogan byla netahat tygra za ocas. Moc

0: Miloš Rejchrt, pražský intelektuál, student teologie, se nezalekl své budoucí farářské profese ani ve chvíli, kdy jeho starší bratr po studiích dostal od úřadu na starost farnost v Křižlicích v podhůří Krkonoš.
1: Ten pocit, že to je nějak jako ohromně takové vzrušivé a dobré, jako pro mě vhodné povolání, ale poté, co se stal tím farářem můj bratr, který se pak dostal faru v horách, v Křižlicích, a já tam za ním jezdil, tak se mi zalíbil i tenhle ten třeba bezprostřední kontakt s těma lidma a možnost zase tam jako navazovat kontakty s tou tehdy mládeží, tehdy ještě bylo běžný, že z těch evangelických rodin samozřejmě posílali ty děcka na takzvané konfirmační cvičení, třeba, takže oni tak rok a půl každý týden chodívali, a to se mohlo, to je zajímavé, že to ten evangelíkům to komunisti umožnili, jo? Že mohli dokonce povoleně vychovávat děti a mládež v rámci církevních struktur, což katolíci nemohli, ty nemohli nic. Ty mohli chodit na mši s dětma a jinak na zdar.
2: Inter omnes sunt ique sancto, huius beatissime virginis memoria eo.
0: Režim považoval katolickou církev za většího, mezinárodního a politicky nebezpečnějšího protivníka než evangelíky. Evangelici byli početně daleko menší a soudruhům se zdálo, že i snáze integrovatelní do systému. Ke katolické církvi se v 50. letech hlásilo skoro 3/4 obyvatelstva, tedy miliony lidí. K evangelíkům to byly 100 000.

0: Miloš Rejchrt studoval, učil se cizí jazyky, četl literaturu, promýšlel myšlenky Lutera, uchvácen byl dílem evangelického myslitele Josefa Lukla Hromádky. Přečetl snad všechny jeho spisy, vycházející od 30. let. Profesor Hromádko, jeden ze zakladatelů ekumenických iniciativ jako Rady církví v Československu a zakladatel křesťanské mírové konference, se mimo jiné zabýval východisky křesťanství a socialismu, rozdíly evangelické a katolické víry a podobně. Zemřel na konci 60. let, tedy v době, kdy Miloš Rejchrt právě dostudoval teologii.
1: Protože já jsem dost tak se snažil číst všelijakou literaturu a mě to jako tak i leco z toho uchvátilo. Spisy od J.L. Hromádky, ty předválečný, takový, ty byly výtečný, o katolicismu a co vlastně je to dogma a takovýhle odhalovačky, když se k tomu dopracoval, tak jsem zjistil, že mě tohleto nějak osobně hodně zaujímá. Asi i tím, že to bylo takový jako exotický, jo? Takhle ve škole to nikdo nevěděl, no a výhoda byla, že já jsem měl určitý vlastně náskok, to jsem užíval pak na gymnáziu, teda zvláště třeba v dějepise, tak trošku ty církevní dějiny jsem znal.
0: Miloš Rejchrt se výborně naučil francouzsky, četl v originále teologické spisy. Využil oteplení druhé půlky 60. let, kdy se režim uvolňoval a soudruzi mu povolili cestu na západ.
1: Možnost jako vyjet do devízové ciziny nebylo jen tak, ale mně se to třeba už povedlo už v roce 65. Jsem hnedka po maturitě si mohl strávit měsíc ve Francii. To zase souvisí trochu s tou teologií, protože tam studoval nějaký Francouz, který přijel do Prahy, jak to tehdy bývalo, poněkud jaksi okouzlen tou realizací levicových ideálů v tom socialismu, tak to tady přišel omrknout, no tak to okouzlení poněkud opadlo, ale ty vazby osobní byly navázány a tak já jsem si mohl vyjet v roce 65 taky nějakou literaturu dovíst na taky doporučení přátel Teilhard de Chardin hodně a pak jsem to taky studoval a tak, no a najednou ten 68. bylo ještě více otevřených možností.
0: Studenti v roce 1968 žili schůzemi, na kterých se neustále diskutovalo o budoucnosti socialismu. Socialismu s lidskou tváří. O tom, jak žít svobodně v nesvobodných podmínkách. Státní hranice se otevřely, obnovovaly se spolky jako Scout, dokonce vznikla Konfederace politických vězňů. Miloš Rejchrt běhal od jedné přednáškové místnosti do druhé, od jedné besedy k druhé. A právě v té době si ho všiml režisér Jaromír Jireš.
1: Byl vyslán taky na filozofickou fakultu jednou do velké auly, tam jsme něco jako moudře debatovali a odhlasovávali někdy v dubnu nebo v květnu, už nevím. A tam si mne všiml režisér Jireš, který tam právě byl na takovém castingu a já jsem tehdy začal nosit brejle a lenonky a ještě jsem měl nějakou hazuku a tak jsem ho zaujal, že by mohl být i dobrý takový prototyp věřícího fanatického mladého komunisty, což se pak stalo ve filmu Žert, jo, že jsem si tam užil tuhletu roli Alexeje.
2: Pořád nemůžete zapomenout na ten sál, kde proti vám všichni zdvihali ruce. Myslíte si, že všichni lidé jsou vaši nepřátelé?
3: Ale ne, všichni lidé jsou mý přátelé. Ty ruce proti mě zvedali mý nejlepší kamarádi.
2: A vy jste jim dodnes neodpustil. Vy jste dokonce neodpustil lidstvo. Ale svět, kde není nikomu odpuštěno, takový svět je peklo.
4: Chceme socialismus, ale lidský socialismus.
5: A věříme, že i ten náš socialismus československý přece jen vybojujeme, že nám vydrží. Věříme, teď nám nic jiného nezbývá, než věřit, přátelé.
0: Miloš Rejchrt se objevil na plakátech k filmu Žert a lidé ho na ulici poznávali. To ale rychle vyprchalo, protože film byl stažen, nevysílán, zakázán a uložen do trezoru. Protože přišla sovětská vojska a tuto zemi obsadila. Kundera a jeho Žert se stali nežádoucími. Miloš Rejchrt pamatuje okupaci v srpnu 1968, ale do dění se nezapojil. Pobýval na prázdninách u rodičů v České Skalici. Občanský souboj v ulicích s tanky můžeme považovat za hrdinský, ale je třeba uvažovat nad způsoby, jak účinně totalitě a vojenské okupaci čelit.
1: Ve mně jako zrála, jako vydrž chlapče, ono to bude běh na dlouhou tráť. A já jsem fakt je, že když jsem trošku tak se udržoval ve fyzické kondici, tak jsem jako byl vždycky zdatnější na dlouhé tratě než na sprinty. Já tam jsem taky nebyl špatný, ale jako vyhovovalo mě takový to spíš vytrvalostní přespolní běhání.
0: Normalizační režim, který opět utáhl otěže svobody, začal provádět obrovské čistky. Dělil lidi na ty, kteří jsou ochotni ke lži a loajálně okupaci nazývat bratrskou pomocí a na ty, kteří nechtějí zlomit své svědomí a ty ve společnosti izolovat. Ruku v ruce s těmito prověrkami se stále více komplikovala možnost výjezdu do zahraničí. Těsně před úplným uzavřením hranic stihnul Miloš Rejchrt vycestovat na plánované roční studium do švýcarského Lausanne.
1: Takže já jsem byl tak jako zase, nezažil jsem spoustu zajímavých věcí jako Palacha a tak, ale zase tak všecko zle k něčemu dobré, zase to, že měl člověk trošku jako odstup, tak možná, co vím zase od těch svých kolegů, tak ty jako dost trpěli právě tím takovým tím rychlým ústupem, až jako tou panikou, třeba když se nepovedla ta studentská stávka v roce 68 na podzim, takový jako nemastný, neslaný výsledky, tak hodně lidí to tak nějak jako zabalilo vůbec. Jo. A tak jako těmhle těm turbulencím roku 68 jsem se vyhnul, a jak jsem pak přijel zase v srpnu zpátky, tak nějak mě to hodně táhlo k takovým těm lidem, co vytrvali, co zůstali, takovej ten, jak ten Jan Roháč z Dubé, jo, takový ty už po Lipanech a po všem, ale prostě jsou tady a držej a mají pravdu.

0: Miloš Rejchrt se vrátil ze Švýcarska do šedivé soudružské země, kde lidé ztratili naději na svobodu. Zdálo se, že všechno dobré z 68. během jednoho roku z lidí vyprchalo. Ale nebylo tomu tak. Miloš říká, že cosi důležitého v lidech zůstalo. A ilustruje to na příhodě. Během prvního výročí okupace na Václavském náměstí a na jiných místech nechali soudruzi demonstrující lidi zmlátit. Miloš Rejchrt šel kolem dětského domu, kde hlídkovali vojáci ze samopaly, a nevydržel a zeptal se jich, jestli by stříleli i do dětí.
1: Vojáček se mi svěřil, je tam s ním samopalem, u tam stál je, tak říkal, já bych střílel do vzduchu. Tak to bylo takový hezký, jo, že prostě jak se mi nepustilo mě to dodnes, že prostě ten vzdor 68. byl jako potlačen brutálně a nějak transformován jako v tu konformitu, ale stejně nějak jako takový ten zbyteček toho, že já bych aspoň jako nestřílel do lidí, nebo jako taková něco možná, že tam z tohohle zůstalo, jako v tom, dneska by se řeklo asi v českém národě, nebo v té společnosti, tak tím jsem se touhle takovou iluzí možná, jsem se neustále utěšoval a mě to celkem vycházelo. Já jsem jako zjišťoval, že ten zážitek z toho 68. ty jako lidi hodně poznamenal. Jo. A nebylo to jenom tak, že pak to všecko spláchli a všichni se dali na tu normalizaci, a dokonce i ty, co se dali na tu normalizaci, tak ne úplně vždycky chtěli jako úplně plout s tím proudem a možná prostě taky by byli rádi, kdyby to bylo jinak a tak.
0: Studenti, kteří bojovali za svobodu v 68. jako vůdci Pražského jara, se veřejně v médiích káli a přiznávali pomílenost. Miloš si hledal nové přátele a našel lidi, kteří se sdružili kolem petice 10 bodů. Toto prohlášení vydali Havel, Kohout, Batik, Vaculík. A také se Miloš Rejchrt seznámil pro něj s úžasnou postavou, s novinářem Jiřím Hochmanem. V 50. letech to byl redaktor komunistického Rudého práva. V době Pražského jara obrátil, dejme tomu, že procitnul a přidal se k reformním komunistům. Začátkem normalizace Hochman před pronásledováním státní bezpečnosti utekl do Spojených států amerických. Ještě než emigroval, byl v Československu donucen pracovat jako dělník. Hochman byl spoluautorem a signatářem této petice 10 bodů.
1: Tak všechno jsou to vlastně bývalí komunisté s výjimkou Václava Havla a Rudolfa Baťka. A který už tehdy pochopili, že prostě je nutný překonávat tyhle ty bariéry, jestli někdo byl komunista, nebyl a tak dále. Jde o to, jestli jsme schopni spolu formulovat teď, co chceme. Jo. A oni to napsali tehdy moc dobře, mně se to velice líbilo. Je to dobrý text, hodně radikální. Radikálnější, než byla Charta 77. A od té doby jsem si říkal, já se tohodle nějak účastním, tohodle všeho. A tím programem Budiš jsem si vymyslel už tehdy důsledný minimalismus. Nechtít toho moc. Jo, ale trvat na svým. A furt.
2: Nad bázlivou duší a nad slabým tělem slituj se, Pane.

0: 10 bodů bylo opravdu poměrně ostře formulované prohlášení. Cituji některé. Odmítáme pošlapání mezinárodního práva, nesouhlasíme s politikou stálých ústupků před vyhrožováním a odmítáme zvláště důsledky cizího vměšování. Pohrdáme cenzurou. Cenzura maří výměnu názorů a informací, znemožňuje tvorbu informovaného veřejného mínění. Nevěříme ujišťování, že napříště bude u nás dodržovaná zákonnost a že nedojde k opakování institucionalizované zločinnosti z 50. let. Stavění kategorie stranictví nad kategorii občanství je nehoráznost.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Miloš Rejchrt si byl s Jiřím Hochmanem blízko, nejen lidsky, ale bydleli od sebe kousek. Miloš měl faru v České Lípě a Hochman v Provodíně. Estébáci na prvním výslechu trvajícím celých 14 hodin faráře Rejchrtovi předhazovali, že to začalo právě tam, u Hochmana, který prý představoval onoho ďábelského hada, který rozumného faráře ušknul. V Provodíně u Hochmana se potkávali Jiří Dinsbír, Ladislav Lis, Čestmír Suchý a mnozí další. Jednou se tam prý i na nějakém semináři objevil podivný pán, co vyzýval k založení stávkových výborů, organizování protestů, vypnutí elektrárny a zahalení komunistické republiky do tmy. Před ohromenými disidenty plánoval až jakousi národní revoluci.
2: Tohle no, netrvalo dlouho. Ráno jsem v 6 vycházel na nějakou schůzi s kolegy faráři, tak už tam na mě čekali, jak v blbým filmu, malej a druhej mladej. A tak pan Rejchrt, a půjdete s námi, státní bezpečnost, no prostě blbě, jako a kam to se dovíte a tak. A tak si mě odvezli na výslech a já jsem jako zažil svůj takovej první pořádný výslech, byl hnusnej, protože trval asi 14 hodin, teda byl tak prokládaný po různu, no a to bylo pěkně jako blbý, tam bylo víc věcí najednou, ale nejvážnější, jak to tak vypadalo, bylo právě major Fráňa, který přijel až z Prahy, mne vyslýchal ve věci právě Jiřího Hochmana a spol a nějakého, no to bylo podvracení, rozvracení, nevím co všecko, no a dal mi statut teda svědka s tím, že no ale podívejte se, není žádný problém, jako kdyby vám to bylo za těžko, jako třeba svědčit, tak není problém, tam já to vyměním za ty růžový papíry a to je prostě dodání do vazby a tohle a tak. Tak já jsem podával svědeckou výpověď, šlo o to, že tehdy na to, co jsem tam byl, pak jsem se dočetl, mě dal výpověď toho pána, co tam jako chtěl vypínat, dělat tu tmu. Prostě to byl fízl nasazený od samého začátku a ten tam dokonce mě charakterizoval, že jsem se do debaty nějak nezapojoval, což byla pravda, ale že i na mých jako reakcích bylo vidět, že jsem o věci dobře informován a takhle a najednou prostě jako to bylo jako tohleto zjištění, že jde fakt do tuhýho. Jiří Hochman byl ve vazbě už nějakej tohle a...
0: Miloš Rejchrt prožil otřes po prvním výslechu v kanceláři státní bezpečnosti. Otřes zažil nikoliv při výslechu, který byl únavný, dlouhý, otravný, ale nikoliv agresivní fyzicky. Spíše ho neustále varovali, že to pro něj může špatně dopadnout. Ten nejhorší pocit se u Miloše dostavil až po výslechu, doma, kdy si přehrával, co všechno jim za těch 14 hodin řekl.
2: Měl jsem pak strašně blbý pocit, že jsem zradil. Neboť já jsem prásknul do protokolu, že protože jsem měl pocit, že jsem úžasně jako něco zase dobře neřekl, že? A takže jako něco pustit člověk musí, tak jsem pustil a pustil jsem, že mě Jiří Hochman půjčil publikaci, Ona to byla vlastně zpráva té Pillerovy komise, nebo tak nějak. A tehdy to někde vyšlo v Itálii s obálkou dokumenty 14. sjezdu KSČ, aby to jako zakamuflovali. Tak já jsem do toho protokolu jaksi přiznal, že mě Jiří to půjčil, a jako to, jak to vypadalo a kdy a jak a da. No a strašně jsem se po těch 14 hodinách to nějak skončilo a tam ještě semleli spoustu jiných věcí do toho.
0: Miloš Rejchrt si odnesl cenou zkušenost mluvit před státní bezpečností jen o víře a o Pánu Bohu. O jiných lidech ne. Co nejvíce kličkovat a prostě ze sebe dělat hloupého. Výslechy pak bývaly kratší, ale mnohem častější. O tom, co zažíval na celách předběžného zadržení, jak se naučil mluvit s různými vexláky a pasáky a proč se vlastně rozhodl podepsat chartu 77 a stát se mluvčím, o tom příští příběh 20. století. Na závěr přijměte pozvání na 16. září ve středu na velikou slavnost od 16. hodiny do 19. v pražské Valdštejnské zahradě v Senátu parlamentu České republiky slavíme 25. výročí paměti národa. Přijďte a oslavte to s námi. Se skvělou muzikou zazní orchestr Ježkovy stopy, zaspívají Jaroslav Hudka, David Koller, Ondřej Ruml a další. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
3: Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu Plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2tv postbellum.cz.
4: S novým školním rokem se děti, pedagogové i zřizovatelé škol musí připravit opět na řadu novinek. Jaké jsou ty hlavní a jak zapadají do chystaného rozpočtu pro školství na příští rok? Na to se zaměří pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 nebo na adrese plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: František Klicpera, lékař, spisovatel, vlastenec, ale také starší bratr známějšího dramatika a obrozence Václava Klimenta Klicpery. Jenže nebýt Františka, možná by se jeho mladší bratr nikdy nedostal do vlivných vlasteneckých kruhů.
6: František měl převzít po otci krejčovské řemeslo v Chlumci nad Cidlinou, ale raději se vydal na studia do Hradce Králové. Tam navštěvoval gymnázium, které úspěšně dokončil. Poté se přesunul do Prahy a už od roku 1812 vystupoval v ochotnických představeních v dnešním Stavovském divadle.
5: František Klicpera se také účastnil recitačních soutěží v Klementinu a navštěvoval přednášky Josefa Dobrovského v jeho bytě. Od roku 1808 se staral o svého mladšího bratra Václava Klimenta Klicperu, který přišel do Prahy studovat na gymnázium. Nejen, že ho finančně podporoval, tam ho ale také seznámil s okruhem českých vlastenců.
6: Po studiu medicíny působil Klicpera v Jihlavě. Později se stal profesorem gynekologie v Linci. Když po vyloučení ze studií v Českých Budějovicích přišel do Lince František Ladislav Čelakovský, Klicpera pomáhal také jemu.
5: Vedle lékařské praxe se František Klicpera věnoval psaní vlasteneckých básní, překládal z ruštiny a vydal odborné dílo latinsko-česko-německou srovnávací botanickou terminologii. František Klicpera zemřel v Linci v roce 1821.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Volby v Sasku-Anhaltsku vyhrála podle prognóz strana AFD. Zemřel majitel hradu Český Šternberg. Filipu Šternbergovi bylo 69 let. Tenistka Nosková bojuje proti Kostulové o místo ve čtvrtfinále US Open. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko drtivě vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a CDF dostala až 44,5% hlasů. Jako druzí skončili křesťanští demokraté, kteří se propadli na historické minimum. AfD ale podle nynějšího odhadu většinu mandátů v zemském sněmu nezískala a nevytvoří tak jednobarevnou vládu. Všechny strany, které se tam dostaly, spolupráci s AfD odmítají. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím pravděpodobně velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona anebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení. Vysvětluje to Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
8: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
7: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO se stavební řízení zrychlí a zjednoduší. Poslanci se k zákonům, které jim vrátil Senát, sejdou v úterý. Ve věku 69 let zemřel Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg. Potomek starobylého rodu Šternbergů zemřel ve Vídni po těžké nemoci. Informovala o tom kastelánka hradu Zuzana Míková. Hrad Český Šternberg teď bude mít na starosti jeho dcera Anastázia. Šternberg považoval hrad za svůj domov. Střídavě žil tam a ve Vídni. Brněnské nezávislé divadlo DIP ukazuje dětem, jak funguje příroda. Nová interaktivní loutková inscenace s názvem Čtveroročních dob pracuje s hudbou Antonia Vivaldiho a vychází z básní Františka Halase.
9: Příběh Čapí rodiny je příběh ročních období, kdy oni se potkají, hledají si svoje hnízdo, pak mají malého čápa a užívají si celý ten rok až do zimy. Popisuje herečka Iveta Kocifajová. Podle režisérky Juliány Vališkové byla klíčem k pojetí inscenace Vivaldiho hudba.
10: My jsme nemuseli se úplně přizpůsobovat hudbě, protože jsou tam úplně krásně a přesně popsané změny té nálady přírodní.
9: Představení uvádí divadlo DIP ve dvou verzích podle věku dětí. Z Brna Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
7: Tenistka Linda Nosková bojuje o postup do čtvrtfinále US Open. Její duel s Ukrajinkou Kostěkovou vidí v New Yorku David Prouza.
11: Souboj Noskové s Kostěkovou dospěl do třetího setu. První vyhrála Nosková 7-5, druhý stejným poměrem ztratila. V tom třetím Češka vede 5-3. Na podání se ale chystá Marta Kostěková. Linda Nosková už v utkání nevyužila dva mečboly. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
7: Fotbalisté Hradce Králové zvítězili v 7. kole šance ligy nad pražskou Spartou 2-1. Na druhé místo se posunul Liberec po výhře 2-1 v Jablonci. Třetí je Mladá Boleslav, která přehrála Baník Ostrava 4-0. Poslední zůstává Zlín po porážce 1-3 s Teplicemi. A turecké volejbalistky obhájily titul mistryň Evropy. Finále s Itálií doma v Istanbulu vyhráli po obratu 3-2 na sety. Tiebreak ovládli 15-10. Šampionát spolu pořádalo i Brno. Češky skončily v osmifinále.
12: Silný provoz na D1 před Prahou a nehoda na Mladoboleslavsku. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna stále ještě čekejte silnější provoz. Zpomaluje se u Velkých Popovic na 15. a pak také u Průhonic na 6. kilometru. Zdržení do Prahy je na pár minut, ale místy se brzdí do zastavení. Může to překvapit. Kromě toho jsou dálnice průjezdné bez dalších hlášených komplikací. Na Mladoboleslavsku je neprůjezdná silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi. Kousek od nájezdu na dálnici D10 se srazila 3 osobní auta. Na místě jsou záchranáři a provoz policisté zastavili. Objízdná trasa vede přes Brodce a Libichov. A v Praze pak menší kolony čekejte na magistrále ve Vlzenově ulici, a to před omezením u hlavního nádraží. Je to vždy asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci a ráno se ochladí, teploty klesnou na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Večer se od západu vyjasní.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnešní téma nás zavede do světa špičkové robotiky, autonomních systémů a technologií, které mění nejen vědecký výzkum, ale také způsoby vedení moderního boje. Drony dnes dokážou samostatně mapovat neznámé prostředí, spolupracovat v rojích a fungovat i bez signálu GPS. Zároveň se staly jedním z nejvýznamnějších technologických prvků války na Ukrajině, kde proti sobě stojí stále dokonalejší stroje. Hostem pořadu je profesor Martin Saska, který založil a vede laboratoř výzkumné skupiny multirobotických systémů na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Krásný den.
15: Dobrý den.
14: A od mikrofonu zdraví Lenka Váhalová.
13: Leonardo Plus.
14: Než probereme problematiku dronů, letajících robotů a aktuální výzkumy, můžete na úvod posluchačům říci, jak jste se k tomu dostal? Proč drony? Proč letající roboty?
15: Když jsem se vrátil z PhD studia v Německu, tak jsem řešil, kam dál. V té skupině, kam jsem se vrátil, dělali pouze pozemní roboty. Já jsem i PhD dělal na formace pozemních robotů. A tehdy za mnou přišel můj kolega Vojtěch Vonásek, který řekl, víš o tom, že francouzská firma Parrot nabízí dron. Může to být létající robot, ještě není. Neskusíme jim napsat, zda by nám jeden neposlali a zkusíme z něj udělat robot. A oni nám opravdu ten jeden poslali, vybrali nás mezi asi 7 týmů, kterým poslali robot zadarmo na zkoušku, i nám ho několikrát poslali znova, opravili, protože se rozbíjel, a tak jsme začali s dronama.
14: Jaký je rozdíl mezi dronem a létajícím robotem?
15: Já naschvál používám to slovo létající robot, abych zdůraznil, že my opravdu nemáme piloty. My máme umělou inteligenci, který řídí ten dron. Máme na palubě senzory, počítače a všechno se vlastně děje na té palubě. Stejně tak jako ve hvězdných válkách, když lítají kolem ty drony a chodí drony, tak taky dokážou se pohybovat bez spojení s nějakým pilotem, operátorem. My chceme mít opravdu robotiku, která je schopná fungovat sama bez lidí.
14: Takže ideální termín je autonomní letající robot, pokud využívá třeba i tu umělou inteligenci.
15: Je to asi ideální termín, ano. Protože teoreticky může být i létající robot, který je nějak povelován tím člověkem. My samozřejmě toho člověka můžeme zahrnout do té řídící smyčky, kvůli bezpečnosti je to většinou požadované, ale umíme to udělat i zcela autonomní.
14: Každopádně o dronech řízených umělou inteligencí se dnes mluví jako o něčem, co už je téměř běžnou realitou, ale jaká je skutečnost?
15: Určitě na tom bojišti zdaleka nedosahují úrovně jako moji PhD studenti, nebo to, co my vlastně předvádíme pro konferenční články, ukazujeme na konferencích, děláme dema a podobně. Tam je ta propast ještě hodně veliká. V průmyslu, v omezených podmínkách, již se ta robotika nasazuje více a více i u těch dronů, ale stále je to v omezených podmínkách, takže vlastně ještě neexistuje řešení, které by bylo nasaditelné obecně na více úloh v různém prostředí. A toto bojiště de facto je, tam prostě nevíte, jestli poletíte nad trávou, loukou, která je víceméně placatá, nebo jestli tam budou stromy, jestli tam budou budovy, a všechno tohle je obtížné, aby se to udělalo spolehlivě.
14: Za tu dobu, co se dronům věnujete, jak se to posunulo, jaký je vývoj a urychluje to ta válka?
15: Posunulo se to neuvěřitelně. Já si myslím, že je to opravdu nejrychleji snad se pohybující a rostoucí obor. Možná teď kromě umělé inteligence obecně, kde ten boom je samozřejmě také obrovský. A ta válka to urychlila tím, že my máme teďko mnohem víc financování, i stát nás podporuje prakticky ve všech projektových výzvách, je slovo dron a umělá inteligence zmíněna. Jako taková ta válka to neurychlila, možná i zpomalila, protože samozřejmě spoustu mozků nám odebralo to a i spoustu zdrojů. Například je velmi obtížné získat baterie, protože baterie do dronů jsou teďko opravdu jednorázová věc, věc, kdy oni je použijí na kamikadze dron a tím pádem je pro nás velmi obtížné vlastně získávat baterie. I když ten, jakoby samozřejmě ty firmy na to reagují a toto bylo jenom z počátku, teď už je to zase všechno zpátky a naopak rostou kolem nás firmy, které dodávají na Ukrajinu.
14: Drony se v poslední době často spojují s válkou, jak jsme zmínili v úvodu, ale už se méně hovoří o službě v civilní infrastruktuře. Kde je podle vás budoucnost dronů? Já jsem si napsala pár bodů. Může to být sledování dopravy, sledování počasí, vyhodnocení přírodní katastrofy nebo dokonce i sledování divoké zvěře.
15: Jsem si jist, že toho bude mnohem víc. Ať už teda stále zmiňovaná doprava balíčků nebo dron taxi, což si myslím, že teda přijde skoro až naposled a mělo by to přijít až naposled, přestože zase naopak to láká investory, takže je spoustu velkých firm, který už nasazuje, testují dron taxi, ale já bych začal těma bezpečnějšíma aplikacemi, které vlastně drony mohou přinášet a může to být třeba i dohled nad velkými průmyslovými oblastmi. Odlehlé areály, kde vlastně teďko nyní musí být nasazení noční vrátník, který opakovaně obchází perimetr, povrchové doly. Je to samozřejmě i v boji se živelnými katastrofama. Představte si scénáře, kdy je povodeň, horská služba. Spoustu lidí mě kontaktuje a my to řešení pro ně máme teoreticky, my dokážeme ten systém vyvinout a demonstrovat, ale nyní je na firmách, aby z toho opravdu udělali ten produkt, který ty hasiči, horská služba, vodní záchranáři a mnoho dalších mohou používat ve své každodenní práci.
14: Jak to ale bude s bezpečností? Co když přijde někdo s nějakou rušičkou a takzvaně drony popadají na zem? Nebo budou tam nějaká opatření?
15: Teď se mě samozřejmě nahrála na smeč a tímto se vlastně moje skupina dlouhodobě zabývá. My dlouhodobě již řešíme bezpečný let bez GPSky a bezpečný let bez komunikace. A dokonce i ve skupině těch robotů. My jsme dlouhodobě tento výzkum museli složitě vysvětlovat a motivovat ještě před nešťastnou válkou na Ukrajině, kdy jsme vlastně říkali, představte si, že je nebe budoucnosti, které je plné dronů, které doručují zásilky, monitorují dopravu a dělají spoustu dalších věcí, které jste správně zmínila. A teď najednou někdo přijde a zaruší GPSku. Zaruší komunikaci. A nebo jenom začne nějaká bouře nebo něco, co vlastně dokáže udělat tyto systémy nespolehlivé. Pak přece nemůžeme všechno nechat nám spadnout na hlavu. V okamžiku, když to ponese ledničku, tak asi nechci, aby to spadlo někomu na hlavu. Tak my jsme začali vyvíjet systém, který toto dokáže vyřešit právě bez GPSky a bez komunikace s využitím pouze palubních senzorů. No a nyní, když jsem kdekoliv na konferenci, tak už to vysvětlovat nemusím, protože všichni chápou, jak je velmi jednoduché zarušit jakoukoliv komunikaci. Takže vlastně v tu chvíli ten náš výzkum, který začal teda už možná před 10 lety, dává smysl a najednou jsme hodně poptávaný, ať už v tom aplikovaném průmyslu ve spolupráci s těma firmama, anebo i ten základní výzkum.
14: Kdy podle vás přiletí dron k vám domů s ledničkou bez GPS navigace?
15: Pokud se přestěhuji do Číny, tak zítra, protože tam už jako běžně možná nevozejí ledničku, ale tam opravdu již běžně křižují nebe desítky dronů v těch velkoměstech. Ta technologie už tady je. V Evropě jsme konzervativní, Úřad pro civilní letectví to zatím nikomu nepovolil a dělá dobře. Já si myslím, že ta technologie musí být tak vyspělá, aby jsme nestratili důvěru lidí. V té Číně v okamžiku, kdy se stane nějaká nehoda, tak se o tom veřejnost nedozví, pokud nebudou chtít, aby se dozvěděla. Což je samozřejmě u nás špatně. A já jsem teda vlastně zastánce práce Úřadu pro civilní letectví, přestože spousta mých vědeckých kolegů s nimi bojuje, nadává na ně, že jim dávají překážky. Ale já si myslím, že oni dělají svoji práci dobře. A my musíme být zodpovědní. A my jim musíme ukázat, že ta technologie, kterou vyvíjíme, už dosáhla úrovně, abych nechal ten dron letět nad hlavami svých dětí.
13: Leonardo Plus.
14: Vedete špičkový výzkum. Jaká je vaše největší konkurence? Je to ta Čína?
15: Konkrétně v tom našem výzkumném směru, což vlastně je rojování bez GPSky.
14: K tomu se určitě dostaneme, k tomu rojování, to mě zajímá.
15: A bez komunikace třeba v lese, tak tam je náš největší konkurent, zrovna čínská skupina, profesor Feigao, ale možná je to náhoda, že jsou zrovna to oni. Jo, není to proto, že by zrovna Čína tlačila nijak tady tu technologii, přestože samozřejmě drony jsou teď strategické pro všechny státy. Ale je to tam tato vědecká skupina, ale spoustu skvělých výzkumných týmů má Německo, Švýcarsko. Švýcarsko je dronová velmoc. A samozřejmě v Americe. Popravdě řečeno, Amerika a roje jako trošičku utichá. Těžko říct, jestli si tam dělají něco pod pokličkou nebo ne. Dřív to bylo mnohem častější potkávat tady ty lidi. My jsme i s jedním

0: vrátilo. My přece jenom potřebujeme mít kontakt se západním světem, s Amerikou. My jsme začínali výrazně níž, než jsou oni. Ta startovací laťka v Čechách je přece jenom nižší. Když se podíváte na žebříčky univerzit, tak ČVUT, přestože roste, tak není na tom zas tak dobře. Takže my jsme si museli udělat jméno. Nás museli vnímat celosvětově, aby jsme mohli být opravdu světový hráč. Proto jsme všechno nabízeli otevřeně. Dosud nabízíme náš hlavní systém otevřeně pro všechny. Už máme tisíce uživatelů z nejlepších univerzit na světě. A díky tomu potom, když třeba děláme tady letní školu, tak za náma přijede 250 lidí z celého světa z nejlepších univerzit, protože už nás znají a už ví, že tady děláme špičkový výzkum. Potom samozřejmě, když něco komercializujeme, buď ať už s naším spin-outem nebo s jinými firmami, tak už je to uzavřený a tam už si to know-how chráníme.
1: Jak velký je rozdíl mezi dnešními válečnými drony a tím, co už dokáže akademický výzkum?
0: Když vás pozvu na naše testování, dokážeme létat opravdu zcela autonomně. Je to autonomně pohybující se robot, létající v kompletně neznámém prostředí, dokážeme proletět lesem, budovou. Všechno, když si to můžeme připravit, je opravdu už wow. Já když jsem byl teďko v tom Německu na té soutěži, tak i pro mě bylo úplně úžasné vidět, že ten systém dostal takovýhle hlasový příkaz. A prolétával to prostředí zcela sám, dokázal pochopit, co jsou budovy, co jsou auta, co jsou lidi. A potom třeba dostal příkaz přistaň vedle oběti, kterou najdeš, která má na sobě červené tričko a najdi nejbezpečnější plochu přistání. On si to celé naskenoval a vyhodnotil, že tady to je nejbezpečnější pro něj na přistání a přesně interpretoval pokyny toho jednoduchýho hlasového vlastně příkazu. Takže toto na tom bojišti není určitě. Je to teda ze dvou důvodů. Je to proto, že přestože ukrajinští výzkumníci a vědci jsou dobří, na začátku byli dobří, tak oni začínali ještě na nižší laťce než my. A nebyli tam opravdu robotici. A za druhé, oni vyžadují spotřební zboží, které je levné. Náš i nejlevnější robot výrazně překračuje jejich vlastně požadavky, protože oni potřebují stovky, tisíce dronů a mají omezený rozpočet. Takže je to o ceně, je to o know-how, ale samozřejmě vyvíjí se to hodně, je spoustu týmů, spoustu firem, které pracují i na tom AI a robotice pro ty drony a pro ně je velmi zajímavé to nabídnout i takovýmto klientům, protože je to pro ně prostě vstupenka do velkého světa. V okamžiku, kdy mám razítko, že to bylo použito na Ukrajině a chci dál fungovat v obranném sektoru, tak je to to nejlepší, co mohu mít.
1: Ale zní to trošku děsivě, když v kontextu války toho, co se děje, slyším větu najdi muže v červeném tričku.
0: Zní to děsivě a je to děsivé.
1: Kde je ta hranice a kde je vůbec ten pojem etiky?
0: Je to pouze ta morálka těch vývojářů a ani ne možná vývojářů, protože představte si, že já nevím, váš telefon taky může být zneužitý. Jo? Všechna, cokoliv, co kdy kdo vyvine, tak může být zneužito i pro špatný účely. Určitě. My třeba neděláme zbraně, my bychom do tohohle nikdy nešli, ale nedokážeme zabránit tomu, že třeba přispějeme v vývoji něčeho, co potom bude mít tady ten negativní následek a bude zneužito. Tomu se zabránit nedá.
1: Ale spolupracujete s armádou České republiky na téma obrana státu.
0: Ano, máme teďko dva běžící projekty, které jsou motivovány potřebami české armády. My jsme otevřeni, diskutujeme s armádou, jsme otevřeni k tomu školit jejich lidi. Myslím si, že je jasné, že naše armáda musí mít znalce, které jsou na úrovni mých doktorandů, mých magisterských studentů. Jinak nemají šanci. Ten svět se mění tak a mění se tak rychle, že oni musí porozumět i tomu, co ještě nenajdou v katalogu, ale co se nyní vyvíjí, protože to, co se vyvíjí, bude v tom katalogu za rok. Takže tam narážíme i, když s nimi vedu diskuzi na fakt, že oni jsou zvyklí něco nakupovat, co přijde za rok, za dva, za tři.

0: jak dlouho se řešily ty proudové letadla, co nakupovali, jo, tanky, všechno to trvá dlouho. A nyní oni, když si objednají něco za 2 roky, tak už koupí prostě šrot, který není použitelný, protože za 2 roky už to bude úplně někde jinde. Takže oni by teď měli nakupovat něco, co ještě neexistuje.
1: Jakým jiným způsobem se dá zneškodnit, dejme tomu, nepřátelský dron nebo letající robot, například bez využití střel nebo stíhaček?
0: My máme dlouhodobý výzkumný projekt, který se přesně na tady to zaměřuje. Ten dron je schopný vysunout síť pod sebou a pomocí palubních senzorů přesně lokalizovat ten letící objekt a chytat ho do sítě. U mě v týmu na tom pracují vlastně 2 doktorandi a i seniornější výzkumníci a spoustu studentů. Spolupracujeme i s firmou Eagle One, která vlastně tady tu naši technologii dotahuje do produktu a nabízí. A ta motivace je přesně taková. Chytit jemně ten dron, aniž bychom ho třeba i poškodili, dostat ho na bezpečné místo, kde policie může vyšetřovat, co se stalo, a zároveň neohrozíme lidi v okolí. Protože něco jiného je, jak říkáte, střílet do těch dronů, což se samozřejmě dá akceptovat na bojišti, což se dá teda nyní i akceptovat hold nad městem v Ukrajině, ale nemůžeme střílet do dronů nad letištěm tady v Praze. Doufejme, že dlouho to nebudeme muset dělat.
1: Vyvíjíte autonomní roboty, které dokážou sami vnímat okolí, plánovat pohyb. Co všechno ten dron musí umět, aby se z dálkově ovládaného stroje stal skutečně autonomní robot?
0: Pokud se bavíme o jednom robotu, tak on musí hlavně vědět, kde je v prostředí. Pokud se pohybuje s GPS-kou, je to relativně snadné. Má prostě souřadnice GPS signálu. Ale v okamžiku, kdy tu GPS-ku mu vypneme, nebo se dostane do prostoru, kde není, to znamená, nemusíme jít daleko. I tady mezi budovami, kde vám jakž tak ještě funguje navigace u auta, tak ten dron už nepoletí. Ten, který vlastně letí na jenom používá GPSku a není tam pilot, který by třeba korigoval ty chyby té GPSky. Takže on musí mít palubní senzory, které mu velmi přesně řeknou, kde je v prostředí. My jsme schopni nasadit létající robot a testovali jsme to v Temelíně, kde vlastně jsme ho byli schopni lokalizovat s přesností na milimetr. V těch velkých komplexních prostorách strojoven, kde je to opravdu složité prostředí. Takže to první, co nejdůležitější je, aby věděl on sám, kde je. Pokud má spolupracovat s ostatními roboty, musí ještě vědět, kde jsou ty ostatní roboty. Musí mít senzory, které vnímají to okolí a které vnímají ty okolní roboty. Dále musí vědět něco o tom prostředí. Vyhýbat se překážkám, to je základ, takže on musí detekovat překážky, tuto informaci si může i sdílet s těmi svými kolegy, a pokud by dostal povel takový, jak jsem zmiňoval, najdi člověka v červeném tričku, který leží pod stromem blízko budovy, tak musí pochopit, co je strom, co je budova, co je člověk, co je červená, a dokonce i třeba chápat vlastně smysl abstraktnějších pojmů. Leď někam, kde předpokládá, že by mohlo být zaparkované auto. Takže on musí pochopit, že pravděpodobně to bude parkoviště nebo cesta, a když tam to auto nenajdu, tak to bude někde, kam to auto se může dostat. Takže nezačne hledat na střeše budov.
1: Teď konečně ty roje. Velkým tématem ve vývoji dronů, respektive letajících robotů, je tedy dnes let v roji. Tak co je na koordinaci desítek, stovek dronů nejtěžší, technologicky nejtěžší?
0: Všechno. A tady zase musíme asi nadefinovat ten pojem ROJ, protože každý ho chápe jinak. Ta vědecká komunita ho ROJ chápe takový, jako jak lítají špačci nebo holuby v hejnu. Jsou to jedinci, kteří vlastně každý by měl být velmi podobný, jsou hodně blízko sebe, dokáží letět v kompaktním roji a využívají to, že mají ty jedince kolem sebe. Ať už je tam motivace ochrana proti predátorovi nebo například hledání zdroje jídla. Ta motivace z přírody je různá a pro nás dronaře ta motivace může být také různá. Pokud se teda zaměříme tady na tady tu problematiku, což je to moje vědecké téma už posledních asi 10 let, možná i déle, tak tam opět nejdůležitější je vědět, kde jsou ty moji sousedé, kde jsou ty ostatní jedinci toho roje, nebo alespoň vědět, kde jsou ty nejbližší sousedé v tom roji. Ty špačci, kterých může být 10 tisíc, oni samozřejmě neví, kde je všech 10 tisíc kolegů. Ví, kde je kolem nich 7, možná 10 jedinců. A oni zjistí jejich polohu, ale pravděpodobně to nestačí. Dřív dlouhé roky si ta komunita myslela, že stačí jenom vědět, kde jsou ty ostatní. My jsme dlouho se snažili tuto informaci využít. Naše rojové systémy jsou mnohem pomalejší a mnohem méně dynamičtější, než jsou roje ptáků. Takže jsme nyní ve spolupráci s biologií začali tento problém studovat opravdu hlouběji a začali jsme i jim pomáhat pochopit, co se v těch hejnech vůbec děje.
1: Na co jste přišli?
0: No, já mě spoustu zajímavých věcí, pro mě to bylo úplně jako, já jsem tohle vůbec nevěděl. A my jsme třeba teďko využili robotickou technologii, kterou jsme nasnímali hejna holubů, špačků, pomocí velmi rychlých kamer, stereokamer. Dokázali jsme díky tomu získat přesnou pozici těch jedinců v tom roji, těch ptáků, ale i například jsme schopni detekovat frekvenci toho, jak mávají křídly. A i tvar jejich těla, tvar těch křídlů, pohybu toho těla. A zjistili jsme, že tato informace se propaguje v tom roji velmi rychle. Takže oni nečekají na to, až ten jedinec před nimi změní tu pozici. Oni reagují už na to, že on začíná natáčet křídla, začíná mávat, protože pak předpokládají, že zahne doleva. Jo? A vy, když třeba jedete na kole a držíte se za někým, tak vy taky nečekáte, až on opravdu změní tu pozici, nebo ty, co závodně jezdí v tom pelotonu. Ale oni už taky vnímají to, že se ten před nima naklonil a že začne zahybat doleva. A nakloní se taky, jinak by bylo pozdě. Takže my se vlastně snažíme teďko pomoci těm biologům opravdu pochopit ty principy toho, jak se šíří ten signál v těch rojích, jak oni to vlastně dělají, jaký senzory oni používají, protože to nemusí být jenom oči. Můžou oni vnímat i proud vzduchu, protože mají velmi citlivé pera na křídlech. A snažíme se tady ty poznatky přímo integrovat do vývoje toho našeho robotického systému, aby my jsme jednou mohli také létat takto agilně a měnit rychle směr a třeba jednou moci být i 10 000 dronů na jednou.
1: Hostem pořadu Leonardo Plus byl profesor Martin Saska, vedoucí výzkumné skupiny multirobotických systémů na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Moc děkujeme.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podrobnosti k tomuto tématu probereme v delší verzi pořadu Leonardo Plus. Poslouchat ji můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Váhalová.
2: 21:30 Český rozhlas Plus zprávy.
3: Vláda se bude zítra znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na jednání kabinetu to chce probrat s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Babiš už dřív připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. Sněmovna se bude znovu zabývat návrhy zákonů, které neschválil Senát. Jde o novelu stavebního zákona anebo návrh na zrušení služebního zákona. Oba návrhy předložili vládní poslanci, kteří jsou prý připraveni Senát přehlasovat. Opozice novely kritizuje. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo přerušit provoz 8 letišť, a to včetně dvou mezinárodních v Jakartě, informovala o tom agentura AP. Omezení se týká asi 15 stovek letů. Podle indonéského ministerstva dopravy to zasáhlo na 170 tisíc cestujících. Strojvedoucí v Česku se od září školí podle sjednocených pravidel. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má zkvalitnit výuku a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Důvodem změny pravidel byly časté chyby strojvedoucích a velké rozdíly mezi absolventy různých středisek. Rozsah výuky i zkoušek doposud určovali samotní dopravci. Nebezpečí na dálnici D10 a neprůjezdná silnice na Mladoboleslavsku. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Brandýs nad Labem na 6,5 kilometru zastavilo nepojízdné auto. Je v odstavném pruhu, ale je to úzká krajnice, takže se lehce vybočuje. Na silnici číslo 12 stále čekejte komplikace, a to na cestě z Úval do Českého Brodu. Kousek za výjezdem z Úval řeší nehodu osobního auta. Na místě jsou policisté, projíždí se kyvadlově, provoz je ale slabý, takže se projíždí bez kolon. A na Mladoboleslavsku je neprůjezdná silnice 275 na trase mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi, kousek od nájezdu na dálnici D10. Tam se srazila 3 osobní auta, nedá se projet, objízdná trasa tam vede přes Brodce a Libichov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Před námi je chladná noc a pak také ráno. Teploty klesnou na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně Celsia. Zítra pak čekáme přes den oblačno až polojasno, přechodně bude až zataženo a ojedinělé se přidá slabý déšť. Večer se bude od západu vyjasňovat. Teploty zítra 23 až 27 stupňů, na severu jen kolem 20. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
5: Angína, trhání zubů nebo jakákoliv operace mohou být už za pár let život ohrožující hrozbou. Na vině je takzvaná bakteriální rezistence, tedy stav, kdy přestávají fungovat dostupná antibiotika. Změnit se to snaží mikrobioložka Stanislava Bezdíček-Králová, která nová antibiotika hledá i na Antarktidě. Dnes ji ale vítám v pražském studiu.
6: Ahoj Pavli a děkuji za pozvání.
2: Žárovky.
5: Prosím, objasni nám, jak spolu souvisí Antarktida a hledání nových antibiotik. Proč nestačí pracovat v brněnské laboratoři?
6: V podstatě my v rámci toho hledání antibiotik jsme narazili na pomyslný jako skleněný strop, kedy stále, pokud pracujeme s mikrobmi z tunajších půd, které byly vždycky zdrojem antibiotik, tak my konstantně objavujeme to, co už bylo objavené. To znamená stále dookola penicilin, stále dookola tetracykliny, a aby jsme vlastně preskočili tuto část, tak je důležité z někde, kde byly jiné selekčné tlaky a kde se ty antibiotika vyvíjaly jinak, čo je pro nás jako perfektní příklad právě ta Antarktida.
5: Takže tam jezdíte za tím extrémním podnebím a podmínkami?
6: V podstatě extrémním podnebím, kombináciou podmienok plus izoláciou, protože to je jediný perfektně izolovaný kontinent, kde nedochádza k presúvaniu tých mikrobiálnych komunit, ako je to inde vo svete.
5: Ja když asi řeknu, že hledáš antibiotika, tak si možná naši posluchači predstaví ta platíčka už těch léků. Co přesně ty děláš? Jak se hledají antibiotika na Antarktide?
6: No, najskôr sa musí nájsť tie baktérie, alebo teda ten genetický podklad tých baktérií. Dá sa pracovať s oboma typmi informácie. A potom sa snažíme geneticky zistiť, ktorá z týchto baktérií alebo z tej genetickej informácie smeruje k tým úplne novým chemickým látkam, čo dokážeme určitým spôsobom predikovať. A potom sa vlastne snažíme donútiť tie baktošky, aby nám tie antibiotika vyprodukovali v tých laboratórnych podmienkach, čo je za mňa akoby tá najťažšia časť tej práce.
5: A když se teda vrátíme na tu Antarktidu, tak co přesně si tam dělala, jak probíhá ten tvůj výzkum?
6: To je strašně pěkná otázka, protože já mám pocit, že většinu času kopem díry do zeme, že to vůbec není tak zajímavé, jako by mohlo být. Ale tak vlastně my primárně pracujeme s aktivnou vrstvou půdy a s permafrostom, to znamená fakt vykopat větší alebo menší díry, alebo se teda prekopat až k tomu permafrostu. Tam se sterilně odoberají vzorky a z těch potom v Brně po prenose na jedné straně ťaháme přímo živé baktošky, alebo teda len tú genetickú informáciu, a my tie dve informácie potom kombinujeme. Ale pracujeme vlastne už aj s komunitami mikrobiálnymi, to znamená, že kolegovia, ktorí napríklad študujú lišajníky alebo machy, tak sme spojili sily, a kým my sa staráme o tú bakteriálnu časť a ten potenciál tam, tak vlastne kolegovia zase sa starajú skôr o tú rastlinnú časť, tie eukaryotické zložky, eventuálne viacej vlastne tí autotrofovia, teda to, čo reálne ako fotosyntetizuje na Antarktide, teda získava energiu zo svetla.
5: Proč vlastně je potřeba hledat nová antibiotika? Protože můžeme říct, tak máme penicilín, který objevil Alexander Fleming, pak v 50. 60. letech jsme měli zlatou éru, kdy na trh se dostávalo mnoho nových antibiotik. Proč to najednou nejde, když máme nové, lepší technologie, máme mnohem víc znalostí, tak kde je ten problém?
6: Já myslím, že ten problém je jakési období, kdy my jsme zaspali na vavrínoch. Takže my jsme mali přesně, jako hovoríš, tuto zlatou éru. To jsme tak nějak chrlili antibiotika jedno za druhým. A potom jsme si povedali, OK, tak už máme vlastně dost, už nám nič nehrozí. A strašně málo lidí chápalo ten aspekt té rezistencie, která prostě vždy po tom nasadení antibiotika jednoducho bude následovat. A myslím si, že jsme nedomysleli, aké to dokáže být rychle u těch bakterií. A my jsme se vlastně dostali do období, kdy se roky nič nedělo. To znamená, rezistencie stúpali, antibiotika nepribudali. To je vlastně to, co vidíme v dnešní době. Jako keby nás dohnala ta fáza, keď jsme tak nějak trošku zaspali dobu v podstatě.
5: Jaké jsou strategie, jak to překonat, tady to zaspání?
6: Tak veda se snaží, čo to ide, povedala by som, ale jako všetci vieme, tá veda je dosť podfinancovaná. Myslím si, že veľa výskumu, ktorý sa týka antibiotik, sa presunul do akadémie miesto do firiem. A to je jedna problematická časť, pretože my budeme vždycky finančne na tom horší a vždy budeme pomalší. Jedna vec je teda, že vedci sa snažia nájsť spôsob, ako sa k tým novým antibiotikám dostať. To je aj to, čo robím ja. Takže ja mám ten postup, že idem cez extrémnu časť sveta, hľadáme geneticky nové látky. Potom je časť vedcov, ktorí napríklad majú akoby screeningové panely tzv. Targetov, teda cieľov v mikrobiálnych bunkách a testujú rôzne látky voči tým cieľom a v podstate najskôr teda nájdu, kde by to malo účinkovať a až potom idú k tej chémii tej látke. Niektorí zase fungujú s bakteriofágmi, niektorí ľudia sa pozerajú na kratučké peptidy, ktoré môžu mať antimikrobiálne vlastnosti a dokonca sú aj súčasťou nášho tela. Takže ja by som povedala, že z hľadiska akoby spektra, o ktoré sa snažíme a ktoré sa snažíme pokryť, tak to je fakt ďaleko širšie, než bolo kedysi, ale zároveň je ten výskum oveľa ťažšie dostať až do klinických skúšok a potom nebude akože mať antibiotikum, ktoré prešlo klinickými skúškami. To je na extrémne dlhé obdobie. Plus je to strašně drahé.
5: Pojďme zkusit ještě popsat trochu víc ten tvůj výzkum. Představme si, že teda si teďka byla na Antarktidě, odebrala si tam nějaký ten vzorek. Mm-hmm. Co všechno je potřeba, než z toho bude to teoretické antibiotikum?
6: Ježiš, to budou roky. Ale tak jo, jsme na Antarktidě, odebereme vzorku, vrátíme se večer na stanicu, tam ty vzorky musíme zvážit, zpracovat, popísat, zapísat, protože prostě informace se ztrácejí strašně rychlo. Následně sa časť vzoriek mrazí a z týchto zmrazených vzoriek potom, čo ich prenesieme do Brna, tak ťaháme von vlastne DNA celej tej mikrobiálnej komunity, ktorá tam je. To je pre nás taký nejaký bioinformatický podklad. A zároveň teda my aj stále izolujeme baktérie, pretože s baktériou sa predsa len stále pracuje trošku lepšie ako len s tou genetikou. To je vlastne časť vzoriek, ktoré nemrazíme, takže tie prichádzajú v chladničkej teplote, tak nejak ako tá Antarktida v tom lete. V laboratóriu máme proste postupy, kde tie baktérie nejaké aspoň vyizolujeme a potom ich genetickú informáciu mapujeme na tú informáciu z tých komunít. A potom prichádza analytická časť, kedy vlastne bioinformaticky sa pozeráme na to, ako sú tam zakodované tie antimikrobiálne látky, pretože to vidíme a zároveň ako sú akoby vzdialené tým, ako ten kód vypadá od tých, ktoré už poznáme. Že my si dokážeme akoby cieľene nájsť také klastriky, proste skupinky, kedy vidíme, o, toto je veľmi pravdepodobne úplne nová chémia, možno je bioaktívna, alebo sú ako indície, kde vieme určiť, že áno, obsahuje to napríklad síru, chlór, veľmi pravdepodobne je to aktívna látka. A potom sa, pokiaľ máme k tomu baktériu, tak pracujeme priamo s tou baktériou, snažíme sa tú chemickú látku donútiť, aby bola v podstate vyprodukovaná v laboratóriu. Pokiaľ je to len tá genetická informácia, tak je ten proces ďaleko teda komplikovanejší, aby sme len z tej DNA získali tú chémiu.
5: Zostaňme u tej lehčí. Mm.
6: Tak takže máme baktošku, už vieme, že produkuje niečo, čo je zaujímavé a v podstate potom prichádza fáza, keď ju musíme doslova vystresovať, aby začala produkovať antibiotické látky. To znamená kombinácia stresorov. Často je to napríklad tie antarktické podmienky ako také, takže fakt osvietiť, znižiť teplotu, zvýšiť teplotu, proste nakombinovať nutrienty, pretože často tá produkcia antibiotika je závislá na tom, čo tá baktoška konzumuje. Takže pokiaľ nemá tú správnu potravu, tak to antibiotikum nechce tvoriť. A v podstate len chemicky detekujeme spektrometriou, či naozaj tamto antibiotikum bolo vyprodukované alebo nie. Plus zároveň sa teda testuje, či je to bioaktívne alebo nie. A ako náhle máme tú zhodu, že je tam nejaká nová látka, tie extrakty, ktorú obsahujú, vypadajú, že sú antimikrobiálne aktívne, tak vtedy ešte nastáva posledná fáza, to je purifikácia, kedy sa vlastne musí všetko ostatné z tej zmesi od tej baktérie oddeliť a musí nám zostať len tá čistá jedna antibiotická látka.
7: A tady pak do těch preklinických testů, které trvají další třeba 10 let.
6: Ještě stále nie. To jde vlastně do našich najskôr akoby panelových testů, které ještě ani nie sú preklinika, kde se len určí, v akých koncentráciách to funguje, či je ta látka stabilná alebo nie je stabilná, či ju dokážeme produkovat vo väčšom množstve, protože to může být vlastně prvý problém, který máme. A keď to prejde pred preklinickým screeningom, tak potom sa dá teda uvažovať nad tým, že by sa skúsila akoby tá celá preklinická fáza, čo je veľké množstvo testov, ktoré samozrejme vyžadujú špecifické financovanie.
7: Kam si sa dostala nejdál tady v tomhletom dlhém
6: řetězci? My sa dostali pred tie predpreklinické testy, kedy už máme vyizolovanú molekulu, otestovanú a práve nevýhodou tejto molekuly je, že vyžaduje koncentrácie, ktoré by boli toxické pre človeka. Takže teraz sú dve fázy, buď na ňu zabudneme, alebo v rámci akoby študentských prác skúsime tú molekulu upraviť, čo sa dá, použiť vlastne tú kostričku a navešať na to iné časti, aby sa stala viacej efektívnou.
7: Moc držím palce, aby se to podařilo.
6: Moc ďakujem.
7: Zní to jako obrovské množství dat. Používáte třeba umělou inteligenci? Často se o tom mluví, že právě dokáže pomoct pracovávat tady ta obrovská data.
6: Používáme, ale u těch mikrobů to nie je také jednoduché. Sú už programy umelej inteligencie, ktoré nám dokážu akoby pomôcť detekovať úplne nové genetické podklady tých antimikrobiálnych látok. Ono, ako sa učí tá umelá inteligencia, tak vníma vzorce. Takže ona akoby navníma, hej, tu sa ti opakuje nejaký vzorec, ktorý nikde inde nie je, možno sa na to pozri, možno je to antibiotikum. Nevýhodou ale je, že my máme stále veľmi malé množstvo dát z mikrobiálnych buniek, ktoré by ako prispievali k lepšiemu učeniu. Takže veľa z týchto detekovaných možno antibiotik sú falošne pozitívne hity, alebo teda falošne pozitívne nalezenci. A to znamená, že hrozne dlho sa musíme potom hrať s tou genetikou, aby sme zistili, ej, toto bola vlastne slepá cesta znova, čo je neoptimálne.
4: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
7: Dnes si tu povídám s mikrobioložkou Stanislavou Bezdíček-Královou a už jsme popsali, proč jezdí do Antarktidy, ale mě by zajímalo, jak to na té Antarktidě probíhá. Jak se tam dělají výzkumy?
6: Antarktida je úplně super. Ja vždy všade tvrdím, že ja tam nerada chodím kvôli tej zime, respektíve nemám rada zimu, ale strašne rada chodím na Antarktidu. Takže ono to znie, že ja si odporujem, ale ja si fakt neodporujem. A ako prebieha ten výskum, je to taká ako kombinácia. V podstate všetci plánujeme všetko spoločne, by sa dalo povedať, pretože do toho terénu nikto nemôže chodiť z bezpečnostného hľadiska vlastne sám. To znamená, že fakt každý deň aj niekoľkokrát prebieha nejaký briefing ráno, večer, kto kam ide, čo potrebuje, ako dlho mu to bude trvať. My sme napríklad takto išli odobrať vzorky na ľadovce, v tom prípade tam treba napríklad 4 ľudí naraz, pretože proste to prostredie je ďaleko nebezpečnejšie. Takže naplánovať a potom jednoducho ísť odoberať, čo znamená, že ráno vyrazíte zo stanice, máte za sebou termosku s teplým čajom, čo najviac ľahkých, ale výživných vecí, aby ste to nemuseli ťahať, v mojom prípade často lopatu k tomu, všetok materiál na odber vzoriek a proste sa vyrazí do terénu a vráti sa, keď je tá práca hotová.
7: Jak ťažký je tvoj vedecký batoh?
6: Myslím si, že najťažšie bol teda, keď som ťahala nejakých 11 kg hliny naspäť, plus všetko to, čo som ťahala do toho terénu. A rada by som povedala, že už som dopila ten čaj, takže to bolo ľahšie o tú termosku s tým čajom.
7: No vy tam jezdíte ako veľká výprava. Kolik vás je? Jaké obory tam jezdí?
6: Keď si zoberieme vlastne poslednú expedíciu teda z tohto roka, tak nás bolo 18. Z toho dvaja boli technickí pracovníci, a jeden bol lekár a všetko ostatné boli vedci, vrátane dokonca aj vedúceho expedície. A to pokrytie bolo dvaja mikrobiologovia, lichenolog, teda lišajníky plus machy špecialista, fyziológia rastlín trikrát. Potom geológovia, paleolimnológia trochu, potom štúdium aktívnej vrstvy pôdy a permafrostu. Takže fakt kombinácia biotických a biotických vied vždycky. A ja sa ospravedlňujem kolegom geológom, keď som určite netrafila ich špecializácia.
7: to vůbec nevadí. Já jsem moc ráda, že jsme popsali tu pestrost, že to rozhodně není jenom geologie, ale že tam je právě i spoustu vlastně výzkumů týkající se života nebo třeba právě mikrobiologie, což by možná mnozí vůbec jako na první dobu neřekli.
6: Prepač, ještě, ale co by tě nenapadlo, mali jsme dokonce specialistu na zosuvy půdy. To bylo těž fascinující.
7: Mě by ale zajímalo, jak jsi se k tomu dostala, protože první větě si řekla, že nemáš ráda zimu. Jak přijde to rozhodnutí, jedu na Antarktidu?
6: K tomuto by som začala tým, že já pochádzam ze severného Slovenska, takže já jsem vlastně až do 18 rokov mrzla, protože prostě pre nás zavěje sněhu, minus 20 stupňov byl tak jako normálna zima. Takže keď jsem se ocitla na Južnej Morave, tak jsem si povedala, že toto je obdobie, od kterého začínám rozmrzať a prostě už ma nikto do zimy nedostane. To bylo moje ultimátne rozhodnutie. A potom prišiel doktorát, na ktorom som si povedala, o, tak tá Antarktida vyzerá fakt zaujímavo, tak ja ju teda budem robiť, však vzorky sú dovezené, mikroorganizmy boli k dispozícii, kvôli tomu nemusím ako ísť do Antarktidy. No a potom prišiel koniec doktorátu, kde sa akoby spojili dva aspekty. Jeden bol ten, že som bola v Amerike na stáži, kde som prvýkrát pričuchla k baktériám ako producentom antibiotík. A do toho som čakala na články a naskytla sa vlastne príležitosť ísť na tú Antarktidu a vygenerovať si materiál na postdoktorské obdobie. Tak som si povedala, hej, tak proste prekonám samu seba, tak ešte chvíľu budem mrznúť a na tú Antarktidu pôjdem. Prvé momenty boli úplne hrozné, ja som si bola fakt istá, že to je moja záhuba a posledné momenty boli ako, že ja by som ani nemusela ísť domov, je to tu super.
7: No my jsme zatím vůbec neřekli, že ty už jsi na Antarktidě za vědou byla dvakrát, tak jak se liší ta první a druhá zkušenost?
6: U tej prvej som nevedela, čo čakať. Myslím si, že som sa ďaleko viac asi bála. Taký môj terajší pocit. A myslím si, že som bola aj vedecky menej pripravená v tom, akoby na tom PhD leveli. Asi to fakt priznám, že proste mala som to mať lepšie naplánované, viacej rozmyslené. Takže som fakt nevedela, do čoho idem. Z fotiek nikdy človek nevie, ako to bude vypadať, ako bude to vzorkovanie prebiehať. A táto druhá už bola taká, že som sa vyslovene tešila. Už som vedela, že sa ako nebojím, že zmrznem. Tak to bolo fakt príjemné. A ďaleko viacej som rozmýšľala, čo chcem dosiahnuť, ako chcem vzorkovať, ktoré nové veci by sa dali skúsiť, čo sú moje konkrétne akoby projektové záležitosti versus čo sú možné preliminárne testy, pretože tam treba často vyskúšať napríklad, či to vzorkovanie pôjde, nepôjde. Asi takto by som popísala dva základné rozdiely.
7: My, když jsme si povídali po tom prvním návratu, tak si vlastně hodně zmiňovala ten návrat. Co všechno si v uvozovkách dovezla, ne? Tak ani ty vzorky a tu hlínu, ale i ty způsoby a návyky jiného chování. Jaké to podruhé?
6: Dokonce možno ještě viac si to uvedomujem, jako po tom prvom. Takže to prvé bylo fakt taky ten šok, keď my jsme vůbec nemali internet a v podstatě z toho strašného, musíme byť všade odpovedať vždy 100 e-mailov denne. Som sa ocitla v tom úplnom tichu, čo bolo absolútne fantastické. Akože môj mozog to rozhodne miloval. A túto druhú expedíciu som sa na to vyslovene tešila, ako budem vypnutá. A tentokrát už máme trochu nejaký prístup k internetu, takže
7: my sme si dokonca volali. A musím teda říct, že to bol ako veľký zážitek pro mňa, ale i pro mé okolí, když som říkala, ja dneska nemôžu, ja jdu volať na Antarktidu.
6: A nebolo to také zlé, vypadlo to len párkrát však. Ale tak, už si človek vlastne musí sám povedať, že dobré, ja budem limitovať ten prístup k tomu internetu. On sa trošku limituje sám, lebo to nie je stabilné, nie je tam datový tok, aký sme zvyknutí. Plus, keď ste v teréne, tak ten internet stále nemáte. A zostalo mi úplne to isté. Ja som si fakt uvedomila, ako mi krásne funguje mozog, keď mám čas rozmýšľať, proste keď je ticho, keď môžete si sadnúť s kolegami a len brainstormovať a nikomu nezvoní ten telefon, nikto sa nikam neponáhľa. To je úplne iný človek na tej Antarktide. A zase vlastne aplikujem to isté, čo po tej prvej. Proste nedvíham telefóny po piatej, neodpisujem na e-maily po piatej a podobne a robím si nejaký ten jeden deň, kedy som offline. A je to super.
7: Možná doporučení pro nás všechny.
6: Rozhodne doporučenie.
4: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
7: Jaká si vědkyně?
6: Já si myslím, že taká dravá, zvedavá a tvrdohlava.
7: Co by měl o Antarktidě vědět úplně každý?
6: Že je to taká oáza pokoja.
7: Kdybys musela úplně změnit svůj vědecký obor, co by se zkoumala?
6: Já by som asi nebyla vědět. Já si prekvapím, ale já by som chcela být fyzioterapeut, keby som zkušala něco jiné.
7: Kde a jak tě napadají ty nejlepší nápady?
6: Pri chvodzi. Rozhodně chvodza vonku.
7: Čím si chtěla být jako malá?
6: Lékař, veterinární lékař a potom mikrobiolog.
7: Co ti zaručeně udělá radost, když potřebuješ zlepšit náladu?
6: Káva, zákusok.
7: A co o tobě kolegové nejspíše neví?
6: Neviem, čo o mne kolegovia nevedia. Ja som asi dosť úprimný človek, takže...
8: Nejaké tajné hobby z detství?
6: Asi, že najviac, keď môžem relaxovať, tak relaxujem v saune. Na seba môžem poncnúť.
8: Žárovky. Dnes si povídám s mikrobioložkou Stanislavou Bezdíče Královou. Probrali jsme, jak se hledají nová antibiotika na Antarktidě. Ale ty máš mnohem více zahraničních zkušeností. Popiš nám prosím, jaký je ten největší rozdíl mezi českou vědou, českým akademickým prostředím a tím v zahraničí.
6: Mm-hmm. Ja by som to ešte rozdelila možno na ten aspekt Amerika versus Európa ako zahraničie versus Česká republika, pretože každé má niečo do seba. A v tej Amerike, tam som bola asi v šoku z toho, aké to strašne kolaboratívne, transparentné. Ja viem, že veľa ľudí má aj inú skúsenosť, takže záleží, aké laboratórium, aký vedúci, ale ten náš bol teda úplne fantastický človek, dodnes je môjim mentorom a ja by som tento zážitok ako nemenila, pretože ten dokázal zapaliť v tých ľuďoch také nadšenie pre vedu a zároveň ich aj previesť doktorátom s tým, že im stále to nadšenie zostávalo, stále ich mentoruje počas postdoku alebo neskôr dokonca. Bolo vidno na tej Amerike aj to, ako oni okamžite začínajú so spoluprácami, keď ich len napadne, že by niekto sa mohol prekryť tematicky, tak oni sú v tú ranu schopní akoby vygenerovať spoločné články, vzorky si presúvajú jeden medzi druhým, to je niečo, čo vlastne tu na v Čechách fakt neexistuje, alebo rozhodne nie do takej miery. Potom, keď porovnám nejaké Belgicko alebo Rakúsko, tak tam mi to prišlo trošku viac konzervatívne proti tým Američanom, ale stále viac otvorené, než čo máme my tu. Takže kolaborácie áno, ale tí ľudia sú ďaleko viacej opatrní, by som povedala. Len tak nepredajú niečo hocikomu, chcú mať dopredu nalinkované, áno, bude to taká publikácia, budem na nej na tomto a tomto mieste. Čo na jednej strane trochu chápem, ono keď sa človek popáli, tak potom už je taký opatrnejší. Ale zase veľké kolaboratívne projekty, veľké konzorciálne projekty, automaticky do toho pridávajú mladých ľudí, takže nie je to také len, že si hrabú vlastne nejakí štyria kamaráti proste na jeden piesoček, ale snažia sa tých, nechcem povedať následovníkov, ale vlastne tú novú generáciu pritiahnuť k sebe, čo sa mi hrozne páči. Potom sa dostávame do toho českého prostredia, ktoré pre mňa, keď som bola doktora, nikdy takto nefungovalo. Ja som takéto niečo nikdy nezažila, vždy bola tá veda hrozne uzavretá. Každý má rád tú svoju kopičku a z tej kopičky nechce nikomu dať ďalej. Nehovoríme si, aké data máme, nehovoríme si, čo meriame a podobne. Mňa to strašne trápi, ale zase musím povedať aj B, že vlastne s tou generáciou, ktorá sa vracia zo zahraničia, tak sa to hrozne krásne mení. A je vidno, ako tí navrátilci majú presne taký ten presah, rozmýšľajú dopredu, ďaleko viacej medzioborovo komunikujú a nachádzajú nejaké prekryvy v tých témach a to je neskutočne super. Ja som z toho taká nadšená, že vlastne to je jeden z tých najväčších motivácií dnes vidieť to, že sa to takto krásne mení.
8: Co téma komunikace vědy? Já vím, že ty jsi takový propagátor toho, že bychom o vědě měli mluvit mnohem víc a lépe.
6: Rozhodně. Já si myslím, že nám chýba trénink, ako komunikovat o vědě, protože ono totiž nejde tak, že každý se postaví před mikrofon alebo do televize, perfektně mu to jde. Veľa ľudí sa toho bojí, veľa z nás sa bojí, že povie niečo, čo sa potom nesprávne preloží, vysvetlí a podobne, takže ono to má aj takú tú svoju trošku šedú stránku, ja nechcem povedať úplne negatívnu, ale proste môže sa stať. Tým, že k tomu nie sme úplne vedení, tak ono ani nemajú tí ľudia ako dôvod to úplne robiť, alebo nevedia, že by to mali robiť a podobne. A potom zase, ako náhle prejdete do zahraničia, kde je na to obrovský tlak. Ja som bola v takom šoku, keď som bola vlastne v Rakúsku, akým spôsobom oni komunikujú vedu. V podstate dáva sa tým vedcom možnosť, ber alebo neber podľa toho, kde sa cítiš komfortne a podobne. A toto si myslím, že nám trošku chýba. Myslím si, že by bolo ako vhodné trénovať to, ukazovať tým ľuďom ako a potom mať možno také prepojky ako si ty, že vlastne ten vedec sa úplne nebojí ísť do toho rozhovoru s tým daným človekom, pretože vie, že ho nejde zrovna ako nachytať, tým témam rozumie do určitej miery a že je to taký ten ako vlez do tých médií bezpečnou cestou.
8: Žárovky. Pozitivní správy o budoucnosti lidstva. My, když jsme si volali z té Antarktidy, tak jsme probírali i téma mentoringu speciálně pro vědkyně, které si také v zahraničí zažila a byla součástí. Proč je něco takového důležité? Co ti to dalo?
6: To malo viacej aspektov. Zase mňa úplne prekvapilo, ako keď sa na univerzite povie, že máme nejaký genderový plán rovnosti, tak pokiaľ sa to povie zahraničí, tak sa tam reálne dejú veci. To neznamená, je to niekde zavesené na webových stránkach, aby to tam viselo, aby grantová agentúra sme to tam mohli vyplniť, pretože to chcú samozrejme, ale reálne ako vidno kroky, ktoré ženy podporujú. A práve toto bolo úplne fascinujúce na Viedenskej univerzite, kde mali v podstate skoro dvojročný program, do ktorého keď tú vedkyňu vzali a prihlásila sa, tak to bolo niekoľko tréningov, proste soft skills, vyjednávanie, ako komunikovať vedu, ako komunikovať na konferenciách, postavenie, reč tela, vyjednávanie, time management, proste všetky také tie aspekty, ktoré keď očakávame, že postdoc prejde do tej fáze, že je teda vedúci nejakej skupiny, tak by bolo vhodné, aby mal aspoň nejaký prehľad, ako sa má správať, čo má robiť, ako si pomôcť, než to potom riešiť za jazdy, pretože ono to úplne nepomôže tej pracovnej skupine, keď ja začnem v ten moment zisťovať, ako vyjednávať, ja už vlastne by som mala do tej pozície ísť s tým, že tuším, ako mám vyjednávať. A toto bolo absolútne fantastické a strašne rada by som videla, keby sa takéto programy akoby zakladali aj u nás na českých vysokých školách.
9: A je dôležitý ten genderový aspekt, pretože v Česku často zaznívá takové, no ale tohle přeci potrebuje každý vedec i vedkyně.
6: Nezaznieva to len v Česku, zaznievalo to aj v tej Viedni, že prečo teda muži to nemajú. A ja neviem, či to nebude také drsné, keď to poviem, ale muži mali toľko rokov vlastne všetko. Tak my máme tých svojich 5 minút, kedy sa snažíme ich v podstate ako dobehnúť. Tak ja by som vždy začala od tých žien, minimálne v tomto prostredí a v tej akadémii, ktorá stále je veľmi mužská. Nemôžeme povedať, že nie, čísla máme, je to veľmi viditeľné na tých vysokých pozíciách, je to vyslovene ako frustrujúce. Tak si myslím, že začať od tých žien nie je zlé. Netvrdím, že by sa takýto mentoringový program potom nemal v podstate rozšíriť na mužov, alebo že sa nemôže rozšíriť na mužov, to vôbec nie. Ale ja vidím tak strašne tú nerovnováhu pri tom raste tej vedkyne, že by som jej teda akoby pomohla a dala jej tú pomyselnú barličku a myslím si, že je to hrozne dôležité.
9: Krásna inspirácia, ktorú s námi zdieľala mikrobioložka Stanislava Bezdíče Králová. Moc ďakujem za rozhovor.
6: Ja tiež veľmi ďakujem, že si ma pozvala.
9: Mé meno je Pavla Hubálková a v příštím díle sa na vás bude tešiť môj kolega Jan Lukačevič.
8: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
4: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Český Rambo, tak historici v nadsázce přezdívají Štěpána Gavendu, jednoho z největších hrdinů třetího odboje. Za války partizán, za komunismu převadič a agent americké CIC, který zachránil a přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho dvakrát odsoudili k smrti a třikrát utekl z vězení. Anna Strnadová o něm napsala knihu Převadič mezi dvěma světy.
4: Bombové útoky, atentáty, únosy a vydírání. Historii zla v mnoha podobách vypráví zářijová série Terrorismus.
11: The day of the jackal finally comes to an end.
12: The Unabomber. He began his reign of terror almost 18 years ago.
13: The Oklahoma City bomber was sentenced to death.
14: Die Bombe von Franz Fuchs, einem rassistischen Extremisten aus der Steiermark.
4: Kdo byl nejhledanější terorista světa? Ilič Ramirez Sanchez. Proč chtěl nadprůměrně inteligentní matematik Theo Kaczynski, zvaný Unabomber, bojovat s technickým pokrokem pomocí bomb? Kde se vzala nenávist Timothy McVeita, kvůli které odpálil auto plné výbušniny u kancelářské budovy v Oklahoma City? A proč Franz Fuchs rozesílal dopisní bomby a odpaloval nálože v poklidném Rakousku? Cyklus Terrorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Premiér chce na jednání vlády znovu řešit rostoucí ceny nafty a benzínu. Ve věku 80 let zemřel Richard Tesařík, spoluzakladatel skupiny Jojo Band. Tenistka Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vláda se bude zítra znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO, když odpovídal na dotazy veřejnosti. Na jednání kabinetu to chce probrat s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO, pokračuje Babiš.
15: Došlo k tomu, že rafinerii málo a v podstatě to vypadá, že mají nepřiměřené zisky, mají ten spread. Rafinářské marže obrovský. No a teď vidíme, že to stoupá.
3: Babiš už dřív připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. Opakovaně snížit spotřební daně na naftu a benzín se ale kabinet nechystá. Ceny paliv rostou od jara kvůli konfliktu na Blízkém východě. Babiš ve videu dodal, že nikdo nesmí vydělávat na válce. Zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel kapely Jojo Band Richard Tesařík. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Skupinu Jojo Band založil spolu se svým bratrem Vladimírem v polovině 70. let. Kromě hraní v kapele vydal Tesařík i několik solových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudební stylu reggae nebo ska. Německo plánuje posílit ochranu před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Nedělníku byl tam Sonntag, to řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Resort chce například rozšířit mobilní protidronové jednotky. Jejich úkolem je ochrana kritických dopravních uzlů, jako jsou letiště a nádraží, anebo zabezpečení vládní čtvrti v Berlíně. Země tímto krokem reaguje na zmařený útok na letišti Lipsko-Halle. Berlín z něj viní Moskvu a incident považuje za projev hybridní války, kterou Rusko vede proti západním státům. Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
16: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
3: V tomto měsíci jsou taky podle radarů vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti při řízení v okolí škol a ochraně internetových účtů. Tenistka Linda Nosková je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále US Open. Ukrajinku Kostukovou porazila 2-1 na sety. Další soupeřkou wimbledonské šampionky Noskové bude světová jednička Běloruska Sabalenková. Fotbalisté pražské Sparty prohráli v Šancelize v Hradci Králové 1-2. Liberec zvítězil v Jablonci 2-1, Mladá Boleslav přehrála Baník Ostrava 4-0 a Zlín podlehl 1-3 Teplicím. A české basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami. O utkání s Čínou mluvila pivotka Natálie Stoupalová.
17: Tohle bylo tak strašně blízko, že se to ani nedá prostě popsat teďkom. Strašný smutek, strašná bolest. Myslím, že už nám moc nezbývaly síly, prostě byli jsme ve stresu a dělali jsme prostě asi jednoduché chyby, nezvládli jsme prostě skórovat tak, jak bychom chtěli.
18: Nebezpečí na D10 u Prahy a nehoda u Jihlavy. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy opatrně za sjezdem na Brandýs na 6,5 kilometrů stojí nepojízdné auto. Je na úzké krajnici a lehce se vybočuje. Nepojízdné auto nepřehlédněte i na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy. Stojí tam u sjezdu na Přelouč na kilometru 76. Je v odstavném pruhu, tak pozor. Velmi aktuálně pozor také na D1, a to na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Podle informací policie tam stojí srnka, je na kilometru 199, to znamená za sjezdem na Bratislavu. Hlídka už jede na místo, tak pozor, srnka v pravém pruhu. Na Mladoboleslavsku je stále neprůjezdná silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi. Kousek u nájezdu na dálnici D10 uklízí vozovku po nehodě 3 osobních aut. Provoz policisté zastavili, objízdná trasa vede přes Brodce a Libichov. A pozor také na výjezdu z Jihlavy po silnici 602 směrem do Pelhřimova. Za obcí Hosov srazilo osobní auto zvěř, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra má být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm, večer se od západu vyjasní. Teploty 23 až 27, na severu jen kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte Český rozhlas Plus.
19: V čase věnovaném pořadu Zaostřeno vám v následujících dvou týdnech nabídneme zkrácenou verzi podcastové série o domácím násilí a femicidách. První část dnešního dílu je o institutu vykázání, druhá poté o azylových domech pro oběti domácího násilí. Tématu se věnoval datový tým Českého rozhlasu. Promluví odborníci i ti, kteří mají s násilím ve vztazích osobní zkušenosti. Zvažte proto prosím poslech a pokud by pro vás bylo některé z těchto témat osobní, řekněte si o pomoc. Podporu vám kdykoliv poskytnou organizace ROSA nebo PROFEM.
20: Dva týdny bezpečí. Čas, který mohou získat oběti domácího násilí, pokud zasáhne policie nebo soud. Takzvaný institut vykázání, který brání agresorovi v návratu domů, funguje v Česku téměř 20 let. A zrovna letos hlásí policie rekordní počet vykázaných osob. Přístup k tomuto klíčovému nástroji se ale liší nejen mezi státy, ale i mezi jednotlivými regiony a městy v Česku. Já jsem Tomáš Pika a sérií vás budu provázet s její autorkou Klárou Filipovou.
21: Pracovnice v Nezisku mluví o tom, že třeba náš okres v podstatě nevykazuje násilníky z bytů. Vnímají to tak, že oni působí ve víc okresech, ale tady je ta číslovka nula. Nemám žádnou teorii, proč to tak je. Máme klienty, kteří jsou agresivní na svoje rodiče, prarodiče a nikdy k vykázání nedošlo, i když tam policie opakovaně byla. Jaký k tomu mají důvod, nevím. Postupy znají.
19: Máme paragraf týrání osoby žijící ve společném obydlí. Máme v rámci zákona o policii vykázání. Což když jsem začínala, tak nebylo. A bylo strašně těžký těm obětem pomoct. A dneska už ty nástroje máme a když je umíme správně použít a správně uchopit, tak bychom těm obětem mohli pomáhat poměrně dost.
22: Domnívám se, že je-li pán vykázán a je to přestupeček, neznamená to, že na 14 dnů půjde k rodičům, kde bude sedět, bude brát drogy, bude chlastat a bude čekat, až se vrátí domů, aby jí to teda všechno vrátil. Ale že bude mít taky nějakou povinnost, že aspoň někam půjde. To znamená, stát řekne, v případech vykázání jste povinný jít během vykázání na dvě sezení nebo kontaktovat nějakou službu.
20: Právě jsme slyšeli tři výpovědi osob, které se pravidelně setkávají s oběťmi domácího násilí. Dvou pracovnic sociálních služeb a jedné policistky. Právě policii dává český zákon nástroj, který může násilí v domácnosti okamžitě přerušit. Pokud hlídka incident, ke kterému byla přivolána, vyhodnotí jako domácí násilí, může násilnou osobu vykázat na dva týdny ze společné domácnosti. Ta musí okamžitě odevzdat klíče a odejít.
23: Například loni policie tento nástroj použila v 1640 případech, což je zatím nejvíc v historii. Zdá se to docela dost, ale musíme si uvědomit, že se to doopravdy vztahuje na celou Českou republiku a ačkoliv to dělám nerada, tak jsem si dovolila jako mezinárodní srovnání, protože ten náš zákon o vykázání nebo celý ten institut, ten nástroj, tak jak je postavený, tak vychází z rakouského vzoru. My jsme se přímo inspirovali rakouskou legislativou a jenom v samotné Vídni vykážou ročně na 4000 agresorů. Což v přepočtu na obyvatele znamená, že policisté ve Vídni po tomto nástroji sahají 16krát častěji než v Praze.
20: Upozorňuje Klára Filipová. Proč je mezi Prahou a rakouským hlavním městem takový rozdíl, vysvětluje zase výzkumnice Blanka Niklová.
23: To, co se nám ukazuje v tom výzkumu aktuálním, je určitá setrvačnost organizační kultury. To znamená, že přestože na úrovni metodik prevence a vlastně zacházení s tou situací domácího násilí, si myslím, že se tady udělal ohromný pokrok. Ale problém je v tom, když se podíváte na tu praxi, tak vidíme, že i hraje roli to, jak se k tomu to dané pracoviště typicky vztahuje, kdo je na něm slyšet, kdo je považován za autoritu a kdo má tím pádem i vliv na to, jak jsou ty jednotlivé situace vyhodnocovány. To znamená, že když nastoupíte do té služby, nemáte s tím žádnou zkušenost, jste na výjezdu, dojedete k hlášení toho, že tam dochází k nějakému konfliktu a teď je na vás vyhodnotit tu situaci. A vidíte nějaké znaky, podle vašeho hodnocení by to třeba na to vykázání bylo, ale pochopitelně, že se obrátíte na někoho, kdo s tím má delší zkušenosti a zeptáte se a můžete se setkat, rozhodně ti lidé, se kterými my jsme mluvili, se setkali i s tím, že jim bylo řečeno, že pravda bude někde uprostřed. A tohle už je něco, co potom ale u nás může vést k tomu, že k tomu vykázání nedojde.
0: My jsme k tomu vždycky přistupovali velice opatrně. Jednou jsem přišel do bytu, kde jsem vyhodnotil, že poškozená je manželka a agresor je manžel. Když jsme pak šli do důsledku, zjistili jsme, že pravda je někde uprostřed. A to je ten největší průšvih. Vždycky to musíte nějak vybalancovat. Staří policajti mi říkali, vždycky hledej pravdu někde na prostředku.
1: Pokud vidíš, že je tam ženská, která je sfackovaná, oteklá a nějaký ožralý 100-kilový svalovec, tak to spíš hraje pro tu ženskou. Ale nevíš, jak to doopravdy bylo. Přijdete a nemůžete u domácího násilí vědět přesně, kdo je oběť a kdo je pachatel. A to mě učili ti staří policajti. Teď to vypadá, že ten chlap je agresor, ale když potom ho máš zadrženého, vidíš, jak on je poškrábaný, pokousaný, pořezaný, tak co?
20: Tady ale podle Blanky Niklové dochází k neporozumění, jaký význam institut vykázání má a proč ho mají policisté využívat.
23: Vykázání není trestem, není to rozhodnutí o vině. Vy se nestavíte tím, že někoho vykážete do role soudce, který rozhoduje o tom, jak to bylo. Ale naopak, vy vlastně nějakým způsobem se snažíte naplnit tu preventivní roli, kterou má policie ve společnosti rovněž a snažíte se zabránit tomu, aby došlo potenciálně k trestné činnosti, která by se musela dále řešit, újmě na zdraví i na životě.
20: Policisté při rozhodování, jestli násilníka z domácnosti vykážou, proto nemusí rodinnou situaci dlouhodobě analyzovat. Na to už v roce 2015 upozornil také Nejvyšší správní soud.
2: Zásah lze považovat za souladný se zákonem, i pokud by se zakládal pouze na subjektivních informacích od ohrožené osoby, jež by však byly závažné a věrohodné a současně by v konkrétní situaci nebylo možné další indicie získat nebo ty stávající ověřit bez neúměrného rizika.
23: To, co je pro ně klíčové v rámci toho rozhodování, jestli mají vykázat nebo ne, tak je to, jestli tam hrozí nějaký nebezpečný útok. A vlastně to zůstává jakoby ta hlavní a jediná podmínka toho vykázání.
20: Vraťme se ale zpět k datům. Z nich nám totiž nevyplývají jenom rozdíly mezi Českem a Západem, ale i mezi jednotlivými regiony přímo v republice.
23: Já jsem si od policie vyžádala vlastně statistiky vykázání po jednotlivých krajích, což je to nejdetailnější rozdělení, které ta policie nabízí. A vyšlo nám z toho, že ty rozdíly nejsou tedy jenom mezi Prahou a Vídní, ale že vidíme i mezi jednotlivými kraji v České republice. A úplně nejhůř vyšel Středočeský kraj, který je vlastně podobně velký jako Praha, a ten za rok 2025 eviduje 0,76 vykázání na 10 000 obyvatel. Je to zároveň nejméně ze všech krajů v republice. A tak jsme se na to dále doptávali policie, tedy policejní metodičky Jindřišky Cestrové, která to má na starosti vlastně školení všech těch policistů. A toto vysvětluje několika faktory.
5: Myslím si, že je to jinou mentalitou obyvatel v malé vesnici. Například na Rakovnicku je malá hustota obyvatelstva. Obyvatelé jsou zvyklí se problémy řešit sami.
20: Citujeme z vyjádření policejní metodičky Jindřišky Cestrové pro server iRozhlas.cz.
5: Ve Středočeském kraji je výrazný podstav uniformovaných policistů. Na jednotlivých odděleních slouží také velké procento policistů, kteří jsou ve službě méně než 3 roky a chybí jim profesní zkušenosti.
20: Z výzkumu vyplývá, že neméně důležité je také propojit rodinu, ve které může k násilí docházet, s některou ze sociálních služeb a neziskových organizací. Policisté pak mají opět více možností, jak mohou v takových případech postupovat.
23: Všichni do jednoho říkali, že i když dojedou prostě do nějaké té komplikované rodinné partnerské situace, tak i tak těm ohroženým osobám dávají kontakt na ty neziskové organizace. Takže to se děje. Ale ve chvíli, kdy dojde k tomu vykázání, tak je přímo kontaktuje to intervenční centrum samotné. Takže tam padá vlastně i ta další bariéra pro tu ohroženou osobu nebo oběť, protože jí někdo zavolá místo toho, aby ona někam musela dojít nebo zavolat a říct dobrý den, mně se děje tohle, já vlastně nevím, co s tím. Opět, já si osobně nedokážu představit, že bych po telefonu někomu vlastně sama od sebe říkala, co se mi děje doma ve chvíli, kdy například se mám starat o děti a mám spoustu jiných věcí k řešení.
20: Případy domácího násilí jsou pro policisty komplikované ještě z jednoho důvodu. Opustit vztah, byť je násilný, vyžaduje velkou dávku energie. Často se tedy stává, že se páry k sobě vrací, i když

0: a za 14 dnů nebo za měsíc vidí vlastně ten pár, jak se vede za ruce po náměstí a je to zase jako největší láska na světě. Ale tam se dostáváme opět k tomu, že to násilí je prostě takový koloběh a dlouho těm obětem trvá, než se z toho vztahu dostanou. A těch faktorů, proč, je jakoby celá řada. A mně se fakt lidsky líbil přístup paní Cestrové, která těm policistům říká, může se vám stát, že vykážete 3x, 4x, 5x, než reálně dojde k té změně, ale to je naše práce, nabízet lidem tu pomoc, nabízet jim maximální ochranu a dělat to do té doby, dokud se prostě něco nezmění. Musíme si uvědomit, že prostě odcházet ze vztahů jakýchkoliv druhů je prostě velmi komplikované.
1: Posloucháte Zaostřeno. V Česku chybí až 3000 míst v azylových domech. Některá z těchto zařízení, která mají papírově sloužit obětem domácího násilí, jim ale ve skutečnosti bezpečné útočiště neposkytují. Jak to komplikuje řešení problému domácího násilí v Česku? Kolik máme skutečně bezpečných útočišť pro oběti agresorů? A dělá se s touhle situací vůbec něco?
2: My se aktuálně v české společnosti nacházíme v situaci, kdy jsme schopni se shodnout na tom, že násilí je špatně. Existuje i shoda na tom, že psychické násilí je násilí a jako takové je špatně. A panuje zde názor, že ideálním řešením by bylo, pokud ti lidé půjdou od sebe. Je to i způsob řešení, který vlastně celkově ten systém ve skutečnosti preferuje. My se sice pořád bavíme o nějaké cestě přes policii, ale když se potom podíváte na to, jak se to reálně dělá a jakým způsobem jsou lidé motivováni k tomu to řešit, tak stejně ten důraz je na rozvod a odchod. Představa je, že to tím končí, to není pravda. Bohužel v řadě případů to tak není, ale my v aktuální krizi bydlení narážíme samozřejmě na to, že tohle se těžko realizuje v momentě, kdy nemáte kam odejít.
1: Takhle hodnotí ve stručnosti situaci, která provází téma domácího násilí v Česku, výzkumnice ze Sociologického ústavu Akademie věd Blanka Niklová. Podle antropoložky z Karlovy univerzity Dany Moré se bytová krize za posledních 5 let výrazně prohloubila a představuje v řešení domácího násilí jednu z největších překážek.
3: Na tom panuje mezi institucemi vzácná shoda. Potvrzují to úplně všichni, od sociálních pracovníků přes policii až po neziskové organizace. Už to není jen o uznání násilí, v tom systém udělal krok dopředu. Je to o tom, že i když se ta daná situace jako domácí násilí vyhodnotí, nemají dostupné adekvátní řešení.
1: Oběťmi domácího násilí jsou převážně ženy. Důvodů, proč často v násilných vztazích zůstávají, je ale více. A jak upozorňuje Klára, jedním z významných faktorů je právě finanční závislost na partnerovi. O tom se zmiňují třeba i sami policisté.
4: My vykážeme násilníka. Omlouvám se, že odkazují na muže, ale většinou to tak je. Pravděpodobně na něm ta oběť je ekonomicky závislá, takže nemá na to, aby platila nájem, elektřinu. On to může všechno vypnout nebo neplatit. A co ona? Tohle prostě vyřešené obecně není. Ekonomická situace je jedním z důvodů, proč se oběti vrací.
0: Jak mi řekla jedna respondentka, na mateřské prostě nezbohatnete. A musíme si uvědomit, že ženy ve chvíli, kdy se stávají matkami, tak vypadávají z toho pracovního trhu, stávají se silně finančně závislé na tom muži a tudíž ta otázka toho, že by měly navždy opustit nějakou domácnost, je vlastně šíleně komplikovaná. Protože všichni asi víme a zaznamenali jsme, že v České republice je obecně velká krize bydlení. Takže pro ty ženy je vlastně nějaké komerční klasické bydlení v té prvotní fázi, kdy opouští toho partnera, vlastně naprosto nedostupné ve většině případů.
1: Podle dat společnosti Deloitte stouply od roku 2014 ceny bytů více než dvojnásobně a nabídkové nájmy vzrostly do

0: dokonce o 80%. Naopak mediánový příjem domácností, tedy přesná středová hodnota ze všech příjmů domácností, se zvýšil jen asi o polovinu. Aby si člověk mohl z průměrného platu pořídit byt, musel by v Praze pracovat 15 let, v Brně 14 let a v Ostravě 11 let. Zároveň by ale tento člověk nesměl během této doby vůbec nic utrácet. A teď si představte, že se ještě staráte o dítě, které je na vás závislé. Podle Blanky Niklové bývá právě toto při rozhodování žen, zda násilnou domácnost opustí, zásadní brzda.
1: V aktuální krizi bydlení narážíme samozřejmě na to, že tohle se těžko realizuje v momentě, kdy nemáte kam odejít a nemáte jak si dovolit odejít, zajistit případně ještě péči o někoho dalšího, kdo je na vás třeba závislý. A to je samozřejmě potom jako zásadní brzda. Zároveň máme v české společnosti určitou představu nějakého standardu, i třeba co se týče zajištění potřeb dětí, představy toho, jaký dopad to prostředí na ně potom má, i co se týče vlastně toho ekonomického standardu. A to by nás mohlo vést i k zamyšlení nad tím, jestli ty azylové domy, které aktuálně jsou k dispozici, nějakým způsobem tady k tomu standardu promlouvají, řekněme, protože já se domnívám, že nikoliv.
0: Právě na obavy z toho, do jakého prostředí se žena s dítětem dostanou poté, co násilnou domácnost opustí, poukazuje například i právnička organizace Profem Daniela Klézlová, která se zaměřuje na problematiku domácího a sexuálního násilí.
2: Klientky žijí s násilnými partnery o měsíce déle, než by bylo potřeba, právě kvůli tomu, že nemohou sehnat bydlení. Za prvé kvůli ceně, ženy prostě ze vztahu neodchází finančně bohatší. Naopak musí tajně sbírat příjmy na kauci a na nějakou dobu nájmu. Pronajímatelé se navíc často bojí hluku nebo toho, že žena na rodičovské nebude schopna nájem platit. Zároveň ženy často nechtějí využít krizového bydlení nebo obecných azylových domů. Mají strach, že v následném opatrovnickém řízení o péči soud rozhodne, že v takovém zařízení nejsou dostatečné podmínky pro výchovu dětí. Azylové domy samozřejmě splňují hygienické standardy, ale strach obětí je tak obrovský, že krizové bydlení vůbec nevyhledají.
3: Ty ženy občas mívají tendenci se právě vracet k tomu násilníkovi, protože si říkají, vydržím pár facek, ale dítě je prostě zabezpečené, má vlastní pokojíček, máme vlastní koupelnu, mám vlastní kuchyň, kde si můžu uvařit a je mi tady vlastně do nějaké míry lépe, než by mi bylo v tom azylovém domě.
0: Ještě horší je pak situace, kdy není odchod oběti z násilné domácnosti dopředu plánovaný a krize se vyhrotí třeba uprostřed noci.
3: Když je to nějaké jako dopředu promyšlené rozhodnutí a tak, tak ta žena i ty služby se snaží samozřejmě najít ten azylový dům nebo jinou formu bydlení, která bude nejlépe vyhovovat té rodině, té matce s tím dítětem nebo s dětmi. Ale jsou také situace, kdy to, co se v té domácnosti děje, je velmi akutní, velmi krizové a velmi nebezpečné. A ty děti je třeba odejmout nebo odebrat z toho domova například uprostřed noci. A z toho výzkumu víme, že to nejsou zas tak ojedinělé případy. A nám jedna policistka vlastně v tom výzkumu říkala, že například OSPOD, po každé, když jsou v čemkoliv děti, tak se volá OSPOD, má velmi omezené možnosti, stejně tak jako policie. Zejména v těch případech, kdy se bavíme teda o tom, že je potřeba ty děti rychle odebrat uprostřed noci. A protože pro ty děti není vůbec žádné ubytování uprostřed noci, tak se to často řeší třeba tím, že se ty děti umisťují do nemocnic na dětské oddělení. Ačkoliv jim fyzicky nic není, protože je to jediné místo, kam ty děti vlastně můžou dát, než nastane nový den a začnou telefonovat do klokánku a jiných záchytných služeb. Což mě vlastně docela šokovalo.
0: I když se ale oběť rozhodne násilnou domácnost opustit, narazí na další problém. Obecný nedostatek pobytových kapacit sociálních služeb v Česku.
4: V České republice funguje 89 azylových domů pro rodiny s dětmi, 59 pro osoby v krizi a 59 pro oběti domácího násilí.
0: Citujeme z vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí pro server irozhlas.cz.
4: Údaj o 59 azylových domech vychází z registru poskytovatelů sociálních služeb, kde mají tyto služby mimo jiné registrovanou cílovou skupinu osob ohrožených domácím násilím.
0: Problém spočívá v tom, že drtivá většina zmiňovaných azylových domů ve skutečnosti nejsou pro matky s dětmi nebo pro oběti domácího násilí obecně vhodné. Zpravidla totiž slouží pro více cílových skupin a neposkytují jim specifické, ale nezbytné služby.
3: Pro ně je klíčové mít jakoby velmi specializovanou péči nebo ideálně k tomu ještě navíc utajené místo toho azylového domu. A těchto azylových domů, těch přísně zaměřených na oběti domácího násilí, jsou v celé České republice pouze 3. Mě vlastně napadlo, že by mohlo být vypovídající udělat takovou jakoby malou obsahovou analýzu zápisu z jednání výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a tam se to bydlení opakovaně skloňuje. Odborníci vlastně, to je ta mezirezortní skupina, kde se potkávají jak lidé z terénu, tak různí zástupci těch rezortů, zdůrazňují a žádají, aby vlastně bylo zajištěné jistější financování tady těchto služeb. A protože ty služby jsou financované z různých projektů, ty jsou na dobu omezenou, jsou také financovaný na základě dotací a jak mi vlastně řekla jedna z těch respondentek, která je vlastně ředitelkou neziskové organizace, tak financování těch služeb každý rok probíhá. To se jako ve skutečnosti děje, ale popisuje nejistotu v tom, že schvalování dotací je poměrně zdlouhavý proces a každý rok několik měsíců čekají na to, kolik peněz vlastně dostanou, což fakticky brání nějakému plánování a rozvoji těch sociálních služeb.
0: Organizace, které tyto služby provozují, totiž nejsou financovány jako v západní Evropě na úrovni států a krajů, ale často jsou závislé na vypsaných dotacích. A právě tato nejistota vede k tomu, že je služeb nedostatek.
3: Jak víme i z odpovědi MPSV, tak i z té analýzy dostupnosti těch sociálních služeb pro oběti domácího násilí, ta pomoc je formálně dostupná po celém Česku.
4: Síť služeb je plnohodnotná, stabilní a regionálně rovnoměrně dostupná.
3: V pohraničí a na pomezí krajů ale síť selhává. A nejhorší je tedy situace na hranicích s okolními státy a na pomezí jednotlivých krajů. Nejméně dostupná péče je na rozhraní Olomouckého a Moravskoslezského kraje a také na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje. Ta specializovaná pomoc v 5 krajích chybí úplně. A výrazné mezery v dostupnosti intervenčních center, to jsou právě ty neziskové organizace, tak experti odhalili na Vysočině a v krajích Jihomoravském a Královéhradeckém, ale tady si nejsem jistá, jestli to stále ještě platí, protože se bavíme o číslech z roku 2021.
0: Jak totiž přiznalo samo Ministerstvo práce a sociálních věcí, novější analýzu dostupnosti sociálních služeb zatím nemá k dispozici. Ke zlepšení stavu a zajištění jejich dlouhodobého financování vyzval Česko i výbor OSN pro odstranění diskriminace žen. Na otázky, zda se stav těchto služeb u nás zlepšuje, ale ministerstvo reaguje jen obecnou replikou.
3: Vlastně mi jenom řekli, že dlouhodobě podporují financování specializovaných sociálních služeb a aktuálně podnikají kroky k posílení stability financování sociálních služeb, což se promítá i do pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí.
5: Slyšeli jste první část zkrácené verze série z podcastu Dataři od týmu datových novinářů Českého rozhlasu. Celou si ji už teď můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas. Autory série jsou Klára Filipová, Tomáš Pika a Johan Foss. V podcastu jste slyšeli anonymizované výpovědi z výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd a Českého rozhlasu. Pokud se vás některá z těchto témat osobně dotýkají, o pomoc si můžete říct v Centru ROSA nebo organizaci PROFEM.
6: Série Kosatík. Rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát.
7: A tehdy se mu poprvé telefonoval. Věděli jsme, že je odposloucháván státní bezpečností. Čili to, co jsme chtěli utajit, muselo být v kryptonymech.
6: První epizodu poslouchejte v pondělí po 1:30 na Českém rozhlase Plus.

0: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
1: Příliš se to neví, ale Parkinson je choroba, kterou můžou onemocnit i mladí pacienti. Jedním z nich je i Ladislav Trčka. Jeho cestu za kvalitnějším životem rok sledovala Kateřina Kubalová.
2: Hloubková mozková stimulace, což je vlastně, že mi do mozku dají dvě elektrody a stane se zázrak.
3: Cílem je trefit se do velmi malého, zhruba 4 mm jádra, představujte si ho jako zrnko rýže třeba. Toto subtalamické jádro hraje roli v Parkinsonově chorobě.
2: Snažím se na tím nepřemýšlet, protože to všechno se může pokazit, nebo to je šílený. Ale věřím tomu týmu, věřím svému doktorovi, že si myslím, že by mě nepustili na tu operaci, kdyby nevěděli, že to všechno dobře dopadne.
1: On off. Audiodokument Kateřiny Kubalové.
4: V České republice je podle odhadů odborníků zhruba 30 tisíc pacientů s Parkinsonovou chorobou. Zhruba 10% jich má nemoc v mladém věku. Pokud u nich propukla před jejich 40. narozeninami, mluví se o takzvané young onset. Jedním z takových lidí je Ladislav Trčka.
2: V tu dobu, když já jsem onemocněl, tak na internetu byly dostání videa jenom prostě toho nejhoršího, co je. On se úplně zhrozil. Prvního si pamatuju člověka, to byl Čech snad, a tam byl záznam taky nějaká reportáž s ním, a že on už 5 let musí chodit pozadu, protože dopředu mu to nejde, jo. A to mi úplně zhrozilo, říkám, já přece nebudu chodit pozadu.
4: Nemoc se u ní rozvinula do takové míry, že se rozhodl podstoupit hlubokou mozkovou stimulaci. Poprvé jsem se s ním setkala na konci listopadu 2024, jen pár dní před operací.
2: Pak jsem viděl tak nějaký video, kde prostě jsem si říkal, no jestli se nikdy dostanu na této fáze, tak to prostě ne, to neustojno. A dnes tam jsem a tu hranici posouvám zase dál.
4: Čtyřicátník plný odhodlání všechno zvládnout, táta dvou synů, mě vzal na svižnou procházku pokladně, kde s rodinou žije.
2: Pravidelný pohyb je vlastně základ toho, že vlastně se udržíte co nejdýl v nějakým hybným stavu. Čím víc budete sedět doma, tím to tělo budete hůř rozejbávat, protože to funguje tak, že vlastně přes noc, kdy nejste tak kompenzovaná lékama, tak vlastně všechno zatuhne a vlastně vy ráno se snažíte, musíte to rozhejbat, rozchodit a během dne se pohybovat, aby ty receptory byly propojený. A večer a ráno začínáte zase od začátku, takový nekonečný kolotoč.
5: Zkuste mi vysvětlit, co to vlastně obnáší mít Parkinsona, když je člověku kousek přes 40. Co se s tím tělem děje?
2: Hlavně ho neovládáte. Nejde se nic naplánovat, protože ten stav off vás může přepadnout už teďko kdykoliv v tomhle stádiu. Já třeba teďko s váma jdu a tamhle na konci ulice mě to přepadne a já zaškobrtnu a už nebudu schopný se rozejít a budu potřeba pomoc, se dobelhat někam a v tom případě čekat na další dávku léku. V mém případě je to o hybnosti, o motorice, mluvení, to všechno se zhorší o dost. No. S dětma si nejvíc děláme srandu z toho, že si připravíme ten králíček na tu reklamu, na ty baterky. Že to cítíte, že vám docházejí baterky, že zpomalujete, najednou ta hybnost se začne zhoršovat, mluva, tak si musíte dát dozobnout a najednou cítíte takový to, tak to se vás spadne a zase můžete, já nevím, ty 4 hodinky pokračovat dál. Nicméně ten čas se zkracuje toho účinku léku, takže se musí navyšovat nebo zkracovat doba mezi těma dávkama, no.
5: Teď možná, když nás někdo teď potkal, tak si řekne, normální 2 lidé jdou na procházku, ten jeden jenom
2: pajdá.
5: Malinko, ano, přesně, pajdá, ale jinak vlastně nic neobyčejného. Zkuste mi popsat, jaké to pro vás je teď jenom úplně prachobyčejně jít.
2: No, to jsou leta cvičení, jo. Moje fyzioterapeutka už někdy před lety mi říkala, že jsem se naučil krásně maskovat toho Parkinsona. Jak jsem se prostě za něj styděl, za tu nemoc, a tajil jsem to v práci a před svým okolím, tak jsem se prostě naučil to fakt maskovat. Až jsem to někdy maskoval, takže jsem, já si připadal, že jsem celku normální, ale vevnitř ten chvěv je furt, jo. Co jsem si říkal, pravá. Teď se to transformovalo úplně do něčeho jiného. že vlastně já mám problém s rozejítím. Tam jde o to, že vlastně mozek přestává ovládat ty automatické funkce těla. Takže začít chodit nestandardně. Začnete pochodovat nebo couvat právě, nebo jít bokem, tak na tím musíte jít přemýšlet. Tudíž to jde dopředu.
6: Právě se nacházíme v nemocnici Na Homolce. Prší, jaký ponudí počasí, člověk by řekl, že ho to položí trochu, ale vůbec. Jsem napuzený tím, co mě čeká, že se bude všechno fungovat, nohy budou fungovat, ruce budou fungovat. Takže já se v podstatě těším na to, co bude zítra. Až to budu za sebou a na to čekám strašně dlouho.
7: Až ráno to všechno vypukne, no. Kdy mě čeká vlastně ukotvení toho rámu na hlavu. Potom magnetická rezonance ještě nějaká kontrolní. No a pak hop, na to.
5: Bojíte se?
7: No samozřejmě se bojím, ale věřím, že to dobře opadne. No. Jako malý jsem viděl nějaký video, jak se někomu vrtají v hlavě a byl přivědomý a říkám, tak to v životě nechci zažít. A byla to moje noční můra. Tady byl za mnou pan doktor ještě, co mě přijímal. Já říkal, že to, že tam bude kolem mě takových lidí, že vůbec nebudu mít čas na to myslet, že se mě někdo šťourá v hlavě. No.
4: O ním lékařem, o kterém Ladislav Trčka mluvil, byl neurolog Jan Peregrin z nemocnice Na Homolce.
3: Hluboká mozková stimulace je metoda, která se používá u pacientů, kteří už mají pokročilejší průběh té Parkinsonovy nemoci. Ani tato léčba nevyléčí tu Parkinsonovu chorobu. My víme, že podstatou té nemoci je, že ve specifických oblastech mozku dochází k úbytku chemické látky, která se nazývá dopamin, a ten úbytek se projevuje právě těmi takzvaně parkinsonskými příznaky, zhoršením hybnosti, stuhlostí, třesem. Bohužel pořád nevíme, proč přesně k tomu úbytku dopaminu u těchto pacientů dochází. Tím pádem neumíme této nemoci zatím předejít. Nejčastěji se to týká věkové skupiny, řekněme od 60 let věku. Je to velmi různorodé onemocnění, sice se to zastřešuje jménem Parkinsonova nemoc, ale neexistují dva stejní pacienti. Tím, že neznáme tu podstatu toho onemocnění, tak my bohužel tím pádem nemáme léky, které by uměly tu nemoc zvrátit, nemáme dokonce ani léky, které by ji uměly zastavit a dokonce ani nemáme léky, které by ji uměly zpomalit. My máme k dispozici léky, které vlastně dohrazují ten chybějící dopamin v tom organismu pacienta, ale ta nemoc na pozadí pořád dál pomalu plíživě běží.
8: Je 3.12.4.40. Jsem lehce nervózní, ale už to chci mít za sebou konečně. Jen narychlo jsem zavolal manželce, aby věděla, že za chvíli to vypukne.
4: Ladislav Trčka absolvoval dvě operace. Během zákroku při vědomí mu lékaři zavedli elektrody do mozku a pak už v celkové anestezi neurostimulátor pod klíční kost.
3: Tak jak se vám daří?
2: Dobrý, ale nebolí, jenom v krku nebolí trochu.
3: No, to bude po té včerejší asi narkóze. Jizva na hrudi taky nebolí?
2: Taky dobrý.
3: Jo, nesákne to vůbec, nemotá se hlava, ne, pocit na zvracení, nějaké dvojité vidění, není. Upravovali jsme trošku ty léky, tak co ta pohyblivost, super, je to dobrý? No. Čili žádná nejistota, nestabilita, žádné zárazy, zamrzání v té chůzi.
2: Vůbec.
3: Cítíte se jistě při tom, když chodíte.
2: Jo?
3: Dobrý, bezvadný.
2: To pamatuju úplně všechno z toho prvního. To vrtání té hlavy, jasně naříznutí, jak to chšupalo, jak od té lebky otrávali tu kůži, jak to vlastně to tam odškrabával, ten skalp. Všechno si pamatuju, pak to vrtání, navrtávání, kdy vlastně jsem cítil nejdřív jemný vibrace a pak jak šel hloub, jak se to šlo skrz, tak úplně, no to byl hrozný zvuk. Potom vlastně, když tam dávali ty vlákna, tak jsem vlastně cítil, jak to tam souvají, jako všechno jsem cítil, no.
5: Vám hrozně svítí oči, jste spokojený.
2: Jo, značený úplně. Já se budu moc fungovat normálně, že jo, chodit s dětmi na fotbal, všechno. Hrát, budu moc fungovat normálně, jsem šťastný, jako. Když se mi objevil ten třes nohou, to je těch 14-15 let, to byl jemný chyjev, tak hned na YouTube, na Google a vyjel mi Parkinson, tak jsem běžel do doktorce a říkal, mám Parkinsona. To asi rozhodně ne v tomhle věku.
5: To vám bylo nějakých 25?
2: 8 a 29, no. 5 let probíhalo kolečko, prostě vyšetření zad, všeho, nervů, po psychologách jsem lítal a nic, aby mi za 5 let vlastně diagnostikovali opravdu to Parkinsonovo.
5: To jste měl rodinu v té době?
2: Jo. To bylo těžké se smířit s tím, že víte, že dřív nebo později budete muset vzdát se práce. Jako když máte hodně dobře placenou práci, jsem viděl, že s touhle nemocí už mě těžko jako jen tak někde vezmou. No hrozný.
5: V invalidním důchodu jste tedy jak dlouho? Kolik let?
2: Tak 8. Ale tak tenkrát to byla roz, že jsem vlastně ještě spoustu let byl schopný pracovat normálně, ale postupem času vlastně už to odpadalo ta práce, že už to nešlo zahrát. A teď je to vlastně můj jediný příjem, ten důchod. No.
5: Jak moc to vlastně leze do peněz, když jsme u toho?
2: No hodně, no. Kléky doplácet a musím chodit plavat, abych se hýbal, masáže, fyzio.
5: A kolik vás to tak stojí třeba v průběhu měsíce?
2: 5-8 tisíc třeba, dejme tomu, no.
5: Co okolí říká na vaši chorobu?
2: No tak samozřejmě ty hned koukají. Manželka říká, že ne, ale já to cítím, že jo. A samozřejmě člověk zaslechne i kolikrát, že ten je napitej, nebo je, ten si přešlech, jo, nebo prostě takhle, no. Je to nepříjemný. Takže třeba když vím, že mi není úplně nejlíp, tak fakt se vyhýbám lidem, nebo nechodím do obchodu, nebo vůbec mezi lidi, no.
5: Chce to asi obrovskou disciplínu, aby se člověk dokopal k tomu pohybu, i když se mu nechce a dá mu to práci.
2: Tak disciplínu já teda vůbec nemám, ale já nevydržím chvíli v klidu, takže já, i když jsem v tom nejhorším stavu, tak já bych furt se snažil něco dělat, ale to prostě neposlouchá. To je pro mě nejhorší, že mozek bych chtěl něco jako tvořit, dělat, takže já jsem si našel nějaký koníčky. No začalo to rybičkama, pak jsem začal stavět Lego, pak jsem zkoušel modelaření, jako lepit modýlky letadel, lodí, pak to přešlo v RC auta, že jsem si kupoval profi RC auta, jezdil jsem do lesa. No a poslední dobou to už jsem vzdal, protože už jsem nemohl chodit. Tak teď jsem začal sbírat sběratelské figurky, no.
5: Já jsem byl na takovém půlhodinovém výšlapu, je to znát na tom těle?
2: No strašně, já už jsem vyčerpaný, protože si vím, že vylezu nahoru do 4. patra, lehnu tak, jak jsem a důleže.
9: Bych byl tak šťastný, jako se zdají být jiní.
10: Někdy.
9: Přicházím o mnoho, protože se neumím včas rozhodnout.
10: Někdy.
4: 10. ledna 2025. Sedíme v čekárně neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, konkrétně Centra pro intervenční terapii motorických poruch. Ladislav Trčka sem přijel se svou ženou Zdeňkou, která mu pomohla s vyplňováním dotazníku.
9: Cítím se odpočinutý a svěží.
10: Někdy.
9: Po těch posledních 14 dnů. Jsem klidný a rozvážný.
10: Ne.
9: Téměř nikdy.
4: Že má nějaký zdravotní problém, byste na něm prakticky nepoznali. Po operaci je totiž běžný efekt okamžitého uzdravení, který ale postupně odeznívá.
9: Mívám pocit, že těžkosti se hromadí tak, že je nedokážu překonat.
10: Ne.
9: Trápí mě věci, na kterých ve skutečnosti nezáleží.
10: Ne.
9: Jsem šťastný.
10: Vždy.
4: Čeká ho zapojení stimulátoru, který mu před měsícem operovali. V praxi to znamená, že má v mozku dvě elektrody, které jsou tenkými vlákny připojené k neurostimulátoru pod kůží na hrudníku. Ten teď musí lékaři zapnout.
11: Tačka si odloží. My jsme spolu zkráceně některé informace probrali.
12: Dobře. Tak jdem na to. Vyšetřím si vás. Tak jo, ukažte ruce. Otevřít, zavřít pravou, levou, pravou, no, takhle. Levou.
2: A tohle bych se toho práci neudělal.
12: No. Já bych to třeba, abyste byl na tom hůř.
2: Já nechci.
12: Já vím. No takhle, teď jako když to začneme nastavovat, tak neuvidíme pozitivní efekt. Dokonce se nám možná začnete vrtět. No, kdybychom to natáhli ještě o týden, o dva, tak už budete pravděpodobně v takovém nerozumném stavu, ale rozumně špatném stavu.
5: Takže dneska pokus číslo 2.
2: Pokus číslo 2, no doufám, že už jsem dostatečně stuhlej, no.
7: Třesavku mám, snad byla spokojená sestřička, no.
5: Je pravda, že dneska už je na vás ten Parkinson na rozdíl od těch předchozích setkání i vidět.
7: Jo, už se třesu celý, pravá ruka, to je takový, že nemůžu nic doma dělat, nemůžu nic jít, prášky si nemůžu nadat ráno.
12: To ukaž, jak chodíte, projděte se.
7: No, můžu.
12: Pravou nohou takhle. Dobrý, no tak jdeme od toho. Půjdeme jedna strana, druhá strana. Začneme tou horší, to znamená tou levou. Každá ta elektroda má 4 patra a my vyzkoušíme každé z těch pater samostatně. Hmm. To znamená, že já je spustím a postupně to budu zvyšovat, budeme koukat, co to dělá. Pozitivního, negativního. Pozitivního by mělo být uvolnění toho třesu a stuhlost, že bys to mělo začít hýbat rychleji. Negativní může být nějaké brnění, které většinou ale ustoupí. Pokud ale bude cokoliv jiného, tak křičte.
7: Jasně.
12: Jo, pouštíme levou ruku, úplně něco minimálního, nebrní, nic se neděje. Otevří, zavří. No, takhle čeká. Kdyby něco úplně příšerného, já tady budu, tak křičte na chodbě, nebo bouchejte, nebo no, udělejte randál. Jo? Jinak se vidíme, teď máme čtvrt, dejme to na 3/4, že se sejdeme. Jo?
7: Tak jo.
12: Tak jo.
9: Zatím vás
12: chvátím.
5: Jaký to bylo?
7: Zvláštní, když poprvé, že k tomu ke mně mají ovladač, no. Že najednou se spustila horkost v hlavě, nebo najednou začalo něco brnět, najednou to odeznělo, když to vypnul. Zvláštní, no.
5: A teď potom, co vás nastavili, tak je to jako zásadní zlepšení?
7: No je, no, oproti ránu je, no, uvolnil se mi ramena, narovnal jsem se, já se můžu chodit dalším krokem a rychlejš. To je to znát, no. Tak nepopsatelný.
12: Mladí lidé mají trochu jiného Parkinsona jako staří lidé nebo starší. A to se nám pak odráží od toho, jak to můžeme řešit.
4: Neurolog Pavel Filip.
12: My tam máme nějaké dráty, pustíme tam lidově řečeno proud a mozek si s tím nějak poradí. On si s tím musí být schopen poradit. Pokud na to nemá už kapacitu, tak mu můžeme dokonce ještě ublížit. Takže proto u starších pacientů, řekněme po 70, moc to neděláme, tu hlubokou mozkovou stimulaci. Říkáme pacientům, že reálný, rozumný efekt neočekávat dříve než za nějakého čtvrt roku nebo potenciálně až půl roku. No a ne jak dlouho to, když uděláme úplně hloupý průměr, tak za nějakých 5 až 7 let po zavedení té stimulace se nám pacienti po té hybné stránce vrací na tu úroveň, která tam byla před tou stimulací.
5: My se vidíme vlastně 2 měsíce od toho zapojení. Co se vlastně za tu dobu všechno stalo?
7: Zvykl jsem si na nový život, protože co nefungovalo před operací, najednou začalo fungovat. Začal jsem zase jezdit na kole, zkouším nové věci, no. Ale přesto musím říct, že tam furt na pozadí cítím tu nemoc, jakože i když teďko se ty příznaky jakoby odbouraly, furt cítím, že mě něco brzdí, jakože tam něco je. Pak jsem odjel do lázní, byl jsem měsíc lázní, kde jsem si ještě každý týden přidával, co jsme byli domluvený.
5: To už děláte potom sám, že si to tady jakoby
7: tam,
5: zvyšujete.
7: Tam je nějaký telefon, tady je to okno, co to připojí.
5: To znamená, máte v kapse chytrý telefon, kde na to máte speciální aplikaci.
7: Tady to je pravá strana, levá strana. Mm-hmm. Vlastně tady mám vlastně okno,
5: kde si plus, vlastně, minus, plus minus a tady si přidáváte. Mm. Takže se to zlepšilo tak, jak jste očekával, nebo je to jiné, než jste si vysnil?
7: No, očekával jsem o toho míň. Musím říct, že se cítím naprosto v podstatě skoro jak zdravý člověk. Asi léky už skoro neberu, ty beru prostě jeden lék denně a to je všechno. Já jsem měl 3 druhy, 4 druhy léku jenom na toho Parkinsona. A já ráno vstanu a udělám normálně krok.
5: Tak jsi trošku přibral v těch lázních, vypadáte tak jako spokojeně.
7: No, 10 kg jsem přibral, no, v lázní. Jsem se měl dobře. Spokojený jsem, samozřejmě. No, do práce se teprve vracet budu a já se těším, jsem připravený, no. Nekvrdlám se, budu se cítit i líp, komfortnější, protože když jsem nějaký jednání, tak jsem se tam vrtěl, že jo, neposednej, nohy mi furt lítaly. Teď jsem jako vyklidněný. Jako, co se týče koníčků, tak nemám žádný teďko, no. Ty musí se vymazali. Potom zapnutí prostě jsem přestal mít zájem o ty svý koníčky, no. A že jich bylo. Tam se teďko hledám, snažím se najít něco ještě, jako, uvidíme, no. Ptal jsem se na to a jako stává se to, že prostě ta kreativita, zájem o ty koníčky prostě zmizí. O to víc se snažím trávit čas s klukama, no.
13: dobrý den.
2: Trčka, dobrý den, pro Jáchyma.
13: Ano, posílám.
2: Díky, naschle.
13: Naschle.
2: A už tady. Čau. Tak jdem pojď. To máte nějaký úkol? Ta štěří v oběd, jo? Pak vyjdeme na úkoly, pak na kolo.
14: Jo.
4: Uplynuly další dva měsíce a já jsem znovu v Kladně. Tentokrát jsem pozvaná na návštěvu k Trčkovým domům.
2: Zítra mi čeká nástup do práce, zase po dlouhý době, asi po 8 měsících, takže jsem si odvyk. Těším se, ale jsem nervózní, co mi, jestli to zvládnu vůbec, jakože, protože když si pamatuju poslední dny v práci, v té předchozí, tak to už nešlo zvládat. Pro mě bylo náročný cokoliv, jako voškrába brambory, prostě ty ruce nefungovaly, jak měly, prostě udržet tu bramboru správně, nebo umýt nároby, nebo nad čím člověk nepřemýšlí, že to dělá automaticky, tak pro mě bylo neskutečně zavázat si tkaníčky, prostě vůbec to bylo, košile jsem přestal nosit už dávno, protože jsem si nezapnul ty knoflíčky, že jo.
15: Je to změna, no. jako ten pohyb a všechno to se jako zlepšilo určitě a
2: jsem klidnější, ne?
15: Ano, nenadává tolik, že jo, protože mě nic vás nebolí, ale jako třeba ta únava, to je veliká, no, potom jako, že opravdu...
2: Spíš lenost bych
15: no, řekl. No, ano, lenost, no, prostě, že
2: třeba opravdu... Vstát a jít.
15: Jako, že jakmile jsem já doma, tak teda jako, že vůbec, jako, že by vstal, nebo takhle, jako to fakt musím vytáhnout, třeba aby jsme šli ven.
2: Včera jsme byli na procházce 7 km na drc jsme dali.
15: Ale už jsem chtěla jít sama, prostě, že jo, nechtěl vstávat. A to, takže to, tohle jako, ale jinak jako...
2: Ale když vyrazíme, tak já to ujdu.
15: Jo, jako musí se jako...
2: Hecnout a jako, opravdu se překonat a jít, no.
15: Tam, jak nejsou ty koníčky, tak jako fakt, kdyby nebyl zájem jako nějak moc vonit.
16: Všechno je od té doby lepší a jednoduchý to nebylo předtím, no. Nemohl chodit, jednomu to chodí, jednomu to nechodí. Furt ho jako něco bolelo, blbě se mu kolikrát dýchalo a potom vznikaly doma takový jako konflikty prostě, že jo. Protože já byl bez nálady, táta prostě, že jo, to na to.
17: Zamyslela ses někdy nad tím, co kdybych to měl taky?
16: Jo, a upřímně asi bych to zabalil. Cením tátu, že se jako na to nevykašlala takový, že já si to nedokážu představit na vlastní kůži.
15: Samozřejmě jsme to obračili, no, to člověk nevěděl, co bude, co přijde a...
2: A to jsem říct, byla statečná.
15: Jo, no. Jako už co člověk nevystoupí vlastně, no. Už to bylo i náročný, opravdu, že nebyl schopný jako vlastně zvednout se z postele, jako dojít pár kroků, no.
2: A bolesti všeho.
15: A bolesti, no. Takže vlastně nic, s čím by člověk mohl jako pomoct. Člověk mohl pomoct, že se tady postará. No. Jako těch nocí probrečených bylo hodně.
2: Tak je září. Už po dovolené, teď jsem se vrátil do práce už v červnu, takže od června jsem v takovém polorežimu pracovním na poloviční úvazek jenom. Myslel jsem si, že to časem bych zvednul na plnej, ale podle těch dvou, třech měsíců jsem zjistil, že fakt ne, že ten poloviční je max, no. Měníme jízdní řády, staráme se zastát tam, jo. A tak různě jezdíme po středočeském kraji a... Takže já jsem možná radši, že nejsem v kanceláři, protože se mi roztřásla pravá ruka. To mě trápí od začátku prázdnin, takže bych na počítači stejně asi nebyl schopný pracovat. Nejsem schopný ani zamávat klukovi do školy pořádně. Mám koníčky, jako nemám žádný. Vlastně jsem byl na psychologickém a psychiatrickém vyšetření, jsem měl akorát před to operací a od té doby beru prostě nějaké antidepresiva nebo něco, ale jako nějak nic, no. Já se ani nepovídám s lidma, takže mi to změnilo hodně ta operace, jakoby i v tomhle tom jako směru. Jako zaplať pánbu za ní, že se můžu hejbat, ale zase s tím neumím naložit, s tím hejbáním, jako, že jsem takový jiný jsem. Sám sebe nepoznávám kolikrát.
18: Je 6. listopadu a já jdu na kontrolu na neurologii. Mám pár neduhů, co se zase projevily od té poslední kontroly. Tak uvidíme, co s tím půjde udělat. No.
2: Ale hůř než při poslední kontrole. Jsem takový mlčok spíš.
19: Mlčok? Co to znamená?
2: No, že když jsem byl povídaný, mluvil, rád jsem mluvil s lidmi, a teď spíš ne. No, a ono i celkově, jako že třeba jsem víc jako bojácnej, víc přemýšlím.
19: To koníčky.
2: Nemám žádný.
19: No, máte žádný.
2: Jako rodina, kluky, to jo, ale jako z těch koníčků, co mi bavilo, tak vůbec ne.
12: Nic.
17: Takže teď tady jste dostal léky, trošku vám to zvedli a budeme doufat, že to zabere.
7: Určitě to zabere. Já mu věřím pro doktorovi.
12: % pacientů s Parkinsonovou nemocí má depresi klinickou a často se to neřeší kvůli tomu, protože ty pohybové potíže jsou více vidět a to lékaře více trápí, protože to vidí vlastně v té ambulanci víc, ale my právě potřebujeme vidět to, co udělal pan Trčka, že se mu zvýšila kvalita života, že to, co on dělá, co chce dělat, že mu to jde dělat a chce to dělat, že nechce sedět doma. To, co jsme viděli při poslední kontrole, to nebylo to, co bychom chtěli mít. Jakože jo, pohybově lepší, ale vlastně ta kvalita života byla taková, že jo, lepší, ale moc se mu nechtělo vyjít ven. To není dobré, to tam nechceme mít.
4: Prosinec 2025. Přesně rok od operace.
7: A já se cítím báječně oproti loňskému roku, kdy jsme tady byli plné energie.
5: A i oproti tomu poslednímu našemu setkání.
7: No, se změnilo, no. A i nálada se zlepšila všechno, no. Že jsem mám chuť dělat věci, které jsem dlouho nedělal, jakože doma vařit, i uklízet, včera jsem měl okna. Taky ty běžné věci, které jsem nemohl, no. Pak jsem mohl a nebavili mě, tak teď zase rád pomáhám, rád jsem v té domácnosti ještě trochu použitelný. Já jsem neměl perspektivu, nebo neviděl jsem perspektivu a teď jsem jiný člověk, no, dostal jsem jakoby druhou šanci. Žiju teď a tady a jak říkal pan doktor, snažím se hejbat, abych vydržel co nejdýl, ale jako nepřemýšlím nad tím, že se to zase zhorší. Zatím ne.
1: Audiodokument On-Off natočila Kateřina Kubalová, dramaturgie Jakub Horáček, mistr zvuku Tomáš Gzelhofer.
0: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. ...23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy. Poslance v týdnu čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Izraelská armáda zaútočila na jižní Libanon po tom, co Hizbalách odpálil drony. Fotbalisté Mladé Boleslavy zdolali Ostravu a v lize jsou dál bez porážky. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli schválit senátoři a poslanci se v nadcházejícím týdnu budou muset znovu zabývat stavebním zákonem nebo zrušením služebního zákona. Obě novely ostře kritizuje opozice a jednání tak poslance zřejmě znovu zaměstná velkou část týdne. A koalice je připravená senátory přehlasovat. Od stavebního zákona se slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
14: Dneska například výstavba bytových domů stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
13: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. A poslanci se k zákonům, které jim vrátil Senát, sejdou v úterý. Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko drtivě vyhrála Alternativa pro Německo AFD. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala 44 až 44,5% hlasů. Druzí skončili křesťanští demokraté, kteří se propadli na historické minimum. AFD ale podle současných odhadů nezískala většinu mandátů v zemském sněmu a nevytvoří tak jednobarevnou vládu. Izraelský útok na jižní Libanon má 7 obětí, oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. A podle izraelské armády to byla odveta za dronový úder Hizbaláhu na izraelské vojáky v části regionu, který Izrael označil za bezpečnostní zónu. Izraelci už předtím vyzvali lidi v okolí budovy, na kterou mířili, k evakuaci. A podle Izraele je využívá právě militantní skupina Hizbaláh. Íránem podporované hnutí se k situaci zatím nevyjádřilo. Izraelské útoky v Libanonu od 2. března zabily více než 4300 lidí. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, jestli odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost. Upozorňuje přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Milan Sova.
20: V rámci toho výkonu víme, jestli jsme se dostali tam, kam potřebujeme, a jestli budeme schopni odebrat validní vzorek nádoru, abychom ho potom mohli nechat vyšetřit na patologii a zjistili informace, co potřebujeme k tomu, abychom pacientům mohli nasadit správnou léčbu, která bude pro ně nejúčinnější.
13: A ve věku 80 let zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel Jojo Bandu Richard Tesařík. O jeho úmrtí informoval syn Štěpán. Vedle působení v Jojo Bandu vydal také několik sólových alb a účinkoval v muzikálech. Na české hudební scéně patřil k průkopníkům reggae a ska. Fotbalisté Mladé Boleslavy v novém ročníku nejvyšší soutěže stále neprohráli. V 7. kole šance ligy porazili doma Baník Ostrava 4-0 po 2 gólech Schuberta a jedné brance Johna a Kolaříka. Oba týmy měly v utkání řadu šancí. Zatímco hosté třikrát trefili tyč, Středočeši byli produktivní. Mluvil o tom kouč Mladé Boleslavy Aleš Majer.
21: Myslím, že jsme měli i další možnosti, ale Baník jich měl taky hodně a ten zápas se samozřejmě rozhodoval v prvním poločase, kdy my jsme ty naše příležitosti využili a Baník ne. Myslím si, že opravdu jsme viděli krásné utkání s poměrně krutým výsledkem pro Baník, ale my jsme samozřejmě rádi, že to takhle dopadlo.
13: V dalších zápasech prohrála Sparta Praha v Hradci Králové, Liberec porazil Jablonec a Teplice přehrály Zlín. A české basketbalistky přišly po 2 porážkách na mistrovství světa v Berlíně i o teoretickou šanci na postup do play-off. Rozhodlo o tom vítězství Američanek 55-52 nad Italkami. Proti Američánkám nastoupí Češky zítra na závěr základní skupiny.
22: Nehody na D2 u Hustopečí a také v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Hustopeče na 14. kilometru havarovalo osobní auto. Ve vysoké rychlosti tam vyjelo mimo dálnici, na místě už jsou policisté, hasiči, také záchranáři. Zpomaluje se, ale bez kolon. Opatrně také na dálnici D10 za výjezdem z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Horní Počernice na kilometru 7,5. Tam stojí nepojízdné auto, je na úzké krajnici a vybočuje se. V Praze jsou nově komplikace ve Kbelské ulici s hloubětí násměrem do Letňan. Mezi Novopatskou a sjezdem na Kbeli řeší nehodu osobního auta s nákladním. Projíždí se pomaleji, ale bez většího zdržení. A na Mladoboleslavsku je stále uzavřená silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi po těžké hromadné nehodě obousměrně. Objízdná trasa vede přes Brodce a Libichov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se pak od západu vyjasní a pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 16. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
23: Narazil dluhový populismus Andreje Babiše na českou DNA? O čem svědčí rozsudek osvobozující SPD? Energetické nápoje nejsou nevinnou zábavou? Za zavřenými kremelskými dveřmi anebo Islanďané a Evropská unie? To jsou nikoli všechna témata nedělních názorů a argumentů a ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Ondřej Konrad. Dobrý den.
0: Názory a argumenty.
23: Vlád. Vláda u české veřejnosti poprvé vážně narazila návrh rozpočtu, který počítá s dalším gigantickým zadlužením, odmítá výrazná většina, celých 62%. Je tu tedy několik otázek. Například, co je důvodem nečekaně silného odporu a jak velký problém to pro vládu znamená a ještě může z toho nějak těžit opozice? O tom všem uvažuje Petr Honzejk, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin.
3: Nejprve čísla. Agentura Median na reprezentativním vzorku zjistila, že odpor proti zadlužení o dalších 389 miliard korun v době, kdy Česko nečelí žádné krizi, je skutečně silný. Nejenže odmítají takřka 2/3 populace, ale nové dluhy jdou proti srsti i voličům vládních stran. Na dluhovou jízdu odmítá nastoupit nadpoloviční většina voličů motoristů a SPD. A co je nejzajímavější, také 28% voličů hnutí ANO. Takto silný odpor vůči tomu, co Andrej Babiš prosazuje, jsme u jeho vlastních lidí zatím nikdy ničem nezaznamenali. Co je důvodem? Můžeme ho objevit v národní povaze. Češi tradičně patří mezi finančně velmi odpovědné či, chcete-li, opatrné národy. V evropském srovnání máme jeden z největších smyslů pro spoření a zároveň jednu z největších averzí k dluhům. Pro ilustraci. Průměrné zadlužení českých domácností je 57% ročního disponibilního příjmu. Například v Německu je to ale o 20 procentních bodů víc. Ve Francii je to pak 108% a třeba ve Švédsku dokonce 198%. Toto základní nastavení, které například Mojmír Hampl, šéf Národní rozpočtové rady, označuje za součást české národní DNA, se pak propisuje i do hospodaření státu. Česko vždy patřilo a stále ještě patří k nejméně zadluženým zemím v Evropě. Situace se ale postupně mění. Od roku 2019 se zadlužujeme v poměru k HDP 3x rychleji než Německo. A nyní, a to je podstatné, chce Babišova vláda už tak zběsilé tempo ještě zvýšit. Opatrným Čechům zjevně začíná blikat kontrolka, varující, že by to nakonec nemuselo dopadnout dobře. Začínají to dávat najevo. Andrej Babiš je tak v prekérní situaci. Jako správný populista slibuje komukoli cokoliv a řídí se přitom podle průzkumu veřejného mínění. K tomu samozřejmě potřebuje peníze. A kde je sehnat jinak než na dluh, že ano? Nyní ale průzkum ukázal, že většina nesouhlasí s gigantickým zadlužováním. Co teď? Jako populista by se měl řídit podle průzkumu a začít šetřit. Ale to jaksi nejde, protože by se dostal do rozporu s jinými průzkumy a hlavně se svými sliby. Vypadá to, že i populismus má své limity. Může doběhnout sám sebe. Co ale znamená odpor většiny Čechů k babišovskému zadlužování pro politiku? Bezprostředně asi nic moc. Většina sice odmítá dramaticky vyšší dluhy. Nemusí to ale ještě znamenat, že je to pro ně to nejdůležitější. Stále může existovat spousta jiných, řekněme, spotřebních motivů, které převažují. Možná nakonec, kdyby otázka v průzkumu zněla, co konkrétně škrtnout, na čem by stát měl šetřit, aby deficit významně snížil, na nic moc by lidé nepřišli. A to už vůbec nemluvíme o tom, co by společnost řekla na zvyšování daní. Na druhou stranu je ale zjevné, že Babišova pozice není tak pevná, jak si možná premiér myslí. Pokud skoro třetina jeho vlastních voličů odmítá jeho styl hospodaření, kterým je hostina na dluh, narušuje to obrázek Babišova elektorátu jako monolitu, který dává oligarchovi volnou ruku vzhlížejíce nábožně k jeho makání, lidovosti a štědrosti. Mezi Babišovými voliči je zjevně významná část lidí, kteří mu rozhodně všechno neodpustí. Jejich podpora hnutí ANO není pevná a neměná. Je, možná sice v nižší míře než u jiných stran, ale přece podmíněná. Z toho pak plyne podstatný závěr pro současnou parlamentní opozici. Není to tak, že by se dosud dominantní hnutí ANO nedalo porazit. Část jeho voličů jen čeká na lepší nabídku. Co by měla obsahovat, na to opozice musí přijít sama. Ale jisté je, že její součástí musí být rozumné hospodaření s ohledem na budoucnost.
23: To byl Petr Honzek z Hospodářských novin. Smyslem paragrafů o podněcování k nenávisti nebo o projevech sympatí k hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod člověka je, aby se otevřený rasismus nebo antisemitismus nestaly běžnou, normální a tolerovanou součástí veřejného diskurzu, říká ve svém komentáři Jan Vávra, publicista a svého času také ředitel TV Nova.
6: Nedávný rozsudek pražského městského soudu, který zrušil 3milionový peněžitý trest za podněcování k nenávisti, ke kterému SPD odsoudil obvodní soud pro Prahu 1, potvrdil přetrvávající bolest české justice, kterou je absolutní nepředvídatelnost soudních rozhodnutí. Připomeňme, že šlo o kontroverzní předvolební plakáty, na kterých byla fotografie muže tmavé pleti s nožem v ruce a agresivním výrazem v obličeji, spolu s nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu a stop migračnímu paktu Evropské unie. Soudkyně městského soudu Monika Křikavová rozhodla, že Okamurovo hnutí nespáchalo trestní čin podněcování k nenávisti ani žádný jiný. Použitá forma byla prý výrazná, zjednodušující, místy provokativní, na hraně dobrého vkusu. Ovšem takový způsob vyjadřování je pro předvolební agitace a debaty v zásadě typický. Smyslem paragrafu o podněcování k nenávisti nebo o projevech sympatií k hnutí směřujícímu potlačení práv a svobod člověka je, aby se otevřený rasismus nebo antisemitismus nestaly běžnou, normální a tolerovanou součástí našeho veřejného diskurzu. Tyto paragrafy tedy svým způsobem ochraňují a upevňují hodnoty liberální demokracie. Trestní zákoník samozřejmě neobsahuje žádná měřítka nebo stupnici provinění, takže rozhoduje čistě subjektivní názor soudce, co je přijatelné a co ne. Plakát s nožem a chirurgy z dovozu tedy přijatelný je. Je nepochybné, že s používáním paragrafů trestající podněcování k nenávisti a podobné činy se musí zacházet opatrně. Populisté totiž dokáží velice efektivně využít tyto tresty k vytváření příběhu o liberální cenzuře a ohrožení svobody slova ze strany bruselských elit. Trestní stíhání za nenávistné projevy obracejí ve svůj prospěch a interpretují je svému voličstvu jako důkaz, že říkají nepohodlnou pravdu. Represivní normy upravující nenávistné projevy jsou tedy dnes jak nezbytnou ochranou demokracie, tak i snadným terčem pro mobilizaci populistů. Je tedy na úvaze soudců, co je lépe tiše přejít mlčením a kde byla naopak hranice již překročena. Soudkyně Ivana Tichá se domnívala, že hodnoty demokracie je třeba bránit. Soudkyně soudu vyššího stupně si myslí, že se zase tak moc neděje. Monika Křikavová je soudkyní od roku 1992. Podle seznamu Ministerstva spravedlnosti byla dříve členkou KSČ, na druhou stranu projevila jistou osobní integritu a odvahu, když se nebála poukázat na korupční jednání svého kolegy Havlína. Asi ji nelze podezírat, že by SPD fandila. Určitě poctivě zhodnotila, že chirurgové z dovozu nepřekračují hranici, která by nás měla pobuřovat. Její uvažování by nás tak mělo upozornit na to, jak se nenápadně posunuly hranice mezi tím, co je ještě salon féhyk a co už do slušné společnosti nepatří. Nenávistné projevy se staly běžnou součástí života a extremisté v nejvyšších státních funkcích se těší úctě. Nakonec obvodní soud pro Prahu 7 před pár dny rozhodl, že ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu a projevech předsudečné nenávisti. V Německu, kde se po válce naučili, že demokracii je třeba bránit, by plakát s černým mužem s nožem v ruce soud tvrdě potrestal, lépe řečeno by se ho tam nikdo ani neodvážil zveřejnit. Německá kontrarozvědka a soudy oficiálně vedou stranu AfD, která je v Europarlamentu partnerem SPD, jako organizaci podezřelou z pravicového extremismu. Jestli tedy rozsudek osvobozující SPD o něčem svědčí, tak především o měnícím se společenském klimatu v naší zemi. Nenávistné a rasistické projevy se už staly součástí normálu.
23: U mikrofonu byl Jan Vávra. Má dětem zakazovat energetické nápoje stát, a nebo jejich rodiče? Běžící diskuzi komentuje a svůj názor samozřejmě vyjadřuje Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found.
8: Drtivá většina lidí v České republice zastává názor, že konzumace energetických nápojů nezletilými představuje závažný problém. Plyne to z nového průzkumu realizovaného agenturou Behavio pro think tank ministra zdraví. Téměř 3/4 dotazovaných by pak uvítalo regulaci takových nápojů. Podobné stanovisko jako veřejnost zaujímají dlouhodobě nejen odborníci, ale také například ředitelé základních škol. Právě ti na problémy spojené s užíváním energetických nápojů upozorňují. Téma není v české debatě nové, už v roce 2024 se ho politicky chopili tehdejší poslankyně TOP 09 Martina Ochodnická a poslanec STAN Josef Flek. Spolu s dalšími poslanci napříč politickým spektrem připravili návrh, který měl prodej energetických nápojů dětem omezit. Původně se mluvilo o hranici 18 let, nakonec návrh počítal se zákazem prodeje dětem mladším 15 let a s omezením reklamy zaměřené na děti. Vláda s návrhem v listopadu 2024 souhlasila. Zákon pro

0: Konzumace je spojovaná mimo jiné s poruchami spánku, zvýšeným krevním tlakem, rychlejší srdeční akcí, bolestmi hlavy nebo úzkostmi. Může se také stát, že závislostní konzumace takových nápojů je jednou ze vstupních bran k jinému typu závislostí, třeba na ilegálních drogách. Experti také připomínají, že nespavost, kterou energetické drinky způsobují, může časem zapříčinit rozvoj deprese. Regulace energetických nápojů se proto znovu dostala do hry. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz jejich prodeje dětem mladším 16 let a v červnu uvedl, že ve sněmovně vzniká nový návrh napříč politickými stranami. Počítat by měl také s omezením dostupnosti energetických nápojů ve školách nebo prodejních automatech. Vláda ale ve svém postoji není jednotná. Proti regulaci se postavil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Podle něj nemá energetické nápoje dětem zakazovat stát, ale mají to dělat jejich rodiče. Motoristé navíc avizovali, že při případném hlasování nebudou postupovat jednotně. Právě argument odpovědnosti rodičů ale poněkud nabourávají nejnovější data. Zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let podporuje 78% veřejnosti a mezi rodiči nezletilých dětí je podpora ještě vyšší. Je tak úplně absurdní, že člověk, který má ministerstvo zaměřené přímo na prevenci a zdraví, se staví proti odborným poznatkům i vůli veřejnosti, která si, nejspíš na rozdíl od něj, nebezpečnost energeťáků uvědomuje. Šťastný se místo toho schovává za řeči o osobní odpovědnosti rodičů. Vzniká pak otázka, proč vůbec pan ministr chce být ministrem, když se vymezuje proti samotné odpovědnosti státu a politiky řešit zjevné problémy.
1: Říká Polena Rychlíková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Návyk ruské diplomacie rokovat za neprodyšně zavřenými dveřmi a také neposkytovat posléze žádné informace. To je téma, jemuž se inspirován jednou nedávnou americkou návštěvou Kremlu, věnuje analytik Českého rozhlasu a specialista na země někdejšího SSSR Ondřej Soukup.
3: Už uplynul více než týden od nečekané návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskvě a stále ještě nevíme žádné podrobnosti, o čem tam jednal. Diplomacie za zavřenými dveřmi je Kremlem preferovaným způsobem vedení jednání. Zní to logicky. V kritické okamžiky je nejlepší, když můžete svému protějšku říct vše natvrdo, bez diplomatických formalit. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to formuloval počátkem února roku 2022 po jednání s tehdejší britskou premiérkou Lizou Trasovou, která se snažila zabránit ruskému vpádu na Ukrajinu. Lavrov tedy prohlásil, že se nechce účastnit jednání, která, cituji, by mohla být vysílána v přímém přenosu a ve kterých se nedozvěděl nic tajného nebo aspoň neveřejného než to, co premiérka říká novinářům. V únoru letošního roku si Lavrov v rozhovoru pro ruskou státní televizi stěžoval na západní politiky, kteří s ním udržují neveřejné kontakty. Volají mi a prosí, aby hlavně nezveřejňoval, že se mnou mluvili. Jenže potom říkají totéž, co veřejně. Skončete už tu válku. To není diplomacie, to je ubohost. Rozčiloval se ruský ministr zahraničí. Že ruští představitelé se chovají úplně stejně. Před prvním setkáním s Vladimirem Putinem poradci říkali americkému prezidentovi Joe Bidenovi, aby nechal svůj ruský protějšek na začátek vymluvit. Takže po úvodních pozdravech následovala 50-minutová Putinova přednáška o tom, jak Západ Rusku ubližoval v posledních 30 letech. Ještě hůře dopadl novinář Tucker Carlson, kterému před 2 lety Vladimir Putin půl hodiny vysvětloval, kdo byli Pečeněgové a další zajímavosti z raně středověkých dějin Ruska. Své by mohl vyprávět také francouzský prezident Emmanuel Macron těsně před ruským vpádem na Ukrajinu v roce 2022. Ten vydržel poslouchat Putinovy historické výklady během 5hodinového telefonického rozhovoru, ale rozmluvit ruskému prezidentovi rozpoutání války to nepomohlo. Někdejší americký velvyslanec v Moskvě John Sullivan vzpomínal, jak v roce 2021

0: všichni ruští představitelé hovořili, jako by četli ze stejného papíru a nešlo je vtáhnout do diskuze s nějakým obsahem. To se týká i šéfa ruské rozvědky SVR Sergeje Nareškina, který se nyní setkal s šéfem CIA Radcliffem. Nareškinem vedená rozvědka pravidelně publikuje zprávy jako, cituji, Kyjev posiluje spolupráci s mexickými drogovými kartely. Moje nejoblíbenější je z června letošního roku a zní Euroantikristé zaútočili na ruskou pravoslavnou církev v Arménii. Do značné míry to nemusí vyjadřovat skutečné názory ruských představitelů. Jenže v okamžiku, kdy vědí, že o konci války na Ukrajině nakonec rozhodne jediný člověk, a tím je Vladimir Putin, nemohou projevovat vlastní názory. Místo toho opakují vlastní propagandu, které možná sami nevěří.
1: To byla úvaha analytika Českého rozhlasu Ondřeje Soukupa. Jak se dívat na výsledek islandského referenda na téma pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií, když je občané odmítli, ale přitom jsou ochotni různé evropské regule respektovat. O tom hovoří Marek Hudema z Lidových novin.
2: Islanďané odmítli v nedávném referendu Evropskou unii. Tak někteří interpretovali hlasování obyvatel Islandu, kteří zamítli obnovení přístupových rozhovorů s unií. Jenže na referendum se lze podívat jinak. Islanďané nechtějí členství v unii, ale jsou ochotni podřizovat se evropským předpisům a raději, než o nich rozhodovat, si je nechají nadiktovat. Zní to divně. Zvláště když u lidí hlasujících proti obnovení rozhovoru s unií hrála na Islandu značnou roli otázka národní identity a suverenity. A to nejen v oblasti rybolovu. Šlo o to, že Island musí zůstat svůj, o emoci samostatnosti. Něco, co i u nás používají různí patrioti, bojující proti Bruselu. Zajímavé ovšem je, že málo kdo z tábora odmítajícího jednání s unií byl na Islandu proti tomu, aby ostrov zůstal členem Evropského hospodářského prostoru. Přitom členství v tomto prostoru znamená, že konkrétně Island přijímá zhruba 75% unijní legislativy. Bez toho, aby měl možnost ji jakkoliv ovlivnit. Prostě unijní státy mu pravidla, kde převážně o ekonomické regulace, nadiktují. Výměnou za to má Island přístup na jednotný evropský trh a členství v Schengenu. To, že Island je součástí Evropského hospodářského prostoru, byl dokonce argumentem proti dalšímu jednání o plném členství v Unii. Je to paradox. Lidé, kteří jsou proti Evropské unii, a kritizují velmi často její předpisy, je raději budou poslouchat, pokud jim je nadiktuje někdo jiný. Zdá se jim to lepší, než o jejich znění rozhodovat. Možná proto, že je to pohodlnější a na veřejnosti se pak o unijních předpisech tolik nediskutuje. A třeba je to i recept na to, jak se vyrovnat s rostoucí silou antiunijních stran v mnoha evropských zemích a přitom těžit z výhod existence Unie. Receptem je dodržovat většinu evropských předpisů a nechat o jejich znění rozhodovat ty, co jsou více proevropští. Momentálně třeba Německo a pár dalších zemí. Naši národovci, horující pro národní suverenitu, by tomu třeba zatleskali.
1: Míní Marek Hudema. No a úplně na závěr, stačí kvalitní legislativa k tomu, aby v ekonomice vznikaly ambiciózní projekty, které budou chtít investoři podporovat? Luboš Kreč ze serveru CzechCrunch si tím není vůbec jistý.
3: Startupová scéna v Česku se dočkala návrhu vlastního zákona. Po větší podpoře pro moderní, inovativní projekty se volá už dlouho a to, co vláda Andreje Babiše představila, může být fajn dílčí krok, který neublíží. Jenže myslet si, že se jako mávnutím dynamika zdejšího ekosystému změní, by bylo bláhové. Česko má řadu špičkových, mezinárodně úspěšných startupů, které od investorů získaly stovky milionů či miliardy korun na svůj rozvoj. Nemáme se určitě zač stydět, ovšem pořád je kam se posouvat. A země jako Izrael, Švédsko nebo mnohem menší Estonsko ukazují, že i v intencích moderní ekonomiky se lze pohybovat mnohem rychleji a agilněji. Zároveň platí, že celá Evropa je ve schopnosti vytvářet multimiliardové startupové šampiony hodně pozadu za Severní Amerikou. Je to důsledek roztříštěného právního prostředí, neefektivních kapitálových trhů, silné byrokracie nebo málo akčního akademického prostředí. Výsledkem je, že kdo chce v technologickém sektoru uspět, dříve či později zamíří za oceán, kde jsou nesrovnatelné možnosti získat rizikový kapitál od investorů i know-how od těch, kteří už mají něco za sebou. V kontextu toho působí plán vlády, že zavedou oficiální startupový certifikát, čili štempl na to, že určitá firma je opravdu startup, veskrze humorný. Má to samozřejmě svoji logiku, jen s takovým potvrzením půjde uplatňovat daňové odpisy pro ty, kdo do startupů investují, a předejde se tak sporům s finanční správou. Jenže ruku na srdce, tohle není nic, co by zanechalo zásadní stopu. Šustí to papírem a ze všeho nejvíc to připomíná legendární hlášku "Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky" ruského politika Viktora Černomyrdina. Kde je vylepšení modelu zaměstnaneckých akcí? Kde zpružnění zaměstnaneckých úvazků? To by byly opravdové pomoci, nejen kosmetická vylepšení. Na takové změny si ale musíme teprve počkat a kdo ví, zda se jich vůbec dočkáme. Navíc je dobré si uvědomit, že sebelepší legislativa nezajistí, že v ekonomice budou vznikat ambiciózní projekty a že je budou chtít investoři podporovat. Mnohem větší vliv na to má předvídatelnost a rozumnost právního i politického prostředí, společenská poptávka a všudy přítomná chuť měnit svět kolem sebe. Nechť si každý zkusí odpovědět, zda to jsou hodnoty a charakteristiky, které lze vztahovat k Česku dneška a tak nějak obecněji Česku poslední doby. Obávám se, že tuto trajektorii pár paragrafy nezměníme.
1: Luboš Kréč se serveru CzechCrunch uzavřel nedělní názory a argumenty a za všechny dnešní autory i redakční kolegy této každodenní relace Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí a příjemný zbytek prvého zářijového víkendu přeje Ondřej Konrád.
4: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Anna Strnadová, Převaděč mezi dvěma světy, díl 6. Do cely se otevřeným oknem dral chladný vzduch. Bylo léto. Napadlo ho, jaké to bude v zimě. Hlouposti. V zimě tady nemusí být, nebo spíš už nemusí žít. Přemýšlel, co dostanou z něho a co ze Zemánka. V aktovce zůstalo hodně usvědčujících materiálů. Nechali ho celý den. Objevili se až na zítří v poledne. Začneme vlastním životopisem. Ozval se hlubokým hlasem jeden z nich. Štěpán mlčel. Zatím nebylo potřeba hned reagovat. Prudký úder dozad ho bolestivě stočil. Ještě jednou tvoje jméno a příjmení. Jan Klenovský. Další rána ho přerušila. Řekl jsem tvoje jméno. Basový hlas mluvil zatím klidně. Špinavou práci za něho dělal ten druhý. Štěpán Gavenda. No vidíš, že jsi vzpomněl. A teď pěkně životopis. Táta, máma, však to musíš znát. Tam za kopečky tě určitě taky vyslýchali. Psací stroj se rozjel. Nad jeho dětstvím se pozastavili. Tebe se matka vzdala ve 2 letech. Jaký jsi měl vztah s otcem? Vzpomněl jsi na mě jen, když jsem něco provedl. Proto jsem 16 utekl z domu. Dejte do zápisu, neutěšené dětství ovlivnilo Gavendův vývoj na další roky. Přiznal útěk z domu, krádeže. Potom polepšovna. Vyučil jsem se tam na zámečníka. Na to byl Štěpán pyšný a také na partizánskou činnost. I tím je pobavil. Ty jsi byl u partizánů? Není to nějak v rozporu s tvou současnou činností? Neviditelný basista byl zatím v dobré náladě. Ne, chtěl jsem, aby byla naše země svobodná. A chceš říct, že teď není svobodná? Hluboký hlas poskočil o 3 tóny výš. Štěpán mlčel. Něco jsem se ptal! Hlas už nebyl hluboký, ani nevyjadřoval dobrou náladu vyšetřujícího. Můžeš! Štěpán nic neviděl, ale pochopil, že je to pokyn pro funící obludu, která stála pořád za jeho zády. Další bolestivá rána směřovala na ledviny. Je po válce, tudíž je svobodná, špitl Štěpán. Neslyšel jsem. Je svobodná, křičel, aby se zbavil rozzuřené mátičky, která už přestala počítat rány. Kopal do něho, hned ho zvedal, bušil s ním o stěnu, chytal ho pod krkem, že sotva popadal dech a zase s ním praštil o zem. Stačí, zastavil ho vyšetřovatel. Stačí! Ale rozzuřený vykonavatel ztratil kontrolu nad svým konáním a bušil vztekle do Štěpána, i když ležel na zemi. Stačí! Zastavilo ho nové zařvání. To jsem zvědavý, jestli teď dokončíme výslech. Štěpán ležel stočený bolestí. Vnímal jen další rány. Slova mu splynula z údary. Postavte ho, houkl vyšetřovatel na svého pomocníka. Štěpán nebyl schopný stát. Sesouval se. Bachař se ho nejdříve snažil udržet. Potom jim vztekle mrštil na zem přímo na obličej. Už o něho nejevil zájem. Zbytek jeho poválečné činnosti si budeme muset hold zjistit sami. Odveďte ho. Zapište čas skončeného výslechu Štěpána Gavendy. To byla poslední slova, která prošuměla kolem hlavy vyslýchaného. Slyšel je, ale nevnímal. Příjmení Gavenda už dávno neslyšel. Byl pro všechny Klenovský. Jen kluci Zemánkovi mu říkali Štěpán. Co tomu řekne Miloš? Kam jste ho zavřeli? Nevěděl, komu kladl otázku. Nebylo mu rozumět, až na něho drsný doprovod, který splnil svůj úkol víc než na 100% houkl. Byl spokojený se svou prací. Ve dveřích ho tvrdě nakopl a poslal na špinavou zem celě. Strhl mu z očí hadr na krajích nasáklý krví, štítivě ho odhodil, odemkl mu pouta a upozornil ho, že se ho odpoledne vrátí zkontrolovat. Budeš chodit až do večera kolem cely. Štěpán upadl do mdlob. Probouzel se a zase se ztrácel v bezvědomí. Nevěděl, kolik je hodin. Když už se probíral z těžkého spánku, bylo v celé pořád světlo. Snažil se pohnout slepenými rty. V bolavém rtu cukalo. Potřeboval se napít. Nebyl schopný se zvednout. Pokoušel se o to dvakrát, ale nohy se mu podlamovaly. Myšlenky mu otupěly. Jediný, na koho myslel, byl Miloš. Kolik toho přiznal? A kolik Irenka? Proč ta se mu sem míchala? Pořád na ní myslel. Splývala mu s postavou Selmy. Netušil, která je která. Odpolední návštěva Bachaře byla zbytečná. Štěpán nebyl schopný se postavit a on ho nutil, aby chodil kolem cely.
1: Raz, dva,
0: řval na něho. Prudce ho zvedl a ze vzteku jím mrštil na zem.
1: Potřebuju pít, už dva dny jsem nepil.
2: Tady není restaurace, počkej do večera, třeba dostaneš večeři. Ale já nahlásím, že si ji nezasloužíš, protože si nesplnil dnešní úkol. Nechodíš.
0: Bouchl za sebou dveřmi. Až večer srovnal Štěpán trochu myšlenky. Mohl si prohlédnout celu o velikosti 2x4 metry, dřevěnou pryčnu bez deky, v rohu smrdutý kýbl. Večeři mu nakonec dali. Do ešusu nedefinovatelnou šlichtu, ve které plavaly proužky kyselého zelí a kousek bramboru. V druhé plechové nádobě trochu čaje. Vypil ho naraz. Chutnal jak vyprané ponožky, ale nevnímal nic. Zhltl celý obsah. Vylízal poslední kapku. Žízeň však neuhasil. Nad druhým ešusem chvíli seděl, než si dodal odvahy. Když uslyšel sbírání nádob, strčil ze zadní zuby brambor a obsah vypil. Sotva odevzdal prázdné nádobí, objevil se jeho Bachař.
2: Tak ses pěkně najedl a teď budeš chodit kolem.
0: Zaprášená žárovka na drátě ozařovala celu. Nebylo kam se schovat. Štěpán se postavil na třesoucích se nohách a začal svou nekonečnou pouť kolem zdí. Ze začátku své kroky počítal. Teď už se mu pletla čísla. Začínal znovu. Chvíli odpočítával nahlas, aby neusnul. Potom už jen v duchu. V hlavě to ještě nebylo v pořádku. Asi měl otřes mozku. Zastavil se. Návaly horka a zimnice se střídaly. Ubírali mu sílu, chtělo se mu spát. Zvedl oči k žárovce. Rozprsklo se před ním slunce. Zavřel oči, na vratkých nohách vyrovnával balans. Zachytila ho stěna. Pomalu se sunul k zemi. Půlnoc. Tak dlouho dovedl vzdorovat. Nevzbudil ho ani řev býce, který sem natěšeně vběhl. Třásl s ním jako s hadrovým panákem. Dostal strach, že mu umírá v rukách. Donesl vodu a polil ho. Štěpán reagoval jen slabě a upadal do bezvědomí.
2: I skurvenej imperialisto, ještě budu mít kvůli tobě průser.
0: Popadl ho a položil na dřevěnou pryčnu. Štěpán o tom nic nevěděl, probral se až k ránu. Vzbudil ho chlad zvenku, který pronikl pod jeho mokrou košili. Před domem zastavilo auto. V poutech vyváděli Štěpánovi spolupracovníky. Nic o tom nevěděl. Ještě několik dní se je bude snažit krýt. Další den, kdy ho vedli k výslechu, mu už v místnosti sundali hadr z očí. Chvíli se mu před nimi točily černé kruhy, když těsné utažení povolilo. Za stolem seděla obrovská postava. Možná to byl ten, co ho první den byl. Jeho hlas však neodpovídal přítomného řesádla. Žádná hloubka. Spíš výška. Když se rozčílil, řval jako pavián. Druhý chvíli stál, prohlížel si Štěpána, ale když začal výslech, posadil se k menšímu stolku s psacím strojem. Oba byli v uniformě. Zapisovatel měl hodnost staršiny. Nasvědčovalo tomu téčko na výložkách. Tlusťoch dosáhl vyšší hodnosti poručíka se dvěma malými hvězdičkami na žlutých výložkách. Štěpán sledoval oba vystrašeně. Přál si mít za sebou řev i rány. Bez nich to tady nešlo. Ozývali se chodbami celý den. Tlusťoch už měl porovnané svoje poznámky a připravoval se, že začne. Vyrušil je další muž. Položil na stůl modré desky, vytáhl z nich popsaný list, sklonil se k němu, něco šeptem vysvětloval a důležitě ukazoval na odkrytou stranu papírů. Černovlasý elegán, protiklad vyšetřovatel s hodností o jednu malou hvězdičku nižší na výložkách, připomínal Štěpánovi herce z řeckého filmu, který viděl v Německu, ale na příjmení si nevzpomněl. Křestní snad Gregory. Hezký obličej příchozího Gregoryho však odrážel nepřátelství a když se zadíval na Štěpána, uhnul před ním raději očima. Štěpán čekal, že se elegán vzdálí, ale mýlil se. Přisunul si druhou židli ke stolu a sledoval svého kolegu. Vyšetřování začalo obligátní otázkou.
2: Kdy ses poprvé vypravil za hranice a proč?
0: Štěpán byl připravený odpovědět tak, aby tím nikomu neublížil. Včera si to srovnával v hlavě. Tauchman byl se Slaměnou za hranicemi. Museli to vědět, zabavili mu dopis od Slaměny z Anglie. Povypráví mu příběh, jak je převedl. Se skupinou Tauchmana se už nikdy nesetkal. Připravil si odpověď ohledně Selmy. Věděl, že na ní dojde, když ji vyšetřovali. Není žádné tajemství, že se seznámili v nemocnici, kde si léčilo rozbité koleno.
2: Seznámení nás nezajímá, ale proč si ji nepřevedl do Německa?
0: Narodila se nám Irenka a Selma nechtěla do vybombardovaného Německa. Tohle byla pravda jen z poloviny. Nejdříve nechtěla, později se domluvili, že se pro ní vrátí, jen co malá trochu povyroste.
2: Selma Hartanová vypovídala jinak. Ona se totiž bojí o vaši Irenku, ty ne?
0: Řekl vztekle Tlusťoch.
2: Máme výslech zaprotokolovaný v těchto deskách.
0: Zvedl je vítězně. Co tím ten paskřivec myslí? Irenku vynechte. Irenku ne. Sklonil hlavu a pokorně přiznal, že jim slíbil později přechod do Německa. Oba dva si vzali na pomoc svazek klíčů. Podávali si ho zleva, zprava, až ztratil Štěpán vědomí. Potom mu nasadili pásku na oči a bachař ho táhl chodbou do cely. V polovině cesty se zastavil.
2: Podívej,
0: sundal mu hadr z očí. Štěpán se ocitl před nastoupenými vězni. Vzdávali mu úctu? Byla to slavobrána? Štěpán nebyl schopný pochopit, proč tady stáli. Vypadali jeden jako druhý, měli rozbité obličeje, sotva se drželi na nohou. Jedno oko měl Štěpán schované pod nateklým víčkem, druhým si měřil řady svých druhů.
1: Jsme si tak podobní. Jsem jeden z vás, šeptal.
0: Nikoho nepoznával. Ocitli se tady všichni jeho bývalí spolupracovníci. Štěpán ležel na tvrdé pryčně, měl horečku, ani k výslechu ho neodvedli. Chodili ho kontrolovat dvakrát denně. Nezajímala je jeho nemoc, ale zjišťovali, kdy už bude schopný ze sebe něco dostat.
2: Ještě, aby nám zhebnul. Potřebujeme ho jako klíčového svědka.
0: Rozčilovali se vyšetřovatelé. Sotva mu klesla teplota, přitáhli ho. Dnešní vyšetřování si vzal na starost Dobrák, přisluhoval Gregory. A už začal s obligátními řečmi, jak je krásně na svobodě, zvláště když má děvče, malé dítě, no chtěl by snad s nimi být. Teď stačí, aby jim jen řekl pravdu a oni se u soudu přimluví. Tady utratí nejlepší roky svého života. Žvanil a žvanil. Tohle už někde slyšel, na to všechno byl připraven. Jen nevěděl, co dostali ze Zemánka.
2: Nic?
0: Otázka směřovala ke Štěpánovi. Štěpán pokrčil rameny.
2: Tak přesněji.
0: Přátelský hlas vyšetřovatele trochu zavibroval, ale vrátil se do klidného tónu. Vybudovali jste se Zemánkem řadu zpravodajských sítí nejen v Čechách, ale i na Slovensku. Štěpán se cítil hodně slabý. Už neměl horečku, ale když tady do něho budou bušit a vrátí ho na celu, kde je pořád otevřené okno, dopadne stejně. Dnes neřekne nic, třeba mu to pro tentokrát projde. Ticho teď rozčílilo i Dobráka.
2: Budeš mluvit, nebo to z tebe vyklučeme? My už všechno víme, chceme to slyšet jen od tebe. Nehraj si na hrdinu. Máš toho tolik, že to nebude ani na 30 let, ani na doživotí, ale na provaz. Slyšíš? Provaz!
1: Když pro vás, tak už je všechno jedno.
0: Nevěřil, že by trest mohl být menší. Pomalu se s tím smířoval, když se probouzel z horečky na tvrdé palandě.
2: Začneme z jiného soudku,
0: vložil se do výslechu Gregory. Vstal od stolu a přiblížil se ke Štěpánovi. Zapisovatel se na chvíli zastavil a překvapeně se díval, co se bude dít. Výslech se dostával do další, mnohem tvrdší fáze.
1: Můžeš mlčet. Můžeš krýt své pomocníky, my už je máme většinou za katrem. A co nedostaneme z tebe, dostaneme z nich. My můžeme všechno. Třeba i zavřít tu tvoji milenku. A ty máš dceru, že?
2: No, tak ta by zůstala bez rodičů,
0: A my bychom jí museli nějaké najít, aby z ní vychovali řádnou občanku naší socialistické vlasti. Štěpán nestačil zareagovat. Do výslechu se opět vložil Dobrák. Naštvalo ho, že s vydíráním Milenky přišel první jeho kolega. Dnešní výslech vedl on, to on měl vytahovat nejdůležitější esa.
2: Vysleč se, štěkl.
0: Začal přituhovat, už to nebyla jen domluva. Odemkli mu pouta, sundal si sako, košily i kalhoty.
2: Do naha!
0: Bachař mu strhl trenýrky.
2: Dones deku a zabal ho do ní.
0: Obrátil se Dobrák na pomocníka, sám si sundal sako a začal si vyhrnovat rukávy. Bachař přinesl mokrou deku, strhl Štěpána na zem a zabalil ho. Koukala mu jen hlava a chodidla. Připravovali se na něho tři. Už o tom slyšel vyprávět. Použili gumový obušek a střídali se na něm.
2: To je pro tvé dobro, abys neměl modřiny,
0: vřeštěl Dobrák. Jeho pozornost zaujaly vyčnívající nohy. Chodidla se sama nabízela k drsným ranám. K bolesti, která se drásavě ozývala z pohmožděných žeber, se teď přidala nová z dalších míst. Štěpán si rukama chránil ledviny. Čas se zastavil. Uplynula nekonečně dlouhá doba, než řekl Dobrák dost. Velel tomu přece on. Dobrotivý výraz v jeho tváři se změnil na čirou nenávist.
2: Do korekce!
0: Štěkl Dobrák na Bachaře. Otočil se k ním zády, začal si schrnovat rukávy košile a pečlivě zapínat knoflíčky.
2: Ten Gavenda, to není tvrdý oříšek, ale pořádný ořech,
0: zakroutil hlavou Hezoun.
3: Však ona ho korekce zlomí, počkáme 14 dní. Není sám, koho jsme zatkli. Všichni si snaží zachránit kožich a mluví.
2: Akce Atos, to je jasné, bude zatím naším největším úspěchem. Rozbijeme jim celou špionážní síť. Už jsme jich hodně zatkli, teď ještě zlomit Gavendu. Kdyby ten zmetek vypovídal, měl bych dnes pěkný den,
0: přiznal Dobrák naštvaně. Tma, vlhko, zima. Ležel nahý na betonové podlaze. Zdála se mu celá ulepená zbytky krve, zvratky nebo močí. Nepřemýšlel nad tím. Rozklepala ho zima. Snažil se proniknout tmou. Šátral kolem sebe. Hledal oblečení. Kousek od něho se něco černalo. Nahmatal košily a kalhoty. Přišel o sako. Zoufale se snažil dostat do kalhot, ale tělo bylo tak stuhlé, že se mu podařilo je obléct až po dlouhé chvíli. Vyčerpání ho znovu složilo na špinavou podlahu. Ztrácel pojem o tom, kde je, co se s ním děje. Probral se až po dlouhém čase. Vybavilo se mu odpoledne ve vyšetřovně. Sáhl si na rozbitý obličej. Kolem něho se rozprostíralo ticho. Mrtvolné ticho se zápachem, který se táhl z vědra v rohu. Vzbudila ho žízeň. Netušil, že se tady podává jídlo a trochu pití jednou za dva dny. Lekl se, jestli nepropásl večeři. Nic se však nedělo. Nebyl všem dnům konec. Tady prožíval intermezzo nápravy. Nabídli mu čas, aby si všechno rozmyslel. Nebyl schopen srovnat své myšlenky, snad zítra nebo další den. Mlátili ho. Vydržel. Ale čím mu vyhrožoval Gregory? Uložil to do sebe jako něco těžkého, co bylo pro něho strašné. Nechtěl prozradit lidi, kteří mu pomáhali. Jejich jména mu dnes unikala. Vybavoval si svůj pobyt v Německu. Bogataj a Drbohlav. Konečně si vzpomněl na jejich krycí jména, Butler a Ralph. Nemůžou mu pomoct. Na něm teď záleželo, jestli řekne, co po něm při výslechu chtěli. Vyrušil ho příchod Bachaře a prudké světlo. Přechod ze tmy do oslnivé záře byl nečekaný. Zakrýval si oči. Posadil se z lehu.
2: Ty si myslíš, že tady budeš odpočívat? To se pleteš, přišel jsem na rozcvičku. Honem, honem, ať to máme za sebou, nemám na starost jen tebe. 50 dřepů.
0: Štěpán věděl, že to nezvládne. Před chvílí se o tom přesvědčil. Poslušně si dřepl, přidržoval se rukama země a začal. Přemáhal bolest i slabost těla. S vypětím svých sil jich udělal 10. Ril pusou o špinavou podlahu, padl na ní.
2: Vstávej, simulante, vstávej!
0: Kopl do něho Bachař.
2: No jak myslíš, špinit se s tebou nebudu, ale brzy přijdu. Můžeš odpočívat, ani se nemusíš zdržovat další činnosti. Vidíš?
0: vzal ešus a vylil na zem oběd nebo večeři, jeho celodenní jídlo.
2: Měl jsi na ně nárok? Odpověz!
0: Štěpán mlčel. Zoufale si přál, aby mu nechal aspoň pití.
2: Neodpovídáš. Mlčení znamená souhlas. Ještě tady mám čaj. Jsem hodný. Nevyliju ti ho všechen. Chceš snad něco říct?
1: Souhlasím. Nezasloužím si ho.
0: Štěpán se beznadějně upínal k druhému ešusu. Dozorce nahnul plechovou nádobu. Polovinu tekutiny vylil a zbytek postavil na zem. Štěpán se cítil dobitý. Bolest se mu rozlévala po celém těle. Všechno se dalo vydržet a nepůsobilo tak hrozně jako žízeň, která mu slepila rty. Měl pocit, že se i jazyk přilepil na patro.
2: Vypij to,
0: přisunul mu bachař na houbití. Štěpán třikrát polkl a byl na dně. Nahnul nádobu, aby mu neunikla ani poslední kapka. Dozorce mu ji prudce vykopl z rukou.
2: Uklid to tady, v rohu vedle záchodu máš hadr.
0: Odcházel jako vítěz. Než se tam Štěpán došoural, zhasl světlo. Nahmatal něco, co odporně smrdělo. Zvedl se mu žaludek a dávil do vědra. Plazil se k místu, kde skončil jeho oběd. Hmatem kontroloval zem. Teď se dotkl něčeho mokrého. Nenašel v tom víc než kousky rozvařené zeleniny. Štěpán utřel rozlitou šlichtu. Několik málo pohybů mu sebralo všechnu sílu. Přidržoval se zdi. Z posledních sil se postavil a odkopl hadr do rohu k vědru. Netušil, kam doletěl. Žaludek mu zase vibroval. Zhluboka dýchal. Nemohl zvracet, už tak přišel o část svých tekutin. Opřel se o zeď, přesunul se kousek dál, stočil se do klubíčka. Spát. Když nesl bachař jídlo podruhé, zeptal se ho na čas.
2: Co tě tak zajímá? Ještě toho máš hodně před sebou. Sportuj a odpočívej.
0: S chechtáním zavřel okýnko. Nešel za ním. Buď se mu nechtělo, nebo se v něm projevila trocha soucitu. Zopakoval svůj dotaz znovu u dalšího přídělu. Opět jiný bachař. Zmínil, že je tady šestý den a taky, že se jídlo nosí každý druhý. Občas se zvedl, když ho nikdo nekontroloval a snažil se projít kolem vlhké zdi. Chodidla se sklidnila, ale došly síly. Udělal tři kroky. Plížil se tmou. Doloval z těla zbytek energie, kterou tam kdysi měl. Tři kroky a stočil se jako vývrtka k zemi. Měl by chodit, nebo tady zemře pod chlazením. Urputně se opíral o stěnu a zkoušel to znovu a znovu. Desátý den po něm nechtěli žádné dřepy. Ze zuboženého těla by nevydolovali ani jeden. Štěpán ležel na zemi, reagoval na příchod jen zvednutím hlavy. Už mu jídlo nevylévali. Měl by přežít. Občas schytal kopanec, když ho bachař nutil, aby se probral a zaregistroval, co mu přinesl. Hltavě vypil čaj, byl odporný a páchl jako tenhle temný sklep. Musil se nutit, aby něco z nechutných polívek pozřel. Radostně přijal krajíc chleba. Nebyl však schopný ho rychle sníst, i když ho hlad k tomu nutil. Lepil se mu na patro a dalo mu hodně námahy ho spolknout a neudusit se. Ležet. Spát. Černá tma se změnila v ještě černější. Jen chvíle mi se něco zablesklo. Hlasy kolem něho pluly jako v řece. Nerozuměl jim, něco mu nutili. Ano, pít. Bachař mu podal ešus. Neměl sílu ho udržet v ruce. Natáhl druhou. Nahnul moc. Tekutina mu stékala po krku na košili. Položil ho na klín, musel si odpočinout. Znovu ho zoufale zvedl. Pomalu nakláněl, ruce mu snad ochrnuli. Ešus spadl na zem. Zbytek čaje stékal po betonové podlaze. Složil se na mokrou zem. Brzy ho odsud odvedou, jak mu slibovali. Chystají pro něho šibenici, bude se houpat. Bim bam. Loretánské zvonky vnášely do duše krásno. Kde si to četl takovou poetickou větu? A jeho rozčilovali. Gavenda taky bim bam. Bude viset. Nepodařilo se mu zachránit lidi, které zapojil do špionážní akce. Cítil lítost. Už nemohl zapírat. Ve hře se ocitla Selma s Irenkou. Jeho krásná Selma už nebyla zdravotní sestřičkou. Pracovala v továrně.
3: Přál si, aby nežil, aby nemusel trpět takovou bolest. Irenko, kvůli tobě zradím.
0: Z knihy Anny Strnadové Převaděč mezi dvěma světy připravila Nikol Nováková. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Martin Siničák. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Karel Weirich byl český novinář, který za druhé světové války zachránil stovky československých Židů.
3: Jeho osudovou zemí byla Itálie. Weirich se narodil do české rodiny v Římě. Otec byl sochařem. V mládí Karel pracoval pro papežský stolec jako účetní. Mimo to také psal pro vatikánský deník a v roce 1935 se stal vatikánským korespondentem Československé tiskové kanceláře.
2: Na této pozici se udržel celých 6 let až do roku 1941, kdy byl pro své protinacistické postoje vyhozen. Kromě těchto profesí si v Itálii vyzkoušel i mnoho dalších. Po jistou dobu se živil třeba jako organizátor různých společenských akcí, humanitární pracovník nebo stenograf.
3: Během protektorátu v důsledku aplikace norimberských zákonů se mnozí Židé pokusili emigrovat. Často mířili do Itálie, která pro ně v té době pod vládou Benita Mussoliniho byla ještě relativně bezpečná. To se změnilo už v roce 1940, kdy italský diktátor nechal ve velkém internovat Židy neitalského původu. Karel Weirich a jiní Čechoslováci žijící v Itálii založili svatováclavský fond, který měl v nouzi pomáhat právě československým Židům.
2: Nejznámější je případ lodi, která vezla asi 500 Čechů a Slováků do nového domova v Palestině. V říjnu roku 1940 ale ztroskotala u ostrova Rodos a její pasažéři byli převezeni do koncentračního tábora. Weirich jim neváhal poskytnout jídlo, peníze i falešné cestovní doklady, aby se mohli dostat například do Argentiny. Většině z nich se to díky Weirichovi podařilo. I přes velký risk takto pomáhal až do roku 1944.
3: Tehdy německé gestapo odhalilo jeho činnost a on sám byl po krátkém procesu odsouzen k trestu smrti. Zakročil ale Vatikán, kterému se podařilo nejvyšší trest pro Karla Weiricha zmírnit na 18 let těžkých prací v Bavorsku. Tam ho ale v příštím roce osvobodila americká armáda.
2: Karel Weirich se vrátil do Říma, kde dál pracoval pro agenturu ČTK. Po únorových událostech 1948 byl povolán do Prahy. Zřejmě už ale tušil nebezpečí a proto zůstal v Itálii, kde v roce 1981 zemřel.
1: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Německá strana CDU kancléře Friedricha Merce zaznamenala při volbách v Sasku a na Hodsku historickou porážku, slaví pravicová AfD. Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Tenistka Linda Nosková porazila na US Open Ukrajinku Kostukovou a je ve čtvrtfinále amerického Grand Slamu. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů. Je pondělí 7. září, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Německá strana AfD drtivě vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku. Podle průběžného odhadu výsledků získala 44% hlasů. A spolkovou zemi zřejmě čeká složité vyjednávání o vládě.
5: Lídr AfD Ulrich Zygmunt označil výsledky za vynikající. Oproti kampani už nemluvil o jednobarevné vládě, ale naznačil ochotu jednat, pokud by prioritou koalice byly deportace těch, kteří nemají v Německu právo pobytu a nebo mu dost nepřispívají. Šéf křesťanských demokratů Sven Schulze přiznal porážku. Jeho strana CDU je v krizi. Mohla by usilovat o menšinovou vládu podporovanou levicovou stranou Die Linke, ale část jejich členů to odmítá. Volby v Sasku-Anhaltsku provázela vysoká účast. Přišlo k nim až 77% oprávněných voličů. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory o zastavení války na Ukrajině zprostředkovávané Spojenými státy. Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v neděli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V sobotu mluvili i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Podle Witkoffa se v Moskvě podařilo dosáhnout pokroku a povzbudivé bylo i jednání s ukrajinskou stranou.
6: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Prezident Zelenský zažertoval, že zafungovaly lépe než protiraketové systémy Patriot. Kvůli jejich bezpečnosti totiž Rusko Kyjev neostřelovalo a jeho obyvatelé si tak mohli podle Zelenského vydechnout. Uvedl, že Ukrajina počítá se zimním balíkem pomoci v protivzdušné obraně i energetice a že o něm s americkými vyslanci detailně mluvil. Řekl, že všechny strany zapojené do jednání udělají vše pro obnovení třístranných rozhovorů na úrovni poradců. Při jednání v Kyjevě padlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Američtí vyjednavači a ukrajinská strana se večer z Kyjeva na dálku spojili i s evropskými partnery, zástupci Francie, Velké Británie a Německa. A prezident Zelenský pak na síti X napsal, že se v blízké budoucnosti sejdou znovu. Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Motoristé a SPD se s hnutím ANO zatím neshodnou na výši schodku. Deficit 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, považují za příliš vysoký. A podle předsedy motoristů Petra Macinky je možné seškrtat až 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Jeho stranická kolegyně a ministryně financí Alena Schillerová ale zatím s úsporami ve výši 20 miliard spíš nepočítá.
7: Vidím možné, kdybychom se na nich zhodli, úspory spíš v nižších jednotkách miliard. Řada těch návrhů, byť jsou velmi relevantní k diskuzi, tak chtějí legislativní změnu, tudíž se nemohou logicky promítnout v návrhu rozpočtu na rok 2027.
4: Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A paliva v Česku v posledním dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i 50 korunám. A premiér v neděli řekl televizi CNN Prima News, že rafinérie mají příliš vysoké marže.
8: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu, tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
4: Premiér dodal, že opakované snížení spotřební daně na naftu a benzín kabinet zatím navrhovat nebude. V Česku začaly růst houby, nejlepší podmínky jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Radiožurnálu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
9: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
4: A podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Celkem 15 státních muzeí a galerií v neděli otevřelo své stálé expozice zdarma, většinou i bez nutnosti registrace. Volný vstup bude platit i dál, každou první neděli v měsíci. Zvýšený zájem hlásí třeba Národní památník druhé světové války v Hrabině na Opavsku, kde návštěvníci čekali na vstup už před otevřením.
10: No to je vynikající, že se člověk tam dostane, i když třeba to vstupné je poměrně drahé, takže se něco dozvíme a zase máme o čem diskutovat.
11: Mezi prvními návštěvníky byla i seniorka Věra Sněhotová s kamarádkou.
10: To jenom obejdem, protože Maruška teda nechodí moc dobře.
11: Pokladnu památníku zdobí velká cedule s výrazným nápisem Dnes vstup zdarma. Pracuje tady paní pokladní Hanka.
12: Je to fajn ta akce, že je to tak se podívají, ať přijdou teda všichni.
11: Na bezplatný vstup tady do památníku se návštěvníci nemuseli předem nějak registrovat. Z Hrabině Andrea Brtníková, Radiožurnál.
4: Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům hudebního stylu reggae.
13: Hledám zase ten nejkout, Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
14: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání, jako ona je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
13: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Radiožurnál.
4: Tenistka Linda Nosková porazila na US Open Martu Kosťukovou z Ukrajiny po setech 7-5, 5-7 a 6-4. V New Yorku tak slaví premiérový postup do čtvrtfinále singlu, ve kterém narazí na světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska. Češka využila proti Kosťukové až šestý matchball a i když patří na okruhu WTA k těm flegmatičtějším hráčkám, v závěru už moc klidná nebyla.
15: No tak moc ne, už se mi kopala ruka už při tom druhém samozřejmě, ale tyhle ty zápasy. V poslední době mi přijde, že jich je až moc, kdy jsem vlastně blízko a potom se to zase vzdálí a potom se zase blízko a taháme se na konci, takže není to úplně nejlepší pro moje mentální zdraví, ani pro můj tým, ale tyhle ty zápasy jsou, na čem záleží nejvíc.
4: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení a kvůli výhře Spojených států amerických nad Itálií navíc přišly i o teoretickou šanci na postup do playoff.
16: Nehody na D2 u Hustopečí a také na Mladoboleslavsku. Na dálnici D2 z Bratislavy směr Brno stále ještě pozor za Hustopečemi. Na 14. kilometru dořešují nehodu osobního auta. To vyjelo mimo dálnici. Na místě jsou stále policisté. Zpomaluje se, ale bez kolon. V Praze pak stále pozor ve Kbelské ulici z hloubětí na směr Letňany mezi Novopatskou a sjezdem na Kbely. Tam dořešují nehodu osobního auta s nákladním. Také tam je ale provoz slabý. Dá se projet bez kolon. A na Mladoboleslavsku je od večera neprůjezdná silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi po těžké hromadné nehodě. Objízdná trasa vede přes Brodce a Libichov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noci teď jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná. K ránu se kolem vodní ploch ojediněle vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně Celsia. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se od západu vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů. Na severu naměří kolem 20, na horách 16 a na Šumavě bude 22 stupňů. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne.
18: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
19: Víte, co je to pasy?
20: Naše země nevzkvétá.
21: To jsou všechno lži.
22: Slibuji věrnost České republice.
23: Že nikdy neodstoupím.
24: Nikdy.
1: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
25: Chceme méně odkladu, protože je to vlastně ekonomický problém, něco to samozřejmě stojí.
26: Hodně se ptají školy, kde ty asistenty vemete. Máte 6 000 prvních tříd a kde vemete najednou 6 000 asistentů?
27: Ale dělat odklady a potom neřešit to, proč ty odklady se dávají nebo proč to dítě konkrétně dostalo ten odklad, ničemu nevede.
25: A je z toho jako vlastně kulturní válka. Tak tohle se bojím nejvíce, protože jestli něco v Česku umíme, tak je něco zavést a za 2 roky to zase zrušit.
26: Spousta učitelů, rodičů, nevím, už je prostě přesvědčených, že to bude příšerný. Dejme tomu šanci.
1: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
28: U dalšího vydání podcastu Chyba systému se scházíme 31. srpna. Začíná školní rok. Teď, když podcast posloucháte, tak už začal. Jaký bude, jaké novinky se v něm projeví? I to zkusíme probrat v dnešní Chybě systému. Naším speciálním hostem je Michal Černý, ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání Ministerstva školství. Dobrý den.
29: Dobrý den.
28: Už jste tam 5 let. Jaké to je?
0: No, ze začátku drsný, už jsem si zvykl.
2: Předtím jste působil jako ředitel Masarykovy základní školy v Klánovicích a aby ta afiliace byla úplná, tak jste působil taky svého času jako předseda asociace ředitelů základních škol. Pojďme tedy k tomu tématu. Letos v září se poprvé částečně projeví změna pravidel pro udělování odkladu školní docházky, přísnější posuzování, které umožňuje odklad pouze ze závažných, zejména zdravotních důvodů, doložených specializovaným lékařem a pedagogicko-psychologickou poradnou se letos dotklo dětí narozených do konce března 2020. Proč k tomuhle opatření předchozí vláda za ministrování Mikuláše Beka sáhla?
0: Ono, ten plán snížit počet odkladů školní docházky zrál už dlouho. To není jenom otázka té předchozí vlády. Samozřejmě ten konkrétní způsob, jak k tomu došlo, to konkrétní opatření je dílem té vlastně předchozí vlády, nebo spíš poslanců, protože šlo o poslanecký návrh. Ale ta situace zrála dlouho, protože Česká republika, ať se na to díváte, z kterého pohledu je světovým rekordmanem a s obrovským náskokem v počtu odkladů školní docházky. To je nepopiratelný fakt. Samozřejmě situace jsou různé, jsou země, které mají odklady, ale neříkají jim tak. Jsou země, které odklady vůbec nemají, jsou země, kde se začíná v 5 letech, jsou země, kde se naopak začíná v 7 letech škola. Situace je různá, ale ať se na to podíváme z kteréhokoliv pohledu, tak ten počet odkladů v České republice, který v posledních letech se v podstatě ustálil na 1/4 populačního ročníku, na 25% dětí, to je číslo, které je několika násobně vyšší než počet odkladů kdekoliv na světě. Takže potřeba snížit počet odkladů byla evidentní, jasná, jak z důvodu pedagogických, z důvodu psychologických, tak z důvodu, dejme tomu, společenských a z důvodu ekonomických. To prostě ten odklad školní docházky byl z mnoha důvodů, ten počet odkladů byl z mnoha důvodů vysoký. Takže s nějakým způsobem se připravila nějaké konkrétní kroky, které k tomu snížení počtu odkladů povedou. A teď jde tedy o to, jestli ty kroky jsou přesně úplně správně ty, které mají být, nebo ne.
2: Když říkáte tohle, tak si asi nemyslíte, že všechny ty kroky jdou tou cestou, kterou by měly, ale k tomu se dostaneme, nebo to možná předjímám úplně špatně. Co říká na tu změnu v odkladech David Klimeš?
3: Já si myslím, že to bylo určitě na místě, skutečně ta čtvrtina, já nevím, kolik to může být, tak 20 tisíc třeba, kolik je to v reálných číslech.
0: Víc ještě.
3: Ještě víc. To bylo jako extrém. Oni ty extrémy ještě je důležitý v podstatě znásobit regionálně. Někde prostě ty odklady v některých okresech jsou po 10%, kdyby to tak bylo, tak to vůbec nemusíme řešit. V některých okresech je to třeba přes 35%, tak jako, že by byly 6-leté děti zas tak různé mezi Hodonínem a Žďárem, kde skutečně třeba je ten rozpil tak takovýhle, tak já o tom silně pochybuji. Já jenom chápu teď tu debatu, která je o tom, paní učitelky v té první třídě to budou mít extrémně těžké, budou tam děti, které prostě nezvládnou, budou mít objektivní vady, takhle to nechceme znovu, ať zůstanou v té školce, nebo té přípravné třídy, nebo ať propadají. Na druhou stranu já jenom chci zmínit, že tu situaci, kterou jsme vytvořili teď, aby se nic takového nedělo, tak znamená, že třeba ty paní učitelky, páni učitele, tak tam třeba mají ročník v rozmezí jako věkově 3 let, jo, to je prostě, že jo, to, že jeden rok a druhý rok, že se to překrývá, některý jsou letní děti, sama 3letní děti, tak vím, jak je to složité zvažovat, ale k tomu ještě tam máte ty odkladáky, takže najednou máte první třídu, kde se vám to prostě potkává v rozmezí 3 let věku. Tohle si myslím, že jako taky není dobré. Takže nikdo nechce, aby odklady vůbec nebyly, prostě objektivně musí být, ale musíme se dostat z toho, aby to nebyla 1/4, nebo teď už trošinku méně, ale stále prostě rekordmanské číslo v té Evropě, co se týče dávání těch odkladů.
2: Sedí tady ve studiu lidé, jejichž dítě se narodilo 24. října a šlo tedy takzvaně od 5 let a mělo tam spolužáky začasté o 2 roky starší a byl to velmi zajímavý mix, takže tesknota toho dítěte začala odeznívat až s odeznívající pubertou, bych tak jako řekl. Apolino, váš názor?
5: Já asi souhlasím se vším, co tady padlo. Možná bych jenom dodala jednu věc. Já myslím, že je u těch odkladů nutné opravdu rozlišovat ty situace, ve kterých do toho ten rodič intervenuje především z důvodu, a teďka to řeknu možná trošku vulgárně nebo bulvárně, svého pohodlí, to znamená, že si řekne, tak ještě ten jeden rok si přece užijeme, nemusíme řešit tu pravidelnou školní docházku, ještě se tady můžeme zajet třeba na nějakou dovolenou, což se může často týkat těch informovanějších, řekněme, i bohatších rodičů, kteří můžou v rámci toho systému vlastně fungovat trošku informovaněji, na což třeba upozorňuje Daniel Prokop. A zároveň je třeba nutné opravdu odlišovat situace a to je otázka, jestli ta novela to dokáže udělat správně, kdy opravdu ten odklad pro to dítě je důležitý třeba z hlediska jeho psychologického vývoje. S tím ale souvisí samozřejmě také to, že my neumíme úplně dobře provázat tu předškolní a školní výchovu v nějakém navazujícím cyklu. Sama si to pamatuju. Nedávno jsme vzpomínali s dětmi na to, jaké to bylo jít poprvé do školy nebo jít k zápisu. A ono to opravdu působí jako přijde mimozemšťana. Prostě najednou hraju si s dětmi ve školce a střih, jsem u nějakého zápisu, dělám něco, co vlastně, na co mě nikdo moc v té školce nepřipravil. Střih, sedím s aktovičkou v první třídě a máme vítání první třídy. A znovu je to úplně jiný svět, který nijak není provázaný s tím, co ty děti zažívají v té předškolní výchově. A uvědomuju si, že řadu rodičů to může stresovat už jenom z tohohle pohledu. Najednou si představí to jejich malé dítě, které vykonává úplně jinou činnost. A možná, kdyby na to ty děti i ty rodiče byly déle a lépe připravovány a vlastně probíhala i nějaká evaluace v rámci už té školky, tak by těch odkladů nebylo tolik. Ale nejsem si jistá, že ta novela tohle řeší opravdu dostatečně a jestli vlastně ta přísnost, kterou ona teďka nastavuje, a znovu opakuju, určitě je to potřeba, protože i si myslím, že

0: vůbec nějaký je. Když jste, Michale Černý, ředitelem odboru předškolního a základního vzdělávání, jsou tam nějaké návrhy, které by tohle téma vyladily?
1: Určitě. Já muziku a já teda zatím absolutně souhlasím se vším, co tady bylo řečeno.
0: Kdy se vám to stane zase?
1: No právě, moc se mi to nestává. A věřím, že to vydrží ještě chvíli. Řekl bych, že samozřejmě samotná redukce, samotné nějaké administrativní opatření snížení počtu odkladů by přineslo spoustu problémů. Proto od samého začátku skutečně jsme promýšleli ty související opatření, která musí ten snížení počtu odkladů doprovázet. A ta související opatření souvisí se změnou fungování mateřských škol, se změnou fungování základních škol, se změnou toho procesu zápisu a adaptace na základní školu a tohle období. Čili tyhle všechny věci jsme nějak samozřejmě promýšleli, aby se ta redukce počtu odkladů školní docházky skutečně zvládla. Čili teoreticky je toho vymyšleno poměrně hodně a je i snaha to nějakým způsobem realizovat. Samozřejmě prostě to prostředí je nějakým způsobem konzervativní a k těm změnám nedochází tak automaticky, jak bychom si představovali, to je jako jedna věc. Druhá věc je, že on je takové klišé, o kterém se mluví, nebo klišé, taková fráze, že žák nemá být připraven na školu, ale škola má být připravena na žáka. To se říká o těch základních školách. Já kdybych to slyšel poprvé, tak říkám, je to skvělá myšlenka, protože to slyším skoro pořád, po miliontý, tak se z toho stává prostě fráze, která se dá i vyložit tím způsobem, jako tak to je skvělý, my s tím dítem nebudeme dělat vůbec nic a tak dále, ona si s ním ta škola musí poradit. Tak takhle to samozřejmě myšleno není. Je potřeba to dítě podchytit už v té mateřské škole, zjistit, co potřebuje, zlepšit individuální přístup a tak dále. A skutečně to dítě na tu školu samozřejmě má být připraveno, ale ne v tom smyslu, jak si to možná někteří představují. A naopak ta základní škola musí být připravena skutečně na ten více heterogenní kolektiv dětí, který tam přijde. Ale abyste o tom promluvil, ta nevýhoda možná té heterogenity v určitém smyslu by měla být plně vyvážena nebo do velké míry vyvážena tou menší heterogenitou věkovou, která se strašně podceňuje. A ještě, promiňte, řeknu poslední věc, pak už zmlknu. My teď už ze všech stran slyšíme, jak je to hrozný, jak to bude hrozný v těch třídách. Spousta učitelů, rodičů a nevím koho, už je prostě přesvědčených, že to bude příšerný. Dejme tomu šanci. Já samozřejmě nemůžu tvrdit, že všechno bude od začátku perfektní. Já vím, že nebude. A už vůbec ne všude. Ale zároveň věřím, že až ty věci začnou nějakým způsobem fungovat, takže se spíš najdou cesty, jak to řešit. Věřím, že ty trochu katastrofické výkřiky, které v téhle chvíli slyšíme, ve skutečnosti neodpovídají tomu, co se skutečně bude dít.
0: Mm-hmm. David Klimeš?
2: Je jenom poznámka k té věkové heterogenitě, nebo prostě máme tam příliš staré děti na to, do jakého chodí ročníku, tak jako osobní zkušenost. Já mám 3 děti, z toho jedno nejstarší mělo odklad, bylo nám to doporučeno, 2 děti neměly. A teď ten nejstarší, je mu 18 a on je vlastně teprve nastupuje do třetí na střední. A já třeba v tuhle dobu už jsem se ucházel o vysokou školu, protože jsem neměl odklad a neměl jsem 9. Tak ano, my vždycky, když samozřejmě je to strašně dlouhý běh, ale na začátku zažujeme, OK, tak trošku přilepšíme tomu dítěti, někde si oběháme, aby mohl jít později. Pak, až se bude hlásit na, teď záleží, jak člověk strategizuje, jestli je to ta vyšší třída a chce na víceletý gympl, no tak tam bude mít to zvýhodnění, někomu je to zase jedno, ale prostě vidíme maximálně tyhle věci. Ale pak já jenom chci k tomu dodat, že díky tomu, že máme 9, což je na úplně jiné povídání a máme spoustu těch odkladů, tak někdy to není problém, ale já třeba teď to jako vnímám, že skutečně si myslím, že v těch 18 nějak už jako se dostat ke konci té střední je celkem fajn. V mnoha ohledech ty děti dospívají rychleji, v mnoha ohledech zase mají jiné problémy, ale jako nastupovat do třeťáku, tak jak to systém všechno jako řekl a chtěl v 18 let nebo už po 18 letech, tak i to s tím vlastně vlastně souvisí, protože začnete s tím vzděláváním o něco později. Tak to sem asi nepatří, ale vlastně se vám to pak táhne déle.

0: a to, co ze začátku vám přijde jako nějaké velké zvýhodnění, tak pak taky může prostě v té pozdní pubertě nebo brzké dospělosti už vás taky trošku otravovat. A střední přece jenom už se cítíte, že byste měl být dál. Tak to jsem jenom k tomu chtěl to celé posunout od 6 letých po 18 letech.
1: Možná jakože naopak zase, že když někdo se cítí znevýhodněný, protože jde de facto do té školy od 5 v 5 letech, tak potom si mne ruce, protože ostatní už jsou
0: ty tři děti jako letní, tak to ještě každý rodič ví, jak je to prostě složité strategizování, co, jak posoudit. Takže ano, těch voleb je strašně moc, ale ta volba jako nikam neodejde, nevyvane, prostě žijete s ním až do té konce té střední školy a pak už je to samozřejmě na vás, jestli si tu vejšku chcete zkusit nebo ne.
1: A propos, Davide, jako tedy zkušený, trojnásobný, přemýšlivý otec, vidíte v téhle operaci s odklady nějaké riziko?
0: No, já vidím riziko, že je to extrémně spolitizované, konec konců asi kdyby nebylo, tak možná to tady až tak úplně není při vší úctě, jak je to důležité téma, tak prostě jakmile se z toho stane nějaká ta kulturní válka, tak má to větší naději, že se o tom tady pobavíme. Já jenom připomenu, že ta novela minulý rok prošla hlasy poslanců ze všech stran, včetně ANO.
2: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
0: Takže tady nejde o to, kdo je koalice a opozice zrovna, ale bylo to skutečně jako naprostá shoda. Jsme o rok později a najednou na nás prší opravdu jako katastrofické věci. Andrej Babiš najednou točí videa, že chce zase, aby děti propadaly z prvních tříd do mateřských škol. Co si myslí zrovna ministr školství Plaga, nevíme, protože je v různé mlínici a je z toho jako vlastně kulturní válka. Tak tohle se bojím nejvíce, protože jestli něco v Česku umíme, tak je něco zavést a za dva roky to zase zrušit. A to není teda upřímně řečeno jenom u pokusu něco udělat z odklady, ale snad úplně u všeho.
1: Bez kulturní války, zejména když se jedná o děti, by se tedy asi nemělo. Jaké je tam riziko podle Apoleny?
3: Já, když se na ty odklady koukám nějak komplexněji, tak z mého hlediska vlastně to nejhorší, co se tam děje, je, a myslím si, že nejvíce to dotýká potom z nějakých dat i nízkopříjmových rodičů, že se s tím dítětem v tom odkladovém roce vlastně vůbec nepracuje. Že ten odklad sám o sobě chápu jako příležitost nebo možnost pracovat jak s tím dítětem, ale tak i s tou jeho rodinou. A zvlášť v situaci, kdy my víme, že právě ty strukturálně znevýhodněné regiony se potýkají třeba s vyšším procentem těch odkladů. I právě proto, že tam ty rodiče mají třeba menší míru schopnosti jako rozpoznat nebo odporovat třeba té poradně, může nám do toho vstupovat i nějaká forma segregace ve vzdělávání, se kterou Česko dlouhodobě bojuje jako s jedním z velkých problémů a týká se převážně tedy romských komunit a v této chvíli skutečně potom bych si představovala, že ve chvíli, kdy ta pedagogicko-psychologická poradna doporučí ten odklad, tak zároveň to bude navázáno na nějaký kontinuální plán, jak to dítě připravovat na tu školu, jak případně dohnat ty individuální problémy, které to dítě anebo i ta jeho rodina může mít. A sama jako rodič vlastně často, my jsme taky byli v pedagogicko-psychologické poradně nakonec, i když jsme měli jako nějaké takové doporučení, že klidně ten odklad by mohl přijít, jsme se rozhodli i s tím dítětem, že ne, ale viděla jsem, že tam není vlastně nějaká provazba s tím, že by ta poradna potom chtěla pracovat se mnou, třeba jako s rodičem, říct mi nějaká doporučení, na co se zaměřit a třeba pravidelně to evaluovat během toho následujícího roku. A tady opravdu vidím především u těch rodičů a dětí z těch slabších, sociálně slabších nebo nějak vyloučených komunit nebo rodin velké riziko, protože pak je ten odklad tak trochu jedno, jo. Ono to dítě, pokud vlastně se s ním nebude systematicky pracovat, tak za ten jeden rok samozřejmě všichni, kdo máme děti, víme, že zvlášť v tomhle období každý ten měsíc je vidět, jo. Ty děti potom jsou velmi rychlé a i to je podle mě důvod, proč ty odklady nedělat, protože ono fakt zároveň v tom školním kolektivu může ty věci dohánět poměrně rychle, když se s tím pracuje dobře. Ale dělat odklady a potom vlastně neřešit to, proč ty odklady se dávají nebo proč to dítě konkrétně dostalo ten odklad, ničemu nevede. A to, jak je ta situace teď, tak jak říkal David, je to strašně spolitizované. Skutečně si myslím, že ty děti se tam potom stávají trošku rukojmí různých narrativů a vymizala nám z toho nějaká jako odborná věcná debata a je to taková klasika, no, už tady.
1: Simena, v té první části Apoleniny reakce si pan ředitel Michal Černý mohl způsobit nějaké zranění krční páteře, jak intenzivně kýval a souhlasil.
4: Je to tak. Zatím opravdu absolutně souhlasím s tím, co je řečeno. Do politiky se nepletu, ale s tím
1: já
4: ostatním...
1: Já jsem se chtěl zeptat, jestli s tím, co říkal David.
4: Ale s tím ostatním souhlasím. A jenom bych řekl, že skutečně, když se na ty odklady podíváme, tak jakoby zhruba u poloviny odkladů vlastně i naprostá většina učitelů a tak dále uznává, že jsou zbytečné, že skutečně si je nějakým způsobem někdo vymohl, protože a tak dále. Takže o té zhruba polovině těch odkladů je velké společné přesvědčení, že vlastně ten smysl nějaký nemají. A bavme se o té druhé polovině odkladů, protože ta redukce, tak jak je naplánovaná, by měla být zhruba na pětinu. Jo, nebo takhle se to odhaduje. Z těch 25% by se mělo stát zhruba 5. A to je samozřejmě poměrně už velký rozdíl a tam skutečně jsou některé konkrétní případy, kde, když mám teda tu jednu polovinu, tak to jsou prostě odklady, které nic nezmění, nebo jsou dokonce kontraproduktivní, tak ty teď nechávám stranou, které můžou situaci zhoršit. Jo. To je třeba situace typicky, protože odklady často se dávají buď z podnětu rodičů nebo po podnětu školy, že se třeba jako obávají toho dítěte. Takže oni přemluví rodiče, poradny pracují pod určitým tlakem, přiznejme si, to je to tak. Prostě dítě si napíše odklad a to dítě třeba proto, že ve školce mlátí děti a to dítě přijde za rok, mlátí děti pořád, ale ještě je o rok starší než ty ostatní děti. Hmm. Představte si, jaký je důsledek. Pak dostaneš teda ještě dodatečný odklad, protože to přece nejde, ono nám mlátí ty děti, tak mu dáme dodatečný odklad, na to možná nějaký přijde řeč. Takže a za rok přijde to dítě, pořád mlátí děti a už je o dva roky starší. Čili to jsou věci, které skutečně jsou jasné. To je něco, co, o čem většina lidí souhlasí, že takové odklady ne. Ale pak máme tu druhou, zhruba polovinu odkladů, kde už jsou takové ty důvody, kde k nějakému zlepšení díky tomu odkladu, a pokud se s ním pracuje, což je naprosto velice důležité, a s kterým jsem kýval, tak se ta situace prostě pro to dítě zlepší. A tam je potom otázka, v kterých případech je ten odklad skutečně dává smysl, aby to byl odklad školní docházky, a nebo kdy je pro to dítě lepší, když půjde do školy, která bude připravená ten heterogenní kolektiv. A tam se s tím dítětem bude kvalitně pracovat tak, že vlastně to dítě ten svůj handicap velmi rychle v té škole vyrovná pod odborným dohledem a není tam ta ztráta toho roku a ona po půl roce bude prostě s těma dětma jako... Nechci říct na stejnou, nechci mi ti rovnat do jedné linie, ale prostě nebude žádný handicap prostě znát a bude to pro to dítě to nejlepší. A pak jsou samozřejmě případy, kde ten odklad skutečně nějaký smysl dává. A to jsou ty konkrétní pravidla pro udělování odkladů, kde se v některých případech samozřejmě nepanuje plná odborná shoda. No. Jako typicky je to u vývojové dysfázie. To je prostě případ, kde samozřejmě, kde je ta hranice, kde ještě tomu dítěti je prostě dítě lepší, aby odklad nemělo a kde už je ta hranice, aby ho mělo. Tak to je třeba typický příklad, který je na hraně a já si myslím, omlouvám se, nejsem speciální pedagog nebo ani psycholog, ale myslím si, že tady opravdu to zkusit a důkladně to evaluovat, k čemu dochází, hodnotit, zkoumat a reagovat na případné problémy, které by vznikly, je ta nejlepší cesta. Prostě já bych to zkusil a pokud se ukáže, že skutečně tam nějaký problém přece jenom je, že se ty věci neodhadly, tak je na čase ty parametry změnit.
2: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, jaká je budoucnost takzvaných přípravných tříd a kde budou školy hledat nové asistenty. To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.
5: V jakých momentech nejčastěji člověk mění životy zvířat?
6: Člověk pořád mění životy zvířat. V současné době nejvíc měním naše pavouky doma. Všechny zase stěhuje a tím hodně měním jejich život.
5: Vlastně i domácí zvířata mění náš život.
7: No nejvíc jsme změnili život zvířat tím, když jsme je domestikovali, ať už pro potravu, anebo jako domácí maslíčky.
8: Vzpomněl jsem si na klasický učebnicový obrázek etologa Konráda Lorence. V krátkém okénku po narození si mláďátka, ať už třeba u hus nebo u některých savců, zvykají na jejich rodiče, případně i na zvíře, které v tom okénku vidí, a stanou se na ně přichycený emočně.
5: Husy chodili za Konrádem Lorencem?
8: Je tomu tak, jako kdyby chodili za matkou husou.
5: Tak hosty dnešní laboratoře jsou Barbora Černá-Bulfíková, zooložka, vítejte, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Molekulární genetik, bioinformatik Jan Pačes, vítejte.
7: Dobrý den.
5: A ze studentské komunity k nám dnes přišel Michal Staněk, vítám vás.
8: Dobrý den. Laboratoř.
6: Krkavci a kojoti, to jsou druhy, které dokáží žít velmi dobře v přítomnosti lidí a ještě využívají i jejich zdroje.
7: Když se nějaký druh zvětšuje území, tak to spíš je známka toho, že se má dobře. U vlků to je ale naopak, to je asi stres.
8: Ve chvíli, kdy nastane inbreeding, tedy vzájemné křížení, tak se stane to, co se stalo v Habsburku.
6: Zalehnou a udělají kuličku.
5: Pro zvířata není důležité jenom to, když v jejich areálech stavíme silnice, města nebo doly. Nová studie Kalifornské univerzity ukazuje, že pro jejich ochranu je důležitá i reakce na to, jestli my lidé poblíž nich reálně jsme. Vědci to zjistili porovnáváním údajů o poloze 37 druhů zvířat s anonymizovanými daty z mobilních telefonů. Ten pokus je unikátní nejen metodikou, ale i tím, že se uskutečnil v době omezení setkávání lidí během covidu. To je originální načasování, metodika, rozsah studie. Co si o tom myslí Jan Pačes?
7: To byla vlastně velmi zajímavá studie. Bylo celé konzorcium, kdo dneška funguje, které se jmenuje COVID-19 Biologing Initiative, a to byla unikátní příležitost, protože studovat interakci člověka s tou divokou přírodou je velmi obtížné, protože za normální situace máme oba dva ty aspekty přítomný, a to je jednak to, jak měníme přírodu technologicky, a to, že tam jsme. A to byla první příležitost, kdy se nám podařilo tyhle ty dvě složky od sebe oddělit. Silnice, města, všechno to zůstalo na tom místě, ale lidi tam nebyli tou dobou. A bylo moc zajímavé pozorovat, co se děje a jak na to jednotlivé druhy reagují.
5: No a tedy těm odborníkům se podařilo sledovat 4,5 tisíce jedinců, savců nebo ptáků. Bylo to z pohledu Barbory Černé-Bulfíkové unikátní experiment?
6: Bylo to unikátní hlavně v tom, jak vlastně měřili tu lidskou přítomnost, že doteďka se to spíše dělalo tím, že se sleduje, jak se mění ta krajina, že to byly prvky vlastně toho prostředí, třeba jaká je zástavba a podobně, ale tady vlastně vzali data telefonního signálu, takže to byla jako přímo ta přítomnost toho člověka na té dané lokalitě. Mohli to takhle přímo porovnávat, což je jako velmi unikátní.
5: To z toho úplně mrazí, že my se projdeme někde kolem jelence, protože to bylo v americkém prostředí, tak tam nemají naše jeleny, ale jelence, a už se to nějak změní. Jo. Pohled Michala Staňka na tuhletu zajímavou studii?
8: No tak, co mě na tom zaujalo, bylo rozhodně to množství dat. To přidává hodně hodnoty, když je těch dat opravdu hodně, protože tam spousta těch trendů není potom dobře vidět. To množství vyžaduje docela výpočetní kapacitu na to, abyste dali jakkoliv analyzovat velikou. Krásně jsem se trošku vzpomněl na to, jak se mění dneska přístup k medicíně, na personalizovanou medicínu. Tak tady to mně připadá, že je trošičku jako personalizovaný přístup k ochraně přírody, že už se díky tomu, že máme tu výpočetní kapacitu, můžeme koukat na tu mikroúroveň, v podstatě téměř na ty jako konkrétní jedince, stáda, tak vyzkoumat z toho pro ty konkrétní místa nějaká užitečná opatření, ku příkladu.
5: Takže jako by šlo o každého jednotlivého jeřába, korocana, kojota. Jmenuju záměrně tyhle, protože tam byly zajímavé rozdíly. Mohla bych poprosit Barboru Černou-Bulfíkovou, že by nám popsala, co se to tam dělo.
6: Ten výsledek vlastně nebyl úplně jako jednoduchý, že bychom dokázali říct, že lidská přítomnost vždycky prostě jako stejným způsobem zapůsobí na ta zvířata, že působí různě na jiné druhy, a ještě i záleží třeba, jaké ty druhy mají zkušenost, že se ukázalo vlastně, že třeba více na lidskou přítomnost reagují v prostředí, která jsou méně dotčená, takže třeba v národních parcích a podobně, ta zvířata reagují více. Co mě hodně zaujalo, tak bylo vlastně, jak se říká, i ta zkušenost toho samotného druhu, že vlastně tam byli krkavci a byli tam kojoti. To jsou druhy, které vlastně dokáží žít velmi dobře v přítomnosti lidí a ještě využívají i jejich zdroje. Ale vlastně, když ta přítomnost těch lidí byla větší, tak každý ten druh reagoval jinak a odvislo to od toho, že vlastně u toho kojota ten prostor, na kterém se ti kojoti pohybovali, se zmenšoval, když to u těch krkavců se zvětšovalo. Je to dané vlastně, nebo autoři to vysvětlují tím, že ti kojoti jsou pronásledování, že se mohou lovit, když to krkavci vlastně nejsou žádným způsobem obviněni.
5: Krkavec, chytrý pták, který si dokáže velmi poradit s různou kořistí a vlastně využívají přítomnosti člověka k tomu, aby se najedl velice dobře.
6: Stejně tak i ti kojoti, no.
5: Já jsem pochopila od vás, že vlastně třeba vlci nebo ty zmínění jelenci rozšiřovali svoji environmentální niku, širší spektrum prostředí a podmínek. To znamená co? Že šli dál, než by šli běžně, nebo že žrali něco jiného, než co by žrali?
6: Tam je to různé. Vlastně u těch vlků ti zvětšovali prostor, po kterém se pohybovali, protože se snažili tomu člověku hodně vyhnout, takže volili jiné cesty a tím pádem se jakoby rozšiřoval ten prostor, po kterém se pohybovali, kdežto ten jelenec mohl používat širší niku. Třeba na stejném prostoru využíval různější prostředí, že najednou začal využívat více zdrojů třeba, nebo i novější prostředí, které předtím nevyužíval.
5: Tak je to sice pod tlakem, ale optimista bych řekl, že zvířata v naší přítomnosti jsou kreativnější, tak je to taková nadsázka. Ale ještě přece jenom bych se vrátila k té myšlence toho sběru dat, protože to je doména Jana Pačese, data v biologii, že tak jakou výhodu to poskytuje vám vědcům, že vlastně teď můžete pracovat s těmi většími soubory, jako o co víc víme?
7: Tady jsme opravdu zjistili, že se to chování zvířat a interakce s člověkem, ať už s tou kulturou, s tou statickou stránkou, anebo s člověkem jako s jedincem, velmi liší. Hodně těch zvířat, zejména plaších, změnilo svůj životní styl a pohybují se více v noci, právě proto, aby se vyhnuli lidem. To, že vlci si zvětšili území, tak normálně, když se nějaký druh zvětšuje území, tak to spíš je známka toho, že se má dobře, jo, protože prostě roste a expanduje. U vlků to je ale naopak, to je asi stres, protože oni potřebují tím, že už není přirozená krajina, tak přebíhá i po izolovaných oblastech a vlastně pro ně to zvětšování území je spíš jako větší námaha.
5: Na rozdíl od toho kojota, který
7: na rozdíl od toho kojota. A také představa byla dřív taková, že byla hypotéza, které se říkalo hypotéza lidského štítu, že kořist se spíš stahuje k lidským obydlím, protože predátoři, dravci se člověka víc bojí a jsou dál, takže využívají toho člověka po kraji měst jako přirozenou ochranu. A tady se ukázalo, že záleží druh od druhu. Třeba u jelenců to tak vůbec zrovna nebylo. Takže ta jednoduchá řešení, které bychom měli nejradši, protože bychom mohli nařídit koridory a tím bychom vyřešili problém, tak to bohužel nepůjde, protože les, kdyby ta opatření musela být opačná na tom samém místě v závislosti na tom, který druh preferujeme.
5: Já teď zrovna přemýšlím o sokolech, jo, protože jsem měla příležitost vidět je ve volné přírodě, tak jsme se drželi úctivě z dálky, protože tam jde o to, že oni hnízdí v těch skalách, jako mláďata, že jo, s rodiči, tak ta lidská přítomnost je vysloveně rušivá, může to špatně dopadnout, že prostě nedohnízdí, ale přitom sokol zase klidně je ochotný přiletnout do města, žít ve městě. Je to paradox, co všechno my lidé děláme. O čem ještě přemýšlí Michal Staněk tady v téhleté souvislosti?
8: Tak samozřejmě se mi honil hlavou to, jak moc i v rámci toho jednoho druhu, tak záleží na tom, jak moc se ty jedinci jsou schopní habituovat. Přesně jako u toho příkladu toho sokola, tak i u jiných druhů záleží na tom, ku příkladu, jestli tam byla civilizace už hodně dlouho a na větší města a často se některý ty druhy můžou přivyknout k tomu vlastně být v přítomnosti člověka a někdy dokonce i prospívat.
5: Třeba potkan, že?
7: Když se s náma příliš kamarádi, tak to většinou není nic dobrého pro nás.
5: Posloucháte Laboratoř a dnes v naší debatě účinkují jednak Barbora Černá-Bolšíková, jednak Jan Pačes, oba biologové a také student, který už se věnuje tomuhle oboru a soutěži na biologických olympiádách Michal Staněk. Čím dál častěji čtu, jak má smysl znovu se vracet ke vzorkům z muzeí. A to bude případ téhle další studie, protože ze 190 let staré DNA odebrané z exponátu z muzea se vědcům z Nepálu, Spojených států a Španělska podařilo určit a popsat nový druh luskouna. Tento himalajský druh žije v severní Indii, Nepálu, Myanmaru a Bhútánu a odlišuje se od čínského druhu, se kterým byl dříve spojován. A tenhle objev je zajímavý, protože může přispět k boji proti pašování těchto zvířat. Tohle zvíře je doménou Barbory Černé-Bolšíkové. Když jste si přečetla tuhle tu studii, tak co byste vyakcentoval, co tam bude důležité?
6: To je taková jako libůstka, spíš jako taxonomická, kdy vlastně my jsme o tom druhu už věděli. Před nějakou dobou vlastně vyšla publikace, která tento druh nově popisovala, popsala ho pod vlastně jiným taxonomickým názvem, ale tato publikace vlastně ukázala, že měli bychom používat jiné jméno, protože v muzeu našli exponát, který byl 200 let starý a který vlastně patřil do téhle linie, takže se muselo použít správně to jméno, které bylo určené jako první, takže se tam uplatnily všechny tyhle pravidla, které jsou hodně striktní, jak se musí pojmenovávat vlastně druhy v tom vědeckém jazyce. Já jsem o tomhle druhu už vlastně četla předtím, takže mě úplně překvapilo, že konečně máme ještě další 11. druha, pak jsem teda zjistila, že je to tenhle, že se tam jenom taxonomické změny udělaly. A je tak, je to hrozně fascinující, protože my jsme si mysleli, že v tom asijském prostoru už nenajdeme nové druhy, že tam hodně je toho už známo, že se hodně těloskouní studují v té Asii. Takže když i tam dokážeme vlastně poznávat nové druhy, původně jsme si mysleli, že jsou 4, dneska už teda víme o 6, takže ještě uvidíme, co nás čeká v Africe, kde teďka taky rozpoznáváme 4 druhy a možná bude taky více druhů.
5: Ještě se třeba vynoří nějaký luskounek. Mně se líbila taková poznámka v článcích, které jsem četla tady o téhle studii, že když něco pojmenujeme, tak to můžeme lépe chránit. Jan Pače se k tomu hlásí.
7: To je právě na tomhle tom případu velmi důležité, protože to není jenom lovičkaření, ale ta ochrana v jednotlivých státech, ochrana přírody se dost často děje na základě nějakých taxonomických vlastně jednotek. A tady ty louskouni mají smůlu, že oni v tom zákoně jsou vyjmenovaní jako jednotlivé druhy. Když se objevil nový druh, tak on tam bohužel není vyjmenovaný. A taxon celý ten nemá tak přísná pravidla jako tenhle ten druh, který ho už tam moc není. No a proč je to tak důležité z té hlediska té ochrany, je, že když nevíme, že tam je, tak máme dobrou vůli ho zpátky reintrodukovat do té přírody. A kdyby se ten klasický čínský vlastně do toho Nepálu nechával znova rozšiřovat, tak ho tam budeme dodávat a tenhle ten druh přijdeme prostě čistě tím, že ho vytlačíme z naší dobré vůle.
5: Já jsem si vzpomněla, jak to měl těžké za covidu, že? Jak bylo tak jako v podezření, že je ten mezi přednášeč nebo já.
7: No, to byla příhoda, která byla vlastně velmi smutná pro mě, pro ty luskouny, protože ano, hledal se ten přenašeč, který to způsobil, a dostalo se několik vzorků luskounů do různých laboratoří. A každá laboratoř si ten vzorek studovala a zjistili, aha, ano, opravdu tenhle ten luskoun má přesně ten druh koronaviru, který pak způsobil toho člověka. To je ten případ a mají to asi všichni luskouni, protože podívejte se, australská laboratoř to popsala, čínská to popsala. A každý tam měl i jiný datum, no ale ukázalo se, že to všechno byla jedna jediná klec, kterou zabavili pašerákům. Jenomže někdo to datum dal, když je zabavili pašerákům, někdo dal to datum, když ty vzorky dostali, každý si je pojmenoval jinak, takže trvalo skoro 3/4 roku, než se vlastně zjistilo, že to byla jedna jediná klec a spíš se ty luskouni nakazily od člověka, než by to tam přinesli. Takže byli v tom úplně chudáci nevině.
5: To je skvělé, že teda cedule Vonty už mohla být jako odstraněna, abych vás tady k tomu chtěla poznamenat.
8: Já jsem chtěl ještě poznamenat, že mě připadalo jako důležité využití taky ve forenzních vědách, které to on z toho. Ve chvíli, kdy víme mnohem líp, odkaď ty vzorky, které se odeberou třeba právě z čínských trhů jsou, tak můžeme mnohem lépe zacílit na ty konkrétní ilegální dodavatelské řetězce těch luskouních šupin.
5: Já nevím, jestli to můžete prozradit, paní kolegyně, ale když teda chytáte ty pašeráky, co je zásadní pro přetržení těch pašeráckých stezek?
6: Určitě to, co jste popsali, je hrozně důležité. Vlastně to poznání, jak to celé funguje, je to nejdůležitější. Jednak my můžeme identifikovat, kde se ti luskouni nejvíce loví. Takže identifikovat si nějaké místa, kde bychom měli lépe chránit tu přírodu, tak samozřejmě budeme vědět, kudy vedou ty trasy, protože jsme zjistili třeba právě v té Africe, že sběrné místo je v Nigérii. Luskouni, kteří se zachytí v Nigérii, tak tam nejsou původní, že se svážejí prostě z různých částí Afriky, ale my teda víme, že ta Nigérie slouží jako takový hub, kde to naloží na lodě a odvezou. Takže zase je možnost se zaměřit na tu Nigérii, prostě nějakým způsobem přetrhnout, dejme tomu ten řetězec tady.
5: S kamarádi tam s policisty.
6: A vůbec vymáhání, jo, to je další věc, kde vlastně ty zákony v každé té zemi jsou různé, ale zase, když se nám podaří třeba zjistit, když máme nějakou zásilku a budeme vědět přesně, z kterého státu ten luskoun byl, tak už se můžou použít vlastně místní zákony, které se jako uplatní na tuhle kauzu, ale jsou vlastně případy, kdy za to lidi byli odsouzení. Myslím si, že nejvyšší trest byl 8 let, takže určitě tohle jako hodně se to řeší a v některých státech ty postihy už jsou i tvrdé.
5: Těch 8 let to bylo v Nigerii, ne?
6: Ne, to si myslím, bylo někde v Asii. Vlastně všude, kde se ti luskouni vyskytují, tak se nějakým způsobem používají. Vlastně v Africe se hodně používají jako zdroj vlastně proteinů, takže se hodně loví pro to maso, které vlastně dostanete ho koupit někde na trhu. A ty šupiny v některých kulturách jsou taky používané pro spirituální nějaké jako hodnotu, to taky má. A v té Asii zase tam je to jinak, je tam ta tradiční čínská medicína, vlastně těch způsobů nebo té víry, jak to může působit, krom afrodiziaka, tak je to spousta dalšího onemocnění, vlastně jako taky plodnost, rakoviny a podobně, je to jako velké množství toho, jak jsou schopni to používat, ale samozřejmě taky se jí i pro maso. Říká se, že je delikátní, kdy jsem ho neměla, takže nemůžu potvrdit.
7: To je zajímavá ta zmínka o tom afrodiziakálním účinku, protože v čínské medicíně se to je taková pověra evropská, že oni to chtějí kvůli tomu. Ve skutečnosti hlavní důvod, proč se to v té čínské medicíně používá, je pro podporu kojení. A to je taky důležitá věc pro tu ochranu, protože jedna věc je ochrana ve smyslu represe, kdy honíme ty lidi, ale ty lidi to dělají, protože to draze prodají. To znamená, že je taky moc dobrý zacílit na tu konečnou zastávku, tak aby to ty lidi přestali chtít.
5: Jak úspěšné jsou ty pokusy vrátit luskouny někam do míst, kde se jim třeba daří, kde je to pro ně výhodné?
6: Ono obecně vypouštět zvířata zpátky do volné přírody není úplně skvělý nápad, pokud o nich všechno nevíme. Vlastně třeba u těch outloňů se ukázalo, že jsou hodně teritoriální, navzájem se zabíjejí. U těch luskounů existují záchranné stanice, které to umí velmi dobře. Mám studentku, která pracuje v Zambii a vlastně ta záchranná stanice tam funguje tak, že každé to zvíře má svého průvodce, ten s ním v noci stane, chodí s ním po parku, to zvíře se krmí a vlastně když jde spát, tak ten jeho průvodce jde spát s ním a takhle vlastně každý luskoun má svého člověka, který ho takhle venčí a vlastně pak to zvíře vlastně nestratí tu přirozenost. Není krmený vlastně z ruky, není krmený žádnou kaší a podobně a je schopný pořád si najít potravu a může se vlastně vrátit do té přírody. Otázka je taky, kam. Ti luskouni nejsou teritoriální, třeba jako ti outloni, že by se rvali a kousali a zabíjeli se, ale může se stát, že ho vrátíme na nevhodné místo, takže musíme vědět, kde to místo pro ně je.
5: To si říká ideální možnost studentské práce, výlet do Afriky a chcávat nosy s luskounem.
7: Mě ještě na tomhle tom zaujalo, že když byl tenhle nový druh popsán, tak on se jmenuje Manis aurita, to aurita znamená ušatý, tak jsem si myslel, že bude mít jako nějaký zajímavý uši nebo něco, ale zjistil jsem, že rozdíl v těch uších je statisticky významný, ale je to jenom 1,2 mm. Takže jako na to poznat ty dva luskouny od sebe, toho čínského a toho tibetského, rozhodně nestačí. Šupiny mají všichni luskouni stejný, takže tady právě je taky důležitá ta genetika, protože to je v podstatě jediný způsob, jak dokážeme spolehlivě určit, o jaký druh, případně nějaké křížence se jedná.
5: Dobře, to je nějakou čtečku.
6: Protože tady je hrozně důležité říct, že vlastně my ho nemáme zaznamenaného živého, toho nového luskouna. Vlastně my tohle všechno známe jenom z těch vzorků, vlastně, které byly zabavené, nebo teďka z toho muzea. Ale živý exemplář nikdo takhle ještě nezaznamenal v současnosti.
5: No tak to čeká na vás, až pojedete někam do Asie nebo...
6: Kežby.
2: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
5: Vadilo by, kdyby se navzájem křížili? Asi ano.
8: Samozřejmě inbreeding je docela velký problém u ustupujících druhů, a to u všech, nejenom u živočichů, třeba ku příkladu populací rostlin, které potom jsou typicky napadá příklad hořce jarního, národní mučení tmáce rovná v jižní Čechách. Ale ve chvíli, kdy nastane inbreeding, tedy vzájemné křížení, tak se stane to, co se stalo Habsburku. Je to velký stres na mnoho druhů, které se vlastně blíží k vyhnutí.
5: Chápu, tak to je problém, když ten nový druh ani neviděli na živo, tak jak je držet od sebe?
6: Oni se to asi nějak vyřeší.
5: V dnešní laboratoři účinkují zooložka Barbora Černá-Bolfíková, molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačeš a student Michal Staněk, který se už rovněž detailně zabývá biologií. Vědci z Oxfordu a několika dánských výzkumných institucí zjistili, že ježci slyší ultrazvukové signály. Zajímavé, že ježek běžné zvíře, nevědělo se to. Badatelé míní, že tato schopnost by mohla pomoci varovat ježky před auty. Totiž střet s projíždějícím autem je podle statistik ochranářů nejčastější příčinou smrti asi tak třetiny ježků na světě. Co mě docela rozesmálo bylo, že autoři studie zavádějí pojem ultrazvukový repelent. Jak by to fungovalo? Tam se Barbory Černé-Bolfíkové, kdyby na to výrobci slyšeli.
6: Já vlastně se znám s autorkou této práce, takže vím docela přesně, jak by si to představovala. Ona totiž se zabývá jako velmi hodně ochranou ježků a spolu spolupracujeme. A vlastně její první projekt byl měnit takové ty automatické sekačky, protože to je taky velký problém pro ježky. Takže ona se tehdy spojila s výrobci sekaček a snaží se jako je pozměnit ty modely tak, aby byly schopné to ježka detekovat a nepřijíždilo. Takže v tuhle chvíli ona by se chtěla spojit s automobilovým průmyslem a pomoct vlastně jako vyvíjet tyhle ty repelenty. V té práci se teda ukázalo, že ten ježek může slyšet část ultrazvukového spektra. A pokud by to byla pravda, tak by se mělo ale taky zjistit vlastně, v jakých kontextech ho slyší. Jestli je to třeba, že za potravou chodí, že vlastně některý hmyz může vydávat v ultrazvukovém spektru signály. Pak by to nefungovalo jako repelent, ale naopak by ho to mohlo přitahovat. Takže ještě jako musíme trošku zjistit ten kontext, a třeba kdyby byly zvuky, které jsou pro něj nepříjemné, tak by ho to mohl odehnat. Na druhou stranu musíme vzít v potaz i ostatní zvířata, protože taky můžou slyšet v ultrazvukovém spektru. Třeba i kočky můžou slyšet ultrazvuky, které samozřejmě to spektrum je úplně jinde. Ale mohlo by se stát, že když se to špatně nastaví, tak pak vám třeba psi budou štěkat celou noc, protože se jim to taky nebude líbit.
9: A ta kočka třeba nepůjde do silnice, tak to by mnozí majitelé uvítali.
6: Bylo by to skvělé, protože vlastně ta silniční doprava je vlastně jako velký problém. Obzvláště u těch ježků, kteří jako ta jejich strategie je taková, že zalehnou a udělají kuličku, tak to proti auto moc účinné není, ale i pro ostatní druhy ta automobilová doprava je poměrně problematická.
9: Myslím si, že za pozornost stojí i ježčí ucho. Jan Pačes k tomu poznamenává.
7: Ano, poprvé vlastně byl udělaný 3D model toho ježčího ucha, což bylo teda velmi zajímavé. Hlavně proto, že je překvapivé, že ježek slyší ten ultrazvuk a slyší ho trošku jako jiným takovým způsobem, že on vlastně to vnitřní ucho má ty kostky k sobě srostlé, takže proto slyší ty vyšší frekvence. Abychom si to zasadili do toho správného kontextu, kdy teda oni se pokoušejí něco vyvíjet, ale tady je to, myslím si, hodně chtěný výzkum ve smyslu tom, že tyhle ty experimenty, jak v automobilové dopravě zabránit srážkám se zvířaty, se dělaly už dřív i jiným zvířatům, třeba právě jelenům nebo těm jelencům, o kterých jsme už dneska mluvili. V Americe se na to už leta prodávají takové píšťalky, které si dáte na auto a jak to auto jede rychle, tak ta píšťalka taky píská, měla by je odrážet. Jo. Nebo u nás si můžete koupit ultrazvukový plašič na krtky. Já jsem to všechno pečlivě prohlížel a na žádnou z těch věcí není certifikát, že by to fungovalo. Hlavně proto, že ta zvířata si na to strašně rychle zvyknou. Takže i kdyby s nějakým experimentu se ukázalo, že to chvilku funguje, tak prostě do 2-3 let si na to ty zvířata zvyknou a bude jim to úplně jedno. Bohužel tady ta šance, že by tahle věc fungovala, je spíš malá.
9: Takže vlastně nejzajímavější nebo unikátně na té studii bylo nejenom to, že tady se jako možná trochu marně pokoušíme odradit ježky od toho, aby lezli do silnice, ale spíš v tom popisu toho, jak ježci slyší.
7: Ano, zaprvé máme tam českou stopu, protože ten přístroj, kterým to 3D dělali, tak to je přístroj Brna v české firmy, tak to je jako první věc, která je zajímavá pro nás. Ta druhá věc je, že to se dělá takovým způsobem, že se vlastně ten ježek uspí a píchnou se mu elektrody do mozku a za ucho a opravdu se měří ten signál, který přichází. Díky tomu oni opravdu zjistili, až do jakých frekvencí slyší, respektive nějaká nervová aktivita tam je, ale bohužel v tom spektru, kdyby to bylo možné použít, tak on už slyší ten ultrazvuk dost špatně. Kdyby to zase bylo v tom spektru blíže člověku, tak tam už slyší psy, kočky, takže to zase se nemůže používat, protože to by zase z toho všichni ostatní zvířata byly nervózní. Takže má to velkou řadu úskalí, je to spíš zajímavost a hlavně to, co je cenné na tomhle tom článku, ani není ta PR stránka, že vymyslíme něco, jak ochránit ježky, ale spíš to, že opravdu vidíme, jak ten ježek funguje, jak mu to ucho funguje.
9: Nezapomněl jsem na Michala Staňka, aby poznamenal tady k téhle ježčí práci.
8: Trochu bych se bál, jaké důsledky by to mohlo mít na vlastně jiná zvířata, kdyby to bylo reálně použito v tom terénu. Ku příkladu spousta druhů netopírů, kterých je velká diverzita, tak by to samozřejmě slyšet mohli. A mohlo by to odradit od míst, kde bydlili. A vlastně spousta druhů netopír je mnohem zásadnější než ježci. Mohlo by to vytvořit mnohem více újmy než užitku.
9: Jo, tak kolize mezi ochranou přírody, jako mezi ochranou ježku a netopíru.
7: Jedná se o to znečištění, které v tomto případě je zvukové, tak to zvukové znečištění, které slyšíme, my toho si všímáme a to se snažíme ochránit, ale tohle ne. Typickým příkladem jsou velký námořní lodě, o který se nikdo nestará, jestli pískají nebo ne, a naši nebohý příbuzní velryby a kytovci obecně s tím mají veliký potíže, protože prostě to jsou rachotiny dost často a ten ultrazvuk tam to piští, ty soukolí a ty šrouby a pod tou mořskou hladinou děláme taky pěknou neplechu. Prostě nám to nevadí, protože to neslyšíme, ale ta příroda s tím může mít problém. Takže zavádět nějaký další hluky do té přírody je vždycky velmi, velmi opatrně.
9: No a já mám ještě přece jenom otázku pro expertku na ježky. Jestli považujete, ptám se Barbory Černé-Bolfíkové, za možné, že tím ultrazvukem by ježci detekovali kořist nebo si povídali mezi sebou?
6: Jestli můžu mít nějaký odhad, tak spíš si myslím, že to bude ta kořist. Je to těžké, protože oni se teda řídí hlavně čichem, ale u těch mizožravců, zvlášť u těch malých, třeba my víme, že někteří rejsci můžou přejít i zvukově do toho ultrazvuku, ale u těch ježků jsme to nikdy nenaměřili. A myslím si, že by to možná už někdo naměřil, protože spousta lidí se u nás věnuje výzkumu netopírů, máme ty bed detektory a chodíme po té krajině a ti ježci jsou všude okolo nás v těch parcích, takže možná už by si toho někdo všiml, kdyby takhle ještě komunikovali spolu ultrazvuky.
9: Asi bychom si všimli, že si takhle povídají s mláďaty třeba.
7: Tak to jsme si zrovna všimli. Protože ty mláďata, jak jsou malí, tak občas do tohoto zvuku přejdou, ale já bych si naopak myslel, že to pro lov nebude kvůli i fyzice, protože ten ultrazvuk nemá žádnou velkou penetraci, každá překážka brání, což je jeden z hlavních argumentů i autorů té studie, že je kdo ví, jestli by to na té silnici mělo význam, protože zatáčkou už to nebude slyšet. A v té trávě, kde se ježek pohybuje, tak tam bude mít ten ultrazvuk velice krátký dosah. Takže spíš, jestli to ještě používají, tak spíš řekl bych pro mezidruhovou komunikaci.
9: Do debaty dnes přispěli Barbora Černá-Bolfíková, zooložka, která se zabývá řadou zvířat, o kterých jsme dnes mluvili. Děkuji vám.
6: Taky nashledanou.
9: Jan Pačes, který je molekulární genetik a bioinformatik. Děkuji.
7: Taky děkuji a naslyšenou.
9: A student a začínající biolog Michal Staněk. Děkuji.
8: Taky moc děkuji. Nashledanou.
9: Martina Mašková, děkuji vám všem, kdo jste nás poslouchali a těším se naslyšenou opět za týden. Laboratoř.

0: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
1: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Výrok ministra Macinky o nehodě Filipa Turka nebyl adekvátní, řekl to premiér Babiš. Papež Lev XIV. Vyzval k míru na Ukrajině, podpořil diplomatická jednání v Kyjevě. Fotbalista Liberce vyhráli ligové derby v Jablonci a dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že je mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Babiš ale v televizi CNN Prima News řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování.
3: Samozřejmě takové vyjádření není jako adekvátní, protože zkrátka pan Turek řekl, že pokud se prokáže, že byl vinný, tak skončí.
2: Policie případ prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti. A Turek už dřív oznámil, že nebude funkci vládního zmocněnce vykonávat až do výsledku vyšetřování. Pokud ho policie označí za viníka, tak plánuje rezignovat. Papež Lev XIV. V tradičním nedělním kázání na svatopetrském náměstí ve Vatikánu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Uvedl, že ho zarmoutily zprávy o nedávných útocích, při kterých zemřeli ukrajinští civilisté. Ruské údery za poslední den nepřežili 4 lidé. A papež taky podpořil snahy amerických vyslanců o obnovu mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.
4: Doufám, že úsilí vynaložené v posledních dnech za účelem obnovení jednání přinese skutečné plody a otevře cestu diplomacii. Vznesme modlitbu k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila harmonie.
2: V Kyjevě v neděli jednali zvláštní američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner a v sobotu se v Moskvě setkali s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Letecký poplach v Polsku způsobilo hejno ptáků, které mělo letět směrem z Běloruska. Jejich průlet předtím zaznamenaly systémy pro kontrolu vzdušného prostoru. Na síti X to uvedlo operační vedení polských ozbrojených sil. Armáda vyslala do vzduchu vrtulník, aby ověřil, co radar detekoval. A polský vzdušný prostor v posledních měsících už několikrát narušili objekty letící z Běloruska, obvykle se jednalo o meteorologické balóny, podobné předměty hlásí i Litva. Zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel kapely Jojo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Skupinu Jojo Band založil spolu se svým bratrem Vladimírem v polovině 70. let. Kromě hraní v kapele vydal Tesařík několik solových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae nebo ska. Svého bratra přežil o více než 20 let. Vladimír zemřel v roce 2003 po nehodě na kole. Liberečtí fotbalisté se v neúplné tabulce šance ligy vrátili na druhé místo. V 7. kole této sezóny vyhráli derby v Jablonci 2-1. Utkání rozhodl v 83. minutě technickou ranou přímo do rohu branky útočník Slovanu Vasil Kušej.
5: Věděl jsem, že budu střílet na zadní, viděl jsem, že prostě stojí víc na středu a jakmile jsem vystřelil, tak jsem měl už u té trajektorie ty střely, že to tam vlastně spadne. Jsem strašně rád a vděčný a to, že jsme to zvládli v Jablonci takhle vyhrát derby, to je o to cennější.
2: Jablonec je v ligové tabulce aktuálně sedmý, v dalších nedělních zápasech porazila Mladá Boleslav, Baník Ostravu, Teplice, Zlín a Hradec Králové Spartu. A ve věku 86 let zemřel krasobruslařský mistr světa Otto Jelinek. A pražský rodák reprezentující Kanadu získal na šampionátu v České metropoli v roce 1962 se sestrou Marií titul v soutěži sportovních dvojic. Ve sbírce měli ze světových šampionátů také stříbro a dva bronzy.
6: Nehoda na D2 u Hustopečí a otevřená silnice u Luštinic. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Hustopeče, kousek za odpočívkou na 14. kilometru, ještě dořešují nehodu osobního auta. To ve vysoké rychlosti vyjelo mimo dálnici, teď je na krajnici i s policisty. Nepřekáží, ale v místě se zpomaluje. A na Mladoboleslavsku je opět průjezdná silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštinicemi. Kousek u dálnice D10 už hromadnou nehodu odklidili, dá se tak projet bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se od západu vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Nepál škody po povodních odhaduje v přepočtu na desítky miliard korun. V oblasti působí řada humanitárních organizací. Jak pomoc koordinuje Charita Česká republika? Zeptám se. A v Norsku se konaly bohoslužby za zesnulého krále Haralda. Pohřeb bude ve středu. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
1: Vertikála.
7: Když se na druhém konci světa během několika minut změní život tisíců lidí, pomoc musí přijít rychle, ale zároveň musí vědět, kam přesně zamířit. V Nepálu koncem srpna ničivá povodeň po kolapsu ledovce zasáhla především sever okresu Rasuva. Ničila domy, mosty, silnice, tisíce lidí přišly o své zázemí. Na místě už pracuje Charita Nepál, zajišťuje potřeby obyvatel a koordinuje pomoc s místními úřady i partnery. Jak taková pomoc vypadá tedy přímo v místě a co se děje v prvních hodinách po katastrofě. O tom už si budu povídat s Kristýnou Kvasničkovou z Charity Česká republika. Vítejte ve studiu, dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Když se na druhém konci tedy světa stane tak rozsáhlá katastrofa, co se děje během těch prvních hodin? Jak vypadají ty první koordinační práce? Na koho se v místě neštěstí Česká Charita obrací?
8: Já bych možná na začátek trošku vysvětlila kontext právě toho, jak funguje Charita. Přestože my vlastně nejsme jako individuální organizace, jsme součástí mezinárodní světové sítě charit, které fungují vlastně po celém světě. A tady přes tuhle síť my jsme schopni reagovat na různé situace, které se stávají ve světě mnohem rychleji, než kdybychom se snažili reagovat jako malá, jenom
7: Charita,
8: ta jedna.
7: Česká republika.
8: Tak. Takže jenom pro představu, ta síť má momentálně okolo 160 národních charit po celém světě. A právě když se jedná o ty mimořádné události, jako jsou povodně, jako je zemětřesení, tak tu organizaci té pomoci má vždycky na starosti ta národní charita, která je přímo na místě. A důvod je jasný, ona tam působí dlouhodobě, má kontakty, ví, na koho se obrátit, má vlastně už tu práci na místě nějak jako zařízenou. A my v rámci té sítě potom tady tuhle místní charitu podporujeme tak, aby ona mohla co nejlépe na tyhle různé situace reagovat. A tady tohle jde vlastně přes koordinaci Caritas Internationalis, to je teda ta naše hlavní
7: zastřešující
8: organizace se sídlem ve Vatikáně. A vlastně díky tomu, že my se takhle všichni jsme schopni docela rychle spojit a zorganizovat tu pomoc jednotně, tak ta pomoc na místě má potom mnohem větší dopad, ale zároveň je mnohem rychleji poskytnuta.
7: Zkuste nám popsat, kdo je přímo v Nepálu teď vaším partnerem a jak se pomoc dostává ke konkrétním lidem, kteří ji potřebují?
8: My na místě teda pracujeme s Charitou Nepál, která je ta místní organizace, která už tam působí delší dobu. Dříve jsme s ní pracovali už v roce 2015 po zemětřesení, které tam bylo. My jsme tam potom vlastně byli aktivní ještě několik let potom. No a Charita Nepál tím, že vlastně je na místě už dlouhodobě aktivní, tak byla schopná tu pomoc zrealizovat nebo zaktivovat už v prvních hodinách té krize, která tam byla. Už během prvního dne se organizovala pomoc tím Národním úřadem pro zajištění katastrof. Zároveň během prvního dne už vyjeli první týmy, aby zajistili potravinovou pomoc, aby se vlastně otevřely ty mobilní kuchyně vlastně pro lidi, aby měli vůbec přístup k tomu si jídlo připravit. Pro ty, kde to možná nebylo, tak se připravovaly právě ty potravinové balíčky nebo ta hotová jídla. Během toho souběžně vlastně běží i nějaké to hodnocení těch potřeb, to teda probíhá ve spolupráci i s jinými organizacemi, i s jinými složkami té pomoci. A ta rychlost té pomoci je vlastně hodně závislá na té dostupnosti v tom místě. Takže některé místa, která nebyla odříznutá vlastně po zemi, tak bylo možné tu pomoc tam dostat docela rychle během právě těch několika prvních dnů. Ale u některých, obzvlášť těch horských oblastí, kde ta dostupnost je horší nebo někdy úplně skoro mizivá, tak tam je to mnohem složitější a dostává se tam mnohem déle.
7: Vy jste sama koordinátorkou zahraniční pomoci Charity. Co se děje potom v České republice ve chvíli, kdy k vám dorazí zpráva o nějaké podobné katastrofě? Jak vypadá vaše práce bezprostředně potom, co se něco takového stane tisíce kilometrů od Česka?
8: Pro mě to znamená v těch prvních minutách, hodinách, teda ověřování těch informací, co se děje na místě. Ty údaje se samozřejmě v těch prvních hodinách velmi liší a my se to teda snažíme zjistit jak od partnera na místě, tak z různých bulletinů nepálských úřadů nebo ze zpráv OSN, abychom co nejlépe tu situaci pochopili. A na základě toho já vlastně připravuju nějaké podklady k rozhodnutí, jak a jestli se teda budeme do té pomoci zapojovat. Smyslem není teda jenom zjistit, jako jestli je někde katastrofa nebo ne, ale hlavně jako pochopit to, jestli my jsme schopni vlastně na tom místě nějak pomoct. No a tady tohle je teda otázka maximálně několika hodin, než to rozhodnutí padne. Potom ve chvíli, kdy my teda vyhlašujeme sbírku nebo uvolňujeme vlastně naše finanční prostředky, ta práce vlastně se tak nějak dělí na dvě části. Jedna je ta koordinace s tou místní charitou, komunikace s nima ohledně toho, jaké jsou tam potřeby, jak ta práce bude koordinovaná, jaké momentální situace. A to právě probíhá i skrze tu Caritas Internationalis, tak abychom my nezahltili tu domácí charitu. No a ta druhá část je právě komunikace té situace tady v Česku. Takže vysvětlit lidem, co se tam děje, jak bude charita na místě pomáhat a dát jim možnost se vlastně do toho také zapojit. Samozřejmě to není práce jednoho člověka. I tady v Praze je do toho opravdu zapojený celý tým, ať už z komunikace, z fundraisingu, tak právě i z našeho humanitárního oddělení, tak abychom byli schopni reagovat co nejrychleji.
7: Charita Česká republika tedy rozhodla o tom, že bude vypsána sbírka na pomoc Nepálu a číslo účtu najdete na webových stránkách Charity. Já si vážím toho, že jste přišla. Kristýna Kvasničková z Charity byla mým hostem. Mějte se moc hezky.
8: Vy taky. Naschanou.
7: Král Harald zemřel po dlouhé nemoci. Pohřeb bude ve středu v katedrále v Oslu a povede ho primas norské církve. Téma, které teď proberu s Terezí Remencovou, farářkou švédské církve, která slouží v karlstadské diecézi na hranicích s Norskem. Dobrý den.
9: Dobrý den vám i posluchačům.
7: Co nám ten samotný fakt, že státní pohřeb vede luteránský primas, říká o postavení církve v Norsku dnes?
9: Tak vzhledem k tomu, že královský pohřeb v Norsku je státní ceremonií a řídí se oficiální norskou pohřební liturgií, tak odpovědnost za něj naprosto přirozeně připadá nejvyššímu představiteli norské církve a tím je současný takzvaný preses biskupské rady, biskup Olof Fixetveit, který povede obřad společně s biskupkou Sunnivou Gilver. A vlastně sám král Harald V. po celý svůj život osobně hájil vazbu církve a státu, takže se do velké míry jedná i o velmi autentické rozloučení, které odpovídá jeho víře, jeho životnímu stylu.
7: Norská ústava dodnes vyžaduje, aby král byl luterán. Co to prakticky znamená? Je to symbolický pozůstatek, anebo má taková vazba reálný dosah?
9: Je to tak, navzdory oddělení státu a církve, tak zůstalo v platnosti ustanovení o náboženském vyznání krále, a to podle článku 4 ústavy, kde stojí, že král se musí vždycky hlásit k evangelicko-luteránskému vyznání. A norský král již nemá na církvi žádnou správní moc, ale působí jako taková symbolická sjednocující postava. A to, že požadavek na královo luteránské vyznání přetrvává i v moderní době, je vlastně i zásluhou samotného krále Haralda, protože v průběhu poměrně nedávného procesu oddělení státu a církve zazněly návrhy na zrušení požadavku, ale sám král Harald osobně požádal vládu a Storting, norský parlament, aby tento paragraf v jedné z nejstarších ústav na světě zachovali. A odůvodnil to tím, že to považoval za důležitou součást svého úřadu, své identity jako krále norského lidu.
7: Ta odluka církve od státu v Norsku prošla mezi lety 2012 a 2017, to znamená, že duchovní přestali být státními zaměstnanci. Je to tedy odluka jenom na papíře, nebo je tam i nějaká reálná změna?
9: Mezi ty zásadní změny určitě patří ten fakt, že duchovní již nejsou státními zaměstnanci a dále potom vláda ani král nejmenuje biskupy, nerozhoduje ve vnitřních záležitostech církve. Církev se nyní organizuje sama bez přímých zásahů parlamentu a to se týká jak struktury, tak nauky. A ohledně těch věcí, které stále přetrvávají, tak je to článek 16 norské ústavy, podle kterého má stát doslova podporovat norskou církev. Pak samotný úvod norské ústavy, která se odvolává na křesťanské a humanistické dědictví země. Dále je to určitě finanční podpora státu, který přispívá norské církvi na její aktivity, považuje je za důležité. A takže tato formální odluka církve od státu znamená zejména přesun rozhodovacích pravomocí ze státu na církev a zároveň, zejména díky ústavě, zůstává norské církvi významné symbolické a v mnohem i praktické postavení v zemi.
7: Pohřeb krále Haralda se teprve chystá, bude tuto středu 9. září. Co vypovídá o norské společnosti a jejím vztahu k víře?
9: Vypovídá o kontinuitě, o respektu Norů k tradicím, taky o vnímání kostela nejenom jako místa, kde se věří, ale jako místa důležitého pro moderní demokracii, a kde jsou všichni vítáni. A to, i jak jsme toho svědky právě nyní, i ve společném truchlení a vděčnosti za život a odkaz jeho veličenstva krále Haralda V.
7: Mým hostem byla farářka švédské církve Terezie Remencová. V katedrále v Oslu povede primas norské církve pohřeb krále Haralda už tuto středu. Mějte se moc hezky, děkuji a zdravíme na sever.
9: Děkuji vám, naslyšenou a zdravím na jih.
1: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Ve Francii na konci července došlo k uzavření a také zákazu provozu jednoho místa vyznání. O jaké šlo, to už řekne naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobrý den.
10: Dobrý den, ano, je to tak. Na konci července prefektura departementu Seine-Saint-Denis, tak tam rozhodli o uzavření jedné z mešit, konkrétně mešita zvaná Chant-Loup, tedy zpěv vlka. Uzavření mešity, která se nachází v katastru obce Aulnay-sous-Bois, známé obce, přes kterou jezdí velký provoz a doprava je zde hlavně směrem na letiště Charles de Gaulle, tak zde došlo k uzavření mešity na konci července. To ale ještě musel začátkem srpna potvrdit soud. Hlavním důvodem je podle soudu veřejné odsouhlasení teroristických činů a vychvalování džihádu svaté války. Proti rozhodnutí prefektury se samozřejmě nejprve ohradili místní náboženští muslimští představitelé, odvolali se ke správnímu soudu, ale ten rozhodnutí prefektury počátkem srpna tedy potvrdil.
7: A jak francouzský úřad rozhodnutí odůvodnil?
10: 6 měsíců uzavření za podněcování k násilí a obhajování terorismu, tak znělo rozhodnutí. V něm doslova stojí, jak jsme se třeba mohli dočíst v deníku La Croix, cituji, tento příkaz k uzavření byl přijat na základě článku L227.1 kodexu vnitřní bezpečnosti, a to kvůli komentářům, myšlenkám nebo teoriím šířeným v této mešitě a na sociálních sítích imámů, kteří jsou spojení právě s touto mešitou a kteří podle soudu vyvolávali násilí, nenávist nebo diskriminaci a obhajování teroristických činů. To uvedla prefektura v tiskové zprávě. Zmínila jsem deník La Croix, který o případu informoval, a to dokonce s výstražným titulkem uvozeným slovem

0: chtěl na tom, že je založené na nedostatečných, nepřesných a nepodložených důvodech, analogickému uvažování a chybným interpretacím veršů z Koránu. Dále dodal, že toto opatření, přijaté nepochybně uprostřed léta, představuje vážné porušení svobody náboženského vyznání a projevu. To prohlásil advokát Rafik Šikak. Mešita Šondelů ale tedy, jak víme, je nakonec rozhodnutím soudu skutečně uzavřena.
1: Podle francouzských médií ale hrozilo i to, že se zvedne vlna nevole, a to za obranu náboženského vyznání.
0: Ano, nakonec i to soud očekával a tedy to řešil ve svém prohlášení. Ten totiž shledal, že z jeho rozhodnutí neplyne nějaká cenzura náboženského vyznání. Naopak soud ve svém rozhodnutí uvedl, že cituji, tyto výroky, které podněcovaly k násilí, nenávisti nebo diskriminaci a schvalovaly džihad, tedy svatou válku, mohly vyvolat i teroristické činy s možností spáchat je na území Francie. Podle soudu se jednalo i o oslavu takových činů. Výroky byly prohlášeny v mešitě nebo na sociálních sítích, a to přímo osobami odpovědnými za náboženské obřady v této mešitě. Soud nakonec také zdůraznil, že náprava opatření přijatá sdružením, tedy náboženskými představenými mešity, nejsou dostatečná k tomu, aby zabránila riziku opětovného vydání takových výroků. Nakonec soud rovněž poznamenal, že tuto mešitu dosud navštěvovali osoby, které propagovaly právě tyto myšlenky nebo teorie, a to představuje stejné riziko pro společnost. To napsal o celé kauze francouzský deník Le Figaro.
1: A právě dění ve Francii pro nás sleduje naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Díky za to.
0: Děkuji a pěkný den.
1: Kolega Adam Šindelář připravil pro Vertikálu seriál o Dalajlámovi. V minulém díle jsme připomněli udělení Nobelovy ceny míru tibetskému duchovnímu vůdci v roce 1989. A krátce poté následovalo jeho pozvání do České republiky Václavem Havlem.
2: Ty devadesátky byly důležitým obdobím, a to, že Václav Havel tenkrát pozval jako první Dalajlámu, začal se s ním vídat, podporovat, vytvořil s ním právě projekt iniciativu Forum 2000, tak si myslím, že to Tibeťanům velice pomohlo a v podstatě to upevnilo a vytvořili nějakou jejich pozici na mezinárodní scéně. Takže oni jsou dodnes neskutečně vděční Václavu Havlovi za to, co pro ně udělal.
3: Vysvětluje spoluautorka knihy Havel a Dalajláma Kateřina Procházková z projektu Synopsis a líčí skoro až detektivní příběh o tom, jak vůbec k navázání kontaktu mezi Václavem Havlem a Dalajlámou došlo.
2: Tady byl v šedesátkách v Československu indický kulturní ataše nebo kulturní ataše na indické ambasádě, který měl velice blízko tady k disentu, setkával se s českým disentem, umělci, kteří nemohli pracovat, publikovat nebo nebyli známí v té době nebo veřejně akceptovaní. A když se vrátil zpátky do Indie, tak působil ještě nějakou dobu v diplomacii, a když došlo právě k listopadu 89, tak ho napadlo, že by bylo skvělé, kdyby propojil jeho svatost s Václavem Havlem a s lidmi, které znal právě z té doby z disentu českého. A proto přijel do Prahy. My jsme profesora Sondyho, nebo dneska už jeho vdovu, jeho ženu, vypátrali, máme s ní také rozhovor, takže v podstatě přijel na černo do Prahy, dostal se k lidem z občanského fóra a v té době Havel byl snad v Ostravě, takže nebyl v Praze, a mu se aspoň podařilo tedy napsat krátký vzkaz nebo doručit vzkaz jeho svátosti, že Dalajláma podporuje občanské fórum a podporuje to, co se v Česku děje. On to byl listopad, kdy někteří říkali, že ještě to bylo nejisté, nevědělo se, jakým způsobem se vůbec revoluce vyvine, a že ten vzkaz pro Havla a pro lidi kolem něj strašně hodně znamenal, že je nabil neskutečnou energii, víru v to, že dělají dobře a dobro. Takže to byl ten prvotní impuls k tomu, aby tyto lidé o sobě začali vědět a začali se setkávat a vyměňovat si korespondenci, což vedlo až k tomu právě pozvání, prvnímu pozvání jeho svátosti do Prahy.
3: A čím to, že si oba muži tak porozuměli?
2: Dalajláma říkal několikrát, že ho fascinovala taková uvolněnost, upřímnost u Václava Havla, s kterou se tenkrát až tak nesetkával často, když se setkával s politiky nebo nějakými vrcholnými představiteli. A to si myslím, že u obou dvou bylo to, co je možná na tu první dobrou k sobě přitáhlo, že to byla opravdu nějaká přirozenost, pokora, To si myslím, že je to důležité slovo, které tam oba dva často mluví, když hovoří o tom druhém, že neměl potřebu vychvalovat, jakou pozici má,

0: čeho dosáhl. A potom samozřejmě ten zájem o náboženství, ale spíš možná než náboženství, o zájem nebo podporu, teď to bude znít možná trošku jako kliše, ale nějaké lásky a soucitu. O tom oba dva vlastně hovoří a je postaveno na tom, jak buddhistické náboženství, tak si myslím, že i přístup Václava Havla k lidem na tom to byl postavený. Vlastně díky toho také vznikla pozdější iniciativa Fórum 2000. A určitě je také spojoval zájem o vědu, to oba měli stejné. U jeho svatosti to řadu lidí překvapuje, jaké znalosti má v těchto oborech, ať už je to kvantová fyzika a podobně. A potom samozřejmě politika. To, že oba byli politicky angažovaní, lidská práva, boj o nějaké ty etické hodnoty, tak to si myslím, že bylo vlastně to, co okamžitě kliklo a začalo fungovat.
1: Líčí Kateřina Procházková z projektu Synopsis a jeho kolegy Davida Gardaše jsem se zeptal, jestli vidí nějakou podobnost mezi pádem režimu nebo tím, co se dělo u nás, a bojem Tibeťanů.
2: Paralely tam nepochybně jsou, protože jak náš komunistický režim a vláda jedné strany, tak i to, čím si prochází Tibeťané, jsou samozřejmě limitovány do svobody projevu, vyznání, shromažďování a dalších. Bohužel v těch posledních letech se Tibet posunul ještě dále, co se týče nějaké kontroly obyvatelstva, kdy je spolu s východním Turkestánem neboli takzvanou ujgurskou autonomní oblastí Xinjiang označován jako laboratoře digitálních technologií. A tímto způsobem jsou vlastně sledováni do nejzazšího detailu. Veškerá komunikace samozřejmě je takto pod drobnohledem. Checkpointy, kamerové systémy na rozpoznávání obličeje a podobně. Dokonce sběry biologických materiálů, dat DNA na vystupování potenciálních kriminálních živlů. Nicméně tady je potřeba mít na paměti, že jako kriminální se označuje každý, kdo podporuje takzvaná tři zla, neboli separatismus, extremismus a terorismus, a samozřejmě do toho separatismu spadá i Dalaj Lama nebo kdokoliv, kdo by snad měl mít jeho fotku doma, případně i tibetskou vlajku, která je samozřejmě v Tibetu samotném zakázána, takže to všechno jsou velice ohebné a zneužitelné paragrafy, kterými takto Čína zachází s tou kontrolou nad tibetským obyvatelstvem. No a ještě když dodáme k těm paralelám, tak ono setkání možná bylo zajímavé v tom, že se potkali dva státníci, kteří Dalaj Lama byl vlastně už od malička vybrán, vychován a směřoval tedy k tomu, že bude ve své zemi takto vládnout neohroženě, což ale samozřejmě bylo následně ukončeno onou invazí a tím potlačeným tibetským národním povstáním, zatímco Václav Havel se z role disidenta dostal k té moci až v pozdějších letech a takto vlastně byl svobodně zvolen svým lidem až v pozdějším věku. A je vlastně zajímavé, jak se tyto dvě linky promítají v jiných časových rovinách, ale potkali se takto vlastně na počátku 90. let a následně nesčetněkrát více v těch následujících letech, když mimo jiné například stáli u zakládání Fóra 2000, kde byl Dalaj Lama častým účastníkem.
3: Jak o tom mluvíte, tak ty linky jdou vlastně jako opačnými směry.
2: Je to tak, v podstatě ano, a přesto se potkali vlastně v jiné geografii a v jiné chronologii, tak si našli společnou cestu a dle všeho si skutečně padli do noty, že společně měli společnou řeč, společný humor, kdy se například zmiňuje přání Václava Havla k Dalaj Lámovým narozeninám. Teď si nevybavím, jestli to byly 70., 75., ale každopádně v tom přání Václav Havel vyjádřil nejistotu, zda tedy má přát Tenzinu Gyamcovi, 14. Dalaj Lámovi, k těmto 75. narozeninám, nebo má přát k 5. Dalaj Lámovi, k 430 letům narození, nebo už prvnímu Dalaj Lámovi, k 600 letům. A Dalaj Lama vlastně odvětil s humorem, že to je první takto koncipované přání, které dostalo, velice ho pobavilo.
4: Doplňuje tibetolog David Gardaš. Společně s ním kolega Adam Šindelář oslovil také Kateřinu Procházkovou z projektu Synopsis. Uplynulé půl hodiny, je to všechno. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví a dobrý poslech přeje Nadežda Hávová.
5: Co je to státní dluh?
6: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
6: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i 50 korunám. A premiér v neděli řekl televizi CNN Prima News, že rafinérie mají příliš vysoké marže. A premiér dodal, že opakované snížení spotřební daně na naftu a benzín kabinet zatím navrhovat nebude. Jednání s americkými vyjednavači v Kyjevě byla podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského velmi podstatná a s Američany Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem mluvili třeba o bezpečnostních a ekonomických zárukách pro Ukrajinu nebo o dodávkách protivzdušných raket. Zelenský i Kushner se shodli, že jednání o ukončení války by měla směřovat k třístrannému formátu, tedy za účasti Spojených států, Ukrajiny a Ruska. A do sněmovny se v tomto týdnu vrátí několik zákonů, které poslancům vrátili senátoři. Spornými novelami se budou zabývat nejspíš téměř celý sněmovní týden. A poslanci budou rozhodovat třeba o nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků nebo o novele stavebního zákona. Opozice obě předlohy kritizovala a blokovala. A v Mexiku zemřelo při výbuchu ohňostroje nejméně 10 lidí, přes 60 dalších je zraněných, informuje o tom agentura AP. Nekontrolovaný výbuch se stal u kostela ve středním Mexiku. Stovky lidí tam čekali na ohňostroj, který měl být součástí náboženského svátku. Příčinu výbuchu teď zjišťují mexické úřady. Španělský tenista Carlos Alcaraz postoupil na US Open do čtvrtfinále. Druhý nasazený hráč a obhájce titulu si poradil 6-4, 6-3 a 6-4 s domácím Tomem Paulem a v dalším kole narazí buď na Řeka Tsitsipase nebo Američana Sheltona. A plážové volejbalistky Lucie Knoblochová a Adéla Petříková se v Itálii staly vicemistryněmi Evropy v kategorii do 20 let. Ve finále nestačily na Rakušanky Bergerovou a Hoanarovou.
8: Nehody na D11 u Hradce a také na 14C v Ústí nad Orlicí. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Jaroměře velmi opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 97. kilometru se srazila dvě osobní auta. Podle policie stojí v pravém pruhu a vybočuje se bez kolon. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy ještě opatrně za hustopečemi. Na 14. kilometru dořešují včerejší nehodu osobního auta mimo dálnici. Jsou v odstavném pruhu, ale zpomaluje se. A na silnici 14 jsou komplikace na průtahu Ústím nad Orlicí v Moravské ulici. Na křižovatce u ubytovny Avion tam havarovalo osobní auto. Je to těžší nehoda se zraněním. Na místě zasahují i záchranáři. Provoz řídí policisté Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Noci teď jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná, ochlazuje se na 10 až 6 stupňů. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se pak od západu vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Čím více dítě běhá, dělá, pracuje, tím lépe na to spí. Tím lépe zažívá, tím lépe roste, tím lépe jadrnosti i čerstvosti tělo i mysl nabývá. toliko jen vždycky šetříc, aby bez úrazu bylo. Napsal už v roce 1632 učitel národů Jan Amos Komenský ve svém spisu Informatorium školy mateřské. Tehdy ještě nebyly školky, jak je známe dnes. Komenský myslel na výchovu v rodině pod vedením matky, ale i otce. Kniha sloužila jako praktická příručka pro rodiče, jak rozvíjet dětskou mysl i tělo od narození do 6 let. Tento dobrý muž, k němuž se i po staletích znovu a znovu vztahujeme, vnímal malé děti jako nebeské perličky, o které je potřeba pečovat s tou největší úctou. Školkovým drobkům, kteří statečně a nadšeně objevují svět, a těm, kteří se jim věnují na počátku jejich cesty vzdělávacím systémem, je věnována tato debata Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
6: Vertikála.
9: Tedy ve studiu máme dvě ředitelky pražských mateřských škol. Hanu Šepkovou, ředitelku mateřské školy Pštrosova. Vítejte, paní Šepková.
10: Dobrý den.
9: A Lenku Faltýnkovou, ředitelku mateřské školy národní se zaměřením na ranou péči. Vítejte, paní Faltýnková.
11: Dobrý den.
9: Oběma děkuji, že jste si v tomto exponovaném období udělali čas na Vertikálu. Prosím, můžeme si v úvodu alespoň rámcově představit mateřské školy, kde jste ředitelky. Vím, že škola Pštrosova je státní předškolní zařízení a že máte neuvěřitelně dlouhou tradici, která sahá až do roku 1883. A to by mě zajímalo, jestli je to něčím zavazující a kde a jak a čím se to tam projevuje v těch zdech. A také, jak se buduje kredit v dnešní době toho zařízení.
10: Tak chce se mi k tomu prvně vtipně poznamenat, že se to projevuje skutečně nejvíce v těch zdech a v té budově. Je to prostě krásný historický dům, který má svého ducha, což vlastně je to pozitivum toho našeho zařízení, ale obnáší to samozřejmě velkou péči o tento velký historický dům, který v podstatě dá se bohužel říct, že není úplně vhodný pro mateřskou školu, ale to je příběh všech škol v Praze 1 v centru Prahy, protože ty budovy jsou rozlehlé, vysoké, je tam spoustu schodů a děti musí do některých prostor chodit po schodech, to znamená do jídelny, do tělocvičny, do herničky a ty třídy jsou poměrně malé, které, takže zase se tomu musí přizpůsobit to vzdělávání těch dětí. Řekla bych, že asi nejdůležitější pro každou ředitelku, když předává svou funkci další paní ředitelce, tak je, aby, myslím, neponičila to její dílo, tu tradici, tu práci, kterou tam po sobě zanechala, kterou vybudovala. A takto jsme si předávali funkci i s bývalou paní ředitelkou, která tam odvedla obrovský kus práce, strávila tam velkou část svého života a která chtěla předat to dílo někomu, kdo snad ho
9: rozvine,
10: kdo ho neponičí.
9: A vy už jste tam také další dobu, že?
10: Já jsem tam pátý rok teď. Budu tam pracovat pátý rok.
9: Teď se zeptáme paní Faltýnkové. Mateřská škola národní, která je zaměřená na ranou péči, co to přesně obnáší, co tuto školku charakterizuje?
11: Tak já bych asi navázala na moji kolegyni, protože i my jsme velmi stará mateřská škola, alespoň ta jedna z budov, ta mateřská škola na národní, která je rovněž historická, také pochází z druhé poloviny 19. století, oslavila 150. narozeniny, vlastně bych mohla říct, ta budova. Ale v tuto chvíli to není jenom ta budova na národní, my jsme vlastně tři mateřské školy. Mateřská škola národní, mateřská škola Řásnovka 5 a právě ta raná péče se soustřeďuje do Řásnovky 2, kde jsou umístěny děti, kterým byly 2 roky a jsou tam až do svých 3. narozenin. V tomto směru je tato naše budova a tato školka úplně unikátní, protože je celá zaměřená, jsou tam 4 třídy a ve všech třídách jsou pouze 2leté děti, 2 až 3leté děti.
9: Tak to jsou vážně ti drobci.
11: Ano, to jsou opravdu drobci. Bečkové.
9: Máte v těch vašich školách, jsou tam nějaké intravilány nebo jiná místa, která by zajišťovala dětem pobyt v přírodě, na vzduchu?
10: Tak to zase souvisí s tou historickou, s tím dědictvím těch budov. Já konkrétně mám školní zahradu vzdálenou zhruba 15 minut cesty v takovém mezibloku. To znamená, že úplně u budovy bohužel tedy školní zahrada není. Takovýto osud mají například v našem obvodu dvě mateřské školy, které nemají zahradu přímo u budovy. Ale my třeba máme terasu, poměrně velkorysou, pěknou. Takže třeba ty malé děti, které nám teď nastoupí v září, tak ty, aby byly v bezpečí a než se naučí vlastně bezpečně s paní učitelkou pohybovat v centru Prahy, tak tráví třeba ten měsíc, dva na té terase, kde mají spoustu autíček, herních prvků a můžou tam mít také řadu věcí, které využijí.
12: Ano, paní Faltýnková, vy to máte jak?
11: Tím, že jsme tři budovy, tak každá pobočka to má trošičku jinak. Dvě pracoviště, Řásnovky, mají krásné zahrady vybavené, se zelení, s rostlými stromy, kde je opravdu klid a kde mají spoustu možností, jak rozvíjet svoje dovednosti a schopnosti. Mateřská škola Národní je přesně ta historická budova, která nemá žádný prostor přímo u svého pracoviště. My jsme v centru Prahy, jsme opravdu na Národní třídě, to znamená uprostřed dění naproti obchodnímu domu Máj.
12: Můžu si tipnout, Františkánská zahrada?
11: Ano, tipujete správně, ale je to veřejné hřiště. Což je pro nás trošičku problematické. Pak máme ještě od městské části svěřenu zahradu v Jirchářích, kam chodíme se staršími dětmi, ale je to opravdu 10 minut chůze, takže opravdu jenom se staršími dětmi a hlavně musíme přejít Národní třídu. Což je velmi složité na koordinaci i pro ty děti, na takovou jejich jako koncentraci a sebekázeň, protože samozřejmě tramvaje, chodci, turisté, kteří mají potřebu naše děti různě oblažovat svou společností a samozřejmě auta a musím říct, že ten provoz je velmi silný a ne vždycky jsou řidiči ohleduplní, stávají se nám nejrůznější karamboly, jakože nám upadnou botičky uprostřed silnice a dítě běží opravdu přes tu silnici bosky a my se pak vracíme a tak podobně.
12: Jako bába od tří vnoučat si malinko umím představit, co obnáší práce učitelů a učitelek mateřských škol, ale tady mě zajímá spíš, co obnáší práce ředitelky, kolik to má vrstev. Já počítám, že máte na starost třeba i stav těch budov a takové to, jako kolik těch talentů vy musíte mít a dovedností.
10: Obrovské množství. A když člověk do té funkce jde, tak na všech kurzech je upozorňován, že toho bude moc, ale musím říct, že když jsem do té funkce šla po spoustě letech práce učitelky mateřské školy, tak jsem věděla, že to bude náročné, ale ten první rok a ty první okamžiky byly skutečně, až bych je nazvala, kruté. Je to skutečně velká míra práce, která nás čeká. Samozřejmě máme na starosti ty budovy, takže revize, opravy, zajistit prostě chod té budovy, aby byla v pořádku, samozřejmě ve spolupráci se zřizovatelem, ale realita dnešních dnů je taková, že opravdu si často já jako žena musím poradit sama. Musela jsem se naučit i spoustu technických věcí. Samozřejmě už mám arzenál svých oblíbených a osvědčených údržbářů, techniků, které si volám, jak říkám, ty revize, protože my musíme zajistit bezpečnost dětí, musíme zajistit například i spolupracujeme s různými právníky na ochranu osobních údajů. Samozřejmě veškerá personalistika, ekonomická oblast, chodí na nás samozřejmě finanční audit, ty, které podrobně kontrolují naše účetnictví. To znamená, že jsem v podstatě i účetní. A potom velká oblast, která by měla být na prvním místě, ale myslím si, že kolegyně se mnou bude souhlasit, že bohužel je realita dnešního školství taková, že ta oblast pedagogická, že bych měla být lídr, že bych měla být ten, kdo určuje samozřejmě
12: ducha toho zařízení.
10: To se domnívám, že tedy ano, to děláme, protože to by bylo velmi špatné, kdybychom to nedělali, ale já bych ráda prodala i to, že jsem velmi dobrý učitel, zkušený, že toho spoustu umím, ale bohužel, když třeba přijdou studentky, nebo když i paní učitelky jsou nové, nebo když paní učitelky jsou vyčerpané, nebo by potřebovali i takovou mou lidskou a tu pedagogickou zkušenost, mou blízkost, tak tam bohužel já na to velmi často nemám čas. Rozum. A to mě potom lidsky velmi trápí. Vlastně mě to někdy i demotivuje a je to pro mě těžké, že já na to nemám čas, protože musím zajistit tu ekonomiku, peníze, chod budov, spousty věcí, administrativa ano. Nekonečná.
12: Se zájmem si vyslechnu, čím to doplní paní ředitelka Faltýnková.
11: No já to bohužel musím naprosto potvrdit. Ještě my, jak jsme teda velká školka, tak nám se ty věci násobí a i když tím, že jsme větší organizace, tak se dá říci, že v některých věcech máme možná trošku lepší personální možnosti, tak i tak vlastně musím potvrdit, že veškeré provozní, personální, ekonomické a vlastně nakonec i ty lidské zdroje a energii do toho dává zkrátka ředitel a je velmi, nebo ředitelka v našem případě, a je velmi znát, když třeba se stane, že nemohou některý týden na ta naše ostatní pracoviště přijít, tak je velmi znát, že těm učitelkám, tomu personálu to chybí. Dneska jsem k vám šla ze školení, přišly všechny kolegyně ze všech pracovišť a já jsem jim musela utéct a oni mě ještě ve dveřích zdržovali a říkali mi, co všecko mi chtějí říct, co všechno udělali na třídách. Oni opravdu ty učitelky a ten personál v mateřských školách je úplně jiný, to není běžná škola. Tam každý, který tam je, tak musí mít velmi vyladěný cit pro ty děti, pro ty malé děti. Ty ženy jsou velmi emotivní, potřebují, oni dávají obrovské množství energie a lásky těm dětem, pokud přijmete toho vhodného člověka, ale tím pádem oni i potřebují někdy dostávat od toho šéfa, když bych to tak řekla, tu stejnou vlastně energii a to, že my tu práci vidíme. Ta společnost to úplně ten nejnižší stupeň toho školství přehlíží, často nám vlastně nás oslovují jako tety nebo hlídačky, což je velmi demotivující a velmi skličující pro ten personál. A oni potřebují od nás, aby my jsme viděli jejich práci, aby jsme viděli, co se v té třídě změnilo, co přinesli nového, co udělali, co připravili, co se jim povedlo. A pokud my na toto nemáme čas, tak ta kvalita toho vzdělávání jde strašně dolů. Takže my na to musíme najít čas, ale pak to dopadá tak, že ta administrativa, ty provozní věci, ty směrnice, a tak se dělají
12: po nocích doma. Ano. Mě by zajímalo, nakolik tedy, když se vybíráte personál, samozřejmostí je dnes už odbornost, to je jasná věc, srdíčko na dlaně dávno nestačí. Jestli vnímáte, že tam skutečně musí být nějaká jako osobnostní dispozice, nějaký talent, nebo jak to nazvat, jak to prostě děláte, jestli máte nos na to, kdo je ten pravý a tak?
10: Snad si troufnu směle říct, že ano, že to poznáte, ne vždy. Tak jako nikdy není nic na 100% a není to černo-bílé, ale myslím si, že když tu paní učitelku nebo paní asistentku vidím ve dveřích, já si vždycky na ní chci dát čas, jak si s ní popovídat a já osobně preferuji třeba způsob, kdy chci a nabídnu jí, aby šla do té třídy, aby tam pobyla s náma celé dopoledne, aby věděla, kde bude, s kým bude a jestli ten náš styl práce by mohlo vyhovovat jí i nám, protože musím říct, ano, jako v každé profesi i tady, je velmi důležité, aby si sedly ty dvě kolegyně ve třídě a to není samozřejmost a nemusí to být špatný člověk, že si třeba zrovna s tímto člověkem, s touto kolegyní nemusí rozumět. Ale jinak samozřejmě ta odbornost není na posledním místě, to je naprosto jasné a dnes ty nároky kladené na učitele jsou velké.
12: Ale nestačí to, vidíte. Musí tam
10: být to něco navíc a to vás ve škole nikdo nenaučí.
12: Ano.
10: A to si myslím, že to je to, co jako poznáte. Já bych použila takové nespisovné, takové oblíbené slovo moravské naší rodiny, mít fištrón.
12: Ano.
10: Takového ano. Něco navíc.
12: A jak to má paní ředitelka Faltýnková?
11: Určitě stejně, nebo velmi podobně. Je to věc intuice v mém případě. Já teda kolegyně neberu přímo mezi děti a do tříd, nebo ty adeptky na nové kolegyně, tím, že máme i tři budovy a každá ta budova nebo každá ta školka je trošičku jiná, tak by to bylo pro mě jako složitější, ale snažím se, když třeba hledám asistentku, tak vybírat s paní učitelkou, ke které půjde. A teďka možná píchnu do vosího hnízda a zmíním právě tu kvalifikaci. Ona právě, ta kvalifikace, není vždy určující. Samozřejmě, my máme povinnosti mít kvalifikované pedagogy, ale uvědomme si to, že studují na učitelky mateřských škol děvčata, jdou na tu školu v 15-16 letech, je to střední škola. To je vlastně to základní vzdělání, které by mělo být určující a směřující k nám do školek. Ale ty děvčata, která se proto rozhodnou, především děvčata, může tam být samozřejmě i chlapec nebo mladý muž, tak jsou tak mladé, že většina z nich nakonec nesměruje do školek. A my to vidíme, když nám přijdou ty studentky, že 3/4 z nich, troufnu si tak říct, ale možná ani co?
10: Ano, souhlasím.
11: 3/4 z nich vhodných zkrátka není. A pak vám přijde mladá paní, možná už někdy zralejší paní,
10: ano.
11: Přijde a má třeba jenom kurz asistentky pedagoga, ale vy vidíte, že to je prostě ona. Tam vám potom vyvstává situace, kdy vybíráte mezi kvalifikovanou, ale studenou nebo takovou paní učitelkou, odtažitou. Mm-hmm. Vidíte, že už jako z těch otázek vidíte, nebo z životopisu vidíte, že každého půl roku je někde jinde. A pak vám přijde paní asistentka, která ale má ty věci, které má mít, vy ji pustíte do té třídy a vidíte to okamžitě, že ví přesně, kde má mít oči, co má sledovat, jak má toho člověka vést.
12: Strašně nám to utíká. Chci se ještě zeptat, protože mám zkušenost z rodiny, že vnoučata chodí do školky, kde je skutečně snad win-win zastoupení mužů a žen. Jestli vám ti chlapi chybí třeba v těch vašich školkách?
10: Já jsem muže v mateřské škole za svou pedagogickou kariéru nikdy nepotkala.
12: Tady to je lesní školka, tak možná, že tam je to láká víc, že možná se jim to jeví dobrodružnější. Ano. Je to otázka peněz, myslíte? Odměňování těch pedagogů?
10: Peněz a já bych řekla možná i prestiže toho povolání, aha, bohužel.
11: Já doplním, protože my jednoho muže ve školce máme. Není to pedagog, je to provozní pracovník, ale vede u nás kroužek robotiky a musím říct, že to je jedna z velmi oblíbených postav. Děti našeho pana lektora jako milují a i v tom kolektivu, protože on nám zajišťuje techniku a tyhle věci, tak je to naprosto nepostradatelná osoba, ale je velmi těžké vlastně mu nastavit ty věci tak, aby byl finančně spokojen, nebo aby to pro něho bylo vůbec jako reálné u nás pracovat, protože...
12: Tři tečky.
11: Ano.
12: Lenka Faltýnková a Hana Šepková jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
6: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Ještě bych se vás ráda zeptala, možná můžete jenom stručně odpovědět. V tomto pořadu to není totiž od věci, jsme ve Vertikále, vy jste obě jako aktivní věřící ženy, paní Šepková katolička, paní Faltýnková evangelička. Samozřejmě, že školka není jaksi misijní území, ale pomáhá vám vaše víra při vaší práci nebo nějak překonávat něco, co vás třeba trápí? Paní Faltýnková.
11: Rozhodně.
12: To tak stručná zas být nemusíte. Zkuste to ještě malinko rozvinout.
11: V mnoha oblastech, když už nevím kudy kam, obracím oči k nebi. Doufám, že i v mém přístupu ke kolegyním a kolegovi a rodičům a dětem, tak, ale to by vám museli říct o nic, zda je to znát. A pak i vlastně, co se týká takového nastavení té školky, byla bych ráda, kdyby se to tam zobrazovalo.
12: Takový ten etický rozměr,
11: etický
12: myslíte?
11: Etický rozměr, hodnoty, ale zároveň i ten křesťanský vlastně původ té naší země, ta tradice křesťanská, aby ano. vlastně byla opravdu zastoupena.
12: Ano. Paní Šipková.
10: Ano, já velmi souhlasím, je to velmi důležité pro mě, je to pilíř mého života, projevuje se to jak v osobní rovině, nepochybně i v té profesní, protože jak jsem i sama řekla, těch našich povinností je velmi mnoho. Často je plníme na úkor své rodiny, na úkor svého osobního pohodlí času. A to znamená, že někdy člověk je skutečně velmi unavený, smutný, nebo je i deprivovaný, protože mu nikdo nepoděkuje, nepochválí, ocitne se v té ředitelně skutečně naprosto sám a musí řešit někdy opravdu hrozné věci, nebo někdy musí řešit i konflikty s rodiči, takže musím říct, ano, byly situace, kdy jsem to i oplakala. Třeba před 2 lety můj muž byl velmi nemocný a byl v nemocnici a musím říct, že skloubit toto lidsky s tou svou pozicí ředitelky bylo nesmírně těžké a to byly chvíle, kdy jsem opravdu na kolenou klečela v kostele a kdy jsem se modlila a kdy to byla moje nesmírná opora a jak říkala moje kolegyně, morálka, slušnost, to, že já se snažím vždy jednat s podřízenými, ani tma, kde chci vlastně říkat, se svými kolegyněmi. A děti beru jako partnery a beru je jako dar od Boha, který já jsem doma dostala 2 svoje krásné děti, ale tam to vnímám i tak, že mi byly svěřeny a že jsem, v podstatě já to teda vnímám, že jsem možná byla vyslána i na tu misi, na to misijní území, protože ten dnešní svět je někdy krutý, ti lidé a ty rodiče jsou někdy vystresovaní, deprivovaní, takže jsou nepříjemní a my jim to nesmíme oplácet, nebo já nechci jim to oplácet a chci naopak jim poskytnout třeba oázu takového trošku klidu, lidskosti, míru. A musím říct, teda já si to neodpustím říct, i když možná budu dlouhá, protože ta víra mi určitě způsobila, že já jsem i 27 let velmi šťastně vdaná. Mám ty svoje 2 děti, kterým jsem dala, myslím, spoustu lásky a tam ta víra sehrála obrovskou roli, že je to moje zase oáza bezpečí, klidu. A když už jsem úplně teda unavená, vyřízená, přijdu domů, tak tam je to, co já potřebuji. A to tam mám a to tam nalézám.
12: Zázemí.
10: A proto myslím, že ještě pořád držím pohromadě a že jsem neutekla, že jsem to jako nevzdala.
12: Paní Faltýnková, vy máte děti 4. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jestli to mateřství nějak pomáhá porozumět těm drobečkům, než se z nich stane od těch 2 let ti předškoláci, mazáci. Ten vývoj je fascinující v tomto životním období. Jestli to mateřství jako vám pomáhá více jim porozumět? A nebo třeba ne, nevím.
11: Určitě. Pro mě mateřství vlastně znamenalo takovou šipku, že to je oblast, které bych se měla věnovat. Nejsem původně učitelka, já jsem vlastně do té sféry pedagogické přišla až po 4. dítěti. A pochopila jsem, že ty děti skutečně jsou nějakým mým tématem a že to je to, čemu bych se měla věnovat. Takže pro mě to mateřství bylo vlastně úplně určující. Ano. A zároveň nastala doba, kdy jsem pochopila, že to školství je ve stavu, kdy už jsem schopna do něho vejít, vstoupit.
12: Takže to je vlastně dobrá zpráva od vás, to, co říkáte?
11: Ano, já vnímám, že školství je už na té cestě, kdy začíná být otevřené, kdy začíná být partnerské vůči rodičům, dětem, otevírá se. Takže to byl ten důvod, proč já jsem do ní vstoupila.
12: Paní Šepková, udělejte tečku, řekněte mi prosím, školka mateřská, největší bonusy pro ty děti.
10: Kamarádi, prostě nejsem tam sám. Dneska se rodí spoustu jedináčků a myslím si, že trpí, že jsou vlastně svým způsobem ochuzení o spoustu toho. Takže ano, mám tam kamarády, mám tam prostě ale prostor, kdy jsem poprvé bez mámy a bez táty. To je prostě teď to období, které nás čeká, ten začátek školního roku, tak myslím, to je takové posvátné období. Ta učitelka je náhradní maminka a to dítě poprvé opouští svůj domov, to bezpečí, tu lásku. Takže to jsou ty první okamžiky, kdy jsem bez mámy, kdy mám ale náhradní mámu a kdy mám kamaráda, ke kterému se můžu přitulit. Učíme je, děkuji, prosím.
12: První zklamání,
10: ano,
12: prohry, výhry.
10: Ano, nedostanu, co chci, vždycky. Ano. Nebudu první, je nás tam 24, nepřijde na mě řada jako na prvního. Musím ustoupit, přizpůsobit se, ale nejsem sám, mám tam spoustu podnětů.
11: Můžu k tomu dodat? První konflikty. Učíme se zvládat konflikty.
12: Chci vám moc poděkovat. Děkuji, že jste byli hosty této debaty Vertikály, a posluchačům připomenu, že našimi hosty byly Hana Šepková, ředitelka mateřské školy Pštrosova, a Lenka Faltinková, ředitelka mateřské školy Národní. Děkuji za váš čas, velice si ho vážím a těším se, že k tématu někdy zase naschledanou.
10: My také děkujeme, naschledanou.
12: To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
6: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Premiér Babiš připustil snížení schodku, podle něj ale třeba není možné škrtnout humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky. Předseda SPD Tomio Okamura pogratuloval německé AfD k vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open. A dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Vládní koalice bude dnes jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
13: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
7: Podle Babiše by šlo šetřit třeba na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Povolební vývoj v Sasku-Anhaltsku bude mít podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů velký symbolický význam pro další směřování Německa. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD pogratuloval vítězné AfD, se kterou je SPD v Evropském parlamentu ve společné frakci. Předseda starostů Vít Rakušan naopak na síti X varoval před ohrožením demokracie. Volby v Sasku-Anhaltsku jasně vyhrála pravicová AfD se 44% hlasů. A druhá skončila se 17%. CDU. Ta ve volbách zaznamenala výrazný propad. Dostala skoro o 20% hlasů méně než před 5 lety. Sasko-Anhaltsko teď nejspíš čekají náročná jednání o sestavení zemské vlády. Při nehodě nákladního letadla v americkém Miami zemřelo nejméně 5 lidí, další 3 lidé jsou ve vážném stavu. Nákladní Boeing 767 společnosti Amazon při přistání na letiště v Miami přejel runway, narazil do vozidel a začal hořet. Na místo pak rychle přijelo asi 60 hasičských aut. Provoz na letišti je po nehodě omezený. Příčiny havárie nákladního letadla zatím nejsou známé, bude je vyšetřovat federální letecký úřad. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika Drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školících střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
14: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený. Takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
7: Více se měly ve výcviku využívat i trenažéry, na kterých strojvedoucí procvičují krizové scénáře. Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do čtvrtfinále. V souboji s Ukrajinkou Martou Kostukovou využila wimbledonská šampionka až 6. matchball. Po premiérovém titulu v Londýně je teď Nosková v New Yorku poprvé v kariéře v nejlepší osmičce.
15: Jo, tak je to super. Já jsem ráda, že pořád přežívám od kola do kola. Mohlo to ujít úplně na opačnou stranu, takže jsem ráda, že se mi tohle z toho už nějakou chvíli nestalo, že jsem měla několik matchbullů a pak jsem ten zápas prohrála, takže těším se na další zápas.
7: Další zápas čeká Noskovou zítra. O postup do semifinále se utká se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. A cyklista Matyáš Vacek ovládl ZLM Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod. A druhého Němce a kolegu z týmu Lead